0: dokáže zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde je všichni hnali dopředu. To pro ně bude malinko jiný.
1: Pokud by Češi Američany porazili, postoupili by mezi 8 nejlepších týmů světa.
2: Překážka na D4 u Mirotic, nehoda na D11 za Poděbrady. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy počítejte s překážkou u sjezdu na Mirotice. Na 74. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody kamionu za Poděbrady. Na 34. kilometru v omezení havarovalo nákladní auto. Kvůli vyprošťování se projíždí pouze levým pruhem v protisměru. Na dálnici D10 počítejte s omezením za Prahou ve směru na Mladou Boleslav. Za nájezdem z Novopatské a Pražského okruhu na 2. kilometru silničáři opravují vodorovné značení. Projíždějte kolem nich opatrně. A na Klatovsku zpomalte na silnici 27. Mezi Železnou Rudou a odbočkou na Hartmanice silničáři malují vodorovné značky na vozovku. I tam se připravte na omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je teď polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde ojediněle tvoří mlhy. Ochlazuje se na 12 až 7 stupňů v údolích až na 5 a přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo a ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Predstavte si situáciu, že predávate byt. Je to majetok za niekoľko miliónov korún a možno jedna z najväčších finančných transakcií, aké v živote urobíte. Môžete sa do nej pustiť sami, alebo ju môžete zeriť realitnému maklérovi. Lenže ako spoznať, že sa na neho môžete spoľahnúť a že pre vás urobí maximum? O tom bude hovoriť realitný maklér Jakub Šolár, ktorý je dnes obchodným riaditeľom spoločnosti Maxima Reality, kde maklérov vyberá a vzdeláva. Jeho kritéria výberu sú prísne. Pri nábore prejdú jeho sitom zo 100 uchádzačov priemerne len traja. Jakub má profesiu maklera rád, zároveň ale otvorene pomenúva aj praktiky, ktoré maklerom kazia povesť. Aké to sú, aj o tom budú dnešné hovory. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
3: Hovory.
4: Jakub, vítajte v hovoroch.
5: Dobrý den, Tatiano, děkuji za pozvání.
4: Vy ste začínali ako realitný maklér. Dnes maklérov vediete a podieľate sa na ich výbere a vzdelávaní. A ako som spomenula v úvode, kritériá máte naozaj prísne. Podľa čoho spoznáte, že z kandidáta môže byť dobrý maklér?
5: No, to je práve otázka, na ktorú sme hľadali odpoveď niekoľko let. A nakonec jsme zjistili, že nám nestačí jenom jeden pohovor, kde se vlastně s tím člověkem potkáme na kafi, hodinu si povídáme a na základě toho si uděláme obrázek, jestli ten člověk se k nám bude hodit do firmy nebo ne. A vlastně ten náborový proces jsme úplně změnili. A změnili jsme ho takovým způsobem, že jsme vlastně všem uchazečům řekli, pojďme se spolu tady potkat na pětidenním školení, které je velmi intenzivní, zahrnuje v sobě obchodní školení, školení vlastně toho, jak ta práce má vypadat, vůbec jako nastavení toho vlastně, jak jednat s klienty, vlastně o co nám na té schůzce jde, jak vlastně poznat, co ten klient potřebuje, v čemu může pomoct a jak vlastně tu naší službu napasovat na ty jeho potřeby. A vlastně toto pětidenní školení dáváme naprosto zdarma a říkáme, to je 5 dnů, během kterých my se tady poznáme vlastně, my poznáme, jak vy komunikujete, jak té práci přistupujete a zároveň vy poznáte vlastně, kdo proti vám sedí, co jsme za firmu, jaké máme hodnoty, no a na konci těch 5 dnů si řekneme, jestli to vlastně dává smysl to dávat dohromady nebo ne. No a v podstatě, když řeknete, že vám tohleto jako nesedí vlastně do vašeho business plánu a že tohleto vás bavit nebude, jo, tak je úplně v pohodě se rozloučit. Jo, to samý samozřejmě platí z naší strany. Jo, ale pokud si řekneme, že na konci toho seznamovacího pětidenního řekněme, školení, takže to dává na obě dvě strany smysl, tak my to máme zakončené jednou jako docela přísnou zkouškou, kde po těch ukazečích chceme, aby nám vlastně na modelové situaci ukázali, jak by ta jejich schůzka s klientem vypadala. Jo, a tam právě se láme chleba, protože vlastně z té výsledné certifikace, tam nám z toho vzejdou ty lidi, s kterými chceme tu spolupráci opravdu uzavřít a se kterými chceme potom dlouhodobě pracovat, aby se z nich stali plnohodnotní makléři.
4: No a čo je ta esencia, kterou tam oni musí ukázat uchádzači na té zkoušce?
5: Ono těch věcí, které by dobrý makléř v sobě měl zahrnout, je celá řada. Jo. Je to v tom úplně minimum, to jsou nějaké velmi silné komunikační dovednosti a proklientská orientace. Jo. Protože ten dobrý obchodník není člověk, který vám umí prodat službu, ať už vlastně jste jakýkoliv klient a chcete cokoliv, ale měl by být schopen rozpoznat, jak vám ta služba může pomoci, co vás teď trápí a jak vám vlastně to vaše trápení může vyřešit. A ta schopnost nějaké empatie, aktivního naslouchání, schopnost číst mezi řádky, schopnost jako nacítit se na toho klienta, umět mu jako reálně doporučit něco, co mu pomůže, tak pro mě třeba bylo překvapivé, jak jako strašně málo lidí vlastně tohodle je schopno. Jo. A plus samozřejmě tam jako velkým benefitem, když ten člověk je inteligentní, je kompetentní, má za sebou třeba nějakou kariéru. Například moje dvě teďka nejúspěšnější a nejschopnější makléřky, tak k nám přišly vlastně z konzultační společností, kde dělali HR management. A to jsou lidi prostě s takovým backgroundem, kdy vlastně je tam ta kompetence, je tam jako vysoká inteligence a zároveň excelentní komunikační dovednosti a schopnost té empatie, schopnost nacítit se na toho klienta a schopnost řešit problémy, tam taky ten problem solving. To jsou jako mimo jiné ty jako komponenty, které my v tom budoucím makléři hledáme.
4: Keď jsme spolu připravovali tento rozhovor, tak vy sám jste spomenuli, že povolání realitného makléra u lidí často vzbudzuje takovou jako negativní konotaci. Jaké výhrady mají voči maklérům?
5: My se spíše s těmi nešvary setkáváme v rámci konkurenčního boje, kdy takovým nejčastějším nešvarem je vlastně neadekvátní nastavení ceny. Za nás posledně to, jak by měl makléř dělat svou práci, tak by měl vlastně identifikovat, jak je schopen vyřešit klientovo zadání, protože to málo kdy končí u prodeje nemovitosti. Ten klient většinou jde na ten realitní trh s tím, že potřebuje řešit nějakou svou životní situaci. Jo, například prodám menší byt, koupím si větší, abych se tam mohl s rodinou přestěhovat, protože nám chybí pokoj. To je například to zadání. Jo, a teďka vlastně ten makléř by neměl hledět jenom na ten první krok, jo, což je vlastně ten prodej nemovitosti, který zajistí finance pro nějakou návaznost, ale měl by vlastně pomoci tomu klientovi skoordinovat celý ten proces až po ten bod, kdy dostane klíče k tomu novému bydlení a má tu situaci na tom realitním trhu vyřešenou. Jo, takže vlastně tady právě, když se bavím o těch nešvarech, tak první krok je vlastně říct si, co je to zadání, kolik na ten prodej máme času, jak ten prodej vůbec nastavit, jakou strategii zvolit, aby to všechno dobře dopadlo. A vlastně teďka se potkáváte s tím, že přijde konkurence, která vlastně bez jakékoliv cenové analýzy tomu klientovi řekne cenu, která je absolutně na tom trhu nereálná. Jo, protože prostě spousta makléřů, kteří třeba nemají takové zkušenosti, mají málo zakázek, prostě jsou rádi, že se dostali na schůzku k nějakému prodávajícímu, tak se snaží tu zakázku urvat prostě za každou cenu, i za cenu toho, že vlastně ten obchod nastaví takovým způsobem, že prostě není šance, aby ten obchod za těch podmínek dopadl. Jo. Já to nazývám jako velkým nešvarem, protože ten prodávající je na tohoto hrozně zranitelný, protože samozřejmě ten prodávající by rád věřil, že ta jeho nemovitost je prodejná za tu vysokou cenu. Jenomže pak, když tomu makléři tu nabídku svěří a začne to nabízet za tu přemrštěnou cenu, tak k tomu prodej nikdy nedojde a on si nesplní vlastně ten další krok, kvůli kterému to celý řeší.
4: Může se aj stát, že teda významně zniží cenu a potom ten byt predá, nie?
5: No, nedojde v tom termínu, který na to má, jo? Nebo nedojde v tom termínu, ve kterém to chce vyřešit.
4: Rozumím.
5: Protože vlastně ve chvíli, kdy na tom realitním trhu nastavíte tu cenu nemovitosti špatně, což v standardě potom vede k tomu, že ta reakce těch kupujících je nízká nebo nulová, tak v podstatě to znamená, že potom musíte v průběhu času zlevňovat, než se odhodláte jako prodávající k tomu zlevňování, což pro vás není příjemný krok, protože už jste si představoval, jaké by to bylo, kdybyste dostala tu částku, ta vám byla na začátku slíbená. Jo, taktika vlastně najednou vám z toho někdo začíná ukruhávat a vy si říkáte, dobře, tak tady slevu 500 000, tak to byl ten bazén, který jsem se tam chtěla zařídit na tom pozemku, jo, taktika to bude bez bazénu, jo, a pak musíte slevovat do dalšího 500 000, tak to je ta kuchyňská linka. Jo, a prostě není to komfortní proces pro toho prodávajícího a tím pádem vlastně to trvá dlouho. No ale v podstatě to vede k tomu, že ta vaše nemovitost na tom trhu visí jako delší dobu. Ty kupující, kteří vlastně tvoří tu vaši cílovou skupinu, tak vidí, že ta nabídka je aktivní, vidí, že to nemůžete prodat. No a čím díl vlastně vy tu nemovitost nabízíte, tak tím víc ty kupující potom jednají o ceně, tím víc potom tlačí na to, abyste jim dala velkou slevu, protože vědí, že jste v situaci, kdy vlastně o tu vaši nemovitost úplně není vysoký zájem a že si to můžou dovolit.
4: K tomuto, co hovoríte, Jakube, tak já jsem se na tento náš rozhovor připravovala tak různě aj prakticky a skúšala som zistiť u umelej inteligencie, za koľko by sme predali náš byt, v ktorom žijeme. A keď hovoríte o tomto nešvare, že sa vysoko nastaví cena, pretože realitný makler je nereálny, nemôže tu pomôcť umelá inteligencia, pretože to bola hotová analýza, čo ja som tam dostala. Byt, ktorý sa nachádza v tejto lokalite na tomto poschodí, pošlite fotky, poslala som fotky, áno, je vidno, že je naozaj svetelný, ale uberávam z ceny, že je to 5. poschodie bez výťahu. Ale zase je to lokalita, ktorá je žiadaná a presne v tejto lokalite sa momentálne predávajú 4 byty v tejto cene. Takže ja by som už k vám prišla možno veľmi dobre pripravená s nejakým reálnym odhadom, za akú cenu sa predávajú byty v lokalite, v ktorej bývam. Ste už zvyknutí na takýchto pripravených klientov vďaka umelej inteligencii?
5: Jsme na ně zvyklí a já moc děkuji za tu vaši přípravu, toho si cením, že to se tady můžeme bavit potom už nějak s tím, že už v podstatě jako to máte nastudované. Ono samozřejmě, ta umělá inteligence je teďka na vzestupu a je to nějaká disrupce, která na tom trhu probíhá. Nám se velmi často stává, že za náma přijde klient, který má odhad od umělé inteligence a říká nám, za to chci prodat, protože ChatGPT říká, že to takhle jako má být.
4: Ano.
5: Jo, tam samozřejmě to největší úskalí je, že prodávající většinou nastavují ceny podle toho, co vidí v inzerátech, jo? Což jsou mimochodem taky data, ke kterým má přístup i ta umělá inteligence, protože ta umělá inteligence se nedostane k žádným placeným datům nebo k ničemu, ke čemu se musí dostat nějaké placené přístupy a vlastně vychází z těch veřejných zdrojů. Jo? To je princip umělé inteligence a z toho vám udělá nějakou rešerši a nějaký závěr při nejlepším vědomí a svědomí. Jo? A ten závěr je kompetentní, ale ty data vlastně nejsou vypovídající, protože když například se podívá ta umělá inteligence na inzeráty podobných bytů ve vašem okolí, tak tam uvidí 4 byty, kdy každý z nich se prodává 6 měsíců, to znamená, že ta cena je tam nastavená špatně a tím pádem vlastně nastavuje tu cenu vašeho bytu podle cen, které vlastně nejsou reální. A teďka, když se podíváte do katastru nemovitosti a do kupních smluv a podíváte se, za kolik reálně ty transakce proběhly, tak zjistíte, že ty nabídkové ceny jsou o 5, někdy až o 10% vlastně níž, než co jsou ty nabídkové ceny. Protože u toho, co vidíte v inzerátu, tak většinou dochází k nějakému jednání o ceně a v podstatě většinou se vám ta nabídka s tou poptávkou protne na nižší hladině, než to, co vlastně byste z SRALit vyčetla, nebo co by se SRALit nebo z nějakých inzertních serverů vlastně jste nabila dojem, že je ta cenová hladina v té dané lokalitě. A pak platí, že když chcete prodat v nějakém rozumném časovém horizontu a nastavíte tu cenu vašeho bytu podle nabídek, které tam ale vlastně visí a jsou takzvané ležáky, jak my říkáme v realitní branži, tak i ta vaše nabídka bude ležák. Jo? Vlastně ani vy neprodáte. A ne, že tam budou 4 sousedi, kteří tam mají ležáky, ale bude tam 4 sousedi a vy a bude tam všichni ležák.
4: To znamená, že dobrému realitnému maklerovi jde o to, aby nastavil naozaj reálnu cenu, za kterou je schopný ten byt predať?
5: Jde o to, aby právě vyřešil tu situaci klienta. Protože já nejdřív musím zjistit, jaká je ta vaše situace a o co vám vlastně jde, nebo co je ten váš cíl. A teprve potom vám můžu doporučit strategii. Jo, když mi řeknete, jako já tady mám byt, ten nepotřebuju, ale musím se o něj zbytečně starat a tíží mě to a chci se ho zbavit. A s těma penězma sice ještě nevím, co budu dělat a je mi jedno, jestli dostanu za 3 měsíce nebo za 2 roky, tak vám řeknu, tak reálná cena je prostě 7 milionů. Jo, vy řeknete, moje představa je ale 10, protože jsem viděla inzeráty. Řeknu, tak jako klidně to můžeme zkusit za 10. Pravděpodobně to povede k tomu, že ten prodej se bude tahnout. Když budeme chtít, aby ten prodej se realizoval, tak prostě budeme čekat možná rok, 2, 3, než nás ten trh doroste, protože teď ta cenová hladina je na 7, což bude nějakou dobu trvat. Ale jestli vy se s tím v pohodě, jestli vy ty peníze nepotřebujete, tak já jsem s tím taky v pohodě. Ale pokud mi řeknete, mám podepsanou rezervační smlouvu, za půl roku musím uhradit kupní cenu za nějaký dům, který si chci koupit, mám tam závazek, když ten závazek nedodržím, tak přijdu o 400 tisíc, tak vám řeknu, hejte se, tržní cena je 7 milionů, tak máme půl roku na to, abychom teda to zobchodovali za tu nejlepší možnou cenu, která na tomto trhu je vlastně realizovatelná. Jinak vy přijdete o spousta peněz. Jo, a pojďme si říct, jak by ta strategie mohla vypadat. Jo, můžeme klidně začít nad těma 7 milionama, abyste měla tu jistotu, že jsme fakt prodali za maximum. Jo, ale musí ta strategie zahrnovat to, že do toho půl roku opravdu bude mít toho kupujícího a budeme tam mít i nějakou rezervu, aby když se nám ta lhůta bude blížit, tak aby byste opoce nás tady vlastně nebudila ze sna a nebyla prostě v obrovském stresu, že prostě tady nad váma visí to riziko, že přijdete o stovky tisíc.
4: Ako to chápem, tak realitný makléř na chvíli vstupuje do životného příběhu svého klienta. Musí se s ním dost dobře oboznámit. Vlastně se dost dobře musí oboznámit i s jeho nějakou finančnou a životnou a bytovou situací. A potom nastavuje tu správnou strategii predaja, od které se odvíjí, dajme tomu, aj to, jakým způsobem nastavíte cenu predaja toho bytu.
5: Krásně se to pojmenovala. Jo? Tam je to právě o tom, že ta přidaná hodnota toho makléře by měla být v tom, že vlastně nabídne to řešení, které za prvé bude fungovat, ale za druhé povede k tomu optimálnímu výsledku.
4: Hovorí host v hovoroch realitný makléř Jakub Šolár a našou témou je, ako nájsť kvalitného makléra.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jakube, tak ja budem pokračovať v mojej rešerši a v mojich skúsenostiach. Pozerala som sa na rôzne inzeráty, som si robila takú exkurziu, ako vyzerajú a niektorí makléri to berú ten predaj až ako také herecké etídy. Videla som, ako jeden maklér nás privítal na stanici, potom si v záhrade na kresielku pri stolčeku, na ktorom bola položená bysta nejakého spisovateľa, zapálil fajku, aby nám ukázal, aká je tam parádna atmosféra v tej záhrade. Potom nás previedol domom. Vlastne som sa nevedela rozhodnúť, či to pôsobí seriózne alebo nie. Predávate vy takto tiež?
5: Na to odpověď je trochu složitější, protože se bude lišit od segmentu. Jo? Pokud prodáváte nějakou luxusnější nemovitost, tak potom to stojí za zvážení, tam vytvořit nějaké takovéhle exibiční video a udělat kolem toho trochu show. Pokud se prodává panelákový byt, tak potom
4: vecně.
5: Potom je to spíš víc jako věcný. Jo, stejně tak, jako když prodáváte nějakou investiční nemovitost, tak tam nemá smysl tam prostě ve 14 nebo 16 metrové ubytovací jednotce tam prostě vytvářet emoce a dělat z toho něco, co to není, protože pak to působí spíš jako úsměvně a parodicky, než aby to přispívalo tomu prodeji. Jo, ale tak obecně vám jde o to, protože většina těch nástrojů slouží k tomu, aby na sociálních sítích vlastně vyvolal ten engagement, jo, aby to zaujalo tu pozornost těch lidí, kteří se na to dívají a aby si rozklikli tu nabídku a rozvěděli se o tom, že taková nabídka existuje. Jo. To je celá ta pointa. A samozřejmě to, jak daleko jdete v té exhibici, abyste přitáhla pozornost těch lidí, tak to už je potom jako makléř od makléře. Každému je komfortní něco jiného, někdo je serióznější, někdo tam vyloženě dělá jako šílenosti, po které bych se nepodepsal, ale prostě závisí to na tom citu toho daného člověka, jak se chce prezentovat a čemu věří, že povede k tomu, že přitáhne pozornost těch lidí k té nabídce, kterou on chce zpropagovat, jo, tak aby vlastně zmaximalizoval tu šanci pro toho prodávajícího, že všem kupujícím, kteří pro něho budou relevantní, taky dostane na prohlídku a bude mít šanci s nimi nějakým způsobem vyjednávat o tom, aby tu nemovitost prodal a pak z nich vybral toho nejlepšího.
4: Emocie jsou pri takýchto obchodoch asi prítomné, by som povedala, u tých ľudí, ktorí jednak predávajú, jednak nakupujú. Akú rolu tam majú realitní makléri, ktorí tam stoja, ľudia sa nevedia, ani rodiny medzi sebou dohodnú, či toto ideme kúpiť, alebo tamten byt ideme kúpiť. Tak pozícia inteligentného, empatického realitného makléra je aká?
5: Ještě dělá tomu svému klientovi skoro až psychologa někdy a pomáhá ho provést tím procesem, aby ten klient z toho celého nezašílel, no, protože někdy opravdu, jak vy zmiňujete, tak dochází k velmi těžkým situacím pro toho klienta, který prodává nemovitost, která pro něho představuje celoživotní úspory a případně ještě teda řeší nějakou další návaznost, kde zase na něho tlačí lhuty, další obchodníci, má tam statisícové sankce, tak ten klient jako prochází jako velkým stresem. Jo, ta role toho makléře tady, když se bavíme zrovna o této komponentě toho procesu, tak je právě zase jako identifikovat, co nejvíc toho prodávajícího stresuje, jestli jsem schopný jako já jako obchodník tomu klientovi nějak pomoct, jo, říct mu, dobře, tak si pojďme říct, jaký je nejhorší scénář, jo, co je to úplně nejhorší, co se může stát, a pak si pojďme říct, jak se k tomu postavíme, když se to stane.
4: To je taková koučovací otázka, toto doslova. Jo.
5: Je to tak, no, ale prostě můj cíl je neříct tomu prodávajícímu, nebojte se, to je v pohodě, já to mám spočítaný, protože i když to nakrásně spočítané mám, tak vlastně to je nepředatelná zkušenost, že prostě vím, že to dopadne, ale prostě já musím jako respektovat to, že ten člověk jako na té druhé straně se nějak cítí, je ve stresu a musím přemýšlet jako nad tím, jak vlastně ten stres z něho můžu sejmout, jo, a musím teda hledat ty způsoby, jako jak to udělat, aby ten člověk jako se uklidnil, nebo když se prostě dohádají lidi v rámci rodiny, tak přesně jakou cestu zvolit, abychom tu komunikaci mohli moderovat, abychom se mohli postavit mezi ně, odslonit tam ty emoce, které tam probíhají, dát tomu nějakou štábní kulturu, aby ta komunikace probíhala co nejvíc konstruktivně a prostě aby vedla k nějakému cíli.
4: Vy tu hovoríte často o príklade, keď ľudia predávajú menší byt, ale zároveň chcú kúpiť, dajme tomu, väčší byt. Ide o najskôr predaj, získanie peňazí, potom o kúpu. Vy ľudí sprevádzate ako makléri, aj keď predávajú, aj keď nakupujú, alebo vaša rola končí tým predajom?
5: No, ja, když jsem začínal realitní kariéru před 10 rokama, tak jsme zastupovali kupující. Většinou teda zahraniční kupující, kteří kupovali na pražském trhu nemovitosti a právě tím se zabývali vloženě na plný pracovní úvazek. Vlastně tohle to samozřejmě umíme pro toho našeho klienta udělat, ale v té praxi to funguje spíše tak, že my si s tím člověkem uděláme plán, kdy má začít hledat tu novou nemovitost, v jaký moment má smysl si tu novou nemovitost rezervovat, tak aby se potom nedostal do úzkých, aby se nedostal do nějakých problémů. A pak jsme schopni, když si tu nemovitost vybere, tak tam s ním třeba jet i na druhou prohlídku, zkontrolovat, že je všechno v pořádku, nebo minimálně si zavolat s tou protistranu, nastavit ty podmínky toho obchodu stran lhůt, případně vyjednat slevu, jo, tak aby to dávalo smysl, aby se nestalo, že ten prodávající si řekne, mně se tady strašně líbil nějaký dům, ale makléř mi řekl, že tam má další 4 zájemce, tak jsem tu hnedka podepsal. Teďka zjistíme, že vlastně tam podepsal koupi nové nemovitosti s rezervační lhůtou, která se nikdy nemůže stihnout, jo, protože ten proces toho prodeje má nějaké kroky. Takže od té koordinace toho procesu, tak abychom předcházeli těm problémům ještě dříve, než nastanou, tak je tam právě ten makléř, aby tam viděl vlastně o ty 4 kroky dopředu. V celém tom procesu by měl dělat tomu prodávajícímu takového partnera, který ho tím procesem provede tak, aby tam nikdy nic potom nezaškobrtlo.
4: Keď se opýtám celkom prakticky, někdo predává dom v okolí Prahy, niekde na Berounsku, ale dostal tip na výborného makléra, ktorý je z Prahy. Je to praktické mať pri berounskej nehnuteľnosti makléra z Prahy, alebo je praktickejšie nájsť si trebárs neovereného, ale človeka z miesta bydliska?
5: To je dobrá otázka. Tá znalosť tej lokality vlastne za mě není tak zásadní v tom prodeji, protože ten prodej, když máte dobrého obchodníka, který má dobrý proces, tak je schopen prodat tu nemovitost kdekoliv a je v podstatě jedno, jestli to je Berounsko, Praha. Naši makléři třeba mají dojezdovou vzdálenost běžně 60 km. Jo, víme, že co je nad 60 km, tak už není efektivní. Jo, ale když je to do těch 60 km, tak si myslím, že s tím není potřeba si lámat hlavu a funguje na to velice dobře.
4: Toto je možná ta odpověď, těch 60 km. Čítala som si, že človek, keď chce predať byt, tak aby získal čo najväčšiu čiastku, tak by mal niečo investovať do toho bytu ešte predtým, ako ho dá teda na ten realitný trh. A sú to také kozmetické úpravy. Vymaľujte, odneste starý nepekný nábytok, dajte tam nejaké nové podlahy. Ja si ale hovorím, Jakube, či to není trošku taká bouda na toho kupujúceho. Takže to je ta otázka, že pekne to namalujeme, ale vlastně zakryjeme jako nějaké možno chyby toho bytu a jde přece aj o to, aby ten obchod byl férový, aby ten kupující poznal realitu toho priestoru, který kupuje.
5: Zase velmi dobrá otázka, jsem rád, že jste to nastudovala. V podstatě my jsme tady před chvilkou si povídali o tom, že ten prodej je hodně o emoci. Jo, když prodáváte například 3KK byt, tak víte, že ta cílová skupina budou lidé, kteří tam budou chtít bydlet například s dětmi. Jo, když ten 3KK byt, který prodáváte, budete prodávat po nájemníkovi, který například v tom interiéru kouřil a budou tam fleky na zdech a bude ten byt působit špinavě, jo, tak ta rodina se vám otočí už při vstupu do toho bytu a půjde pryč. Jo, když ten byt vymalujete, vyčistíte, odstraníte s něho ten zápach, tak vlastně připravíte té nové rodině vlastně na to, aby si dokázala představit, že ten prostor může sloužit potom třeba jako nějaké výchozí bydlení, než třeba našetří na rekonstrukci, nebo než budou schopni si ten prostor upravit podle svých představ, ale budou mít to vlastní bydlení, které už jim nikdo nikdy nesebere, nikdo nedá výpověď z nájmu a prostě už to je jejich. Ale to neznamená, že tam budete zakrývat, že tam je stará kuchyň nebo že tam je umakartové jádro, jenom vlastně jim to připravíte do podoby, kdy vlastně bude reálné se tam nastěhovat a při nějakém jako samozřejmě skromných představách o tom bydlení to bude možné využívat ten byt. Jo. Samozřejmě prací toho realitního makléře právě není skrývat závady toho bytu. Naopak my musíme ty kupující na ty závady upozornit, protože my nechceme, aby ten kupující za půl roku tam něco objevil, nějakou například skrytou vadu nebo něco, co bude považovat za skrytou vadu a začal vlastně nárokovat třeba slevu z kupní ceny po prodávajícím, které už ty peníze využil třeba pro nějakou návaznost, aby z toho byly nějaký starosti. To nechce nikdo. Jo. Takže naopak, my se snažíme v tom prodeji být transparentní, aby se toto nestalo a aby vlastně kupující byl spokojený, protože i ten kupující může být jenom náš prodávající. Jo, a aby byli prodávající spokojení. Takže to je vlastně cíl té transakce. A samozřejmě ano, na začátku nechcete prodávat něco, co je ve stavu, kdy víte, že se to prodá pod cenou, protože to, v jakém stavu to prodáváte, tak vlastně nikdo se tam nebude dokázat představit, že tam prostě bude bydlet nebo že to bude nějak využívat. A tím pádem vlastně zúžíte tu skupinu těch lidí, kteří to mohou koupit jenom na ty, kteří mají velmi bujnou představivost a dokážu si představit, jak tam bude vypadat, že to bude vymalovaný a nebude to zapáchat. Prostě vy ty práce, které by tam ten člověk udělal, uděláte za něj, aby vlastně viděl ten potenciál toho bytu. Bez toho, abyste mu cokoliv skrývala.
4: Čo vás najviac baví na této práci?
5: To hledání těch řešení. Protože on ten prodej samotný, to je nějaká komponenta v tom procesu a vlastně, když to děláte 10 let, tak už tam jako vlastně vás moc věcí nepřekvapí, ale každý člověk má jinou situaci a mě baví, když za mnou přijde někdo s nějakou těžkou situací, kterou musím vyřešit a musím hledat vlastně, jako, jak to udělat, aby to všechno dobře dopadlo. Tak to je pro mě vždycky výzva a to je vždycky to, co mě nejvíc baví.
4: Hostem v hovoroch bol Jakub Šolár. Já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor a za velmi užitočné praktické rady.
5: Děkuji moc ještě jednou za pozvání.
4: Od mikrofonu se loučí Taťána Čabáková.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestu za týrání zvířat. Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tusku. Prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. A Slovensko je proti, údajně žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje i Francie. Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů, od pondělí se pak ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes a během víkendu naměříme kolem 23. Na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky. A Havel se ptá Peroutky, tak se jmenuje unikátní pásmo, ve kterém zazní dosud ztracená nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. Někdejší dramatik a budoucí prezident tehdy navštívil Peroutku ve Spojených státech a ptal se ho mimo jiné na to, ze jakých okolností by se vrátil do vlasti. Záznam se náhodou našel letos v únoru. A celý rozhovor si můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pořad Havel se ptá Peroutky odvysílá dnes po 8 hodině večer Český rozhlas Plus. Basketbalisté Děčína porazili na začátek nového ročníku ligy 109-79 Plzeň, která se do nejvyšší soutěže vrátila po 14 letech. Severočechy střelecky táhla americká posila Timko s 23 body, belgický reprezentant Mortant pak přidal 20 bodů. V týmu Plzně byl nejlepším střelcem slovenský křídelník Páleník.
2: Nehody jsou na D1 za hranicemi a na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 vyšetřují nehodu. Zablokovaný je odstavný pruh a místo je označené šipkou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem ve zúžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh vedený protisměrem. Výrazněji se teď nezdržíte. A na D11 tentokrát z Prahy Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18.5. a 20. kilometrem silničáři opravují vozovku. Uzavřený tam bude do rána levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy, ochlazuje se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5, přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy a během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Lídři vládních stran se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Nejvyšší soud USA odmítl Trumpovi snahy zproblematizovat nadcházející volby. Proces aneb kafkovská dohra atentátů z 11. září. Co nejdál od války, kam ruská elita ukrývá své majetky. I to jsou témata, která zaujala autory dnešních, tedy čtvrtečních komentářů a analýz. Provede vás jimi Patricie Polanská.
3: Názory a argumenty.
6: Lídři hnutí ANO, SPD a motoristů sobě se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Výhrady menších koaličních partnerů směřovaly k jednomu z historicky nejvyšších schodků ve výši 389 miliard korun. Podle dohody má schodek klesnout o jednotky miliard. Výhledové koaliční plány jsou ale ambicioznější. Definitivně má návrh projednávat vláda toto pondělí. Do 30. září musí být návrh zákona o státním rozpočtu předán poslanecké sněmovně. Vše sledoval komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, kterého vítám ve studiu.
7: Dobrý den.
6: Tak kde chce koalice šetřit? Kolik a jak to má být v dalších letech?
7: Kde chce konkrétně šetřit, to nevíme, ale dnes jsme se dozvěděli, že tedy koalice se dohodla na tom, že státní rozpočet projde vládou a projde poslaneckou sněmovnou. A jak už to tak bývá při koaličních vládách, tak ti menší koaliční partneři musí mít alespoň pocit, že alespoň něco prosadili. Takže jsme se dozvěděli, že ten deficit by měl klesnout v řádu jednotek miliard. Očekává se asi zhruba o 3 miliardy nižší, že by měl být schodek, a když si vezmeme, že třeba výdaje státního rozpočtu plánované na příští rok přesahují hranici 2,5 bilionu korun, což znamená 2500 miliard korun, tak ty 3 miliardy, myslím, že to nebyl úplně heroický výkon pro ministryni financí, aby je našla. Zároveň například motoristé tvrdí, že k většímu poklesu schodku musí přispět to, že budou změněny některé zákony, protože drtivou většinu těch výdajů tvoří takzvané mandatorní výdaje. Oni tvrdí, že během letošního podzimu budou načteny takové návrhy, které umožní v konečném vyúčtování ten schodek srazit o dalších 20 miliard. Takže jsou s tím spokojeni. Co se týče pohledu SPD, tak tam jsme svědky kuriozní situace, která vzhledem k tomu, co už zažíváme v české politice různě, tak nikoho ani nepřekvapuje, byť je to jev unikátní, ojedinělý. To znamená, že SPD má svého ministra obrany a většinou, když máte své ministry ve vládě, tak při vyjednávání státního rozpočtu se snažíte pro ty svoje rezorty získat co nejvíce peněz, tak SPD chtěli naopak, aby peníze na obranu byly ubrány, což jim pochopitelně podle očekávání neprošlo, protože jednak v České republice máme zákon, který přikazuje vydávat alespoň 2% hrubého domácího produktu, jednak jak i uznal ministr zahraničí a šéf motoristů sobě Petr Macinka, tak bychom byli jedinou členskou zemí, která neplní ty závazky, takže SPD alespoň prezentovala veřejnosti, že tedy prosadila to, aby více peněz dostali vojáci, aby více peněz v rámci toho rozpočtu dostali civilní zaměstnanci a tak dále. Samozřejmě opět zmiňovali různé dávky pro Ukrajince, že by se měly snížit a tak dále, ale ten výsledek je takový, že v porovnání s státním rozpočtem na letošní rok, kdy ten plánovaný schodek je 310 miliard, tak narostl o více než 60 miliard, téměř 80 miliard a že nyní tedy bojovníci za lepší státní rozpočet se mohou chlubit tím, že určitě bude nižší o třeba 3 miliardy a možná o dalších pár desítek a že v dalších letech by to mělo být ještě lepší, ale i kdyby prosadili své optimistické vize, tak přesto bychom se stále dostávali na deficity rozpočtu výrazně nad 300 miliard korun.
6: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, děkuji.
7: Naslyšenou.
6: Americké listopadové volby do obou komor kongresu, takzvané midterms, nevypadají pro republikány vůbec dobře a pokud by se naplnily současné prognozy, mohla by jejich prohra opravdu výrazně zkomplikovat další dva roky prezidenta Donalda Trumpa v úřadu. Nejen pokud jde o jeho politiku a legislativní záměry, ale i pro něj osobně. Řada Trumpových pokusů upravit volební pravidla zatím končí u soudů. Více už v komentáři politologa, zahraničně politického konzultanta prezidenta republiky Jiřího Pehe.
8: Výnos Donalda Trumpa, kterým chtěl prosadit nová pravidla pro korespondenční hlasování, byl zablokován nejvyšším soudem Spojených států, přinejmenším pro nadcházející volby do kongresu. Pošta bude doručovat hlasovací lístky podle dosavadních pravidel. Trump se pokusil tato pravidla změnit prezidentským výnosem, který podepsal v březnu tohoto roku. Jelikož organizace voleb ve Spojených státech náleží jednotlivým státům Americké unie, rozhodl se využít jedinou federální instituci, která ve volbách hraje významnou roli, americkou poštu. Jednotlivé státy Unie měly poště poskytovat jmenné seznamy a adresy registrovaných voličů, kteří požádali o korespondenční hlasování. Pošta mohla doručení lístku odmítnout, pokud by ten, který stát seznamy nepředal. Bílý dům také nařídil změnit obálky, v nich se volební lístky doručují. Měly mít nový design a schválené čárové kódy, s jejichž pomocí by pošta ověřovala oprávněnost hlasování. Pokud by se v novém digitálním systému pro párování kódu vyskytla jen jediná chyba, pošta mohla vyřadit celý balík hlasovacích lístků, jehož byl problematický lístek součástí. Cílem nových opatření bylo dle Trumpa údajně vyloučení podvodů. Kritici argumentovali, že neexistují důkazy o podvodech v dosavadním systému a že skutečným cílem je co největší zproblematizování korespondenčního hlasování, které více využívají demokratičtí voliči. Řada států Unie i lidskoprávních organizací napadla Trumpův výnos žalobami. Na federální úrovni dle nich může změny, které mají dopady na volby, schválit jen kongres, nikoliv prezident výnosem. Trumpův pokus využít či rovnou zneužít federální poštu tato pravidla obchází. Řada nižších soudů v zápětí Trumpův výnos zablokovala. Bílý dům se odvolával, až vše dospělo k nejvyššímu soudu. Ten nejprve Trumpův výnos zcela neodmítl, ale poté, co spuštění nového systému dočasně zablokovala další federální soudkyně s poukazy na možné technické problémy a nedostatek času, souhlasil, že Trumpem prosazovaný systém nelze využít přinejmenším pro nadcházející volby. Zároveň naznačil, že při důkladnějším posouzení neobstojí z důvodu možné neústavnosti výnos jako takový. Nejvyšší soud nejspíš zohlednil skutečnost, že podle hned několika anonymních oznamovatelů z řad pracovníků pošty nebyl nový digitální systém řádně otestován. Navíc v několika státech už začalo hlasování podle dosavadních pravidel. Zavedení radikálních změn těsně před volbami mohlo vytvořit značný chaos. Kritici upozorňují, že právě o to Trumpově administrativě nejspíš šlo. Nejasný výklad pravidel mohl být využit ke zpochybnění voleb v jednotlivých státech a následným dlouhým soudním táhnicím. Rozhodnutí nejvyššího soudu je pro Trumpa zásadní porážkou. Ten se už na začátku roku pokusil změnit volební pravidla zákonem, který kromě omezení korespondenčního hlasování žádal, aby se voliči prokazovali dokladem osvědčujícím občanství. Tento zákon, známý jako Safe America Act, ovšem uvázl v Senátu, v němž nemají republikáni pro jeho schválení potřebnou kvalifikovanou většinu. Nedá se vyloučit, že se Trump ještě pokusí volby narušit jiným způsobem. Na rozhodnutí nejvyššího soudu reagoval ostrou kritikou soudců, které do soudu prosadil. Jelikož mu v případě, že republikáni volby prohrají, hrozí vyšetřování v řadě kauz, možná impeachment, nedají se z jeho strany vyloučit extrémní opatření. Někteří krajně pravicoví komentátoři ho otevřeně nabádají, aby využil uměle vyvolaných nepokojů nebo skutečnosti, že jsou Spojené státy ve válce s Iránem, a vyhlásil v některých státech výjimečný stav, což by konání voleb zmařilo. To by ovšem nepochybně vedlo k velkým občanským nepokojům, takže rozhodnutí nejvyššího soudu je zřejmě poslední tečkou za Trumpovými pokusy průběh nadcházejících voleb ovlivnit.
6: Tolik politolog Jiří Pehe. Připomínky 25. výročí útoků z 11. září nemohly uniknout asi nikomu, ale téměř mimo pozornost zůstala skutečnost, že jeden z hlavních strůjců tohoto útoku stále žije, sedí ve vězení a soud s ním ještě nezačal. Tento proces má skoro kafkovské rysy. Více už v komentáři komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda.
9: Chálidu Šajchovi Mohamedovi je dnes přes 60. Když mu bylo 35, podařil se mu největší kousek jeho života. Skupina atentátníků provedla útok na New York a Washington, který vstoupil do dějin. Brzy poté ale jeho kariéra džihadisty vizionáře skončila. Ale nikoli jeho život. 11. září si spojujeme hlavně s vůdcem Al-Kaidi Usámem bin Ládinem, který zahynul už v roce 2014, jenže nápad na spektakulární útok jeho organizaci měl na starosti někdo jiný, kuvajtský rodák z pákistánské rodiny, který ve Spojených státech získal vysokoškolský titul v oboru strojírenství. K autorství tohoto nápadu na útok pomocí unesených letadel, stejně jako jeho provedení, se připisuje Chálidu Šajchu Mohamedovi a on sám se k této roli hlásil. Je spojován i s dalšími slavnými útoky, včetně toho prvního na Světové obchodní centrum z roku 1993, útoku na noční klub na Bali v roce 2002 nebo neúspěšným pokusem o zničení letadla pomocí výbušniny ukryté v atentátníkově botě. Atentát z 11. září byl z hlediska Al-Kaidi úspěch, ale vyvolal silnou americkou reakci. Američané Mohameda dopadli v roce 2003 ve spolupráci s pákistánskými bezpečnostními složkami v Rawalpindi. Pak strávil několik let v tajných vězeních po celém světě, než skončil na Guantánamu. Proces s ním dodnes nezačal. Jak je to možné? Ukázalo se, že speciální justiční systém, který Američané narychlo vytvořili pro chycené členy Al-Kaidi, byl velmi neefektivní a neustále nalážel na řadu vnitřních rozporů a nedotažeností. Činovníci se střídali, advokáti se odvolávali. Sami američtí soudci napadali samotnou žalobu. Poukazovali, že například Mohamed byl ze strany CIA více než 180krát podroben waterboardingu, což právně znehodnocuje řadu jeho přiznání. Oficiální obžaloba na Mohameda byla podána v roce 2008, skoro 5 let po jeho zatčení. Prezident Obama mezitím slíbil zrušení Guantánama a plánoval přesunout Mohamedův proces do New Yorku před civilní soud a porotu. To ovšem narazilo na odpor veřejnosti. Vyskytly se také obavy, že New York by se během řízení mohl stát terčem atentátu, nebo že obžalovaný proces použije k propagaci svých myšlenek. Kongres nakonec přesun teroristů na americké území znemožnil. Mohamedovi bylo jasné, že na svobodu se nedostane. Navíc ho prý trápí řada zdravotních problémů. V roce 2024 se dohodl na přiznání viny, což by znamenalo doživotní vězení bez možnosti propuštění, ale také by se tím vyhnul možnému trestu smrti. Proti tomu vystupuje organizace, která zastupuje pozůstalé po obětech. I za tu cenu, že proces bude doslova nekonečný. Dohoda o přiznání viny mezitím také narazila na nesouhlas obžaloby. Případ má nadále na starosti vojenský soud. Shodou okolností 2 týdny před výročím atentátu bylo stanoveno nové datum procesu s šejchem Mohamedem a dalšími 3 spolupachateli. Konat by se mělo v červnu roku 2028, tedy více než čtvrtstoletí po jeho zatčení. Vzhledem k neustálým tahanicím ani tento termín nemusí být konečný. Chálid Šejt Mohamed zatím zůstává na Guantánamu spolu s dalšími asi 15 zbývajícími vězni, skoro zapomenut, a možná občas závidí Usámovi bin Ládinovi.
6: Tolik Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Komentátor Libor Dvořák, který dlouhodobě sleduje dění v Rusku i na Ukrajině, v následujícím příspěvku sleduje stopu peněz, respektive zaujal ho nejnovější materiál nezávislého serveru Meduza s názvem Co nejdál od války. Ten se zaměřil na zmapování snah rodin ruských politických i podnikatelských elit uklidit svůj majetek do, řekněme, bezpečných států. Evropská komise ostatně už před 3 lety zpracovala právní dokument mířící na rodinné příslušníky oligarchů a dalších osob spjatých s ruskou agresí na Ukrajině.
10: Příkladů bezpečného uklízení rodin a majetků ruských politických potentátů najdeme celou řadu. Jasné je, že imaginární, ale ve skutečnosti faktickou pokladnicí ruských elit se stává arabský svět. Je to logické, protože někdejší západoevropská a americká útočiště jsou dnes příliš riziková, ne-li nebezpečná. Podle investigace Meduzy se konkrétně jedná například o údajnou milenku jednoho z nejvyšších ruských jestřábů, ministra zahraničí Sergeje Lavrova, paní Světlanu Poljakovovou a její dceru. Ty obě získaly občanství Arabských Emirátů. Oficiálně za Poljakovové zásluhy o stát. Navalného fond pro boj s korupcí zase zjistil, že jiný člen strany moci Jednotné Rusko, gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov, zašantročil v Rusku nahrabaný majeteček zase do Dubaje. Jak zjistili nezávislí novináři, členům jeho rodiny patří také elitní nemovitosti v Emirátech, ale prozatím i ve Francii a Monaku. Jejich úhrná cena jde do 1 000 000 000 rublů. Nezávislý novinář Ilja Davljatčin k řečenému dodává, získat dubajské občanství lze jedině za investice a to zase není tak snadné. Potřebujete předložit nějaké seriózní projekty a vydat konkrétní, a to velké peníze. Což jen podtrhuje, co všechno se muselo stát, než třeba Lavrovovi blízcí získali občanství Emirátů. No a pokud jde, dejme tomu, o rodinu čečenského diktátora Ramzana Kadyrova, zjišťujeme, že jeho soukromé letadlo přistává v Dubaji často. A nepřilétá jim jen on, ale i jeho děti. Opoziční politik Maxim Reznik soudí, že po zjištěních o Putinově paláci na jihu země už vlastně Rusy jen tak nepřekvapíte. Je jasné, že tihle podvodníci a zloději naloupili v naší zemi triliony, tedy opravdu pohádkové peníze, a teď je tedy investují. Nová měřítka těchto zločinů už nikoho nezaskočí. Rozhodující je teď to, aby každý představitel ruského odporu dělal svou práci. Mluvím teď o těch politických silách, které, a o tom jsem přesvědčen, vystřídají loupeživý Putinův režim, říká Maxim Reznik. A člověka jen maně napadne, kéž by měl pravdu.
6: Tolik komentátor Libor Dvořák. Vztahy mezi koaličními stranami jsou, navzdory občasným pokusům menších partnerů prosadit se, v podstatě ustálené. I spor o rozpočet pro příští rok se schodkem 389 miliard korun je, zdá se, vyřešen. Nad dynamikou vnitrokoaličních vztahů se zamýšlí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
11: Andrej Babiš díky spojenectví s SPD a motoristy získal imunitu, ale také si pověsil na krk 2 ožehavé koaliční partnery. SPD vyřešil jednoduchým a velmi účinným způsobem. Tomio Okamura obsadil post šéfa dolní komory. Radim Fiala je předsedou dozorčí rady skupiny ČES. Ministři zemědělství a dopravy za SPD jsou věrnými premiérovými spojenci a Jaromíra Zúnu na obraně dozoruje vládní zmocněnec Jakub Landovský. Tanečky kolem rozpočtového schodku jsou valčíkem pro Okamurovy voliče. Přes snížení humanitární dávky ukrajinským uprchlíkům s dočasnou ochranou do finálového kola nedotančí. Naopak, pokud šéf SPD spolu s opozicí prosadí setrvání současného příspěvku po dobu krátkodobé nezaměstnanosti, deficit se o 5 miliard korun ještě zvýší. Okamura také trvá na ponechání náhrady za mzdu během prvních 3 dnů nemoci, neboli odmítá návrat ke karenční lhůtě. Názory na tento nástroj se různí. Pravice ho v roce 2009 do legislativy zařadila a levice ho o 10 let později zrušila. Teď se o něm opět začalo mluvit, avšak SPD se v tomto bodě ostře postavila proti motoristům. Ti se po oficiálním oznámení schodku ve výši 389 miliard probudili a vzpomněli si na velkoústý předvolební slib, že ukončí Fialu a ohlídají Babiše. Ve svém programu měli dokonce návrat k vyrovnaným rozpočtům. Jejich předseda Petr Macinka prohlásil, že do budoucna je to pořád jejich priorita a proto chtějí pro příští rok škrtnout na výdajové straně kolem 20 miliard. Jenomže tuto úsporu ne a ne najít, jak je k tomu vybídla ministryně financí Alena Schillerová. Mohli by si dupnout, vydírat odchodem z koalice. Nic z toho se nestane, protože Andrej Babiš je prakticky vymazal z politické mapy. Chtějí-li na ní aspoň formálně zůstat, musí poslouchat. Důvodem je muž, který je do sněmovny dostal a nyní je z ní strká ven. Blacklist Filipa Turka se totiž za poslední měsíce plní nevídaným tempem. Dopravní nehoda, policií potvrzené nenávistné příspěvky na sociálních sítích, dětinská jogurtová bitka nebo dezinformace o Iperitu či Fosgenu v šumavských Vozdech. Výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku pozastavil sám Turek a je pravděpodobné, že už se do ní nevrátí. Zatímco Macinka ho dál sveřepě brání, Babiš nad ním zlomil hůl a aby to pochopilo i malé Robě, obnovil schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Ministrovi zahraničí vzkázal, že nazrál čas, aby přestal střečkovat a začal s Hradem kohabitovat normálně, nikoli extrémně. Kdyby i to bylo málo, smetl oznámení ministra životního prostředí Igora Červeného, že znečištěnou zeminu u Zhůří bude sanovat firma Dekonta, v níž je minoritní akcionářkou motoristická kandidátka na pražskou primátorku Klára Sovová. Tento úkol premiér svěřil armádě. Motoristé nepostavili v senátních volbách jediného kandidáta a dostanou-li jejich komunální lídři v Ostravě a Praze na frak, bude to definitivní razítko na jejich postavení marginálního doplňku Babišovy vlády.
6: Myslí si komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Jak sanovat státní rozpočet? Nad tím si láme hlavu nejen ministryně financí a přes předvolební sliby se už objevují opatrné návrhy na zvýšení některých daní, například na zdanění tzv. Investičních bytů. Více už v komentáři Martina Fendricha, spolupracovníka deníku Forum 24.
12: Schodek rozpočtu prudce roste a ministryně státní kasy Alena Schillerová hledá, kde sehnat další peníze. Zdrojů je málo. Šetřit je těžké a nepopulární. Nabízí se zvýšení daní. Neslibované zvýšení daní kde? Nápady zní zdanit kratom, hazard, zahřívaný tabák nebo, spozorněme, investiční nemovitosti. A to už by zasáhlo hodně lidí. Nejprve 2 poznámky. První, co je to investiční byt? Jakou to má definici? Kdo má onen investiční byt a kdo vlastní nějaký jiný byt? To nevíme ani my, ani Schillerová. 2. poznámka. Celá léta čeští politici i ekonomové radí lidem, zajistěte se na důchod, opatřete si nějaký trvalý zdroj příjmů k důchodu. A mají pravdu. Všimněme si, jak všechno zdražuje a jak jsou důchody ořezávány. Makali jste celý život, ale teď vláda bojkotuje, nezvyšuje zásluhovou část důchodu. Pokud jde o důchod, namahali jste se zbytečně. Ale dejme tomu, že jste si pořídili ještě jeden byt, který pronajímáte. A z jehož pronájmu jste chtěli doplňovat smrskávající se důchod. To je ten investiční byt, o kterém mluví hnutí ANO? Zdaní vám víc právě tuto investici do stáří? No, tak to asi Andreji Babišovi a Aleně Schillerové pěkně poděkujete. V partii na Primě premiér řekl, otázka je, když tady někdo má 5, 10 nebo 100 bytů, jestli je to fér vůči těm rodinám, které si ten byt nemohou koupit. Moje otázka, když si někdo koupil 5 nebo 10 bytů za poctivě vydělané peníze, co je na tom nefér vůči komukoliv? Takový člověk zřejmě značně přispěl na důchody chudším spoluobčanům. OK, dejme tomu, že vláda prosadí zdanění dalších bytů, druhých, třetích, stých. Kolik na tom vydělá? Ekonomové říkají, že jen málo. Podle 3 roky starého oznámení společnosti Dataligence v Česku vlastnilo více než 3 byty 35 tisíc lidí a nacházelo se zde asi 220 tisíc investičních bytů. Aby se zvýšení znatelně odrazilo v rozpočtu, musela by daň vyletět brutálně nahoru na desítky tisíc ročně. Když pronajímáte a zvednou vám daň z pronajímaného bytu, co uděláte? Zvýšíte nájem. Odskáčou to nájemníci. To není všechno. Kdo u nás vlastní nemovitosti? A s nimi i byty navíc. Na jedné straně investoři a velké firmy, ty mohou mít desítky až stovky bytů, ale na druhé straně jsou to hlavně lidé v předdůchodovém či důchodovém věku. Mezi nimi se nachází masa voličů ANO. Domysleli toto marketéři hnutí? Daně z nemovitých věcí se odvádějí obci, ne krajům, ne státnímu rozpočtu. Jak si s tím Babiš poradí? Vezme ty peníze obcím nebo jim ubere jinde? Na druhou stranu je fakt, že my Češi máme velmi nízkou daň z nemovitosti. Průměr v Evropské unii je násobně vyšší. Takže prostor na zvýšení tu existuje. Ale nemělo by jít o byty pro děti, pro rodinu, nemělo by jít o byty pořízené na přilepšení ke starobnímu důchodu. Nebo ano?
6: A příspěvkem Martina Fendricha končí dnešní, tedy čtvrteční vydání Názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Česká národní banka nechala úrokové sazby bez změny základní na úrovni 3,75% v listopadu, ale může rozhodovat i o zvýšení. Ve Frankfurtu zemřel letos už 3. člověk na letišní malárii. A plzeňští fotbalisté prohráli v Evropské lize s belgickým celkem Saint-Gilloise. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Bankovní rada České národní banky jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny. Základní je na úrovni 3,75%. Podle guvernéra Aleše Michla v české ekonomice převažují rizika vyšší inflace. A přísnější měnová politika je podle něj dál potřeba, aby se inflace dlouhodobě držela poblíž 2% cíle centrální banky. Rizikem je podle České národní banky hlavně rychlý růst mest spojený s napjatým trhem práce. Inflace by mohlo zvýšit také rychlejší růst zadlužení domácností a vládních institucí. Bankovní rada bude sledovat i ekonomické dopady konfliktu na Blízkém východě. Na příštím měnově politickém jednání v listopadu bude podle Michla bankovní rada rozhodovat mezi ponecháním sazeb beze změny a jejich zvýšením. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr nedostala spis korupční kauzy ani od soudu. Po 3. zasedání komise to oznámil její předseda Jindřich Reichl z klubu SPD. Už dřív s žádostí o spis poslanci neuspěli u státního zastupitelství. Na čtvrtečním jednání se ale dohodli, že na příští schůzi začátkem října už pozvou první trojici svědků. Podle Reichla komise taky navrhne změnu zákona, aby ke spisu mohla mít přístup.
13: dlouho, jak si tady převládá narrativ, že ta vyšetřovací komise, že jsou zbytečné, že nikdy nic nevyšetří, tak já pevně doufám, že právě těmito kroky přispějeme k tomu, aby byla úspěšná nejenom ta naše sněmovní vyšetřovací komise, ale i ty další v budoucnu vzniklé.
1: Podle člena komise za hnutí STAN Jana Papajanovského je to účelová změna, která může vést k politizaci justice. Obává se, že by úprava pravidel mohla ohrozit vyšetřování. Malárie má další oběť v německém Frankfurtu. Na tropickou nemoc tam zemřel člověk, který žil blízko letiště. Letos je to už třetí podobný případ.
14: Die Mücke über den Flughafen hergekommen ist und dann die Menschen in Schwanheim angesteckt hat.
15: Zdravotní úřad ve Frankfurtu se domnívá, že komár, který přicestoval na palubě letadla, nakazil obyvatele čtvrti Schwanheim, přestože je od letiště odděluje kus lesa. V úterý úřad potvrdil zatím dva infikované, z nichž ani jeden nepracuje na letišti, ani nenavštívil v nedávné době zemi, kde se malárie vyskytuje v hojnější míře. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti. Už letos v létě onemocnilo malárií 6 pracovníků letiště ve Frankfurtu. Dva z nich nemoci podlehli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí nebude o víkendech a svátcích zajišťovat dětskou pohotovost. A výpovědi totiž dali praktičtí lékaři, kteří na pohotovosti sloužili a nepodařilo se sehnat náhradu. Rodiče tak musí s dětmi o víkendu do nemocnice v Novém Jičíně nebo v Setíně. Ve všední dny dětská pohotovost funguje dál, uvedla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
16: Naší prioritou je bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče. V situaci, kdy není možné zajistit dostatečný počet kvalifikovaných lékařů pro víkendové a sváteční služby, musíme postupovat odpovědně a transparentně. Současně možnosti hledáme.

0: góly, který jako samozřejmě nevím úplně, co na to říct, ale jako jsou hrozně laciný.
1: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku se Španělkou Kristinou Bukšovovou za 66 minut 06:46.
2: Nehody na D11 za Poděbrady a překážka na D1 za hranicemi. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody v omezení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je tak volný pouze pruh vedený protisměrným pásem, zatím bez kolony. Na D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Uzavřený je odstavný pruh a místo je označené šipkou. Na D1 na výjezdu z Brna směrem na Prahu se pracuje u odbočky na výstaviště. Na kilometru 190 v pravém pruhu opravují vozovku. Je to plynule průjezdné levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Nikdy nedělal problémy, chodil do kostela, nenadával, nekouřil, nepil, nebral drogy, ani se nepral. Měl vysoké IQ a ve škole vynikající výsledky. A pak nacpal dodávku trhavinami a jedním výbuchem zabil 168 lidí. Timothy McVeigh, válečný veterán ze Zálivu, jehož uniformu zdobili 4 medaile, včetně bronzové hvězdy, a šuplík měl plný pochval od nadřízených. Co vlastně vede hodné chlapce k tomu, že začnou zabíjet? Nad tím už se ve speciálu portrétů věnovaných terorismu zamyslí historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
5: Dobrý den.
4: A spolu s ním také David Hertl.
3: Terorismus.
6: V americkém státě Oklahoma došlo dnes k pumovému atentátu. Podrobnosti sděluje náš zpravodaj ve Spojených státech Jan Šmíd.
7: Obrovský výbuch otřásl 6-poschodovou federální budovou v Oklahoma City přibližně kolem 16:00 odpoledne našeho času. Podle prvních informací z místa výbuchu jsou stovky lidí, včetně dětí, odváženy do nemocnice, řada z nich v kritickém stavu. Sloup dýmu bylo bezprostředně po výbuchu možné vidět ještě 50 kilometrů od Oklahoma City. Podle informací FBI byla příčinou výbuchu bomba. FBI, která sídlí v budově, obdržela v posledních týdnech několik výhrušných telefonátů a všeobecně se soudí, že jedním z hlavních důvodů bombového útoku může být druhé výročí zásahu federálních jednotek a FBI vůči náboženské sektě Davida Koreše v nedalekém Waco v Texasu.
4: Je to přesně tak, ty události opravdu souvisely se zásahem ve Waco, to odhadla FBI správně. Jinak se ale soudilo, že 19. duben 1995, to je datum té události, ze které jste slyšeli zprávu, že ten hlavní podíl je zahraniční terorismus. Američané si v té době vůbec neuměli představit, že něco takového by udělal, řekněme, místní člověk.
5: No je pravda, že ta éra těch spektakulárních útoků byla na začátku. Tam trošku mátlo i ten způsob, ten obrovský výbuch a cílená destrukce jedné budovy a i ten obrovský počet mrtvých, což opravdu mohlo směřovat někoho na tom, že zatím stojí nějaká rozsáhlá, logisticky rozvětvená, dobře financovaná teroristická organizace. A s takovými Spojené státy neměly zkušenosti na své domácí půdě. Tam vlastně se jednalo spíš o nějaká sdružení nebo spíš jednotlivce, kteří v nějaký okamžik se odhodlali k nějakému činu, ale takovéhle činy si někteří opravdu mohli spojit jenom s nějakou zahraniční silou nebo s nějakým teroristickým uskupením. Ale připomínám, že odtikává čas a je to už jenom 6 let do 11. září. Ta éra už přichází a Al-Kaida už plánuje, už vlastně některé věci už jsou v pohybu, dalo by se říct.
4: Piloti už se školí možná.
5: To bych úplně neřekl, ale to síťování probíhá v tou krizi zasažených regionech a už se vlastně některé ty akce plánují a za několik let, myslím, i některé jsou přímo proti americkým cílům provedeny.
4: Honzo, když se dívám na ty základní informace o autorovi té hrůzy, Timothy James McVeigh, tak nejde o to, kdy se narodil v dubnu 1968, ale to, co ho formovalo, není to zase trošku podobný příběh, jaký jsme si tady vyprávěli nedávno o Kacinským, to znamená člověk s nějakými drobnými problémy, lehce introvertní, nadprůměrně inteligentní, který jakoby s tou většinovou společností neumí úplně dobře spolupracovat?
5: No, já myslím, že u něj to nebylo zase tak extrémní, jako třeba u Kacinského. On prošel si rodinnou krizí, tam se rozpadla jeho rodina, rodiče se rozvedli, což údajně na něj hodně zapůsobilo, ale takových případů je 12 do tuctu. Tam pak důležitou roli v jeho dospívání hrál jeho dědeček Edward, který ho přivedl vlastně ke zbraním a k lovu. Ty zbraně pak hrají opravdu jako v jeho životě důležitou roli, ale zase v tom americkém způsobu života to není nic neobvyklého. Je to velmi inteligentní student, ale možná pak se to začíná projevovat tím, že třeba nevyužije úplně ten svůj inteligenční potenciál. Měl údajně IQ 126, což ho předurčovalo nejenom ke studiu střední, ale i prostě k univerzitnímu studiu. A k tomu zřejmě prostě neměl nějaké predispozice, se mu v tomhle systému přestalo líbit a tak vlastně po dokončení střední školy přihlásil se na obchodní akademii. Ale to studium nedokončil. Jakoby mu tam trošku jako chybělo vedení a hledal nějakou instituci, která by mu více konvenovala, než by bylo třeba to univerzitní, než to studijní prostředí. A nakonec ho nachází v roce 1988, krátce po svých 20. narozeninách vstupuje do americké armády, prodělává základní výcvik a tam se nachází. Tam se zdá, že prostě konečně našel instituci, která mu nabízí všechno, co by potřeboval, disciplínu, jsou tam ty zbraně, řád a velmi rychle tam prokáže svůj talent, patří mezi vynikající střelce a tomu vlastně umožňuje nejenom to uznání ostatních mu nabízí, ale zároveň poměrně rychlý služební postup. Takže on se rychle vypracuje na seržanta a má všechny předpoklady na docela zajímavou a rychlou armádní kariéru.
4: Ironii osudu, zřejmě kvůli nějaké administrativní chybě, on se dostává do jednotky, kde potkává lidi, se kterými potom udělá ten svůj hrůzný čin?
5: Ano, z toho zpětného pohledu to vždycky tam můžeme vlastně najít některé ty zlomové body, ale zase to nic jako nemusí znamenat a stále vlastně vidíme člověka, který prostě, ano, byl inteligentní, ale nevystudoval, tak se našel v armádě a slouží v armádě. Takových osudů bychom našli 12 do tuctu. Stále tam nic není, jako co by ho odchylovalo od toho běžného životního příběhu v americkém životě.
4: Říká se o drastických zážitcích z války v zálivu, do které byl nasazen z té nešťastné dálnice smrti, že viděl, co se tam děje, jak lidé umírají.
5: No a to je vlastně první ta křižovatka. Je nasazen ve válce v zálivu, je vyznamenán. Nicméně asi jako nemálo dalších válečných veteránů ho poznamenaly ty vojenské zážitky. Hovoří se o té dálnici smrti. Já jenom připomínám do obecného povědomí. I běžných lidí se dostaly ty drastické fotografie těch zaživa uhořelých iráckých vojáků, kteří vlastně byli sežehnuti v těch tancích nebo v těch transportérech. To byla prostě spojnice, kterou americké letectvo doslova zničilo a zničilo tam všechno, co se hýbalo. A tohle, když vidíte naživo, tak to musí vlastně otřást každým. Jo. Jedna věc je být skvělým vojákem při tom výcviku, ale ten křest ohně a ta válečná zkušenost opravdu může poznamenat každého. Někdo se s tím vyrovná, někdo ne. A ani to by vlastně nebyl nějaký jako zásadní zlom, ale je potřeba to mít v patrnosti, že skutečně ta válečná zkušenost se na něm nějakým způsobem podepsala, respektive vryla se mu do podvědomí a začala ovlivňovat jeho život. Tam spíš bylo to, že vlastně po té válce nenašel další uplatnění, on se chtěl hlásit do speciálních jednotek, tam neuspěl. Spíš asi kvůli tomu, že nebyl na ně dostatečně připraven z hlediska té svého předchozího nasazení, nebo měl prostě smůlu a nedostal se tam. A to je vlastně konec jeho vojenské kariéry. On v prosinci roku 1991 odchází z aktivní vojenské služby a teď na něj číhá celá řada v úzovkách nebezpečí, jako na každého veterána, který vlastně do armády vstupuje v mladém věku. Nemá se kam vrátit, nemá za sebou kariéru, nemá rodinu, nemá žádné zázemí. A teď vlastně umí jenom tu válku, umí vlastně jenom to válečné řemeslo a tady tu kariéru neudělal a teď vlastně hledá své uplatnění. A tady už vlastně Timothy začíná hledat, naslouchat a trošku jako tápat a topit se v té společenské realitě.
4: On začal pracovat jako ozbrojená ostraha, jakási soukromá stráž.
8: Tady je ta láska k těm zbraním.
5: No, to je vlastně jakoby, ono je to možná spíš jako nutnost. Jo? Jste veterán, umíte se zbraněmi, znáte prostě bezpečnostní postupy a než jste v armádě a pravděpodobně by vás asi nevzali, nebo ono to asi neusiloval do bezpečnostních složek, myslím jako do policie nebo dalších, no tak se nabízí prostě soukromé bezpečnostní služby a tenhle ten typ využití válečných veteránů. Tady je zajímavé v tom, že vlastně se tady už začíná potkávat s tou supremacistickou ideologií a s tím rasismem a začíná vlastně se dostávat do prostředí, kterého začíná formovat i z hlediska toho pohledu na svět a z hlediska toho, kdo za co může, kdo je čím vinen a tak dále. Jo? To zřejmě u něj dřív nebylo. A tady se vlastně to začíná všechno slévat do jednoho vlastně nějakého pocitu, který v něm pak začínají radikalizovat ty jednotlivé události, se kterými se pak potkává.
8: Jakoby to naštvání najednou mu dávalo smysl. Ona tomu určitě pomáhala i četba, čeho to si také přečteme z knížky, jejíž autorkou je Wendy Painting a jmenuje se Odchylka od amerického normálu, Tajný život Timothy McVeigha.
9: Dílo později označované za předlohu pro bombový útok v Oklahoma City podle všeho Timothyho doslova pohltilo a jeho vliv na formování jeho politických a rasových ideologií je nepopiratelný. Jak později řekl Turnerovi, deníky mu pomohly pochopit rasismus jeho spolupracovníků a také ho seznámili s rasismem, který neznal. Bylo to velmi protičernošské. Z nich se naučil slang rasismu a osvojil si ho. Publikace jako Soldier of Fortune a The Tarno Diaries posílily jeho již existující sklony. Seznámili ho s dosud neznámými subkulturními sférami a myšlenkami a poskytli mu nové vzory, z nichž mohl čerpat při utváření své identity. Nakonec sehráli klíčovou roli při spáchání i při narrativní konstrukci bombového útoku v Oklahoma City a dalších násilných činů extrémní pravice. V jistém smyslu McVeigha převedl činy fiktivního Turnera do reality.
8: My bychom si asi, Honzo, měli říct, které vlastně ty činy, o co v těch Turnerových denících jde?
5: Turnerovy deníky, to je v podstatě takový fiktivní román, který se odehrává v budoucnosti a je o tom, že ta hlavní postava se chopí akce a vlastně začne páchat teroristické útoky a postupně se vlastně jakoby ovládá část Spojených států. Zajímavé je, že tím ohniskem má být Kalifornie. Ty Turnerovy deníky jsou v určitém smyslu docela brutální, protože tam je popisováno, jak jsou popravováni, vyvražďováni obyvatel Afroameričané, ale i Židé. Tam je důležitý ten antisemický potent, ten je tam také důležitý. A ustí to vlastně do takové fantastické konstrukce, že by vlastně měla být vyvolána válka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, jaderná válka, která by měla přinést tu takzvanou očistnou apokalypsu, no, která by vlastně očistila tu Ameriku od všech nežádoucích elementů, od všech prostě Afroameričanů, Židů a dalších a měla by vytvořit prostě jakoby novou společnost, ovšem vlastně v kontextu probíhající jaderné války se Sovětským svazem, no, takže to je taková jako apokalyptická vize, ale je to vlastně povstání pro americké federální vládě a jedním z motivů je útok na jednu vládní budovu ve Washingtonu pomocí vlastně nákladního auta naloženého výbušninami a Veik, jak byl inteligentní, ale on zase na druhou stranu nebyl zřejmě příliš sečtělý, takže vlastně on se tady dostal do kontaktu s nějakým jako koherentním vyprávěním, kterému dávalo smysl. Jo, to je takový ten moment, kdy se setkáte a nemáte příliš jako velkou čtenářskou nebo jinou zkušenost, tak se najednou setkáte s něčím, co vás najednou takzvaně osvítí. Řekne, aha, to je ono, jo, tak tohle mi přesně dává smysl. Ty moje dílčí zkušenosti najednou dostanou podobu někoho, kdo to umí vyjádřit. Připomínám, že William Luther Pierce, taky ta postava by si asi zasloužila taky u nás jako díl v té sérii teroristů a různých dalších bláznů. On byl, myslím, vzděláním fyzik, takže on napsal několik románů, on byl poměrně jako mocný slova a v tomhle tom smyslu i ty Turnerovy deníky jsou nebezpečné nebo měly velký vliv na tuhle tu scénu. A samozřejmě i na McVeigha. Takže on si to vzal nejenom jako dílo, které mu to v hlavě spojilo, jak to ideologicky má vypadat, ale on si z toho dokonce vzal i ten návod, co má tedy konkrétně udělat.
3: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: V dnešním speciálu Portrétu s historikem Janem Adamcem povídám o člověku, který se jmenoval Timothy McVeigh a s jeho jménem je spojen teroristický čin ve Spojených státech v roce 1995. Dobrý poslech vám přeje stále David Hertl. Honzo, pojďme už na tu klíčovou událost a hlavně k tomu, co k ní vedlo. My už jsme na začátku té zprávě slyšeli, že FBI si okamžitě po tom výbuchu dala do souvislosti datum. To korespondovalo s tím, řekněme, útokem FBI a americké armády na ranč sekty Davida Koreše ve městě Waco v Texasu. To bylo v roce 1993, kde nakonec uhořelo téměř 80 lidí. Ale to nebyla jediná věc, která McVeighovi vadila nebo kterou on považoval za jakýsi útok státu proti občanům. Co ještě byla ta druhá?
5: Timothy McVeigh prodělával tu klasickou fázi. Nejprve ho jako něco štvalo, pak dostal jako návod a vysvětlení, proč se tak děje a co by měl dělat a potřeboval něco, co by ho opravdu jako nastartovalo, řekl tak a teď musím něco udělat. Ten emoční
8: zážitek nějaký.
5: No, zážitek spíš vlastně jako to opravdu je naštvání, jo.
8: V tom Waco prý opravdu byl.
5: No a na začátku 90. let první tím incidentem bylo v srpnu roku 1992 obležení v Ruby Ridge, kdy vlastně federální agenti zabili jednoho toho bílého supremacistu Randyho Weavera společně s jeho synem a s jeho ženou a pak to bylo v roce 1993 to obležení té farmy, té sekty Davida Koreše. A McVeigh oba tyto zásahy vnímal jako nepřípustnou vládní tyranii. Jo, tady měl příklad toho, jak vlastně ta federální vláda zasahuje a jak se snaží omezovat ty lidské svobody. On tam přímo byl u toho Mount Carmel, u toho Waco v tom Texasu. A toho vlastně nastartoval, tady začala ta jako opravdová frustrace. No a údajně jako poslední kapkou bylo, když v září roku 1994 prezident Bill Clinton podepsal zákon o zákazu útočných zbraní. Lidé, co prošli armádou, tak s nimi umějí zacházet a my v tom americkém kontextu se divíme, jak takovéhle zbraně vůbec můžou přijít do ruky civilistům v úzovkách, ale v Americe to bývá běžné v některých státech. No a McVeigh říká, a tak a konec, jo. To je moje červená linie. Tady už vidíme opravdový legislativní zásah, snahu vzít mi ty zbraně a on ty zbraně i v kontextu, co se naučil od dědy, i v kontextu, co si přečetl v těch Turnerových denících a co vnímal v rámci té komunity, do níž už se jako plně ponořil, tak to vnímal prostě jako zásadní zásah do jeho, protože pak už vlastně mohl být jenom krok, že jim vemou ty zbraně a tudíž oni se stanou bezbraní, nebudou se moc té federální vládě bránit. Takže tady vlastně už jako se odhodlal k činu a začal ten čin plánovat a naplno se vlastně jako ponořil do toho života, v němž se krok za krokem připravoval k tomu útoku.
8: To všechno se dělo s tím jeho přítelem, kterého potkal v té speciální vojenské jednotce, do které nastoupil v roce 1988. V dubnu 95 si pod falešným jménem pronajal dodávku. 18. dubna 95 sestavil s tím přítelem Nicholsem obrovskou bombu v sudech, která vážila možná až 3 tuny. Tu uložili tedy do dodávky, kterou si pronajali. No a ráno 19. dubna dojel před budovu, kterou si vybral jako místo činu. Barry Belek, knížka Moderní americký extremismus a domácí terorismus z roku 2018. To nám poví víc.
9: Zaparkoval před objektem, jehož přízemí byla školka a nastavil roznětky. Bomba vybuchla v 9.02 dopoledne. Stejně to v románu udělal Errol Turner. McVeighovy činy připravili o život 168 nevinných lidí, včetně 20 dětí. Před útokem poslal své sestře dopis, v němž varoval, že se stane něco velkého, a následně druhou obálku s výstřižky Starnerových deníků. Když se sestra dozvěděla o zatčení bratra v souvislosti s bombovým útokem, výstřižky spálila. Po bombovém útoku našli agenti FBI pasáž z knihy The Turner Diaries v McVeighově voze. Jednalo se o Turnerův odhad dopadu teroristického činu na Spojené státy. Zněla takto. Skutečná hodnota našich dnešních útoků spočívá v psychologickém dopadu, nikoli v bezprostředních obětech.
8: Honzo, uvádí se často ten počet zemřelých, slyšeli jsme ho teď v ukázce 168, málo se uvádí počet zraněných, těch bylo téměř 600. A co je zajímavé, téměř neuvěřitelné v kontextu toho, jak se vyšetřují podobné teroristické činy, tak McVeigh byl 90 minut po spáchání tohoto činu ve vazbě. Jak se to podařilo?
5: No, to je vlastně velký paradox. Timothy McVeigh byl vlastně 90 minut po výbuchu zastaven příslušníkem oklahomské dálniční policie u města Perry, protože ten policista si všiml, že ten jeho automobil nemá zadní registrační značku. Takže ho zkontroloval a zároveň si všiml, nebo se mu zdálo, že má zbraň. A zjistil, že má vlastně jako nelegálně nabitou zbraň Glocka ráže 45. Takže policista ho odzbrojil na místě, McVeigh se nebránil, zatkl a odvezl ho do místní věznice v Perry a tam vlastně jako čekal na vyřešení tohohle konkrétního případu. No. Měl sice na sebe jako tričko s protivládními nápisy, měl tam ten protilinkolnovský nápis Sic Semper Tyrannis, jo, což byla údajně slova, která zvolal John Wilkes Booth, když sjel na Lincolna, ale zatím se nikdo s tím nespojoval. No. A mezi tím v FBI všechny orgány vlastně vyšetřovaly, hovořilo se o tom islámském terorismu, o různých variantách. No a najednou, když sledovali nebo dělali prověrku všech těch záznamů z místa činu, tak si najednou všimli a zjistili, že McVeigha mají zadrženého, takže okamžitě kontaktovali místní úřady a převzali si McVeigha do federální vazby. A paradoxní bylo, že to vlastně bylo těsně před vypršením té vazby v tom Perry, takže chybělo málo a oni ho v tom Perry pustili, protože už nebyl zákonný důvod ho držet, za to byl zatčen.
8: Prý hodina chyběla.
5: No a mohl uniknout těm federálním orgánům a mohli ho hledat kdo ví kde, že jo.
8: Po celou tu dobu, co byl připravován proces, tak prý McVeigh vůbec neprojevil žádnou lítost, o těch mrtvých dětech mluvil jako o vedlejší civilní škodě, čili tam se asi nedalo čekat jakýkoliv jiný rozsudek než trest smrti.
5: No on už vlastně jako v tom zdůvodnění a v té racionalizaci přešel na tu druhou stranu, že vlastně tohle všecko jsou nezbytné oběti pro ten náš hlavní cíl, že jo. A tam je zajímavé to, že on byl obžalován z 11 federálních trestných činů, ale nikoliv nebyl souzen za terorismus. On tam bylo jako spiknutí, vražda 8 federálních agentů, použití zbraně hromadného ničení, ale nikoliv vlastně ten samotný terorismus.
8: 11. června 2001 byl popraven ve federální věznici v Indianě, bylo mu 33 let. On se stal prvním federálním vězněm popraveným vládou Spojených států od roku 1963. Dokonce prý pozůstalí těch obětí přihlíželi té jeho popravě. To asi taky nebyla úplně častá věc.
5: Ten jeho zločin byl tak spektakulární a tak prostě odporný a tak vlastně krutý. Zahynulo při něm tolik jako zbytečných obětí, že on nezautočil na nějakého federálního agenta, toho by mohl jako opravdu aspoň trošičku obvinit, že je spojen s tou vládou, ale zahynulo při tom opravdu mnoho nevinných obětí. On odmítl požádat o milost, prohlásil, že raději zemře, než by vlastně strávil ten zbytek života na samotce, takže přiznal vinu a nepokračoval odvolacím procesu. No a ano, je pravda, že ta poprava byla vysílána na uzavřeném televizním okruhu, ale jak už to tak bývá, řada těch pozůstalých jako pak přiznala, že žádnou jako pocit zadosti učení nebo jim to nepřineslo. No, to ani vlastně jako není možné. Možná naopak, McVeigh zemřel velmi rychle, ale tu tragédii to nějakým způsobem nemohlo odčinit a ta bolest těch pozůstalých tady pořád zůstávala.
8: Terry Nichols a Michael Fortier, jeho dva komplicové, jak ti dopadli?
5: Nichols byl odsouzen na doživotí bez možnosti prominutí trestu a dodnes si ten trest odpikává. A ten třetí, o něm jsme ještě tady nemluvili, Michael Fortier, ten výměnou za spolupráci získal trest, nebo byl potrestán 12 lety vězení. No, takže takhle dopadli ti tři, v níž ale hlavní roli hrál právě Timothy McVeigh.
8: Když se v Americe začne někde střílet, tak okamžitě se zase rozvine ta diskuze o tom, jak je to s těmi zbraněmi, kdo by je mohl mít a nemohl a jaké. Byla nějaká veřejná diskuze o tom?
5: No, to je právě otázka té klasifikace. Ty hromadné střelby, kterých je poměrně hodně a z velké části jsou závislé na dostupnosti těch zbraní nebo v některých státech, tak vlastně ta americká veřejnost a Američané nemají tendenci klasifikovat jako terorismus. Většinou se snaží najít nějaké jako v uvozovkách výmluvy, že šlo o vyšinutého jedince a že prostě šlo o nějaké vyřizování si účtů, kdežto tady opravdu těžko se mohli vyhnout té klasifikaci terorismus. Američané mají trošku problém s tou klasifikací, že na jejich území existují domácí teroristé. Většinou je to pro ně jednodušší říct, no tak to je nějaký zahraniční terorista, to je někdo, kdo chce ohrozit Ameriku, ať už jsou to islámští teroristé nebo někdo jiný. Ale připustit si, že i na vlastním území a uvnitř americké společnosti žijí domácí teroristické skupiny, to je pro ně trošku problém. Nicméně tohle byl velmi zjevný příklad a i s odkazem na ty Turnerovy deníky a veškerou tu ideologickou to vysvětlení, které tam McVeigh připouštěl, tak se jednoznačně jednalo o terorismus a v návaznosti na to byly schváleny některé protiteroristické zákony, které vlastně umožňovaly větší, a to je vždycky zase velká debata, prolomení soukromí v rámci vlastně vyšetřování, ale nebylo to nic proti tomu, k čemu došlo po 11. září 2001 a vlastně k nárůstu toho bezpečnostního státu uvnitř Spojených států a prolamování soukromí v zájmu vlastně rychlejšího vyšetřování a boje proti terorismu.
8: Říká historik Jan Adamec. No a zbytky té budovy, ty byly po atentátu zlikvidovány a na místě je dnes takový velký pietní park a památku těch 168 zemřelých připomíná 168 židlí. To je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Ladislav Čurda a Václav Maršík. Hostem, kterého jsem ve studiu viděl moc rád, byl Jan Adamec. Honzo, díky, naslyšenou.
5: Děkuji za pozvání.
8: Pořadu se můžete vrátit také na našem webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a samozřejmě i dalších podcastových aplikacích. Dobrý poslech dalších pořadů přeje David Hertl.
3: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Americké ministerstvo zahraničí povolí iránské delegaci zúčastnit se zasedání valného shromáždění OSN. A to se koná příští týden v New Yorku. Víza dostanou jen hlavní členové delegace a jejich zástupci. Mezi nimi jsou podle agentury AP iránský prezident Masoud Pezeškian a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračuje dlouhodobý konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se jí součástí stalo v prosinci 1995. Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform a zasáhnout musí Evropská unie. A nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za mřížem je už přes 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl a ve čtvrtek vyslechl posudek psycholožky. Ta osvobození nedoporučila. Navrátil si odpykává doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus o ni. A v roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti. Po revoluci ho soud zmírnil na doživotí. Český boxer Calvin Sokwesa porazil na úvod mistrovství Evropy v Sofii belgického soupeře Aiteviho. 23-letý pražský rodák souboj ve váze do 70 kg vyhrál jednoznačně 5-0. A v sobotním duelu o postup do čtvrtfinále se Sokwesa utká s o rok mladším Rusem Koldenkovem. Na kontinentálním šampionu v bulharské metropoli se představí ještě dalších 7 českých reprezentantů. Dnes čekají duely prvního kola Daniela Floriana a Daniela Komárka.
2: Překážka na D11 u Nového Města i na D1 za hranicemi. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně, pokud budete sjíždět na Lazní Bohdaneč. A přímo ve sjezdu na 68. kilometru stojí nepojízdné vozidlo. A podle řidičů není nijak označené, stojí po tmě a za zatáčkou je vidět na poslední chvíli. Na D11 tentokrát z Hradce do Prahy likvidují následky nehody kamionů za Poděbrady. Na 34. kilometru v omezení havarovalo nákladní auto a kvůli vyprošťování se projíždí pouze levým pruhem v protisměru. A na D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu označené šipkou a pohybují se tam lidé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě ještě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13. A teď nad ránem je polojasno až skoro jasno, ochladilo se na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová chce otevřít Kanadě dveře k tomu, aby se stala přidruženým členem Evropské unie. Řekla to ve svém projevu Ústavu unie a mnohé tím překvapila. Dále mluvila o tom, že 27 by se měla víc společně starat o svoji obranu a zaměřila se taky na migraci nebo změnu klimatu. Pojmenovala předsedkyně komise ve svém projevu věci, které Evropu nejvíc pálí a které je potřeba řešit.
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
10: Našimi hosty po linkách jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den. Pane Dostále, už se slyšíme. Dobrý den ještě jednou. Tak navazujeme znovu spojení a naším dalším hostem je europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Doufám, že se slyšíme. Dobrý den.
11: Dobrý den a děkuji za pozvání.
10: A jsme už i ve spojení s Ondřejem Dostálem. Stále ještě ne. Pokoušíme se ho obnovit, což z pochopitelných důvodů není úplně příjemnou věcí pro pořad pro a proti, kde je potřeba, aby oba hosté se slyšeli. Nicméně začneme. Jak, pane Farský, vy hodnotíte ten projev o stavu Unie, který včera tradičně přednesla předsedkyně Evropské komise paní Ursula von der Leyenová?
11: Základní linkou toho projevu bylo udržení bezpečnosti a posílení konkurenceschopnosti Evropy. A to se prolínalo přes její přístupy k obrany schopnosti, k zajištění zdrojů, k rozšíření partnerství, přes energetiku, ale i věci klimatické a i věci vnitřní bezpečnosti, což jsou třeba sociální sítě.
10: Takže celkově vám v tom projevu nic nechybělo?
11: Já jsem si doufal, že bude Ursula von der Leyen mluvit i o smlouvách, o těch zakládajících smlouvách, které prostě dneska pro Evropu v mnohým jí oslabují v té geopolitické hře. A i to nakonec odevřela, když úplně v poslední části mluvila o zřízení Kongresu Evropy při 70. výročí Římských smluv. A tím Kongresem Evropy, kde svolá ty největší myslitele evropské, právě si myslím, narážela na to, že bude potřeba debatovat o tom, jak v této nové geopolitické situaci Evropa má do budoucna obstát ve smlouvách, které má nastaveny.
10: Tak zdá se, že už se nám podařilo navázat spojení s naším druhým dnešním hostem, kterým je nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den, věřím, že teď už se doopravdy slyšíme.
12: Dobrý den, těším vás.
10: Já věřím, že vyplynou ty vaše postoje v těch dalších minutách, že i uslyšíte znovu, co si pan Farský o projevu předsedkyně Evropské komise myslí, ale v zásadě teď ten projev v té první minutě naší diskuse hodnotil pozitivně. Jak ho hodnotíte vy?
12: Já jsem ho hodnotil spíše negativně, protože Ursula von der Leyenová hovoří o plánech, ale o ničem, co by se podařilo. Ona už je ve své funkci v podstatě druhé období, ale bohužel ty hospodářské výsledky Evropy jsou tristní. I z hlediska geopolitického jsme se dostali na druhou kolej, takže proto nemůžu ten projev hodnotit kladně. Radši bych slyšel o dosažených výsledcích a úspěších, bohužel se žádné nedostavily.
10: Pane Farský, co říkáte na tuhle kritiku? Nelze nahlížet na ten projev Ursuly von der Leyenové, že v něm převažovaly vize na konstatovanými úspěchy?
11: Já, to je to, co jsem od toho projevu čekal, jakou nastaví další linku. Za 2,5 roku končí její funkční období, nebo za 3 roky, a ona vlastně vytyčovala, jakým směrem chce ten zbytek svého mandátu využít. A protože to nebyl předvolební projev, ale byl to projev, který měl stanovit, kam dál bude směřovat Evropská unie, tak těch momentů, kde kam má směřovat, bylo hodně. A zároveň se ohlížela i zpátky, i za neúspěchy, třeba v té klimatické oblasti, kdy jenom ta vlna veder v letošním roce vedla k úmrtí nad míru 35 tisíc lidí v Evropě, obrovské požáry, obrovské ztráty průmyslu, ekonomik právě tím, že že zatím nejsme úplně připraveni. Zároveň zhodnotila i to, že se částečně podařilo. Některé státy přistoupily na to, že si energie vyrábějí co nejvíce na svém území, ať už to jsou obnovitelné zdroje energie nebo jaderná energie, a že to vedlo k tomu, že krize v Hormuzu, kterou vyvolal Donald Trump, tak nezasáhla Evropu tolik, jak by bývala zasáhla, kdybychom k těmto opatřením snižujícím naši závislost na ropě, plynu nepřistoupili.
10: Pane Dostále, tak přece jenom nemůžeme v tom projevu předsedkyně Evropské komise najít konkrétní věci, které se v poslední době povedly?
12: Bohužel zrovna energetika patří k těm nejhorším. My jsme měli schůzi s kolegy od energetiky, od hospodářské komory a jejich výhledy byly děsivé. Budou se zdražovat energie, budeme více závislí, přitom naše přenosová soustava není připravena na to, aby zvládla ty požadavky, které se od ní čekají. Ustupujeme od uhlí, máme drahý plyn, přitom to nemáme čím nahradit. Čili toto jsou věci, které na konci dne táhnou dolů evropský průmysl, včetně toho českého. Když porovnáme ceny energií třeba ve Spojených státech nebo v Číně s těmi v Evropě, a to je důsledek i politiky Ursuly von der Leyenové v oblasti klimatu, tak prostě náš průmysl nemůže uspět a bohužel to velmi brzy dopadne i na domácnosti, jako se už konec konců stalo.
10: Pane Farský, tak není to achillova pata celé Evropské unie, že stále není energeticky nezávislá, byť podle toho projevu předsedkyně komise k tomu má směřovat?
11: Tak právě to je slabinou Evropské unie, její závislosti. Ona rostla v globálním světě, kdy prostě jsme byli propojeni s celým světem a tam, kde zrovna bylo nejvýhodnější nakupovat, tam jsme nakupovali. Ale ukazuje se, že některé státy využily tu naši závislost ekonomicky, ale i bezpečnostně. Rusko, když nám zavřelo kohouty s plynem, Čína, která nám přibrzdila dodávky čipů, tak je přesně tím, kam je zaveleno, a ty zákony už leží v Evropském parlamentu, kdy právě snižujeme svoji závislost a uzavíráme více partnerství. Uvedl bych jedno číslo. Od chvíle, kdy byl uzavřen Hormuz v tento rok, tak Evropská unie zaplatila 90 miliard euro navíc za dopravu ropy a plynu. To je rozpočet České republiky na celý rok. Za to jsme nedostali vůbec nic navíc. Jenom to je cena, o kterou stoupla energie, ta fosilní paliva, kterou jsme prostě vyhodili komínem. Takže to, abychom elektrifikovali, což v tomto projevu také zaznělo, abychom si energie, co možná vyráběli na kontinentě, není jenom bezpečnostní, ale je to i ekonomický zájem Evropy a k němu i v tomto bylo zaveleno. My jsme jako Česká republika úplně na chvostu, my jsme jedni z nejhorších v Evropě a také na to budeme do budoucna doplácet, ale toto není krize Green Dealu nebo zelených paliv, obnovitelných zdrojů energie. Tohle je krize fosilních paliv, kterými nás vydírají režimy, od kterých se vydírat opravdu nechceme.
10: Pane Dostále, uznal byste, že stávající klimatické cíle Evropské unie, které shodou okolností včera von der Leyenová v tom svém projevu hájila, dávají smysl i proto, protože pro Evropu bude výhodné, pakliže nebude závislá na fosilních palivech?
12: Já se obávám, že nedávají, protože nám právě znemožňují tu nezávislost. Naším zdrojem, který máme, který si sami těžíme, je uhlí. A na uhlí není nic špatného. Je možné aspoň po přechodnou dobu, třeba 10 nebo 20 let, uhlí využívat, stavět elektrárny čisté. Například čínská energetika je stále ještě z poloviny uhelná, velmi jim to přináší dobré výsledky.
10: Pane Dostále, jenom aby to bylo tedy úplně jasné, podle vás by teď Evropa neměla řešit dopady změny klimatu a neměla by se sama snažit ji zmírňovat a měla by pálit uhlí, když to tak řeknu?
12: Podívejte, uhlí dokáže být výrazně čistější, než bylo třeba před 30 lety. Samozřejmě není klimaticky neutrální, ale my si v tento moment nemůžeme dovolit, aby nám zkrachoval průmysl a bohužel na větrnicích a na solárech to neuživíme. Atomová energetika bohužel v Německu je spíše zavíraná, takže když se díváme na ty možné dostupné existující zdroje, tak pokud nechceme být závislí na ropě, kterou u nás skutečně nemáme, tak nám nezbývá nic jiného než uhlí.
10: Opravte mě, jestli se pletu, ale pokud vím, tak von der Leyenová v tom svém projevu signalizovala podporu jaderné energetice, o které vy hovoříte, takže toto byste měl vítat, ne?
12: To ano, ale bohužel ta realita, a zejména v jejím domovském Německu, jde přesně naopak, protože Německo zavírá jaderné elektrárny, to je obrovská chyba. Oni si myslí, že jim snad tu energii budeme dodávat my, ale kdybychom ji vzali. Čili toto považuji za zásadní chybu, že jaderná energetika nebyla celých těch 7 nebo kolik let tam je podporována jako jednoznačný zdroj, který nám pomůže.
10: A už by podporována být měla, pane Farský, což předpokládám, že vy taky vítáte, ale zajímalo by mě v návaznosti na to, co teď zmiňoval váš pan kolega, zda je ta energetická strategie Evropy dobře promyšlena?
11: My mluvíme o energetické strategii Evropy, která nás chce zbavit závislostí. Závislostí a zároveň toho, abychom si náš kontinent ničili. Letos umřelo zbytečně 35 tisíc lidí, protože prostě vlna veder Evropu ničí. Máme dvakrát rychlejší oteplování v rámci Evropy než zbytek světa. Dochází nám voda, podívejte se na Vltavskou kaskádu. Půda není schopná zadržovat vodu, protože způsob hospodaření prolívání hnojiv jej opravdu neprospívá. Podzemní voda se zhoršuje kvalita a dochází. Tvářit se, že to vyřešíme, to prostě musíme řešit, musíme k tomu přistupovat, odpovědnost k nám i budoucím generacím, ale určitě ta cesta není tím, že řekneme, nic se neděje, strčíme hlavu do písku a zničíme další krajinu, přesuneme města a proženeme uhlíkomíny. To
10: a prostě není. Co se týče strategie týkající se energetiky, tak ta je podle vás dobře promyšlená?
11: Narazila na limity právě ve chvíli, kdy Německo počítalo s tím, že ty energetiku jadernou nahradí plynovou a ukázalo se, že pro Putina to není jen biznis, ale že to je prostě otroctví Evropy, který si přesto vytvořil. To se změnilo a proto se vracíme i k jaderné energetice, proto je podporovaná. A myslím si ale, že každý panel, který umístíme, solární panel, každý větrník, který postavíme, prostě vede k snížení ceny energií a snížení naší závislosti. My máme dneska, nakoupíme za ropu a plyn, vydáme ročně trojnásobek evropského rozpočtu. Jenom z České republiky zaplatíme 160 miliard korun ročně, které vypošleme z České republiky a nic za ně nemáme, my je můžeme nechat, máme za ně energii, kterou ale si dokážeme z velké části vyrobit doma a pak ty peníze zůstanou doma a budou samozřejmě tvořit další hodnoty, dělat pracovní místa a to je strategie. A důležitý moment té strategie je propojování Evropy, protože někde umí vyrobit energii levněji než u nás a je pak důležité, aby se k nám dostala a když nemají oni energii, tak abychom my jim dodali.
10: Čím se tedy znovu obloukem vracíme k otázce závislosti na fosilních palivech, k čemuž už se pan Dostál vyjadřoval, ale pokud byste dovolili, pánové, tak bych ještě douzavřel tu kapitolu týkající se změny klimatu, o které von der Leyenová včera taky hodně hovořila. Teď to tady zaznělo, že připomněla tu velkou letošní vlnu veder, požáry na různých místech po Evropě. Oceňujete, pane Dostále, že toto předsedkyně komise tematizuje, že hovoří o tom, že je potřeba vytipovat ty nejzranitelnější místa v Evropě tak, aby se vyřešilo, jak na těchto místech omezit rizika spojená se změnou klimatu?
12: Požáry jsou nepochybně problémem a klimatická změna toto působí. Bohužel to, co nevidím, je racionální plán, jak naši ekonomiku současně nezahubit a současně ji trošičku učinit čistší. Já jsem někdy obviňován, že se jezdím dívat do zahraničních států, jako je Čína, jak to dělají. Čína je hegemonem v zelených technologiích, zcela nepochybně. Ale přesto na příštích třeba 10 nebo 20 let ještě počítají s polovinou mixu z uhlí a mohutně budují jadernou energetiku. Čili tam došlo k plánování. Bohužel v Evropě k tomu plánování nedošlo. My jsme si představovali, že si vyměníme uhlí za plyn a teď překvapeně zjišťujeme, že to vlastně tak jednoduché není. Současně naše diplomacie není schopná Evropě zajistit spolehlivé zdroje plynu a chovat se trošičku asertivně, aby, jak správně řekl kolega Farský, Donald Trump nám nevypínal plyn ze zálivu. Jo, čili v tento moment Ursula von der Leyenová nemůže říct nic hezkého o tom uplynulém období, kdy v podstatě se nic nepodařilo a teď se snaží tvořit nějaké plány, ale to neočekáme od manažera, od někoho, kdo vede komisi.
10: Pane Dostále, když jste tady zmiňoval ten čínský příklad, tak možná bych se jenom doptal, toho jste si vědom, že výchozí pozice Číny byla jiná nežli výchozí pozice Evropy v tom ohledu, že Čína byla a stále je daleko závislejší na spalování uhlí, než byla Evropa?
12: Podívejte, výchozí pozice Číny byla naprosto tragická. Oni vycházeli z výrazně horších hospodářských podmínek než my. V tento moment produkují nejvíce energie na světě a skutečně ten mix mají rozhozený mezi zelené technologie, které budou prosazovat v budoucnu, ale stávající jadernou a energetu, která je chrání třeba před tím, když někde vypukne válka nebo potřebují svůj rozsáhlý průmysl podpořit levnými.
10: Než budeme pokračovat a já doufám, že do té doby se zlepší spojení s oběma našimi hosty, tak připomenu, že jimi jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Pan Dostál mi teď připomněl další důležitý okruh toho projevu Ursuly von der Leyenové o stavu Unie, který včera tradičně přednesla, a sice okruh týkající se vztahu Evropské unie s Čínou. Předpokládám na základě vašich postojů a toho, co už jste řekl v této debatě, pane Farský, že oceňujete, že předsedkyně komise řekla, je potřeba využít všechny nástroje ke snížení závislosti na Číně.
11: A já bych to rozšířil ke snížení jakýchkoliv výhradních závislostí, tak aby nás nikdo nemohl vydírat jako Evropu. V minulosti se ukázalo, jak škodlivé to je.
10: A promiňte, že vám do toho hned vstoupím. Čína teď Evropu vydírá?
11: Nevydírá, ale má sílu, kterou může použít. Je to její schopnost přibrzdit dodávky třeba čipů. Viděli jsme to v automobilovém průmyslu, kdy stály na odstavných plochách nedokončená auta právě proto, že jim chyběl malinkatý čip za pár centů, ale to auto bez něho nemohlo jít na trh. Má schopnost velkou nás ovlivnit i z hlediska baterií, solárních panelů, různých střídačů. Má možnost nás ovlivnit i z hlediska léků a pro Evropu, a to je dlouhodobá strategie, která se naplňuje, je cílem uzavřít co nejvíce partnerství po světě, aby žádné z nich nebylo výhradní a aby jsme nebyli vydíratelní. A to se děje a to se daří. O tom mohla mluvit Ursula von der Leyen, ale já jsem rád, že to nebyl takový ten budovatelský projev, kde by říkala, plácala si po rameni, co všechno je, ale prostě řekla, kudy půjdeme dál, to je pro mě důležitější, než se obrace dozadu.
10: Pane Dostále, tady tento přístup předsedkyně komise, spočívající v tom, že nechce, abychom byli vydíratelní, byť potenciálně třeba ze strany tak velkého aktéra, jako je Čína, tento postup oceňujete?
12: Já naprosto souhlasím, že potřebujeme co nejvíce partnerů a i z toho důvodu je dobré, abychom takzvaně diverzifikovali, tedy otvírali si například cestu k Indii, k Pákistánu a jeho nyní spojeneckým státům, což je Turecko, Saudská Arábie, abychom se otvírali do jihovýchodní Asie, do ASEANu, což do jisté míry dělá Evropská unie a to je dobře, to můžu pochválit. Na druhou stranu stále tady máme ještě nedostatky, protože jim vnucujeme naše hodnoty, náš způsob života, což ten obchod kazí. My ty lidi urážíme.
10: Možná bych se jenom doptal, pane Dostále, komu přesně Evropa vnucuje svůj způsob života?
12: My pravidelně schvalujeme rezoluce, které kritizují tu či onu zemi, kterou přitom potřebujeme k tomu, abychom diverzifikovali, abychom s nimi dobře obchodovali.
10: Můžete být konkrétní?
12: Potom, tak byly například schvaleny teďka rezoluce proti Pakistánu, byly kritizovány státy ASEAN, hned několik z nich, samozřejmě proti Číně schválem rezoluce každou chvilku. Jo, čili to ničemu neprospívá, to nám nepomůže, oni se kvůli nám nezmění svoji kulturu, svůj způsob řízení státu a my tím přicházíme o možnosti obchodu.
10: Rozumím. Pane Farský, tak neměla by Evropská unie ve své zahraniční politice být ještě pragmatičtější, možná o něco míň orientována na hodnoty?
11: Já jsem součástí pracovní skupiny, která dává dohromady kritické materiály pro Evropu, abychom nebyli vydíratelní v této oblasti a jednám zvláště s zástupci afrických států a tam to vůbec není o tom, že bychom je v něčem školili. To je prostě partnerský vztah a oni oceňují ten přístup Evropy v tom, že my je považujeme za partnery. Číňané typy prostě kolonizují moderním způsobem. Američani využívají svoji sílu, Rusové tam posílají svoje vojenské jednotky, ale Evropa, ta jim nabízí oboustranně výhodné partnerství a v tomhle my tam máme šanci uspět. A v tom je Evropa také atraktivní.
10: Takže podle vás Evropa víc pragmatická být nemá?
11: Ona se posouvá k pragmatičnosti, ale já nevidím žádné měřítko pragmatismu, jestli je to moc nebo málo. Prostě každý vztah je o jednání, o vývoji, v čase. My když kritizujeme někdy samozřejmě konání po světě, tak je to kvůli lidským právům. Hmm. Když někde popravují lidi jak na běžícím pásu, když někde likvidují celé skupiny obyvatel, tak já myslím, že je správně, že se ozveme, protože já to nepovažuji za to, že to je v pořádku, aby to za levnější ropu, to bych opravdu nechtěl.
10: Dovolte mi, abych se na to zeptal pana Dostála. Proti tomu vy jste taky, aby se Evropa ozývala v takových případech, kde jde o lidská práva, což třeba bývá případ Číny?
12: Já se domnívám, že vhodným fórem pro ochranu lidských práv je Organizace spojených národů, která dobře vyvažuje na jednu stranu závazné dokumenty ochrany lidských práv a na druhou stranu závaznou zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států. Pokud by se jednalo ryze o něco jako mučení nebo genocidu, tam bychom měli být silnější, třeba v oblasti palestinské genocidy jsme mimořádně slabí jako Evropská unie, ale pokud jde o třeba způsoby řízení, to, jak tam probíhají volby, nebo jestli tam mají monarchii, nebo jestli tam mají komunistické.
10: Tak teď bohužel zase se nám přerušilo spojení s Ondřejem Dostálem. Je mi to líto, ale využiju toho, co se nám podařilo zachytit a obracím se na vás, pane Farský. Zazněl tady ten příklad války v Gaze, situace na palestinských územích. Toho ostatně se předsedkyně komise včera v tom svém projevu taky dotkla. Neukazuje se tady slabost 27 vůči dění na Blízkém východě, prosím stručně?
11: Je to 27 států, které se musí shodnout a ono najít shodu je opravdu těžké, když jsou různé státy, mají různý zájem. Ona odsoudila nelegální chování Izraele a já si myslím, že je to naprosto správně, protože to, v čem pokračují a co prohlašují jejich představitelé o tom, jak vyřeší Gazu a jak vystěhují 2 miliony obyvatel, je prostě nepřijatelné. Ale
10: nicméně Evropské unii Evropa se to nedaří nějakým zásadním způsobem ovlivnit.
11: Navrhuje, jakým způsobem tam omezit obchodování, nákup z těch nelegálních osad. To je něco, co navrhuje, ale když máte 27 kormidelníků, z nich někteří dokonce můžou vypnout stroj, nebo všichni můžou kdykoliv vypnout ten stroj, který vás uvádí do pohybu, tak najít jakoukoliv schodu je opravdu těžké.
10: Na závěr bych se dotknul toho, čím jsem začínal úplně úvodem, a sice obracím se na vás, pane Dostále, pokud už jsme zase ve spojení. Co říkáte, co říkáte na slova předsedkyně komise, že Kanada by se mohla stát přidruženým členem Evropské unie?
12: Určitě je dobré s Kanadou spolupracovat, ale nic jako přidružené členství naše předpisy neznají. I členské státy tím byly překvapeny, takže možná by paní předsedkyně komise měla vykonávat více svojí administrativní roli a nehrát si na císařovnu, což je i některými kolegy správně kritizováno.
10: Pane Farský, nepovažujete to za problematické, že skutečně podle těch dostupných informací členské státy o tomto návrhu směrem ke Kanadě moc nevěděli?
11: Předsedkyně komise má za úkol dávat vize dopředu. Jak budou naplněny, uvidíme. Je to její politické riziko, ale já jsem rád, že takto přistupuje k tomu, že to není opatrné, že prostě má výhled dopředu, protože partnerství s Kanadou je pro nás strategické. Je to o materiálech, které nemáme v Evropě a jsme závislí výhradně na Číně v mnoha případech. Je to prostě o bezpečnosti, tak já jsem rád, že k těm partnerstvím dochází a že to je správně. Ukazuje i reakce Trumpa, kterému to tak moc vadí, jako by mu vadilo, kdybychom měli být samostatní.
10: Americký prezident už v této souvislosti pohrozil cly, na to předpokládám. Narážel jeden z našich dnešních hostů, europoslanec hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský, který diskutoval s nezařazeným europoslancem Ondřejem Dostálem. Pánové, děkuji vám.
11: Děkuji za pozvání, hezký den.
10: Vám posluchačům se omlouvám za poněkud horší technické spojení při dnešním pořadu. Každopádně přeji vám nerušený poslech pořadu dalších. Tolik Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
13: Ivan Montagu, příslušník britského královského námořnictva, stál u zrodu jedné z největších dezinformačních akcí druhé světové války. Operace Mincemeat umožnila spojencům vylodit se v roce 1943 na Sicílii a otevřít tak další frontu proti nacistům.
14: Ivan Montagu, zpočátku úspěšný právník, se ve válce dal do služeb armády. Dostal se k námořní tajné službě, kde měl na starosti agenty nasazené za nepřátelskými liniemi. Významnou se ukázala jeho spolupráce s Charlesem Cholmleym. Spolupracovali při akci, která by umožnila otevřít frontu na Sicílii, což by urychlilo invazi do kontinentální Evropy. Významu tohoto strategického místa si byli vědomi i Němci, kteří tam měli početné jednotky. Proto bylo třeba vymyslet plán, jak Němce donutit rozptýlit velké množství vojáků a vojenské techniky.
13: Montagu se rozhodl nastrčit nacistům mrtvolu muže, údajného vysokého důstojníka, u kterého budou zcela náhodou objeveny tajné dokumenty. Pro svůj plán zřejmě vybral mrtvolu tuláka, který zemřel na zápal plic.
14: Na scéně se tak vynořil major královského letectva a štábní důstojník William Martin, který měl na starosti operace ve Středozemním moři. Aby byla kamufláž dokonalá, Martin se měl stát obětí letecké havárie na moři. Pak by nebylo nic podezřelého na tom, že muž v době nálezu byl už několik dní mrtvý a že převážel tajné dokumenty.
13: Vše bylo zařízeno tak, aby tělo vyplavilo moře na španělské břehy do oblasti, kde se měl pohybovat německý tajný agent. Britové si byli jisti, že španělské úřady dovolí Němcům prozkoumat cokoliv podezřelého.
14: Dokumenty nalezené u Williama Martina se nakonec dostaly až k samotnému Hitlerovi. Ten jim uvěřil a nařídil přesunutí části vojenských sil do Řecka. Dokonce ani když se první síly vylodily na Sicílii, Hitler nevěřil, že se jedná o pravý útok, ale pouze o léčku.
13: Britům tak chytrý manévr vyšel a spojenci zahájili postup na Řím. Operace Mincemeat ale splnila nečekaně ještě další úlohu. Němci, kolikrát když narazili na tajné vojenské materiály spojenců, už nikdy neuvěřili v jejich pravost. Ivan Montagu získal za zásluhy řád britského impéria. Zemřel v roce 1985.
3: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Koalice se dohodla na rozpočtu, deficit sníží o jednotky miliard. Kanadský premiér uvítal nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Čeští volejbalisté se v boji o čtvrtfinále mistrovství Evropy utkají s Belgií. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. A snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
15: Schodek by Česko mělo podle předsedy motoristů Petra Macinky postupně snižovat díky legislativním změnám už v průběhu příštího roku.
16: Reálně sníží schodek toho rozpočtu o dalších aspoň 20 miliard.
15: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
17: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
15: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
18: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
15: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. A Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin.
19: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a cla jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil, ale celý les vydrží. Evropa i Kanada jsou sami o sobě silné, společně jsou ale silnější.
1: Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat. Havel se ptá Peroutky, tak se jmenuje unikátní pásmo, ve kterém zazní dosud ztracená nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. Někdejší dramatik a budoucí prezident tehdy navštívil Peroutku ve Spojených státech a ptal se ho mimo jiné na to, za jakých okolností by se vrátil do vlasti.
20: Já jsem přesvědčen, že na vás speciálně nebylo zapomenuto v Československu, ale přesto si myslím, že i kdyby bylo, neznamená to ještě nutně, že nejste potřeba.
21: To já nemohu vědět, ale jak říkám, já vám mluvím o těch zrnkách písku, co padají na tu hromadu, že tedy na to, co se v člověku válí v mysli. Teď přichází další otázka, dejme tomu, že je nás třeba, my jsme spisovatelé, my jsme novináři, do jakého prostředí přijdeme? Jak bychom mohli svou činnost zahájit nebo svou činnost rozvíjet?
1: Záznam se náhodou našel letos v únoru. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pořad Havel se ptá Peroutky odvysílá dnes po 8 hodině večer Český rozhlas Plus. Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která po prohře Finů se Estonskem ovládla skupinu C. Týmy, které se na velké akci dosud nestřetly, se utkají v Turíně v pondělí od 16 hodin. Pokračuje kapitán Čechů Patrik Indra.
22: V osmifinále narazíme na Belgii, která se opírá o dvě hlavní hvězdy, Regerse a Samaderu. A náš cíl bude tyhle dva hráče zastavit na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
1: A fotbalisté Hoffenheimu s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem vstoupili do základní fáze Evropské ligy porážkou 0-2 na hřišti Ofi Kréta. Třetí z českých reprezentantů Robin Hranáč do utkání prvního kola nezasáhl. A v dalším zápase dal křídelník Václav Černý vítězný gol Bešiktaše Istanbul

0: Obnovují tam vodorovné značení a blokují jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekejte polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Repríza pořadu Politická literatura z roku 2005 nám dnes připomene jedno skutečně pozoruhodné literární dílo. Knihu Ruhnama, jejímž autorem byl turkmenský diktátor Saparmurat Niyazov. Právě on zavedl povinnost číst jeho knihu na školách, univerzitách a ve vládních organizacích. Například noví vládní zaměstnanci byli ze znalosti knihy zkoušeni při pracovních pohovorech. Knížku si v roce 2005 přečetl, zajímavé ukázky z ní vybral a v následujícím pořadu okomentuje Alexandr Tolčinský.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
4: Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešní vydání pořadu Politická literatura na českých pultech bude poněkud netradiční. To z toho důvodu, že se vám na vlnách Českého rozhlasu pokusíme přiblížit knihu, která se na naše pulty ve skutečnosti vůbec nedostala. V dnešním vydání pořadu Politická literatura zamíříme až do dalekého Turkmenistánu. Na sklonku loňského roku se mi přes jednoho známého dostal do ruky překlad poněkud, alespoň na naše středoevropské poměry, kuriozního díla nazvaného Ruhnama, česky Kniha duše. Jejím autorem je turkmenský prezident Saparmurat Niyazov. Tento politik, který stanul v čele své země už v dobách její příslušnosti k Sovětskému svazu v roce 1985 a setrval tam do dnešních dnů, má pověst v uvozovkách nejkurioznějšího diktátora na světě. Sám se nechává označovat titulem Turkmenbaši, tedy otec všech Turkménů. Zajímavé informace o 5milionovém postsovětském Turkmenistánu se vám pokusíme přiblížit nejen ukázkami z prezidentovy Knihy duše, ale i rozhovory s hosty odtamtud pocházejícími. Příjemný poslech vám přeje autor pořadu Alexandr Tolčinský.
5: Turkmenistáne, vlasti milovaná můj rodný kraj, v mysli a v srdci jsem vždy s tebou. Ať mi odpadne ruka za nejmenší zlo, které ti učiním. Ať mi upadne jazyk za nejmenší klevetu proti tobě. Kdybych zradil vlast velikého Saparmurata Turkmenbašiho, svaté vlajce tvé, nechce mi zastaví dech.
4: To, co jste právě slyšeli, byla přísaha, kterou skládají občané své hlavě státu, která se oficiálně nechává titulovat jako doživotní prezident neutrálního Turkmenistánu. Právě touto přísahou celá Ruhnama, tedy Kniha duše, začíná. Jak prezident na jejich stránkách tvrdí, jeho základní předností je oddanost vlasti a občanům, což má dokumentovat i následující báseň, kterou najdete v úvodu.
6: Ať žije můj turkmenský národ. Udělej radost mému národu, o Aláhu. Ať žije můj turkmenský národ. Klaním se zemi v každé své práci. Ať žije šťastně můj turkmenský národ. A ať má cesta vždy vede dopředu. Okřídlená duše ať letí na nebe. Ať každý občan spatří štěstí. Ať každému pokolení září svět svobody. Ať žije šťastně můj turkmenský národ. Ať žije šťastně celou dobu. Ať skrz čas letí vlajka jako zelený pták. Ať bude slunečný Turkmenův každý rok. Ať ho opěvují stvořitelé pověstí a bájí. Ať žije šťastně můj turkmenský národ. Ať zlatá doba chrání každý rok. Po čem toužili předkové za dávných časů, jaké časy volal fragy a proklínal válku. Nyní jsme stvořili svobodnou zemi. Ať žije šťastně můj turkmenský národ, ať nás vede drahý, svatý Aláh. Když je jediný krb, Turkmen nemá nouzi. Mohutný lev je Turkmen, veliký muž je Turkmen. Posvátné dítě nebe je Turkmen. Ať žije šťastně můj turkmenský národ, ať jako zlaté slunce budoucnost vychází.
4: Deset let nezávislého Turkmenistánu hodnotí prezident Niazov na stránkách knihy Duchnama následovně.
5: Moji drazí spoluobčané, naší vlasti, nezávislému, neutrálnímu Turkmenistánu bylo 10 let. Tyto roky staly se rozhodujícími v našem osudu a životě. Uvěřili jsme ve své vlastní síly, uvěřili jsme ve vlastní stát. Během 10 let jsme dokázali vejít do počtu ekonomicky rozvinutých států světa. Tento význačný fakt nás musí těšit. To je hymnus naší pracovitosti, která zesiluje jistotu v zítřejším dni. Za měsíc jsme prošli cestu dlouhou rok. To viděli všichni, slepí i vidoucí. Dnes i ti, kdo si dovolovali namyšlené úsměvy nad naším výběrem, přesvědčili se o tom, že jdeme správnou cestou. My jsme si to zasloužili a jsme hrdí na to, že Turkmenistán obsazuje nejvyšší příčky v seznamu rozvíjejících se zemí podle svého politického, ekonomického a kulturního potenciálu. Zase se zamýšlím nad tím, jaká síla nás shromáždila u jednoho ohně. Usadila za jeden sačak a prudce vede do budoucnosti. Napadá mne ještě jedna pověst z naší slavné minulosti. Kolem 40 turkmenských chánů, kteří na hlavu porazili v Dandanakanské bitvě vojska Masúda, syna ve světě nejmocnějšího turkmenského sultána Mahmúda Gaznaliho, shromáždili se za jedním sačakem a vyhlásili nový turkmenský stát. Na Dandanakanském poli bitvy se dává zlatý trůn a proslulá hostina Abu Sejida, Abila Hajra, Manebaby, požehnala na státní záležitost Čagri Beka a Torgul Beka. Ale objevují se lidé, kteří říkají, sem nelze dávat trůn, dnes není vhodný den. Na což Manebaba odpovídá, nemůže být špatné místo, které vybral Aláh. Aláh nemá nevhodné dny. Jestli váš stát bude národním a vy půjdete po boží cestě, po cestě čestných a spravedlivých Turkmenů, před vámi nebudou žádné překážky. Vzpomínám si ty opravdu nevhodné dny, měsíce a roky, které předcházely vyhlášení suverenity Turkmenistánu a ještě jednou se přesvědčuji v moudrost svého národa. Přibližně od roku 1987 v Sovětském svazu, který byl založen na začátku 20. století na krvi a utrpení lidí, vznikají rozpory, propukaly mezinárodní konflikty. To vede k nepokoji, zeslabení existující vlády. Nejvyšší rada Turkmenistánu pocítila prohloubení krize v politickém životě země a 22. srpna roku 1990 vyhlásila deklaraci, která prohlašovala samostatnost a úplnou suverenitu Turkmenistánu, svrchovanost vlády na celém území, nedotknutelnost hranic, nezávislost ve vztazích s jinými státy. V následujících 2 měsících se uvnitř Sovětského svazu definitivně přerušují veškeré politické a hospodářské styky. Život vznáší nové požadavky. Je jasné, že závislý a bezprávní statut Turkmenu v Sovětském svazu nemůže trvat do nekonečna, že takový život nikdy nepřinese blahobyt. To byla chvíle nejvyšší historické zodpovědnosti. To byla chvíle, po které toužili naši předkové. Ve dne i v noci, bez ohledu na těžkosti a pochyby, jsem spolu se svými spolubojovníky pracoval na koncepci nezávislého státu. Dne 26. října roku 1991 na schůzi Nejvyšší rady Turkmenistánu jsem prohlásil ústavní zákon o státní nezávislosti Turkmenistánu. Text tohoto dokladu na věčné časy vpisuji do stránek Ruhnami.
4: Prezident Niazov o svém poslání vést zemi, jak budete moci slyšet i v dalších ukázkách, příliš nepochybuje. Nepřekáží mu ani skutečnost, že se k moci dostal jako vrcholný představitel sovětských komunistů. i když v knize Duše zmíněné období turkmenských státních dějin odsuzuje.
6: Spoluobčané, nebudeme skrývat, po všechna léta, která jsme strávili jako část Sovětského svazu, jsme se směřovali s podobnými charakteristikami, přesněji řečeno nálepkami. Ty, kteří měli jiné mínění, prohlásili za nepřátele národa, podrobovali ponížení, diskriminaci. Stovky tisíc našich spoluobčanů byly z této příčiny neprávem odsouzeny, zastřeleny a miliony byly uneseny větry ze svých stálých bydlišť daleko od domova. Ve své zemi zůstaly asi 3 miliony, které zapomněly na svůj původ, staly se sovětským národem a začaly zapomínat i svůj národní jazyk, i náboženství, zatracovat národní pocity. V takovém stavu jsme byli 74 roky. 74 roky smutku, skleslosti, nedůvěry v další den. To je necelý obraz cesty, po níž se pohybovali Turkmeni ke své samotě. Národ, který se někdy skládal ze 24 národností a více než 40 rodů, zůstal teď úplně sám se svým zničeným osudem. Nezřekl se Boha. Zřekl se sám sebe obětoval. Moji milovaní Turkmeni, podívejte se do minulosti a řekněte, což pak lze pro cizí vůli zapomínat na svůj původ. Já chci pochopit, proč se to stalo. Já chci, aby toto pochopili všichni Turkmeni. A proto jsem začal psát Ruhnamu. Můj milovaný, můj utrápený národe, v tomto světě není nic věčné, kromě velkého Boha. K nejvyššímu obracím svou největší modlitbu. Bože, vrať Turkmeny k jejich pramenům. Dej se jim obrodit v 21. století, vrátit bývalou slávu a bývalého ducha, kterého si sám nejvyšší poznamenal.
4: Redaktorka turkmenské sekce Rádia Svobodná Evropa Altin Magawinová žije už několik let v České republice. Na poměry ve své zemi pod vládou prezidenta Turkmenbašiho vzpomíná mimo jiné následovně.
7: V roce 1985 Niyazov byl jmenován Moskvou jako předseda komunistické partie Turkmenistánu. Pak v roce 1991 Turkmenistán ohlásil svou nezávislost a pak byl jakoby zvolen prvním a teď už, jak oni říkají, věčným prezidentem.
8: A jak k tomu vlastně došlo postupně?
7: No postupně jako všude v tom bývalém Sovětském svazu, v té centrální Asii, všude tam ti lidery, kteří byli předsedami komunistických stran, převzali tu moc.
8: Projevuje se nějak výrazně, jde-li například po ulicích Ašchabádu, něco jako kult osobnosti, je tam třeba Turkmenbaši zobrazován? Já jsem slyšel, že je tam zlatá socha, která ho zobrazuje.
7: Ano, ano, je tam hodně zlatých soch, jedna dokonce otáčí směrem k slunce. Jo, je tam cítit ten kult všude, na každém kroku, i když přilítáte do Ašchabádu, to je hlavní město Turkmenistánu, tak můžete slyšet, jak se ohlašují, že Turkmeni jsou šťastní, že mají prezidenta Niyazova a tak dál. A všude jsou sochy. Já jsem studovala tam vysokou školu ekonomickou a už tehdy v roce 92 my jsme před budovou své školy měli velkou sochu Turkmenbaši.
4: Zatímco Turkmenbašiho symboly vznikají v zemi jako na běžícím páse, prezident osobně v posledních letech uspíšil práci na morálním kodexu Turkmena, který rovněž v knize Ruhnama naleznete, stejně jako například i text smlouvy s Ruskou federací. Zde jsou některá z posledních pozoruhodných rozhodnutí souvisejících se změnami turkmenských zvyklostí. Loni byl mužům například zakázán plnovous, prý v obavě před islámskými fundamentalisty. Posléze nechal otec všech Turkmenů přejmenovat dny v týdnu a měsíce. Další opatření se týkalo zlatých zubů.
7: No například ten zlatý zub ve státech bývalého Sovětského svazu byl takový trend nosit nějaký zlatý zub. To on taky zrušil, nesmějí tam nosit zlatý zub.
8: A jak to prezident zdůvodňuje, takové rozhodnutí?
7: říkám, že on prostě se stará o mravní obrození Turkmenů a chce prostě naučit té kultuře. On prostě musí všechno diktovat.
8: Je nějaká šance, že bude Turkmen Baši jeho moc nějakým způsobem omezena? Já jsem totiž slyšel, že on má loajální parlament a když jednou prohlásil, že nakonec po druhém volebním období odejde, tak údajně část poslanců začala brečet a začala ho vyzývat, aby od vlády neodcházel. Máte takové informace?
7: Ano, ano, ano, my jsme to vysílali taky. V každé diktatuře myslím, že to okolí hraje velkou roli a to okolí Turkmenbaši. Myslím, že když on je naživu, tak nebude mít omezení v té moci.
8: Takže myslíte, že jeho označení doživotní prezident v tomto případě bude oprávněné?
7: Oprávněné, ano.
4: V této souvislosti publikovaly Lidové noviny v prosinci loňského roku následující Turkmenbašiho vysvětlení, proč je nutné vyměnit zlaté zuby za bílé. Otec všech Turkmenů podotkl, že jako malý pozoroval štěňata, když ohryzávala kosti. Ten, komu prý původní zuby vypadaly, v mládí nedostatečně okusoval kosti a nezvyšoval tak odolnost svého chrupu. Kniha Duše má Turkmenům mimo jiné vštěpovat i zásady zdravého života. To je jeden z hlavních důvodů, proč vlastně Ruchnava vznikla. Přesnější vysvětlení najde čtenář přímo v jejím textu.
6: Osud mi předurčil, že mám být hlavou turkmenského národa na pomezí 2000 let. Na mě leží odpovědnost vést svůj národ od neštěstí a nedostatku doby temné jeho nedávné historie k vrcholům 3. tisíciletí. Tato mise, která se stala mým osudem bez jakéhokoliv souhlasu z mé strany, odpovědnost, jež na mne byla uvalena bez mého povolení, mě přinutili skoncentrovat všechny schopnosti dané Aláhem a životní energií, abych je přetvořil ve společenskou sílu, posunul můj národ kupředu. Pochopil jsem, že musím soustředit v sobě tu duchovní energii, která je darována nejvyšším Turkmenům jako celistvému národu. V zásadě vypadá zákonitost vzájemného působení osoby a dějin takto. Síly, které se soustředují v určitém momentu historického vývoje, přirozenou cestou vznikají v osobě, kterou společnost navrhla, přičemž ne proto, aby zůstala stát tam nebo zmizela, ale proto, aby se ve třetím bodě historického hnutí vrátila k samému národu v nové kvalitě. I tady na první pohled vychází Ruhnama jako zásadový jev duchovního řádu, jako sjednocení osoby a společnosti, jako kvalitativně nový podněcovatel národní energie. Viditelnost, zřejmost patřičnosti Ruhnamy k novému času je svým způsobem důkaz toho, že byla historicky zakotvena. I když předchozí generace Turkmenů nevyjadřovaly konkrétní myšlenky o nutnosti koncentrace duchovních základů za účelem přetvoření národa v celistvý monolit, cítili to celou svou bytostí. Každého činitele představovali ve svatozáři symbolů, které tvořily jeho jádro a předurčení. Vojevůdce s mečem, básníka s perem, lékaře s léky. Hlava státu, historická osobnost, vystupuje na scénu se svou doktrínou. Mou doktrínou je Ruhnama. Ruhnama je stavěna do jedné řady systému názorových představ, svou podstatou sahající do národního sebeuvědomění Turkmenů. Ruhnama je základ všech mých politických a ekonomických iniciativ, sociálních a kulturních reform podmíněných současným hnutím turkmenských dějin. Ruhnama je metoda jejich uskutečnění za konkrétních podmínek procesu seberealizace turkmenského národa, který již začal. Podle velení duše já věnuji Ruhnamu svému národu. Ruhnama Turkmenů není svaté psaní, nýbrž duchovní uvědomění cílů a úkolů národa, založené na jeho víře. Ruhnama je rozená životem, naléhavou potřebou uskutečnit cíle zlatého století. Pomocí Ruhnamy každý Turkmen musí obnovit rytmické, moudré bušení svého srdce, zříci se mučivého a neplodného spěchu, uvědomit si svůj národní úkol, který byl uložen osudem a životem. Turkmen se musí vschopit vnitřně a zvnějšku, naučit se dodržovat rovnováhu mezi fyzickým, mentálním a duchovním stavem. ruhnama jako plod duchovní vůle národa, pomůže každému Turkmenovi pochopit, vycítit tuto vůli u sebe, otevřít každému srdce v jeho dobrém nárazu, každé duši v jejím vysokém poetickém úsilí a nadšeném elánu.
4: Niyazov se snaží v knize pátrat i po příčinách zániku kdysi slavných říší, které na území dnešního Turkmenistánu existovaly. Začátek nové naděje pro Turkmeny datuje prezident právě počátkem svého působení v úřadu.
6: Můj drahý čtenáři, víš-li ty, že první povoz na zemi udělali Turkmeni? Turkmenské kolo nejen změnilo život armády a státu, ale převrátilo běh celé historie, dalo urychlení rozvoji světové vědy. Turkmeni jako první začali vyplavovat rudu. Nejstarším turkmenským destanem je Ergenokon. Vypráví o tom, jak lidé, kteří vyplavili ohromnou rudnou horu, vylézali na její povrch, vycházeli ke světlu. Z turkmenské země pochází nejstarší předměty, výrobní prostředky z oceli a kovu. V historickém muzeu sousedícího státu Írán se uchovává šavle s nápisem Turkmen nikdy nevytáhne meč, který by obrátil proti sousedovi. Historici minulosti zaznamenávali, že nejlepší látky vyrábějí v Mervu a Nusaji. Turkmenská země se proslavila po celém světě svým hedvábím a hedvábnými koberci. Za vlády Mahmuda Gaznaliho, seldžuckých sultánů a Kunia Urgeňských emírů Turkmeni táhli s karavanou vědy v celém muslimském světě. Turkmenistán se stal domovinou vědců, myslitelů, filozofů, koryfejů umění. Oni se pohybují přes Turecko jinými cestami směrem na Kavkaz, do Říma, Arábie a odtud se přes Egypt dostávají do Španělska. Evropa dostává ohromný příliv vědy a výrobních technik. Civilizace v té době směřuje k fázi všeobecné akumulace znalostí. Tady vlastně spočívá paradox vývoje. Vejce prasklo, z něho se vyklovalo kuře, ale jeho vědomí ještě není připraveno na to, aby našlo hvězdu, na které žijí stejné výtvory. Přitom křidílka nejsou pevná, aby doletělo až k ní. Tak je to i s člověkem. Omezuje svět svou přítomností, tvrdí, že Bůh není.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Tak to byla ukázka turkmenské národní hudby. Vy posloucháte pořad Politická literatura na českých pultech. Citujeme z knihy Saparmunata Turkmenbašiho Ruhnama. V knize Duše by měl každý Turkmen nalézt i nástin svého životního poslání.
1: Můj milovaný turkmenský národe, ty jsi smyslem mého života, pramen mých sil. Chci, aby každý Turkmen byl šťasten, zdrav a žil dlouho. A teď, moji drazí příbuzní, chci promluvit s vámi o tom, jak máme žít teď. Jak máme dodržovat odkazy proroka, udržovat v čistotě svou duši, udržovat teplo ve svých ohništích, chránit světlo v našem jediném celonárodním domě. Myslím si, že jste si již od prvních stránek Ruhnamy vzali hlavní přikázání Turkmena. Spočívá v tom, že život a svět začínají od tebe samého, tvým fyzickým a duchovním zdravím. Předkové Turkmenů byli odvážným a krásným národem. Své zdraví hodnotili jako bohatství národa a proto si je šetřili, pečovali o ně. Své potomstvo začínali vychovávat, jak se říká, v břiše matky. V 10 až 12 letech turkmenské děti dosahovaly dokonalosti, přijímaly celý kodex národní výchovy, dostávaly životní rozhled. Pro ně bylo fyzické zdraví neoddělitelnou částí jasnosti rozumu a čistoty srdce a proto vyrůstali jako celiství a harmoničtí lidé. Máme se od svých předků učit takovému přístupu k životu, k sobě samým. Musíme odhazovat lenost, smutná přání, znát ve všem míru, pokud jde o vlastní zdraví a zdraví dětí. Musíme především znát míru v jídle a pití. Turkmen se nikdy hladově nevrhal na jídlo, chránil si zdraví, aby si zachoval síly, schopnost pracovat. I my si máme pamatovat příkaz nejvyššího. Jeste, pijte, ale neprojevujte přílišnou horlivost. Pravý Turkmen se musí starat o svůj tělesný vzhled, oblečení a musí být vždy čistý, ukázněný, příjemný na pohled. Turkmen si má pamatovat to, že veliký Alláh je překrásný a má rád vše, co je překrásné. To znamená, že je zapotřebí být důstojný jako on. Příkladem pro děti, jejich vzorem, musí být otec. Na něm je v turkmenské rodině zvláštní odpovědnost udržování ohniště, udržování ducha u členů rodiny. Výchova je v dobru a souhlasu. Dobrý otec znamená pro rodinu mír, její štěstí a blahobyt. Děti musí být obklopeny pozorností, starostí a láskou otce. Musí ho vidět dobrého, spravedlivého, přívětivého. Povinností otce, rodičů, je dát dětem takovou výchovu, která by je nasměrovala na správnou cestu, vštípila čestnost, zdravé myšlení, odpovědnost. Pouze z takového dítěte vyroste harmonická osoba a oddaný občan vlasti. Povinnost rodičů vůči dětem spočívá také v tom, aby jim dali plnohodnotné vzdělání. Řekl bych to takto, poslední dluh rodičů před dětmi spočívá v tom, aby za prvé dal vzdělání a profesi, za druhé postavil dům a za třetí oženil se.
0: K tomu, aby se mohli Turkméni dynamicky rozvíjet, však podle knihy potřebují opravdového vůdce. Zdůvodnění jeho výlučnosti naleznete v Ruhnamě vyjádřeno následovně.
1: Zvláště bych chtěl zdůraznit úlohu vedoucího. Jako prezident se musím starat o to, aby každý určený na vedoucí funkci člověk žil zájmy svého národa, vlasti, svědomitě plnil své povinnosti. Je třeba, aby Halk Maslahaty přijal zákon určující zásady výběru kandidátů na vedoucí místa v Turkmenistánu. Zákon má určit nová pravidla plnění státních funkcí. Má být zaručeno právo každého občana na práci, na státních úřadech a stejná práva na to všech občanů Turkmenistánu, nehledě na jejich národnost, původ, majetkový stav, místo trvalého pobytu a vyznávanou víru podle jejich profesionálních znalostí a schopností. Přitom se musí počítat s úrovní vzdělání, oborem uchazeče o místo, jeho schopností rozumět politice a právnickými znalostmi, čestností, schopností samostatně myslit a rozhodovat, oddaností své vlasti, národu, svému prezidentovi. Vím podle vlastních zkušeností, když si vedoucí dokáže vybrat schopné, zdatné odborníky, nenápadně kontrolovat jejich práci a zabezpečuje gramotné řízení, v takovém kolektivu vznikají dobré vztahy a jemu přeje úspěch. Jmenovat na vedoucí postavení ve státě důstojné a oddané své práci a národu lidi je těžký a závažný úkol. Abychom dosáhli určeného cíle, musíme tento úkol postavit nade vše. Potřebujeme systém výchovy a výběru lidí, kteří si zájmu svého národa, zájmu země, velejatu, etrapu váží více než svých vlastních zájmů. Chci upozornit na 7 jevů, které ohrožují harmonický rozvoj nového turkmenského státu. První – špatný vedoucí. Druhý – kmenové konflikty. Třetí – mezinárodní konflikty. Čtvrtý – náboženské konflikty. Pátý – rozpory se sousedními státy. Šestý – konflikty uvnitř obyvatelstva. Sedmý – následky živelních pohrom. Jako první prezident nezávislého neutrálního Turkmenistánu udělám všechno, co na mě záleží, abych nedovolil tyto jevy. Ať si prezidenti, kteří přijdou po mně, pamatují na ně, včas je odhalují a odstraňují jejich příčiny a následky.
0: Pokud se najdou osoby, které by s těmito závěry prezidenta nesouhlasily, spíše si to ve vlastním Turkmenistánu nechávají pro sebe, jak připomíná i Altin Magawinová.
2: Obyčejný lid má obavu od té diktatury. Oni se bájí, skutečně bájí to diktátora Turkmenbaši a jeho policejný režim. Má skutečně velice tvrdý policejný režim. Například, když voláme od Radio Svoboda do Turkmenistánu, tam nikdo nic nechce mít s náma společného, protože mají obavu. Jednou jsem dokonce volala, aby prostě řekli, že oni mají jeho radě. Nechtěli to říct. Vůbec nechce mít nic společného.
3: A co by jim v takovém případě hrozilo?
2: Hrozí vazba nebo psychiatrická léčebna, nebo budou muset prostě odjet.
0: Ruchnamu najdete v knihovnách každé školy, v budovách všech úřadů a institucí a společně s Koránem dokonce i v mešitách. Ne vždy lidé sami od sebe čtou, nicméně Turkmenbaši má, jak se zdá, moc pevně ve svých rukou.
2: Já si nemyslím, že oni tam čtou nebo... Víme, že několik mezinárodních firm překládají tu ruchnámu. Znám, že ta ruchnáma existuje i v českém jazyce, aby prostě získali nějaké zakázky od Turkmenbaši.
3: Když se zamyslíme nad osobou samotného prezidenta, má někdo na prezidenta vliv anebo rozhoduje o všem úplně sám?
2: Na těch postaveních vysokých nikdo dlouho jako nesedí jako ministr například, nesedí ten člověk díl než jeden rok, takže dost často mění své okolí, aby nikdo neměl jako vliv na ní. Myslíme, že rozhoduje sám.
3: Jaká jeho skutečná obliba u obyvatelstva? Dá se říct, že určitým způsobem stabilizoval situaci, nebo proti němu existuje nějaká opozice? A jestliže existuje, kdo ji představuje, jaké má úspěchy nebo neúspěchy?
2: Opozice neexistuje, jak jsem už řekla. Ti lidi, kdo chtěl říct si svůj názor, tak oni buď ve vězni, nebo v psychiatrických léčebnách, anebo museli odjet z Turkmenistánu. Ano, v zahraničí existuje nějaká opozice ohledně, ale zase ti lidi spolupracovali na Nijazova a pak prostě museli odjet. Takže taky myslím, že měli podíl na té diktatuře. Říká se, že ekonomicky finanční situace v Turkmenistánu není tak špatná, jako v ostatních stranách toho regionu, ale Turkmenbaši zrušil všechny poplatky na vodu, elektřinu a plyn. Turkmeni neplatí nic, ale na jinou stranu nedostatek té vody, elektřiny a plynu je cítit. Byla jsem před 10 lety v Turkmenistánu a znám, že dávali tu vodu jenom 4 hodiny denně. Ale všude ve městě v Ašchabadu jsou fontány. To je jako luxus.
0: Obětí časté rotace kádrů se stal i nynější redaktor turkmenského vysílání Rádia Svobodná Evropa Doušan Anagurban. Původně s prezidentem Niyazovem Turkmenbašim spolupracoval. Doušan pochybuje o jeho schopnostech jako spisovatele, který by mohl tvořit v turkmenštině. Dokonce se domnívá, že Turkmenbaši není skutečným autorem Ruchnami.
4: With president Niyazov I could be one of the authors of this book because I know this book.
5: Kdybych byl býval u Niyazova zůstal déle, možná bych byl jedním ze spoluautorů. Podívejte se, já znal prezidenta a jeho literární a vyjadřovací schopnosti v turkmenském jazyce. Niyazov celá léta pracoval jako aparátník. Byl mimo jiné šéfem turkmenských komunistů v dobách Sovětského svazu. A tehdy vedení používalo ruštinu. On svůj jazyk dost zapomněl a rozhodně by nebyl schopen psát v něm knihy. Já osobně jsem mu musel připravovat některé projevy. Žádal mě dokonce, abych psal knihy pod jeho jménem.
0: Nakonec se ale Doušan Anagurban dostal po určité době v nemilost a jako řada podobných lidí byl nakonec několikrát uvězněn, propuštěn, následně zostuzen v tisku jako zrádce národa a přinucen k emigraci. V Turkmenistánu je to příběžná praxe.
4: Foreign minister of Turkmenistan, Paris Shekhmuradov, tried to do something to overthrow or.
5: Bývalý minister zahraničí se jednou pokusil Turkmenbašiho svrhnout. Byl však prozrazen a spolu s ním byly uvězněny stovky jeho spolupracovníků a příbuzných. Po celé měsíce nebylo jasné, co s nimi je. V kriminálech se s nimi zacházelo nelidsky, byli biti, nesměli dostávat léky a podobně. Byli pošpiněni propagandou, která využívá nacionalismu. Ten se odvolává na turkmenskou historii a vyzdvihuje Turkmenbašiho vůdcovství.
4: Great history. They created two empires. They provided two empires Turkish world.

0: Tak to byla ukázka z písně Turkmenbashi Blues, která, jak jste si mnozí asi domysleli, vznikla mezi Turkmény žijícími v zahraničí. Dalším hostem pořadu Politická literatura na českých pultech je redaktor a překladatel Libor Dvořák. Libore, jaký je tvůj názor jako odborníka na český překlad knihy Duše?
1: On je to už vlastně druhý překlad, protože je zcela viditelně překládán Turkmenbashiho text z ruštiny. Zdá se, že Ruhnama skutečně byla napsána turkmensky a poté přeložena do ruštiny. Konec konců i v knize jsou doloženy ukázky toho původního turkmenského textu. Ten další překlad do češtiny, bizarní nevšednost tohohle textu vlastně ještě znásobuje, protože místy napodobuje docela otrocky ruštinu, stává se to u jaksi méně poučené překladatelské práce. Možná, že by byl nejlepší příklad, nebo několik příkladů, výraz český výšlity, ku příkladu, připomíná spíše češtinu 19. století, zatímco v ruštině je to zcela běžné znáješlity, tedy správně česky, jestli pak víš, docela obyčejně. Stejně tak, když Turkmeni začali vyplavovat rudu, tedy rusky vyplavľať, nic nevyplavovali, nýbrž docela obyčejně tavili. A ještě jeden příklad, věta podal jsem návrh o zrušení v Turkmenistánu trestu smrti, by česky nepochybně měla znít, podal jsem návrh na zrušení trestu smrti v Turkmenistánu, po případě navrhl jsem, aby byl trest smrti v Turkmenistánu zrušen. Těch rusismů i docela obyčejných překladových chyb je kniha plná, což zase jaksi dokládá to, že ten český text ne zcela přesně může kopírovat to, čeho jsme patrně svědky v turkmenštině i v ruštině, protože jsem přesvědčen, že tam sedí zcela nepochybně celé týmy desítek odborníků, kteří kontrolují každé slovo.
0: Tak to byl názor novináře a překladatele z ruského jazyka Libora Dvořáka. Život v zemi není jednoduchý ani ekonomicky. Řada obyvatel země, bohaté na zásoby zemního plynu, žije pod hranicí bídy. Jak ale zjistíte během četby Ruhnamy, správný Turkmen by měl radostem a strastem života čelit především s úsměvem. Nabádá k tomu jedna z kapitol, nazvaná příznačně Na vašich spokojených tvářích vidím výsledky své práce.
2: Můj drahý turkmenský národe, rozkvétej jako růže ozařující sebou život, zlepšující náladu lidem a vyvolávající úsměvy na tvářích. Úsměv je znamením dobrosrdečnosti, vlídnosti, laskavosti. Usměvavý obličej je vždy krásný. Hospodin Bůh náš říká, usmívající se lidé jsou pro mne zvlášť milí, pro ně se mi chce udělat dvakrát více. Úsměv zobrazuje duševní stav člověka, jeho náladu. Lidé, kteří se umějí usmívat, jsou skutečně štědří, vždy mají úspěch. Usmívající se člověk zlepšuje náladu všem, kdo jsou vedle něho. Úsměv dělá člověka zvlášť hezkým. Dokonce existuje přísloví, úsměv stírá z obličeje vrásky. A ve skutečnosti je to tak. Člověk, který je optimistou, stárne pomaleji. Když zůstávám o samotě, často vzpomínám na maminku. Uplynulo více než půl století, ale dodnes si pamatuji její světlý úsměv a vidím ho se zavřenýma očima a v noční tmě. Maminka celé dny seděla u stavu na koberce. V našem chudém domě stále bylo slyšet klepání daráku, podobné dupání koňských kopyt. Ze zvyku jsem se probudil brzy ráno a šel do pokoje, kde maminka tkala koberec. Už tam seděla a pracovala. Pracovala i v noci, když jsme šli spát. Mnohem později, když již maminka s námi nebyla, jsem pochopil, že svou prací nás nejen chránila před nouzí, ale tlumila bolest srdce a touhu. Bylo mi hrozně líto maminky, protože nikdy neodpočívala, nikam nechodila jako jiné maminky. Já si pamatuju, že občas jsem jí prosil, maminko, mami, odpočiň trochu, podívej se, jak jsou unavené tvoje ruce. Moje starost jí dojímala, nechávala práci, brala mě do náruče a hýčkala jako miminko. A na jejím obličeji se projevoval ten kouzelný úsměv, na který si pamatuji až dodnes. Maminčin úsměv žije v mé duši a vědomí, vzpomínka na něj mě zahřívá i v těžké chvíli. Zachovám v srdci desítky, stovky maminčiných úsměvů a nejdůležitější je to, že léta ani neštěstí je nemohou vymazat z mé paměti. Jsou chvíle, kdy je mi zvlášť těžko. Stačí však vzpomenout na maminčin úsměv, úsměv 50 let starý, a hned dostávám nové síly, v duši je mi lehce a problémy někam mizí. Jako pohádkový stařec hned se uzdravím. Nějaká nepochopitelná, kouzelná moc maminčina úsměvu mě mění ze zkušeného 60letého muže v 7letého kluka. Moje duše jako rychlý ptáček vylétá do výšky a mně se zdá, že rozumím nejen lidské řeči, ale také řeči ptáků, zvířat a rostlin. Teplé světlo maminčiných očí mě zahřívá duši a cítím se úplně šťastný. Maminčin úsměv mi dává skutečně kouzelnou moc. Maminčin úsměv je moje bohatství, můj poklad, který bych si nedokázal koupit ani vyžebrat, ani vymodlit. Copak nemá každý z nás takové úsměvy, kouzelné úsměvy zděděné po matce a otci? Samozřejmě má, a hodně. Přece zrovna tyto úsměvy pomáhají nám žít na tomto světě. Stane se však, že si některý člověk nevšiml tohoto úsměvu ani ho neocenil. Nedělejte svůj život chudým. Chraňte úsměvy svých blízkých.
0: Saparmurat Niyazov se v posledních letech začal věnovat i podnikání. List The Independent, který loni označil Turkmenbašiho za nejbláznivějšího diktátora na světě, přinesl informaci, že si prezident v roce 1998 údajně vypůjčil v bance 3,5 milionu dolarů, aby vybudoval slepičárnu. Nyní prý vlastní 20 tisíc kohoutů a 21 tisíc slepic, jejich vejce mají podle jeho vlastních slov vždy dva žloutky a za kilogram jejich masa se platí až 8 dolarů. I do budoucna je prezident Niyazov pln optimismu a na závěr má pro své spoluobčany následující poselství.
3: Moje vyprávění skončilo, ale Ruhnama je vaše kniha. Tato kniha je duše Turkmena, která začala mluvit, její upřímné vyprávění o životních cílech a hodnotách. Ruhnama je naše cesta, která začala od kolébky světa a vede za horizont zlaté budoucnosti. Každý Turkmen, který přečte Ruhnamu, bude moci pochopit sebe. Ten, kdo nezná Turkmeny, pozná je. Poslouchej, můj národe, mou poslední radu. Nepokořuj se před velikým národem a nebuď namyšlený vůči malému. Chraň svou důstojnost a rovnost ve vztazích se všemi státy a národy světa. Ať se to stane skálopevným politickým principem naší věčně neutrální vlasti. Moji drazí čtenáři, přeji vám přehlednou cestu, světlé štěstí a světlou budoucnost. Přeji ti zlatý život, můj starý a věčný národe. Ať je svět a s ním Turkmenistán. Ať je svět a s ním Turkmeni. Ať širokým krokem jde cestou věčnosti nezávislý, stále neutrální Turkmenistán.
0: Tolik závěrem knihy Duše vzkazuje svým čtenářům otec všech Turkménů Saparmurat Turkmenbaši. Pro ty, koho kniha a myšlenky prezidenta Niyazova zaujaly, mohu dodat, že byl loni vydán už druhý díl Ruhnamy, zatím v turkmenštině a ruštině, a podle informací z prezidentova okolí pracuje Turkmenbaši už na třetí části. To bylo dnešní vydání pořadu Politická literatura na českých pultech, které bylo poněkud netradiční už tím, že se český překlad knihy Duše s rukou turkmenského prezidenta Saparmurata Niyazova do našich knihkupectví nakonec oficiálně nedostal. Od mikrofonu Českého rozhlasu se s vámi za všechny loučí Alexandr Tolčinský.
4: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
5: Ke dravému kapitalismu 90. let patřil i nejistý bankovní systém. Po listopadu 89 u nás působilo 9 bank a během několika let jejich počet vzrostl na neuvěřitelných 55. Byla zatím politická objednávka. Stát tlačil na to, aby si podnikatelé půjčovali peníze na rozjezd soukromého podnikání a na privatizaci. Obrovské množství úvěrů nikdo nikdy nesplatil. První problémy se objevily v září 93, kdy Národní banka uvalila nucenou správu na kreditní a průmyslovou banku. V červnu 94 skončila banka Bohemia a pak už se série krachů nedala zastavit. Skutečně velká rána přišla 17. září 96. Bankovní rada se rozhodla zavést nucenou správu v tehdy 5. největším peněžním ústavu v zemi, v Agrobance. Atmosféru toho dne přiblíží ukázka z rozhlasového zpravodajství.
6: Rozhodnutí centrální banky o dočasné správě v Agrobance vzala na vědomí během svého mimořádného nočního zasedání vláda. Premiér Václav Klaus v této souvislosti ujistil, že Agrobanka bude i nadále fungovat normálně.
5: Banka mohla nadále fungovat jen díky tomu, že veškerá zdravá aktiva, pobočky, kvalitní úvěry a vklady klientů vláda očistila a v roce 97 prodala americkému finančnímu obrovi GE Capital. Ale to jsem předběhl. V září 96 v souvislosti se zavedením nucené správy v Agrobance se o situaci v bankovním sektoru hodně mluvilo. A je zajímavé, jak si notovali političtí rivalové, premiér Václav Klaus a lídr opozice Miloš Zeman, kteří si přáli, aby pády bank řešila zvláštní parlamentní vyšetřovací komise.
7: Samozřejmě se domníváme, že problémy, které jsou v této oblasti, je nutné důkladně vyšetřit podle zásady padni komu padni, ale považujeme náš bankovní sektor jako celek za velmi důležitou součást naší ekonomiky a samozřejmě oba dva bez rozdílu politické příslušnosti chceme dělat vše, aby se chyby v bankovním sektoru odstranily a aby tento sektor jako celek prosperoval.
8: Myslím, že nová situace, posunutá ještě za těch posledních 14 dní o věci posledních hodin, myslím, že dávají jasně najevo, že je potřeba, aby parlamentní komise, která by se podívala na tyto věci ze svého zorného úhlu, takže je jasné, že je moudré, aby tato komise začala působit.
5: A ještě drobnost. Nucená správa v Agrobance byla zajímavá i tím, že banka byla propojená s finanční skupinou Moto Invest. Se stejnou skupinou byla propojena i kreditní banka Plzeň, která zkrachovala o měsíc dřív, v srpnu 96. Už jsme si dvakrát pustili ukázku z rozhlasového zpravodajství ze 17. září 96, tak ještě jednu. Ten den si tedy posluchači opravdu moc nevydechli.
9: Generální ředitel společnosti Moto Invest Pavel Tykač vycestoval z České republiky údajně do jedné ze sousedních zemí. Pavel Tykač prohlásil, že po včerejším prohlášení, že zná konkrétní viníky krachu kreditní banky Plzeň, získal závažné signály o ohrožení své bezpečnosti. Druhým vysoce postaveným mužem společnosti Moto Invest, který měl podle České televize opustit kvůli kauze kreditní banky Plzeň Českou republiku, je zřejmě Libor Sadílek.
5: Krach kreditní banky Plzeň se stal rozbuškou, která během několika týdnů rozmetala celé bankovní impérium Motoinvestu. Tehdy 32-letý Pavel Tykač, hlavní mozek Motoinvestu, je dnes jedním z nejbohatších českých miliardářů. Jméno jeho skupiny Motoinvest bylo léta skloňováno v souvislosti s jedním z největších tunelů 90. let, vyplněním CS fondů, odkud v roce 97 zmizela 1 miliarda a 230 milionů korun na zahraniční účty. Pavel Tykač byl v této věci opakovaně vyšetřován a trestní stíhání bylo nakonec v roce 2015 definitivně zastaveno pro nedostatek důkazů.
10: Jak funguje důchodový systém?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
10: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Se svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný, protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují, a to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení.
11: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Prezident Pavel podepsal stavební zákon i znovu zavedení EET. Slovenský premiér Fico dnes navštíví Ukrajinu. Fotbalisté Plzně úvodní utkání Evropské ligy proti Saint-Gilloise prohráli 0-3. A bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel ale kritizuje třeba to, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde taky podle něj proti doporučení Evropské komise. Prezident Pavel ve čtvrtek naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. A právě na spuštění nového EET 2.0 se už začaly připravovat firmy v Česku. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Několik z nich si ale stěžuje, že nemá dost informací.
13: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
14: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
13: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
15: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
13: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Radiožurnál.
12: Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovo prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem Christianem Stockerem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti. Údajně žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje i Francie. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
16: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší, než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
12: Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy s belgickým celkem Saint-Gilloise 0-3. Třetí gól jim vstřelil po hodině hry z rohového kopu český obránce Ondřej Kryčfaluši. Domácí záložník Alexander Sojka nebyl po zápase s výkonem svého týmu spokojený.
17: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkými chvílemi a řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme. Zkusíme dát hnedka na začátku druhý poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0, byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
12: A čeští volejbalisté se o čtvrtfinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Češi obsadili po 3 výhrách a 2 prohrách ve skupině A poslední postupové 4. místo. S Belgičany se v Turíně střetnou v pondělí.
18: Překážka na D3 před Českými Budějovicemi a nehoda na D8. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic se vyhněte překážce za sjezdem na Hlubokou nad Vltavou. Na kilometru 127,5 leží na vozovce v levém pruhu předmět. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na čerstvou nehodu za Prackovickou estakádou. Na 53. kilometru auto srazilo zvěř. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem ve zúžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh vedený protisměrem. Aktuálně se jede plynule. A na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18.5 a 20. kilometrem je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.

0: co na to říkají ostatní političtí představitelé a experti ve Spojených státech. Začíná čtvrteční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
0: Hostem Interview Plus je amerikanista a výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Tomáš Klvaňa. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak nedává smysl to, co říká Donald Trump, když Amerika v tomhle směru soutěží s Čínou, tak nedává smysl, že on v tom závodě nechce zpomalit?
2: To dává smysl. Pokud se na to samozřejmě díváme tím pohledem geopolitickým a geostrategickým, a tam by možná mohlo dojít k nějakému zajímavému posunu příští týden, protože, jak známo, dojde k tomu velkému summitu mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Xi. Na druhou stranu tady máme celou řadu rizik, které Donald Trump evidentně podceňuje a měl by se jimi zabývat, protože pokud Amerika má jenom jednu brzdu a tím je inteligentní a silný prezident, čili on sám, no tak by měl být dobře informován.
0: On je jen podceňuje, on říká, že ti, kdo ta rizika nepodceňují, jsou škůdci. Americké právní prostředí je ve srovnání s Evropou a dokonce i s Čínou méně omezené regulacemi, přesto se Dario Amedei, šéf Anthropicu, tedy jedné z vůdčích firem na poli AI, vyslovil pro zpomalení vývoje. Zmiňuje riziko, že samotní tvůrci nad AI ztratí kontrolu, riskují kybernetické útoky, bioterorismus a vážné ekonomické škody. Zdá se, že Trump je tohle všechno ochoten riskovat.
2: Určitě, myslím si, že nevěří těm scénářům, které tady načrtl Dario Amodei 12. září v tom svém slavném eseji, a připomeňme, že se k němu přidali další velmi významní hráči na poli AI nebo umělé inteligence, ať už to je třeba šéf Google DeepMind Demis Hassabis nebo šéf OpenAI Sam Altman a další. I Elon Musk je v tomhletom smyslu vlastně proti Donaldu Trumpovi. Je potřeba zpomalit, říkají všichni tito lidé, kteří se tím zabývají detailně. To znamená, evidentně tam nějaká rizika jsou, i když na druhé straně Donald Trump má pochopitelně pravdu ve vztahu k Číně, protože pokud tady nebude existovat nějaká obecná domluva mezi Spojenými státy a Čínou ohledně umělé inteligence, no tak jaký význam by mělo to zpomalení pro Ameriku? Jenom tím, že se Spojené státy a celý ten západní svět ve vztahu k Číně oslabí.
0: AI má podle Trumpa větší potenciál než zlato, diamanty nebo internet. Jde tedy o peníze, včetně jeho vlastních?
2: To je ta další rovina, proč Donald Trump nechce regulovat AI, protože Donald Trump na něm vydělává, a to jednak on sám, jednak prostřednictvím různých schémat, které se týkají například kryptoměn, ale i třeba normálními investicemi. Je známo, že Donald Trump je investorem v Nvidia, v té nejcennější firmě na světě v tuhle chvíli, což je pochopitelně skandál, protože on ji reguluje, že on povolil Nvidia vyvážet do Číny. Takže tohle je konflikt zájmu, který by v normální demokratické společnosti neměl vůbec existovat, ale ten zisk, ty peníze, to je určitě hlavní motiv Donalda Trumpa, proč nechce regulovat umělou inteligenci. A ten třetí motiv, ten se také vlastně týká peněz a souvisí s americkou ekonomikou. Podle některých těch investičních bank, jako například Morgan Stanley, zhruba čtvrtina růstu americké ekonomiky letos připadá právě na tyhle ty firmy. A on prostě před volbami nechce zpomalit už tak zpomalenou americkou ekonomiku.
0: No, ale růst AI je podmíněn něčím, co zdá se mezi americkými voliči není tak populární, a já tím myslím to budování obřích datových center. Elon Musk je výhledově samozřejmě plánuje umístit do vesmíru, ale zatím znamenají výraznou ekologickou zátěž nejen ve spotřebě vody. V Americe zaznamenal jsem, se objevují slogany, že kdo má výhrady proti těm datovým centrům, tak není pravý vlastenec. Jak se k tomu staví republikáni a demokrati? Pro koho je to větší téma?
2: Pro oba. To je vlastně zajímavá věc. A republikáni a demokrati se dneska ve Spojených státech nejsou schopni domluvit téměř na ničem, ale na tomhle ano.
0: Že chtějí nebo že nechtějí?
2: Nechtějí. Připomeňme některé významné republikánské kongresmeny, jako je Barn Donalds na Floridě, ten se zasadil o regulaci těch datových center, to tady říká guvernér Floridy DeSantis. Další republikáni jsou proti datovým centrum. Steve Bannon včera nebo předevčírem měl tiskovou konferenci společně s Berniem Sandersem, což je naprosto neuvěřitelné.
0: Neuvěřitelné spojenectví.
2: To je extrémní levice a extrémní pravice. Zase proti datovým centrum, za regulaci umělé inteligence. Takže je jasné, že Donald Trump tady jde proti celé řadě těch politiků z vlastní strany. To téma je nesmírně nepopulární, respektive datová centra jsou nepopulární. Do jisté míry je to určitý nimbyismus, což je takové to slovo, proto...
0: Ne na mém pozemku, ne za mým pozemkem.
2: Ne za mým domem, ano. Lidé chtějí mít všechny výhody umělé inteligence, ale nechtějí to mít za zády. Že? Takže to je samozřejmě pochopitelné, že ta datová centra jsou obludná. Jo? To jsou prostě ohromné komplexy. Ta argumentace ohledně energie a vody, to je trošku účelová věc, protože samozřejmě každý průmysl spotřebovává vodu a energii. To si myslím, že jako taková ta hra těch aktivistů, kteří hledají argumenty proti datovým centrum a tak je našli právě tady v těch environmentálních centrech. Problém těch datových center je, že jsou obrovská, ale nezaměstnávají skoro nikoho. Takže nemůžete argumentovat na straně těch lidí, kteří právě vyvíjejí umělou inteligencí, že tam budou vznikat nová pracovní místa, aspoň ne přímo v těch lokalitách. A pak samozřejmě ta datová centra jsou jednak esteticky ošklivá a jednak, když bydlíte v blízkosti těch datových center, no tak vás pochopitelně ruší takové to nepříjemné bzučení a je to obecně prostě nepopulární věc. Hlavně si ale myslím, že my tady dneska nevíme, co bude za půl roku, co bude za rok, co bude za dva roky. V zásadě si myslím, že obecná umělá inteligence už existuje a my nevíme, co s námi udělá. Existuje celá řada velmi černých scénářů, včetně toho, že lidstvo vyhne do 10 let, včetně toho, že do půl roku, jak říká Dario Amodej a další lidi právě zevnitř, že tihleti boti se budou množit dále geometrickou řadou a to by mohlo znamenat, pokud to skutečně nebude nějakým způsobem zastaveno, že by ovládli internet během třeba 6 měsíců a lidé se toho se zcela pochopitelných důvodů bojí a ten svůj strach promítají do těch datových center, protože to je něco, co oni vidí, že jo? Bota nikdo neví, co je hmatatelné, na to si můžou šáhnout, to se jim nelíbí. Takže tady v roce 2024, to je jenom 2 roky, jo? Neběžel na amerických televizích jediný politický reklamní spot o umělé inteligenci. Dneska, když se podíváte na tu kampaň před těmi volbami na podzim, tak to jsou desítky a desítky těch spotů, které jsou proti těm centrům.
0: A když už zmiňujete tu hrozbu AI, nebo jak bych to nazval, tak Dario Amodej tu svou esej, kterou jste zmínil, začíná pozitivně. On říká, tak to budou pokroky ve zdravotnictví, pokroky v tom, jak lidská společnost je uspořádána. Vidíte to taky takhle v části pozitivně?
2: Já jsem spíš optimista, ale samozřejmě můj názor není nutné brát příliš vážně, protože já se v tom orientuju tak asi jako průměrně vzdělaný člověk, který to sleduje. Ale myslím si, že jsem optimista. Ty scénáře samozřejmě černé mohou do jisté míry nastát, ale na druhou stranu už dnes průměrný člověk má možnost udělat velkou paseku, pokud bude mít k dispozici nějakou jako solidní umělou inteligenci. Takže se nemusíme bát jenom té umělé inteligence, ale samozřejmě musíme se bát sami sebe. Jo? Ta umělá inteligence nějakým způsobem vždycky odpovídá na to, co my do ní vložíme. Ano? Třeba ta slavná halucinace, jo? Nebo ty lži, kterými nás občas jako častuje, tak to jsme jí naučili my. Že?
0: Když půjdeme zpátky k lidským aktérům, politikům, je vůbec v možnosti z těch politiků, včetně Trumpa, omezit vývoj AI, není to vlastně jenom na těch firmách, není zpomalení výhradně v moci těch majitelů technologických firm?
2: Jak to sleduji, tak si myslím, že je možné ten rozvoj umělé inteligence postavit do dvou rovin. A ta první rovina je komerční a tam si myslím, že by možná mohlo dojít k nějaké dohodě pokud ne omezit, tak minimálně kontrolovat ten vývoj a možná, že na tohle by Čína mohla přistoupit. A pak si myslím, že budou existovat tajné programy, které si Čína ponechá ve svých tajných laboratořích a budou zaměřeny na zbraňové a autonomní systémy a podle mého názoru to též bude dělat vláda Spojených států a to též budou dělat další vlády, které se v tomhle budou chtít angažovat. No a to bude nekontrolovatelné. To znamená, tam bude samozřejmě záležet velmi na tom, jestli z těch laboratořích ta umělá inteligence bude moct nějakým způsobem uniknout a ty poslední příklady nejsou příliš jásavé, že prostě ty boty nám, nebo ty agenti nám unikají z toho laboratorního prostředí a řádí na internetu nekontrolovaně.
0: Hostem Interview Plus je amerikanista, výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Tomáš Klvaňa.
1: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Vy už jste to zmínil, k výzvě zpomalit kvůli bezpečnosti vývoj AI se nejspíš překvapivě připojil také Elon Musk. Nejbohatší člověk planety, ale taky člověk, kterému Trump po svém druhém zvolení svěřil zeštíhlení federální vlády. Co to znamená? Jak to čtete?
2: Ono to není moc překvapivé, když sledujete Elona Muska. On v téhleté otázce byl téměř vždycky velmi opatrný. Ano, je to už po několikáté, kdy Elon Musk za posledních 3, 4, 5 let se připojil k té iniciativě, že je třeba zpomalit. On byl jeden z těch signatářů toho dopisu před několika lety, když se poprvé objevil ChatGPT, udělejme půlroční pauzu. Ano, Elon Musk má na srdci vývoj lidstva jako takového, nebo alespoň to říká retoricky, pořád říká, že je potřeba budovat prostě tuhletu inteligenci ve prospěch lidstva.
0: Promiňte, věří tomuhle američtí voliči?
2: To já si nejsem právě jistý. Jo. Já si myslím, že celá řada těch lidí ho podezírá spíše z toho, že on, ale nejen on, ale třeba Dario Amodei a Sam Altman a Demis Hassabis to chtějí teď zabrzdit, no, protože oni mají obrovský náskok před konkurencí. A v okamžiku, kdy v tuhle chvíli zastavíte nebo zmrazíte ten trh, tak kdo na tom vydělá? No, vydělají na tom ty firmy, které dneska ovládají ten vývoj umělé inteligence. To znamená, to je další věc. Jo. V podstatě těm lidem dneska málo kdo věří, že je to upřímně myslí s lidstvem tak, že je potřeba zpomalit. Spíš si většina lidí myslí, tohle to je prostě obchodní kalkul.
0: A když tady máme tedy ten trh důvěry, tak Donald Trump zaručuje, že jeho postava, on sám je zárukou, že se nic zlého nestane. Pak máme nedůvěru vůči těm hlavním technologickým hráčům, co tedy zbývá těm americkým voličům.
2: Myslím si, že velká krize. Jo. Pokud dojde k nějakému obrovskému průšvihu, třeba vykradení banky, jo, a teď tím nemyslím nějaké kampeličky na rohu, jo, ale vykradení nějaké té velké investiční banky na Wall Streetu, nebo prostě selhání nějakých zbraňových systémů, selhání systému veřejného zdraví, to všechno je dneska ohroženo tou umělou inteligencí. Ta krize by lidi mohla probudit, ale pokud si to člověk nedokáže představit v praxi, no tak je to pořád souboj ideologií, souboj tezí, souboj takzvaných talking points, že jo, teď všichni si nechávají ty talking points stavět tou umělou inteligencí, takže je to vlastně takový trochu guláš, ve kterém je velmi těžké se vyznat.
0: Vy tedy říkáte, že by nejdřív člověk musel zažít tu hrozbu, jak se prakticky projeví. Aby se to stalo třeba předvolební tématem, čekají nás my čtvrtým začátkem listopadu.
2: No to, ono, už je to jako předvolební témat v tom smyslu, že ten strach z umělé inteligenci se zhmotnuje právě v těch datových centrech, i když to je pochopitelně zástupný problém, ta datová centra reálně velký problém nejsou. Ale tady spíš mám na mysli nějakou katastrofu na úrovni 11. září. My jsme teď si připomenuli 25. výročí těch teroristických útoků, které opravdu změnily veřejný život ve Spojených státech na mnoha úrovních. Vzniklo nám celé jedno ministerstvo, cestování letadlem vypadá úplně jinak než před 30 lety. Takže si myslím, že tady bude zapotřebí nějaké, a já samozřejmě nic takového nepřeju, jo. Ale bohužel my asi nedokážeme teoreticky se domluvit na něčem, co nevidíme, na co si nedokážeme sáhnout.
0: Je pro americké voliče hmatatelnější výsledek té půl roku trvající války v Iránu? Rozpočtový úřad kongresu vyčíslil americké výdaje na 38 miliard dolarů, tedy 800 miliard korun. Připomínají Trumpovi jeho voliči ty sliby věnovat se přednostně domácím tématům Američanů?
2: Určitě, a to je, proč je Trump na tom dneska špatně politicky. Jeho popularita je velmi nízko na moderní vlastně výzkumy těch amerických nálad před volbami. Pohybuje se někde mezi 33% a 38%. Demokraté jsou na tom dneska navzdory tomu, že nejsou jednotní a že nemají nějakou jako vynikající strategii a na čele jako oslňující politiky, tak jsou na tom dneska výrazně lépe. Donald Trump se bojí, že prohraje on, respektive ta republikánská strana, ty následující volby, a to by mu mohlo zkomplikovat ty poslední dva roky ve funkci. Takže ta ekonomika dneska není na tom úplně ideálně. Kromě toho jeho člověk, který si dosadil prostě do čela Fedu, se mu vzepřel a včera zvýšil úrokovou sazbu, což je dobrá zpráva pro světovou ekonomiku, že i nadále je Fed je vlastně
0: autonomní
2: a nezávislý a že navzdory těm výhruškám prezidenta, který by do tohle vůbec neměl mluvit, jo, tak je to člověk, který je schopen vnímat tu ekonomickou realitu, ale ekonomická situace ve Spojených státech není dobrá.
0: A teď mi vysvětlete věc, která působí bombasticky, ale všiml jsem si, že velká média ji tak trošku odsouvají stranou. Trump vyhlásil, že pokud republikáni zvítězí ve volbách do sněmovny reprezentantů i do senátu, stát se k Američanům zachová jako k podílníkům a vyplatí jim dividendy, $5,000. No, logika říká, že ovlivňování voleb uplácením by nejspíš neprošlo, tak proč to Trump říká? Má to zakryt něco důležitějšího?
2: No, my nevíme, jestli to opravdu nemyslí vážně. Já jsem, jako Donald Trump přišel s celou řadou velmi zvláštních nápadů a potom se snažil minimálně jako výrazně uplatnit v praxi. Tohle pravděpodobně není legální, není ústavní. Opravdu to zavání korupcí. Kromě toho je to ekonomicky nesmírně nákladné, protože když to spočítáte, tak je to více než 1 bilion amerických dolarů. A to je v současné rozpočtové situaci Spojených států velmi, velmi výrazná zátěž. Takže já si soukromně myslím, že k ničemu takovému nedojde. Už jenom proto, že pravděpodobně republikáni ty volby prohrají. Ale ukazuje to vlastně na zoufalou snahu republikánů v téhle té špatné situaci něco vymyslet.
0: No a říká to Trump, protože je impulzivní, protože v tu chvíli ho to napadne, že to zní dobře a konec konců, že je to nejlepší prezident a nejlepší období Spojených států, no tak dividendy by měly být tučné. No
2: tak je to jasné, že je to taková kontradikce s tou realitou, ale Donald Trump je jedna velká kontradikce s realitou, takže to asi dneska nikoho překvapí.
0: Není těžké vidět Trumpovy slabiny. To jsme se asi shodli, ale jak jsme na tom u demokratů, tak na volební kampaň mají o 600 milionů dolarů méně než republikáni. Poškodil je odchod donorů ke konci Bidenova období. Bude tohle rozhodující? Říká se, že peníze jsou to, co rozhoduje volby.
2: Nevždy. Donald Trump měl méně peněz než Hillary Clinton. Myslím, že měl zhruba stejně peněz, nebo možná trochu víc peněz než Joe Biden. A ty volby nerozhodují vždycky jenom peníze. Demokraté nakonec ty peníze vždycky seženou. Tam spíš bude rozhodovat stav ekonomiky a kvalita kandidátů. Když je někde kvalitní kandidát, který odpovídá na ty starosti voličů rozumnou politikou a rozumnou retorikou, jako třeba John Ossoff v Georgii, což je člověk, který je demokrat, demokratický senátor v mírně republikánském konzervativním státě Georgia a obhajuje svůj post a vypadá to, že velmi s přehledem vyhraje, že to obhájí. Dokonce se o něm dneska spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi v roce 2028, no tak má tak samozřejmě ta demokratická strana nepotřebuje tolik peněz na ty volby v Georgii. Když ale pak je tam nějaký další kandidát, který je třeba velmi levicový, jako El Sayed v senátních volbách v Michiganu, který má dneska velké problémy s tím svým republikánským oponentem, no tak tam bude potřeba těch peněz víc a uvidíme, jestli demokraté budou ochotní do toho Michiganu právě ty peníze investovat.
0: To jsem se chtěl zeptat, co ta nálepka socialistů, Podle Trumpa dokonce komunistů.
2: To není jenom nálepka, jo? To je prostě, dneska je demokratická strana socialistů ve Spojených státech na vzestupu, i když je potřeba říci, že je to pořád velmi menšinová součást celé té levice. Pokud to opravdu dopadne špatně z pohledu středových voličů, jako jsem třeba já, nebo já nejsem volič samozřejmě, ale byl bych středový volič, tak bude v tom kongresu asi 7 socialistů. Asi se, pokud to dopadne špatně, 7 z nějakých 538. Jo? Takže to jako je potřeba brát v proporcích. Ale oni jsou na vzestupu. Demokratická strana socialistů je hodně vidět na sociálních sítích a jinde. Mají docela solidní podporu mezi mladými lidmi, kteří nezažili socialismus a mají velmi naivní představy o tom, co socialismus představuje. A to není sociální demokracie. Když se podíváte na jejich volební program, no, tak oni chtějí zrušit vězení. Jo? Chtějí zrušit hranice. Chtějí zrušit policejní složky. Ano, to jsou extrémisti. Jo? Jedné kandidátky těch socialistů se zeptali, tak když chcete zrušit vězení, tak jako co uděláte s vrahem, který někoho zavraždil? Ona říká, no, on bude muset zpytovat své svědomí uprostřed své komunity. Jo? To není politika.
0: To nevypadá jako přitažlivý volický
2: program. To není moc z planety Země, že jo, tohleto. Takže demokraté mají prostě problémy. Dneska konečně ti středoví demokraté si uvědomují ten problém těch demokratických socialistů a snaží se s nimi něco dělat, ale je teda docela pozdě.
0: Cítíme tady, zatímco kolem nás létají zprávy o Trumpově nápadu uvalit clo na Evropskou unii. Kanada vede se svým americkým sousedem ekonomický boj o cla. Evropská unie je pro, aby se Kanada stala prvním takzvaným přidruženým členem. Trump mezi tím uložil exekutivním příkazem, aby federální úřady například použili název Americké jezero. To je taková jeho kulturní odveta. Jak tohle dopadne? Jak to vidíte?
2: To Americké jezero, to je v současné době to Ontarijské jezero, že? No to nevím, jak to dopadne. Já myslím si, že to bude vyřešeno až v těch prezidentských volbách v roce 2028. Všichni doufají, že vyhraje někdo rozumný, ať už na té demokratické nebo republikánské straně, ale čekají nás 2 perné roky mezi Evropskou unií a Spojenými státy a Kanadou. Já ten tah Ursuly von der Leyen a Marka Carneyho o přidruženém členství vidím spíš v symbolické a politické rovině, protože konec konců Kanada už má zónu volného obchodu s Evropou, má k dispozici celou řadu dalších dohod s Evropou, takže substantivně tam zase jako velký rozdíl nebude. Ale
0: čili je to geopolitické gesto?
2: Já to vidím jako takový, jako, já tady nevím, jestli si to může tady dovolit na veřejnoprávních vlnách, ale je to takový zdvižený prostředník Marka Carneyho a Ursuly von der Leyen směrem do Washingtonu.
0: Což není pro Marka Carneyho úplně nová věc.
2: On už pro něj ne, ale pro ní ano. Jo? Evropští politici se snažili až doposud spíše jako podlézat Donaldu Trumpovi, tak uvidíme, jestli tohle je předěl a v tuhle chvíli Evropa nastoupí tvrdý kurz vůči Washingtonu. Možná, že by to bylo záhodno.
0: Ještě nakonec, existuje oblast, které byste Trumpovu administrativu, nemyslím teď jenom osobu Donalda Trumpa, pochválil, za kterou by ho pochválili nejen příznivci hnutí MAGA, ale i umírnění republikáni, nebo dokonce středový demokrat, o kterých mluvíte. Je něco takového?
2: No, myslím si, že ho lze pochválit za vlastně realistický přístup k Číně, mnohem realističtější než těch předchozích, zejména tedy demokratických prezidentů.
0: Promiňte, pane Klovaňo, to je... Jestli to zdá rozporné vnitřně, on je vůči prezidentovi Xi Jinpingovi naladěný velmi přátelsky až devotně, ale zároveň verbálně je Čína ten velký nepřítel. Jak se v tom vyznat?
2: No, je to těžký, jo. Donald Trump prostě není koherentní politik, takže na jednu stranu prostě zavádí opatření vůči Číně, na druhou stranu tady existuje celá řada pro výjimek pro ty technologické firmy ve Spojených státech, že můžou investovat v Číně a prodávat v Číně. Obdivuje Xi Jinpinga jako silného politika. Takže je to takový, máte pravdu, je to prostě nekoherentní politika, ale tak vy jste mě poprosil, abych našel něco pozitivního a to je velmi těžké. Jo? Další pozitivní rys té jeho politiky vidím v tom, že on opravdu velmi tvrdě vystupuje proti takovému tomu ideologickému wokeismu, ať už je to na vysokých školách nebo ve firmách. Hlavně ve firmách tohle nalezlo odezvu a ty firmy od toho upouštějí, co si myslím, že je dobře. Firmy by se opravdu měly spíš soustředit na to vydělávání peněz. peněz než na cokoliv jiného. Ale zase Trump to přetahuje. Jo? Jako ten jeho tlak na Harvard a tlak na další univerzity je zase jako příliš, protože univerzity by měly být konec konců nezávislé.
0: Čili vy byste ho, nebo jeho administrativu, řekněme, pochválil, že jde dobrým směrem, jen to někdy přetáhne, někdy střílí vedle. A to zahraniční politika?
2: V té zahraniční politice si zkazil situaci na Blízkém východě tou válkou v Iránu, jo, protože až do té války, která teď mám na mysli tu válku, která začala v únoru, ta jeho politika na Blízkém východě vlastně byla víceméně pozitivní, přetvořila značnou část toho Blízkého východu jako vlastně docela pozitivním směrem, omezila vliv Iránu, ale zase přetáhnul to a teď vlastně neví, jak z toho ven.
0: Hostem Interview Plus byl amerikanista, výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Tomáš Klvaňa. Mnohokrát děkuji.
2: Děkuji za pozvání.
0: Za pozornost děkuji Petr Vizina.
1: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Lídři vládních stran se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Nejvyšší soud USA odmítl Trumpovi snahy zproblematizovat nadcházející volby. Proces aneb kafkovská dohra atentátů z 11. září. Co nejdál od války, kam ruská elita ukrývá své majetky. I to jsou témata, která zaujala autory dnešních, tedy čtvrtečních komentářů a analýz. Provede vás jimi Patricie Polanská.
1: Názory a argumenty.
3: Lídři hnutí ANO, SPD a motoristů sobě se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Výhrady menších koaličních partnerů směřovaly k jednomu z historicky nejvyšších schodků ve výši 389 miliard korun. Podle dohody má schodek klesnout o jednotky miliard. Výhledové koaliční plány jsou ale ambicioznější. Definitivně má návrh projednávat vláda toto pondělí. Do 30. září musí být návrh zákona o státním rozpočtu předán Poslanecké sněmovně. Vše sledoval komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, kterého vítám ve studiu.
4: Dobrý den.
3: Tak kde chce koalice šetřit? Kolik a jak to má být v dalších letech?
4: Kde chce konkrétně šetřit, to nevíme, ale dnes jsme se dozvěděli, že tedy koalice se dohodla na tom, že státní rozpočet projde vládou a projde Poslaneckou sněmovnou. A jak už to tak bývá při koaličních vládách, tak ti menší koaliční partneři musí mít alespoň pocit, že alespoň něco prosadili. Takže jsme se dozvěděli, že ten deficit by měl klesnout řádu jednotek miliard, očekává se asi zhruba o 3 miliardy nižší, že by měl být schodek, a když si vezmeme, že třeba výdaje státního rozpočtu plánované na příští rok přesahují hranici 2,5 bilionu korun, což znamená 2500 miliard korun, tak ty 3 miliardy, myslím, že to nebyl úplně heroický výkon pro ministryni financí, aby je našla. Zároveň například motoristé tvrdí, že k většímu poklesu schodku musí přispět to, že budou změněny některé zákony, protože drtivou většinu těch výdajů tvoří takzvané mandatorní výdaje. Oni tvrdí, že během letošního podzimu budou načteny takové návrhy, které umožní v konečném vyúčtování ten schodek srazit o dalších 20 miliard. Takže jsou s tím spokojeni. Co se týče pohledu SPD, tak tam jsme svědky kuriozní situace, která vzhledem k tomu, co už zažíváme v české politice různě, tak nikoho ani nepřekvapuje, byť je to jev unikátní, ojedinělý. To znamená, že SPD má svého ministra obrany a většinou, když máte své ministry ve vládě, tak při vyjednávání státního rozpočtu se snažíte pro ty svoje rezorty získat co nejvíce peněz, tak SPD chtěli naopak, aby peníze na obranu byly ubrány, což jim pochopitelně podle očekávání neprošlo, protože jednak v České republice máme zákon, který přikazuje vydávat alespoň 2% hrubého domácího produktu, jednak jak i uznal ministr zahraničí a šéf motoristů sobě Petr Macinka, tak bychom byli jedinou členskou zemí, která neplní ty závazky, takže SPD alespoň prezentovala veřejnosti, že tedy prosadila to, aby více peněz dostali vojáci, aby více peněz v rámci toho rozpočtu dostali civilní zaměstnanci a tak dále. Samozřejmě opět zmiňovali různé dávky pro Ukrajince, že by se měly snížit a tak dále, ale ten výsledek je takový, že v porovnání s státním rozpočtem na letošní rok, kdy ten plánovaný schodek je 310 miliard, tak narostl o více než 60 miliard, téměř 80 miliard a že nyní tedy bojovníci za lepší státní rozpočet se mohou chlubit tím, že určitě bude nižší o třeba 3 miliardy a možná o dalších pár desítek a že v dalších letech by to mělo být ještě lepší, ale i kdyby prosadili své optimistické vize, tak přesto bychom se stále dostávali na deficity rozpočtu výrazně nad 300 miliard korun.
3: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, děkuji.
4: Naslyšenou.
3: Americké listopadové volby do obou komor kongresu, takzvané midterms, nevypadají pro republikány vůbec dobře a pokud by se naplnily současné prognozy, mohla by jejich prohra opravdu výrazně zkomplikovat další dva roky prezidenta Donalda Trumpa v úřadu. Nejen pokud jde o jeho politiku a legislativní záměry, ale i pro něj osobně. Řada Trumpových pokusů upravit volební pravidla zatím končí u soudů. Více už v komentáři politologa, zahraničně politického konzultanta prezidenta republiky Jiřího Pehe.
5: Výnos Donalda Trumpa, kterým chtěl prosadit nová pravidla pro korespondenční hlasování, byl zablokován nejvyšším soudem Spojených států, přinejmenším pro nadcházející volby do kongresu. Pošta bude doručovat hlasovací lístky podle dosavadních pravidel. Trump se pokusil tato pravidla změnit prezidentským výnosem, který podepsal v březnu tohoto roku. Jelikož organizace voleb ve Spojených státech náleží jednotlivým státům Americké unie, rozhodl se využít jedinou federální instituci, která ve volbách hraje významnou roli, americkou poštu. Jednotlivé státy unie měly poště poskytovat jmenné seznamy a adresy registrovaných voličů, kteří požádali o korespondenční hlasování. Pošta mohla doručení lístku odmítnout, pokud by ten, který stát seznamy nepředal. Bílý dům také nařídil změnit obálky, v nich se volební lístky doručují. Měly mít nový design a schválené čárové kódy, s jejichž pomocí by pošta ověřovala oprávněnost hlasování. Pokud by se v novém digitálním systému pro párování kódu vyskytla jen jediná chyba, pošta mohla vyřadit celý balík hlasovacích lístků, jehož byl problematický lístek součástí. Cílem nových opatření bylo dle Trumpa údajně vyloučení podvodů. Kritici argumentovali, že neexistují důkazy o podvodech v dosavadním systému a že skutečným cílem je co největší zproblematizování korespondenčního hlasování, které více využívají demokratičtí voliči. Řada států Unie i lidskoprávních organizací napadla Trumpův výnos žalobami. Na federální úrovni dle nich může změny, které mají dopady na volby, schválit jen kongres, nikoliv prezident výnosem. Trumpův pokus využít či rovnou zneužít federální poštu tato pravidla obchází. Řada nižších soudů v zápětí Trumpův výnos zablokovala. Bílý dům se odvolával, až vše dospělo k nejvyššímu soudu. Ten nejprve Trumpův výnos zcela neodmítl, ale poté, co spuštění nového systému dočasně zablokovala další federální soudkyně s poukazy na možné technické problémy a nedostatek času, souhlasil, že Trumpem prosazovaný systém nelze využít přinejmenším pro nadcházející volby. Zároveň naznačil, že při důkladnějším posouzení neobstojí z důvodu možné neústavnosti výnos jako takový. Nejvyšší soud nejspíš zohlednil skutečnost, že podle hned několika anonymních oznamovatelů z řad pracovníků pošty nebyl nový digitální systém řádně otestován. Navíc v několika státech už začalo hlasování podle dosavadních pravidel. Zavedení radikálních změn těsně před volbami mohlo vytvořit značný chaos. Kritici upozorňují, že právě o to Trumpově administrativě nejspíš šlo. Nejasný výklad pravidel mohl být využit ke zpochybnění voleb v jednotlivých státech a následným dlouhým soudním tahanicím. Rozhodnutí nejvyššího soudu je pro Trumpa zásadní porážkou. Ten se už na začátku roku pokusil změnit volební pravidla zákonem, který kromě omezení korespondenčního hlasování žádal, aby se voliči prokazovali dokladem osvědčujícím občanství. Tento zákon, známý jako Safe America Act, ovšem uvázl v Senátu, v němž nemají republikáni pro jeho schválení potřebnou kvalifikovanou většinu. Nedá se vyloučit, že se Trump ještě pokusí volby narušit jiným způsobem. Na rozhodnutí nejvyššího soudu reagoval ostrou kritikou soudců, které do soudu prosadil. Jelikož mu v případě, že republikáni volby prohrají, hrozí vyšetřování v řadě kauz, možná impeachment, nedají se z jeho strany vyloučit extrémní opatření. Někteří krajně pravicoví komentátoři ho otevřeně nabádají, aby využil uměle vyvolaných nepokojů nebo skutečnosti, že jsou Spojené státy ve válce s Iránem a vyhlásil v některých státech výjimečný stav, což by konání voleb zmařilo. To by ovšem nepochybně vedlo k velkým občanským nepokojům, takže rozhodnutí nejvyššího soudu je zřejmě poslední tečkou za Trumpovými pokusy průběh nadcházejících voleb ovlivnit.
3: Tolik politolog Jiří Pehe. Připomínky 25. výročí útoků z 11. září nemohly uniknout asi nikomu, ale téměř mimo pozornost zůstala skutečnost, že jeden z hlavních strůjců tohoto útoku stále žije, sedí ve vězení a soud s ním ještě nezačal. Tento proces má skoro kafkovské rysy. Více už v komentáři komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda.
6: Chálidu Šajchovi Mohamedovi je dnes přes 60. Když mu bylo 35, podařil se mu největší kousek jeho života. Skupina atentátníků provedla útok na New York a Washington, který vstoupil do dějin. Brzy poté ale jeho kariéra džihadisty vizionáře skončila. Ale nikoli jeho život. 11. září si spojujeme hlavně s vůdcem Al-Kaidi Usámem bin Ládinem, který zahynul už v roce 2014, jenže nápad na spektakulární útok jeho organizaci měl na starosti někdo jiný, kuvajtský rodák z pákistánské rodiny, který ve Spojených státech získal vysokoškolský titul v oboru strojírenství. K autorství tohoto nápadu na útok pomocí unesených letadel, stejně jako jeho provedení, se připisuje Chálidu Šajchu Mohamedovi a on sám se k této roli hlásil. Je spojován i s dalšími slavnými útoky, včetně toho prvního na Světové obchodní centrum z roku 1993, útoku na noční klub na Bali v roce 2002 nebo neúspěšným pokusem o zničení letadla pomocí výbušniny ukryté v atentátníkově botě. Atentát z 11. září byl z hlediska Al-Kaidi úspěch, ale vyvolal silnou americkou reakci. Američané Mohameda dopadli v roce 2003 ve spolupráci s pákistánskými bezpečnostními složkami v Rawalpindi. Pak strávil několik let v tajných vězeních po celém světě, než skončil na Guantánamu. Proces s ním dodnes nezačal. Jak je to možné? Ukázalo se, že speciální justiční systém, který Američané narychlo vytvořili pro chycené členy Al-Kaidi, byl velmi neefektivní a neustále narážel na řadu vnitřních rozporů a nedotažeností. Činovníci se střídali, advokáti se odvolávali. Sami američtí soudci napadali samotnou žalobu. Poukazovali, že například Mohamed byl ze strany CIA více než 180krát podroben waterboardingu, což právně znehodnocuje řadu jeho přiznání. Oficiální obžaloba na Mohameda byla podána v roce 2008, skoro 5 let po jeho zatčení. Prezident Obama mezitím slíbil zrušení Guantánama a plánoval přesunout Mohamedův proces do New Yorku před civilní soud a porotu. To ovšem narazilo na odpor veřejnosti. Vyskytly se také obavy, že New York by se během řízení mohl stát terčem atentátu, nebo že obžalovaný proces použije k propagaci svých myšlenek. Kongres nakonec přesun teroristů na americké území znemožnil. Mohamedovi bylo jasné, že na svobodu se nedostane. Navíc ho prý trápí řada zdravotních problémů. V roce 2024 se dohodl na přiznání viny, což by znamenalo doživotní vězení bez možnosti propuštění, ale také by se tím vyhnul možnému trestu smrti. Proti tomu vystupuje organizace, která zastupuje pozůstalé po obětech. I za tu cenu, že proces bude doslova nekonečný. Dohoda o přiznání viny mezitím také narazila na nesouhlas obžaloby. Případ má nadále na starosti vojenský soud. Shodou okolností 2 týdny před výročím atentátu bylo stanoveno nové datum procesu s šejchem Mohamedem a dalšími 3 spolupachateli. Konat by se mělo v červnu roku 2028, tedy více než čtvrtstoletí po jeho zatčení. Vzhledem k neustálým tahanicím ani tento termín nemusí být konečný. Chálid Šejch Mohamed zatím zůstává na Guantánamu spolu s dalšími asi 15 zbývajícími vězni, skoro zapomenut, a možná občas závidí Usámovi bin Ládinovi.
3: Tolik Jan Fingerland.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Komentátor Libor Dvořák, který dlouhodobě sleduje dění v Rusku i na Ukrajině, v následujícím příspěvku sleduje stopu peněz, respektive zaujal ho nejnovější materiál nezávislého serveru Meduza s názvem Co nejdál od války. Ten se zaměřil na zmapování snah rodin ruských politických i podnikatelských elit uklidit svůj majetek do, řekněme, bezpečných států. Evropská komise ostatně už před 3 lety zpracovala právní dokument mířící na rodinné příslušníky oligarchů a dalších osob spjatých s ruskou agresí na Ukrajině.
7: Příkladů bezpečného uklízení rodin a majetků ruských politických potentátů najdeme celou řadu. Jasné je, že imaginární, ale ve skutečnosti faktickou pokladnicí ruských elit se stává arabský svět. Je to logické, protože někdejší západoevropská a americká útočiště jsou dnes příliš riziková, ne-li nebezpečná. Podle investigace Meduzy se konkrétně jedná například o údajnou milenku jednoho z nejvyšších ruských jestřábů, ministra zahraničí Sergeje Lavrova, paní Světlanu Poljakovovou a její dceru. Ty obě získaly občanství Arabských Emirátů. Oficiálně za Poljakovové zásluhy o stát. Navalného fond pro boj s korupcí zase zjistil, že jiný člen strany moci Jednotné Rusko, gubernátor moskevské oblasti Andrej Vorobjov, zašantročil v Rusku nahrabaný majeteček zase do Dubaje. Jak zjistili nezávislí novináři, členům jeho rodiny patří také elitní nemovitosti v Emirátech, ale prozatím i ve Francii a Monaku. Jejich úhrnná cena jde do 1 000 000 000 rublů. Nezávislý novinář Ilja Davljatčin k řečenému dodává, získat dubajské občanství lze jedině za investice a to zase není tak snadné. Potřebujete předložit nějaké seriózní projekty a vydat konkrétní, a to velké peníze. Což jen podtrhuje, co všechno se muselo stát, než třeba Lavrovovi blízcí získali občanství Emirátů. No a pokud jde, dejme tomu, o rodinu čečenského diktátora Ramzana Kadyrova, zjišťujeme, že jeho soukromé letadlo přistává v Dubaji často a nepřilétá jim jen on, ale i jeho děti. Opoziční politik Maxim Reznik soudí, že po zjištěních o Putinově paláci na jihu země už vlastně Rusy jen tak nepřekvapíte. Je jasné, že tihle podvodníci a zloději naloupili v naší zemi triliony, tedy opravdu pohádkové peníze, a teď je tedy investují. Nová měřítka těchto zločinů už nikoho nezaskočí. Rozhodující je teď to, aby každý představitel ruského odporu dělal svou práci. Mluvím teď o těch politických silách, které, a o tom jsem přesvědčen, vystřídají loupeživý Putinův režim, říká Maxim Reznik. A člověka jen maně napadne, kéž by měl pravdu.
3: Tolik komentátor Libor Dvořák. Vztahy mezi koaličními stranami jsou, navzdory občasným pokusům menších partnerů prosadit se, v podstatě ustálené. I spor o rozpočet pro příští rok se schodkem 389 miliard korun je, zdá se, vyřešen. Nad dynamikou vnitrokoaličních vztahů se zamýšlí komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
8: Andrej Babiš díky spojenectví s SPD a motoristy získal imunitu, ale také si pověsil na krk 2 ožehavé koaliční partnery. SPD vyřešil jednoduchým a velmi účinným způsobem. Tomio Okamura obsadil post šéfa dolní komory. Radim Fiala je předsedou dozorčí rady skupiny ČES. Ministři zemědělství a dopravy za SPD jsou věrnými premiérovými spojenci a Jaromíra Zúnu na obraně dozoruje vládní zmocněnec Jakub Landovský. Tanečky kolem rozpočtového schodku jsou valčíkem pro Okamurovy voliče. Přes snížení humanitární dávky ukrajinským uprchlíkům s dočasnou ochranou do finálového kola nedotančí. Naopak, pokud šéf SPD spolu s opozicí prosadí setrvání současného příspěvku po dobu krátkodobé nezaměstnanosti, deficit se o 5 miliard korun ještě zvýší. Okamura také trvá na ponechání náhrady za mzdu během prvních 3 dnů nemoci, neboli odmítá návrat ke karenční lhůtě. Názory na tento nástroj se různí. Pravice ho v roce 2009 do legislativy zařadila a levice ho o 10 let později zrušila. Teď se o něm opět začalo mluvit, avšak SPD se v tomto bodě ostře postavila proti motoristům. Ti se po oficiálním oznámení schodku ve výši 389 miliard probudili a vzpomněli si na velkoústý předvolební slib, že ukončí Fialu a ohlídají Babiše. Ve svém programu měli dokonce návrat k vyrovnaným rozpočtům. Jejich předseda Petr Macinka prohlásil, že do budoucna je to pořád jejich priorita a proto chtějí pro příští rok škrtnout na výdajové straně kolem 20 miliard. Jenomže tuto úsporu ne a ne najít, jak je k tomu vybídla ministryně financí Alena Schillerová. Mohli by si dupnout, vydírat odchodem z koalice. Nic z toho se nestane, protože Andrej Babiš je prakticky vymazal z politické mapy. Chtějí-li na ní aspoň formálně zůstat, musí poslouchat. Důvodem je muž, který je do sněmovny dostal a nyní je z ní strká ven. Blacklist Filipa Turka se totiž za poslední měsíce plní nevídaným tempem. Dopravní nehoda, policií potvrzené nenávistné příspěvky na sociálních sítích, dětinská jogurtová bitka nebo dezinformace o Iperitu či Fosgenu v šumavských Vozdech. Výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku pozastavil sám Turek a je pravděpodobné, že už se do ní nevrátí. Zatímco Macinka ho dál sveřepě brání, Babiš nad ním zlomil hůl. A aby to pochopilo i malé Robě, obnovil schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Ministrovi zahraničí vzkázal, že nazrál čas, aby přestal střečkovat a začal s Hradem kohabitovat normálně, nikoli extrémně. Kdyby i to bylo málo, smetl oznámení ministra životního prostředí Igora Červeného, že znečištěnou zeminu u Zhůří bude sanovat firma Dekonta, v níž je minoritní akcionářkou motoristická kandidátka na pražskou primátorku Klára Sovová. Tento úkol premiér svěřil armádě. Motoristé nepostavili v senátních volbách jediného kandidáta a dostanou-li jejich komunální lídři v Ostravě a Praze na frak, bude to definitivní razítko na jejich postavení marginálního doplňku Babišovy vlády.
3: Myslí si komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Jak sanovat státní rozpočet? Nad tím si láme hlavu nejen ministryně financí a přes předvolební sliby se už objevují opatrné návrhy na zvýšení některých daní, například na zdanění takzvaných investičních bytů. Více už v komentáři Martina Fendricha, spolupracovníka deníku Forum 24.
9: Schodek rozpočtu prudce roste a ministryně státní kasy Alena Schillerová hledá, kde sehnat další peníze. Zdrojů je málo. Šetřit je těžké a nepopulární. Nabízí se zvýšení daní. Neslibované zvýšení daní kde? Nápady zní zdanit kratom, hazard, zahřívaný tabák nebo, spozorněme, investiční nemovitosti. A to už by zasáhlo hodně lidí. Nejprve 2 poznámky. První, co je to investiční byt? Jakou to má definici? Kdo má onen investiční byt a kdo vlastní nějaký jiný byt? To nevíme ani my, ani Schillerová. 2. poznámka. Celá léta čeští politici i ekonomové radí lidem, zajistěte se na důchod, opatřete si nějaký trvalý zdroj příjmů k důchodu. A mají pravdu. Všimněme si, jak všechno zdražuje a jak jsou důchody ořezávány. Makali jste celý život, ale teď vláda bojkotuje, nezvyšuje zásluhovou část důchodů. Pokud jde o důchod, namahali jste se zbytečně. Ale dejme tomu, že jste si pořídili ještě jeden byt, který pronajímáte. A z jehož pronájmu jste chtěli doplňovat smrskávající se důchod. To je ten investiční byt, o kterém mluví hnutí ANO? Zdaní vám víc právě tuto investici do stáří? No, tak to asi Andreji Babišovi a Aleně Schillerové pěkně poděkujete. V partii na Primě premiér řekl, otázka je, když tady někdo má 5, 10 nebo 100 bytů, jestli je to fér vůči těm rodinám, které si ten byt nemohou koupit. Moje otázka, když si někdo koupil 5 nebo 10 bytů za poctivě vydělané peníze, co je na tom nefér vůči komukoliv? Takový člověk zřejmě značně přispěl na důchody chudším spoluobčanům. OK, dejme tomu, že vláda prosadí zdanění dalších bytů, druhých, třetích, stých. Kolik na tom vydělá? Ekonomové říkají, že jen málo. Podle 3 roky starého oznámení společnosti Dataligence v Česku vlastnilo více než 3 byty 35 tisíc lidí a nacházelo se zde asi 220 tisíc investičních bytů. Aby se zvýšení znatelně odrazilo v rozpočtu, musela by daň vyletět brutálně nahoru na desítky tisíc ročně. Když pronajímáte a zvednou vám daň z pronajímaného bytu, co uděláte? Zvýšíte nájem. Odskáčou to nájemníci. To není všechno. Kdo u nás vlastní nemovitosti? A s nimi i byty navíc. Na jedné straně investoři a velké firmy, ty mohou mít desítky až stovky bytů, ale na druhé straně jsou to hlavně lidé v předdůchodovém či důchodovém věku. Mezi nimi se nachází masa voličů ANO. Domysleli toto marketéři hnutí? Daně z nemovitých věcí se odvádějí obci, ne krajům, ne státnímu rozpočtu. Jak si s tím Babiš poradí? Vezme ty peníze obcím nebo jim ubere jinde? Na druhou stranu je fakt, že my Češi máme velmi nízkou daň z nemovitosti. Průměr v Evropské unii je násobně vyšší. Takže prostor na zvýšení tu existuje. Ale nemělo by jít o byty pro děti, pro rodinu, nemělo by jít o byty pořízené na přilepšení ke starobnímu důchodu. Nebo ano?
3: A příspěvkem Martina Fendricha končí dnešní, tedy čtvrteční vydání Názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
1: Havel se ptá Peroutky. Nepravděpodobný rozhovor z roku 1968.
10: Téměř 60 let čekal na odvysílání unikátní rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z dubna 68. Po dlouhém pátrání byl objeven a s ním i trpká Peroutkova odpověď na Havlovu otázku, zda by se chtěl vrátit do Československa.
11: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
10: Příběh nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout dnes po 8 hodině večer na Plusu.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
12: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
13: Životy bratří Kennedyových jsou si vlecčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví. Oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
12: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
13: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
12: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
3: Dobré ráno, je 6 hodin, pátek 18. září a začíná živé vysílání Ranního plusu. U poslechu vás vítají Daniela Vrbová
14: a Martina Mašková.
1: Český rozhlas Plus.
14: A jakými tématy toto vysílání otevřeme? První hrou amerických státech Minnesota a Virginii už začaly volby. Co napovědí o šanci republikánů obhájit většinu?
3: Vyřešilo by snížení spotřební daně na pohonné hmoty jejich rostoucí cenu na čerpacích stanicích v Česku.
15: Daně totiž stojí skoro za polovinou ceny, kterou vidíme na čerpacích stanicích.
14: A co dnes vědí historici o roli Aloise Eliáše v takzvané chlebičkové aféře? Neobvyklé akci odboje z 18. září 1941.
3: To vše se dozvíte, nejdřív tu jsou ale zprávy s Marií Jakšičovou.
16: Dobré ráno. V Rusku začaly volby do státní dumy. Do nedělního večera mohou Rusové vybírat 450 poslanců. Ve volbách budou moct volit taky lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta má nyní v dolní komoře parlamentu ústavní většinu.
17: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Český rozhlas.
16: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v kauze psychiatra Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku Cimický po dobu asi 40 let v psychiatrické nemocnici Bohnice a pak v Centru duševního zdraví Modrá Laguna sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Proti 5letému trestu vězení a 10letému zákazu činnosti se na místě letos v dubnu odvolal Cimického advokát Miroslav Kučerka.
18: Těch námitek byla spousta, byly hlavně do procesu, to znamená neprovedení některých důkazů, za nás špatné hodnocení důkazů. Ten znalecký posudek, který byl provedený, k němu máme rovněž spoustu procesních námitek. Dále máme námitky k posouzení věrohodnosti jedné z poškozených.
16: Pražský městský soud se bude kauzou zabývat už po druhé. Před necelými 2 lety ji už jednou obvodnímu soudu pro Prahu 8 vracel kvůli nepřehlednosti, zmatečnosti a dalším nedostatkům v rozsudku.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Český rozhlas má k dispozici usnesení Ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, například Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
3: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
19: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
3: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
20: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
3: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
16: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí také zástupci Itálie. Schůzka se koná nedaleko Vídně.
2: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce na modernizaci železničního spojení mezi Prahou, Bratislavou a Vídní. Na parlamentní úrovni se zástupci scházejí od roku 2018. Tentokrát chtějí mluvit také o tom, jak zapojit mladé lidi do politiky nebo jak zákonodárné sbory využívají umělou inteligenci. Bára Vránová, Český rozhlas.
16: Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro netransparentní spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Pochybení se smlouvami a milionovými příspěvky bývalý předseda představenstva spolku PVZP Robert Kareš odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
21: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší, než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale...

0: originální záznam až letos v únoru. Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Jak to vypadá na silnicích? Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky ze 34. kilometru zpomalíte kvůli dopravnímu omezení. Celý průjezd omezením je na 10 minut. Jinak v Praze u Hříněvsi v ulici Přátelství se u školy srazila dvě auta. Je tam zatím slabý provoz, takže kolona se netvoří. V Husické se na křižovatce s Trocnovskou také stala nehoda. Tam jsou dvě auta a průjezd křižovatkou je omezený. A ve Kbelské směrem do Hloubětina se začíná tvořit kolona před Poděbradskou. Jinak Prahou ale projedete bez omezení. Dobře, dejte. Vstáváte do chladného rána na Moravě i s mlhami. Přes den bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: S Danielou Weblovou a Martinou Maškovou přejeme dobré ráno. Americká předvolební sezóna před listopadovými volbami do kongresu vrcholí a dnes poprvé budou moci Američané hazovat své volební lístky do volebních boxů v předtermínu. Minnesota a Virginia se právě v předtermínu otevírají volební místnosti. Průzkumy dávají výrazný náskok demokratické straně. Demokraté podle nejnovějších dat můžou mít šanci získat zpět kontrolu nejen nad sněmovnou reprezentantů, ale možná i nad senátem. Víc proberu s Janou Cíglerovou, naší americkou zpravodajkou. Jano, zdravíme tě.
4: Dobré ráno.
3: Volby do kongresu se konají 3. listopadu. Tak s čím souvisí, že někde začínají už teď?
4: Protože ve Spojených státech, Martino, se dá volit s velkým předstihem. V drtivé většině států totiž existuje takzvané early voting, tedy předčasné hlasování. Je to taková možnost odevzdat hlas týdny před tím oficiálním dnem voleb, kterým je letos 3. listopad, a to ať už poštou nebo osobně na těch vyhrazených místech. Minnesota a Virginie, to jsou státy, kde tahle možnost startuje vůbec nejdřív, tedy dnes, 18. září, je vlastně skoro 7 týdnů před tím samotným volebním dnem, ale je to prakticky stejný princip, jaký viděli lidé v prezidentských volbách. Kdo má jasno, komu dát hlas, tak nemusí čekat na listopad.
3: Co teď ukazují průzkumy, kdo má větší šanci uspět?
4: Jasně vede demokratická strana. Na takzvané obecné volbě, tedy v otázce, jestli by lidé obecně volili jakéhokoliv bezejmenného, spíše demokratického kandidáta nebo spíše republikánského kandidáta do kongresu nebo kandidátku, tak demokraté mají náskok kolem 7 až 8% bodů. To je úplně nejvíc za celý letošní volební cyklus. A k tomu má prezident Trump, sám republikán, podle průzkumu kolem 38% podporu. To je vůbec nejnižší číslo pro republikánského prezidenta v tomto období, tedy ve druhém funkčním období od doby George Bushe z mladšího v roce 2005, ten měl ještě méně.
3: Proč republikáni podle zmíněného průzkumu dřívější náskok ztrácí? Čím si vysloužili demokraté tenhle ten, řekněme, předvídaný úspěch nebo možný úspěch?
4: Hlavně tím, že jsou lidé velmi nespokojení se stavem ekonomiky. Vadí lidem vysoké ceny, inflace, kterou ještě navíc přiživuje to zdražování energií způsobené válkou s Iránem. Podle průzkumu demokraté jasně vedou v důvěře, pokud jde o dostupnost bydlení a životních nákladů. Potom, pokud jde o dostupnost zdravotnictví nebo pomoc střední třídě. Republikáni, ti jsou naopak silní a drží si náskok v otázkách hranic a v otázkách bezpečnosti, tedy v tématech, která ovšem teď podle průzkumu voliče zajímají mnohem méně než ta jejich vlastní peněženka. Takže zjednodušeně se dá říct, že volby se teď hlavně vedou o životní náklady a tam mají demokraté navrch. Zatímco republikánská silná stránka není momentálně to, co lidi nejvíc pálí.
3: Jak velký by mohl být případný zisk demokratické strany? Kolik křesel by podle těch průzkumů mohli získat nebo mají šanci je získat a v jakých komorách kongresu?
4: Podle těch modelů, které teď máme, tak vycházejí z podobných průzkumů v minulosti a tyhle modely počítají s tím, že by demokraté mohli získat nějakých 25 až dokonce maximálně 40 křesel ve sněmovně reprezentantů. To by na klidné získání většině bohatě stačilo. Republikáni totiž teď mají většinu jenom těsnou, je to 220 ku 215 hlasů. Analytici jim dávají demokratům, myslím, přes 90% šanci na ovládnutí dolní komory. Senát ale pro ně bude těžší, tam musí získat 4 křesla navíc a tu šanci mají kolem 59%, protože obhajují mnohem víc mandátů než republikáni.
3: Co by pro prezidenta Trumpa znamenalo do zbytku jeho mandátu, kdyby kongres ovládli demokraté?
4: Angličtina má proto takový zajímavý výraz lame duck, neboli chromá kachna. A je to ten moment, kdy prezident ztratí možnost prosazovat legislativu bez ústupku. A to by se Donalda Trumpa tentokrát týkalo, protože demokratická většina by mohla blokovat jeho návrhy rozpočtu, jmenování soudců, úředníků. Zásadně by zesílila i kontrolní role kongresu, takže vyšetřovací výbory by se pustily do práce, předvolávali by si členy vlády k výslechům a podobně. Teoreticky hrozí Donaldu Trumpovi i impeachment, tedy obžaloba prezidenta, ale k odvolání z funkce by potřebovali i Senát a tam s tou většinou to nebude tak jisté. Takže Trump by byl výrazně oslaben, abych to zkrátila.
3: Přeznamenali jsme volby zvané midterms, protože dnes už se otevírají před termínem volební místnosti v Minnesotě a Virginii. Připomínám, Jana Cíglerová, naše washingtonská zpravodajka, bude volby pozorně sledovat. Děkujeme a těšíme se.
4: A já přeju pěkné ráno.
5: Dobré ráno i od nás ze studia v 6 hodin a 13 minut. Tohle je Ranní plus. Pohonné hmoty budou v následujících dnech podle analytiků nadále zdražovat. Průměrná cena nafty by tak brzy měla překonat 50 korunovou hranici. Cena benzínu poroste mírněji a pomoc by mohl i konec letní motoristické sezóny. Ceny benzínu jsou nejvyšší od léta 2022, u nafty od letošního dubna. Hlavní důvody zdražování vysvětlil v rozhovoru s kolegou Vladimírem Krocem Jiří Tyleček, hlavní analytik společnosti XTB.
6: V zásadě je to ta geopolitika, tedy primárně konflikt na Blízkém východě, částečně také už ta dlouhodobá válka mezi Ukrajinou a Ruskem. Tyhle ty konflikty výrazně narušují ten, řekněme, globální tok, jak tedy pohonných hmot, tak také ropy. No a také má za následek nedostatek rafinačních kapacit, protože jak Blízký východ, tak také Rusko, tak byly velkým zdrojem právě v rafinérii těchto kapacit. Vyrábělo se tam jak nafta, tak benzín ve velkém a kvůli těmto konfliktům tak je v zásadě ta výroba velmi omezena.
7: Opoziční občanští demokraté nabádají vládu ke snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Podpořil byste takovou myšlenku?
6: Já myslím, že pokud by měla vláda zasáhnout, tak se skutečně jedná o nejčistší řešení. Daně totiž stojí skoro za polovinou ceny, kterou vidíme na čerpacích stanicích, takže tady prostor určitě je, ale zároveň je třeba vnímat také tu druhou stránku věci a tady ten výpadek rozpočtových příjmů. To jarní snížení spotřební daně tak nás stálo okolo 1 miliardy korun měsíčně, takže musíme být smíření s tím, že by podobnou sekeru mohlo vyrobit i nějaké budoucí snížení spotřební daně a zamyslet se vůbec nad tím, jestli si to můžeme dovolit.
7: No a souhlasíte s názorem některých analytiků, že případné zavedení cenového stropu, který by stejně jako na jaře byl odvislý od vývoje na velkoobchodním trhu, by ceny mohlo ještě zvýšit?
6: Myslím si, že by se to mohlo v určitých případech stát, ale spíše mi vychází, že ty spotřební nebo ty průměrné marže tak jsou v pořádku a na tu průměrnou cenu by takové opatření v dnešní době nemělo velký dopad.
7: A kam až mohou podle vašeho odhadu dospět ceny benzínu a nafty?
6: Tak máme za sebou 14 dní prudkého růstu. Ta situace nyní vypadá, že by se mohla stabilizovat. Klesá nám na trhu už druhým dnem cena ropy. Cena paliv se sice drží vysoko, ale zároveň vidím, že ty rafinanční marže v posledních dnech také nám trochu ochabují. Takže pokud se dostaneme na rekordy, tak si nemyslím, že by tomu mělo být v těch následujících dnech. Spíše to ještě může nějakou dobu trvat a musíme počítat s těmi velkými riziky, které už ty zmíněné konflikty, které znamenají pro ten globální trh.
7: Víme, že Centrální banka dnes po zasedání bankovní rady podle očekávání nechala základní úrokovou sazbu beze změny. V souvislosti s tím, o čem jsme teď mluvili, je pravděpodobné, že by v listopadu přece jen mohla je zvednout?
6: Zatím to vypadá, že ty možnosti jsou otevřené. Já jsem si teda nevšimnul žádného signálu na tom zasedání, že by ty sazby měly jít už v listopadu nahoru. Každopádně máme tady prudký růst cen pohonných hmot, nesmíme zapomínat ani na další energie. Vidíme, co se děje na trhu s plynem, to se velmi rychle začne projevovat na trhu s elektřinou. Takže já bych to vůbec nevylučoval z tohohle pohledu a navíc máme tady už v září růst sazeb u těch velkých centrálních bank, jmenovitě Evropské centrální banky, také zvyšil sazby americký Fed a v tomhletom prostředí vyšších sazeb se bude České národní bance jen obtížně, podle mého názoru, držet ty současné sazby.
5: Uvedl pro Český rozhlas Jiří Tyleček, hlavní analytik společnosti XTB.
3: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Tady jsou hlavní zprávy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO připustil, že Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Reagoval tak na varovný projev polského premiéra Donalda Tuska v Sejmu. Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy, které podporují Ukrajinu, včetně Polska. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Američané brzy oznámí, kde bude nová základna americké armády v Polsku. A Evropská unie dnes uvolní pro Ukrajinu 3,3 miliardy eur, to je v přepočtu zhruba 80 miliard korun na nákup raket a dronů. Po posledních nočních ruských útocích na Kyjev zůstalo v ukrajinské metropoli 20 zraněných, mezi nimi dvě děti.
5: A po aktuálních zprávách z agentur se na světové dění podíváme také pohledem hlavních zahraničních médií. Zpravodajský server Politico se věnuje projevu kanadského premiéra. Mark Carney ve svém vystoupení v Evropském parlamentu ve Štrasburku načrtl, co Ottawa očekává od užších vztahů s Evropskou unií. O den dřív předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla, aby Kanada získala status takzvaného přidruženého člena Evropské unie. Tento její překvapivý návrh ale Carney přímo nepodpořil.
3: Naproti tomu se zmínil například o obraně, umělé inteligenci, kosmickém programu anebo o zapojení do evropského studentského programu Erasmus+, pokračuje Politico. Premiér Mark Carney také zdůraznil, že případnou dohodu bude muset v budoucnu schválit kanadský parlament a novinářům sdělil, že celý proces je teprve na začátku.
5: Situaci ale komplikuje postoj Spojených států amerických. Politico připomíná, že americký prezident Donald Trump už pohrozil zavedením vážných cel, to je citát, pokud se Kanada v Evropské unii více přiblíží.
3: Detailnější podobu spolupráce Evropské unie a Kanady bychom měli znát na konci října. V Montrealu se uskuteční společný summit. A jak pro Politico uvedl designovaný velvyslanec při Evropské unii Jonathan Wilkinson, cílem schůzky bude stanovit konkrétní a velmi ambiciózní kroky pro příští rok.
5: Evropa je teď pro kanadskou vládu hlavní prioritou. Jak Politico připomíná, kanadská ministryně průmyslu Melanie Jolie novinářům naznačila, že Ottawa hledá dodatečné záruky v oblasti volného obchodu. Cílem je sladit průmyslovou politiku s Evropou právě pro případ, že by na některý z kanadských sektorů dopadla nová celní bariéra ze strany Spojených států.
3: Katarská zpravodajská stanice Al Jazeera píše o nejnovějších výrocích amerického prezidenta ohledně Iránu. Donald Trump uvedl, že Spojené státy se blíží ke konci války s Iránem a řekl, že o tom mluvil přímo s představiteli v Teheránu. Ale jak server podotýká, iránská strana zprávy o obnovení přímých jednání s Washingtonem zatím nijak nepotvrdila.
5: Al Jazeera dále uvádí, že tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaí obvinil amerického prezidenta z vysílání smíšených signálů. Jasně řekl, že k žádným rozhovorům nedojde, dokud nebudou splněny iránské podmínky, což znamená především plnění dohody z letošního června. Bývalý iránský diplomat Abbas Khamejar pak rovnou označil slova amerického prezidenta za smyšlený narativ.
3: Do vyjednávání se ale aktivně vkládají další státy. Al Jazeera upozorňuje, že iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi nadálku jednal s velitelem pákistánské armády, který zprostředkovává kontakty mezi Spojenými státy a Iránem. Šéf iránské diplomacie o situaci jedná osobně také v Pekingu. Čínský ministr zahraničí Wang i po schůzce vyzval znesvářené strany ke zdrženlivosti a k co nejrychlejšímu otevření Hormuzského průlivu. Tolik katarská stanice Al Jazeera.
5: A ještě rychle nahlédneme na stránky britského deníku Guardian, který píše o rezignaci švédského premiéra. Ulf Kristersson odstoupil ze své funkce poté, co jeho středopravicová koalice těsně prohrála parlamentní volby. Cestu k sestavení nové vlády tak má otevřenou lídrině sociálních demokratů Magdalena Andersson. A ta podle listu už vyzvala k úvodním jednáním zástupce levicových a středových stran i zelené. Tak touto zprávou se loučíme, uzavíráme přehled zahraničního tisku a dění ve Švédsku se budeme věnovat i v našem vysílání po 6:30.
3: U nás na Českém rozhlase Plus a také na Radiožurnále jste mohli večer slyšet letošní druhou předvolební debatu z regionu. V tomto případě ze středočeské Jesenice u Prahy. Za posledních 20 let se tam zdvojnásobil počet obyvatel, což znamená vyšší nároky třeba na dopravu nebo na školství. 5 lídrů kandidátek do místního zastupitelstva debatovalo právě o těchto tématech.
8: Jesenici trápí například nedokončený obchvat a kvůli tomu silný provoz přes město. Zpožďuje se výstavba jeho třetí etapy. Podle starosty a lídra kandidátky nezávislých pro Jesenici s podporou starostů Pavla Smutného by měla výstavba začít v nadcházejícím volebním období.
9: Povedlo se kraj přesvědčit, čili začala projektová příprava. Nicméně všechno trvá poměrně dlouho. Předpokládáme, že do 2 let začne samotná výstavba.
8: Rychlost postupu současného vedení zpochybnila bývalá starostka a lídrině uskupení Jesenice náš domov Radka Vladyková. Podle ní by městu kromě obchvatu zásadně pomohla nová kolejová doprava.
10: My bychom chtěli, aby tady byla stanice metra D. Já jsem teďkon někde četla, že uhne o Vesce dolů do Břežan, takže pro nás bude opravdu klíčové, aby jsme vrátili jednání s Prahou a se středočeským krajem.
8: Jako rychlejší a potřebnější řešení ostatní diskutující vidí zrychlení veřejné autobusové dopravy, pokračuje Radan Miksa z uskupení Sen pro Jesenici.
11: 100% je potřeba zajistit průjezdnost MHD. Ty autobusy stojí v kolonách, to znamená vyhrazené pruhy po obchvatu, tak, aby MHD mělo prioritu.
8: U Jesenice bude po svém dokončení zhruba za 6 let končit středočeská část dálnice D3. Podle všech diskutujících to přinese zvýšení provozu v Jesenici a okolí. Je ale podle nich nutné pohlídat kvalitní protihluková opatření. Jesenici stejně jako jiným městům s podobnou překotnou výstavbou chybí přirozené centrum města a s tím spojené podniky jako kavárny nebo restaurace. Nové náměstí a okolí by mělo vzniknout do roku 2030 ve spolupráci s developery. Podle Martina Langa z ODS je potřeba zajistit obslužnost nového centra města.
12: Právě aby se z toho nestalo jedno velké parkoviště, tak je důležité tam dostat občany i bez toho auta. A to tak, že zavedeme pravidelnou vnitřní dopravu města, bezplatnou.
8: Jesenici a okolí taky chybí střední školství, za kterým musí studenti dojíždět do hlavního města. Přímo v Jesenici by mělo vzniknout krajské gymnázium. To ale podle lídra kandidátky za zelenou Jesenici Vlastimila Zímy i dalších nestačí.
13: Podporujeme vznik druhé střední školy na Dolnobržansku, které má aktuálně už 30 000 obyvatel a zatím žádnou střední školu, přestože už má druhou dálnici. A Jesenice je spádová i pro další obce směrem na Posázaví.
8: Ke komunálním volbám spolu s prvním kolem voleb senátních půjdou voliči 9. a 10. října. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: 6 hodin a 25 minut v ranním plusu stihneme ještě jedno téma před zprávami. Pro českého astronauta Aleše Svobodu právě začaly konkrétní přípravy pro jeho budoucí misi ve vesmíru. Spolu s ním se ale připravuje i pozemský tým v řídícím středisku Evropské kosmické agentury v Mnichově. S Alešem Svobodou bude ve spojení mimo jiné Slovák Matěj Poliaček. Našemu reportérovi vysvětlil svoji roli v řídícím středisku.
14: Ta práca spočíva teda hlavně v príprave činností, ktorú astronauti vykonávajú. Aj do istej miery tie činnosti s nimi zároveň potom vykonávame. Našou úlohou je jednak teda naplánovať, čo tí astronauti robia, Ale teda samozrejme veľa vecí vieme spraviť aj zo zeme, čiže vieme na diaľku ohľadať systémy, experimenty, na to, aby ten astronaut tým nemusel míňať čas, ktorý je veľmi drahocenný. A ten astronaut potom naozaj vykonáva také úlohy, na ktoré treba tú fyzickú prítomnosť na palube.
15: Do jaké míry řídíte a plánujete čas astronautům? Před časem jsem sledoval výstup do volného prostoru a tam to bylo skutečně na každý krok, na každou vteřinu skoro.
14: Keď to poviem tak v úvodzovkách vnútri, by som povedal, že to nie je až tak extrémne. Plánovanie v takom normálnom prípade to máme naplánované každých 5 minút. V každých 5 minútových blokoch je teda niečo naplánované. Občas tam aj nejaká prestávka, samozrejme. Aj také veci ako fyzický tréning alebo obed na tomto programe sú. Ten astronaut už asi nejaký týždeň alebo dva dopredu vie, čo ho čaká. Tie dni musí mať nejakú logickú súslednosť.
15: Mezinárodní kosmická stanice je tedy mezinárodní, má rôzne časti a moduly, ktoré máte na starosti vy.
14: Máme ako riadiaci tím Európskej vesmírnej agentúry na starosti konkrétne modul Columbus, pôvodne koncipovaný ako laboratórium, ale občas sa stane, že máme aj nejaký experiment alebo nejaký hardware, ktorý sa nachádza niekde inde.
15: Čili stručne řečeno, to, co je vedecké, tak ide za vámi?
14: Tie vedecké experimenty obsluhujeme do bodu toho systémového rozhrania. Čiže je to o tej elektrickej energii, o tých dátach. Samotná obsah toho experimentu, to už pripadá jednotlivým vedeckým týmom, ktorí za ten experiment zodpovedajú.
15: Až na kosmickou stanici poletí posádka s Alešem Svobodou. Co budete mít v tú dobu na starosti?
14: Za konzolou v tej dobe nebudem, pretože ja mám túto misiu na starosti, čiže ja budem niekde vo vedľajšej miestnosti, budem tam takmer každý deň. Mojou úlohou nebude teda tá operatíva, ale skôr teda niečo na vyššej úrovni trošku viac. Ako ten obsah misie vlastne zapadne do tej expedície, ktorú tam máme, čiže vlastne tá 6-mesačná misia, tá dlhodobá misia, ktorá tam bude, či splňame všetky tie ciele, ktoré chceme splniť, keďže máme len 2 týždne času.
15: Čím sa hlavne liší ten krátký výlet Aleše Svobody a ostatních od těch dlouhodobých expedic šestiměsíčních?
14: To tempo je několikonásobně vyššie. My celkom solidný zlomok tých pracovných hodín, čo tí astronauti majú počas expedície, práve natlačíme do týchto 2 týždňov. Čiže je to vždycky intenzívna robota. Poznáme to už z predchádzajúcich misií, kde sme mali švédskeho a polského astronauta, že tam boli 2 týždne. Naozaj ten kontakt medzi tým tímom, ktorý zabezpečuje tú misiu, ktorou som súčasťou aj ja, bude to spojenie tam bude veľmi blízke a budeme sa snažiť všetky anomálie, všetky situácie riešiť čo najrychlejšie, aby naozaj tá misia nestála a všetky tie experimenty, ktoré tam Aleš so sebou vezme, aby naozaj mohli byť ukončené.
15: Setkal ste sa už s Alešem Svobodou třeba v rámci príprav na jeho misi?
14: Aleš už bol u nás na návšteve 2 v riadiacom stredisku v Mníchove. Všeobecne sa snažíme, aby astronauti, ktorí teda letia na medzinárodnú vesmírnu stanicu, aby mali aspoň nejaký náhľad do toho, akú robotu my robíme. Určite je tam aj ten ľudský faktor, poznať sa s tými ľuďmi je vždy 100-krát lepšie, než pracovať naslepo. Naviesť nejaký taký ten ľudský kontakt už pred misiou je vždy určite veľký benefit.
15: Říká Matej Poliaček z Európskej kosmickej agentúry ESA. Jeden z letových ředitelů modulu Columbus a pozemský člen mise, na které poletí český astronaut Aleš Svoboda. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Pro a proti.
3: S drtivým vítězstvím alternativy pro Německo v Sasku Anhaltsku a posilováním v dalších spolkových zemích ožily debaty o jejím zákazu. Otevřeně o něm mluví například premiér severního Porýní Vestfálska Henrik Wüst z CDU nebo člen předsednictva CSU Bernd Posselt. Jsou snahy o zákaz strany nezbytnou záchranou brzdou pro zachování demokracie v Německu, nebo je naopak pro demokracii horší a toxičtější neumožnit AfD s miliony jejich voličů účastnit se politické soutěže? Zeptám se bývalého poslance SPD v Bundestagu Jorga Nürnbergera a germanisty a editora deníku Právo Roberta Šustra.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
3: A jaká témata vám nabídneme na Plusu teď po 6:30? Na plýtvání věcmi nebo jejich nadbytečnou výrobu chce upozornit akce s názvem Reusny. Ve reportáži se podíváme do jednoho z obchodů, kam můžete starší, ale přitom funkční věci přinést anebo si jiné koupit. Ve Švédsku začínají povolební vyjednávání, o tom budeme mluvit zejména o takzvané kartelové dohodě, kterou chce uzavřít šéfka dosavadní opozice mezi levicovými stranami.
5: Půl sedmé jsou tu ale nejdřív zprávy s Marií Jakšičovou.
2: Český rozhlas Plus.
1: Pěkné ráno. V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimíra Putina. Voliči vedle poslanců federálního parlamentu volí taky členy regionálních sněmů, uvedla agentura Interfax. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématy setkání budou aktuální situace na Blízkém východě nebo možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Jordánský král navštívil Česko v letech 2004 a 2009. Naopak do Jordánska se naposled podíval prezident Pavel v roce 2024. Vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit dlouhé fronty u pasové kontroly. V posledních dnech se v nich ocitají cizinci ze zemí mimo schengenský prostor, kterých se týká nová elektronická evidence evropského vstupu a výstupu. Vedení letiště chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se na situaci nepřipravilo předem. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. Íránské revoluční gardy oznámily zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu, plujícího pod vlajkou Toga. Na palubě lodi vypukl požár. S odvoláním na prohlášení zveřejněné íránskými státními médii to uvedla agentura AFP. Důvodem útoku je podle prohlášení pokus tankeru o nelegální proplutí průlivem. Co se stalo s posádkou, íránské gardy zatím neupřesnili. Po celém Česku začínají reuse dny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. V areálu brněnské vily Šťastny začíná výstava s názvem Havlova architektura. Ta mapuje stavitelské kořeny prezidentovy rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Národní památkový ústav expozici připravil k Havlovým nedožitým 90. narozeninám. Otevřená bude až do konce roku, vždy od pátku do pondělí. V Praze v Liberecké směrem do centra se jede pomalu od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz kolem sjezdu na Průmyslovou. Ve spojovací směrem na Balabenku se začíná tvořit kolona před dopravním omezením a v Uhříněvsi v ulici Přátelství u školy se stále řeší srážka 2 aut. Provoz tam zesílil a začíná se tvořit kolona směrem do centra. Dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
2: Posloucháte Ranní plus,
3: který pro vás dnes vysílají Martina Mašková a Daniela Vrbová. O čem se píše v českých médiích s dnešním datem 18. září? Nad ránem za nás deníky a servy pročetl Marek Pros, kolega ze serveru iDnes. Marku, dobré jitro.
16: Dobré ráno.
3: Začneme deníkem Právo, který píše mimo jiné o ničení ukrajinské kultury, konkrétně knih ruskou armádou. Jaký problém to představuje pro nakladatele, pro kulturní a jazykové dědictví Ukrajiny?
16: Je to tak, ruské útoky během letošního léta zničily zhruba 10 milionů ukrajinských knih z více než 30 nakladatelství. Pro některé z nich byly ty zásahy likvidační. Nejhorší situace nastala 1. srpna v Charkově, po zásahu skladu vydavatelské skupiny Ranok a distribučního centra schořel 8 milionů výtisků, 28 tisíc titulů a téměř 600 tisíc školních učebnic. Škoda dosáhla v přepočtu 500 milionů korun. Zničené učebnice přitom představují podle ukrajinských nakladatelů i humanitární problém, protože školy je nemohou dostat včas. Podle historiků ničení tiskáren, skladů a knihoven nezasahuje jen knižní průmysl, ale také ukrajinský jazyk, paměť a kulturu. Pomoci mohou i zahraniční čtenáři, například zájmem ukrajinské knihy. V Česku jich posledních letech vyšla řada, mimo jiné od Artema Čecha, Stanislava Asejeva nebo Oksany Zabuško.
3: Jaký článek, jaký námět vás zaujal Mladé frontě dnes?
16: Zaujím mě článek s titulkem Víc žen s rakovinou má šanci uniknout chemoterapii, protože v Česku každý rok onemocní rakovinou prsu zhruba 8500 žen a 1700 na ní zemře. Genomické testy zkoumají aktivitu genů v nádorových buňkách, dokážou odhadnout riziko návratu nemoci a také to, jestli budou pro konkrétní pacientku přínosná chemoterapie. Chemoterapie totiž působí nejen na nádorové buňky, narušuje také zdravé buňky a může mít řadu vedlejších účinků. Genomické testy dnes pomáhají lékařům rozhodnout u hraničních případů, zda chemoterapii nasadit nebo se jí bezpečně vyhnout. Problém je, že jsou ty testy velmi drahé. Za každý z obou užívaných typů platí zdravotní pojišťovny zhruba 50 000 korun. A VZP ho právě nově hradí výkonově, bez dosavadní regulace.
3: Jak ty testy fungují a podle čeho se tedy lékaři rozhodují, jestli je chemoterapie nutná?
16: Ty testy fungují na základě toho, že nejčastěji si využíváte MammaPrint, Blueprint a ty analyzují 150 genů. U testu Oncotyp DX se zkoumá aktivita 21 genů a na základě toho právě lékaři určují u těch hraničních případů, zda nasadí chemoterapii nebo se jí bezpečně můžou vyhnout.
3: Do dnešního výběru z domácích médií dáváte i text z Hospodářských novin s titulkem Jak vychovat dalšího Steva Jobse. Pokud jsem tomu dobře porozuměla, tak tam se píše o jedné výchovné metodě. Jaké?
16: Ano, píše se zejména o Esther Wojcicki, což je Američanka, která se přezdívá kmotra Silicon Valley, momentální 86 let a vychovala 3 úspěšné dcery. A ona vytvořila vlastní výchovu, metodu výchovnou, kterou nazývá TRIK. Je to vlastně zkratka, jejími 5 principy jsou důvěra, respekt, nezávislost, spolupráce a laskavost. Ona sama za nejdůležitější považuje důvěru, která podle ní dětem umožňuje získat sebevědomí, riskovat a přicházet s vlastními nápady. Velký důraz klade také na samostatnost a schopnost selhat. Rodiče podle ní by neměli děti příliš kontrolovat. Ona sama kritizuje takzvanou helikoptérovou výchovu, kdy rodiči děti nadměrně chrání a berou jim tím příležitost učit se z vlastních chyb.
3: Tak jestli nás dnes ráno poslouchají a i děti, tak jsme je potěšili. To byl výběr z domácích médií od novináře ze serveru Mladá fronta Dnes, Marek Pros, tedy je jeho výběr z domácích médií. Děkujeme, těšíme se na příště.
16: Díky, hezké ráno.
5: Posloucháte Ranní plus a to v 6 hodin a 38 minut. Švédové se včera konečně dočkali finálního sečtení všech volebních lístků. Premiér Ulf Kristersson kvůli prohře rezignoval a v zemi teď naplno začínají povolební vyjednávání. Předseda parlamentu se proto dnes setká s předsedy jednotlivých stran. Šéfka opozice Magdalena Anderssonová mezi tím chce mezi levicovými stranami uzavřít takzvanou kartelovou dohodu. To vše s námi teď rozebere Jakub Lucký ze zahraniční redakce, který se severským zemím věnuje a také se zúčastnil právě voleb ve Švédsku. Jakube, vítej.
17: Dobrý den.
5: A připomeň, jak ty volby tedy přesně dopadly, když je vše už sečteno.
17: Je to 176 ku 173, takže dělí 3 mandáty levicovou nebo takovou středolevicovou opozici od té pravicové koalice, která doteď vládla. Chvilku to vypadalo ještě napínavě v tom hlasování, bylo to jenom o jeden mandát. Nakonec tedy ten náskok tam je o kousínek větší, ale pořád relativně malý. Vítězem těch voleb je jako vždy vlastně ve Švédsku od roku 1918 sociální demokracie, ta vyhrává vždycky, to je jedna z mála jistot. I když je to takové vítězství, v tomhle chvíli je to rekordní neúspěch, jenom 28% tedy pro tu stranu, ale i tak tedy to vypadá na to, že by měla vést budoucí vládu. Takovými pomyslnými vítězi jsou menší strany, které právě posílily často na úkor sociální demokracie a naopak asi největším prohru zaznamenali švédští demokraté, krajně pravě strana euroskeptická, která poprvé vlastně v historii, co je v parlamentu, tak oslabila a pro ní to bylo velké zklamání.
5: A právě s těmi menšími stranami, často centristickými, chce šéfka sociální demokracie Magdalena Anderssonová uzavřít takzvanou kartelovou dohodu. Co to znamená?
17: To ona úplně neřekla. Ona měla takový zajímavý projev, ve kterém slibovala novou éru spolupráce. Já bych zatím viděl spíš ve skutečnosti snahu si trochu pojistit ty menší strany okolo ní, aby se jí podařilo tu vládu sestavit, protože jednoduché to nebude. No to bude taková křehká spolupráce stran opravdu od té úplně nejlevicovější, strany, která se jmenuje Levicová švédsky, a což je bývalá komunistická strana, společně ještě se Zelenými, kteří jsou taková velmi blízcí sociální demokracii, a potom s centristy, kteří jsou opravdu ta nejstředovější strana. Potíž je v tom, že tam je několik červených linií, které spolu úplně nefungují. Jednak tedy levicová strana si opravdu odhlasovala na stranickém sjezdu a vedení je zavázáno tím stranickým sjezdem, aby maximálně usilovalo o to, aby mělo tedy ministry ve vládě, tudíž to budou požadovat. A zároveň ta středová strana, která je nezbytná pro podporu té vlády, tak ta zase odmítá, aby tedy levice byla ve vládě. Takže Magdalena Andersson si myslím chce trochu si pojistit to, že se jí podaří tyhle ty strany dostat nějak k sobě, najít nějaká témata, přes která se tedy podaří pak tu vládu sestavit.
5: A strana umírněných, tedy to je ta strana dosavadního premiéra Ulfa Kristerssona, který rezignoval, teď míří do opozice?
17: No, on se ještě úplně nevzdává, on tedy rezignoval, ale jak sám říká, to je projev politické kultury, moje strana prohrála. Zároveň on sám nevěří tomu, že se levici podaří dohodnout a pevně doufá, že se mu podaří někde tedy sestavit většinu. Ta varianta nejlogičtější se nabízí, že by ty centristy, tu středovou stranu tedy přilákal k sobě, že by podpořili tedy

0: pravicovou vládu, což by třeba ekonomicky tam i sedělo, protože centristé nechtějí zvyšovat daně, což by si levice spíš představovala, ale právě tam jsou taky červené linie. Jednak centristé nechtějí podpořit vládu, ve které by byli švédští demokraté, a naopak premiér Ulf Kristersson před volbami sliboval, že ty švédské demokraty zapojí a dá jim ministerské pozice. Oni v tuhle chvíli byli ve vládě, ale neměli žádné ministry, opravdu se scházeli v rámci koaličních rad, i když žádné ministry neměli, aby se tehdy podařilo tady podporu získat, ale to se podle premiéra, aspoň tak, jak to říkal před volbami, mělo změnit a předpokládám, že švédští demokrati to tak také představují.
1: Už jenom telegraficky, kdyby mohlo mít Švédsko novou vládu?
0: Nejdřív 29. září, to je tady první jednání Riksdagu parlamentu, ale to je spíš asi optimistické. Komentátoři čekají, že to budou dlouhá vyjednávání, že bude více kol, bude se čekat, kdy někdo, jak se říká, první mrkne.
1: Tak mrknul na mě Jakub Lucký, zahraniční redaktor Českého rozhlasu, a to znamená, že je konec jeho vstupu o švédských volbách. Děkujeme za něj.
0: Naslyšenou.
2: My se teď 6 hodin na 43 minut budeme věnovat historii. Před 85 lety měl předseda tehdejší protektorátní vlády Alois Eliáš otrávit skupinu novinářů, kteří otevřeně kolaborovali s nacisty a byli jejich hlásnou troubou. Generál Eliáš vinu nikdy nepřiznal a německý soud ho odsoudil k trestu smrti za odbojové činy, ale jiné. Otrava novinářů se vžila pod názvem Chlebíčková aféra. Došlo k ní 18. září 1941 a dodnes je považovaná za jednu z mimořádně neobvyklých odbojových akcí i v evropském formátu.
3: Ten případ není jasný a nebude jasný asi nikdy, protože když děláte ilegální činnost, tak o tom nemáte zanechávat stopy.
4: Připomíná historik Martin Groman události z 18. září 1941, kdy předseda vlády Alois Eliáš přijal několik protektorátních novinářů a nabídl jim chlebíčky. Ty podle všeho byly otrávené.
3: Takže všechno, co o tom víme, jak ten atentát byl připravený, nebo ta otrava byla připravená a tak dál, tak je z pozdějších výpovědí, většinou poválečných. Což už zase může být ovlivněno tím, že kdo přežil válku, z jakého důvodu to vyprávěl a jak, co do toho vnesl.
4: Otevřeně pronacistických novinářů bylo v protektorátu dost. V archivu Českého rozhlasu se dochoval například hlas Aloise Kříže, který zpovídal generála Libora Vítěze, odsouzeného po válce na 4 roky.
5: Zdá se tedy, pane generále, že ve své knize učíte čtenáře, jak se mají věcně a s dobrým porozuměním dívat na významné vojenské události.
6: Ano, a rychlý pád Stalinovy linie přijali asi všichni moji čtenáři jako věc samozřejmou. Zrovna tak, jako poslední ohromná vítězství německé armády v Rusku.
4: Novináři se otrávili chlebíčků zřejmě botulotoxinem, břišním tyfem a tuberkulózou. Jeden z nich, Karel Lažnovský, zemřel a jeho pohřbu se zúčastnila řada nacistických potentátů. Přímý přenos se zachoval v archivu Českého rozhlasu.
7: Pohřbu se účastnil doktor von Gregory, bezprostřední zástupce zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführer generála Heydricha, který zastupuje rovněž bezprostředně doktora Dietricha, říšského tiskového šéfa.
4: Premiér a bývalý legionář Alois Eliáš byl v mimořádné situaci. Navenek stál v čele vlády protektorátu Čechy a Morava, současně ale spolupracoval s domácím i zahraničním odbojem.
8: Je to naprosto jedinečná věc, kde se propojí vlastně předseda vlády, který to takzvaně hraje na obě strany. Navíc je pod tlakem těch novinářů, kolaborantských novinářů, že se vláda dostatečně nestaví ke spolupráci a podobně.
4: Dodává historik Michal Stehlík, podle kterého se podobný případ v československých dějinách hledá obtížně.
8: Když se podíváme na to okupační období, tak není tady příklad, kdyby představitelé vlastně té okupační správy zároveň fungovali s odbojem a zároveň směrovali třeba k novinářům.
4: Ani v zahraničí není moc podobných případů, když vynecháme Rusko, což je ale podle historika zcela jiný případ.
8: Rusko je vlastně obráceně, kdy novináři se snaží odhalovat prostě realitu toho režimu a ten režim, který využívá své vlastní tajné služby, po nich jde.
4: Chlebíčková aféra se odehrála jen několik dnů před zásadním zlomem v protektorátu. V září 1941 přijíždí do Prahy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Alois Eliáš je zatčen a o necelý rok později popraven za odbojovou činnost. Na popravišti skončili po válce jako kolaboranti i někteří novináři z Chlebíčkové aféry. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus v 6 hodin a 47 minut a teď pro vás máme krátké zprávy z ekonomiky. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 se pro ministerstvo kultury oproti letošku příliš nezmění. Rezort počítá s částkou mírně nad 18,5 miliardy korun. Oproti letošnímu roku se tedy jedná o nárůst o 5,6%. Připravovaná valorizace platů ještě není do tohoto objemu plně započítána. Po čtvrtečním jednání tripartity v kultuře to řekl ministr kultury Otto Klempíř za turisty sobě.
2: Evropská unie dnes uvolní pro Ukrajinu 3,3 miliardy eur, přepočtu je to kolem 80 miliard korun, na nákup raket a dronu. V kontextu téměř každodenních útoků na hlavní ukrajinské město Kyjev to uvedla, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po telefonátu s ukrajinským prezidentem.
1: A ruský prezident Vladimír Putin nařídil převést ruská aktiva švýcarské potravinářské firmy ze skupiny Nestlé a francouzského řetězce supermarketů Auchan pod dočasnou správu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prezidentský dekret. Podle tohoto dokumentu byla dočasnou správou pověřena společnost LEV Management.
2: Akce s názvem Reusny, která se aktuálně koná, chce dát třeba starým knížkám, nábytku nebo oblečení nové majitele, anebo dát možnost opravit rozbité věci místo toho, aby končily v odpadu. Je to třetí ročník a můžeme se zapojit po celém Česku. Jak to vypadá v takovém Reus obchodě, o tom natáčela naše reportérka.
9: Do Reus centra v Praze 11 přišla i paní Renata s malou dcerkou, která si tady hraje s vláčkem. Proč chodíte ráda do tohoto obchodu?
10: My hlavně využíváme Reus, že sem dáváme věci, protože samozřejmě s dětma člověk toho má spoustu, co nepoužije a spoustu věcí není ani zničených, takže rádi je sem odnášíme, aby mohla ještě někdo využít. A většinou zároveň tašku sem dáme a jdeme se i třeba podívat, jestli tu není něco, co by se nám hodilo.
9: Na oblečení se sem přišla podívat i paní Dana z Prahy. A jakou kvalitu tady ty věci podle vás mají?
11: Přijde mi, že zrovna tady v Reus obchodu ta kvalita je dobrá, že to není takové skladiště jako odložených věcí, to v žádném případě.
9: Je to obchod, který má asi 200 metrů čtverečních, jeho spoluzakladatelem je Jaroslav Zíta. Zájemci tu najdou veškeré zboží od oblečení, hraček pro děti, knihy, nábytku, vybavení do domácnosti. Co dalšího tady lidé můžou najít?
12: Přidal bych dekorace do domácnosti, batohy, boty. Chodí sem i sběratelé na knihy, na LPčka, na porcelán.
9: Není to jenom obchod, kde lidé můžou koupit anebo se zbavit věcí, ale má to i určitý socioenvironmentální přesah. Jak dál popisuje Jaroslav Zíta, je možné ty věci darovat dál do dalších organizací.
12: Nové spolupracujeme s Klokánkem, kde máme konkrétní spolupráci tady s Klokánkem na Praze 11, tam už jsme schopni darovat konkrétní věci konkrétním dětem. Jinak máme spolupráce se spolky a s dalšími organizacemi tady právě na Praze 11 na Jižním městě a je to třeba Domov důchodců, Sousedská klubovna a rozjíždíme další spolupráce právě v této komunitní struktuře, řekněme.
9: A právě na to, jak předcházet vzniku zbytečného odpadu nebo používat věci opakovaně, upozorňují Reus dny, které potrvají až do 8. října. Konají se po celém Česku a lidé se můžou zapojit do workshopů, zkusit si třeba opravit starý nábytek nebo takzvaně vysvapovat, tedy vyměnit staré věci za jiné. Reus dny jsou už letos po třetí a zapojuje se do nich stále víc měst i lidí, pokračuje provozní ředitelka Reus Federace Anika Chalupská.
13: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
9: Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam takzvané cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i suroviny pro další použití. Zároveň tento systém navrhuje všechny budoucí výrobky už na začátku tak, aby zůstaly v oběhu co nejdéle. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
14: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
9: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo skoro 8 procentních bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Pořád je ale co dohánět. V cirkulární ekonomice se daří nejvíc Nizozemsku, Belgii nebo Itálii, které jsou nad 20%. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
15: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: A každý den vám také přinášíme pravidelný ranní komentář. Jeho dnešní autorkou je Lída Rakušanová, která se zamýšlí nad tím, jak by bylo možné zmodernizovat Senát.
16: Rozhodují politicky a ne skutečně obsahově, což nás mrzí, řekl Andrej Babiš o senátorech, když vyzýval voliče, aby v nadcházejících volbách do horní komory parlamentu dali hlas kandidátům z hnutí ANO. Dodejme, že toho času je v 81 členem senátu jen 15 zástupců hnutí ANO a za okamurovce a motoristy tam není ani jeden. Zda by se po volbách Babišovi senátoři, ať už jich bude víc či míň, rozhodovali jinak než podle šéfovy taktovky, si lze přesto stěží představit. Představovat si ale můžeme, jak by to vypadalo, kdyby volič nebyl jen kořistí politických stran vítanou jednou za 4 roky, ale sám měl možnost stát se i bez stranické orientace podstatnou součástí politického rozhodování. A to nejen jako člen některé z nevládních organizací, ale se vším všudy, tedy i s naprosto realistickým cílem dosáhnout konkrétních politických změn. Říká se tomu občanská rada a v mnoha západoevropských městech se úspěšně používá už řadu let. Jádrem celého konceptu je dvoufázové losování z registru obyvatel, kdy se nejprve vybere velký vzorek a pak se z něj sestaví reprezentativní skupina podle věku, pohlaví, vzdělání a regionu. Následnou diskusi zajišťují a provázejí nezávislí odborníci. Výsledkem jsou doporučení, která musí být veřejně projednávána a úřady musí zdůvodnit, proč je přijali nebo odmítli. Belgický historik a filozof David van Reybrouck je přesvědčen, že jsou občanské rady na nejvýš důležité právě teď, kdy se nám nástupem populistů, jehož jsme svědky, sice nehroutí před očima demokracie jako taková, ale hroutí se její postupy. Problém je podle něj v tom, že demokracie a volby jsou pro nás jedno a totéž. Přitom se už za Aristotela vědělo, že při volbách mají větší šanci známí, vlivní a retoricky nadaní politici, zatímco losováním si byli rovni všichni, respektive všichni, kteří patřili do tehdejší kategorie občanů. Dnešní občanské rady jsou de facto statistickou reprezentací obyvatelstva a dokazují, že demokracie nespočívá jen v tom, kdo vládne, ale také v tom, že se na politických rozhodnutích podílejí zcela konkrétní občané. Svědčí o tom například katolické Irsko, jehož vláda založila v roce 2016 občanskou radu s úkolem jednat o legalizaci potratů. Po řadě schůzí hlasovali členové rady pro legalizaci a doporučili změnu ústavy, což Irové následně odsouhlasili v referendu. Možná by nebylo od věci zamyslet se nad tím, pokud Andrej Babiš doopravdy touží po skutečně obsahovém rozhodování Senátu, zda by nebylo rozumnější doplňovat ho každé 2 roky losem, což vůbec není myšleno sarkasticky.
1: Slyšeli jste páteční komentář Lídy Rakušanové.
2: A to v ranní vysílání na plusu 4 minuty před 7 hodinou. Středočeský kraj otevřel obnovený památník Josefa Lady v Hrusicích. Návštěvníci uvidí obrazy, nahrávky, ukázky z filmu. Obnovený je celý objekt včetně zahrady. Návštěvníkům slouží nové sociální zázemí, dětský koutek i parkoviště. Upravenou podobu památníku ocenila i Ladova rodina.
17: Pokud se pamatují, měl jsem jako malé děcko tuze málo opravdových hraček. Malou plechovou lokomotivu a pestrého dřevěného ptáčka, který měl v ocase píšťaličku.
18: Takhle vzpomínal Josef Lada na své dětství v archivní nahrávce z roku 1951. Prožil ho v Hrusicích a v domě, kde teď sídlí jeho památník, za svého života pravidelně trávil léto.
17: Ale mne to nijak netrápilo. Jako každé dítě i já viděl mnohem předmětu živé zvíře nebo člověka, a podle toho jsem s takovou věcí zacházel.
18: My teď stojíme s Blankou Šubrtovou, která tady v muzeu provází u stolečku s telefonem, který když zvednu, tak v něm uslyším nahrávku Josefa Lady.
19: Když jsem poprvé něco nakreslil, na to se již nepamatuji, ale vím dobře, že jsem ještě nechodil do školy a už jsem počmáral kdejaký kus papíru.
18: Co dalšího za interaktivní prvky tady teď nově je?
20: Toto zajímavé diorama, kde vlastně zájemci se můžou podívat, jak vznikaly jeho obrázky, protože Josef Lada byl velice pečlivým, precizním, takže ten každé to téma cizeloval. A takhle vlastně vznikal tady triptych s českou krajinou.
18: Tady na dřevěný stůl se promítá tady taková animace s obrazy Josefa Lady.
20: Je tady i koutek pro děti, kde si prostě mohou hrát, mohou tam i objevit nějaké knížky od Josefa Lady pro děti.
18: Na slavnostní otevření památníku se přišel podívat i malířův vnuk Josef.
21: Mně se to líbí, je to nový, jako člověk, jako říká, mladší si na to zvyknou, protože to znají, že jo, my starší jako to bereme jako úplně něco novýho, zvláštního, ale říkám otevřeně, že se mi to líbí.
18: Vy jste na slavnostní otevření dorazil i se svými syny, tedy pravnuky, spisovatele a malíře Josefa Lady. Vracíte se sem rádi jako rodina?
21: My se sem vracíme hlavně pracovně. Samozřejmě na té současné rekonstrukci jsme se také podíleli, zejména tím, že jsme dodali obrazové materiály v odpovídající kvalitě, aby mohly být použity pro novou expozici.
18: Kromě nové výstavy je upravené i okolí budovy, popisuje ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
22: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo, takže je prostě takový bezpečný přísun tak jako těch dětí, že tam zaparkuje autobus a ty děti, když tak jako vystoupí do nějakého bezpečného prostoru, můžou tam zaparkovat 5 návštěvníků. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les a ještě nový zpevněný plochy.
18: Středočeský kraj zaplatil za práce necelých 18 milionů korun. Přispělo i Ministerstvo kultury. Z Hrusic Richard Webs, Český rozhlas.
15: Osobnost plus.
23: Ruská armáda využívá na Ukrajině sexuální násilí jako válečnou zbraň. Cíleně jako nástroj válečné taktiky, která má mimořádně brutální charakter, říká dobrovolnice Laura Přibylaková. O vyšetřování sexuálních zločinů spáchaných během válečných konfliktů nejen na Ukrajině napsala diplom. Práci. Co ji opakovaně přivádí na Ukrajinu a kam nejdál se s humanitární pomocí dostala.
15: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
9: A tento pořad můžete sledovat i jako video na našem YouTubeovém kanále, případně si ho poslechnout ze záznamu spolu s ostatními také z našich stránek plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: O 7. hodině a v pátek 18. září je s vámi Ranní plus. Dobrý poslech přejí Martina Mašková
9: a Daniela Vrbová.
15: Český rozhlas plus.
9: A tady jsou naše témata. V jaké situaci je před volbami, které začaly v Rusku, tamní opozice?
24: Vzkaz zní v podstatě takto. Politické hranice stanovené vládou nelze překročit.
2: Mohla by se část turecké menšiny v Německu při zemských volbách v Berlíně přiklonit k populistické pravici?
9: A jak fungují lidary, laserové oči autonomních vozidel, které vidí překážky na silnici i na vzdálenost 300 metrů?
2: Se zprávami je nejdřív ve studiu Marie Jakšičová.
25: Dobré ráno. Počet zraněných po nočních ruských vzdušných úderech na Kyjev stoupl na 20. Jsou mezi nimi i 2 děti. Uvedl to starosta města Vitalij Kličko. Oběti hlásí i další ukrajinské regiony. Rusko pokračuje v cílených útocích na ukrajinskou železnici. Vláda v Kyjevě proto přijala nová opatření k zajištění bezpečnosti cestujících i posádek vlaků.
0: Nová opatření vycházejí ze změn v klasifikaci vzdušných poplachů. Při nižší žluté úrovni poplachu budou vlaky jezdit beze změn a cestující budou moci na nádražích a zastávkách vystupovat a nastupovat jako dřív. Červená úroveň poplachu znamená bezprostřední ohrožení. Soupravy v té době zůstanou ve stanicích a cestující budou muset přejít do protileteckých krytů. Na ukrajinské železnici už funguje systém včasné výstrahy strojvedoucím, kteří v případě přímé hrozby vlak zastaví a evakuují cestující. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
25: V Rusku mezitím začaly volby. Během 3 dní ruští voliči zvolí poslance státní dumy dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Tématu se budeme věnovat hned po zprávách. Dlouhé fronty cizinců čekajících po příletu na pražskou Ruzini dnes bude řešit vedení letiště. V nich čekají v posledních dnech cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká jiný systém vstupu do Česka. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem, pokračuje ředitel komunikace letiště Marek Zeman.
3: EES, tedy Evropský systém vstupu a výstupu, začal platit od dubna letošního roku a je nasazen na vnějších hranicích šengenského prostoru. Týká se občanů třetích zemí, přijíždějících na krátkodobý pobyt a nahrazuje klasické razítkování pasu elektronickou evidencí.
25: Zejména pokud jde o první registraci člověka do evidence, může podle Zemana celý proces kvůli pořizování fotografie obličeje a otisku prstů trvat déle.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
25: Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Audit pochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
6: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
5: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
7: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
5: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
25: Sestra severokorejského vůdce Kim Yo-chong viní americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Cvičení označila za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany Pyongyangu. KLDR podle ní taky nehodlá měnit svou politiku posilování jaderného arzenálu. S odvoláním na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. Mladší sestra Kim Jong-una působí jako ředitelka oddělení pro všeobecné záležitosti ústředního výboru vládnoucí korejské strany práce. Je považována za klíčovou postavu režimu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé v Mirovicích na Písecku budou dnes hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici, obávají se negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví. Unikátní nahrávku rozhovoru Václava Havla a Ferdinanda Peroutky dnes odvysílá Český rozhlas Plus. Záznam vznikl v roce 1968 při cestě někdejšího dramatika a budoucího prezidenta do Spojených států, pravděpodobně v newyorském bytě legendárního novináře Peroutky. Nahrávka je unikátní i proto, že ji sám Václav Havel nikdy neslyšel, protože ji nemohl najít. Potvrzuje to i editorka Havlova literárního díla Anna Frajmanová. Sama netuší ani to, jestli Václav Havel natočil i některé další exulanty.
8: Ne, vůbec. Prostě já jenom vím, že to pořád hledal. A potom jsme to hledali my. Ale nenapadá. Mluvila jsem o tom s Janou Červenkovou, spisovatelkou a partnerkou Milana Jungmana, šéfredaktora literárních novin, protože jsem si tak tajně doufala, jestli někde není archiv literárek, protože Nevím, někde jsem zaznamenala, že prostě ten balík nějaký by mohl být v těch literárkách, ale ten archiv nějak zmizel.
25: Rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si už teď můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Komponovaný pořad Havel se ptá Peroutky odvysíláme dnes po 8 hodině večer na Plusu. V Praze už začaly tradiční ranní kolony. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem. Tam je to na 10.

0: slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: A dobrý poslech vám v 7 hodin a 8 minut přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Rusové mají před sebou 3 volební dny. Od včerejška až do nedělního večera vybírají 450 členů státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od začátku celoplošné invaze na Ukrajinu v roce 2022. A poprvé v nich budou moct hlasovat i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Ruský prezident Vladimír Putin vyzval Rusy, aby svými hlasy vyjádřili podporu vojákům bojujícím právě proti Ukrajině.
3: Vladimír Putin by si přál co největší volební účast. Hlasování podle něj ukáže, že Rusové drží pospolu.
4: Vaše volba a vaše vůle znovu ukážou, že za našimi vojáky stojí miliony lidí, že jsme jednotný národ se společnými hodnotami, historickou pamětí a láskou k vlasti a že se nikomu nepodaří nás rozdělit nebo zastrašit a ani podkopat naši státnost a společensko-politický systém.
3: Překvapení se od voleb do státní dumy neočekávají. Oficiální průzkumy předpovídají jasné vítězství pro kremelské strany Jednotné Rusko. Kreml má podle analýzy britské stanice BBC celý volební proces pevně pod kontrolou. To se projevilo i v polovině srpna, když soud z voleb vyškrtl opoziční stranu Jabloko, mimo jiné kvůli tomu, že nepřiznala údajnou západní podporu své kampaně. Rozhodnutí tehdy vyvolalo i menší protesty. Podle ruské právničky specializované na lidská práva Diny Haskelbergové rozsudek nad Jablokem ukazuje, jak moc se v dnešním Rusku zmenšil prostor pro opoziční politiku.
5: Vzkaz zní v podstatě takto. Politické hranice stanovené vládou nelze překročit.
3: K volebním urnám s ruskou vlajkou se vydají i lidé na okupovaných územích Ukrajiny, a to včetně Krymu. Ukrajinská lidskoprávní aktivistka Katerina Raševská upozorňuje, že by po volbách mohly přijít také nové represe. Taky je podle ní pravděpodobné, že Putin po volbách vyhlásí další mobilizaci. O nuceném náboru rekrutů mluví i další odborníci. Třeba ruská nezávislá novinářka Alesia Marochovská ale pochybuje, že by ho vláda vyhlásila oficiálně. Bude podle ní spíš různými způsoby stupňovat nátlak.
5: Studentům třeba při zkoušce dají rozhodnutí o vyloučení ze studia a smlouvu o vstupu do armády a oni si musí vybrat.
3: Ruský prezident Vladimír Putin zatím spekulace o možné další mobilizaci nepotvrdil ani nevyvrátil. Ondřej Himer, Český rozhlas.
2: A co mohou volby v Rusku přinést Rusům i Evropě? Teď v Ranním plusu probereme s Karlem Svobodou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
6: Dobrý den.
2: Asi nikdo by si nevsadil, že v ruských volbách zvítězí jiná strana než Jednotné Rusko. Přesto dovolila si některá ze stran nebo těch jednotlivých kandidátů nebo kandidátek, které mají šanci se do státní dumy dostat, otevřeně zpochybnit válku na Ukrajině nebo situaci, do níž to Rusko dostalo?
6: Takhle ono, nemůžete zpochybňovat tu válku, protože okamžitě byste dostali paragraf podvracení armády, diskreditace armády, takže vy nemůžete zpochybňovat, můžete zdůrazňovat taková hesla jako mír a ukončení bojů a já nevím co všechno, ale i to velmi omezeně, jak jsme viděli na příkladu Jabloka, ale jejich kandidáti Jabloka mohou kandidovat v těch většinových mandátech. Ono ty volby vypadají tak, že 225 poslanců se volí většinově a 225 poměrným hlasováním, čili oni mohou tohleto, ale samozřejmě jakmile vystoupí z hesly typu jsem za mír, tak čelí problémům a jsou velmi často nebo byli velmi často z těch voleb vyřazováni, takže moc šancí nemáte.
2: Jak ve své reportáži popsal zpravodaj BBC v Moskvě Steve Rosenberg, Rusové nevěří, že se po volbách změní vláda, ale berou je jako možnost vyslat signál. Jak silný tedy může být v případě těch voličů, kteří nesouhlasí s politikou Vladimíra Putina?
6: Ono samozřejmě jedna věc budou ty vyhlášené výsledky a druhá věc budou reálné výsledky.

0: výsledky, to se může lišit, pokud ty reálné výsledky budou vypadat nepříliš dobře pro Kreml, tak to samozřejmě vysílá tenhle ten signál. Ono už to, že zakázali jablko, tak je zjevné, že se bojí toho, že by ta podpora válce nemusela být až zas tak velká, jak Vladimir Putin si přeje. Ono, slyšeli jsme to i z toho jeho projevu, víceméně kdokoliv, kdo si dovolí nehlasovat, kdokoliv, kdo si dovolí zpochybnit tu válku, tak je rázem braný za vlastizrádce a já nevím, co všechno. Je to jako extrémně nacionalistický, extrémně jako vybičovaný projev, byť to tak nezní, tak to staví do téhleté roviny a ony i ty signály jsou potom omezené, protože vy si i rozmyslíte, jestli vůbec takhle hlasujete, protože nevíte úplně přesně, jestli to třeba někdo nemůže nějak dohledat, jsou tam kamery, jestli vy jste vlastně nehlasovala nějak, jak by se neočekávalo, čili ten signál to může dát, ale já i vůči tomuhle jsem dost skeptický.
1: Řadu let byl Putinovou druhou rukou a řekněme sparring partnerem v exekutivě Dmitrij Medveděv. Teď už se dlouhodobě zase mluví o tom, kdo by jednou Vladimíra Putina mohl nahradit v úřadu prezidenta. Vidíte tam vy v tom volebním klání možná nějaké jméno, které má šanci stoupat výš?
0: Ne, v tomhletom volebním klání určitě ne. Kandidátku jednotného Ruska vede Sergej Lavrov. To rozhodně není někdo, kdo by měl být nástupcem Vladimira Putina, protože Lavrovovi je taky přes 70, čili tam jako těžko bude jeho nástupcem rozhodně v těch volbách. To není tak, že by bojovali vlastně ti lidé, kteří by nějakým způsobem mohli někdy nahradit Vladimira Putina o přízeň ruských voličů, protože i ty strany, které vlastně jsou konkurencí v uvozovkách jednotnému Rusku, tak to jsou takové pseudostrany, které vlastně nemají ani zajímavější osobnosti, protože prostě ti lídři, a teď myslím Vladimira Žirinovského nebo Gennadije Zjuganova, Žirinovský je mrtvý, Zjuganov je starý a vlastně už takový vyčpělý.
1: To je tedy tak, vůdce to nejsou komunistické lidi, strany, ano.
0: Ano, ano, ano. To nejsou lidé, kteří by nějakým způsobem na tohle to mohli aspirovat a z těch ostatních to je prostě stafáž.
1: My jsme v reportáži slyšeli o té hrozbě další mobilizace po volbách. Je možné podle vás, že se změní i charakter války na Ukrajině obecně, respektive třeba ty zvýšené hybridní útoky v Evropě, které jsou teď připisované Rusku a k nímž včera přibyla další varování polského premiéra, s ruskými volbami souvisí? Píše se například o těchto událostech v ruských médiích?
0: Já si nemyslím, ono se o nich tolik nepíše, maximálně tak to, že nějaký výbuch byl zaznamenán, ale samozřejmě nikdo nenapíše, prostě byly to naše tajné služby, daleko populárnější jsou ty výbuchy Nord Streamu, které jsou tam hodně rozváděné, ale i třeba to, že vlastně ekologičtí aktivisté a teroristé v tomhle případě jako připravovali útoky a takovéhle věci, to ano, ale s těmi volbami samotnými to nebude souviset, to spíše souvisí s evropskými volbami, kdy ten signál je, když se nebudete míchat do našich věcí, tak tyhle útoky se vám nebudou dít, pokud se budete míchat, budete podporovat Ukrajinu, budete mít problémy a budou u vás vybuchovat věci. Je to takové to chování prostě místního šikanátora, který vyžaduje slepou poslušnost a tohle si myslím, že je ta hlavní zpráva, která je těmi útoky vysílaná, ty ruské volby s tím moc nesouvisí.
1: Rusko na volby nepozvalo nezávislé pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kteří tedy monitorují volby po celém světě, a jedinou ruskou organizaci, která sledovala férovost voleb, Golos, v loni Rusko zrušilo. Bude tedy vůbec možné nazvat výsledek voleb legitimní?
0: Tak Rusko nazveme, my ho nenazveme. Je to velmi jednoduché, ty volby, prostě jestliže tam nebyla žádná volná soutěž, jestliže jednotné Rusko mělo přes 75% vysílacího času a otevřeně a nepokrytě za ně agitoval i prezident Putin, a ostatní strany, pokud už tedy byly připuštěny k volbám, tak vlastně měli minimální prostor a ti, kteří byli úplně nepohodlní, tak pod naprosto trapnými záminkami, tam podotýkám, ta zahraniční pomoc a bloku byla v řádu nižších jednotek tisíců. Jo. To je prakticky nicotná věc. Tak těžko se dá mluvit vůbec o férových volbách. A tady ještě podotýkám, že v 33 regionech bude elektronické hlasování, kde už si můžou narýsovat opravdu cokoliv.
1: Říká Karel Svoboda, odborník na Rusko z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme.
0: Děkuji také, naslyšenou.
1: A ruské volby budeme průběžně sledovat v dnešním Ranním plusu po 7:30 a taky po 8:00.
2: A tady jsou další hlavní zprávy dnešního rána. Premiér Andrej Babiš uvedl, že Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Jeho polský kolega Donald Tusk předtím řekl v parlamentu s odvoláním na tajné služby, že Moskva takové útoky plánuje s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Američané brzy oznámí, kde bude nová základna americké armády v Polsku. Evropská unie dnes uvolní pro Ukrajinu 3,3 miliardy eur na nákup raket a dronů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v té souvislosti připomněla, že Rusko neustále útočí na Kyjev. Tuto noc bylo zraněno v Kyjevě 20 lidí, včetně dvou dětí. A stále jsme v Ranním plusu na Českém rozhlase po 7:20. Policie prověří dceřinou firmu největší české zdravotní pojišťovny VZP. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny kvůli internímu auditu, který ukázal na podezření z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. V té kauze figurují podezřelé smlouvy a neprůhledné několika milionové dary. Víc se proberu s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Jak závažná ta podezření jsou?
3: Kontrola se zaměřila na posledních 6 let, kdy byl ve vedení komerční pojišťovny VZP Robert Kareš. Z auditu, který si vyžádala pojišťovna po Karešově odvolání letos v květnu, vyplývá řada závažných podezření. Závěry zmiňují třeba to, že PVZP přispívala z nadačního fondu miliony korun na pořádání debat z politiky nebo na marketing. Další miliony korun si pak stejné organizace fakturovaly u pojišťovny za poskytnuté služby, například za analýzy. Kontrola ale odhalila i další věci, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
2: Komu a na co pojišťovna přispívala?
3: U téměř 14 milionů korun, tedy třetiny všech peněz, je podle auditu podezření, že bylo vyplaceno z nadačního fondu v rozporu s pravidly. Největší sumu, 7 milionů korun, dal nadační fond podle auditorů netransparentnímu spolku pro Futuro 21, za kterým stojí bývalý písecký místostarosta za ODS Tomáš Dušek. Peníze dostal před 2 lety na činnost Tintenku, který podle něj pořádá různé debaty na aktuální témata. Dušek tvrdí, že za poslední 2 roky zorganizoval desítky akcí s účastí politiků nebo pro politiky. Především z rad ODS a hnutí ANO, jak dokládá Seznam, který nám poskytl. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce před tím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo ale vše podle pravidel.
5: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže. Prostě na aktuální společenská témata těch besed se účastnili politici, účastnila se jich odborná veřejnost.
3: Většinu akcí nelze dohledat, byly jen pro pozvané a financování spolkem bylo neveřejné. U některých akcí jsme navíc našli nesrovnalosti a nelze spolehlivě ověřit, jestli se uskutečnili. Spolek například tvrdí, že loni pořádal v Praze debatu o bydlení s poslancem za ODS Jiřím Havránkem. Ten nám ale řekl, že byl ve stejnou dobu na jiné debatě v Plzni. Podobně spolek tvrdí, že spolu pořádal ve sněmovně s někdejším předsedou ústavně právního výboru Radkem Vondráčkem z ANO debatu k digitalizaci stavebního řízení, což potvrdil i Vondráček. Podle kanceláře poslanecké sněmovny byl ale organizátorem jen Vondráček a o spolku nic nevědí.
2: Vedení pojišťovny VZP si spolek neprověřilo?
3: Kareš, který stál v čele pojišťovny i nadačního fondu, tvrdí, že jakékoliv pochybnosti odmítá. Vše podle něj bylo v souladu s předpisy, odmítá, že by jednal nehospodárně a naopak vyzdvihuje své zásluhy na dobrých výsledcích pojišťovny.
6: Co se týče těch darů, prosím vás, tak já si trvám za to, a plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly prostě účelné, byly v souladu se statutem a celkově zapadaly do toho ekosystému. To znamená udělat z té PVZP ještě větší pojišťovnu.
3: Spolek pro Futuro 21 podle Kareše dodával pojišťovně i analýzy, za které dostával zaplaceno. Dodám, že PVZP patří k menším pojišťovnám na českém trhu, nabízí třeba pojištění auta, nemovitostí nebo cizinců. Nejvíce se o ní mluvilo v souvislosti s monopolem na zdravotní pojištění cizinců, který byl před 3 lety zrušen.
2: O zjištěních investigativního týmu Českého rozhlasu v této kauze jsem mluvila s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Děkujeme.
3: Díky, naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus. Auto, které se řídí telefonem, doručovací roboti, ale třeba i studentské formule na elektrický pohon. Nejen to bude k vidění na zítřejším Dnu chytré mobility na pražském výstavišti. Největší prostor dostanou autonomní vozidla a taky jejich laserové oči. Tak se totiž říká lidarům, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je také na klasických autech, protože právě lidary fungují například jako adaptivní tempomat pro udržení auta v pruzích.
7: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček, který je rozměru 10x zhruba nějakých 7 cm. Je to poměrně spolehlivý měřič vzdálenosti.
8: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
7: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky, kde jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně.
8: Oni tedy vypadají úplně stejně, takže člověk nepozná, jestli je funkční ten levý nebo ten pravý a laik si myslí, že fungují oba.
7: Je to přesně tak, vy samozřejmě, když otevřete kapotu, tak vidíte, že k jednomu vede kabel a k druhému nevede, ale jsou to estetické důvody. Ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat široké okolí 360 stupňů kolem vozidla.
8: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
9: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty paprsky se odrazí od různých objektů, jako třeba v obrubníky, chodci, stromy, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost toho objektu. Takže máte v podstatě 3D mapu okolí auta.
8: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
9: Ta třetí generace lidarů je schopná na větší vzdálenost. Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů. A i na takový vzdálenost je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ta pneumatika, anebo ta ztracená paleta, nebo právě ty kužele.
8: Ale vlastně dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat, zpomalit, vyhnout se.
9: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu a dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže máme naprosto přesné informace, se kterým pak ta umělá inteligence dokáže počítat a dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo hýbným manévrem.
8: Lidary měří vzdálenost buď přímo, anebo pomocí rotace a zásadní je rozdělení podle toho, jak daleko vidí.
7: Jsou to lidary na velkou vzdálenost, přesahující daleko 100 metrů, a potom jsou to lidary pro krátkou vzdálenost, které jsou v jednotkách, nižších desítkách metrů kolem vozidla. Většinou ty boční, tak se bavíme opravdu o centimetrech, decimetrech a metrech kolem vozidla z boku.
8: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary, které kombinuje s radary a kamerami. A tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
7: Je na světě automobilka, která jde cestou čistě využívání kamer. Tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů v okolí a celého toho provozního prostředí. V Evropě můžu říct, že pozoruju ten stav, kdy německé automobilky to staví na kombinaci kamer, radarů a lidarů u té úrovně automatizace 4.
8: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Plus. Akce s názvem Budujeme Sesko pomáhala před 80 lety obnovit válkou zničené sesské vesnice. Desítky obcí získaly partnerské obce a města, hlavně v Čechách, a na pomoc Slezsku se pořádaly i sbírky. Dnes událost připomene Národní památník druhé světové války v Hrabině na Opavsku.
10: Tady vidíme zrovna zprávu Slánských listů, kde se píše, že jsou lidové slavnosti ve Slaném a že bude se přispívat na pomoc Bolaticím.
11: Starosta Bolatic Herbert Pavera z TOP 09 listuje 80 let starou kronikou. Město Slaný se stalo bolatickým kmotrem v akci Budujeme Slezsko a tehdejší solidarita byla, jak říká, obrovská. Ze Slaného dostali válkou zasažené Bolatice stovky tisíc tehdejších korun.
10: Kromě toho tu poslali stříkačku hasičskou, vybavení do školy, do knihoven a další věci. A každý rok tam jezdili děti na takové prázdniny nebo na ozdravný pobyt, třeba až na 6 týdnů.
12: Vidíme tady dvě kmotrovské listiny, nahoře pro školu v Darkovičkách, dole pro školu v Hinčicích.
11: A to už ukazuje novou výstavu Kamila Poláková, vedoucí Národního památníku druhé světové války v Hrabině na Opavsku.
12: A nebo tady vidíme brožůrky, které vycházely k akci, a nebo třeba tady vidíme dvě takové limitované edice výročních známek, poštovních známek k té akci Budujeme Slezsko.
11: Desítky slezských vesnic i měst se tehdy spojily s dalšími obcemi, podniky a nebo školami. Hrabině s Hradcem Králové, třeba Strahovice s Mělníkem. Akce Budujeme Slezsko byla vyhlášená v roce 1945. Pomoc začala naplno proudit o rok později a nebyly to jenom peníze.
12: Třeba tady v příkladu Hrabině do Háje ve Slezsku přijížděly vagóny, které byly plné šatstva, nábytku, protože ti lidé často neměli na čem ani spát, takže přijížděly skříně, postele, konala se motojízda, kde vítěžek z té akce také putoval do pokladniček, nebo se konaly bály, plesy, různé poutě, kde se lidé skládali a zase to šlo do těch obcí, anebo například byla taková nemateriální pomoc, kdy děti ze slezských obcí jezdili na takové ozdravné pobyty do českých měst a obcí.
11: Nápad na neobvyklou obnovu zničeného Slezska dostala Helena Salichová, malovala poválečnou zkázu a její obrazy jsou také vystavené v Hrabinském památníku. Na akci Budujeme Slezsko se už téměř zapomnělo, partnerství mezi obcemi ale v mnoha případech funguje dodnes. Z Hrabině Martin Knitl, Český rozhlas.
1: A v 7:30 přináší aktuální zprávy Marie Jakšičová.
13: Český rozhlas Plus.
14: Dobré ráno. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Neobsazená místa museli doplnit starostové mimo jiné z řad dobrovolníků. Komisí je podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce více než 14,5 tisíce. Americké ministerstvo zahraničí povolí iránské delegaci zúčastnit se zasedání valného shromáždění OSN. To se koná příští týden v New Yorku. Víza dostanou jen hlavní členové delegace a jejich zástupci. Mezi nimi jsou podle agentury AP iránský prezident Masoud Pezeškian a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračuje dlouhodobý konflikt mezi USA a Íránem. Slovenský premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu. Svou cestu nečekaně oznámil při návštěvě Prešova. Jeho úřad v následném prohlášení doplnil, že se Fico na Ukrajině zúčastní konference s dalšími unijními předsedy, včetně polského premiéra Donalda Tuska. Jedním z témat setkání bude unijní obranyschopnost. Ohledně současného vývoje ruské války na Ukrajině vyjádřil slovenský premiér Fico obavy. Podle něj je nyní riziko celoevropského konfliktu na nejvyšší úrovni. Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta podporuje transparentní vládnutí a je do ní zapojeno přes 70 států. Podle usnesení Ministerstva spravedlnosti z ní Česko vystoupí na konci roku. Organizace Transparency International krok kritizuje s tím, že oslabí hlas občanské společnosti a může Česku způsobit reputační problém. Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde na asi 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2028. A v Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje víc měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobků. Ranní provoz po Praze už houstne. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zpomalíte před sjezdem na Běchovice. K Průmyslové je to na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 se jede pomalu od Spořilova až za Lanový most. V Horoměřické stojí kolona z Generálky k Evropské, tam je zdržení 20 minut. V Povltavské směrem k Blance se stojí před odbočkou na Bulovku a v Uhříněvci v ulici Přátelství stále řeší už školy srážku dvou aut. Z obou stran jsou fronty už na 10 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude polojasno až oblačno. Během dne se na severozápadě a západě Česka objeví slabý déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. To je pro teď vše ze zpráv s Marií Jakšičovou.
13: Posloucháte Ranní plus.
1: A dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Ruský prezident Vladimír Putin se obrátil k voličům, aby přišli k volbám. Hlasování, které včera začalo, je podle něj způsobem, jak mají pomoct k vítězství Ruska ve válce na Ukrajině. Předsedkyně ústřední volební komise Ela Panfilova prohlásila, že se volby uskuteční v extrémních podmínkách. Ujistila nicméně, že vše proběhne v pořádku. V systému elektronického hlasování bezpečnostní analytici přitom našli možnosti, jak Kreml může výsledky měnit. Podrobnosti teď přidá analytik Českého rozhlasu a spoluautor podcastu Na východ Ondřej Soukup, který pročetl dnešní ruská média. Ondřej, dobré ráno.
15: Dobré ráno.
1: Bulvární list Komsomolské pravda informuje o projevu Vladimíra Putina před začátkem voleb. V něm ruský prezident Putin prohlašuje, že když lidé budou hlasovat, tak tím pomohou vyhrát Rusku válku na Ukrajině. Jak argumentuje?
15: Tak je potřeba říct, že ten projekt nebyl nějak dlouhý, má to asi 3 minuty a ruský prezident mě řekl, že jsme v obtížné situaci, nicméně je jistý, že bude, že ruská společnost a ruští voliči jasně dají najevo, že jsou spojeni a že tím, že právě přijdou na ty volební, do těch volebních komisí, tak že se, že tím dají najevo, že podporují válku, že jsou spojeni a že rozhodně odmítají nějaké, jak on říká, snahy rozštěpit společnost a dají tím najevo, že tedy ruská společnost je spojena a podporuje válku, když to takhle zjednoduším.
1: Moskevský deník Komersant přinesl reportáž z tiskové konference předsedkyně ústřední volební komise Ely Panfilové. Ta řekla, že volby proběhnou regulérně, ale přiznala, že to bude problém. V čem ho vidí?
15: No, ona říká, že jsou to tedy první volby od vypuknutí tedy té takzvané zvláštní vojenské operace, že samozřejmě jsou si vědomi rizik bezpečnostních, tedy že by mohly být nějaké třeba raketové nebo dronové útoky, takže ona říká, že právě ty 3 dny, kdy to hlasování bude probíhat, takže jsou nějaké schopnosti, aby lidé se tam nějak třeba nestáli ve frontách a podobně. Stejně tak říká, že bylo obtížné vymyslet způsob, jak by mohli hlasovat vojáci na frontě nebo ti obyvatelé na okupovaných územích Ukrajiny. A stejně tak říkala, že jsou pokusy ze strany jak té exilové opozice, tak přímo z zemí západu diskreditovat ty volby. Nicméně ona prohlásila, že takovéhle snahy jsou souzeny k naprostému neúspěchu a už sami ti organizátory údajní si to prý uvědomí.
1: A investigativní server Vážné historii píše o systému elektronického hlasování GAS 2.0. Podle zjištění tohoto serveru ale systém umožňuje manipulovat výsledky. Co tady zjistili investigativci, co vyplývá z toho jejich článku?
15: Oni získali přístup k poměrně velkému masivu informací od vlastně těch developerů toho systému za poslední zhruba 4 roky. Jsou to asi 2 terabajty informací, k kterým se dostali. Z toho vyplývá, že jednak ten systém je velmi jako syrový. Tam jsou prostě informace o tom, že ten systém prostě děravý, že není hotový. Tam ještě vlastně z počátku září ta poslední zpráva byla, kdy z těch nějakých vnitřních chatů těch developerů vyplývalo, že to, že se obávají, že to prostě může zcela skolabovat. Nicméně, co je vlastně nejdůležitější, že oni sami přiznávají, že je tam možnost na určitých etapách vlastně upravovat výsledky těch voleb, které se mají tedy stékat do toho hlavního centra, tak vlastně, že umožňuje vlastně upravit ty výsledky. Takže kdyby se ukázalo, že ano, ty výsledky nejsou takové, jaké jsou vhodné ke Kremlu, tak se dají upravit.
1: Tolik Ondřej Soukup, analytik a komentátor Českého rozhlasu, který ráno pročetl ruská média v souvislosti s volbami, které v Rusku začaly. Děkujeme, Ondřej, hezký den.
15: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus 7.40. 14 dní po hlasování v Sachsen-Anhaltsku se konají v Německu další zemské volby. Médií zaznívá, že mají potenciál otřást celostátní politikou. Jestli i tentokrát posílí antiimigrační AfD, anebo obstojí spíš zavedené strany, o tom rozhodnou v neděli voliči v Mecklenburgsku, předním Pomořansku. A také v Berlíně, tam je zatím těsným favoritem, aspoň podle průzkumu, strana Die Linke. Její meeting navštívil náš zpravodaj Tomáš Havlín.
16: Berlín-Marzahn je jedno z největších sídlišť v Evropě a právě tady si strana Die Linke udělala na náměstíčku mezi paneláky setkání s voliči. Děti skáčou na nafukovacím hradu, klobásy se grilují, je to takové klidné odpoledne. Na první pohled nic neprozrazuje rukopis organizátorů kampaně newyorského starosty Zorana Mamdányho, které si strana Die Linke přizvala před volbami na pomoc.
17: Wahlkampf in den USA ist sehr anders als bei uns, weil da viel mehr Geld drin ist.
18: Volební boj ve Spojených státech a u nás se nedá srovnat. Miliony od soukromých dárců tady v Německu prostě nemáme. Ale to podstatné, a to je ten spojující prvek, který máme společný s Mamdanym, je důraz na dostupnost. Lidé trpí tím, jak všechno zdražuje. V Sachsen-Anhaltsku to byl druhý důvod, proč volili AfD. Naše požadavky se proto zaměřují hlavně na to, aby byl Berlín dostupný.
17: Leben nicht mehr leisten können. So und deshalb zielen unsere Hauptforderungen darauf ab, Berlin bezahlbar zu machen.
16: Markus Berg by se jako starosta Marzahnu rád zasadil třeba o kvalitní veřejnou dopravu nebo o dostupnou lékařskou péči, ale na samém vrcholku priorit má dostupné bydlení. To je vlajkové téma Die Linke. Na pódiu o něm mluví i Elif Eralpová, možná budoucí primátorka Berlína, kterou strana vysílá do boje o velkou radnici.
19: Jako primátorka se začnu úplně nejdřív zabývat krizí nájemního bydlení. Okamžitě můžeme ulevit 400 tisícům domácností, když zastropujeme nájmy v obecních bytech. A taky se chci postarat, aby na trhu s bydlením vládlo právo a pořádek. Ne každý lichvář nebo bytový koncern je potrestaný za to, že neustále zvyšuje nájem.
20: Weil jeder kriegt ein Knöllchen, aber nicht jeder dreiste Vermieter und Immobilienkonzern kriegt eine Strafe dafür, dass er die Mieten ständig erhöht.
16: Jakoby se strana Die Linke před volbami možná trochu umírňovala. Zastropování nájmu v obecních bytech to už nezní tak radikálně jako vyvlastňování velkých bytových koncernů, kvůli kterému se ježily vlasy na hlavě i kancléři Mercovi a v souvislosti se kterým se v Berlíně mluvilo i o Radovanu Vítkovi, kterému tady údajně patří asi 1 000 000 m², i když hlavně kancelářské a komerční plochy. Možný ústup z té radikální polohy ale těm 200-300 lidí, kteří přišli sem na náměstíčko v Marcánu, zdá se nevadí.
21: Seit der Wende ist es alles so ein bisschen unpersönlicher in den Quartieren.
22: Tady v Marcánu už sice nejsou vztahy od převratu tak osobní jako dřív, ale podmínky pro děti jsou dobré. A je tady i spousta zeleně, to by se mělo zachovat. Stranu Die Linke chci podpořit, protože na rozdíl třeba od CDU slouží lidem a ne sponzorům. Hlavně ale doufám, že nevyhraje AfD, i když vzhledem k tomu, co mladí lidé sledují na internetu, si nemůžu být jistá. Měli by za to vzít rodiče a víc mladým vysvětlovat.
21: Müsste man den jungen Leuten eben dann auch ein bisschen dann erklären und ich denke, dass müssen dann so ein bisschen die Eltern übernehmen.
16: Jestli se v Marcánu vyplní naděje penzionované lékařky paní Moniky Mausové, to není zcela jisté, protože právě tady na sídlišti se AfD považuje za pravděpodobného vítěze. Na úrovni celého Berlína je to ale jinak, a tak Elif Eralpová, dcera socialistů, kteří utekli z Turecka před vojenskou diktaturou, má reálnou šanci, že bude moct po volbách naplňovat svou vizi města, které slouží všem, kdo v něm právě žijí, a to nezávisle na tom, jak dávno nebo odkud přišli. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: A v Raním plusu je s námi Zuzana Zavadilová z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobré jitro.
23: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Jaké volické nálady převažují v turecké diaspoře v Berlíně?
23: Tam se to hodně liší, bych řekla, stejně jako v celém Berlíně, zkrátka nejenom u turecké diaspory nebo u zahraničních vlastně pracovníků nebo migrantů. Vlastně celkově podle toho, když se podíváme na jednotlivé městské části, neboť Berlín opravdu je různorodý, stejně jako celkově Německo, a hodně záleží zkrátka na tom, zda například je to třeba městská část, jak už se znělo v reportáži, například Marcán, která přesně je sídlišní část, kde lidé zkrátka hodně pracují v průmyslu a tím pádem tam tedy podporují například krajně pravicovou AfD, nebo pokud se podíváme například do středu města, kde zkrátka více lidé volí spíše zelené. Takže se to nedá úplně takhle generalizovat, bych řekla.
2: Kdyby se Berlíně ta politika přiklonila, řekněme voličské nálady přiklonily spíš k pravému extrému, obávají se toho gastarbeiteri, kteří často pocházejí z Turecka?
23: Tady bych jenom dodala, že gastarbeiter dnes vlastně není nějaká právní kategorie. To tedy ta turecká pracovní migrace začala ve velkém po té náborové dohodě z toho roku 1961 a dnes už tedy mluvíme o těch původních gastarbeiterech, ale spíše o jejich dětech a vnucích, kteří mnozí už mají německé občanství, jiní například sice mají turecké občanství, ale mají dlouhodobý či trvalý pobyt. A u těch občanů je právní ochrana velmi silná. Navíc jsou pravidla občanství výlučnou kompetencí spolkové úrovně, nikoli tedy spolkových zemí, jako je například tedy Berlín, Mecklenbursko, Přední Pomořansko nebo Sasko-Anhaltsko, o kterých se v poslední době mluví. A to silné právní postavení mají také právě ti mnozí dlouhodobě usazení turečtí občané. A právě kde se možná může mluvit o nějakém posunu politickém doprava, což možná mohlo být reálně, jsou nějaká pravidla pro budoucí migraci. I právě vláda Friedricha Merce už například v minulosti zrušila možnost zrychleného získání občanství po těch 3 letech. A tedy můžeme mluvit o tom, jak velký vliv například tady na ten politický diskurs tady například má krajně pravicová AfD, která zkrátka požaduje už dlouhodobě výrazně restriktivnější občanskou a migrační politiku. ale ta rovina, bych řekla, je spíše společenská, kde část tedy lidí tureckého nebo jiného původu může stále silněji vnímat, že ta otázka jejich příslušnosti k Německu je opět předmětem nějakého politického konfliktu.
2: Berině, jak jsme řekli, se řeší témata typu rostoucí ceny bydlení, úroveň veřejných služeb, kromě té zmíněné bezpečnosti. Může se stát, z vašeho pohledu, podle vašich informací, že taková nespokojenost voličů s těmi sociálními záležitostmi přivede i část těch tureckých hlasujících KFD, ačkoliv se AFD vymezuje vůči migraci?
23: Stát se to může, tam bych hodně rozdělovala ty jednotlivé příběhy těch spolkových zemí. Máme tedy, co nás čeká vlastně v neděli, jsou tedy ze země Berlín a Mecklenbursko-přední Pomořansko. To jsou dva úplně jiné volební příběhy, které musíme rozlišovat. V Berlíně se tedy přetahují o první místo křesťansko-demokratická CDU a levice, kde tedy AfD je pokud vím na třetím místě a hodně silnou roli tam opravdu hrají vysoké nájmy, bytová politika, sociální zabezpečení. A ta levice tam právě těží především tedy z krize bydlení a vysokých nájmů a AfD s nespokojeností a s bezpečnostní politikou obecně. A v tom Mecklenbursko-předním Pomořansku je to mnohem více nějaký přímý souboj sociální demokracie s AfD, kde právě ta zemská předsedkyně Manuela Švéziková dlouhodobě se snaží z těchto voleb udělat otázku, zda má vlastně dále vládnout ona nebo AfD, a snaží se i odstřihnout vlastně lehce od nějaké nepopulární té spolkové politiky. A ta AfD je tam samozřejmě silná, v těch posledních dnech se ale ten rozdíl mezi sociální demokracií výrazně zmenšil a zároveň je ta kampaň tedy výrazně personalizovaná kolem právě té role ministerské předsedkyně. A jak jste říkala, za tou vysokou podporou AfD jsou hluboké sociální rozdíly, kde právě například i v hlavním městě Mecklenburska, předního Pomořanska, například ve Schwerinu, například existují výrazná segregace mezi sociálně silnějšími části města a velkými sídlišti, kde má AfD už delší dobu stabilní politické prostředí. A to ukazuje, že to za tou její podporou tedy není jenom otázka tedy toho migračního pozadí, ale také sociální postavení, regionální nespokojenost a nějaká, řekla bych, odloučení od tradiční politiky.
2: Ještě aspoň stručně, na závěr AFB by ráda omezila možnosti, jak se můžou muslimské komunity prezentovat ve veřejné sféře, takže dotkl by se její případný vzestup, či dokonce nástup do čela radnice v Berlíně zavedených institucí, těch, které tam fungují desítky let?
23: V Berlíně tam to opravdu vypadá, že AfD nevyhraje a nebude mít tu možnost vlastně vůbec stavět vládu, co můžeme sledovat například v Sasku-Anhaltsku. Tam to vypadá opravdu, že buď vyhraje tady Linke, anebo křesťansko-demokratická strana. A co jsem viděla vyjádření, tak například Zelení v Berlíně se už vyjádřili, že by chtěli, aby CDU šla například do opozice. Takže tam si myslím, že spíše vznikne levicová spíše koalice. Samozřejmě uvidíme, jak to dopadne se celkovými čísly, protože tam záleží na jednotlivých číslech. Ale myslím si, že tohle nebude téma.
2: Zuzana Zavadilová z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme.
23: Děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Tohle je Ranní plus, posloucháte nás v 7 hodin a 50 minut. Připojíme krátké hlavní zprávy. Česká republika čelí hybridní válce ze strany Ruska, serveru TNCZ, to v reakci na včerejší varování polského premiéra Donalda Tuska v podobném duchu, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost a informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Americký prezident Donald Trump napsal na své sociální síti, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. A Evropská unie dnes uvolní pro Ukrajinu přes 3 miliardy eur na nákup raket a dronů. Na síti X to oznámila šéfka Evropské komise von der Leyenová. Rusko v noci opět útočilo na Kyjev, který hlásí 20 zraněných, včetně dětí, a oběti ruských útoků hlásí i další regiony.
2: Kolem 60 českých firem zatím splnilo požadavky pro zařazení do seznamu potenciálních dodavatelů při dostavbě 3. a 4. bloku Dukovan. Jak známo, bude to v režii korejské společnosti KHNP, která vyhrála tender na dostavbu. České firmy se budou moci hlásit do výběrových řízení, která Korejci začnou vypisovat od listopadu. Přiblíží nám teď další detail Tomáš L., který je vrchní ředitel sekce jaderné energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dobrý den.
0: Dobré ráno.
2: Pane řediteli, má už nějaká česká firma to zapojení do dodávek produkovaný jisté?
0: Tak i přesto, že jsme na začátku projektu rok po podpisu kontraktu a více než 10 let před předpokládaným spuštěním prvního bloku, tak již několik českých firm bylo zasmluvněno, ať jsou to geotechnické průzkumy na lokalitě Dukovany nebo projektantské práce ve velmi velkém rozsahu, nebo třeba tak, jak bylo projednáno, že strojovnu, čili turbínu a související zařízení by měly dodat české firmy, tak ta turbína už byla zadána plzeňské Škodovce a jedná se o dalších balíčcích, které budou jak pro Škoda Dusan Plzeň, tak i další české firmy, se kterými plzeňská Škodovka spolupracuje.
2: Platí pořád, že by české firmy měly dostat zhruba 60% z hodnoty zakázky, jak avizovali současná i předchozí vláda, nebo to spíš není reálné?
0: Je to dosažitelné, je to deklarovaný cíl, ke kterému se přihlásila jak korejská KHNP, tak i korejská vláda. Samozřejmě česká vláda to plně podporuje, ale platí, že ty dodavatelé budou vybráni ve výběrových řízení a musí splnit náročné podmínky toho EPC kontraktu. Čili my děláme všechno pro to, aby měly ty české firmy ty nejlepší podmínky, aby měly všechny informace včas. Podporujeme v oblasti financování, certifikace, třeba jak jste zmínila tu akci v tomto týdnu, čili tak, aby české firmy byly připraveny a věříme, že ten cíl zhruba 60% je dosažitelný, ale zase buďme upřímní, je to dlouhý náročný projekt, to přesné číslo budeme znát v momentě spuštění bloku a pro nás je důležitá zejména kvalita, čili kvalitativní zapojení a to kvantitativní, jestli to bude 55, 60, 65, si myslím, že není až tak rozhodující.
2: Můžete jenom stručně říct, čem spočívá ta náročnost, jako co jsou ty nejtěžší věci, které musí firmy splnit?
0: Tak je to výstavba jaderné elektrárny, zejména ty části, které mají přesah komponenty do jaderné bezpečnosti, tak musí splnit velmi náročné předpoklady na kvalitu, mít zahraniční certifikaci, se kterou třeba v tomto případě české firmy neměly zkušenost, protože dodávaly pro projekty ruského typu nebo pro evropské projekty, takže kvalita, ale zároveň i obchodní podmínky, ale i cena. Ten EPC kontrakt s korejskou KNP je velmi konkurenceschopný, jsou to velmi náročné podmínky, které musí splnit i české firmy. Na druhou stranu vidíme, že již jsou zapojeny a věříme, že to zvládnou.
2: Jak postupují přípravy dokonce, jinými slovy, rozumím dobře těm vašim předchozím vyjádřením, že opravdu se kopne v roce 2029 do země?
0: Tak by to mělo být. Samozřejmě předtím už příprava staveniště, geotechnické průzkumy, záchytný archeologický průzkum, čili fakticky se do země kopne už již kope nyní, ale ty stavební práce by měly začít v roce 2029. Jak jsem zmínil, máme rok po podpisu kontraktu, teď se vše soustředí na projektování, projektantské práce, přípravu povolovací dokumentace, protože příštím dubnu by společnost Elektrárna Dukovany 2 měla požádat Státní úřad pro jadernou bezpečnost o povolení k výstavbě. To je velmi důležitý milník. Na něj bude navazovat stavební řízení, povolení záměru a poté v roce 2029 by měly ty stavební práce začít.
2: Tomáš Eller z Ministerstva průmyslu a obchodu, vrchní ředitel sekce jaderné energetiky a nových technologií. Děkujeme, že jste si udělal čas.
0: Děkuji vám za pozvání a přeji pěkný den.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu.
13: Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Stavbu haly pro Amazon včera odhlasovali zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Měsíce dlouhá vyjednávání uzavřeli schválením plánovací smlouvy. Skupina Ecolate a developer Garbe nahradí jedním centrem původní plán na 4 průmyslové haly. Část místních se záměrem Amazonu ale nesouhlasí.
3: Očekáváme 2500 nových pracujících, kteří tady nejsou. Obrovský zásah vůbec do kvality života.
5: Schválení plánovací smlouvy mezi vedením obce a investorem odmítá obyvatel Boršova Tomáš Novák.
3: To všechno přijde a to všechno se dá udělat různými způsoby. A znovu, spolupráce obce s investorem je tady nekonečně důležitá.
5: Zastupitelé smlouvu schválili těsnou většinou 5 hlasů. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, se hlasování zdržela.
6: Já si myslím, že to vyjadřuje názor občanů. Určitě nebudou spokojeni všichni, ale toho asi nedosáhneme nikdy. Byli jsme postaveni před v podstatě hotovou věc, že tam něco bude stát, to něco nakonec bylo schválené. No, takže to bude Amazon.
5: Dokument určuje hlavně parametry skladovací haly, související infrastrukturu, dále 20-milionovou kompenzaci obci nebo dopravní zatížení v okolí. Právě z něho má starostka největší obavy.
6: Kamiony, které tam budou jezdit, budou jednak blokovat E55, jeden kruhový objezd, další objezdy potom přijde na Včelní. Nejsou koncipovány právě pro kamiony nebo pro velké nákladňáky.
5: Podle obyvatele Boršova Tomáše Nováka ale taková smlouva nepřináší obci žádná pozitiva.
3: Chtěl bych říct, že ano, ale marně hledám. Samozřejmě tyto typy projektů jsou velmi komplikované, mají velký dopad na to okolí. To, co my jsme hlavně teď říkali, nechte toto zásadní rozhodnutí na nové zastupitelstvo.
5: Rozhodnutí zastupitelů naopak potěšilo projektového manažera skupiny Ecolate Tomáše Mileho.
9: Vítáme, že zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. Od chvíle, keď se objevila příležitost záměr upravit, jsme preferovali variantu jedného distribučního centra.
5: Podle Tomáše Mileho se investoři po celou dobu snažili na podobě smlouvy s obcí domluvit.
9: Jsme nikdy nechceli ukazovat zastupitelstvu ten tlak, který byl sice představovaný. Naopak jsme po celou dobu se snažili dát obci dostatek priestoru na rokovanie a poskytnout jej všetky potrebné prostředky a projektovou dokumentáciu.
5: Jak ale starostka připomíná, jednání o plánovací smlouvě nebyla zdaleka tak jednoduchá.
6: Nejdřív tak trochu spekuloval, jestli by nás nemohl malinko někde podusit, ale zjistil, že se nedáme. Tohle to bych řekla, že je taková optimální dohoda.
5: Pokud investor do jednoho roku nesežene všechny podklady, může obec smlouvu vypovědět. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
13: Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
2: Posloucháte páteční Ranní plus s datem 18. září. 8 hodin od mikrofonu zdraví Martina Mašková
1: a Daniela Vrbová.
13: Český rozhlas Plus.
1: O čem budeme mluvit v následující hodině? Jak se v ruské předvolební kampani projevovalo téma války na Ukrajině?
2: Proč bude policie prověřovat dceřinou firmu Všeobecné zdravotní pojišťovny?
1: A jordánský král je v Praze. O jakou spolupráci s Amánem stojí Česko v obranné sféře?
2: Zprávy dnes připravuje a o slovo se opět hlásí Marie Jakšičová.
14: Dobré ráno. Ministerstvo spravedlnosti připravuje vystoupení z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Návrh usnesení ještě musí schválit vláda. Iniciativa si klade za cíl podporu transparentnosti vládnutí, boj proti korupci a zvýšení občanské angažovanosti. Opozice krok kritizuje, například podle Barbory Urbanové z hnutí STAN oslabuje hlas občanské společnosti.
24: Politici, kteří za tímhle stojí, v minulém volebním období dělali všechno proto, aby jim občanská společnost, třeba i ty neziskovky, řekli, co mají dělat. Tohle je úplně jako neuvěřitelný, co vlastně vůči občanské společnosti a neziskovým organizacím, které tady pomáhají, dělají tedy práci, na kterou ten stát vlastně nemá, tak jako předvádějí.
14: Ministerstvo spravedlnosti argumentuje hlavně finanční úsporou. Za členství Česko platí 500 000 korun ročně. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO nejde o oslabování občanské společnosti. Polský premiér Donald Tusk bude na Ukrajině jednat o spolupráci v protiraketové obraně. Na Ukrajině se sejde nejen s prezidentem Volodymyrem Zelenským, ale také se slovenským premiérem Robertem Ficem. V čase Tuskovy návštěvy Ukrajina pořádá summit Karpatské iniciativy, kterého se účastní i zástupci Česka, Maďarska nebo Rumunska.
7: My dnes musíme společně myslet na to, jak zabezpečit celou Evropskou unii, všechny naše země před možnými provokacemi a útoky ze strany Ruska.
8: Řekl před cestou na Ukrajinu v reakci na další ruské dronové útoky blízko polských hranic premiér Donald Tusk. Během svého dřívějšího vystoupení v Sejmu zopakoval, že pozdní podzim a zima budou nejkritičtějším obdobím v ruské válce proti Ukrajině. Podle zpravodajských informací, které má k dispozici, plán Kremlu zahrnuje i hybridní údery dronů a raket na země podporující Ukrajinu, včetně Polska. Rusko podle informací prý také není připravené na žádné vážné rozhovory o příměří. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
14: Nejméně 37 lidí podezřelých z nelegální těžby zemřelo v nigerské věznici. Úřady za možnou příčinu smrti označily šíření nemoci. Podle jednoho z přeživších se ale v přeplněné celé nedostatečně větralo. V místnosti s 65 vězni se tak lidé mohli udusit. Zadržený to uvedl pro agenturu AP. Guvernér státu Niger vyhlásil třídenní smutek a k vyhlášení úmrtí sestavil komisi. Věc vyšetřuje taky policie.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Dceřinou firmu VZP prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny kvůli podezření z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové jsou důvodem závěry auditu. Ten například odhalil podezřelé smlouvy a dary. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá.
10: Co se týče těch darů, prosím vás, tak já si trvám za to a plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly prostě účelné, byly v souladu se statutem a celkově zapadaly do toho ekosystému. To znamená udělat z té PVZP ještě větší pojišťovnu.
14: Audit zpochybnil například dar 7 milionů pro spolek, který vede bývalý zastupitel ODS Tomáš Dušek. Spolek nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Dušek řekl, že část peněz použil na pořádání debat s politiky. Podle něj bylo vše podle pravidel. Více řekneme v následující půlhodině. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností, hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
11: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
14: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště, například ve Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově nebo v Amsterdamu. Začíná podzimní vlna akce Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Hlavní úklidový den bude neděle 20. září. Do kampaně se letos zaregistrovalo už 12 000 lidí, kteří se přihlásili k přibližně 200 úklidovým akcím. Podle svazu ochránců přírody se zapojí i 108 škol. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Starostové měst a obcí ve Šluknovském výběžku se snaží odvrátit uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Budou o tom dnes jednat se zástupci kraje a krajské zdravotní. Ta oznámila uzavření oddělení na konci roku. Primář oddělení odchází do důchodu a nepodařilo se za něj sehnat náhradu. Podle mluvčí krajské zdravotní Miroslavy Kučerové je nemocnice ztrátová. Zdravotnické zařízení v Rumburku je spádové pro zhruba 55 000 lidí. 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla Praha inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90. vytvořili stejnojmenný činoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra je dnes na pražské křižovatce.
12: inscenace Moc bezmocných se částečně opírá o esej Václava Havla. Vysvětluje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
15: My jsme se vlastně zpočátku chtěli věnovat vlastně té eseji, ale pak jsme zjistili, že ty vnitřní témata a témata těch Čechů a Slováků, těch mladých lidí, jsou natolik silný, že na tom můžeme tu inscenaci postavit.
12: Mladí herci otevřou témata, která jejich generaci nejvíc trápí. Mimo jiné genderové nerovnosti, vlastenectví nebo ekologická krize. Snaží se tak lidem ukázat svět svýma očima. Valeria Oros, Český rozhlas.
17: Silný provoz čekejte na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru na Pražský okruh za Ořech pojedete 25 minut. Na okruhu směrem z letiště na D1 se za sjezdem na D6 na 24. kilometru srazila dvě auta. V dopravním omezení blokují levý pruh, je tam krátká kolona. A na okruhu až Štěrboholské spojce směrem

0: konkrétní opoziční strany. Více informací teď přidá Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jakube, můžou nás výsledky ruských voleb něčím překvapit?
1: No, asi by nás překvapilo, kdyby nás něčím překvapili. Obecně se očekává jasné vítězství pro kremelské strany Jednotné Rusko. Ta je teď hlavní vládní stranou a ve státní dumě má pohodlnou většinu ústavní. Vede Dmitrij Medvěděv, bývalý prezident i premiér a blízký spojenec Vladimíra Putina. Kreml má podle nezávislých médií, včetně třeba britské BBC, volby velmi pevně pod kontrolou a nic nenasvědčuje tomu, že by připustil nějaké narušení hlasování. Ostatně z něj, jak jsme říkali, zcela vyřadil opozici. Třeba v polovině srpna ruské soudy ze seznamu kandidátů vyškrtly opoziční stranu Jabloko.
0: Proč k tomu Kreml přikročil?
1: No, k tomu hlasování pro Jabloko vyzývala ruské voliče Julia Navalna, vdova po opozičníkovi Alexeji Navalném. No a vlastně pár dní potom, v polovině srpna, ruské úřady Jabloku účast ve volbách zcela zatrhly a oficiálně potom soud obvinil tedy stranu z toho, že nepřiznává západní podporu své kampaně, ale taky místopředsedu Jabloka Lva Schlossberga poslal soud na jarná sled do vězení.
0: A v těchto volbách mají také poprvé volit lidi, kteří žijí na Ruskem okupovaných ukrajinských územích, je to tak?
1: No, je to tak. Jsou to vlastně první volby od začátku té celoplošné invaze v únoru 2022 a Putin to zdůrazňoval, že se bude hlasovat v takzvaných nových regionech, jak on říkal, tedy to jsou ty čtyři ukrajinské oblasti, které Rusko v nějaké míře okupuje.
0: Jak na tohle oznámení reagoval Kyjev?
1: Třeba předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Štefančuk volby označil za podvodné, dodal taky, že žádné takové volby nemůžou v žádném případě legitimizovat ruskou okupaci ukrajinských území. Ukrajinská lidskoprávní aktivistka Katerina Raševská pak konkrétně v případě Krymu upozornila, že tamní situace by se po volbách mohla ještě zhoršit.
2: Očekáváme, že se volby promění v další fázi represí namířenou proti místním obyvatelům.
1: Kromě toho taky varovala před tím, že by Rusko po volbách mohlo přijít s druhou vlnou mobilizace. Putin to ale odmítá to tvrzení s tím, že ji tedy neplánuje vyhlásit.
0: No, nicméně, jak to tedy s tou možnou druhou mobilizací je?
1: No, Putin ji odmítá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale zase mluví o tom, že je o další vlně mobilizace na straně Ruska přesvědčený. V závislosti na stavu frontové linie by podle něj armáda mohla navrhovat až 300 tisíc mužů. Zvěsti o tom možném náboru trochu doléhají i na samotné Rusy. Podle zpravodajského serveru Politico třeba na rusko-gruzínských hranicích přibývá lidí, kteří Rusko opouští. To podle něj připomíná situaci z podzimu roku 2022, tedy z té první vlny mobilizace.
0: Na Čukotce a Kamčatce volí Rusové už od včerejšího večera. Putin před volbami pronesl projev, co v něm zmínil.
1: Volby podle něj ukážou, že za ruskými vojáky bojujícími proti Ukrajině stojí miliony Rusů. Národ je podle něj taky jednotný a spojuje ho třeba historická paměť a láska k vlasti a vyzval taky k co největší volební účasti, která podle něj bude společným příspěvkem k vítězství Ruska.
0: Tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: A na rozhovor teď navážeme s rusistkou Danielou Kolenovskou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ruská státní duma má 450 křesel. Co ale znamená, že na 225 z nich se volí většinově? Jaký prostor to vlastně dává kandidátům mimo tu stranu Jednotné Rusko, která podle všeho vyhraje?
3: Tak polovina dumy, vlastně teda dolní komory ruského parlamentu, je volená právě podle těch kandidátních listin sestavených stranou a tam souhlasím se svým předřečníkem, že Jabloko je tadyhle ze soutěže o těchhle těch stranických vlastně 225 pozic vyřazeno, ale právě ty regionální podmínky a ten většinový systém v té druhé polovině soutěžení o jaksi místa v dolní komoře parlamentu, ten nabízí prostor dodnes i právě kandidátům Jabloka, protože tam se registrují kandidáti jaksi jednotlivě u těch místních regionálních orgánů a ten, kdo získá v téhleté místní volbě nejvíc hlasů, tak potom usedne do té komory parlamentu.
0: Jak jsme slyšeli, jde o první volby od zahájení celoplošné invaze na Ukrajinu a Vladimír Putin ve středečním televizním projevu k národu řekl, že volby ukážou, jak miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce proti Ukrajině. Byla tedy válka už takto přímo pojmenována hlavním tématem předvolební kampaně?
3: Tak nějakým způsobem válka přítomná jistě je. Hodně Rusů už se kvůli nedostatku paliv nebo kvůli blokacím internetu dozvědělo velmi jaksi zblízka, že je válka nějakým způsobem zasahuje, takže nebylo možné v těchto volbách dělat, že neexistuje. A jaksi i ta konfrontace narůstá v tom, jak se o tom, co se děje ve vztahu s Ukrajinou, vlastně vyjadřují ruské autority. Takže válka určitě ano. A to jednotné Rusko kandiduje lidi, kteří invazi podporují, kteří podporují ruskou jaksi válečnou mašinerii. Takže určitě pro tu stranu jednotné Rusko vítězství je něco, co buduje. Pro tu druhou část společnosti, která si válku nepřeje a ráda by tedy jednala o míru, tak tyhle volby, řekněme, pokud o nich nebudeme mluvit jako o svého druhu rituálu, teda spíš než jako o volbách skutečných, tak ty pro ně představovaly nějakou příležitost se vyjádřit kriticky vůči válce, nicméně na základě soudních rozhodnutí vlastně veškeré hlasy proti válce jsou klasifikovány jako porušení zákona, ti lidé končí s označením přinejmenším cizí agent a tím pádem třeba nemůžou kandidovat vůbec, nemají jako to pasivní volební právo a můžou jenom volit. No a pak je tu ta strategie exilu, to je Maxim Katz a vdova po Alexeji Navalném, kteří nabízejí nějaké pokračování toho Navalného systému chytrého hlasování, tedy snahu volit kohokoliv jiného, kdo nemluví pro válku a kdo není jaksi tak patriotický, že by viděl před sebou jenom Putinovou budoucnost.
0: Vy jste ty ruské volby nazvala rituálem, nebo jste řekla takovou řečnickou otázkou, jestli spíše nemáme mluvit o nějakém formálním rituálu, tak v této souvislosti připomeňme, že Rusko nepozvalo na volby mezinárodní pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a vlastní monitorovací organizaci GOLOS v loni zakázalo. Takže vlastně na co Kreml ty parlamentní volby potřebuje, co pro něj znamenají?
3: Je to prověrka loajality elit, ne tolik obyvatelstva, protože to je zastrašené nebo považuje ty volby vlastně jenom právě za rituál v duchu sovětských časů, tedy odevzdat hlas, prokázat loajalitu. Tam se s nějakým jako rebelstvím nepočítá, ale určitě Vladimir Putin, jehož popularita v posledních měsících, jak jsme viděli podle nějakých průzkumů, tak jak se začala klesat, tak potřebuje nějakou zprávu o tom, nakolik je loajální elita. Je to taky příležitost, kde se můžou vyjevit hlasy, které třeba proti té válce jsou a kolik teda nazbírají vlastně hlasů. Ale že to rituál je mnohem víc než volby, to je patrné i z toho, jaký důraz se klade na to vzdálené hlasování, tedy to elektronické a to hlasování poštou, kterou Vladimír vlastně dovolil jako určitý nástroj, teda taky hlasování, takže tam se mluví o nějakých virtuálních občanech, kteří budou vyjadrovat jako by loajalitu tomu režimu, ale mnohem podstatnější je ta debata a ty otázky, které se vlastně objevují v průběhu přípravy těch voleb.
0: No, loajalitu jasně vyjádřil i hokejista Alexandr Ovečkin, který působí ve Washington Capitals, který tento týden řekl, že stojí za svojí zemí. Jak důležití vlastně v té předvolební kampani byli známí sportovci, herci, lidé z show businessu, jak moc se zapojují a k čemu Kreml potřebuje je?
3: Tak Ovečkin loajalitu prokázal vlastně v duchu toho, co se od něho asi očekávalo. Oni mu údajně nabízeli i místo na kandidátce, to on nepřijal a zůstal ve své tamního teda úsilí kampaně, té se účastnil. No a proč tyhle ty lidi režim Putina potřebuje, aby byli vidět jaksi navenek, to je proto, že oni vytvářejí zdání vlastně normálnosti. Ve chvíli, kdy byste se zabývala jako společnost prostě jen tou válkou, jen tím, co kde hoří, koho je potřeba teda zabít, kdo zemřel, kolik těl přijelo z fronty, tak ten režim bude vypadat poměrně krvelačně a neutěšeně. A tihle lidé vytvářejí dojem, že je vlastně všechno v pořádku a že je možné v tom státě žít spokojený život, pokud se člověk nepustí do politiky a nechá tu politiku na tom moskevském centru.
0: Byť tedy Alexandr Ovečkin v Rusku nežije, ten působí ve Spojených státech. Ale poslední otázka, tu kandidátku jednotného Ruska, tedy strany, která velice pravděpodobně zvítězí, vedou ministr zahraničí Sergej Lavrov a moskevský starosta Sergej Sobjanin. Značí to, že právě oni požívají teď největší důvěry Vladimíra Putina a budou se tedy nějakým způsobem nejspíš podílet na té příští ruské vládě?
3: No, já myslím, že ta kandidátka v podstatě je vytvořena tak, aby podpořila dojem, že tu vzniká nějaká nová frontová elita mladých lidí, spolehlivých patriotů.
0: Byť tedy tam Sergej Lavrov, ten tomu je už 76.
3: To jsou ti dva, jistě, to jsou ti dva nahoře, kteří tomu teda dělají nějakou režimní tvář, ale v Rusku není slučitelná funkce ministra s poslaneckým mandátem, čili to je skutečně jenom tvář té kandidátky a ukázka toho, nakolik je jednotné Rusko vlastně stranou Kremlu, než že by jsme mohli čekat, že Lavrov zasedne v poslanecké lavici. Je to skutečně jenom tvář. No a Sobjanin dlouholetý, od roku 2010 už jaksi šéf Moskvy, tak znovu je to podpora toho nebo ukázka toho, že Moskva stojí za Kremlem a že odtud ten režim žádné nebezpečí nečeká. Na těch dalších místech potom jsou mladší lidé, kteří nemají žádnou velkou váhu politickou v ruské politice a je tedy jaksi vidět, že skutečně ta spodní komora parlamentu v ruském politickém systému, tak jak je dneska pro Kreml nastavený, tak hraje spíš znovu dekorativní roli, než že by se tam odehrávaly nějaké lité politické boje, že by se tam otevíraly nějaké příležitosti.
0: Říká Daniela Kolenovská z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor.
3: Děkuji, nashledanou.
4: 10 minut před půl devátou stručně rekapituluji hlavní zprávy dnešního rána. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že Česká republika čelí hybridní válce ze strany Ruska. Podobně mluvil jeho polský kolega Donald Tusk. Před poslanci s odvoláním na tajné služby uvedl, že Moskva plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Američané brzy oznámí, kde bude nová základna americké armády v Polsku. A Evropská unie dnes uvolní pro Ukrajinu 3,3 miliardy eur na nákup raket a dronů.
0: Odvolací soud dnes projedná případ psychiatra Jana Cimického. Za sexuální útoky a vydírání 39 žen uložil obvodní soud pro Prahu 8 tomuto lékaři 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Městský soud v Praze má kauzu na stole už po druhé. Jeho jednání začne asi za 40 minut a sledovat ho na místě bude i naše reportérka Františka Rohlíčková, kterou teď zdravíme. Dobré ráno.
5: Dobrý den. Podle nepravomocného rozsudku Jan Cimický po dobu asi 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral. Nejdříve v psychiatrické nemocnici Bohnice, později potom v Centru duševního zdraví Modrá laguna, které založil v 90. letech. Za tomu letos v dubnu soudce Petr Novák uložil 5letý trest vězení a na 10 let zakázal vykonávat činnost lékaře. Proti tomu se odvolal advokát Cimického Miroslav Kučerka.
6: My jsme zcela na rovinu tento výsledek očekávali, k tomuto řízení směřovalo, takže pro nás to rozhodně není překvapením a tak, jak to pro nás nebylo překvapením před rokem a půl, tak to není překvapení ani dneska.
5: Tak komentoval Kučerka rozsudek letos v dubnu. Sám Jan Cimický k jednáním nechodí, pravděpodobně tu tedy nebude osobně ani dnes.
0: Stejný rozsudek padl v jeho případě už po druhé, nejdřív v listopadu 2024, jak zmínil i advokát Jana Cimického.
5: Ano, odvolací pražský městský soud už jednou stejné rozhodnutí obvodnímu soudu pro Prahu 8 vrátil, tehdy ale hlavně z procesních důvodů. Rozsudek byl podle odvolacího senátu nepřehledný, zmatečný a trpěl i dalšími nedostatky.
0: A můžeme tedy ještě ten celý případ jednou připomenout?
5: Ano, jsem řekla, že údajných obětí je 39, byly to Cimického pacientky, ale třeba taky studentky, které u něj byly na praxích, anebo další ženy, se kterými nějak spolupracoval. V případu svědčila v roce 2024 například moderátorka Martina Hinková-Vrbová.
7: Lehké to není o tom mluvit, vlastně jsem se o tom přesvědčila opět tady v té soudní síni, kdy jsem tam chvíli měla na krajíčku.
5: Ženy Cimického obvinili ze sexuálního napadení poté, co byl psychiatr v roce 2021 navržený na udělení státního vyznamenání. Jan Cimický po celou dobu vinu odmítá, u soudu byl pouze při zahájení hlavního líčení, kdy odmítl jakékoliv sexuální násilí.
0: U odvolacího městského soudu v Praze za chvíli začne nové projednávání kauzy psychiatra Jana Cimického. Sledovat ho na místě bude naše reportérka Františka Rohlíčková, které teď děkuji. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: Posloucháte Ranní plus. Kolega ze serveru iDnes Marek Pros zjišťoval, o čem se píše v domácích médiích s dnešním datem 18. září. V deníku Právo ho například zaujal článek o ničení ukrajinské kultury, konkrétně knih ruskou armádou.
8: Ruské útoky během letošního léta zničily zhruba 10 milionů ukrajinských knih z více než 30 nakladatelství. Pro některé z nich byly ty zásahy likvidační. Nejhorší situace nastala 1. srpna v Charkově po zásahu skladu vydavatelské skupiny Hranok a distribučního centra. Shořel 8 milionů výtisků, 28 tisíc titulů a téměř 600 tisíc školních učebnic. Škoda dosáhla v přepočtu 500 milionů korun. Zničené učebnice přitom představují podle ukrajinských nakladatelů i humanitární problém, protože školy je nemohou dostat včas. Podle historiků ničení tiskáren, skladů a knihoven nezasahuje jen knižní průmysl, ale také ukrajinský jazyk, paměť a kulturu. Pomoci mohou i zahraniční čtenáři, například zájmem ukrajinské knihy. V Česku jich posledních letech vyšla řada, mimo jiné od Artema Čecha, Stanislava Asejeva nebo Oksany Zabuško.
4: Jaký článek, jaký námět vás zaujal Mladé frontě dnes?
8: Zaujím mě článek s titulkem Víc žen s rakovinou má šanci uniknout chemoterapii, protože v Česku každý rok onemocní rakovinou prsu zhruba 8500 žen a 1700 na ní zemře. Genomické testy zkoumají aktivitu genů v nádorových buňkách, dokážou odhadnout riziko návratu nemoci a také to, jestli budou pro konkrétní pacientku přínosná chemoterapie. Chemoterapie totiž působí nejen na nádorové buňky, narušuje také zdravé buňky a může mít řadu vedlejších účinků. Genomické testy dnes pomáhají lékařům rozhodnout u hraničních případů, zda chemoterapii nasadit nebo se jí bezpečně vyhnout. Problém je, že jsou ty testy velmi drahé. Za každý z obou užívaných typů platí zdravotní pojišťovny zhruba 50 tisíc korun a VZP ho právě nově hradí výkonově bez dosavadní regulace.
4: Jak ty testy fungují a podle čeho se tedy lékaři rozhodují, jestli je chemoterapie nutná?
8: Nejčastěji se využívá test MamaPrint, Blueprint a ty analyzují 150 genů. U testu Oncotyp DX se zkoumá aktivita 21 genů a na základě toho právě lékaři určují u těch hraničních případů, zda nasadí chemoterapii nebo se jí bezpečně můžou vyhnout.
4: Do dnešního výběru z domácích médií dáváte i text z Hospodářských novin s titulkem Jak vychovat dalšího Steva Jobse. Pokud jsem tomu dobře porozuměla, tak tam se píše o jedné výchovné metodě. Jaké?
8: Ano, píše se zejména o Esther Wojcicki, což je Američanka, která se přezdívá kmotra Silicon Valley, momentálně 86 let a vychovala 3 úspěšné dcery. A ona vytvořila vlastně metodu výchovnou, kterou nazývá TRIK. To vlastně zkrátka, jejími 5 principy jsou důvěra, respekt, nezávislost, spolupráce a laskavost. Ona sama za nejdůležitější považuje důvěru, která podle ní dětem umožňuje získat sebevědomí, riskovat a přicházet s vlastními nápady. Velký důraz klade také na samostatnost a schopnost selhat. Rodiče podle ní by neměli děti příliš kontrolovat. Ona sama kritizuje takzvanou helikoptérovou výchovu, kdy rodiči děti nadměrně chrání a berou jim tím příležitost učit se z vlastních chyb.
4: Tolik výběr z domácích médií od novináře ze serveru iDnes Marka Prose.
0: A ještě jedno téma pro vás máme v Ranním plusu před 8:30. Ukrajina dostane od Česka mobilní jednotku pro darování krve. Technici v Netvořicích na Benešovsku do původního autobusu přidali 4 lehátka, na nichž můžou zdravotníci odebírat krev dobrovolníkům. Vozidlo pak bude zásobovat krví nemocnice, ve kterých se léčí vojáci zranění ve válce.
9: Na první pohled vypadá jako obyčejný zájezdový autobus. Uvnitř jsou ale 4 zdravotnická lehátka. Na nich budou lékaři dobrovolníkům odebírat krev, ukazuje ředitel zdravotnické firmy Medista Jan Kadlec.
10: Vlastně přijde ten bak na plnou krev, i hned je promícháván při tom odběru a po dosažení požadovaného objemu, respektive váhy, je ten odběr ukončen.
9: Vozidlo je schopné převážet až 85 litrů krve, dodává Kadlec.
10: Ta krev se zpracovává podle toho, za jakým účelem, ale standardně se separuje na její složky jako plazma, červené krvenky a tak dále podle potřeby použití. Potom se v chladicích přepravních boxech odveze do nemocnice, kde se potom podává typicky při operacích.
9: Bílý autobus bude moct zajíždět do menších měst a obcí. Na stranách má nápisy v azbuce i latince, které vyzývají dobrovolníky k darování krve. Popisuje Tomáš Janeček, výkonný ředitel firmy Rojax, která vozidlo přestavila.
11: A dále naše firma integrovala na střechu a do boční části výstražné světelné a zvukové zařízení, tak aby v případě potřeby rychlého přesunu bylo možné toto použít pro právo přednostní jízdy.
9: Výroba celého vozidla podle něj trvala zhruba 10 měsíců.
11: Peníze se vzaly z programu CzechAid ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
9: Autobus budou využívat zdravotníci v Dnipropetrovské oblasti, říká šéf Czech Health Technology Institute Marek Svoboda.
12: Krevní plazma odebraná půjde na centrální místo ve městě Dnipru a odtamtud je distribuovaná do jednotlivých nemocnic po regionu. Nemocnicí, která má ty největší potřeby v současné chvíli, je nemocnice Mečnikovo, která je jednou vlastně z hlavních nemocnic pro válečně zraněné.
9: Společnost Rojax vyrábí také mobilní kliniky, evakuační a rehabilitační vozidla i další specializovaná pracoviště. Přibližuje její zakladatel Rombat Afrašté.
13: Tohle je 183. autobus, který jsme zatím vytvořili a bez přehánění můžu říci, že toto je jeden z nejlepších výsledků, které jsem viděl v mé výrobně. Naše vozidla dodáváme především do Afriky, na Blízký východ, do Asie a také nějaké dodávky do Evropy a České republiky.
9: Firma vyráběla vozidla pro Ukrajinu i v minulosti. V roce 2023 přestavila autobus na mobilní zdravotnickou evakuační jednotku pro Vinnickou oblast. Z Netvořic na Benešovsku, Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Byla 8:30, jsou tu další zprávy s Marií Jakšičovou.
14: Český rozhlas Plus.
0: Pěkné ráno. V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimíra Putina. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se dnes setká se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Jednat budou například o společných postojích k migraci nebo k dalšímu rozšíření Evropské unie. Letošního setkání takzvaného slavkovského formátu se zúčastní taky zástupci Itálie. Pražský městský soud projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr za dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Při bojích mezi jemenskými povstalci Husíji a provládními silami podporovanými Saúdskou Arábií zahynulo za posledních 24 hodin nejméně 63 ozbrojenců a vojáků. Agentuře AFP to sdělili nejmenované zdroje z obou stran konfliktu. Ten znovu nabral na síle kvůli povstalecké ofenzivě k průlivu Bab al-Mandáb. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje na festivalu Dvořákova Praha. Na soutěžním vystoupení Concertino Praga doprovodí symfonici mladé umělce, kteří se dostali do finále v kategorii klávesových a strunných nástrojů. V pražském Rudolfinu zazní třeba skladby Petra Iljiče Čajkovského nebo Sergeje Rachmaninova. V Praze je tradiční ranní dopravní špička. Kolem 30 minut se zdržíte u letiště a na příjezdu po D5 za sjezdem na Rudnou. Kolony jsou také na jižní a Štěrboholské spojce nebo ve spojovací směrem na Balabenku. Dobře dojeďte. Dnes čekejte oblohu, smraky, během dne také může zapršet, hlavně na západě, na horách. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Marie Jakšičová.
14: Posloucháte Ranní Plus.
4: A to téměř 3 minuty po 8:30 u mikrofonu jsou Daniela Vrbová a Martina Mašková. Jordánský král Abdaláh II. Má k Česku blízko, byl to už v letech 2004 a 2009 a dnes bude v Praze jednat s prezidentem Petrem Pavlem a s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Petr Pavel byl v Jordánsku v roce 2024 a aktuálně uvedl, že s touto zemí lze počítat jako se spolehlivým partnerem. Akcenty návštěvy jordánského krále přiblíží Andrea Kučerová, česká velvyslankyně v Jordánsku. Dobrý den.
14: Dobrý den, dobré ráno.
4: Hrad mluví o Jordánsku jako o zásadním spojenci Západu v kontextu války v Gaze a rostoucí regionální nestability, to jsem přímo citovala. Kde je to konkrétně patrné, tohle spojenectví?
14: Musíme si uvědomit, že vlastně Jordánsko leží geograficky v úplném epicentru krize. Sousedí se Sýrií, s Irákem, Saudskou Arábií, s Izraelem, je ostřelováno Iránem. Přitom stále hostí vlastně miliony uprchlíků a pro Českou republiku je proto vlastně stabilita Jordánska naprosto klíčovou prioritou. Jo? Je pro nás extrémně důležité, aby nedošlo k destabilizaci Jordánska, které odolává vlastně tlaku toho regionálního konfliktu, hraje přitom klíčovou roli boji proti terorismu, proti boji proti radikálnímu islamismu. A právě proto jsme rádi, že dnes vlastně v Praze hostíme jordánského krále Abdaláha II., kterého doprovází i paní královna Rania, ministr zahraničních věcí, náčelník generálního štábu a další vysoce postavení úředníci vlastně státní správy v Jordánsku. Král, jak se vlastně správně zmínila, tak přicestoval po 17 letech. Naposledy byl teda v České republice v roce 2009, takže se jedná o skutečně velmi mimořádnou návštěvu.
4: Jak jsme avizovali, jestli dovolíte doplnění, jak se promítá ten vzájemně vstřícný přístup Prahy a Amánu do spolupráce v té obranné nebo bezpečnostní oblasti?
14: Přesně tak, že se to i tak to vlastně zmínila. Tak vlastně s Jordánskem pro nás znamená obrovskou příležitost pro vlastně český obranný průmysl, technologické firmy. Česká republika vidí Jordánsko jako klíčového partnera pro export našich technologií, ať už se jedná o dodávky taktického vybavení, výcvik speciálních sil. České obranné podniky vlastně pravidelně se účastní i prestižního zbrojního veletrhu SOFEX v Akabě. Teď za měsíc v říjnu budeme vlastně náš zastupitelský úřad ve spolupráci s úsekem předělence obrany a s ministerstvem průmyslu a obchodu organizovat vlastně český stánek našich obranně průmyslových firm právě na tomto zbrojním veletrhu SOFEX v Akabě. A mimořádně důležitý je kromě toho obranně průmyslového segmentu i nový rozměr spolupráce naší. A to je kybernetická bezpečnost, která je také důležitá zmínit. Česko v Jordánsku vlastně financuje projekty, které se zaměřují na boj proti kyberkriminalitě, na ochranu kritické infrastruktury. A to, že Jordánsko čelí vlastně masivním kybernetickým útokům, je i pro nás vlastně způsobem vlastně určitý vlastně zdroj příležitostí. My máme zájem na budování jordánského digitálního štítu. Vlastně naši experti tak mají možnost získat neocenitelné zkušenosti právě přímo z toho reálného bojiště a zároveň tím otevíráme vlastně dveře i pro naše české technologické firmy na blízkovýchodní trh. Takže pro mě ta vlastně obranně průmyslová a kybernetická vlastně spolupráce takým ukázkým příkladem toho, jak se vlastně naše bezpečnostní zájmy, které jsou společné, vlastně dokonale potkávají s biznesem. A i tomu vlastně odpovídá vlastně dnešní program pana krále v Praze, který se setká vlastně s panem prezidentem Petrem Pavlem, ale i s panem premiérem.
4: Jak jsme o tom mluvili, ano.
14: A stejně tak jsou skutečných setkání s panem místopředsedou vlády a ministrem průmyslu obchodu Karem Havlíčkem. Pan ministr Macinka podepíše vlastně nová vlastně klíčová memoranda o spolupráci mezi ministerstvem zahraničních věcí, ať už se jedná o posílení politických konzultací nebo spolupráci mezi diplomatickými akademiemi. Budeme prezentovat naši vojenskou techniku také osobně vlastně královi, takže ta návštěva je opravdu mimořádná a i ten obsah tomu vlastně odpovídá.
4: To znamená, paní velvyslankyně, můžou vyplynout už z téhle konkrétní návštěvy konkrétní kontrakty firem, anebo je to časově ještě odloženo, vy jste mluvila o tom, tuším, veletrhu, který se má uskutečnit?
14: Tak to návštěva nikdy nevzniká vlastně až ten den, kde se ta návštěva uskutečňuje. My jsme na návštěvě vlastně jordánského krále v Praze pracovali od té doby, co já jsem přijela do Jordánska, to je přesně před to rokem, právě ve spolupráci s panem vojenským předělencem z Amánu, takže je to nějaká cílená snaha a ve spolupráci s vlastně českým obranným průmyslem, ale i s dalšími vlastně firmami českého průmyslu se vlastně snažíme posunout naši přítomnost na jordánský trh, takže je to jako dlouhodobá práce, která se teď v tomto dnu vlastně zmaterializovala tou návštěvou jordánského krále, ale zároveň to pro nás spíš znamená zase začátek jako nové cílené práce, kterou budeme teďka sledovat v Jordánsku, ať už se jedná právě o přípravu našeho vlastně českého stánku na tomto zbrojním veletrhu v Akabě. Ale máme i další vlastně veletrhy, které se budeme účastnit a budeme mít další delegace obchodních firm, které budeme připravovat, takže nás se spíše o zase další jakby start pro tu naši práci v Amánu v Jordánsku.
4: Vy jste před pár okamžiky se zmínila o tom, že Jordánsko čelí těm iránským útokům. Nedávno tady, jak víme, v červenci čelilo útoku na tamně americkou vojenskou základnu. Jak v tom případně může pomoci Česko nebo vůbec jako unijní státy, co by spojenci?
14: V tomto ohledu to je, vlastně říkáte správně. My se vlastně musíme na Jordánsko dívat i v tom jako širším evropském kontextu. Vlastně EU a Jordánsko podepsali vlastně v lednu 25 dohodu o strategickém partnerství, která vlastně celou tu spolupráci a ty vzájemné vztahy posunula na úplně novou úroveň. No, tento rámec vlastně se zaměřuje na modernizaci jordánské správy, na ekonomickou odolnost, pomoc právě při řešení migrace. Stejně tak vlastně EU podpořila Jordánsko vlastně od této partnerství masivním finančním balíčkem ve výši vlastně 3 miliard eur na období 2025 až 2027. A i tento balíček vlastně kombinuje přímé granty, makrofinanční pomoc, vlastně mobilizaci soukromých investic a tak dále. A zároveň je vlastně důležité si uvědomit, že Jordánsko je jako vůbec první země vlastně v tomto regionu bylo integrováno do struktur Evropského mírového nástroje, který vlastně sám o sobě umožňuje přímé financování vojenského materiálu, výcviku, ochrany hranic právě před těmi přeshraničními hrozbami. Což je vlastně přesně v tuto dobu pro nás také důležité, aby i naše firmy se na tento mírový nástroj vlastně zaměřily a byly schopny i sám z něho čerpat.
4: Andrea Kučerová, česká velvyslankyně v Jordánsku. Děkujeme.
14: Také děkuji za pozvání a přeji hezký den.
0: Posloucháte Ranní plus teď přesně v 8 hodin a 40 minut. Česká vláda plánuje vystoupit z iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Její součástí je přes 70 zemí a má sloužit k podpoře transparentnosti vládnutí. Česko by mělo skončit kvůli finančním úsporám, jak zmiňuje materiál, který získal Český rozhlas. Odborníci, například z Transparency International, ale varují před dalším oslabením hlasu občanské společnosti. Ještě v červnu přitom ministerstvo spravedlnosti vyzývalo k zapojení do přípravy nového akčního plánu k otevřenému vládnutí. Tématu se věnuje naše kolegyně Daniela Brichtová. Dobrý den.
15: Hezký den.
0: Ministerstvo spravedlnosti tedy chce iniciativu opustit. Je to kvůli úsporám?
15: Ano, a potvrzuje to přímo ministr Jeroným Tejc za ANO. S tím, že přípravy nového akčního plánu na následující dva roky zastavil hned v rané fázi. Podle Tejce je situace kolem rozpočtu velmi napjatá. Návrh na příští rok v tuto chvíli počítá se schodkem ve výši 389 miliard korun. Finálně ho má vláda schválit v pondělí.
16: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně. A to dnes platíme výrazně méně, než bychom správně měli, protože náš příspěvek by měl být téměř 3 miliony korun. Navíc tímto rozhodnutím uvolníme ruce lidem na ministerstvu spravedlnosti pro smysluplnější práci.
15: Podle ministra Tejce nepotřebuje Česko další diskuzní platformu. Jako další důvod pro vystoupení z iniciativy vidí i přesun některých agent z úřadu vlády na ministerstvo spravedlnosti, kam se přesunuli úředníci z některých rad.
0: Jak vnímají tento krok přímo zástupci nevládních organizací?
15: Ti to vnímají jako další krok, který ukazuje, že vláda nemá takový zájem o názor občanské společnosti a spolupráci s ní. Podle členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, tedy jednoho z poradních orgánů Evropské unie, Silvie Píchové, je členství v iniciativě závazek, byť dobrovolný, k tomu, aby vládnutí bylo transparentní.
17: Byl to jeden z takových rámců, který to nějak principiálně ukotvoval. Pokud bychom z tohohle programu mezinárodního vlastně odstoupili jako Česká republika, tak by to bylo zase nějaký signál, že není takový zájem tu občanskou společnost zapojovat a ten názor si zjišťovat, jaký v ní je.
15: Pichová zároveň zasedá v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Už teď vnímá první problémy po přesunu úředníků na ministerstvo, hlavně kolem zpracování připomínek k jednotlivým návrhům. Za krok špatným směrem to považuje i právník z organizace Transparency International, Krištof Doležal.
18: V současné době čelíme celé řadě hybridních hrozeb a jedním ze způsobů, jak se jim bránit, je silná sebevědomá společnost, silná sebevědomá demokracie. A abychom takovou mohli mít, tak potřebujeme mít tu občanskou společnost do toho vládnutí zahrnutou.
15: Sama předkládací zpráva zohledňuje možná rizika. Na mezinárodní úrovni zmiňuje to reputační. Jiné organizace, kterých je Česko členem, totiž podle zprávy témata partnerství pro otevřené vládnutí stále více akcentují. Zmiňuje například Radu Evropy nebo OECD. Právě Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj má Česko poprvé v historii příští rok na ministerské úrovni předsedat.
0: Takže obstojí argumenty ministerstva spravedlnosti u opozičních zástupců?
15: Ani tam podporu vláda nenajde. Například místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z Hnutí STAN to označila za destruktivní krok.
19: Až bych použila slovo odporný, protože politici, kteří za tímhle stojí, v minulém volebním období dělali všechno proto, aby jim občanská společnost, třeba i ty neziskovky, řekli, co mají dělat, aby tady v parlamentu zazářili a prosadili nějaký zákon.
15: Podle návrhu má Česko vystoupit z iniciativy s koncem letošního roku.
0: Tolik naše politická reportérka Daniela Brichtová. Danielo, děkujeme.
15: Hezký den.
4: Ranní Puls posloucháte v 8 hodin a 44 minut a my se teď budeme věnovat několik minut zahraničním médiím. Například bruselský server Politico se zabývá projevem kanadského premiéra v Evropském parlamentu. Makany ve Štrasburku načetl, co očekává Ottawa od užších vztahů s Evropskou unií. A předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová odejdřív navrhla, aby Kanada získala status takzvaného přidruženého člena Evropské unie. Tento její, i pro členské státy, překvapivý návrh ale Carney přímo nepodpořil.
0: Naproti tomu zmínil například obranu, umělou inteligenci, vesmírný program nebo zapojení do evropského studentského programu Erasmus+, pokračuje Politico. Mark Carney také zdůraznil, že případnou dohodu bude muset v budoucnu schválit kanadský parlament. Novinářům pak sdělil, že celý proces je teprve na začátku.
4: Situaci komplikuje postoj Spojených států. Server Politico připomíná, že americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením dalších cel, pokud se Kanada k Evropské unii více přiblíží.
0: Detailnější podobu by měla získat nová spolupráce na konci října. V kanadském městě Montreal se totiž uskuteční společný summit a jak pro Politico uvedl designovaný velvyslanec při Evropské unii Jonathan Wilkinson, cílem schůzky bude stanovit konkrétní a velmi ambiciozní kroky pro příští rok.
4: Katarská zpravodajská stanice Al Jazeera píše o nejnovějších výrocích amerického prezidenta. Donald Trump uvedl, že Spojené státy se blíží ke konci války s Íránem a řekl, že o tom hovořil přímo s íránskými představiteli. Stanice Al Jazeera ale podotýká, že iránská strana zprávy o obnovení přímých jednání s Washingtonem zatím nepotvrdila.
0: Al Jazeera potom uvádí, že tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaí obvinil amerického prezidenta z vysílání smíšených signálů. Jasně řekl, že k žádným rozhovorům nedojde, dokud nebudou splněny iránské podmínky, což znamená především plnění dohody z letošního června. Bývalý iránský diplomat Abbas Khameyar pak rovnou označil slova amerického prezidenta za smyšlený narrativ.
4: Do vyjednávání se ale aktivně vkládají další státy. Al Jazeera upozorňuje, že iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi jednal na dálku s velitelem pákistánské armády. Právě Pákistán zprostředkovává kontakty mezi oběma znepřátelnými stranami, tedy Iránem a Spojenými státy. Šéf iránské diplomacie o situaci osobně jednal také v Pekingu. Čínský ministr Wang Yi vyzval znesvářené strany ke zdrženlivosti a k co nejrychlejšímu otevření Hormuzského průlivu. Dočteme se na stránkách Al Jazeera. Tak tolik pohledu zahraničních médií.
0: ale navážeme ještě krátkými zprávami, které sledujeme dnešní dopoledne. Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na včerejší varování polského premiéra Donalda Tuska řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost a informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Evropská unie dnes uvolní pro Ukrajinu přes 3 miliardy eur na nákup raket a dronů. Na síti X to oznámila šéfka Evropské komise von der Leyenová. Rusko v noci opět útočilo na Kyjev, který hlásí 20 zraněných, včetně dětí, a oběti ruských útoků přicházejí, nebo zprávy o nich i z dalších regionů. V Rusku včera večer začaly parlamentní volby. A americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že povolí udělit víza iránské delegaci, která se má příští týden zúčastnit zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Podle agentury AP jsou mezi těmito osobami iránský prezident Masoud Pezeškian a ministr zahraničí Abbas Araghchi.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus. Studenti architektury VUT v Brně navrhli, jak by mohla vypadat budoucí česká stanice v Antarktidě. Postavili její prototyp ze stovek přesně vyrobených dílů. Taková budova musí vydržet silný vítr, mráz a vůbec extrémní podmínky. Samotný modul, o kterém mluvíme, do Antarktidy nepojede, ale zůstane v Brně jako vzdělávací a popularizační centrum českého polárního výzkumu.
20: Vcházíme teď do prototypu modulu Polární stanice.
21: Prototyp Polární stanice pro výzkum na nejjižnějším kontinentu mi ukazuje vedoucí projektu Martin Kaftan z Fakulty architektury VUT.
20: Je to vlastně určený jako technická budova na ostrově Nelson. Je to vlastně souostroví Jižní Shetlandy.
21: Právě tam českým vědcům zatím chybí zázemí, které mají na druhé české základně na ostrově James Rosse, podotýká manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
22: Na ostrově James Rosse máme plně funkční krásnou stanici. Tam krom kapacit nám nechybí vůbec nic. Na ostrově Nelsonově začínáme téměř od nuly. Ta infrastruktura, která tam momentálně je velmi provizorní a ty podmínky jsou tam teda velmi drsné. Chybí laboratorní kapacity. Všechno se odbývá jakoby v terénním táboře pod stanem.
21: Podle Kaftana počítá návrh s větrem, ale také s vysokou vlhkostí, proměnlivými teplotami a silným UV zářením.
20: Ta geometrie upravena tak, aby minimalizovala tím porivům toho větru, je to trošku aerodynamické.
23: Když si představíme, že stojíme venku, tak to je taková tmavá až futuristická budova velmi specifického tvaru.
20: Ty skosené plochy jsou určené potom k solárním panelům a mají optimální vlastně náklon vůči tomu slunci, které je tam relativně nízko.
23: Když vejdeme dovnitř, tak je prakticky obložena takovými dřevěnými částmi, panely.
20: Tadyhle to jsou vlastně ty stavební dílce. Každý ten díl ty skládačky musí unést dva chlapy. Takže my jsme udělali takovou skládačku, která se dá složit jenom gumovou palicí a pomocí nějakých vrutů.
21: Stovky vzájemně propojených kazetových dílů vyrobilo speciální robotické rameno Kuka.
20: To je vlastně průmyslový robot, je to univerzální nástroj.
21: Přípravou výroby, podkladů a laděním jednotlivých dílů se zabýval student Jakub Brámy z VUT.
24: Stavebnicový systém, kdy vlastně se z překližkových desek vyřežou různé díly s různýma ozubama, aby se do sebe dali zapasovat a vlastně se z toho potom se skládají různá ramena a boxy, aby se z toho vytvořila prostorová konstrukce.
21: Do Antarktidy tento modul nezamíří, zůstane v Brně pro popularizační a vzdělávací aktivity, vysvětluje Pavel Kapler.
22: Tento úžasný modul nám ukazuje, jak by to mohlo být, kdyby byl svět ideální a kdyby Antarktida nebyla tak krutým místem. To, co tam potom vznikne, a věříme, že ve spolupráci zase s architekturou vysokého učení, tak bude pravděpodobně jednodušší než tento modul.
21: Model ale není podle Kaplera jen výstavním exponátem. Technologie a zkušenosti získané při jeho stavbě chtějí vědci využít při budování skutečných objektů na Nelson. Nově ostrově.
22: Budeme testovat technologie, které vyplynuly tady z konstrukce toho modulu. První budova by měla být osazena v roce 2028 a na základě výsledků doufáme, že třeba v roce 2030 by se stavěly další budovy, které mají nahradit ty stávající nevyhovující.
21: Modul vznikl pro Český antarktický nadační fond a lze si ho příští týden v pátek prohlédnout na Noci vědy na Fakultě architektury VUT v Brně. A kdo se chce dozvědět víc o českém polárním výzkumu, může zase navštívit Geografický ústav Masarykovy univerzity na Kotlářské. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
25: Posloucháte Ranní plus.
1: Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: A teď nás posloucháte v 8 hodin a 52 minut. V německém Frankfurtu zemřel letos už třetí člověk na malárii. Po dvou zaměstnancích letiště to byl včera jeden nemocný, který na letišti ani nepracoval, ani nepřicestoval z tropických krajin. Úřady uklidňují místní obyvatelstvo, že riziko další nákazy je nízké. Situaci ale sleduje náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, dobré ráno.
0: Riziko šíření infekčních nemocí se dá předpokládat ve velkých dopravních uzlech, do jisté míry tedy, ale čím jsou ty poslední případy malárie neobvyklé?
2: A mně přijde, že tam je zajímavé to, jak jsou ty poslední případy ve Frankfurtu vlastně rozprostřené v čase, ale i v prostoru, protože zpráva o tom, že se, tehdy to bylo 6 zaměstnanců letiště, dva z nich potom zemřeli, nakazilo malárií, ta se objevila už v půli července, to znamená před 2 měsíci. A potom tento týden, tedy s docela velkým odstupem, úřady informovali v úterý o 2 dalších nakažených malárií, a to údajně seniorech z obce Schwanheim, kterou od letiště odděluje asi 5 kilometrů lesa, a ani jeden z nich na tom letišti v poslední době vlastně nepřišel. Čili jsou tam posuny časové, prostorové, které nechávají hodně místa pro dohady.
0: A je tedy pravděpodobné, že spolu ty dřívější a současné případy souvisejí?
2: To je právě jeden z těch asi největších dohadů a úřady si zatím myslí, že to tak spíš není. Ředitel frankfurtského zdravotního úřadu Peter Tinemann řekl televizi ARD, že podle něj se to celé vlastně odehrává pořád v režimu takzvané letištní malárie, to znamená, že v obou dvou případech, v tom červencovém i v tom současném, jak si do Frankfurtu přiletěl, ať už v zavazadlovém nebo v nákladním prostoru letadla, nějaký zapomenutý komár, jenom teď v tom posledním případě z tohoto týdne, ten je mimořádný podle Petra Tinemana, a to z toho důvodu, že není úplně obvykle, aby toho komára odfouklo nějakých těch 5 kilometrů z letiště přes les do Schwanheimu, kde tedy ten komár mohl nakazit oba dva seniory. Nicméně čeká se ještě na výsledky testů specializované laboratoře v belgických Antwerpách. Tam se provádí genetická analýza vzorku a až ta by vlastně měla definitivně vyloučit to, že ty červencové a současné případy výskytu malárie na nebo kolem letiště ve Frankfurtu jsou propojené, a taky by mohla tím pádem i vyloučit některé méně pravděpodobné až velmi nepravděpodobné hypotézy, jako že se například tropičtí komáři momentálně někde v okolí frankfurtského letiště množí, nebo že se takzvaná plasmodia, což jsou jednobuneční paraziti, kteří způsobují malárii, třeba dostali do těl některých domorodých, v Německu domorodých komárů, takových, kteří jsou schopní ta plasmodia přenášet, je v Německu asi 8 druhů.
0: A lze tedy zabránit tomu, aby se na letišti ve Frankfurtu nebo v jeho okolí neobjevily ještě další případy malárie?
2: Tak zabránit určitě se snaží úřady nějakým způsobem proti tomu postupovat. Podle toho zmíněného Petra Tinemana, který má zkušenosti i s organizací, jako jsou třeba Lékaři bez hranic, je důležité teď bojovat proti malárii v zemích, kde se tato nemoc vyskytuje, a tam taky dbát na to, aby se komáři nedostávali do letadel. Je potřeba pečlivě ta letadla čistit, což se teď asi taky už ve zvýšené míře děje.
0: Ano.
2: No a zároveň, a to už je taky práce, kterou ve Frankfurtu v té komunitě udělali, je potřeba zvýšit informovanost a třeba nepodceňovat příznaky, které se podobají chřipce, protože v ranějším stádiu nemoci je větší šance malárii vyléčit.
0: Tolik náš německý zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, děkujeme.
2: Díky, hezký den.
4: Stále jste v Ranním Plusu, máme 3,5 minuty do 9 hodiny. Olympijské závody mezi krokodýly, tak to je to, dostanete, když se rozhodnete svěřit pořádání olympijských her Austrálii. Pořadatelé her v Lisbonu teď překonali námitky několika reprezentací a dostali povolení uspořádat závody veslařů a kanoistů na otevřené řece, kde žijí také krokodýly. Kolega Jakub Lucký ze zahraniční redakce o tom zjišťoval víc. Ještě jednou ti přeji dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Kde v Austrálii se ty závody pojedou?
3: No je to ve městě Rockhampton, což je asi 500 kilometrů severně od Brisbane na Fitzroyově řece, která se tam právě vlévá do oceánu. A to je právě oblast, kde žijí i ti největší krokodýlové světa. Když se na to podíváme zoologicky, tak je to krokodýl mořský. To je sice mimořádně nebezpečný predátor, ale pořadatelé ujišťují, že sportovcům nic hrozit nebude. Mimo jiné proto, že závody se pojedou nad velkým jezem, který tedy tuhle část řeky od oceánu odděluje.
4: Ovšem, krokodýl by to mohl obejít po souši. Jak chtějí pořadatelé zajistit bezpečnost veslařů a návštěvníků?
3: No, prý nasadí nepřetržitý letecký a vodní monitoring i s pomocí dronů. Podél trati budou hlídkovat čluny a stát taky upraví některé environmentální zóny kolem veslařského areálu, který už tam částečně tedy stojí. A to po právní stránce prý umožní aktivní odchytávání i těch krokodýlů, kteří tedy nepředstavují přímou hrozbu a přišli se na závod jenom tak podívat.
4: Pokud vím, tak místně napadlo, že takový krokodýl ve vodě by mohl veslaře a kánoisty dohnat k olympijskému rekordu.
3: No tak je to pochopitelně velká motivace, takové hlasy se ozvaly, pochopitelně tedy s nadsázkou to třeba prohlásil bývalý australský veslařský šampion Drew Gin, ale když necháme ty žerty trochu stranou, tak na tom místě, jak už jsem říkal, je veslařský areál, zatím možná ne s olympijskými parametry, ale normálně se tam trénuje, jezdí se tam závody, takže už teď jsou nějaké protokoly, nějaká opatření pro případné krizové situace. Dokonce přímo teď o víkendu se tam pojede státní šampionát škol a místní trenér veslařského dorostu Todd Wells v rozhovoru pro televizi Seven News to rozhodnutí, že tam bude tedy olympijský závod, velmi přivítal.
5: Veslaři, kteří tu budou o víkendu závodit, jsou teď v nejlepších letech, aby právě oni tady na řece Fitzroy mohli závodit i v roce 2032.
3: No ale ten odpor proti pořádání olympijských závodů na téhle trati byl přitom vlastně docela velký. Proti byly reprezentace Německa, Británie, Nového Zélandu a taky dost samotných veslařů, kromě krokodýlů, ale ty obavy jsou ještě jiné, aby tedy na té otevřené řeci byly totiž regulární podmínky. Přece jenom jsou tam proudy, nerovné dno a další faktory. No a výzvu na postavení zvláštní nádrže pro veslařské závody podepsalo přes 540 sportovců, včetně několik olympijských medailistů.
4: Ale proč se tomu pořadatelé bránili? Nebyla by to i pro ně jistější varianta než nepředvídatelná řeka?
3: No, je tu několik faktorů, já zmíním tedy dva. Jeden jsou obecné finance, tedy ušetřit za ten umělý areál, ale taky je tady snaha Mezinárodního olympijského výboru o udržitelnost, což znamená vyhýbat se tedy stavbě nových sportovišť, pro které pak nebude další velké využití.
4: Jakub Lucký ze zahraniční redakce byl s námi opět ve studiu. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
0: I v 9 hodin pro vás vysíláme Ranní plus s datem 18. září. Dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
4: a Martina Mašková.
1: Český rozhlas plus.
4: A jakými tématy ho otevřeme? Český rozhlas plus otevírá unikátní záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. Jaký osud má nahrávka za sebou?
0: Jak stvárnili Havlův esej Moc bezmocných divadelníci z generace Z?
4: Nemocnice v menších městech bojí s nedostatkem personálu, na kterých odděleních se to projevuje nejvíc.
0: Tak to vše probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Marií Jakšičovou.
6: Dobré ráno. Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřiné společnosti odhalil například podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, potvrdila mluvčí mateřské VZP Viktoria Plívová.
7: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
6: Audit zpochybnil například dar 7 milionů pro spolek, který vede bývalý zastupitel ODS Tomáš Dušek. Spolek nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Dušek uvedl, že bylo vše podle pravidel. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš odmítá, že by v něčem pochybil. Ve Švédsku dnes začnou povolební vyjednávání. Předseda parlamentu Andreas Norlén se během dneška sejde s předsedy jednotlivých stran. Ve volbách, které komise definitivně uzavřely teprve včera odpoledne, zvítězila s velmi těsným náskokem středolevicová opozice. Premiér Ulf Kristersson už kvůli volební porážce oznámil rezignaci. Na nadbytečnou výrobu věcí nebo plýtvání upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Letos je už třetí ročník. Po celém Česku se každoročně zapojuje stále víc měst i lidí. Pokračuje provozní ředitelka Reuse Federace Anika Chalupská.
8: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
6: Informace o místech a akcích spojenými s Reuse dny najdou zájemci na webu Reuse Federace. Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam takzvané cirkulární ekonomiky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Spor o budoucnost Kennedyho centra ve Washingtonu pokračuje. Nové snímky agentury AFP ukazují amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak si na palubě letadla prohlíží plakát s nápisem o zbourání budovy. Pár hodin předtím veřejně pohrozil, že centrum může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. To zakázal soud s odkazem na zákon, který pravomoc přejmenovat Národní kulturní instituci uděluje pouze kongresu.
10: Donald Trump podmiňuje uvolnění peněz na rekonstrukci budovy, které Kennedyho centru přidělil kongres, umístěním svého jména na fasádu. Podle něj si jeho administrativa zaslouží kredit za to, že budovu bude rekonstruovat. Soud si obratem vyžádal vysvětlení prezidentových plánů s centrem a nařídil jím jmenované radě, aby mu dala 30 dní předem vědět o jakékoliv fyzické změně budovy. Praneteř prezidenta Kennedyho, Kerry Kennedyová, svolala na páteční večer k budově protest. Během něj se lidé semknou okolo budovy a vytvoří ochranný lidský řetěz. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Začíná festival Příští vlna Next Wave. Přehlídka alternativního divadla, tance a hudby letos nabídne v Praze 15 představení, debat nebo koncertů. Jedním z nich bude také vystoupení malíře Petra Nykla. Letošní 33. ročník uvede v premiéře také inscenaci Round Table o byrokracii a umění, říká autorka akrobatka Eliška Brtnická.
11: Ta administrativa těch všech, ať už grantů nebo i celý té produkce, co se člověk musí jako zajistit, protože toho svého produkčního si nezaplatí, tak té administrativy je prostě tak strašně moc, že já vlastně víc sedím u stolu, než u vozovkách cvičím. Spousta lidí vůbec neví, co se v tom procesu tvorby děje, tak jsem se nějak rozhodla, že bych chtěla v rámci nějaký té performance jako nechat nahlédnout do toho, když se to umění tvoří.
6: Policisté pátrají po 14-leté dívce z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova. Matce se ozvala z cizího telefonního čísla, pak se ale odmlčela a už o sobě nedala vědět. Dívka měla na sobě bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé botasky a jako doplněk malou černou kabelku. Má velké hnědé oči, rovné středně dlouhé vlasy, česané na pěšinku, ráda chodí s poměrně výrazným líčením rtů a obočí. Policie žádá případné svědky, kteří by dívku viděli, aby se ozvali na linku 158 nebo se obrátili na jakoukoliv policejní služebnu. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se popojíždí v tradiční koloně od D5 za Ořech. Zpoždění 15 až 20 minut. V Lipské se popojíždí od nájezdu z Evropské ke sjezdu na letiště, tam je to na 15 minut. V Legerově za křižovatkou a Anglickou se srazila motorka a osobní auto, blokují tam pravý pruh. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to k Průmyslové asi na 15 minut. Šťastnou cestu! Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Od jihozápadu Evropy přichází deště. Teploty budou 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. O víkendu se mírně oteplí a častěji se ukáže slunce. Až později začne od severozápadu přibývat oblačnosti a v neděli k večeru také srážek. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
1: Posloucháte Ranní plus.
4: Naše stanice Český rozhlas Plus dnes večer 5:20 hodině zveřejní unikátní záznam rozhovoru Václava Havla, tehdy dramatika a Ferdinanda Peroutky, novinářské legendy. Nahrávka vznikla v dubnu roku 1968 ve Spojených státech a celá desetiletí byla považována za ztracenou. Originál záznamu objevil až letos archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Jde o rozhovor, ve kterém se 32-letý Václav Havel ptá a o 40 let starší Ferdinand Peroutka odpovídá. Tady je krátká ukázka.
9: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
12: Já myslím, pane Havel, že vy ani nevíte, jak je to vlastně těžké se o takové věci rozhodovat. To je jako když zrnka písku padají na dvě hromady. Tady jsou důvody pro, tady jsou důvody proti. Obě hromady rostou a nakonec je ta jedna větší. A to se říká, že člověk se rozhodl v tom případě.
4: Ferdinand Peroutka v rozhovoru s Václavem Havlem z dubna 1968. Ve studiu s námi je historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek. Tomáši, dobrý den.
13: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: My se s vámi vydáme tak trochu po stopách té nalezené nahrávky. V jaké podobě se zachovala?
13: Ona se nám zachovala vlastně v kopii, kterou nejprve objevil Miloš Turek už v roce 2025 v takové různorodé směsici magnetofonových pásků dole u nás v depozitáři, které tam v minulých letech odevzdali většinou do důchodu odcházející pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu. Indici napovídali, že by to mohlo pocházet z pozůstalosti jedné naší starší rozhlasové zasloužilé

0: chtěl publikovat v Československu a ještě předtím na pokračování jako takový článkový seriál na stránkách Literárních novin, které se pak v období pražského jara přejmenovaly na Literární listy. Takže mu ta nahrávka měla posloužit vlastně jako podklad pro text. A víme, že ji odevzdal při svém návratu do Československa Jiřímu Dienstbierovi z Československého rozhlasu. Máme i dopis Jiřího Dienstbiera Václavu Havlovi ze 14. srpna 68, tedy týden před srpnou okupací, kde Dienstbier píše Havlovi, že nahrávka byla přepsána. To svědčí tedy o tom, že to mělo sloužit jako ten podklad pro tu knihu. A že vybrané pasáže by šly odvysílat, ale že na to teďka není situace a že musí chvíli počkat. No a za týden se stalo to, co se stalo, a už odvysílána vlastně nikdy nebyla a dokonce od té doby považována za ztracenou.
1: Co dnes večer tedy posluchači z ní uslyší?
0: Uslyší celý ten, to má 72 minut, celý ten rozhovor a pak i ten dokument kolegy Davida Hertla, kde se k tomu dokumentu, jak si vyjadřuje paní Frejmanová a publicistka a blízká spolupracovnice Václava Havla.
1: A sousedka také z
0: Hradečka. A má maličkost.
1: Jaké otázky ještě Václav Havel dával v Zámoří exulantum?
0: Řekl bych, že to byly takové obecněji laděné otázky po vůbec pocitech, které mají exulanti po opuštění té své původní vlasti, o smyslu a úkolech toho exilu. A vůbec jaksi o zodpovědnosti těch exulantů.
1: A víme ještě něco víc o té konkrétní nahrávce s Ferdinandem Peroutkou, kde vznikla, v jakém, řekněme, rozpoložení je Peroutka mladému Václavu Havlovi odpovídal?
0: Vznikla v bytě Ferdinanda Peroutky, dokonce máme vzpomínky Peroutkovy manželky Slávky Peroutkové, která i vzpomíná na to, že při rozhovoru seděl jejich psík Havlovi, nebo teďka nevím, jestli Havlovi nebo jejímu manželovi na klíně. Dokonce myslím, že ten pes v té nahrávce jednou zaštěká, takže máme celkem podrobně zrekonstruované jaksi průběh toho rozhovoru.
1: Vy jste už trošku naznačili, jak jste tady pátrali po těch nahrávkách, ale jak to vlastně bylo s osudem té nahrávky během normalizace a pak po roce 89, hledali někdo v archivu Československého a Českého rozhlasu?
0: Nepochybně. Můžeme se domnívat, že tu nahrávku schovával buď někdo z rozhlasových pracovníků třeba u sebe doma za normalizace, nebo ji mohl někdo z rozhlasových pracovníků, kteří odešli do exilu, odnést sebou do zahraničí, ale víme, že se ta nahrávka dostala k té naší pracovnici někdy na konci 90. let, protože v roce 2001 byla přetočena do těch kopií. Takže už v roce někdy na přelomu tisícletí musela být u nás v rozhlasu, ale stejně jak si zapadla, nebyla použita v žádném vysílání. Otázka je proč, a ležela tam tak vlastně, nebo respektive v pozůstalosti, nebo doma u té naší rozhlasové kolegyně, která ji teprve nedávno tedy odevzdala sem do archivu. Sám Václav Havel se k tomu dokonce asi ve dvou pořadech 90. letech vrací a vzpomíná na to, jak byl třeba při nahrání toho rozhovoru nervózní, že vlastně není rozhlasovým pracovníkem, že není žádným jaksi moderátorem a že se vlastně styděl před Peroutkou, protože to byl starší pán.
1: No, to je vlastně a zkušený rozhlasák.
0: Tak. A je to vlastně takové setkání vlastně dvou generací českého, jaksi české kultury a českého myšlení. A vždycky to Havel ty svou vzpomínku skončil tím, že to snad může ležet někde ve sklepení Českého rozhlasu. No a vlastně měl pravdu.
1: To je úplně unikátní, že tady se nám vlastně podařilo vám v archivu tohle nahrávku zase vytáhnout na světlo světa. Tak je to příběh takřka detektivní v tom pátrání. Možná bude pro posluchače zajímavé, jaké indicie jste zkoumali při tom hledání nahrávky.
0: Já jsem použil zejména prameny v archivu, možná už bývalém archivu knihovny Václava Havla. Jedná se zejména o ten dopis Jiřího Dienstbiera Havlovi ze srpna 68 a potom dopis samotného Václava Havla do Zámoří v dubnu 69 už po srpnové okupaci Ferdinandu Peroutkovi, kde vlastně píše přesně tohle, že ten rozhovor nemohl být odvysílán. A už je to takový trošku trpký dopis, že už tam píše Havel, že už Jiří Dienstbier není v Československu, že byl poslán do Spojených států, aby jak

0: jako doma nezlobil a tak dále.
1: Tak myslím, že jsme se všichni dostatečně naladili na poslech unikátního záznamu rozhovoru Václava Havla a Ferdinanda Peroutky. Uslyšíte po 20. hodině jako speciál Archivu Plus, také pochopitelně bude na webu Českého rozhlasu. Ve studiu byl Tomáš Pánek, historik a archivář Českého rozhlasu. Děkujeme.
0: Já děkuji a přeju hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus v 9 hodin a 14 minut. V Rusku začaly volby, které potrvají až do nedělního večera. Voliči v nich vyberou 450 členů státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od začátku celoplošné invaze na Ukrajinu v roce 2022 a poprvé v nich budou hlasovat také obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Ruský prezident Vladimír Putin vystoupil před volbami s projevem, který dnes shrnuje i list Komsomolskaja pravda. Klíčové body v něm vyzdvihl analytik Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
3: Ten projekt nebyl nějak dlouhý, má to asi 3 minuty a ruský prezident v něm řekl, že jsme v obtížné situaci, nicméně je jistý, že ruská společnost a ruští voliči jasně dají najevo, že jsou spojeni a že tím, že právě přijdou do těch volebních komisí, tak že tím dají najevo, že jsou spojeni a že rozhodně odmítají nějaké, jak on říká, snahy rozštěpit společnost a dají tím najevo, že podporuje válku.
2: Tolik Ondřej Soukup. Ruští voliči ale nemají v podstatě možnost vyjádřit svůj názor. Kreml má podle analýzy britské stanice BBC celý volební proces pevně pod kontrolou. A to se projevilo i v polovině srpna, když soud z voleb vyškrtl opoziční stranu Jabloko. Oficiálně kvůli tomu, že nepřiznala údajnou západní podporu své kampaně. Dodejme, že k hlasování pro Jabloko ruské voliče vyzvala Julia Navalná, vdova po opozičníkovi Alexeji Navalném. Lidé v Rusku tak mohou svůj nesouhlas s válkou a s režimem vyjádřit jen velmi omezeně, myslí si rusista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda.
4: Ono samozřejmě jedna věc budou ty vyhlášené výsledky a druhá věc budou reálné výsledky. To se může lišit, pokud ty reálné výsledky budou vypadat nepříliš dobře pro Kreml, tak to samozřejmě vysílá tenhle ten signál. Ono už to, že zakázali Jabloko, tak je zjevné, že se bojí toho, že by ta podpora válce nemusela být až zas tak velká, jak Vladimír Putin si přeje. Ono, slyšeli jsme to i z toho jeho projevu, víceméně kdokoliv, kdo si dovolí nehlasovat, kdokoliv, kdo si dovolí zpochybnit tu válku, tak je rázem braný za vlastizrádce a já nevím, co všechno. Je to jako extrémně nacionalistický, extrémně jako vybičovaný projev, byť to tak nezní, tak to staví do téhleté roviny a ony i ty signály jsou potom omezené, protože vy si i rozmyslíte, jestli vůbec takhle hlasujete, protože nevíte úplně přesně, jestli to třeba někdo nemůže nějak dohledat, jsou tam kamery, jestli vy jste vlastně nehlasovala nějak, jak by se neočekávalo, čili ten signál to může dát, ale já i vůči tomuhle jsem dost skeptický.
2: Dodává rusista Karel Svoboda. Rusko nepozvalo mezinárodní pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a vlastní monitorovací organizaci GOLOS v loni zakázalo. Už teď přitom víme, že vyhraje strana Jednotné Rusko. Víc než o volby jde tedy podle rusistky Daniely Kolenovské z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o rituál.
5: Je to prověrka loajality elit, ne tolik obyvatelstva, protože to je zastrašené, nebo považuje ty volby vlastně jenom právě za rituál v duchu sovětských časů, tedy odevzdat hlas, prokázat loajalitu. Tam se s nějakým jako rebelstvím nepočítá, ale určitě Vladimír Putin, jehož popularita v posledních měsících, jak jsme viděli podle nějakých průzkumů, tak jak se začala klesat, tak potřebuje nějakou zprávu o tom, nakolik je loajální elita. Je to taky příležitost, kde se můžou vyjevit hlasy, které třeba proti té válce jsou a kolik teda nazbírají vlastně hlasů. Ale že to rituál je mnohem víc než volby, to je patrné i z toho, jaký důraz se klade na to vzdálené hlasování, tedy to elektronické a to hlasování kuštou, kterou Vladimír vlastně dovolil jako určitý nástroj, teda taky hlasování, takže tam se mluví o nějakých virtuálních občanech, kteří budou vyjadrovat jako by lojalitu tomu režimu, ale mnohem podstatnější je ta debata a ty otázky, které se vlastně objevují v průběhu přípravy těch voleb.
2: Řekla v Ranním plusu Daniela Kolenovská z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: A na plusu pro vás mám stručný souhrn hlavních zpráv. Český a polský premiér informovali o varování tajných služeb, které se týkají rizik z Ruska. Andrej Babiš řekl, že Česká republika čelí hybridní válce z ruské strany. Jeho polský kolega Donald Tusk v parlamentu uvedl, že Moskva plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy, které podporují Ukrajinu, včetně Polska. Evropská unie dnes uvolní pro Ukrajinu 3,3 miliardy eur na nákup raket a dronů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v té souvislosti připomněla, že Rusko neustále útočí na Kyjev. A americký prezident Donald Trump uvedl, že Američané brzy oznámí, kde bude nová základna americké armády v Polsku.
2: Starostové měst a obcí ve Šluknovském výběžku se snaží odvrátit uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Dnes o tom budou jednat se zástupci kraje a krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Ta uzavření provozu avizovala už od konce roku, tedy minulého. Detaily zjišťovala reportérka Daniela Pilařová. Dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne. Primář tamního dětského oddělení jde totiž do důchodu a nepodařilo se za něj sehnat náhradu. Podle tiskové mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové navíc nemocnice vykázala ztrátu celkově jen za první pololetí letošního roku 46 milionů korun. Starostové mají obavy, aby krajská zdravotní neutlumovala péči v nemocnici ještě víc. Navíc se jim dostala do rukou koncepce, která vykresluje rumburskou nemocnici jako jakousi komunitní nemocnici, kde bude především léčebna dlouhodobě nemocných, a to si rozhodně nepřejí. Už v roce 2017 skončila v rumburské nemocnici ještě za bývalého provozovatele, tedy města Rumburk, porodnice, a teď je tedy na řadě dětské oddělení. Podle nezávislého krásnolipského starosty Jana Koláře dostali samosprávy zatím od krajské zdravotní informaci, že by v Rumburku měla nadále fungovat dětská pohotovost. Jestli tomu tak opravdu bude a jaké plány krajská zdravotní s nemocnicí má, to bychom se měli snad dozvědět na dnešním jednání. Tam přijdou také zástupci společnosti a Ústeckého kraje. Já ještě dodám, že nemocnice v Rumburku na Děčínsku je spádová pro asi 55 tisíc lidí ze Šluknovského výběžku.
2: Tak to byla reportérka Daniela Pilařová. Děkujeme.
6: Děkuji, naslyšenou.
2: A z Rumburku teď zamíříme do Valašského Meziříčí. Tam nemocnice oznámila, že kvůli personální krizi od tohoto víkendu už neotevře dětskou pohotovost. Podrobnosti má reportérka Michaela Kočendová. Dobrý den.
7: Hezký den. Pohotovost o víkendech a svátcích zajišťovalo 11 dětských praktických lékařek z okolí, které v nemocnici sloužily externě. Ty v uplynulých dnech podali hromadnou výpověď. Důvodem je uzavření dětského lůžkového oddělení, které kvůli nedostatku personálu nefunguje od 1. července. Bez něj totiž nebylo možné děti z pohotovosti v případě potřeby rovnou hospitalizovat a museli se převážet jinam. Rodiče tak budou muset od tohoto víkendu z nemocniny dítětem na pohotovost do Nového Jičína nebo do Vsetína. Pokud ale dítě přivezou s akutními potížemi do Valašsko-Meziříčské nemocnice, lékaři ho ošetří a v případě potřeby zajistí převoz do jiného zařízení. V nemocnici zůstává dětská příjmová ambulance, kde slouží lékař přes den i v noci. Ve všední dny se na pohotovosti nic nemění. Dětská pohotovost bude fungovat tak jako teď od 16 do 19 hodin. Omezením péče o víkendech a svátcích se ale zatím nesmířilo město, které nemocnici pronajímá společnosti Agel. Odkazuje na pachtovní smlouvu z roku 2023, podle které má nemocnice zachovat stávající rozsah péče. Radnice si nechala udělat také právní rozbor a podle mluvčího Jakuba Mikuše je připravena podniknout i právní kroky.
2: To byla reportérka Michaela Kočendová. Děkujeme i vám, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: Vracíme se k havlovským motivům, ovšem zejména kvůli nedožitým 90. nám Václava Havla. Národní divadlo dnes premiéře představí inscenaci inspirovanou jeho dílem Moc bezmocných a nechává v ní promlouvat generaci Z. Některé postavy téhle hry nemají volební právo nebo nemůžou ještě kandidovat do veřejných funkcí, ale chtějí spoluvytvářet svět, ve kterém budou žít. Účinkuje 13 herců ve věku do 20 let, čili to je takto jejich generační výpověď. Premiéra proběhne dnes v Pražské křižovatce.
8: Inscenace Moc bezmocných se částečně opírá o esej Václava Havla. Vysvětluje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
9: Já myslím, že dílo Václava Havla právě mluví o pravdě, jak s pravdou zacházet ve společnosti, kde tu pravdu říct vlastně nemůžete. A my jsme se vlastně zpočátku chtěli věnovat vlastně té eseji, ale pak jsme zjistili, že ty vnitřní témata a témata těch Čechů a Slováků, těch mladých lidí jsou natolik silný, že na tom můžeme tu inscenaci postavit.
8: Mladí herci otevřou témata, která jejich generaci nejvíc trápí. Mimo jiné genderové nerovnosti, vlastenectví nebo ekologická krize. Snaží se tak lidem ukázat svět svýma očima. Pokračuje jeden z herců Richard Gašparovič.
10: Myslím si osobně, že keď príde divák, tak asi nebude schopný tak spracovať všetky tie myšlienky a všetky si ich možno zobrať nejakú k srdiečku, ale je to naozaj pestrofarebné a povedal by som, že každý človek si tam nájde nejaké téma, pri ktorom by sa nejako pozastavil a že možno by sa nad ním zamyslel. Moja téma je ekologická kríza, lebo nemám pocit, že by sa tomu kládlo takej pozornosti, ako si to naozaj zaslúži. Lebo nie je vyslovene ten problém, že by sme nevedeli, čo sa deje, ale že my to vieme, ale nerieši sa to.
8: Co by chtěli mladí umělci divákům předat, vysvětluje herečka Anna Weissová.
11: Ta inscenace může sloužit jako dobrý otvírač témat právě mezi generacema a možná i sloužit víc jako komfort toho, že jsme v tom nějak všichni společně.

0: Pro mě je důležitý, aby jsme je neviděli jako naše, moje generace, právě tím prismatem, je to křehká generace.
1: Doplňuje Adéla Laštovková-Stodolová.
0: Tohle představení není o tom, že nás z něčeho ta generace viní, že my za něco můžeme a že oni jsou ta oběť společnosti, ale oni nám spíš tak podávají ruku a říkají nám, my něco cítíme, my se něčím trápíme, pojďte s náma o tom mluvit a pojďme to společně s námi nějak znovu utvářet tu společnost. A pak, co bych přála, aby se stalo s tou jejich generací, aby je to právě oslovilo v tom, pojďme být otevřený, pojďme neskandovat, nekřičet, neosočovat, nevinit, ale pojďme vést dialog.
1: Projekt z velké části tvořili samotní herci, a to pod vedením zkušeného tvůrčího týmu. Skládali hudbu, psali texty, básně, ale pracovali také s kostýmy a scénografií.
2: Spolu hledáme
0: Ta spolupráce byla hodně založená na dialogu, aby jsme nedělali představení o nich bez nich. A každý si myslím, že v tom projektu nějakým způsobem i zvládal svoje limity, protože třeba právě jedna z dívek chtěla to všechno zaspívat a dát do textu, přitom nikdy nespívala, takže tam i se děly tyhle ty zajímavé odstraňování těch nějakých vnitřních hranic a limitů.
1: 13 mladých Čechů a Slováků tak v inscenaci Národního divadla Moc bezmocných promluví za generaci Z. Diváci ji budou moci vidět i ve studiu nové budovy Slovenského národního divadla v Bratislavě, a to začátkem října. Valeria Oros, Český rozhlas.
3: Interview Plus.
4: Muslimové tvoří jen asi 6% obyvatel Evropy. Přesto evropské krajně pravicové strany vydělávají na slibech, že zastaví údajnou islamizaci kontinentu. Proč německá AfD nebo české hnutí Svoboda a přímá demokracie vydělávají na strachu z fiktivní hrozby? Petr Vizina se zeptá arabistky a politoložky Zory Hesové z Ústavu politologie Filozofické fakulty v Praze.
3: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
5: Ranní Plus se tímto chýlí ke konci. Ještě vás pozveme k poslechu pořadu Pro a proti, který následuje po zprávách v 9:30 s drtivým vítězstvím Alternativy pro Německo v Sasku-Anhaltsku a posilováním v dalších spolkových zemích ožily debaty o zákazu této strany. Otevřeně o něm mluví například premiér severního Porýní-Vestfálska Henrik Wüst z CDU nebo člen předsednictva CSU Bernd Posselt. Jsou takové snahy o zákaz strany nezbytnou záchranou brzdou pro zachování demokracie v Německu, nebo je naopak pro demokracii toxičtější znemožnit AfD, která má miliony voličů, účastnit se soutěže politických stran. Tak o tom budou debatovat poslanec sociální demokracie v Bundestagu Jörn Nürnberger a germanista a editor deníku Právo Robert Schuster. Daniela Vrbová
6: a Martina Mašková
5: se s vámi loučí a děkuji za pozornost. Hezký den.
7: Je 9:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: U městského soudu v Praze začalo jednání v kauze psychiatra Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku Cimický za dobu asi 40 let v psychiatrické nemocnici Bohnice a pak v Centru duševního zdraví Modrá Laguna sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Proti pětiletému trestu vězení a 10letému zákazu činnosti se na místě letos v dubnu odvolal Cimického advokát Miroslav Kučerka. Pražský městský soud se bude kauzou zabývat už po druhé. Před necelými 2 lety ji už jednou obvodnímu soudu pro Prahu 8 vracel kvůli nepřehlednosti, zmatečnosti a dalším nedostatkům v rozsudku. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí také zástupci Itálie. Schůzka se koná nedaleko Vídně.
6: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce na modernizaci železničního spojení mezi Prahou, Bratislavou a Vídní. Na parlamentní úrovni se zástupci scházejí od roku 2018. Tentokrát chtějí mluvit také o tom, jak zapojit mladé lidi do politiky nebo jak zákonodárné sbory využívají umělou inteligenci. Bára Vránová, Český rozhlas.
7: Česko pravděpodobně po 15 letech opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta se zabývá transparentností vládnutí nebo bojem proti korupci. Cílem odchodu je podle ministerstva spravedlnosti hlavně úspora. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO to řekl v souvislosti s napjatým rozpočtem. Česko má ušetřit 500 000 korun ročně za členství. Ještě v červnu se přitom zapojovalo do přípravy akčního plánu otevřeného vládnutí.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své síti, sociální síti Truth Social. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Nawrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. O připravenosti Polska na stálý pobyt amerických vojáků mluvil už před týdnem polský ministr obrany. Ve Valdštejnské zahradě v Praze dnes začne 19. ročník Mezinárodního krajenského festivalu. Představí se na něm folklorní soubory ze Slovenska, Chorvatska a Ukrajiny. Třídenní festival tradičně pořádá Senátní komise pro krajany společně se sdružením Sedm paprsků. Festival mimo jiné připomene české tradice, které si krajané v zahraničí předávají po několik generací. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 3. kilometru je silný provoz. Pomaleji se jede na Pražský okruh za Ořech. Je to celé na 20 minut. Na Nuselském mostě do centra se stojí 10 minut. Věčné se jede pomalu z Karlova náměstí na IP Pavlovu a v Holešovickách do centra se jede pomaleji. Je to kvůli regulaci provozu na vjezdu do Blanky. Zdržení je tam kolem 10 minut. Dobře dojďte. Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se severozápadně a západně na území lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou. Ranní Plus teď pokračuje pořadem Pro a proti.
8: Alternativa pro Německo dosahuje v průzkumech k celoněmeckým volbám podporu už kolem 30%. Před konzervativní unii CDU-CSU kancléře Friedricha Merce vede podle agentury GMS až o 10% bodů. Strana před minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku a vyhrát by mohla i nedělní volby v Mecklenburgsku před ním Pomořansku. V Berlíně by současně mohla svůj zisk zdvojnásobit. Připomenu, že Spolkový úřad pro ochranu ústavy označil loni v květnu AFD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se soudně brání. No a do toho se objevují názory, že by se AFD měla zakázat. Otevřeně to zmiňují třeba premiér Severního Porýní Vestfálska Hendrik Wüst z CDU nebo člen předsednictva CSU Bernd Posselt. Je zákaz dobrý nápad? Nepřinesl by více škody nežli užitku? A je možné chránit demokracii omezováním demokracie? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
8: Ve studiu Plusu srdečně vítám Jörga Nierenbergera, spolupředsedu Rady Česko-Německého diskusního fóra a bývalého poslance Bundestagu za SPD, tedy německé sociální demokraty. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A vítám zde také kolegu novináře, germanistu a editora deníku Právo Roberta Šustra. Hezký den.
10: Dobrý den.
8: Panové, má úvodní otázka je vcelku jasná. Měla by se AFD v Německu zakázat, pane Nierenberger?
9: Je to složitá otázka hned na začátku. Já si domnívám, že pokud jsou dané všichni předpoklady, je stanoví ústava a příslušný zákon a jsou dané i ty potřebné důkazy, aby byl možnost přesvědčit ústavní soud, aby do řízení vedl k pozitivnímu konci, to znamená k zákazu, tak já si domnívám, že je to dokonce povinnost těch tří orgánů, kde můžu zahájit a do řízení s tím začít.
8: Čili s ním rada a vláda.
9: Jsou tři orgány, spolková vláda, spolkový s ním a spolková rada.
8: Jaký je postoj Roberta Schustra? Už možná nazrála ta situace tak, že budou dány předpoklady a důkazy, aby vlastně ty orgány, které zmiňoval Jörg Nürnberger, splnili svůj úkol, raison d'être, a konali a dělali, co mají dělat.
10: No, já si myslím, že zakazovat tuhle stranu, která vede v průzkumech veřejného mínění, a ten poslední průzkum už ji přisoudil 30%, což je taková psychologická hranice v celoněmeckém průměru, a vyhrála ty volby Sachsen-Anhaltsku s nějakými necelými 44%, tak si myslím, že tuhle stranu s takovouhle silnou podporou, a nejen v průzkumech, ale veřejnosti, nelze zakázat, si myslím. Zákaz této strany nebo jakékoliv strany považuji já za jakousi nukleární opci, čili vlastně jako kdybyste použili atomovou bombu, a s nedozírnými následky pro politický systém země, pro politickou kulturu. A myslím si, že i my tedy v našem prostředí máme trošku negativní zkušenosti se zakazováním politických stran po roce 45, že, kdy byly některé strany zakázány kvůli jejich roli při Mnichovské konferenci a tak dále. A víme, do čeho to potom vyústilo, že nástup komunistů v roce 48, který byl určitě ulehčen touto skutečností. Takže prostě podle mého názoru to není správné, ale samozřejmě pokud ten podnět bude podán, tak zase souhlasím s tím, že věřím v sílu ústavních soudců, že se budou tou věcí zabývat velmi zevrubně, podrobně, přijdou s nějakou i možná definicí pravicového extremismu, což je AFD vytýkáno. Ale samozřejmě ty škody podle mého názoru převáží nad možnými pozitivy.
8: Tak to je vážný argument. Není ten zákaz natolik velkým rizikem, že by škody mohly převážit nad těmi potenciálními zisky, a lze vlastně takto populární stranu zakázat, aniž by to způsobilo cosi jako jaderný výbuch na politické scéně?
9: To je hezký obraz, co používal pan kolega, ale já si domnívám, že je i špatný. Nebo to je velký rozdíl s tím, jak zmínil, že byly zakázány strany v komunistickém režimu. Byly taky zakázány strany v nacistickém režimu v Německu, ale to všechno bylo...
8: Komunisti také u nás vlastně zakazovali opozici, že?
9: Přesně tak, ale to byl vždycky na základě nějakých rozhodnutí vládních garnitur. To nebyl na základě rozhodnutí ústavního soudu. A právě proto je tam velký rozdíl, a to, na to nesmíme zapomenout. Já si domnívám, že ústavní soud v jeho posledních rozhodnutech o zákazech politických stran měl velice dobře definované minimálně tři kritéria, jaké musí být splněny. Jedno kritérium je, aby ta strana byla tak velká, aby vůbec mohla mít nějaký vliv na politický děj. Druhá byla, aby byla protiústavně. A třetí je, aby to taky prosazoval s nějakým agresivním stylem. A já si domnívám, pokud čistě logicky a čistě objektivně používáte tyhle tři kritéria na AFD, tak musíte alespoň ve 2,5 kritérii říct, že to plní. A to riziko, jestli se to zakazuje nebo ne, to je mnohem větší, podle mého názoru, než to riziko, kdyby se zakazovalo a potom, jaké následky budou. Mm-hmm. Protože velký riziko je v tom, když to podáte na ústavní soud a ústavní soud potom sledá, že není důvod pro zákaz tyhle strany, potom jsou politické následky velice vážné, protože ta strana se bude cítit jako podpořen i ústavním soudem, a potom se mělo, a právě proto by se mělo velice pečlivě uvažovat o tom, v jakém okamžiku a na jaký základě, jakých materiálů podat a ten návrh na soud.
8: Jinými slovy, v podstatě byste asi oba vnímali jako rizikový ten moment samotného podání. Ale zastavila bych se u těch předpokladů. Jörg Nürnberger zmínil velikost strany, protiústavnost a agresivní prosazování. Podle vás, Roberte, jsou ty předpoklady splněné? Nazrála ta situace natolik, že už je dost důkazů, že vlastně AFD splňuje tyto předpoklady?
10: Především, jak si jsme trošku tak nějak, jakoby máme přesvědčení, že ta AFD je homogenní strana. Ona není homogenní strana, je to strana velmi heterogenní. A ti, co tam jsou nejhlasitější, ti radikálové, tak ale nemusí představovat většinu v té straně. Čili znamená to vlastně za prvé, že tu stranu nikdo úplně přesně nezná, jak vnitřně funguje. Samozřejmě můžou tam být různí třeba, řekněme, spolupracovníci civilní kontrarozvědky, kteří tam nepochybně donášejí informace, sbírají informace, to je jedna věc, ale to je první ten. A druhá věc, když ta strana dosáhne v nějakých volbách 40%, tak vlastně není možné, nebo je riziko, že zároveň dojde ke zkratce, že těch 40% jejich voličů jsou zároveň extremisté. A to není pravda.
8: Počkejte, ale tu zkratku tady jako předestíráte, jakoby k té zkratce už došlo. A to je přece jenom konstrukt zatím. Jako oni se mohou, a to patří k těm rizikům, kdyby došlo k zákazu, oni se mohou ti voliči cítit, být nálepkováni jako voliči extremistické strany. Ale platí to jednoznačně?
10: No neplatí, jsou zároveň vlastně, budou se cítit vyloučení z jakéhokoliv politického diskurzu. To je to, co jsem vlastně naznačoval, že potom byla se 45 u nás, to ještě nevládli komunisté, ale prosadili si to, že vlastně byla část společnosti vyloučena z toho politického diskurzu. Ten diskurs se tím zúžil. A něco podobného podle mého názoru hoří i v Německu, protože ten problém přece je, že ta AFD tu nespadla prostě z nebe. Ta prostě se nějakým způsobem rostla postupně v minulých letech s nějakými tématy, které samozřejmě i okolnostmi, které jí nahrávaly. A vlastně politici ze všech stran toto podle mého názoru dlouho ignorovali, dlouho to podceňovali, zejména na východě Německa, že tam ten fenomén vlastně dokázal se velmi silně prosadit a zakořenit. A dneska podle mého názoru už je pozdě s tím dělat něco ve stylu, že se to prostě zakáže a tím pádem těch 40%+ voličů jaksi nebude mít žádnou stranu, kterou bude schopna nebo ochotna volit.
8: Tak je tu ten argument, že je možná pozdě. Nebudou se cítit voliči AFD vyloučení vlastně z politického života a necítí se tak už nyní. Nepropásla vlastně tady ta demokratičtější část politické scény Německa čas v tom, aby konala víc proti té části AFD. Robert Schuster mluvil o tom, že ta strana není homogenní. Nepropásla čas v tom konat proti těm největším extremistům.
9: Nemůžu si stotožnit s tím, že ta strana nebyla dostačující homogenním dostačující homogenním tvarem. Mm-hmm. Tam na všech úrovních vedou momentálně ty extremisty. Celý ten vývoj v posledních měsících a letech směřil k tomu, aby ty rozumní členy AFD jako pan Lücke, byli vytlačeni ze strany. Tam teď vedou diskurs pánové Höcke, pan Brandner v Bundestagu, tam jsou lidi jako Frau von Storch a Frau Weidel. A všichni tyhle, co jsem teď zmínil, jsou ve vedoucích funkcích ty strany a jsou homogeny v tom, že mají extremistické názory. A jenom o to jde. Já si myslím, že ta ústava v Německu byl velice pečlivě vytvořena po roce 1945 tak, aby extremisti už neměli šanci převzít politickou moc v státě. A právě proto byla i zakazána KPD, protože to byla ta stejný rozpad z druhé strany. A já si domnívám, že nemůžete kritizovat strany za to, že potřebují ty potřebné důkazy získat. Teď jsme měli tu diskusi, dejme tomu jeden rok, a v tomhletom roce se určitě shromaždil tolik důkazů, že já bych toto hořel. Ale musím ještě na ten argument pana Schustera, že by byli vyloučeni z politického diskurzu 40% voličů. Já si bráním tomu těm lidem říct, že jsou pravicové extremisty. Oni volí ale pravicové extremistickou stranu. A jenom o tu stranu jde. A ty lidi mají se možnost sami založit jiné strany, mají možnost se připojit s jiným stranám, ale pokud jedna německá strana je extremistická, chce odstranit právní pořádek a chce vytvořit nějaký extremistický režim, tak musí být, pokud je podaný návrh, ústavním soudem zakázán.
8: Tak musím to jednoznačně přehrát na Roberta Schustera. Není AfD alternativa pro Německo jednoznačně extremistickou stranou. Jednak o tom rozhodl loni v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy, ale i třeba studie Německé společnosti pro občanská práva uvádí, že zjištění jsou naprosto jednoznačná, že AfD je řízena rasistickým světonázorem, systematicky pracuje na podkopávání svobodného demokratického řádu a má v úmyslu stíhat politické oponenty a už se dopouští zastrašování, takže porušuje principy demokracie. Není toto, Roberte, vlastně jako jednoznačná věc?
10: No, to je otázka definice extremismu, samozřejmě, protože pochopitelně tahle ta kritéria, která tady všechna zazněla, to samozřejmě platí na straně druhé.
8: Já mám trochu... Co ještě víc teda?
10: No dobře, tak co ještě víc, tak jistě. Tak,
9: jsme jedno extremisty v Německu měli a ano, právě proto ty zkušenosti jsou takové, že musíme tomu právě.
10: Podle zásady,
9: je to aktivní úloha státu.
10: Podle zásady in dubio pro reo, čili pokud tam bude jeden jediný člověk, který tomu nebude odpovídat, tak...
8: Počkejte, jeden jediný člověk?
10: No tak jako prostě, když to vemu, tak to jo.
8: To se týká...
10: To není jeden člověk.
8: To se týká souzení za trestné činy pro dubio.
9: Právě proto, jo. To trochu si pleteme pojmy. My jsme nejsme ani v občanském, ani v trestním právu, my jsme ve ústavním právu. A tam jde o to, že ti, co tvořili německou ústavu v roce 47 až 9, na Herrenchiemsee a potom v parlamentářském radě, tak oni nějak přesně definovali a analyzovali, co vedl k tomu, že v roce 33 si mohl obchopit moci Adolf Hitler v Německu. Oni říkali, problém byl v tom, že nebyl ústavní řád tak silný a neměl instrumenty včas bránit takovým stranám. A právě proto dali tenhle ten článek do ústavy.
8: Dobře, ale já chci zůstat u té definice extremismu. Tedy podle vás, Roberte, není jednoznačně extremistická AfD, ano?
10: Podle mě se to ještě 100% prostě nepotvrdilo.
8: 100% nepotvrdilo. Prostě všechno... A podle vás, myslíte si, že se to potvrzuje vlastně na 100%, protože tím pádem by potom ten ústavní zákaz měl velkou šanci na úspěch?
9: Právě proto. A to je teď všeobecná pravda u všech soudů. Nikdy nemůžete na 100% předvídat výsledek soudního sporu. Ale já si domnívám, že podle všech kritérií, kde jste sama zmínila, paní redaktorko, jsou dané všechny důvody, proč by se měla ta strana hodnotit jako extremistická.
8: No ale je to, nepřinese to opravdu co si jako zemětřesení na té politické scéně, když v některých spolkových zemích ta strana třeba i přestoupí přes 40% hranici, jak jsme teď viděli. Není to riziko, že potom se třeba budou ještě víc radikalizovat ti voliči? Není větší, než zkusit třeba s AfD nějakým způsobem spolupracovat a snažit se vlastně jí vtáhnout do politiky a tím třeba zmírnit tu extremistickou retoriku?
9: To je velice zajímavá myšlenka a já si myslím, že konzervativci a nacionalisti v roce 32 měli stejnou myšlenku, když výsledky německých voleb bylo tak, že NSDAP měla nějak kolem 30%. A potom si říká, no jo, a pokud ji dáme pod naše křídla a budeme ji opatřovat, tak já nic se stát nebude. Ale to je právě imanentní v extremismu, že takovým způsobem jim bránit nemůžete. A já si jako sociální demokrat určitě bránit tomu, abychom my jako demokratická strana se podíleli na moci s extremisty. Celý německý ústavní požadavek je založený na to, aby extremismus a buď z levicové strany, z pravicové strany, ale i jiné formy extremismus neměly šanci se podělit na dvoubě státní moci.
8: No, existuje takový citát, že demokracii bychom měli teď ještě ty demokraty. Já to trošku posunu dál a zajímá mě, jestli si přiznávají německé tradiční strany, že lidé v demokracii mají právo je jednoduše nevolit. Že právě to je demokracie. Jaký názor má Robert Schuster?
10: Tak to je spíš otázka na pana poslance, protože on je teda aktivní politik a já si myslím, že samozřejmě na to mají právo. Ale ještě bych chtěl jednu věc říct k tomu extremismu. Vlastně ta definice, samozřejmě tématem tohoto pořadu je AfD, ale my se podíváme na levicový extremismus, to vlastně pardon nikdo neřeší. A to jsou prostě situace, kdy politici postkomunistické levice chodí demonstrovat proti Izraeli a volí ten po zničení Izraele. To je přece také,
8: to je také extremismus.
10: Ale to s prominutím nikdo neřeší. Čili tak ať teda pokud je ten případ, ať je teda nějaká ekvidistance, ať skutečně se teda řeší i tyto podněty. Hmm. A to je prostě strana, která bude třeba v Berlíně za chvilku vládnout a mít tam starostu.
11: A narážíte teda na Die Linke, jo?
10: Samozřejmě narážím na Die Linke a vůbec celé toto názorové spektrum, které prostě podle mého názoru není o nic méně nebezpečnější než to, co bývá asociováno s AFD a s lidmi kolem prostě těch jejich radikálních skupin.
11: Tak je ta diskuse na německé politické scéně dostatečně vyvážená v tomto směru, který naznačil Robert Schuster, že by se mělo postupovat se stejnou mírou aktivity třeba proti levicovému extremismu?
9: A já si domnívám, že ta diskuse je docela vyvážená a musím ale přiznat, že my není s námi a jeden požadavek z politického spektra a na zákaz stranou Die Linke.
11: Pokud, no jestli to není právě problém.
9: Já si myslím, že pokud by převažovali ve straně Linky, a to používám slova pana Schustera, převažovali a byl jednotný směr ve straně Linky, že by měli anti-izraelské nějaké podněty, tak samozřejmě by to, i tohle to byl podnět k řečení. Já si domnívám, a já jsem poznal Linky v německému Bundestagu v době, než se rozštěpovali do BSV a zůstala tam ta Linke jako zbytek. Jako relativně rozumná strana GMA v některých zahraničních politických otázkách hodně extrémní, možná i extremistické názory, ale stojí stále, a to je taky ten jeden hlavní důvod, na půdě německé ústavy.
11: Vraťme se přeci jen k AFD, neb to je hlavní téma této debaty. Zajímá mě právě ta možná změna AFD do budoucna a otázka možné spolupráce ostatních stran s touto stranou. Někdy se zkrátka stane, že z protestního hnutí vznikne nakonec mainstreamová politická strana. My to v určité verzi vidíme třeba tady v Česku na hnutí ANO, protože ta zkrátka ANO to původně byla Aliance nespokojených občanů. Málo kdo si to dneska připomíná. Ne. Nemůže se to stát AFD, nebo může se to stát AFD, anebo je natolik extremistická vlastně v tom kompletním vedení Roberta Schustera, že to opravdu jako nelze předpokládat?
10: No to je právě to, co jsem naznačoval tou heterogenitou. Prostě my máme za to, že ta AFD je nějakým způsobem totalitně organizovaná, jako byla nacistická NSDAP.
11: To říkal tady Jörg.
10: Ale já s tím nesouhlasím. To tak prostě není. To je jedna věc. A druhá věc, existuje něco, čemu se říká melonizace. Čili právě to, že strany, které mají tyto kořeny, jako například Fratelli d'Italia v Itálii, premiérky Meloniové, se prostě s ziskem vládní moci odpovědnosti dostanou do středu, posunou do středu. A vlastně a to slovo melonizace je v těch kruzích, jako je pan Höcke, jako je Götz Kubitschek a tyhle ty lidi začnou Roda. Pro ně to je nedávka, čili pro ně to je vlastně něco, co oni vidí jako riziko, že ta AFD se časem stane právě také tou tuctovou stranou v situaci, kdy převezme vládní odpovědnost. Čili vlastně já se skoro domnívám, že někteří z těch úplně nejradikálnějších představitelů strany AFD možná ani nemají zájem na tom vládnout. Konec konců řekl to teďka nedávno jeden z jejich, myslím, jejich lídr v Braniborsku, který je hodně radikální, Hans Christoph Bern, říkal, já mám 100% v sobě protestní opoziční geny. Nic vlastně k tomu moc netřeba říct. Čili já si myslím, že nějaké takové to zapojení té strany do nějakého rozhodování může tu stranu civilizovat, tak jako kdysi civilizoval postkomunistickou PDS v východním Německu, také tolerovala různé vlády menšinové sociálně demokratické v Sasku-Anhaltsku. A dneska pan Nürnberger říká, že to je vlastně strana, která má docela relativně rozumné názory v mnoha věcech.
11: No ale vidíte tady mimochodem nějakou paralelu mezi AFD a českou SPD, protože ta vlastně se také dohadovala s BIS o zařazení, respektive teď už nově vyškrtnutí ze seznamu vlastně extremistických stran a ze zprávy teda o extremismu a teď je vlastně součástí vlády. Co ukazuje vlastně ten český příklad, jako je anebo není relevantní vůči AFD pro vás?
10: Já si myslím, že nějakou relevanci to určitě má, protože i oni, kdyby teďka sestavili tu vládu v tom Sasku-Anhaltsku, tak vlastně zjistí, že spousta věcí, které oni slibovali s promnutím velkohlubě svým voličům, nemohou realizovat, protože jsou tam nějaké spolkové zákony, i třeba v té migrační politice spousta věcí, řešena na spolkové úrovni, třeba kam se bude vyhošťovat, to prostě řeší spolkové zákony, respektive musí být nějaká dohoda s nějakou zemí, která si ty lidi odebere. Je to tak. Čili vlastně tam je spousta různých paralel, a ještě díky tomu, že Německo je federální stát, tak vlastně to není tak, že kdo vyhraje celostátě, může prostě všechno nadiktovat dolů. Tam prostě je spousta různých bariér, takže já vlastně věřím, že toto by mohlo fungovat.
11: Proč vy nevěříte, zřejmě teda nevěříte, pane Niedenbergere, že by to mohlo fungovat? Nemůže se stát, když by tedy ten vývoj byl úplně jiný, než vy si představujete a než varujete? Nemůže se stát, že by AFD vlastně také pochopila, minimálně to její zodpovědné vedení, že vlastně vládnout se musí jinak a nevzala by zpátečku, tak jako to možná vidíme teď u české vlády?
9: A znamená by to, že všechno, co se odehrálo v posledních 5 letech, bylo jenom divadlo? A nebo jsou to ty její skutečný názory, když slyším pana Höckeho, když slyším ty lidi? A když jsem ji slyšel v německém Bundestagu, vždycky v takové lasitosti, aby to nebylo slyšet se mnou v prezidiu, ale jenom já, jak nám nadávali, jak nám vyrožovali. Jak vyrožovali všem lidem, kteří jsou jiného názoru.
11: Jinými slovy, vyplácí se věřit extremistům jejich
9: výroky. Já musím jich hodnotit podle toho riziko, kde je s tím spojený, a to riziko je velký. Ještě možná jedno slovo. Vy jste zmínila stranu ANO jako nutí. Já si domnívám, že německé politické strany a české politické strany zrovnat je velice těžko. Kolik členů má ANO? Je ANO lidová strana, kde je... Ke má základnu, ke mají různý spektra lidí svoje slovo, nebo je strana, kde vytvořil pan Babiš a kde má jeho věrný a nikdo jiný tam není členem té strany. My máme politické strany, kde mají v sobě nějaký různý politický spektra a musí se shodnout na nějaký závěrečný rozhodnutí v určitých politických otázkách. Tak tohle to se srovnat nedá. A abych se vrátil k AFD, já si myslím, že tam je takový velký zlostivý, negativistický jádro, že já nemám žádný optimistický výhled pro takovou stranu, kdyby, co pán Bůh tomu brání, se uchopila v jedné spolkově zemi moci.
11: Více už se nám do debaty nevejde. Tolik bývalý poslanec Bundestagu za sociální demokraty Jörg Niedenberger. Díky a germanista a editor deníku Právo Robert Schuster. Díky, že jste byli hosty dnešního Pro a proti a někdy naslyšenou, naschledanou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
12: Před 90 lety se v Sovětském svazu naplno rozjel velký teror. Vlnu krutých represí řídil osobně diktátor Josef Vissarionovič Stalin, aby upevnil svou pozici. Do každodenního života lidí vtrhl teror. Rozjelo se zatýkání a začaly politické procesy. Za 16 měsíců zemřelo na 750 tisíc sovětských občanů. Do této tragické doby vás zavede dvoudílná série Historie Plus Velký teror. V sobotu 12. a 19. září po 17:30 večer a pak v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. A také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
7: Deset hodin.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V Rusku začaly první parlamentní volby od vpádu na Ukrajinu. Jižní Korea nevyslyší žádost Spojených států a nebude se podílet na vojenských akcích proti Íránu. A policie pátrá po 14-leté dívce z Českých Budějovic. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Marie Jakšičová. Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují také lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimíra Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Šéf Kremlu ve svém projevu vyzval k co největší volební účasti. O nové sestavě dolní komory ruského parlamentu budou lidé hlasovat do nedělního večera. Jižní Korea nepošle své vojáky ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu, řekl to její prezident Lee Jae-myung. Nevyslyší tak výzvu svého amerického protějška Donalda Trumpa, který chce, aby jihokorejská armáda pomohla Spojeným státům v dalších úderech na Irán.
13: Jihokorejský prezident Lee po několika dnech nejistoty, jak se Jižní Korea rozhodne, jasně řekl, že jeho země do konfliktu v Hormuzském průlivu nijak nevstoupí a vojenské prostředky tam nenasadí. Dodal ale, že Jižní Korea musí podniknout minimální kroky k ochraně svých obchodních plavidel, přepravních tras ropy a životů svých občanů, tak jak to dělají ostatní země. Podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti nasazení armády do vojenských operací v Hormuzském průlivu. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
7: Policisté pátrají po 14-leté Lence Řezničkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Dívka by na sobě měla mít bílé triko a tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Po celém Česku dnes začínají reuse dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
14: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
7: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8% bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Nejlepší je Nizozemsko, Belgie nebo Itálie, ti mají nad 20%. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
15: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
7: Český rozhlas objevil unikátní rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. Někdejší dramatik a budoucí prezident se ptá novinářské legendy mimo jiné na to, jestli a za jakých okolností by se vrátil do vlasti.
16: Já jsem přesvědčen, že na vás speciálně nebylo zapomenuto v Československu. Ale přesto si myslím, že i kdyby bylo, neznamená to ještě nutně, že nejste potřeba.
17: To já nemohu vědět, ale jak říkám, já vám mluvím o těch zrnkách písku, co padají na tu hromadu, že tedy na to, co se v člověku válí v mysli. Teď přichází další otázka. Dejme tomu, že je nás třeba, dejme tomu, že nás není zapomenuto. My jsme spisovatelé, my jsme novináři. Do jakého prostředí přijdeme? Jak bychom mohli svou činnost zahájit nebo svou činnost rozvíjet?
7: Celý záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si už teď můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Komponovaný pořad Havel se ptá Peroutky odvysíláme dnes po 8. hodině večer. Na okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomaleji mezi dálnicí D5 a Ořechem. Zdržení je tam přes 10 minut, jinak v Praze už provoz slábne. Kolony kolem 10 minut jsou ještě v Horoměřické před Evropskou, v Holešovičkách směrem do centra a na Nuselském mostě do centra. Pozor, v Legerově za křižovatkou s Anglickou srazila se tam motorka a osobní auto a blokují pravý pruh. Na místě je sanitka a také policie. Zatím se to obejde bez kolony. Dobře dojeďte. Dnes čekejte převážně polojasno až zataženo a teploty 18 až 23 stupňů. Zítra se mírně oteplí a vyjasní. Neděle bude zase více zamračená. Od dnešního odpoledne můžou přijít slabé srážky a foukat bude mírný vítr. To je vše ze zpráv s Marií Jakšičovou a teď už pokračuje Vinohradská 12.
18: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
19: Bouři vášně rozpoutala hollywoodská herečka Sydney Sweeney.
20: Se v kampani objevila prakticky nahá a zakrývá jen několik kusů sportovního náčiní.
21: Zatímco jedni jsou u vytržení, další reklamu odsuzují jako sexistickou.
22: Many female athletes now speaking out.
20: Ozvala se například britská sprinterka Amy Huntová.
23: A ve stejném duchu se přidaly i české sportovkyně.
18: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sáskovku. Proč herečka naštvala sportovkyně? Co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla? A jak tomu může přispívat nejen televize? Ptám se na to Alice Němcové-Tejkalové, která se věnuje sportu na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 18. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
24: Dobrý den a děkuji za pozvání.
18: Vlnu pobouření ze strany teda nejen vrcholových sportovkyň vyvolal nový spot, nová reklama na americkou sáskovku Novik.
25: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
18: Herečka Sydney Sweeney sedí na basketovém koši, úplně nahá, hraje tenis v kalhotkách a pak v roli hráčky amerického fotbalu. Jí hrudní chránič tak zakrývá prsa a rozkrok ona skrývá za rugbyovým míčem. Kdyby to nebyla herečka, ale sportovkyně, vyvolalo by to podle vás stejnou míru pohoršení?
24: To je dobrá otázka, protože si myslím, že velká část toho pohoršení je právě způsobená tím, že někdo, kdo není sportovkyní, vstupuje do toho pole a prezentuje se v souvislosti se sportem velmi sexualizovaným způsobem. Já si myslím, že kdyby to byla sportovkyně, tak by to možná nevyvolalo takovou kritickou vlnu. Otázka je, jestli právě třeba i to spojení s tím sázkovým biznesem by nebylo vnímané kontroverzně.
18: Z těch sportovkyň, které se ozvaly, abychom některé z nich citovali, protože se vyjadřovaly, ať už to bylo přímo na televizní kamery pro BBC, anebo na videích na sociálních sítích, tak třeba Gracie Kramer, gymnastka, atletka Amy Hunt.
26: Sydney Sweeney, this is what women in sport look like. 21-4, muscles, hard work, sweat, blood, tears.
18: Cyklistka Demi Follering, vodní polistka Tilly Cairns.
27: Disappointing as a female athlete because it's literally the entirety of what we spend our whole careers fighting against.
18: Plavkyně Lenny Pallister a tak dále, a Washington McDale,

0: Když je někdo jiný odhodlaný je reprezentovat a říká tedy, že tohle je jenom o sportu, tak jak to je vlastně i v tom spotu, o kterém se bavíme, tak vy vlastně tím dáváte najevo, že tedy ten ženský sport má vypadat takhle. To je ten základní problém celé té věci, že když obdivujete a taky se liší ty fotografie, které byly zveřejněné, právě třeba to, jakým způsobem pozovala Serena Williamsová, tak to je oslava svalů a opravdu schopného těla, které chcete ukázat, protože se s ním chcete pochlubit. A je to sportovní tělo. Je to jedna z těch věcí, které jsou také adresované i třeba v teorii kolegyně Toni Bruce, která se zabývá tím, jakým způsobem se ženy prezentují nebo neprezentují, tak vidí to, že řada sportovkyní se rozhoduje ukazovat právě neodhalená nebo netolik odhalená, protože jim vadí ta přílišná sexualizace a někomu to zase připadá zásadní, že se vlastně ukáže autenticky takový, jaký je, s tím svým krásným tělem, ale ta míra té sexualizace už hodně ubrala v tom smyslu, že to, co vlastně vidíme v tom klipu, je hodně výrazně erotické, co se hodí spíš třeba na OnlyFans, než na klasické instagramové účty nebo na titulní strany klasických médií.
1: Já vím, že sportovkyně, když jsem tady zmiňoval některá ta jména, tak se právě rozčilovali a říkali a postovali vlastně ty své kritické příspěvky pod hashtagem Tak to vypadají ženy při sportu a ukazovali, jak potí krev a jak vynakládají veškeré síly na to, aby něčeho dosáhli. Na druhou stranu mluvíte o tom, že se rozhodly některé ty sportovkyně vlastně nechat se nafotit tak, jak se nechali a nechali to zveřejnit, protože chtěli ukázat svá vysportovaná těla. Ale Sydney Sweeney chtěla asi taky ukázat své tělo a bylo to její rozhodnutí, bylo to rozhodnutí někoho, kdo zároveň je akcionářkou té společnosti. Tak to přeci z vlastní vůle ukazuje, že je úspěšná podnikatelka. Je to určitě emancipační do jisté míry, nebo není?
0: Ten způsob, jakým se rozhodla to udělat, příliš emancipační není, což neznamená, že by si každá žena neměla vybrat, jestli se bude nebo nebude fotit naha. O to vůbec nejde. Ale vy se musíte taky v určitou chvíli rozhodnout, jestli nereprezentujete nějakou skupinu. A tady v tom případě my víme, že dlouhodobě jsou ženy ve sportu objektivizované, nahlíží se na to, jak musí vypadat určitým způsobem. Známe spoustu příběhů žen sportovkyň, které měly poruchy příjmu potravy z toho, že se snažili dostat nějakému ideálu, který obecně je. A vy vlastně pracujete a Sydney Sweeney pracuje cíleně se stereotypem krásky typu Marilyn Monroe, ženy, která je blondětá, modrooká, překrásná. Kdyby měla za sebou rozsáhlou sportovní kariéru, která by fungovala a ukázala by, já jsem sportovkyně a takhle nějakým způsobem funguju, ale vy se vlastně posunete do toho, že budete reprezentovat tedy sport, je to jen sport, když to vezmeme celé, tak jak je ten spot zamýšlen. Tady v tom případě jsem žena, takže je to ženský sport a vy vlastně jdete proti tomu, abyste ukázal diverzitu. Vy ukazujete vlastně jenom něco, co je klasicky stereotypní, proti čemu generace žen v minulosti protestovali a bojovali. Je úplně v pohodě, když se někdo svlékne, nafotí to pro svůj Instagram nebo kamkoliv jinam a ukáže sám sebe jako právě krásné vysportované tělo. Na druhou stranu ten trend, který je a kvůli kterým třeba vznikla i různá pravidla na to, jakým způsobem mají být ženy zobrazovány, je, že vy byste chtěl po někom jiném, aby vlastně se tomu ideálu přiblížil nebo podle něj taky vypadal. A to je něco, co je maximálně problematické. Vy v tom poli můžete působit, jak chcete, ale neměl byste se stavět do role reprezentanta nějaké celé skupiny, což tady tak působí vlastně.
1: Jakože tím upevňuje určitý povrchní možná ideál heterosexuální představu o ženské kráse.
0: Ano,
1: což je jenom
0: tak.
1: Jeden úhel pohledu na to, jak ta krása
0: může
1: vypadat.
0: A taky na co by se při ženském sportu měl člověk soustředit, což je jeden z nejčastějších komentářů, který vidíte třeba pod posty na sociálních médiích, kdykoliv se objeví něco, že ženy chtěly mít kraťasy místo plavek a tak podobně, tak tam vidíte a pak už se na ně stejně nebude nikdo koukat, protože jediný, o co jde, je to, jak vypadají. A to je věc, se kterou sportovkyně mají dlouhodobě problém. Ne všechny, ale dost výrazná část z nich.
1: Je fér to spojovat se sportem, když jde vlastně o sázkovku? Kde se teda sází na sport, bez pochyby, a ona si zakrývá Sydney Sweeney na těch fotografiích a na tom spotu intimní partie náčiním sportovním. Nicméně není atletka.
0: Tohle je strašně zajímavý aspekt, protože my víme, že sázení, zejména online sázení, nesmírně roste v segmentu mladších lidí, mladších mužů, kteří velmi často chtějí touto cestou zbohatnout. Vznikají také silné závislosti a tohle je velmi jednoduchý a prvoplánový útok na tuhle cílovou skupinu, která je velmi často i konzervativní v tom, že se třeba snaží tímhle způsobem zbohatnout, když jim úplně ostatní svět nepřeje. Je to takové to tradiční vnímání té mužské role, které si snažíme vylepšit a potom se ocitneme v dluzích. Je to jeden z těch maximálně problematických bodů taky pro mě na té kampani jako takové.
1: Když přistoupíme na to, že jsou to fotografie, které určitým způsobem naštvaly a dehonestovaly v jejich očích ty sportovkyně, protože se proti tomu prostě ozvaly a čtyřnásobná olympijská vítězka v plavání Australanka Arian Titmus k tomu například píše na Instagramu, že je to prostě facka do tváří těch žen, tak jak se určuje vůbec ta hranice té sexualizace a objektivizace žen ve sportu?
0: To, co se nejvíc zmiňuje, to, o čem se nejvíc mluví, je otázka sebereprezentace. Že vlastně vy byste neměl nutně určovat lidem ostatním, jakým způsobem se mají reprezentovat, jakým způsobem mají být nahlíženi. To znamená, že ve chvíli, kdy se opravdu uskupení žen, sportovkyň rozhodne, chceme být za každou cenu na hřišti nahé, mohou být na hřišti nahé. Víme, že primárně je to pro sportovkyně spíš problematická věc, protože způsob, jakým jsou nahlíženy, způsob, jakým třeba jim překáží v jejich běžném životě při menstruaci například, jakým překáží některé příliš odhalené kostýmy a tak podobně, tak víme, že spíš to jde tou druhou cestou, že chcete mít pohodlí pro ten vlastní sportovní výkon, protože to, co vám řekne většina sportovkyň a to, proti čemu se vymezují i ty ženy, které vystoupily do popředí v rámci toho trendu reakčního na Sydney Sweeney, tak je, že chtějí odvést sportovní výkon primárně, to, že přitom chtějí vypadat nějakým způsobem dobře, to, že nechtějí, aby je někdo viděl v nějakých nelichotivých pozách, dává taky smysl, k tomu sportu patří a taky víme z těch dlouhodobých výzkumů, že u žen se ukazují o něco častěji než u mužů, protože k tomu přispívá právě to, jak moc je často při sportu ženské tělo odhalené. Ale ty trendy, které vlastně směřují proti tomu, to, že třeba sportovky nechtějí mít kraťasy, nebo
1: a to se
0: nechtějí,
1: změnilo, ta pravidla už se měnila, že jo, v minulosti třeba plážové házené.
0: Plážová házená, to byly
1: Velký problém, velké téma to bylo.
0: Přesně tak. Norky, které nastoupily v kraťasech, byly za to nejdřív potrestány a potom byly tím, kdo nastolil ten trend k té změně jako takové. I plážové volejbalistky vlastně mohou vybírat z některých typů dresu, dřív nemohly. Otázka toho, jak mohly hrát volejbalistky dřív jenom zase v kalhotkách a potom mohly hrát v kraťasech. Tohle, kdyby se řešilo, jenom když si to vezmete, kdyby se tohle řešilo u chlapů. Pro boha prostě, kdy někdo nutil chlapa, aby hrál volejbal ve slipech. Jako to je prostě úplně jako směšná věc, kterou si vůbec nedovedete představit, že by se vlastně řešila a ukazuje dobře tu dominanci a tu normu, která je. Muž dělá ten sport v čemkoliv, co mu nepřekáží, anebo naopak mu neposkytuje nedovolenou výhodu. To bylo třeba u plavců, jestli si pamatujete, byly takové ty celoneoprenové overaly, které pak zvyšovaly vlastně tu výhodu nebo zlepšovaly ten výkon jako takový.
1: Tření, že jo?
0: Přesně tak. Takže díky tomu vlastně mohli plavat plavci rychleji a to bylo vidět, že to je nepovolená technologická výhoda, nebo se hodně diskutovalo o tom, jestli mohou sportovci, kteří jsou po amputaci nohou, běhat vlastně s těmi protézami, které jsou vysoce technologicky zdatné, se sportovci, kteří mají normální nohy ve smyslu těch běžných končetin. Normální jsem řekla nesprávně v tom, že je to taky ta norma jako taková. Tak když si tohle vezmete, tak je to prostě úplně absurdní, že se někdo zabývá tím, že ženám třeba v gymnastice nesmí vykouknout spodní prádlo. To se taky mění. To jsou taky věci, které se postupem času mění. Němky už nastoupily třeba v celotělových overalech gymnastice. Posouvá se to, ale vlastně my teď nějakým způsobem mitigujeme tu škodu, která je, a lidé se o tom baví ve smyslu, pro boha, tak se zbláznili, už nechtějí, aby na ně někdo koukal, ale vlastně u mužů se nikdy neřešilo, jestli na ně někdo koukat bude nebo ne, protože ty jejich dresy se přirozeně vyvinuly tak, aby byly co nejfunkčnější, ale ne co nejestetičtější.
1: Do jaké míry přispívají k posilování těch škod obrázky přenášené televizí a jak to celé teď mění pravidla, která jsou určena televizním společnostem, proto z jakých úhlů snímat atletky, gymnastky, sportovkyně?
0: Já jsem se musela smát, když jsem četla, jakým způsobem některá média, a teď nemyslím jenom u nás, ale obecně, řekněme v tom našem geografickém regionu, ale i v západní Evropě, ve Spojených státech, případně jakým způsobem diskutující na sociálních sítích uchopili ta nedávná pravidla, která vydala EBU.
1: Ano, Evropská vysílací unie rozeslala je televizním společnostem po Evropě.
0: Přesně tak, děkuju. Pro zobrazování vlastně žen jako takových. Já bych nechtěla sahat nikomu do svědomí, ale chtěla bych vědět, kolik těch lidí se opravdu otevřelo, aby vidělo, o jaké záběry se jedná, protože zase to byla v řadě případů taková interpretace, jako zpovykané ženy už neví, co by si vymysleli a chtějí být zase prezentovány nějak jinak. Naopak, těm, že nám šlo o to a spolupracovali, to je důležité, to bych chtěla říct, že na tom spolupracovala i celá řada předních sportovkyní, které vysvětlovaly a vysvětlují to i v těch pravidlech, která si kdokoliv může stáhnout ze stránky Evropské vysílací unie, proč se jim nelíbí, když se kamera soustředí výhradně na jejich rozkrok, třeba při tom, když skáčou do výšky, nebo proč jim vadí, když kamera zabírá speciálně jejich zadek mnohem víc než zadek jiného atleta, případně jejich poprsí. A to jsou všechno věci zase, které já úplně chápu, když některá sportovkyně řekne, mě to nevadí, ano, že se na mě takhle někdo
1: kouká. A takové ženy sportovkyně se objevily samozřejmě a nejenom v zahraničí i v České republice.
0: Ano, a je to jedna z těch věcí, kterou vy si můžete říct, to je úplně v pořádku. Vy máte ten soukromý prostor, který je zároveň veřejný, například na sociálních sítích, kde se můžete zobrazovat, jak chcete, ale nemůžete nutit jiné ženy, aby ve chvíli, kdy jim přijde takovéhle zobrazování ponižující a nedůstojné a nechtějí vlastně mu čelit, tak aby mu museli čelit jenom proto, že vám to nevadí. Protože tam je ta míra, a to je možná, teď se vracíme k tomu, na co byste se ptal, kde je ta míra. Představte si, že v dnešní době, kdy se dostáváte do situace, kdy se cokoliv může šířit digitálně. Vy vidíte, můžete si cokoliv stopnout, zpomalit, udělat si fotografii. Tak my víme, že podobné záběry nepřitahují jenom sportovní fanoušky, ale taky lidi, kteří mají opravdu závažné problémy, jsou třeba sexuálně deviantní. A vy, a to já úplně chápu, nechcete, aby nad vaší fotkou někdo masturboval, prostě protože si ji takhle zvětší a nechá si ji. A ten dopad je úplně jiný, než byl dřív, když se přišli na stadion podívat lidé. Ta dnešní doba má úplně jiná rizika a já úplně rozumím sportovkyním, které tím nechtějí čelit, protože to není to, proč šli dělat sport, oni šli sportovat a nešli primárně vystavovat svoje tělo na odiv.
1: Často to potom taky může vést, a vy už jste to říkala, k tomu, že mají i ty ženy kvůli tomu psychické problémy, může to vést k poruchám příjmu potravy, jste zmiňovala body shaming jako takový, to je velké téma, které se týká samozřejmě i sportu, i českého sportu, i českých sportovkyň. Takže to je jeden z těch neblahých dopadů, třeba právě úhlu pohledu kamer televizních, které pak ty záběry přináší k široké veřejnosti. Odráží se to potom i na vůli žen jít sportovat a věnovat se tomu sportu?
0: Obecně se ženy, stejně jako kdokoliv jiný, stejně jako muži, chtějí cítit ve sportu bezpečně. Je to jedno z témat, která jsou velmi důležitá a chtějí stejně muži jako ženy, aby byli nahlíženi respektujícím způsobem. To znamená tak, aby nemuseli čelit jakýmkoliv problémům nebo aby nemuseli řešit nějaká rizika navíc. A z toho úhlu pohledu mi pak připadá úplně fér vlastně mít nějaké požadavky na to, jakým způsobem budu zobrazován, protože se chci opravdu soustředit jenom na to, jaký sport dělám. A já bych tady možná zmínila Barboru Hermanovou, pokud bych mohla, plážovou volejbalistku, která v českém prostředí tohle téma výrazným způsobem otevřela. Ona se stala partnerkou ve dvojici Markety Nauš-Slukové, jiné beach volejbalistky, která předtím měla jinou sportovní partnerku a vedlo to už od začátku vlastně k takovému nepříjemnému přijetí Barbory Hermanové v tom poli. A přidalo se k tomu ještě to, že někteří upozorňovali na to, že se jim zdá, že má nějaké kilo navíc, že prostě na břiše možná někde něco má. A ona mluvila o tom, jak potom přemýšlela o tom, jednak teda bych chtěla každému doporučit, aby se na ty fotografie podíval, protože Barbora Hermanová vypadala vždycky výborně. A to je jedna věc. A druhá věc, ona říkala, že pak už se jenom soustředila na to, aby nějak vypadala, aby prostě to břicho náhodou nebylo nějak vidět.
1: A že se na to víc soustředila, než na ten výkon jako takový.
0: Přesně tak, na ten výkon jako takový.
2: I když nějaký kilo nad já mám a jsem si toho vědomá, tak jsem si s tím začala pracovat i po té mentální stránce.
0: Přece nechcete takhle sportovat a v těchto podmínkách.
2: Naučila jsem se nečíst diskuze, nekontrolovat články. Myslím si, že to je asi to nejlepší, co sportovci můžou udělat.
1: Já se vrátím k Sydney Sweeney a využiju toho, že se věnujete médiím dlouhá léta. Protože mnoha lidem může být Sydney Sweeney trnem v oku taky kvůli tomu, že je registrovanou republikánskou voličkou a už v minulosti se jí zastal prezident Donald Trump v trošku jiné kauze. Ona si loni v reklamě oblékla džíny American Eagle a doprovodil to slogan Mám dobré džíny, přitom ty džíny foneticky v angličtině zní stejně jako geny. Kvůli jejím modrým očím a blondětým vlasům pak vzduchem létala různá obvinění z rasismu a podobně. A i teď, jako tehdy, to médii hodně proletilo, to, co se odehrálo teď v té reklamě na Novik. Do jaké míry to může být obrazem mediálního zprostředkování té skutečnosti, že to vzbuzuje takové emoce?
0: Je to rychlá zkratka a já bych tady chtěla říct, že je mimořádně nešťastná, protože jenom víc polarizuje situaci, společnost a odpoutává pozornost od toho tématu jako takového, protože samozřejmě může to posloužit jednak jako určitá výmluva. Podívejte se, oni se na ní soustředí jenom proto, že je ve skutečnosti registrovanou voličkou republikánské strany a zastává se jí Donald Trump. To může posloužit velmi rychle. A z druhé strany přece tohle nálepkování podle toho, koho volíme, by tady v tom případě vůbec nemělo hrát roli, protože s tím jak nesouvisí. Ona nevyjadřuje svůj politický postoj tím, co dělá. A to, že se vlastně takové věci propojí, já, jak jste řekl, věnuji se médiím dlouho, já rozumím tomu, jak to vznikne. Je to chytlavé, když potřebujete, aby někdo ten váš obsah přečetl, tak vlastně to může být dobrá zkratka, jednoduchá, ale není to něco, co by primárně mělo patřit k sobě.
1: Vy jste říkala, že to odpoutává pozornost. Mm-hmm. Odpoutává to taky pozornost od toho hazardu? Což je teda problém sám o sobě.
0: To je jedna z věcí, kterou já považuji za absolutně nejnešťastnější na celé té věci. Jak málo se píše o tom, že ve skutečnosti se jedná o společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky a jak málo se píše o tom, že z kurzového sázení nebo ze sázení na sport a zejména z toho online může vznikat závislost, což není něco, co bych tady vymýšlela, ale vlastně věc, která je podložená i daty, ať už u nás nebo v zahraničí. Online sázení, zejména u mladších mužů na sport jako takový, velmi rychle na sebe nachytává různé závislosti. Víc než třeba, když hrajete nějaké běžné hry, teď myslím, že třeba máte nějaký los, si koupíte, tak běžná loterie, koupíte si los a ten si setřete. Takže to závislostní chování vzniká mnohem rychleji právě na online sportovním sázení a pro ně je určená Sydney Sweeney pro konzumaci vlastně lidí, kteří se budou koukat a bude se jim líbit ta žena, která reprezentuje ten sázkový biznis. Já jsem zaregistrovala, že se mluvilo o tom, že vlastně ta firma nemá takový dopad do větší, širší populace a že právě chce nachytat na Sydney Sweeney ty svoje nové sázkaře.
1: Není, závěrem se ptám, není povzbudivé, že sportovkyně, které s tím nesouhlasí, že takto Sydney Sweeney reprezentuje to, jak se mluví o sportu v médiích do jisté míry, je to spojené s hazardem, ale bavíme se o sportovních sázkách, tak není povzbudivé, že se ozvali a že ta kritika tu je a že to v médiích probíráme a že se o tom bavíme? Možná by to před 10-20 lety tak nerezonovalo.
0: V tom máte pravdu. Já si myslím, že to je jedna z těch velmi pozitivních věcí celé té kauzy, že to téma je probíráno kritickým způsobem a že my tady dva spolu nesedíme s tím, že se budeme smát všem těm sportovkyním, které se ozvaly, jak jsou zakomplexované feministky a měly by prostě hrát v něčem úplně zakryté a tak by jim bylo dobře.
1: A to bychom nedělali ani před těmi 10 lety.
0: Že tady sedíme, my dva ne, ale věřím tomu, že by tady klidně mohl sedět někdo jiný a mohlo by ho to výrazně pobavit. Takže je to vlastně dané tak, že sportovkyně jsou nahlíženy jako legitimní hlas v té debatě a je jim vlastně přiznávána ta hlavní role. A to je hodně povzbudivé.
1: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme to mohli společně probrat.
0: Díky za pozvání, nashledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Alice Němcová-Tejkalová z katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se už dlouhé roky věnuje médiím a sportu. Já jsem se jí ptal na novou reklamní kampaň americké herečky Sydney Sweeney, která naštvala nejen vrcholové sportovkyně a mě zajímalo proč. Další týden se Vinohradskou 12 končí. Všech 5 témat, která jsme probrali, najdete u nás na webu i rozhlas.cz, tak jako vždycky a i v podcastových aplikacích. Po víkendu se přihlásíme zase s novou epizodou, novým příběhem, novým tématem k diskuzi. Naslyšenou v pondělí.
3: Umělá inteligence mění svět. Kyberútoků přibývá. Sociální sítě se mění a cena kryptoměn je jako na houpačce. Aktuality z virtuálního světa vysvětlí v magazínu Online Plus se svými hosty David Slížek.
4: Umělá inteligence míří do mobilů, smartfony mohou škodit učení ve školách a Twitter už není Twitter.
3: Online Plus poslouchejte v pátek po 11. dopoledne a v neděli po 7. hodině ráno. Najdete ho také na webu Českého rozhlasu Plus, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Prezident Petr Pavel s první dámou přivítali na Pražském hradě jordánského krále Abdaláha II. S manželkou. Při státní návštěvě mají projednat aktuální situaci na Blízkém východě nebo možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Jordánský král se kvůli tomu setká i s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Policie prověří pojišťovnu VZP, dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny. Trestní oznámení se rozhodlo podat její nové vedení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu. Premiéři Polska a Slovenska budou na Ukrajině jednat o spolupráci v protiraketové obraně. Donald Tusk a Robert Fico se přitom setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Polský premiér před cestou řekl, že musíme myslet na to, jak zabezpečit celou Evropskou unii. Obavy ohledně současného vývoje ruské války na Ukrajině vyjádřil i Robert Fico. Podle něj je nyní riziko celoevropského konfliktu na nejvyšší úrovni. Americké ministerstvo zahraničí povolí íránské delegaci zúčastnit se zasedání valného shromáždění OSN. To se koná příští týden v New Yorku. Víza dostanou jen hlavní členové delegace a jejich zástupci. Mezi nimi jsou podle agentury AP íránský prezident Masoud Pezeškian a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračuje dlouhodobý konflikt mezi USA a Íránem. Vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit dlouhé fronty u pasové kontroly. V posledních dnech se do nich dostávají cizinci ze zemí mimo schengenský prostor, kterých se týká nová elektronická evidence evropského vstupu a výstupu. Vedení letiště chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se na situaci nepřipravilo předem. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Zástupce do komisí mohli nominovat kandidující uskupení. Neobsazená místa museli doplnit starostové mimo jiné z řad dobrovolníků. Komisí je podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce více než 14,5 tisíce. Dopravní podnik Zlín Otrokovice rozšiřuje za 230 milionů korun vedení pro trolejbusy. Dělníci teď současně pracují na dvou hlavních příjezdových cestách do krajského města. V Březnické ulici budou troleje po zimní stadion. V místní části Příluky zase povedou přes silnici 49 za kruhový objezd Cecilka. Prodloužení trolejové tratě podnik plánuje také v Otrokovicích. Dopravce nově chce navíc zavést trolejbusovou dopravu v centru města v ulicích Zárámí a Vodní. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 je pomalejší provoz mezi dálnicí D5 a Ořechem. V Dobříšské směrem na Barandovský most stojí na půli cesty mezi Mrázovkou a Zlíchovským tunelem porouchané auto. Blokuje pravý pruh, provoz je slabý a kolona se netvoří. Dobře, dojeďte. Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě 23. Tolik ze zpráv s Marií Jakšičovou a teď pořad Osobnost Plus.
6: Pořad obsahuje popis sexuálního násilí, pokud je to pro vás citlivé téma, zvažte jeho poslech.
7: Ruská armáda využívá na Ukrajině sexuální násilí jako válečnou zbraň. Cíleně jako nástroj válečné taktiky, která má mimořádně brutální charakter, říká dobrovolnice Laura Přibylaková, která je hostem Osobnosti Plus. O vyšetřování sexuálních zločinů spáchaných během válečných konfliktů nejen na Ukrajině napsala diplomovou práci. Co absolventku právnické fakulty opakovaně přivádí do Ukrajiny? Jak válka mění její pohled na svět a kam nejdál se s humanitární pomocí na Ukrajině dostala? Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
7: Kdy jste vyjela poprvé do Ukrajiny jako dobrovolnice?
8: Poprvé jsem vyjela v roce 2024, ale to tehdy nebylo ještě jako dobrovolnice, ale právě za výzkumem k mé diplomové práci. No a to byl poměrně silný zážitek a když jsem to viděla, tak jsem si řekla, že tam musím jezdit dál i jako dobrovolník. Já jsem pomáhala od začátku války jako dobrovolník z České republiky jenom. A když jsem viděla, co se tam děje v rámci toho svého výzkumu, tak jsem se rozhodla, že nemůžu pomáhat jenom z Česka.
7: Co na to, že jezdíte do válečné zóny, říkají vaše rodiče? Rozmlouvají vám to?
8: Rozmlouvají mi ježdění do míst, které pravidelně navštěvuji, jako například Charkovská fronta nebo Donbas. Jinak celá naše rodina samozřejmě podporuje Ukrajinu finančně i hodnotově, ale samozřejmě, že když jezdím někam na Krematorsk a tak mají strach.
7: Jak často a s kým tam jezdíte? Protože nevěřím tomu, že sama takhle mladá slečna jezdí bez doprovodu, že byste se vydala takhle úplně...
8: Když jsem jezdívala ještě jenom na západ, tak jsem tam byla párkrát i sama. Ale v současné chvíli jezdím s dobrovolníkem Mekem a vozíme tam společně vojenskou pomoc především a do toho tam dělám svůj výzkum.
7: Kde jste nejdál byli?
8: Nejdál? Zajímavá otázka. No, jezdíme k Charkovské frontě, potom jezdíme na Donbas, takže Slaviansk, Krematorsk a nejblíž Rusům jsem byla v Chersonu, když po mě stříleli artou.
7: Co to znamená, když po vás stříleli? Co se stalo?
8: Jeli jsme předat do nemocnice generátor od dárku pro Putina. Vlastně byla to ta minulá zima strašná. A byla to nemocnice u řeky, protože Cherson dělí od Rusu jenom řeka. A když jsme tam předávali ten generátor, tak po nás se začali střílet dělostřelectvem. Spadlo to 30-50 metrů od nás. Naštěstí za takový menší dům, takže se nám nic nestalo, ale to bylo vlastně jakoby nejblíž.
7: Jaký je to pocit, když víte, že na vás někdo střílí, že se může něco stát, že se třeba už nemusíte vrátit domů?
8: V tu chvíli to neřešíte, v tu chvíli řešíte jenom to, co máte dělat, abyste se zachovala správně, ale samozřejmě, když jezdíte do takových míst, tak je potřeba si sama v sobě nějak srovnat to, že se tam může něco stát, že tam můžete umřít, že tam můžete přijít o nohu, o ruku a je potřeba s tím pracovat a být na to připravená způsobem, aby potom v té chvíli, když po vás někdo střílí nebo vás honí dron, tak jste zareagovala správně.
7: Co je správně zareagovat?
8: Hlehnout si na zem, utéct, když vás honí dron, tak ujet, nebo vyskočit z auta, ale já to třeba dělám tak, že jsem se opravdu jako sama v sobě srovnala s tím, že to nemusí dopadnout dobře. Tím pádem se snažím tam dělat opravdu takovou práci, aby to případně mělo velký smysl. A mám v hlavě spoustu scénářů toho, jaké nebezpečí nás může potkat a co v tu chvíli budeme dělat a jsme vlastně připraveni snad tím nejlepším způsobem.
7: Jak vás proměnila válka?
8: Hodně. Člověk si uvědomí, že žijeme v obrovském komfortu, jednak co se týče naší bezpečnosti a jednak i třeba, když tam byla ta strašná zima, tak to, že tady je venku -5 a vám je zima, přijdete domů, nabijete si mobil, dáte si teplou sprchu, zapnete to v pení, uvaříte si čaj, takže to je vlastně jako mimořádný komfort. Já mám jednu takovou silnou vzpomínku ze Salativky, což je takové odstřelované sídliště na kraji Charkova, kam jsme právě vezli taky jeden z dalších těch generátorů od dárku pro Putina a vezli jsme ho rodině, která utekla z Kupiansku. Byla to maminka, tatínek, měli 10leté postižené dítě, které se starali a ještě se starali o svého 92letého dědečka a my jsme tam šli do toho asi 14. patra toho vysokého paneláku.
7: Pěšky.
8: Tam nechcete lézt do výtahu ještě v zimě, když tam vlastně vypadává elektřina, nic nefunguje. A šli jsme právě pěšky a do nějakého toho 14. patra, právě byl air alert, byla siréna, dáma něco lítalo a ten barák byl, tam bylo schodiště a vlastně tam byly takové jako průhledy ven, jo, že to nebylo nějak zasklené, takže tam padal ten sníh, bylo minus 30 a tam jsme jako nesli tu pomoc a vlastně v tu chvíli si uvědomíte, že opravdu tady žijeme v mimořádném luxusu a je to jako obrovské štěstí, je to potřeba trošku nějak vrátit.
7: No, když mluvíte o té strašlivé zimě, kterou mají Ukrajinci za sebou, tak jak se teď připravují na tu zimu, která přijde? Protože z mnoha různých zdrojů se objevují informace, že tahle zima může být ještě náročnější.
8: Je to možné, připravují se jak mohou. Jsem třeba slyšela, že někteří se chtějí přestěhovat na zimu víc jako na západ, ať už třeba do evropských států nebo aspoň na západ Ukrajiny, ale samozřejmě takové možnosti jako ne všichni mají. My jsme teď měli třeba požadavek z Poltavy od starostky úžasné, která dřív působila jako bojová medička, ale pak kvůli rodině přestala vlastně své činnosti dělat u Bachmutu a stala se starostkou Poltavy a říkala nám, že vlastně teď potřebují autobusy, protože všechny své autobusy Poltava věnovala k frontě. A vlastně v Poltavě teď jezdí jenom trolejbusy, které jsou ale napojené na elektřinu, takže na zimu je to nepoužitelné.
7: Když jsme mluvili o tom, jak válka změnila vás, jak válka mění Ukrajinky a Ukrajince, protože když tam jezdíte už od roku 2024, tak vidíte, co se mění i v té atmosféře v zemi, i třeba se mění potřeby, které tam vozíte, humanitární jako pomoc.
8: Ty potřeby se mění, jak ta humanitární pomoc, tak vlastně i ta vojenská. Ta válka se mění každým týdnem, takže vlastně nemá smysl sbírat 3 měsíce peníze na něco, co už po něj pak vlastně jako nebudou potřebovat. Ale co se osobnostně týče, tak já ty lidi v Ukrajině miluju opravdu. Já jsem nikdy nepotkala někoho, kdo je takhle odvážný, statečný i vlastně otevřený. U té fronty si uvědomíte, že vlastně nezáleží na ničem, jenom na tom lidském životě, že věci jsou jedno, že pokud vám že dron trefí auto, tak nejdůležitější je, že jste to přežili. Jo, teď se třeba včera Rusové zaútočili 5 FPV drony na Donbase za Krematorskem na dům, kde jsme s Mekem bydleli. Ten dům je zničený, ale zničili techniku, zničili auto u toho, zničili generátory, antény, pozemní drony, úplně to celé zlikvidovali, ale vždycky první, co vás zajímá, jestli žijou ty lidé, vždycky.
7: Když tohle všechno máte za sebou a asi spoustu toho ještě před sebou, jak se mění váš pohled na svět a na spravedlnost, protože jste právnička?
8: Na svět a na spravedlnost. Mnohem víc si uvědomuju, že musíme bojovat za svobodu a za ty hodnoty, které tady hájíme, protože my si o nich vlastně jako hrozně hezky pořád povídáme, ale je potřeba pro to i něco udělat, že to není samozřejmé, protože moje generace mě 26 let a já jsem nezažila jsem komunismus, nezažila jsem druhou světovou válku, moji rodiče a prarodiče, jo, ale já to mám vlastně jenom zprostředkovaně a na tomhle vidím, že opravdu jako ty hodnoty té svobody, toho demokratického státu je opravdu potřeba jako za ně bojovat neuvěřitelným způsobem a spravedlnost. Já si pamatuju, když jsem si poprvé vzala nějaký volitel nějak na právech nějakého mezinárodního práva nebo něčeho takového, tak jsem studovala ty ženevské konvence a měla jsem představu, jak to jako všichni dodržujou a jak je to úžasné, ale potom tam přijedete a vidíte, jak Rusové likvidují civilisty, jak tam zabíjí malé děti a vlastně vám dojde, že ta spravedlnost jakoby neexistuje, že by bylo spravedlivé, aby ta válka nebyla, aby všichni ty civilisté mohli žít v klidu, ale tak to prostě není.
7: Vy říkáte, že se mění válka, že se mění způsob boje. Velkou změnu znamenaly drony. Dá se ještě na Ukrajině pohybovat bezpečně bez toho, aniž byste měla detektor dronu?
8: Jak kde? Jsou i vojáci někteří, co tam jezdí bez toho, ale takhle, detektor dronů jsou vlastně dva druhy FPV dronů. Na optovlákně a ty klasické na tom analogu. A ta čujka, ten detektor dronů vlastně zaznamená jenom ty, co letí na tom analogu. Jo, a vy vlastně vidíte ty frekvence a potom, když chytnete ten dostatečný signál, tak si tam přepínáte mezi jednotlivými frekvencemi a vidíte vlastně to samé, co vidí ten operátor dronu. Jo, ale ty drony na optovlákně vy nezachytíte.
7: Vy tady i to optovlákno máte.
8: Ano,
7: pro ty, kteří nás jenom slyší, tak vypadá to jako vlasec na chytání ryb. Hodně podobně. A tohle, když na tom je ten dron, tak to ten detektor není schopen zachytit.
8: Přesně tak, ten detektor to nezachytí, protože ten signál vlastně člověk jako pluje po tom optovlákně. Stejně tak, když vidíte, že vojáci jezdí z ryby, což jsou takové ty krabičky na těch autech, takové ty rušičky, tak to taky vlastně vůbec nefunguje na to optovlákno. A my jezdíme s tou čujkou, protože pořád některé drony jsou na optu, některé na analogu, pořád to má smysl s tím jezdit. Je to, my děláme maximum toho, co můžeme udělat pro naši bezpečnost.
7: Kousek od vás taky vybuchl dron, je to tak?
8: My jsme se viděli na čujce právě, když jsme přijeli na Krematorsk. Měli jsme za sebou cestu smrti. Cesta smrti je taková cesta Izium až Slavjansk, která je celá zasíťovaná, lítají tam drony, jo, opravdu běžně tam Rusové loví auta, jak vojenské, tak civilní.
7: Zasíťovaná, myslíte, že tam je ta ochrana z těch rybářských sítí proti dronům?
8: Přesně tak. No a právě jsme přijeli do Krematorsku, tak jsme se jako na sebe podívali, že super, že jsme projeli tu cestu smrti. Já jsem se podívala na čujku a viděla jsem tam naše auto. A Mac naštěstí, protože má spoustu zkušeností jak z Ukrajiny, tak i z misí, kde byl, když sloužil v české armádě, tak naštěstí tomu dronu ujel, ale ten dron vybuchl a trefil takové malé bílé civilní autíčko na další křižovatce vedle nás.
7: Jak se s tou válečnou realitou, kdy nevíte dne ani hodiny, každou chvíli se může něco stát, vyrovnávají Ukrajinci a Ukrajinky, protože mnozí z nich říkají, že si na to prostě musí zvyknout. Je to tak, že si na to prostě zvyknou?
8: Je to tak. Spousta lidí odešlo a spousta lidí si na to jakoby zvykla. Jo. A teď je rozdíl, jestli si zvykáte ve Lvově nebo si zvykáte ve Slaviansku, ale ti lidé už jsou otupělí vůči tomu nebezpečí. Jo. Když jsme byli teď naposledy ve Slaviansku, což byl polovina srpna to byla, ještě jsme tam tehdy natáčeli film s Robinem Kvapilem, tak ta situace, teď je Slaviansk a Krematorsk už aktivní bojová zóna a už se tam vlastně jako normálně úplně jezdit nedá. Předtím to bylo taky tak, že to Rusové likvidovali jako v obrovském měřítku, ale je to tak, že vyslyšíte dopad jedné klouzavé bomby, druhé klouzavé bomby a vlastně ti lidé ani jako už nezvednou hlavu.
7: A je něco, na co se zvyknout nedá?
8: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že se nedá zvyknout na to, že umírají lidé kolem vás. Jo, že ať už to jsou lidi, které známe, nebo i které neznáme, je to obrovské zlo, je hrozně těžké se vyrovnat s tím, že vy vlastně děláte všechno, co můžete, nasadíte tomu vlastní život, což je nejcennější, co máte, všechen čas, ale stejně tam přijedete a stejně vidíte, že tam ti Rusové zabíjejí ty civilisty, že tam bombardují ty civilní domy, nemocnice a je hrozně těžké se s tímhle vyrovnat.
7: Vy máte tady i kousek nějaké bomby, jenom pro ukázku, aby jsme si to dokázali představit, tak nám to popište, co to je.
8: Tohle je kousek klouzavé bomby.
7: Vypadá to jako kámen.
8: No, pochází to ze Slaviansku, kde jsme vlastně měli takové místo, kam jsme vždycky přijeli, zaparkovali jsme, vyndali jsme pomoc pro vojáky, potkali jsme se s nima, dali jsme si s nima kávu v takovém jako malém kafestánku, byl tam tactic shop a Rusové tam hodili klouzavou bombu a zabili tam několik civilistů, mimo jiné toho mladého kluka, co nám tam dělal tu kávu, takže tam přijedete, tohle zvednete ze země a vidíte, že to prostě zabilo ty lidi, které jste tam potkávala.
7: Říká Laura Přibylaková, dobrovolnice, která jezdí do Ukrajiny s humanitární pomocí a je dnes hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Během cest do Ukrajiny nejenom pomáháte, ale taky jste dokumentovala sexuální násilí. Psala jste diplomovou práci na téma stíhání sexuálních zločinů před Mezinárodním trestním soudem. Existují nějaké relevantní odhady, kolik případů sexuálního násilí se už během války na Ukrajině stalo?
8: Ty odhady, vlastně to je hrozně těžké. Jsou nějaké dokumentované případy v řádech tisíců. Ale je to extrémně podreportované, spousta těch lidí už je po smrti a spousta lidí je teď v okupovaném území. Takže vlastně nejde odhadnout reálné číslo. Já když jsem se teď bavila s Ludmilou Husejnovou, která je původně z Doněcku a teď vede neziskovou organizaci Numo Sisters, která pomáhá právě přeživším sexuálního násilí, tak mi říkala, že odhadem je teď 20 000 žen na okupovaných územích, vlastně ve věznicích, kde se setkávají se sexuálním násilím.
7: Co vás do Ukrajiny přivedlo jako téma sexuálního násilí? Proč jste si vybrala zrovna tohle téma pro svoji diplomovou práci?
8: Já jsem v rámci svých studií mě zaujalo mezinárodní právo, pak mezinárodní trestní právo a vlastně se sexuálním násilím jako válečnou taktikou jsem se setkala poprvé, když jsem studovala konflikty ve Rwandě a v Jugoslávii. A potom jsem viděla, že se to vlastně děje i v Ukrajině, ale málo se o tom mluví. Stala se Buča, stala se Irpiň, viděla jsem, co se děje v Chersonu. Tak jsem se rozhodla, že to je dobré téma, které dál zkoumat, protože ta válka tím, že vlastně je to první opravdu jako moderní konflikt na evropském území v tom smyslu, že ti vojáci si ty svoje činy vlastně sami nahrávají na telefony a rovnou je postují ven, ať už jako na sociální sítě, otužují tím svoji komunitu nebo i třeba na nějaké různé pornografické weby a podobně, tak vlastně se setkáváme úplně s novým jevem, kdy si pachatel sám natáčí důkazní materiál a ještě ho dává k dispozici.
7: Věříte tomu, že se podaří aspoň nějaké pachatele usvědčit, dostat před soud, potrestat, zavřít do vězení? Je aspoň nějaká naděje na nějakou spravedlnost?
8: Já doufám, že je. Já doufám, že až skončí válka, tak ono se to už vyšetřuje samozřejmě i během války, ale doufám, že až skončí válka, že se povede některé lidi aspoň jako za tyhle činy odsoudit, ale ono je to extrémně náročné i právě s dokazováním, protože když vlastně chcete dokumentovat sexuální násilí, tak potřebujete především ty svědky, ty přeživší, s nima pracovat jakoby víceméně hned po té události, což v rámci okupovaných územích není možné. A vy pak slyšíte takové jako hororové historky, že třeba znásilnili jednu ženu a ona si schovávala potom jako legíny a spodní prádlo v nějaké jako plastové tašce asi 8 měsíců, než Rusové přestali okupovat to území a doufala, že potom jako vyšetřovatelé si z toho vezmou DNA a tak, ale to samozřejmě není možné.
7: S kolika přeživšími jste měla možnost mluvit?
8: No, jsou to jednotky. No. Já se potkávám s neziskovými organizacemi hodně, které tohle řeší, ale vlastně ty přeživší, a oni to nejsou jenom jako ženy, jo. Jsou to muži, jsou to děti a oni trpí extrémním druhem posttraumatické stresové poruchy. A vlastně vy, když potřebujete od nich nějaké data, tak je lepší si to vzít od těch neziskových organizací, které s nima pracují, protože vy jim vlastně pořád jakoby připomínáte to, co se stalo a pořád v nich oživujete to trauma. Já jsem teď zrovna v srpnu dělala rozhovory s třema ženama, které se staly obětí sexuálního násilí a průměrný věk 60 let. Jo, takže taková ta představa, že sexuální násilí ve válce znamená, že vojenská jednotka dobije vesnici, oslavuje, opije se, vezme si nějaké dvě 20leté krásné blonďaté holky a znásilní je pro nějakou svoji zábavu, tak takhle sexuální násilí ve válce neprobíhá. Z ruské strany je to válečná strategie, je to taktika, jak zlomit ty lidi, jak jim vzít vlastně všechno, co mají a jak jim ukázat, že vlastně oni lidi nejsou. Je to nástroj propagandy, aby se ti civilisté báli. Opravdu jako vlastně ty historky, které já jsem tam slyšela o těch žen, kterým bylo těch, a tohle je hrozně těžké poslouchat, jo, protože třeba ty 60leté ženy jsou ve věku mojí maminky a já když s tou paní mluvím, která mi vlastně jako říkala, že jsem z Doněcku utekla do Irpině, aby měla nějaký klidný život a potom, že tam teda jako přišli Rusové, takže stříleli jako do dětí, že stříleli do civilistů, potom, že vlastně přišli k ní domů, vyrabovali jí celý dům, vyslíkli ji, vyhnali ji ven do minus 30, jo, mlátili ji, potom jí znásilnili nejdřív hlavní pušky, potom i penisem a podobně, tak to je jako extrémně jako brutální případy, jako to slýcháváte, jo, že vlastně to je i něco, co vlastně normální člověk nezvládá pochopit. Ještě když Putin nemá v Ukrajině co dělat a neměl tam vůbec jako vtrhnout s tou armádu, tak ještě jste jakoby schopna nějak jako pochopit po nějaké znalosti historie, že někdo chce obsadit území, které mu nepatří, ale nejste schopna pochopit, že někdo hlavní pušky znásilňuje 60letou paní nebo že někdo znásilňuje batole zubým kartáčkem a podobně.
7: K jak efektivní pomoci mají přeživší šanci se dostat na Ukrajině?
8: Jak kde? Pokud se vám podaří přežít a potom utečete třeba do Kyjeva, tak tam jsou neziskovky, které těmto lidem pomáhají, ale pokud zůstanete třeba v současné chvíli v Chersonu, tak tam samozřejmě taky působí nějaká psychologická pomoc, ale ne v takovém měřítku, jak by to bylo potřeba. A současně vlastně jeden z těch znaků té posttraumatické stresové poruchy je ten, že ty oběti, nebo správně se má říkat přeživší, tak se vlastně bojí si říct o tu pomoc, jinak aby to nevedlo k retraumatizaci, třeba se na to snaží zapomenout, ale současně je tam i vlastně velká jako stigmatizace v té Ukrajině, stejně jako tady, protože nechtějí mít ten label té oběti. Takže si to často nechávají pro sebe a i proto je to třeba podreportované a proto i potom je extrémně těžké, aby se oni vrátili do nějakého normálního života. Spousta těch lidí se třeba zastřelí a podobně.
7: Když jste mluvila o tom, že i vy jste se dostala k přeživším, musíte projít nějakou průpravou, jak s nimi mluvit, protože přeci jen je to velmi citlivá, intimní věc, abyste dál je právě znovu neuváděla do toho traumatu.
8: Já jsem mluvila například s psycholožkou, která pracovala v Ukrajině právě s přeživšími jako sexuálního násilí a na nějaké rady jsem se jí jakoby ptala, ale jinak jsem zkoumala například od Mezinárodního trestního soudu takové manuály, jak mluvit s přeživšíma sexuálního násilí a podobně. Ale vlastně v Česku neexistuje žádný kurz, který by vám nějakým způsobem pomohl. Ano, jakoby existují nějaké přípravy na to, jak mluvit s přeživšíma sexuálního násilí, ale ten válečný stav je vlastně něco tak jakoby mimořádného, že se vlastně na to nemáte jak připravit. Jo, ale lidé, co poskytují psychologickou intervenci v Ukrajině, tak takové výcviky mají, ale mají je v rámci vlastně své práce v Ukrajině.
7: Když slyšíte příběhy těch znásilněných, nejenom žen, ale i mužů, jak pak se s tím člověk srovná? Jde to?
8: Nejde. Jo, jsou to věci, na které nikdy nezapomenete. Ale současně je důležité, aby to někdo zkoumal. Je důležité tam jezdit, je důležité o tom mluvit. Je to důležité i pro ty přeživší, protože oni, jedna vlastně z těch terapií, co třeba bývá efektivní, je, že vlastně oni tím, že to předají dál a tím, že se o tom mluví, tak oni mají trošičku pocit, že se jim to nestalo jakoby zbytečně a že na ně svět nezapomněl. Jo, takže ta práce je důležitá, ale...
7: Vy už jste říkala, že při sbírání důkazů o sexuálním násilí hrají zásadní roli nové technologie a sociální sítě. To znamená, že ti ruští vojáci, kteří si něco natočí, tak by potom, nebo Mezinárodní soud může použít jako důkaz?
8: Může. Je potřeba ty důkazy vlastně jakoby sbírat z těch otevřených zdrojů nějakým adekvátním způsobem, protože samozřejmě existuje AI, všechno musíte mít potvrzené, že se to opravdu stalo. Jo, je to mimořádně náročná disciplína, ale ukrajinská prokuratura na tom pracuje velmi dobře i ve spolupráci s ICC, i ve spolupráci s Evropskou unií vytvořili takovou aplikaci, kam vy můžete přes web vlastně nahrát popisy válečných zločinů, které ruská armáda páchá, včetně všech fotek, včetně toho, kdy se to stalo, kde se to stalo a vlastně všech jakoby potřebných údajů.
7: Já jsem si v té vaší diplomové práci přečetla, že jste navrhla vytvoření specializovaného AI modelu ve formě mobilní aplikace, která by měla pomáhat především. Jak by měla fungovat? A už na ní někdo pracuje?
8: Ještě na ní nikdo nepracuje. Teď pracujeme na žádosti o grant pod Evropskou komisí v rámci programu DAFNE. Ten grant budeme podávat, nebo tu žádost budeme podávat za měsíc přibližně. A vlastně mělo by to fungovat tak, protože právě spousta těch přeživších nemá přístup k té psychologické krizové intervenci a spousta těch lidí se i bojí si o tu pomoc říct a nechtí o tom mluvit. A ta aplikace by měla vlastně fungovat takovou formou, že stejně jako máte třeba AI přítelkyni nebo AI učitele cizích jazyků, tak ta aplikace bude vycvičená na tu krizovou psychologickou intervenci, popovídá si s tím člověkem, dá mu nějaké základní rady, jak například pracovat s panickou atakou, které samozřejmě ty přeživší jako postihují velmi často, protože mají PTSD, jo, a odkáže na další nějakou pomoc.
7: Kdy se chystáte znovu do Ukrajiny a kam pojedete, můžete říct?
8: No, chystám se znovu, hned jak to zase bude mít nějaký smysl. My vždycky vlastně vybíráme peníze přes sbírku na znesnáze a potom tam vozíme pomoc vojákům. Já se opravdu jako snažím tam nejezdit se takzvaně jako podívat a vždycky spojit vlastně, aby to mělo opravdu jako smysl, kdyby se tam něco stalo, tak vždycky spojit pomoc vojákům, nějakou pomoc civilistům, svůj výzkum a podobně, aby to mělo smysl a pojedu tam co nejdřív, no.
7: To byla Laura Přiblaková, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
8: Moc děkuji za pozvání.
7: A šťastnou cestu a šťastný návrat při další cestě do Ukrajiny.
8: Děkuji.
9: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
10: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
9: Příběh zdánlivě nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout v pátek po 8 hodině večer na Plusu.
5: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Odvolací soud potvrdil psychiatrovi Cimickému trest za sexuální násilí. Dva civilisté na Ukrajině zemřeli při ruských úderech, jeden další zahynul při výbuchu miny. Český prezident přijal jordánského krále. Jsou tu Zprávy Plusu s Marií Jakšičovou. Odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5 let vězení a 10 let zákaz činnosti. Cimický podle rozsudku za dobu asi 40 let v psychiatrické nemocnici Bohnice a pak v Centru duševního zdraví Modrá Laguna sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Psychiatrův advokát Miroslav Kučerka se oproti původnímu rozhodnutí odvolal. Nynější rozhodnutí Městského soudu v Praze je pravomocné. 17-letý mladík podlehl zraněním způsobeným explozí výbušného zařízení u města Vorožba na severovýchodě Ukrajiny. Informoval o tom náčelník správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Další 2 lidé zemřeli při nočním ruském útoku na civilní objekt v Žitomirské oblasti. Uvedl to šéf tamní vojenské správy Vitalij Bunečko. Podle záchranářů vypukl ve skladových a výrobních budovách průmyslového parku požár, který se už podařilo uhasit. Česko pravděpodobně po 15 letech opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta se zabývá transparentností států nebo bojem proti korupci. Cílem odchodu je podle Ministerstva spravedlnosti hlavně úspora. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO to řekl v souvislosti s napjatým rozpočtem. Česko má ušetřit 500 000 korun ročně za členství. Někteří odborníci ale upozorňují, že další oslabení hlasu občanské společnosti To ministr Tejc odmítá.
11: Mám někdy pocit, že se na ministerstvu víc diskutovalo, než pracovalo. Připravovaly se akční plány, které často zůstávaly jenom na papíře. Na potřebné úkoly už nezbyl čas. Dialog s občanskou společností zůstane. Jen v mé gesci jsou 4 rady vlády, které mají více než 30 výborů a pracovních skupin. Ty samozřejmě budou pokračovat.
5: Ještě v červnu přitom ministerstvo vyzývalo k zapojení do přípravy akčního plánu otevřeného vládnutí.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Jordánský král Abdaláh II. Dorazil na Pražský hrad, aby jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Budou hovořit o současné situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Po slavnostním ceremoniálu na hradě následuje soukromé setkání prezidentského a královského páru a jednání delegací obou zemí. Předpolednem se jordánský král přesune do Kramářovy vily, kde ho přijme premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Abdaláh II. Navštívil Česko už v letech 2004 a 2009. Unikátní nahrávku rozhovoru Václava Havla a Ferdinanda Peroutky dnes odvysílá Český rozhlas Plus. Záznam vznikl v roce 1968 při cestě někdejšího dramatika a budoucího prezidenta do Spojených států, pravděpodobně v newyorském bytě legendárního novináře. Po návratu Václav Havel odevzdal nahrávku do Českého rozhlasu, kde se uvažovalo o jejím odvysílání. To ale padlo po okupaci země v srpnu 1968 a nahrávka zmizela. Jak se ztracený rozhovor nakonec objevil, vysvětluje Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
12: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, které tam dali v předchozích letech naši rozhlasoví kolegové, kteří ušli do důchodu či odcházeli z nějakého důvodu z rozhlasu. No a přišel na to, že se jedná o kopii toho slavného rozhovoru, o kterém se vždycky mluvilo, ale nikdo ho nikdy neslyšel. A ty indicie, podle toho, kde to bylo nalezeno, napovídali, že to bude z pozůstalosti paní Jarmily Lakosilové. My jsme se pak paní Lakosilové ptali, ona si to už bohužel nepamatuje, ale bylo to tu přetočeno v roce 2001, tudíž jsme tušili, že tu ještě musí být, nebo někde zase ještě zvenku ty originální pásy. Ale Miloš pátral dál a v únoru letos, tedy v roce 2026, objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
5: Rozhovor je součást komponovaného pořadu Havel se ptá Peroutky, který odvysíláme dnes po 8 hodině večer na Plusu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru pojedete v koloně na Pražský okruh za Ohřech. V osobním autem je to asi na 20 minut. Na jižní a Štěrboholské spojce je silnější provoz před Průmyslovou ulicí, fronty jsou z Lanového mostu a také od sjezdu na Běchovice. A ve Vlznově se popojíždí od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu! Dnes čekejte převážně polojasno až zataženo a teploty 18 až 23 stupňů. Zítra se mírně oteplí a vyjasní. Neděle bude zase více zamračená. Od dnešního odpoledne můžou přijít slabé srážky a foukat bude mírný vítr. Takové byly zprávy. Teď 6 minut po 11. hodině začíná pořad Online Plus.
13: Chytré brýle ve veřejném prostoru, velká investice do evropské AI firmy, regulace přístupu dětí na sociální sítě v Evropské unii a příliš rychlý vývoj umělé inteligence. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
3: Online Plus.
13: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
14: Ahoj Davide.
13: Musíme zpomalit tempo, kterým vylepšujeme schopnosti AI modelů. Na svém blogu to napsal spoluzakladatel firmy Anthropic Dario Amodei. K zatažení za brzdu vyzval podle svých slov kvůli tomu, že se AI modely v poslední době zlepšují dosud nevídanou rychlostí. Toto zrychlení Amodei vysvětluje hlavně tím, že se k trénování nových modelů stále častěji používají jiné AI modely. Hrozí, že lidé nebudou schopni pokročilým novým systémům rozumět a nebudou schopni je řídit, varoval Amodei. Na základě incidentu s AI agenty, kteří před časem napadli službu Hugging Face, se také obává, že schopnosti AI modelů vzrostly natolik, že by mohly napáchat vážné škody. Za 6 až 12 měsíců by podobná skupina AI agentů mohla být schopná ovládnout celý internet a napáchat miliardové škody, varoval. Ke zmírnění rizik navrhuje 3 kroky. Firmy, které vyvíjejí základní AI modely, by podle něj měly umožnit prověřovat svá bezpečnostní opatření nezávislými hodnotiteli. Hlavní vývojáři by se také měli domluvit na společných bezpečnostních standardech. A západní země by se měly snažit dohodnout koordinaci i s autoritářskými režimy. S návrhy spoluzakladatele Anthropiku v zápětí vyslovil souhlas i šéf konkurenční firmy OpenAI Sam Altman i majitel firmy SpaceX Elon Musk. Petře, tohle vlastně je věc, která ten poslední týden určitě hodně jak si definuje debatu o AI, o vývoji AI, o tom, jestli opravdu jsou tady nějaká rizika, protože samozřejmě, když před něčím podobným varují nějací nezávislí vědci nebo bývalí zaměstnanci těch AI firm, tak je to jedna věc, ale když se na tom shodnou tři šéfové těch hlavních západních firm, které vyvíjejí ty velké jazykové modely a AI modely, tak to má pak určitě daleko jinou váhu. Co si myslíš ty o tom vlastně blogu, o tom příspěvku Daria Amodie, spoluzakladatele Anthropiku, a pak o tom, že se k němu vlastně přidali i dva jeho největší konkurenti?
14: Já si myslím, že motivace, která k tomu všechny tři vede, nebo hlavně dva, ten Musk je tam trošku jako jméno navíc, v podstatě jde o Amodie a Altmana, OpenAI a Anthropic, tvoří duopol v tuhle chvíli té špičkové umělé inteligence, všichni ostatní jsou trošičku v druhé řadě. Myslím si, že jejich motivace je hodně složitá. Především jim samozřejmě jde o výnos z uvedení obou těch firm na burzu. Ani jedna z nich ještě není veřejně obchodovatelná. Odhady, kolik to IPO, jak se tomu říká, vynese, jsou extrémně vysoké, ale aby se to uskutečnilo, tak mimo jiné musí mít investoři záruky, že ta technologie není nebezpečná, že nevyhodí svět do povětří a že se tím pádem neznehodnotí ten jejich vklad. Tak myslím si, že je to hodně motivované právě těmi burzovními plány obou firm. A potom je to motivované tím, oni dva by se mohli v podstatě dohodnout, Amodei a Altman, mezi sebou. Nepotřebovali by psát takovéhle výzvy, jsou v čele dvou nejmocnějších AI firm světa. Já z toho mám pocit, že si úplně nedůvěřují navzájem.

0: jestli tohle není jedna z těch vlastně motivací, proč se to vlastně teď začalo řešit. A druhá věc, a o té jsem si přečetl poměrně dost komentářů právě třeba v zahraničním, v amerických médiích, v americkém tisku, tak tam se hodně řeší otázka, jestli vlastně obě ty firmy tedy nepotřebují zvolnit hlavně kvůli tomu, že tedy mají vysoké investice do vývoje AI a že je zatím nedokáží příliš ospravedlnit a že potřebují také nějak vysvětlovat případným akcionářům a majitelům tedy, proč tedy museli tedy zpomalit, zvolnit, proč ty výsledky třeba nejsou takové, jaké by mohly být a podobně. Co myslíš o těchto dvou možných motivacích?
1: Já bych k tomu ještě dodal pár maličkostí. Pokud jde o tu druhou, to je bez pochyby pravda a oni si v podstatě nemohou bez nějakého vnějšího tlaku ani dovolit zpomalit, protože by se tím mohli provinit proti legitimním zájmům těch investorů, kteří do toho vkládají peníze a mají podle amerických zákonů zákonné právo očekávat co nejlepší zhodnocení vložených investic. Čili když by dneska Amodei a Altman nebo oba dva řekli, brzdíme vývoj z vlastního rozhodnutí, tak jsou žalovatelní od všech těch fondů a bohatých jednotlivců, kteří se na to vsadili. A pokud jde o tu samoregulaci, já si myslím, že oni hodně kalkulují s tím, že současná americká vláda, a prezident Trump to už řekl dosti zřetelně, nebude chtít žádnou regulaci zavádět. Že vlastně pokud jí tak docela nechtějí, tak vědí, že se jí mohou klidně dovolat, protože Trump jim tohle přání nesplní. Pro Trumpa je umělá inteligence pákou, kterou má na Čínu a té se nehodlá vzdát. Čili je to taková složitá hra se spoustou druhých a třetích plánů a zkoušet to rozmotat z Prahy je možná trochu pošetilé, ale na druhou stranu máme před sebou celý ten příběh a musíme se pokoušet se v něm zorientovat, něco si o něm myslet.
0: My jsme teď tedy tady zmapovali nějaké možné motivace skrytější, které možná oba pánové tedy mají při těch svých prohlášeních, ale co tedy ta deklarovaná motivace, to znamená obavy z toho, že AI modely se vyvíjejí příliš rychle, že by mohli lidé si ztratit nad nimi kontrolu, že by jim mohli přestat rozumět a chápat vůbec, jak fungují, že by vlastně AI modely mohly se utrhnout z řetězu a mohly by třeba ovládnout celý internet nebo něco podobného. Je to podle tebe jenom nějaká tedy fasáda, nebo jsou tahle ta varování a tyhle ty obavy podle tebe na místě?
1: Není to jenom fasáda. Bezpečnostní rizika spojená s umělou inteligencí jsou zřetelná. Projevilo se to třeba v tom mnohokrát citovaném incidentu Hugging Face, kdy modely získaly příliš volnou ruku a využívali ji svérázným způsobem, se kterým se nepočítalo a dokonce nebyly v tom ani včas odhaleny. Ale na druhou stranu si nemyslím, že by nám hrozilo nějaké ovládnutí světa od zlovolné umělé inteligence, která se chce stát jeho pánem. Pořád je rozumnější se na to dívat jako na selhávající techniku, jako na málo vyzkoušené, málo otestované prototypy nějakých novinek, se kterými jsou problémy, tak jako jsou třeba s nevyzkoušenými kosmickými raketami. A to snížení tempa by prospělo, že by bylo víc času na testování, na ověřování všech těchto nežádoucích vlastností. Teď ho rozhodně nemají, nemohou mít, protože uvádějí nový model bezmála každý týden, když to maličko přeženu. Za tu dobu není možné ověřit všechny jeho vlastnosti, včetně těch špatných.
0: A je tedy podle tebe reálné, že by ty firmy opravdu se domluvily na tom, že zpomalí a že by udržovaly nějaké podobné pomalejší tempo, nechali si ho prověřovat nějakými kontrolory třetích stran, nezávislými organizacemi například nebo něco podobného? Protože v téhle souvislosti se právě docela často teď mluví o Číně s tím, že vlastně není jasné, jestli by Čína na něco podobného také přistoupila a že bez toho vlastně žádná taková dohoda nedává v zásadě smysl. Co si myslíš tady? Je to vůbec reálné, že by se domluvili ty firmy, včetně třeba právě čínských, na nějakém společném postupu?
1: Není moc pravděpodobné, že se dokážou domluvit jenom v Americe.

0: a že se dokážou domluvit i s čínskými vývojáři a politiky a majiteli těch firm, to se mi zdá téměř nemožné. Čili já bych si vsadil na to, že žádná podstatnější dohoda nebude, možná v nějakých velice dílčích záležitostech, ale rozhodně to nepovede v tuhle chvíli ke zpomalení vývoje umělé inteligence.
1: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Evropská komise má hotový návrh regulace přístupu dětí na sociální sítě. První detaily odhalila při svém projevu o stavu Evropské unie předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Návrh má podle ní zcela zakazovat používání sociálních sítí dětem do 13 let. Od 13 do 15 let pak mají mít děti jen omezený přístup, nemají mít například dovoleno zakládat si plně funkční osobní účty, ale mají mít možnost zřizovat cosi jako mini účty, které jim umožní používat omezené funkce maximálně 1 hodinu denně. Tyto účty mají být spravovány jejich rodiči. Od 15 do 18 let pak mají mít sociální platformy povinnost zajistit, že jejich design bude pro nezletilé bezpečný. Podle von der Leyenové se má důkazní břemeno přesunout na provozovatele sociálních sítí. Budou to oni, kdo má mít povinnost prokázat, že je používání jejich služeb pro děti bezpečné. Komise podle ní chystá také novou regulaci Digital Fairness Act, která má zakročit proti návykovému designu online služeb. Petře, v době, kdy vlastně my si povídáme, tak není ještě ten návrh úplně na stole. Víme jenom to, co předsedkyně Evropské komise vlastně oznámila, nějaké základní rysy. Určitě se vrátíme k tomu návrhu ještě v budoucnu několikrát, jak bude procházet tím legislativním procesem, jak se bude určitě měnit a budou tam různé tlaky, jak ho zpřísnit nebo naopak, jak vlastně ta opatření třeba zmírnit a podobně. Ale říkal jsem si, že by bylo dobré se podívat aspoň teď na ten základní koncept, který teď známe nebo o kterém teď víme. Jak ti vlastně tenhle ten návrh připadá? Mohla by tahle regulace fungovat? Zákaz do 13 let, to vlastně asi není nic nového. Dnes také by děti do 13 let neměly na sociálních sítích být, ale jak víme všichni, jsou tam od 13 do 15 let velmi omezený přístup a maximálně hodina denně, od 15 pak už normálnější přístup s tím, že tady sociální sítě mají zajistit bezpečnost sociálních sítí a mají vlastně dokazovat, že to umí. Co na to říkáš?
0: Mně to připadá dost rozumné, dost vyvážené z toho hlediska, že by to opravdu mělo zvýšit bezpečnost dětí a přitom je to úplně nevyhodí z toho světa sociálních médií, což je věc, o které já opakovaně říkám, že by nebyla správná. Stojí za povšimnutí, že ten návrh, tak jak je formulován, se hodně podobá tomu, na čem se nedávno ve Spojených státech dohodla ta velká skupina státních zástupců. Prozatím se společností Meta, ne ještě s provozovateli ostatních sociálních médií. A je to něco, co dává smysl. Samozřejmě v Evropě mohou vznikat odchylky způsobené tím, že některé členské státy Unie to budou chtít mít jinak, typicky přísnější třeba, než je tento návrh. Uvidíme, jak hodně takových odchylek budou národní legislativy prosazovat, ale tohle bych pokládal za dobrou regulaci.
2: V tom oznámení se nemluví o jedné věci, která ale se dá předpokládat, že bude základem celé té regulace, a to je ověřování věku. To je pořád trochu kontroverzní a citlivá otázka, nejenom tedy v Evropské unii, ale i ve Spojených státech, v Austrálii a v dalších zemích, kde vlastně se vůbec o té ochraně dětí na internetu mluví. Protože když se zavede nějaké ověřování věku pro děti, tak to automaticky znamená, že se ověřovat budou muset i dospělí a tím pádem vlastně to ověřování věku je potom víceméně pro všechny, aspoň u některého typu služeb. Myslíš, že tedy tohleto bude průchozí například v rámci Evropské unie a že je to vlastně žádoucí, abychom se pak ověřovali, jestli jsme dospělí nebo nejsme dospělí na internetu?
0: Já bych se v tomhle opět vrátil do té Ameriky, kde to vypadá, že k ověřování věku se budou téměř výhradně s výjimkou nějakých sporných případů používat behaviorální testy, testy chování, které dovedou dneska asi docela spolehlivě odhalit, kolik let je tomu uživateli. Pokud se dítě dokáže konzistentně trvale vydávat za dospělého, chovat se na těch sítích jako dospělý, tak takovým sítem proklouzne, ale takových případů asi bude velice málo. A pokud některý dospělý má chování, zájmy a duševní obzor 13-letého, tak možná je v pořádku, že se s ním jako s 13-letým bude zacházet. Pokud tedy zůstane u této metody a nepůjde se do toho hromadného skenování osobních dokladů a jejich ukládání na nějaká nespolehlivá místa, jak to chvíli vypadalo, že by to taky mohlo být, tak opět nic zásadního bych proti tomu nenamítal. To mi připadá jako vyvážená věc.
2: V tomhle se těším, až se přečtu celý ten návrh, protože Evropská komise dlouhodobě říká, že právě bude prosazovat spíš to ověřování prostřednictvím nějakých digitálních identitních peněženek a aplikací, které třeba právě budou sloužit pro ověřování věku dětí a tak dále. Takže jsem zvědavý, jak se s tímhle nebo s touhle otázkou ten návrh vypořádá, protože to pak samozřejmě sebou nese řadu dalších otazníků. Mimochodem, myslím, že minulý týden nebo tento týden jsem četl zprávu, že jedna velká americká firma, která právě ověřuje takto věk a spravuje databázy různých osobních údajů svých uživatelů, a šlo tam, myslím, o nějaké miliony nebo desítky milionů prostě lidí, takže jí ta data právě unikla. Takže máme tady zrovna příklad, i tady americký příklad, jak ta data shromažďovaná pro tento účel opravdu se mohou dostat i mimo tu službu. No, jsem na to hodně zvědavý.
1: Online Plus Davida Slíška.
2: 3 miliardy eur, tedy je více než 70 miliard korun. To je výše investice, jejíž získání oznámila francouzská firma Mistral. Jde o v podstatě jediného evropského zástupce ve vývoji základních AI modelů na té špičkové úrovni. Hlavním investorem v novém investičním kole je jeho korejská hardwareová firma Samsung. Podle oficiálního oznámení chce Mistral peníze investovat do dalšího vývoje své platformy. Firma se snaží zdůrazňovat své výhody oproti americké konkurenci. Závislost na amerických technologických gigantech, ukládání dat v Evropě či pouze na serverech firem a přístup k open sourceovým modelům. Investici chce firma využít také k rozšíření svých evropských datacenter. Mistral také nedávno oznámil, že zákazníkům umožní používat i open sourceové modely jiných firem, včetně těch čínských. Krátce po investici firma oznámila také spolupráci s Mozillou. AI asistent v prohlížeči Firefox nově využívá právě AI modely Mistralu. Petře, Mistral opravdu v podstatě jediná evropská firma, která se snaží vyvíjet tedy velké jazykové modely, a už nějakou dobu nad ní, myslím, lidé docela lámali hůl, protože to samozřejmě nevypadá, že by dokázala opravdu konkurovat těm velkým firmám typu OpenAI, Anthropic nebo i vlastně čínským vývojářům těch velkých modelů. A teď ale oznámila poměrně velkou investici a vypadá to, že se právě bude snažit i trošku změnit ten svůj směr nebo své fungování, že možná se posune od čistě toho vývoje právě k poskytování toho výpočetního výkonu v datacentrech, že se soustředí na tu takzvanou suverénní evropskou technologii a bude se takhle snažit vymezit proti těm velkým americkým firmám. Co na to říkáš? Myslíš, že tohle by mohlo Mistralu fungovat a má šanci tedy podle tebe do budoucna?
0: No, já bych nerad se dal svést k nějakému výroku typu, že 3 miliardy euro není moc peněz, protože jsem v životě neviděl pohromadě ani 3 000, ale ono to opravdu není moc peněz v těchto měřících. Celkové investice do OpenAI jsou v tuhle chvíli asi 180 miliard dolarů, do Anthropiku asi 130, jestli se nepletu, a proti tomu ty 3 miliardy euro je opravdu dost malá částka. Není to první a jediná investice do Mistralu, ale pořád ho to zdaleka neposouvá do stejné ligy, jako jsou ty vedoucí americké firmy. A pokud nebudou ty investice 10x, 20x vyšší než to, o čem mluvíme, tak se do té ligy ani nedostane. Jinak ano, Evropa rozhodně potřebuje svůj nezávislý vývoj jazykového modelu, nezávislý na Americe a samozřejmě i na Číně. A nic bližšího takovému vývoji, než je francouzský mistrál, v tuhle chvíli nemá. Takže je to stéblo, kterého se musíme chytat, ale je to pořád stéblo.
2: Držme každopádně mistrálu palce, snad se mu bude dařit.
1: Online Plus Davida Slíška.
2: Otázka používání chytrých brýlí na veřejnosti se dostala do hledáčku regulátorů v Norsku. Důvodem jsou obavy z toho, že jejich používání na veřejnosti může narušovat ochranu soukromí. Budoucí opatření by podle norské vlády mohla zahrnovat například zákaz některých funkcí na veřejných místech. Zařízení, která vyrábí například společnost Meta nebo Snap, jsou vybavena kamerou a mikrofonem. I když nahrávání obvykle indikuje blikající dioda nebo svítící dioda, někteří uživatelé ji zakrývají. Meta reagovala tím, že by se kamera měla při zakrytí světelka zablokovat. Podle nedávného zjištění amerického deníku New York Times, Meta zvažuje i to, že by její brýle byly vybaveny technologií na automatické rozpoznávání obličejů. Podle serveru Euractiv šetření fungování chytrých brýlí už dříve oznámil například regulátor ve Francii nebo v Německu. Petře, v Česku myslím, že těch chytrých brýlí zatím moc člověk nepotká, ale je pravda, že už jsem četl o řadě případů, tedy ze zahraničí, kdy jejich majitelé nahrávali lidi v situacích, kdyby to asi dělat neměli, a dělali s nimi opravdu, a nebojím se to říct, prasárny, teď jsem to řekl takhle do éteru. Takže se asi dalo čekat, že nějaká snaha o regulaci používání těchto zařízení přijde. Co na ně říkáš, nebo co na ty úvahy vlastně říkáš? Měli by se regulovat nějakým způsobem?
0: Měli. Já to zatím beru s nadhledem, protože mimo jiné, protože ty brýle jsou tak nápadné a tak ošklivé, že každý, kdo je nosí, tak jako tak vypadá jako úchyl, ať nahrává nebo nenahrává. Čili prozrazuje tím na sebe majitel, že je má, že nosí na obličej takovouhle technologii. Ale samozřejmě je to invaze do soukromí, ze které bychom si neměli dělat legraci, mělo by se to brát vážně a mělo by se to omezovat. Není to dobrá věc. Na druhou stranu, jako kde stanovit přesně hranici? Už léta všichni máme neustále v kapse diktafon a fotoaparát v jednom a kameru, která taky může nahrávat člověk s telefonem v ruce, který něco natáčí, tak je sice nápadnější než ten s těmi brýlemi, ale už to je nějaká překročená hranice. Čili realisticky soudím, že se bude trošku otupovat ten odpor k těmhletěm zásahům. Moc mě zajímá třeba, jak bude veřejnost reagovat na nové Apple Watch, které mají taky nahrávací funkci a dovedou nahrávat zvuky vlastně pořád, když je majitel nosí. Hodinky jsou ještě mnohem nenápadnější než brýle.
2: Tak na to jsem taky zvědavý a jsem zvědavý, jak se regulátoři s tímhle vlastně vypořádají. Útok na soukromí to určitě je nějakým způsobem, zvlášť když tahle zařízení používají opravdu nezodpovědní lidé, kteří si patrně neuvědomují, jaké to má dopady, anebo si to uvědomují a jim to jedno, což je asi horší varianta. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
1: Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: 11:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického, ten tak má jít na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozsudek je pravomocný. Prezident Petr Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu v regionu Blízkého východu. Vyzdvihl zejména pomoc palestinským uprchlíkům. Pavel to řekl po setkání s jordánským králem Abdaláhem II. Na Pražském hradě. Blízkovýchodní vládce teď míří do Kramářovy vily, kde ho přijme premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Policisté pátrají po 14-leté Lence Řezničkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Dívka by na sobě měla mít bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit 10 pacientů a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali. Žádnou výbušninu ale nenašli. Policie podle Richtrové dál hledá pachatele.
4: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a přečinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
3: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoct bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o 4. platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur. To je přes 360 miliard korun. Americký federální soudce nařídil Bílému domu ohlásit jakékoliv změny ohledně budovy Kennedyho centra, včetně demolice, 30 dní předem, informovala o tom agentura AP. Rozhodnutí přichází poté, co byl Trump ve středu vyfotografován, jak si na palubě prezidentského speciálu Air Force One prohlíží plakát s nápisem Demolice Kennedyho centra. Prezident už dříve varoval, že budovu významné kulturní instituce ve Washingtonu může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. Na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem. Zdržení je na 10 až 15 minut. Na hořejším nábřeží za křižovatkou s Vltavskou stojí autobus po nehodě. Narazil do stromu a ten je o autobus teď opřený. Na místě jsou hasiči, dá se projet levým pruhem. Je tam kolona od železničního mostu a dále až k Povltavské. Dobře dojďte. Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Od jihozápadu Evropy přijdou deště. Teploty budou 18 až 23 stupňů. O víkendu se mírně oteplí a častěji se ukáže slunce. Až později začne od severozápadu přibývat oblačnosti a v neděli k večeru také srážek. Od spláv Prusu se roučí Marie Jakšičová. Teď už si poslechněte Interview Plus.
5: Pouze asi 6% z 500 milionů Evropanů jsou muslimové. Obavy z údajné islamizace kontinentu přesto pomáhají krajně pravicovým politickým stranám získávat více a více hlasů. Vydělávají německá AFD, francouzské národní sdružení nebo české hnutí Svoboda a přímá demokracie na strachu z muslimů. Začíná páteční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
5: Hostem interview je arabistka a politoložka Zora Hesová z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou zdravím do Bělehradu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Souhlasíte s tím, že obavy z islamizace rostou ve Spojených státech i v Evropě? Dá se to nějak doložit?
6: Nevím, jestli rostou, ale neustále se vrací a Asi bych řekla, že větší a větší strany je používají, nebo strany, které je používají, ty rostou.
5: Čili dá se říct, že je to součást, řekněme, takové mainstreamové politiky nově?
6: Už asi 10 let, někdy od roku 2015, anebo ještě chvíli předtím, se spojuje migrace jako hrozba právě s islámem. A toto rámování migrace jako islámské hrozby bylo nejprve předmětem nebo strategií krajně pravicových stran, ale v posledních letech můžeme vidět, že se vlastně k tomu utíkají i často i jako politici z mainstreamových stran. Není to už vůbec jenom krajně pravicová záležitost. Hmm.
5: Češi by s muslimy neměli mít potíž. Dalo by se usoudit podle toho, jak dobře jsme během války v bývalé Jugoslávii přijali tisícovky uprchlíků z Bosny, což byly převážně muslimové. V čem jsou dnešní Syřané nebo Afgánci jiní než Bosňáci? Proč se těch jedních bojíme, když nám ti druzí nevadí?
6: Ti lidé jsou ti samý, prchají z válek v situaci zoufalství se svými rodinama. Mezi nimi bych rozdíl velký neviděla. Samozřejmě můžeme říkat, že někteří ti první byli Evropané, ti druzí ne. Spíš, co se změnilo, je kontext, ve kterém prchají. Zaprvé v 90. letech bosenská a kosovská válka byly jediné, nebylo jich těch uprchlíků. Ta uprchlické vlny teprve začínaly. Dneska jsme v situaci v posledních 15 letech, že vlastně utíkají lidé jak z válek z několika kontinentů, tak i utíkají třeba před klimatickou krizí z mnoha různých míst a tak dále. A hlavně se změnil kontext. V 90. letech byly ty války mnohem jednodušší. Po roce 2000 vzniká válka proti teroru, přichází na scénu islámský džihadismus a ty války zejména v Sýrii a v Iráku jsou z části vedené diktátory a z části i islamistickými džihadisty, kteří rekrutují lidi v Evropě a kteří vytvořili jakousi, nebo kteří jsou součástí toho konfrontace mezi islámem a západem. Takže já se tolik nedivím, že strach z islámu vzrostl v posledních letech, protože přichází v tomhle jako vlastně velmi dramatickém kontextu ta migrace.
5: Česko není vysoko v žebříčcích protimuslimských nálad, protože u nás muslimská komunita nepatrná. Nenávist k islámu se odehrává spíš na sítích. Je to tak?
6: Nenávist k islámu má taky dlouhou historii a sítě ji rozhodně umohly, nebo sítě, internet, nejprve blogy a tak dále ji umožnili se rozšířit. Věřím tomu, že kdybychom neměli sítě, tak by celé mnoho různých radikalizací nebylo tak radikálních, ale ono platí často, že vlastně míry třeba islamofobie nebo antisemitismu jsou vyšší tam, kde ti lidé jsou méně přítomní, protože často platí to, že váš kontakt s těmi druhými vás vlastně před celou řadou radikálních názorů trošku naočkuje.
5: V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko minulý týden s přehledem zvítězila strana AfD, která často mluví o hrozbě islamizace Evropy. Přestože, a vy jste to už naznačila, v téhle spolkové zemi žije jen něco mezi 1 a 2% obyvatel muslimů. Je to příklad strachu, který v lidech podnítili sami politici, třeba prostřednictvím sítí, aby získali voliče?
6: No, je to příklad politické manipulace. Ty země procházejí nějakou změnou. Je prostě jedna věc je pravdivá. Země západní Evropy v posledních, ne teda několika letech, ale v posledních několika desetiletích se staly zeměmi multikulturními. A nejde jenom o muslimy, jde i o to, že se prostě stěhují lidé v rámci Evropy, že přicházejí pracovníci z Indie, že přicházejí i ti uprchlíci. Takže máme tady nějakou jakoby zásadní změnu. Není teda nesená jenom migrací. Zároveň soustředit se na migraci definování nějakých jako společenských problémů je často jako zástupný problém. Jsou různé sociologické výzkumy, které ukazují, že migrace je prostě velmi, velmi používané téma jakoby, jako toho symbol té proměny společnosti, kam patří třeba i oslabení státu, rozpad infrastruktury a zároveň třeba méně peněz na nějaké lokální služby. A je to asi jako nejjednodušší na ně poukázat, zatímco je mnohem těžší se vlastně stavit těm strukturálním problémům. Takže ano, máme to často tak, že s migrací straší politici i tam, kde prostě k ní nedochází. Zároveň máme i jakoby součásti Evropy nebo místa v Evropě, kde opravdu dochází k nějakým sociálním konfliktům, které jsou dané třeba vyšším počtem cizinců nebo změnící se složkou společnosti, to je taky pravda, ale těch míst v Evropě vlastně není asi zas tak moc.
5: To jsem se chtěl zeptat. V českých médiích se objevují zprávy o takzvaných no-go zónách v Evropě, kam se i policie bojí vstoupit, nebo o komunitách, kde se přistěhovalci snaží žít podle islámského práva. Odpovídá to podle vás skutečnosti?
6: To taky považuji za mýtos. Žádné no-go zóny neexistují, žádná šaria nikde se neuplatňuje. Existují v celé řadě evropských měst sídliště, kam se koncentruje populace s menším socioekonomickým statusem, větší chudobou, kde se třeba koncentrují zločin. Jo? A často jsou tyhle městí třeba ve Francii nebo takzvané inner cities, čtvrtí uprostřed měst v Británii. Často se vyznačují tím, že kromě toho větší chudoby, tam právě žijí i ti uprchlíci nebo migranti, nebo nedávní migranti, nebo už jakby děti migrantů, právě protože to jsou čtvrtě, kde je levnější bydlet a kde často se potkává víc problémů, jako horší školství, méně pracovní příležitosti a tak dále. Ale neexistují místa, kam by se bála policie jíst. Existují místa, kde je větší výskyt třeba násilí spojeného s gangy nebo s drogovým zločinem někde v Malmö nebo v Marseille, to určitě existuje, ale není to tak, že by byly místa, kde by prostě přestal fungovat evropský stát. To je mýtus.
5: Když se ještě vrátím do Česka, tu protiislámskou retoriku u nás používá hlavně už citovaná SPD. Česká migrační politika je přitom velmi přísná a muslimové u nás třeba ve srovnání se sousedním Německem téměř žádní nejsou. Proč Tomio Okamura nebo Radim Fiala přesto s úspěchem oslovují voliče s politikou boje proti údajně hrozící islamizaci?
6: Asi je to strach, který funguje. Když jsme pozorovali dění na Středním východě před 10 lety, tak bylo opravdu hrozivé a pro lidi, co nesledovali Blízký východ, nedovedli rozlišit mezi fenoménem islámského džihádu nebo fenoménem teroristických skupin, islámem samotným a muslimy. Tak jako nedivím se úplně, že tenhle amalgám, tady to spojení tam vzniká. Zároveň asi jsme v situaci, kdy politika se dotýká spíš než materiálních a konkrétních prostě problémů, tak často operuje s nějakými kulturními rozdíly, kde se vlastně jako vymezujeme my proti ostatním skrze nějakou identitu, takže asi to prostě funguje. Tenhle strach tady byl. Na druhou stranu ten strach, nebo tato téma toho islamismu je vlastně už dneska vlastně pasajně do velké míry, to se největší vlastně jeho krize spojená s konflikty na Blízkém východě byla někde mezi roku 2013-2016. Dnes už vlastně tohle období do velké míry pominulo. I ty útoky v Evropě přestaly, které teda byly jako docela velmi, velmi, velmi, velmi výrazné a velmi násilné někdy kolem roku 2015. Že je to 10 let zpátky, ale zřejmě pořád ještě ta zkratka migrace islám funguje, nebo nějakým způsobem se nám nepodařilo oddělit otázky týkající se migrace, zároveň třeba proměny, demografické proměny společností a islámu.
5: A když mluvíte o té demografické proměně, tak co ta hrozba islamizací Evropy, že prostě nás tady chtějí muslimové nahradit? Určitě tu myšlenku znáte.
6: No, to je konspirační teorie, která taky už má nějakou řádku let, která nemá moc velký racionální základ. Postavená na představě, že přibývá muslimů v Evropě a že ti muslimé jsou nějakým způsobem jiný. To, že roste počet příchozích nebo migrantů z Blízkého východu nebo z Afriky, v některých momentech byla pravda, teď už to myslím úplně tak není. Na druhou stranu představovat si, že by ti lidé, kteří přijdou, zůstali takový, jaký jsou a chtěli tady nastavovat své pořádky, to by znamenalo, že by jich muselo být fakt hodně, že by přicházeli prostě naprosto nezměnění. No, pak se ukazuje, že když přichází lidi do Evropy, jak se jako velmi, velmi rychle přizpůsobují svým životním stylem, vzděláním, ale i životními strategiemi té většinové společnosti, takže třeba ta představa jedna byla založena na jakoby, nebo ten mýtus byl často založený na tom, že máte větší porodnost, nebo měli jsme větší porodnost v evropských zemích, ono to už taky není úplně pravda, ale ti lidé, co přicházejí sem během dvou generací, nebo dokonce jako přes generaci vlastně, začnou žít velmi podobně jako Evropané, začnou investovat do vzdělání svých dětí, mají prostě velmi málo dětí, nebo dokonce i úplně stejně málo jako Evropané. Čili tady ta představa byla nějaká, byla nesená tou jakoby viditelnou odlišností a nepočítala vůbec s tím, že lidé se mění, že lidé se přizpůsobují, že lidé jsou velmi tvární a že naopak v Evropě těch identit, které sebou přinášejí, se do určité míry zbavují nebo je proměňují, adoptují identity nové a tak dále. Takže byla tady jakási jakoby velmi jednoduchá představa o tom, jako co to znamená být cizinec a být migrant a tak dále.
5: Hostem Interview Plus je arabistka a politoložka Zora Hesová.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Souhlasila byste s postřehem, že extrémní pravice je děsí voliče islamizací Evropy, zatímco levice zase problém na druhou stranu zhoršuje málo náročným postojem k migrantům obecně?
6: Asi ne, protože postoj k migrantům. Všichni uprchlíci nebo lidé, co získají azyl v Evropě, jsou vystaveni podmínkám, jako které dává zákon. Takže já jako nevidím, že by byly nějaké jakoby výjimky pro migranty. Je možné, jako je tam rozdíl důrazu. Pravice zdůrazňuje například kriminalitu. Nebo jejím hlavním témem je pořádek, řád a tak dále. A můžeme se například bavit o tom, jestli teď v nějaké konkrétní zemi, u nás to tak není, ale třeba ve Švédsku, jestli pravice a levice dává dostatečný důraz nebo naopak nepřeceňuje existující problém třeba těch různých, toho různého násilí spojeného, kde často se vyskytují také jakoby migranti a tak dále. Takže jakoby můžeme se bavit o tom, jak velký prostor dávají různé strany určitým aspektům. Na druhou stranu bychom se taky mohli bavit o tom, že pravice obecně často, zejména teda ta populistická, zdůrazňuje rozdíly a není schopná vlastně se zabývat podmínkami třeba integrace, které jsou se netýkají nutně jenom migrantů, ale třeba i periferií a vnitřních periferií, vůbec jakoby i slabších nebo více marginalizovaných částí původního obyvatelstva a jak vlastně obtížné je vytvářet sociálně homogenní společnost. To je zase něco, čemu se tradičně věnovala víc levice. Aha. Dnes máme těch levicových vlád v Evropě velmi málo, takže já bych vlastně ani, asi bych tohle rozdělení na levici a pravici moc neviděla. Viděla bych tam jako velký důraz u populistických pravicových politiků na to, že tyto velmi komplexní problémy svádí pouze na jakési kulturní otázky a kulturní rozdíly, které prostě tam nehrajou tu zásadní roli podle mě.
5: Několik západních zemí, například Francie, uvažuje o zákazu zahalování obličeje u muslimských žen. Zároveň jsme nedávno viděli fotografie, jak muži se zahalenými obličeji v britském Douvru protestují proti migrantům. Neměly by tady evropské zákony v obou případech měřit stejným metrem a trvat na tom, že obličej je v prostoru sekulární Evropy z mnoha důvodů podstatný?
6: Určitě, já mám dokonce pocit, že na mnoha místech už ta burka nebo ten způsob zahalování obličeje dokonce zakázaný je. A pokud přichází k zákazu zahalování pro jednu skupinu, mělo by to platit samozřejmě pro všechny. To určitě. A zároveň si myslím, že třeba když jste na nějaké demonstraci třeba v Německu, tak jako nemáte právo mít zahalený obličej, protože jako jsou konkrétní situace, kdy nejenom teda muslimové, ale i třeba protestující tohle právo nemají z bezpečnostních důvodů, takže já si myslím, že to asi ano, spíš jako je problém a vůbec zbavit se o zakazování zahalování, to, co se teďka řeší ve Francii, není jenom zahalování obličeje, tam může mít nějaké bezpečnostní a jiné důvody. Naopak se teď Marine Le Pen zvedá otázku zahalování obecně, zahalování šátku ve veřejných prostorách, ne teda jako doma nebo na ulici, ale snad ve veřejných prostorách, a to by podle mě zasahovalo úplně zásadní. Přestalo úplně zásadní zásah do individuální náboženské svobody, že tam vlastně ta retorika se posouvá dneska už do velmi iliberálních míst. To je asi dost nebezpečné, zároveň to potom možná i tahle retorika ospravedlňuje i další útoky na menšiny, takže je to určitě problematické.
5: No a je to tedy tak, že nás čeká debata o, řekněme, náboženských symbolech v prostoru moderního sekulárního státu. Dá se mluvit o uplatňování náboženské svobody, asi jako je křížek na krku nebo židovská kypa, tedy jarmulka. Je to něco podobného? Je tahle debata už otevřená v Evropě? Jak to tedy je s těmi náboženskými symboly?
6: To si myslím, že řeší pouze Francie, protože Francie má specifický model republikanismu, takzvané laicité, která velmi silně odlišuje republikánskou politickou sféru od té náboženské. A tohle odlišování, které původně mělo politiku chránit před klerikalismem na začátku století,

0: minulého, tak teď je používáno vlastně pro jakousi symbolickou odpověď na migraci, jakési symbolické vytěsňování muslimských symbolů, ale protože to nemůžou vlastně právně zasazdit nebo právně definovat pouze proti islámu, tak se to často dotýká právě ten zákaz třeba těch náboženských symbolů ve školách, se dotýká právě i jarmulek, asijských turbanů a tak dále. Že tam je to, to je specifický francouzský příklad, jinak všude jinde je spíš tendence opačná, že se náboženské symboly vlastně nevykazovaly nakonec po celé řadě kontroverzí, které byly třeba i v Německu nebo u nás. A že se jako přijímá jejich jakoby nějakým způsobem vyjednaná existence, takže v Británii máte běžně muslimské nebo sikské policisty, kteří prostě zahalení jsou podle svých tradic a nikomu to nějak zvlášť nevadí, si myslím.
1: Čili vy říkáte, že to je specificky francouzský problém a že to téma je použito tak nějak utilitárně, účelově a že jsou tady ve hře muslimové versus sekulární stát a většinová společnost. Rozumím dobře?
0: V zásadě ano, a tam se jaksi mění to, jak se ta Francouzská republika sama sebe vnímá a republikanismus čím dál silněji vlastně zasahuje do definice veřejného prostoru, kde se dochází čím dál tím většímu vlastně jakoby odmítání nároků třeba muslimských praxí třeba veřejné modlitby nebo toho zahalování nebo i jako jiných symbolů, tak tam dochází z mého pohledu taky k nějakému symbolickému vyrovnávání s migrací, která nemůže být jakoby protimuslimská, tak se vyrovnává ten stát útočí na jakoby na přítomnost náboženských symbolů a skrze ně teda zejména teda na islám. Na druhou stranu bych asi řekla, že vlastně i na straně těch celé řady evropských politiků dochází k nějaké jako identitnímu obratu v tom smyslu, že se i Evropa čím dál tím víc chápe jako nějakým způsobem křesťanská. Bavorská CSU jeden moment nařídila na všechny státní budovy dát kříže a tak dále, takže máme tohle značkování toho prostoru jako našeho, jako toho, co jakoby najednou je označeno jako evropské a které by nemělo být prostě nějakým způsobem přenecháno nějakému multikulturální nebo jiným představám, tak tohle přichází vlastně i z té pravicové strany, takže my tady vlastně spíš můžeme vidět nějakou větší přítomnost debaty o náboženských symbolech, ale nejde podle mě tolik o náboženství, jakoby o víru nebo o etiku, ale spíš jakoby o symbolické zabírání prostoru nebo kolektivní identitu.
1: To jsem se chtěl zeptat. Vy jste mluvila o značkování, tak Evropa vykazuje stále nižší čísla těch, kdo se hlásí k víře, kdo chodí třeba do kostela. Tak jaký, co to vypůsobí, že značkujeme, že věšíme kříže a tak jaký vývoj nás čeká v tomhle smyslu?
0: Je to zdánlivě paradoxní, že se vlastně debata o náboženství, o náboženských symbolech, o náboženských tradicích si intenzivně v posledních letech, v momentě, kdy teda v mnoha zemích dochází spíš k ochlazování náboženské praxe. Znamená to možná to, že se náboženství přesouvá z té teologické, etické nebo jako vyrozené náboženské sféry právě do té jako identitní. Že v situaci globalizace otázky lokální identity nebo národní identity, která už těžko může být jednoznačně definována skrze etnicitu pouze nebo skrze prostě jakousi staromódní národnost, tak se stává definovaná často skrze nějakou civilizační identitu. To znamená my jako křesťané nebo jako judeokřesťané proti, dejme tomu, islámské migraci. A tady ty velké kategorie civilizační, které v zásadě jako je těžké definovat nebo je těžké nějak jako ukotvit, protože jsou velmi jako rozpizlé, není jednoduché jakoby uchopit, tak často nahrazují takový jakoby lehký nacionalismus v tom veřejném prostoru.
1: Rozumím.
0: Nebo jsou možná přijatelnější než nacionalismus, jsou vlastně jako zdálně pozitivní.
1: Vy jste na začátku říkala, že kdybychom neměli sociální sítě, tak bychom možná neměli tak vyostřený antiislámský, řekněme, postoj ve společnosti. Jak jsou na tom média? Zprávy o útočnících islámského původu, kteří v Evropě někoho nevinného napadli nebo dokonce násilně usmrtili, se bohužel opakují. Jak by se média k těmto zprávám měla stavět? Dělají dobrou práci podle vás?
0: Já nevím, asi jak která. Sleduji jich běžně jako velmi málo. Myslím si, že, nebo mám pocit, že za poslední 10 let se ta situace mnohem zlepšila, že máme prostě už lidi, kteří jezdí. Nebo měli jsme novináře z Česka, co si zajeli do Švédska, do takzvaných no-go zón a popsali tam realitu, která třeba není nutně jednoduchá, ale není taková, která by odpovídala tomu mýtu. Máme vlastně jakoby vzdělanější, podle mě, novinářstvo, aktivnější. Takže já bych, jako jsou určitě média, která dělají velmi dobrou práci, která se snaží chápat fenomén v jeho kontextu zejména, protože ten problém s těmi sítěmi je, že oni zdůrazňují nějaký jako jeden aspekt nějakého problému. Ten aspekt může být jakoby pravdivý nebo může tam být, ale když je vytržen z kontextu, tak znamená něco úplně jiného, než když ho chápem v jeho celistvosti. Takže ano, měli jsme teďka vlastně celou řadu třeba útoků, jejichž autoři byli nějací muslimští uprchlíci, nebo migranti, nebo já nevím, ale zajímavé bylo, když potom se začtete do těch jakoby individuálních případů, že jenom některé z nich byly jakoby nějaké ideologické, některé byly prostě bohužel případ nějaké sociální patologie, nebo neštěst, nebo prostě lidé, co měli být odsunutí a tak dále, že vlastně máme, je velmi důležité potom jakoby umět interpretovat to, co se děje v kontextu té konkrétní události a zároveň taky vidět konkrétní kontexty, které jsou se od země k zemi liší. Už máme vlastně velmi, velmi odlišné případy. A zároveň, co mi přijde ještě důležité, to bych jenom poslední věc řekla, vidět to taky v nějakém časovém horizontu. Bavili jsme se ještě nedávno o paralelních kulturách a kulturních rozdílech. Tím si třeba Německo prošlo už před 15 lety. Dneska je třeba úplně někde jinde a už nepovažuje islám jako problém, teda ten mainstream, ne, na rozdíl od těch krajně pravicových stran. A už vlastně se k tomu, k té přítomnosti islámu a přistupem mnohem pragmatičtěji, ono to vlastně mnohem lépe funguje. Takže vlastně ty problémy, které se zdály být velké před 15 lety, jsou dneska do velké míry nějak řešeny. Prostě nejsou už tak jakoby velké, jak se zdály. A my to často prostě z Evropy nevidíme, protože pro nás v Čechách byl tenhle problém poměrně nový. Jo? My jsme se do něj museli asi všichni zaučit, nejenom novináři, ale asi jakoby i veřejnost. Takže tam vidím posun a některá média to myslím vlastně jako sledují velmi dobře.
1: Ještě poslední věc. Často je slyšet, že obavy z politické nekorektnosti brání úřadům v zemích s početnými muslimskými komunitami stíhat nebo trestat třeba nenávistné projevy nebo šikanu samotných muslimů, kteří se v rámci komunity liší třeba minoritní sexuální orientací. Je to podle vás reálný obraz skutečnosti?
0: Určitě bychom takové případy našli. Stejně jako najdeme případy, kdy se, nebo já vlastně toho moc nevím, ale dovedu si představit velmi, že ano. Protože vy vlastně musíte posoudit vlastně různé zájmy těch samotných obětí a zároveň prostě si pracujete v situaci, kde antimuslimská diskriminace je reálný problém. Takže to jsou určitě dilemata, se kterými se policie, novináři, školy neustále jako potkávají, není to jednoduché. A věřila bych, že se tomu jako vlastně někdy policie nebo média vlastně se snaží vyhýbat, nebo někdy z dobrých důvodů nezdůrazňují nebo nepopisují, nezveřejňují etnicitu třeba pachatele a tak dále. Já myslím, že jako na to není jako jedna dobrá odpověď. V těch konkrétních případech se vždycky zvažuje víc zájmu a vždycky můžeme najít někoho, kdo nebude souhlasit s tím výsledkem. Takže není to jednoduché. Máme situaci, kdy vlastně musíme individuální i kolektivní zájmy proti sobě nějak zvážit.
1: Vyvažovat. Hostem Interview Plus byla arabistka a politoložka Zora Hesová. Já mnohokrát děkuji za váš čas.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Osobnost Plus.
3: Český rozhlas Plus vyráží s pořadem Osobnost Plus za posluchači. Tentokrát na festival Spotlight Znojmo. V sobotu 19. září v 17:30 večer v centru Louka. Hostem bude novinář a spoluautor podcastu Vlevo dole Václav Dolejší, se kterým probereme současnou politickou situaci i proměny žurnalistiky. Přijďte za námi, těšíme se na vás.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Milionové dary šly neprůhlednému spolku.
5: Veškeré ty dary byly účelné, byly v souladu se statutem.
4: V Rusku začaly volby, úřady zakázaly kandidovat hlavní opoziční straně.
6: Nadejte na vobory.
7: Volby jsou dnes náhrada za demonstrace. Volby jsou legální protest.
6: Vobory naše straně.
4: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil nominaci na Ligu národů. Na nehodu pozor, na dálnici D5 z Plzně do Prahy u Berouna a bude polojasná až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů. Je pátek 18. září a hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Causerisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Audit spochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
7: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
6: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
5: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
6: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
4: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil začátkem měsíce na předvolebním mítingu v Havířově.
8: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
9: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu. Tu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
10: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
9: Babiš podle Unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Vedení pražského letiště se chce zabývat dlouhými frontami v příletové hale. Tvoří se už několik dní u pasových kontrol cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo šengenský prostor. Na letiště je reportér Dominik Hron.
11: Na terminálu 1 jsem se byl před chvílí podívat. Někteří cestující mi potvrdili, že problém pokračuje i dnes. Negativní zkušenosti po příletu z Toronta do Prahy popsala i paní Eva.
12: To bylo šílený, to bylo dlouhý. My jsme tam čekali nejméně hodinu v té frontě. Nikde jsem takhle dlouho nečekala.
11: Podle vedení letiště může za komplikace zavedení evropského systému vstupu a výstupu, takzvaného EES, který nahrazuje klasické razítkování pasů elektronickou evidencí. Na dnešek proto plánuje svolat mimořádné jednání představenstva, kdy situaci bude řešit, říká mluvčí letiště Marek Zeman.
13: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob.
11: Zatím ale není jasné, na kdy je jednání naplánované. Dominik Hron, Radiožurnál.
4: Odvolací pražský městský soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a zákaz činnosti. Lékař za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jednání sledovala reportérka Františka Rohlíčková.
14: Městský soud v Praze se dnes věnoval především finančním náhradám, které ženy po Cimickém požadovaly. Soud je sjednotil a potvrdil taky 5leté vězení a 10letý zákaz výkonu lékařské praxe. Podle soudce Pavla Bendy je trest s ohledem na to, jak dlouho Cimický činy páchal, přiměřený. Taky je podle soudu nutné brát ohled na to, že ženy vyhledaly pomoc lékaře a Cimický toho zneužil. Všech 39 žen bylo jeho bývalými pacientkami, taky ale studentkami, které u něj byly na praxích, a byly to i další ženy, které s ním nějak spolupracovali. Rozsudek je pravomocný, Cimický u soudu nebyl, jeho advokát ale řekl, že zváží dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: V Rusku začaly první parlamentní volby od ruské invaze na Ukrajinu. Trvat budou 3 dny. Ve státní domě má teď ústavní většinu strana Jednotné Rusko. K té patří i prezident Vladimir Putin.
15: Hlasovat se bude v Rusku až do neděle. Podle očekávání s nejvyšší pravděpodobností zvítězí opět jednotné Rusko, úřady totiž v minulosti vyřadily strany, které vyjadřovaly názory proti válce. Liberální straně Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou, například soud zakázal kandidovat kvůli údajnému porušování volebních zákonů. Podle profesora rusistiky Vladimíra Gelmana z univerzity v Helsinkách, osloveného deníkem Guardian, nejsou volby svobodné ani férové, ale Moskva je pořádá proto, že jsou jediným zdrojem legitimity tamní vlády a usnadňují pokračování války. Ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu způsobila zemi ekonomické problémy, včetně nedostatku paliv. Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Amazon přiznal, že není schopný obnovit svá datová centra v Bahrajnu. Poničili je iránské údery. Pokud zákazníci neměli zálohy mimo zasažený region, jejich data jsou ztracená. Dceřiná společnost Amazonu AWS ovládá přibližně třetinu světového trhu s cloudovými službami.
16: Společnost zkontrolovala poškozená centra v Bahrajnu a usoudila, že už nemá možnosti, jak obnovit data, která klienti neuložili jinde. Datová centra Amazonu poškodily iránské údery na Bahrajn v březnu a v dubnu. Po prvních útocích společnost zákazníky vyzvala, aby svá data přenesly do center v jiných oblastech. Problémy má společnost i s některými datovými centry ve Spojených arabských emirátech. Podle agentury Reuters výpadky v době útoku ovlivnily některé bankovní operace bank v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Starostové měst a obcí ve Šluknovském výběžku se snaží odvrátit plánované uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Dnes o tom jednají se zástupci krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Jednání sleduje reportérka Daniela Pilařová.
17: Dětské oddělení v nemocnici by mělo skončit na konci letošního roku kvůli odchodu tamního primáře do důchodu. Podle ředitele rumburské nemocnice Michala Tichého je teď trend snižovat počty lůžek na pediatriích vzhledem k tomu, že dětí se rodí stále méně. Nemocnice navíc vykazuje ztrátu a je velice těžké do ní sehnat personál. Krajská zdravotní se teď snaží vyjednávat se zdravotními pojišťovnami zachování dětské pohotovosti v co největším rozsahu. Společnost teď navíc dokončuje rekonstrukci budovy polikliniky, kde by podle Tichého měla najít zázemí několik specializovaných ambulancí. Ze starostů je cítit velká frustrace a nespokojenost. Chtějí garanci zachování základní zdravotní péče pro 55 tisíc lidí z celé vlasti, pro které je tohle zdravotnické zařízení spádové. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
18: Nový španělský fotbalový kouč české reprezentace Santi Denia oznámil nominaci na Ligu národů. Podrobnosti zjišťoval redaktor Karel Schamberger.
19: Pro 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů chybí podle očekávání útočník Leverkusenu Patrik Schick, který ukončil reprezentační kariéru. Denia s ním ale po tomto rozhodnutí ještě chtěl mluvit. Nováčky v reprezentaci jsou Lukáš Ambros z Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Češi se prvně představí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku a Anglii. Následně je čeká střetnutí ve Španělsku a znovu v Anglii. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.
18: Čeští tenisté se dnes v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Od 15 hodin nastoupí Jakub Menčík proti Lerneru Tienovi. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. Zítra pokračuje program čtyřhrou a zbývajícími 2 hrami.
20: Na dálnici D3 z Prahy na České Budějovice dejte pozor u exitu 84 Planá na kusy dřeva na vozovce.
21: V levém pruhu jsou nějaký 2 letě.
20: Na D1 z Prahy do Brna vzniká kolona od sjezdu na Velké Popovice, je to až na 20 minut na Šmejkalku a potom před Brnem silný provoz z Prahy u Popůvek a hlavně fronta od sjezdu k výstavišti k D2 na 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy se teď rozjíždí kolona od exitu 22 Králů v Dvůr, brzdí se tam do zastavení, ale už to není na dlouho, nehodu na 19. z levého pruhu odklidili. Na silnici 6 z Karlových Varů na Prahu opatrně za Verušičkami, za Přeložkou se brzdí do zastavení o kousek dál u odbočky na Skřipovou, nehoda. A v Praze na Smíchově na Hořejším nábřeží autobus pobořil strom.

0: místnosti ubývat. Teploty odpoledne 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
1: Co doporučují lékaři seniorům před nástupem další chřipkové sezóny? Dá se od ruských parlamentních voleb, prvních od začátku agrese proti Ukrajině, čekat nějaké překvapení? A večer má v rozhlase premiéru unikátní nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Jak se jí podařilo najít? I to prozradíme. Se začátkem podzimu začíná také sezona infekčních nemocí. Odborníci upozorňují na to, že zvlášť seniori by měli zvážit možnost očkování proti pneumokokovým nákazám, jako je chřipka nebo covid. Právě u seniorů imunitní systém prochází změnami, infekce ve vyšším věku probíhají často závažněji a bývají také častěji doprovázeny různými komplikacemi. Očkování může buď zcela zabránit vzniku onemocnění nebo zabrání alespoň jeho závažnému průběhu. V minulé se

0: Samozřejmě to vnímáme, že ten pacient, když má respirační infekci, tak skončí v nemocnici se zápalem plic nebo nějakou komplikací. Ale ono se ukazuje, že vlastně mnohem zásadnější jsou i jiné komplikace, které jsou s tou infekcí spojeny. A třeba v případě chřipky to mohou být kardiovaskulární komplikace, kdy ten pacient vlastně po té prodělané chřipce dostane infarkt myokardu, má výrazně zvýšené riziko nebo cévní mozkovou příhodu. Takže ono vlastně to nejsou jenom ty respirační nákazy, ale vlastně infekce, které mohou postihnout komplexně ten lidský organismus.
1: Na to jsem se právě chtěla zeptat, proč tyhle ty infekce často u seniorů doprovází problémy se srdcem, dokonce třeba i srdeční selhání?
0: Ono vlastně, když si to představíme zjednodušeně, tak ta infekce je prostě poměrně velká zátěž pro ten organismus. Dochází k aktivaci stresové osy a rovněž tak vlastně může dojít dokonce i k dalším komplikacím, jako je dekompenzace aterosklerózy a podobně. Zároveň teda dochází ke zvýšené zátěži třeba i na ten samotný myokard. No a tohle, co jsou vlastně ty důvody, proč ten pacient sice začne jako chřipka, ale vlastně do té nemocnice se pak dostane jako pacient se srdečním selháním nebo s infarktem myokardu nebo s nějakou jinou komplikací. A tohle je strašně důležité vlastně podle mě, abychom si uvědomili, protože chřipka opravdu není jenom to běžné respirační onemocnění, ale poměrně závažná celková infekce.
1: A co v organismu určuje to, kdo je náchylnější k těm infekcím a jakou roli v tom pak hraje právě věk?
0: Poměrně velkou, protože my víme, že určitě existují rizikové skupiny, tak jednak to jsou skupiny pacientů, kteří mají nějaké chronické onemocnění a mohou být i v mladší věkové kategorii, ale pak máme samozřejmě pacienty vyššího věku a seniory, kde se kombinuje několik různých faktorů. Za prvé to, že dochází ke stárnutí imunitního systému, zároveň to, že ten pacient velmi často má nějaká přidružená onemocnění, chronická onemocnění. No a třetí faktor je, že pacienti vyššího věku trpí takzvaným syndromem geriatrické křehkosti, mají prostě nižší funkční rezervy a to jsou právě ti pacienti, kteří pak vlastně, když se dostanou do nemocnice, tak může dojít k tomu, že dojde třeba ke ztrátě soběstačnosti a případně i k jiným dopadům v té sociální sféře.
1: Když člověk slyší, že by tedy v tenhle čas, který nastává, potřeboval očkování proti chřipce, covidu a třeba i RS virům, to je teď novinka, tak může mu to laicky přijít na jeden organismus moc, tak jak to naplánovat?
0: Tak já myslím, že už je relativně standardem, že jsme se naučili vlastně téměř ve všech ordinacích aplikovat třeba dvě ty vakcíny najednou. Takže třeba konkrétně my teď v Motole spouštíme očkování tou vysokodávkovanou vakcínou proti chřipce u seniorů v úterý a tam opravdu těm pacientům nabízíme tu možnost koadministrace třeba s vakcínou proti covidu, proti té aktuální variantě. Nicméně ty dvě vakcíny si opravdu myslím, že pro ten organismus výrazná zátěž nejsou. Jsou na to poměrně silná data, studie a i z té zkušenosti, kterou máme opravdu z očkovacího centra, tak je to něco, co se aplikuje často. Myslím si, že ty tři vakcíny najednou nejsou až tak běžné nebo tak časté, ale ty dvě vakcíny opravdu lze bezpečně koaplikovat.
1: Vy jste zmínil takzvanou vysokodávkovou vakcínu proti chřipce. Ta je tedy s vyšším množstvím antigenů. Proč se doporučuje u seniorů právě tahle vakcína? Ne ta obyčejná vakcína na chřipku.
0: Ono to je poměrně jednoduché, protože, jak jsme říkali, tak vlastně dochází ke stárnutí toho imunitního systému a ten imunitní systém hůře odpovídá vlastně na ty běžné antigeny, mimo jiné třeba i ve vakcínách. A právě proto, když té vakcíně je vyšší množství toho antigenu, tak ta odpověď je lepší. Takže jsou dokonce i poměrně silná data a evidence, protože u seniorů tato vakcína chrání lépe a to jak proti samotnému onemocnění, tak i proti případným komplikacím nebo dopadům té samotné chřipky. Takže my, jak jsem říkal, tak v úterý zahajujeme toto očkování právě touto vakcínou pro seniory.
1: A znamená vyšší množství toho antigenu ve vakcíně automaticky i nějakou větší reakci po očkování, než na co jsou třeba lidé zvyklí při té obyčejné vakcíně proti chřipce?
0: Tak ze zkušenosti, kterou máme třeba i z těch minulých sezon, tak já jsem toto nezaznamenal, nebo v našem očkovacím centru jsme to nezaznamenali. Nicméně právě proto, že tam je to vyšší množství toho antigenu, je to vakcína, která je určena právě pacientům, kteří hůře odpovídají na tu vakcínu. Takže to znamená, že je určena pro ty osoby starší 60 let. Kdybychom tuhle samou vakcínu podali třeba mladému, zdravému 20-letému pacientovi, tak potenciálně se může stát, že tam může být třeba větší reakce. Větší riziko nějaké lokální reakce, zarudnutí v místě v pichu bolesti.

0: chtivosti a podobně. Nicméně právě proto ta vakcína je určena spíše těm seniorům nebo těm seniorům, kteří hůře odpovídají na ty vakcíny a to riziko těch nežádoucích účinků tohoto charakteru je tam sníženo.
1: Říká Milan Trojánek, přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Děkuji a hezký den.
1: V Rusku začalo třídenní hlasování ve volbách do státní dumy dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé se jich tak zúčastní i voliči na okupovaných ukrajinských územích, o nichž Moskva v rozporu s mezinárodním právem tvrdí, že jsou součástí Ruské federace. Volby jsou smíšené, polovina mandátů je podle stranických kandidátek a 225 poslanců v jednomandátových okruzích je zvoleno většinovou volbou. Ve vysílání je teď zpravodaj České televize v Rusku Karel Rožánek. Dobrý den.
2: Dobrý den, Moskvy, vám i posluchačům.
1: Tak v Dumě má teď ústavní většinu strana Jednotné Rusko, která podporuje Vladimira Putina. Co říkají nezávislé průzkumy, pokud tedy takové jsou, o tom, jak by mohly volby dopadnout tentokrát?
2: Žádné překvapení se nečeká. Výsledek je dopředu daný, si myslím. Opět vyhraje Jednotné Rusko. Podle těch posledních předvolebních průzkumů chtělo volit 37 až 43% ruských voličů. A teď jde o to, jestli získá ústavní většinu, aby mohlo podle přání prezidenta Vladimíra Putina měnit ústavu bez podpory těch ostatních stran, které jsou v Dumě. I když i ty ostatní strany jsou prokremelské a jsou součástí systémové opozice, která spolupracuje s Jednotným Ruskem a vlastně to hlasování vypadá, jako kdyby hlasovali, jako kdyby státní Duma hlasovala jako jeden muž. A samozřejmě tyto volby Vladimír Putin promluvil k národu, vyzval účastí volební a podle něj ukáží, že většina Rusů podporuje válku na Ukrajině, podporuje vojáky, kteří tam bojují. Takže to volby pro Kreml velmi důležité a je to jakési referendum o podpoře Vladimíra Putina a jeho válce na Ukrajině.
1: Ano, Vladimír Putin řekl, jak jste říkal, že se ukáže, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce. Potom, co nebyla k volbám připuštěna strana Jabloko, která je proti válce, je ve volbách ještě nějaká další strana, která si dovolí vystupovat proti válce?
2: Ne, ale tam, jak jste říkala, tak existují ty jednomandátové okruhy, ano. Volební obvody, vyhraje ten, kdo má prostou většinu. A tam podle šéfa strany Nikolaje Rybakova nakonec hlasuje 103 členů Jabloka. Takže i tady v Moskvě, myslím, že v 8 obvodech kandidují straníci této strany, takže protivační hlas samozřejmě byl slyšet v té předvolební kampani. Teď o to, jestli tyto lidé mají šanci uspět, protože samozřejmě volby v 33 regionech ruských, tedy více než třetině, tam existuje takzvané distanční hlasování elektronické, kdy lidé mohou volit přímo ve volebních místnosti, tedy nemusí dávat hlasovací lístek, ale mohou přes pas hlasovat digitálně, anebo doma ze svých počítačů přes různé programy Moskvy nebo ruských úřadů. A toto elektronické hlasování je bez jakékoliv kontroly. To znamená, dá se s tím snadno manipulovat. Takže uvidíme, protože ten tlak na Jablo byl před volbami obrovský. Bylo sice mu zakázáno kandidovat ve volbách, ale pouze v těch místech, kde kandidovali na kandidátních listinách jako strana, jako celek. To znamená, že nakonec tedy ten protiválečný hlas byl slyšet, ale jestli bude slyšet v té budoucí Dumě, to si nejsem opravdu jistý, ale přál bych si to.
1: Jak vypadalo a jak je zajištěné to organizování voleb na těch okupovaných územích? Ovlivnily třeba tam nějak volby ty dronové útoky z posledních dnů?
2: Samozřejmě, tam bezpečnostních důvodů ty volby v těch čtyřech okupovaných ukrajinských oblastech Luhanské, Donetské, Chersonské a Záporožské začaly už několik dní dopředu. Dohlíží na ně armáda. A samozřejmě je to kvůli dronovým útokům. Ale co je zajímavé, tak dronový poplach byl vyhlášen v Soči a bylo tam přerušeno hlasování. Lidé z těch volebních okrsků byli přesunuti z Tritů, členové volebních komisí, pozorovatelé jednotlivých stran, policisté, ale i voliči, kteří se tam nacházeli. Tak v tuto chvíli, nebo nevím, nemám informace, jestli ten dronový poplach ještě platí, ale pokud ještě platí, tak volby jsou přerušené. Něco podobného je v Tuské oblasti kvůli druhé výstraze Tam sice ty volební okrsky pracují, ale úřadské úřady vyzvaly lidi, aby po dobu drnového poplachu nechodili volit a počkali, až ten drnový poplach skončí. A i tady v Moskvě, když jsme dnes se byli podívat a natáčeli jsme v hlasovacích místnostech, tak i tady je vidět, že bylo posíleno bezpečnostní opatření. Je tam více policistů, příslušníků ruské gardy a mají dokonce i automatické zbraně, což v těch dřívějších volbách nebylo. Oni sice byli přítomní na těch volebních v těch hlasovacích místnostech, ale nikdy neměli automatické zbraně.
1: Ukazovalo se před volbami, jestli je Kreml nějak nervózní z těch nálad ve společnosti, které jsou vyvolané právě i válkou?
2: Samozřejmě nervózní, to dokazuje to ten zákaz strany Jabloko, aby mohlo se účastnit jako celek ve volbách. Samozřejmě z toho ten protiválečník nechce Kreml, aby v té nové dumě byl slyšet. Kreml chce, aby ta podpora války, jako to mluvil Vladimír Putin, zůstala stejná, jako je tuto chvíli. A tak si myslím, že tyto věci byly nervózní, že lidé mohli přijít a mohli dát hlas právě Jabloku. A i svědčí o tom i to, že Julie Navalná, vdova po zemřelém vůdci v ruské opozici Alexeji Navalném, vyzvala lidi, aby právě pro Jabloko hlasovali. Takže myslím si, že ty volby jsou pro Kreml velmi důležité a že určitá nervozita nejenom u prezidenta Vladimíra Putina, jeho okolí a dalších vysoce postavených ruských činitelů je.
1: Karel Rožánek, zpravodaj České televize v Rusku, se přihlásil z Moskvy. Díky za to, naslyšenou.
2: Nemáte zač, hezký den do Prahy.
1: 58 let tak dlouho čekal na odvysílání unikátní rozhovor, který na jaře 1968 natočil v New Yorku Václav Havel s legendou československé meziválečné žurnalistiky Ferdinandem Peroutkou. Vůbec poprvé si budete moci poslechnout podstatné ukázky z tohoto rozhovoru dnes po 20. hodině na Českém rozhlase Plus v pořadu Příběh nepravděpodobného rozhovoru. 60 let přečkala nahrávka ve velmi dobrém technickém stavu.
3: Já bych vám velice rád položil, podobně jako jsem už položil a hodlám položit řadě předních osobností z československé poúnorové emigrace, jednu základní otázku. Totiž otázku, za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil.
4: Já myslím, pane Havle, že vy ani nevíte, jak je to vlastně těžké se o takové věci rozhodovat. To je jako když zrnka písku padají na dvě hromady. Tady jsou důvody pro, tady jsou důvody proti. Obě hromady rostou a nakonec je ta jedna větší. A to se říká, že člověk se rozhodl v tom případě.
1: K vysílání připravil rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou dramaturg pořadu historie David Hertl a ten je teď ve studiu. Dobrý den.
5: Hezký den.
1: Tak Václavu Havlovi bylo v té době 32 let, Peroutkovi 73 let. Tak z jakých okolností ten rozhovor vznikal?
5: Peroutka si Havla užíval. Myslím, že to bude patrné potom pro posluchače, že on opravdu dával ze začátku najevo takovou velkou převahu. V tom
1: mladíček.
5: Je to tak, ano. Václav Havel na jaře 1968 odjel na stipendijní pobyt do Spojených států. On ještě před tou cestou dostal nápad, že by napsal knížku o československém exilu, což už vlastně v té době byla poměrně odvaha, protože pořád jsme ještě březen, duben 68. Oslovil zhruba 20 až 30 takových prominentních exulantů, třeba posledního předúnorového primátora Prahy Petra Zenkla, potom taková ta slavná jména, jako třeba Pavla Tigrida, Ivo Ducháčka, Julia Firta a samozřejmě také Ferdinanda Peroutku. No, on si představoval, že vznikne knížka o exilu, zároveň dostal takový nápad, že by z toho mohl být seriál pro tehdy oblíbené Literární listy. Ty měli vždycky na poslední stránce takový velikánský seriál, třeba Ludvík Culík je psával. No a Havel počítal s tím, že by tam bylo něco o našich exulantech. Není úplně jasné, jestli ta nahrávka rozhovoru s Peroutkou byla od začátku plánována jako nahrávka. Pavel Kosatík, který napsal velmi pěknou knihu o Peroutkovi, tvrdí, že Havel jel do Spojených států pořídit ten rozhovor na zakázku Československého rozhlasu. V archivu našeho rozhlasu neexistuje záznam o tom, že by tomu tak bylo, že by snad byl vybaven technikou nebo nějakými pokyny. A navíc Československý rozhlas už v té době měl ve Spojených státech svého zpravodaje, který třeba natočil rozhovor Pavel Kincl s Jiřím Voskovcem, takže nebyl důvod, proč tam posílat externistu Václava Havla. No, každopádně ale rozhovor vznikl a myslím, že ten výsledek je prostě skvělý.
1: No a víme něco víc o tom samotném setkání, jak byl ten unikátní rozhovor pořízený?
5: No, Havel se s Peroutkou sešli dvakrát, byl to jako dvoudenní povídání. Ta nahrávka samotná má 72 minut a je pořízena mimořádně kvalitně. Určitě na dva mikrofony, protože oba dva tam mají jako velmi hezký hlas. Pak se podařilo objevit i ty pásky, takže je to taky velmi kvalitní, jako velmi kvalitní nosič, na kterém je to zaznamenáno. Naši archiváři usuzují, že Peroutka si pravděpodobně půjčil záznamovou techniku z Rádia Svobodná Evropa, které mělo v New Yorku redakci, protože prostě ta kvalita asi na normální takové běžné zařízení v té době běžné by se nedala tímhle způsobem dohnat. Ale i tím se potvrzuje, že prostě asi Havel tam opravdu nejel na zakázku rozhlasu a že vznik toho rozhovoru, respektive jeho natočení, bylo asi do značné míry náhodou. Mimochodem existuje fotka z toho SK.
1: No proč jsme ten rozhovor neslyšeli do roku 1989, je úplně jasné, ale proč jsme ho neslyšeli až teď, 37 let po sametové revoluci?
5: Je to záhada. Tak poslední zmínka o tomhle rozhovoru je ze srpna 68. Václav Havel, když se vrátil ze Spojených států, tak tu nahrávku dal Jiřímu Dinsbírovi, redaktorovi Československého rozhlasu, a Jiří Dinsbír slíbil, že Havlovi tu nahrávku nechá v rozhlase přepsat, aby Havel měl psaný text. Naposledy 14. srpna Jiří Dinsbír Havlovi píše: pane Havel, my ještě počkáme. 9. září má být sjezd KSČ, komunistické strany, a pak podle toho, jak to dopadne, tak to odvysíláme. Za týden přijeli tanky, z rozhovoru nebylo nic, neodvysílal se nikdy a Václav Havel už se o něm nikdy nedozvěděl. Nikdy ho vlastně ani neslyšel, to, co natočil. Dlouhá léta ho potom po roce 90 hledal, snažil se k němu dostat, i knihu na Václava Havla ten rozhovor hledal, on prostě pro ně neexistoval a zajímavé je, že ta kopie byla objevena až v roce 2025 čirou náhodou, když se procházely materiály, které do archivu odevzdali bývalí zaměstnanci rozhlasu, a byl v takové krabici, kterou kdysi do rozhlasu odevzdala Jarmila Lakosilová, naše dlouholetá redaktorka. Ale zajímavé je, že to byla kopie, nebyly to ty původní, ty byly nalezeny shodou okolností až v letošním roce.
1: Ještě máme chviličku, já se musím zeptat, byly to jenom dvě otázky. Ten rozhovor trvá přes hodinu a navíc jste říkal, že se sešli na dvakrát, tak proč to trvalo tak dlouho, než Peroutka odpověděl? Možná naznačil něco ta ukázka, on neodpovídal na otázky.
5: Ano, těch 72 minut na dvě otázky, chtěl byste přijet na návštěvu nebo chtěl byste se vrátit, to je zdánlivě strašně dlouho. On se tam opravdu hodně vytáčí, Peroutka myslím, hledá jakoby důvody, proč se nechce vrátit, vysvětluje, jak složitě odcházel v roce 1948, jako za jakých ošklivých okolností, a nakonec ale ten Havel tedy projevil obrovskou, řekl bych, trpělivost. On to jako fakt dotlačil až toho Peroutku k té odpovědi a já ji neřeknu, protože myslím, že by si to každý měl poslechnout, ale historikové, kteří to slyšeli, tak říkají, že je velmi, velmi intimní ta odpověď.
1: A vy si to můžete poslechnout dnes po 20. hodině na stanici Plus. Ve studiu teď byl David Hertl, právě autor pořadu o rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Díky, že jste přišel. Naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
1: To je spolední publicistiky vše. Za chvíli tu budou aktuální zprávy.
6: Je půl jedné.
7: Český rozhlas Plus.
6: Dobré odpoledne. V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládní strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina. Voliči vedle poslanců federálního parlamentu volí taky členy regionálních sněmů, uvedla agentura Interfax. Iránské revoluční gardy oznámily zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu plujícího pod vlajkou Toga. Na palubě lodi pak vypukl požár. S odvoláním na prohlášení zveřejněné iránskými státními médii To uvedla agentura AFP. Tanker se podle prohlášení pokusil nelegálně proplout průlivem. Co se stalo s posádkou, íránské gardy zatím neupřesnili. Vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit tvořící se dlouhé fronty. V těch se v posledních dnech ocitají cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká nové elektronická evidence evropského vstupu a výstupu. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. S problémy se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. Státní podnik Lesy České republiky udělá po letošním velmi suchém létě mimořádný audit stavu lesních porostů. Informovala o tom mluvčí podniku Eva Jouklová. Kromě dopadu sucha, lesníci na podzim a v zimě zmapují i míru ohrožení lesů kůrovcem. Případná opatření na ochranu lesů by podnik přijal příští rok na jaře. V Mirovicích na Písecku dnes lidé hlasují v referendum o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí a taky na zdraví. Připojíme dopravní informace. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je zastavený provoz na vjezdu do Lochkovského tunelu na 12. kilometru. Byl tam detekován nadrozměrný náklad. Policejní hlídka jede na místo, ale zatím je provoz pozastavený a brzdí se už před tunely. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Před zúžením na 23. kilometru se jede pomalu od sjezdu na Velké Popovice z 15. Zdržení je kolem 15 minut. Na D1 je pak výraznější fronta na příjezdu do Brna z Prahy. Před omezením na kilometru 196 je fronta od Kývalky z kilometru 182. Osobní auta naberou 20-minutové zpoždění. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude převážně oblačno, na Moravě zpočátku ojediněle mlhy. V severozápadní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky nebo slabý déšť, hlavně na horách. Večer se oblačnost částečně protrhá. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13. To byly zprávy, teď už Petr Švarc a názory a argumenty.
8: Protiraketový štít nad Evropou. Stav české opozice a její vyhlídky do budoucna, či jak chce Kreml zlomit ukrajinskou obranu za pomoci ostatků světce. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
7: Názory a argumenty.
8: Praze dnes končí třetí ročník Mezinárodní obranné konference, zaměřené na budování obrany schopnosti v euroatlantickém prostoru, vnější i vnitřní bezpečnost a koordinaci složek státu. Včera na tomto summitu promluvil i český premiér Andrej Babiš a navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany, který nazval Europatriot. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
9: Dobrý den.
8: V Evropě už, pokud vím, taková iniciativa existuje, nebo se mýlím. V čem by se měla lišit ta navrhovaná Andrejem Babišem od té francouzské prezidenta Macrona, ke které se Česko ale nepřipojilo?
9: Je to tak, je tady iniciativa FREIA, letos oznámená, na které se podílí skupina zemí Severoatlantické aliance těch evropských, jako Francie, Německo a mnohé další, spolu s Ukrajinou, je to ukrajinská iniciativa, a jde o vývoj systému protiraketové obrany, který má především tu výhodu, že je tedy evropský, nebo byl by evropský, je plně kompatibilní se systémy NATO, ale hlavně je levný. Velká nevýhoda těch známých, velice efektivních systémů Patriot je, že jenom jedna raketa vypálená stojí kolem 4 milionů dolarů, takže když protivník útočí velice levnými drony Šahíd třeba, tak může snadno takhle způsobovat finanční, průmyslové škody. škody vlastně, protože je velice finančně nákladné pak obnovovat zásoby těch raket. No a ta Freja, tak tam se odhaduje, že by jednotková cena za jednu tu raketu měla být třeba čtvrtinová, takže proto je to velice zajímavé. Andrej Babiš mluví o něčem jiném. Myslím, že poměrně překvapil v červenci spojence, když s tím nápadem přišel na jednání koalice ochotných Paříži, protože, jak se ukázalo, tak nebyl informován o tom, že se tam budeme bavit, no, budou spojenci bavit především o Freji, potom tedy si stěžoval, že ho kolegové z ministerstva obrany jaksi nestihli informovat, což vyvolalo i mezi diplomaty, se kterými se mluvilo, spíš takové pobavení, jak je to možné, že premiér přijede na schůzku nepřipraven. Nicméně ten jeho nápad je poněkud odlišný. Představa je taková, že ty americké systémy Patriot by bylo možné vyrábět i v Evropě na základě licencované výroby, čili nijak by to neřešilo naši závislost na amerických technologiích. Zůstává tam teda ta finanční překážka, že to je stále poměrně drahý systém. Nicméně ty dva nápady se spolu vůbec nijak nevylučují, klidně mohou koexistovat kompatibilně vedle sebe. To klíčové teď bude, jestli nezůstane jen u nápadů, ale zda Andrej Babiš v této oblasti má třeba i nějaké konkrétní záměry, jak do té iniciativy skutečně zapojit reálně nějaké lidi, protože jedna věc je mít nápad, ale druhá zajistit skutečně tu licenci a tu výrobu potom někde spustit. A myslím si, že tak daleko zatím ještě nejsme.
10: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, díky.
9: Díky, hezký den.
8: Už za 3 týdny se budou v Česku konat volby. Vybírat budeme i zákonodárce do třetiny Senátu. A dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová uvažuje o možné modernizaci této instituce.
11: Rozhodují politicky a ne skutečně obsahově, což nás mrzí, řekl Andrej Babiš o senátorech, když vyzýval voliče, aby v nadcházejících volbách do horní komory parlamentu dali hlas kandidátům z hnutí ANO. Dodejme, že toho času je v 81 členem Senátu jen 15 zástupců hnutí ANO a za okamurovce a motoristy tam není ani jeden. Zda by se po volbách Babišovi senátoři, ať už jich bude víc či míň, rozhodovali jinak než podle šéfovy taktovky, si lze přesto stěží představit. Představovat si ale můžeme, jak by to vypadalo, kdyby volič nebyl jen kořistí politických stran vítanou jednou za 4 roky, ale sám měl možnost stát se i bez stranické orientace podstatnou součástí politického rozhodování. A to nejen jako člen některé z nevládních organizací, ale se vším všudy, tedy i s naprosto realistickým cílem dosáhnout konkrétních politických změn. Říká se tomu občanská rada a v mnoha západoevropských městech se úspěšně používá už řadu let. Jádrem celého konceptu je dvoufázové losování z registru obyvatel, kdy se nejprve vybere velký vzorek a pak se z něj sestaví reprezentativní skupina podle věku, pohlaví, vzdělání a regionu. Následnou diskusi zajišťují a provázejí nezávislí odborníci. Výsledkem jsou doporučení, která musí být veřejně projednávána a úřady musí zdůvodnit, proč je přijali nebo odmítli. Belgický historik a filozof David van Rijbroek je přesvědčen, že jsou občanské rady nanejvýš důležité právě teď, kdy se nám nástupem populistů, jehož jsme svědky, sice nehroutí před očima demokracie jako taková, ale hroutí se její postupy. Problém je podle něj v tom, že demokracie a volby jsou pro nás jedno a totéž. Přitom se už za Aristotela vědělo, že při volbách mají větší šanci známí, vlivní a retoricky nadaní politici, zatímco losováním si byli rovni všichni, respektive všichni, kteří patřili do tehdejší kategorie občanů. Dnešní občanské rady jsou de facto statistickou reprezentací obyvatelstva a dokazují, že demokracie nespočívá jen v tom, kdo vládne, ale také v tom, že se na politických rozhodnutích podílejí zcela konkrétní občané. Svědčí o tom například katolické Irsko. Jehož vláda založila v roce 2016 občanskou radu s úkolem jednat o legalizaci potratů. Po řadě schůzí hlasovali členové rady pro legalizaci. a doporučili změnu ústavy, což Irové následně odsouhlasili v referendu. Možná by nebylo od věci zamyslet se nad tím, pokud Andrej Babiš doopravdy touží po skutečně obsahovém rozhodování Senátu, zda by nebylo rozumnější doplňovat ho každé 2 roky losem. Což vůbec není myšleno sarkasticky.
10: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Česká opozice bude muset znovu sjednotit síly, a to dříve, než si myslela. To je názor publicisty Jiřího Leštiny a tady jsou jeho argumenty.
12: Zhruba od časného léta sledujeme, jak ve volebních průzkumech hnutí STAN předbíhá ODS a upevňuje pozici druhé nejsilnější strany. Z čehož jistě není radno vyvozovat dalekosáhlé závěry. Co je však nesporné, že jsme svědky nejznatelnějšího zvratu ve volebních preferencích od loňských voleb. Ve srovnání s 11% volebním výsledkem totiž vykazuje Rakušanova strana v různých průzkumech vzestup zhruba o 5 až 7%. Takový nárůst od voleb nezaznamenala žádná ze sněmovních stran. Starostům tak s jistým zpožděním vychází sázka na poněkud uměřenější politickou komunikaci, kteroužto snahu před volbami vtělili do poněkud prostoduchého sloganu Dobrá kampaň. Nyní se jim ale ve větší míře daří zachovávat odstup od nesmyslných kulturních válek, vyvolávání strachu a nenávistí, jehož cílem je ještě více rozpoltit společnost a učinit ji s nás ovladatelnou. V této souvislosti bude zajímavé sledovat dopad Rakušanovy proklamace, že STAN hodlá získat i část klamaných voličů Andreje Babiše, ztrácejících víru, že právě on je schopen vyřešit jejich problémy. Nejde teď ani tak o to, jak realistický je to záměr. Už samotné seriózní oslovení příznivců hnutí ANO může vnést sofistikovanější tón do programu Antibabiš. Je v něm totiž sdělení, že starostové nehodlají svůj odpor k agresivnímu a nevyzpytatelnému oligarchovi přenášet i na jeho stoupence. Zatím se ale průzkumy agentur shodují v tom, že noví voliči starostů se rekrutují především z řad bývalých voličů koalice Spolu, tedy ODS, Lidovců a TOP 09. Což samo o sobě zpochybňuje to, co hlásají špičky ODS. A sice, že hlavní příčina poklesu preferencí a ztráty dominance v opozičním táboře spočívá v tom, že strana se v minulé vládě zpronevěřila svým pravicovým principům. Kupkova partaj tak dál kličkuje před zásadní otázkou. Zda promptní rozpuštění koalice Spolu bylo přesně tím, co její voliče od nového vedení ODS očekávali. Tím spíš, že prohra Fialova volebního bloku, který získal 1,3 milionu hlasů, nebyla zdaleka tak drtivá, jak prorokovali mnozí experti po vypuknutí aféry Bitcoin. Nad ODS tak dál visí varovný projev Petra Fialy na lednovém kongresu, v němž odcházející předseda mimo jiné apeloval. Je zcela zřejmé, že základní podmínkou úspěchu není dezintegrace demokratické politické scény, ale naopak její úzká spolupráce. Nemáme řešit, jak přebrat voliče TOP 09, vyšachovat STAN a dostat Lidovce na 2%. Jsem i nadále přesvědčen, že budoucnost demokratické politiky není v rozdělování, v hledání toho, co nás odlišuje, ale v propojování, ve vytváření aliancí a ve spojování všech těch, kteří mají stejné cíle. Po 8 měsících, které uběhly od Fialova rozlučkového projevu, se demokratická politika v Česku ocitá pod drtivým tlakem vládnoucích populistů a extremistů, jakému nebyla vystavena od roku 1989. A před demokratickými stranami narůstá výzva, že na opětovném a ještě důslednějším sjednocování sil budou muset začít pracovat dřív, než si mysleli. A bez ohledu na to, která z nich zrovna bude v čele, v závěsu či na chvostu opozičního pelotonu.
10: Slyšeli jste komentář publicisty Jiřího Leštiny.
13: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Před půl stoletím, v září 1976, a tedy čtvrt roku před zveřejněním prohlášení České charty 77, se v sousedním Polsku sformovala klíčová protikomunistická iniciativa, která připravila půdu pro vznik nezávislých odborů Solidarita. Výbor na obranu dělníků, známý též pod polskou zkratkou KOR. Toto výročí připomene publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
14: Co byla polská solidarita, ví u nás hodně lidí. Ví, že ji polský komunistický režim musel v roce 1980 chtě-nechtě uznat, že měla téměř 10 milionů členů, že v čele stál Lech Wałęsa, obyčejný elektrikář, a že se jí po letech pronásledování podařilo ten režim ve volbách v roce 1989 porazit. A to byl počátek konce komunismu v celé tehdejší sovětské Evropě i třeba konec rozdělení Německa. Nebýt Poláků a jejich letitého vzdoru, nebýt těch, kdo tam léta chodili protestovat a nechali se mlátit, kdo tiskli ilegální plakáty a literaturu a byli opakovaně vězněni, bez nich bychom u nás možná ještě teď měli potomky Husáka a Jakeše. Polákům a solidaritě jsme povinni velkým vděkem. Solidarita se ovšem neobjevila z ničeho nic. Byla vyvrcholením několika velkých vln sociálních protestů, které polský režim vesměs tvrdě potlačil střílením do demonstrantů. Tak v Poznaní v roce 1956 bylo kolem 60 mrtvých, na Baltu v roce 1970 45. Když potom v roce 1976 přišly další velké protesty proti zdražování, především v Radomu a v Ursusu, režim tam poslal stovky dělníků do vězení a tisíce okamžitě vyhodil z práce. Tehdy se ale stalo něco nebývalého. Na represe zareagovala skupina několika desítek intelektuálů a studentů, převážně varšavských. Vyjeli do Radomu pomoci dělníkům, kteří se ocitli na dlažbě, a přivezli jim právní a finanční pomoc. To byl v Polsku přelom. Poprvé se tam propojili dělníci a opozičně smýšlející intelektuálové. Ti svoji skupinu nazvali Výbor na obranu dělníků, Komitet obrany robotníkův, ve zkratce KOR. To je 50 let a proto si je teď připomínáme. Bylo to první takové zorganizované opoziční uskupení a zahrnovalo lidi od sekulární levice a předválečných socialistů po stoupence křesťanské demokracie. Bylo mezi nimi několik starších tváří, aktivních už před válkou, i naopak mládež, pár spisovatelů, vědců, herečka, kněz. Byla to jakási předzvěst naší charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Také to byli lidé, kteří se i přes ideové rozdíly dovedli shodnout na tom nejdůležitějším. A tím byla pomoc pro následovaným, odpor proti režimu a budování nezávislých struktur života. Najdeme mezi nimi jména známá i u nás jako Jacek Kůroň, Adam Míchnik, Antoní Matěrevič, Bogdan Borusevič a další. Zažili si potom léta výslechů a někteří věznění, ale neuhnuli. Když potom v roce 1980 začali stávkovat dělníci v Gdaňsku, lidé z prostředí KORu jim nabídli své služby. A bylo geniálním krokem dělníků Zloděnic a Lecha Wałęsy, že intelektuály přijali jako poradce. A ti jim pomohli sformulovat slavných 21 požadavků, sociálních, ale i politických. Tak se zrodili odbory Solidarita. Mohli se proti režimu prosadit a byli silné právě proto, že byli spojením lidových vrstev a opozičních intelektuálů. Jejich jména potom vesměs najdeme v rozhodujících rolích veřejného života u svobodného Polska po roce 89. Pro nás z toho plyne jedna velká lekce, totiž, že pokud demokratičtí politici chtějí získat ve volbách většinu, musí prokázat sociální vnímavost, jinak nemají šanci.
8: O 50. výročí vzniku organizované protikomunistické opozice v Polsku hovořil publicista a bývalý diplomat Petr Janiška. Ukrajinská armáda zaznamenala v září na frontě významný úspěch. Podařilo se jí zastavit a vrhnout zpět a podle ukrajinského vedení prakticky rozprášit ruskou ofenzívu, která měla ze severu odříznout a obklíčit pás ukrajinských pevnostních měst na Donbasu.
10: Ruská snaha o co nejrychlejší dobytí celého Donbasu tak utrpěla citelnou ztrátu. Ve své snaze si Ukrajinu podrobit Kreml ale neustává. Pomoci k vítězství nad Kyjevem mu mají pomoci i ostatky světce. Více v pravidelném pátečním okénku do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz.
15: Začnu obšírnou citací z Putinova oblíbeného bulvárního listu Komsomolské pravda. Poutníci se k chrámu Krista Spasitele začali scházet od 6 ráno, ačkoliv se dveře katedrály otevírají až v 8. Zpočátku se fronta nezdála kritická. V chrámu je přece jen hodně místa, ale už v 9 ráno se dlouhý had věřících protáhl přes most a pak dokonce odbočil na Bolotné nádraží. A to je asi 700 metrů. Věřící říkají, že čekání trvá v průměru asi 2 hodiny. Informační služba moskevské městské eparchie uvádí čas s rezervou. Asi 4 hodiny. Nával, říkáme to, bez hodnotících soudů, způsobuje i to, že společně s pravicí světitele Spiridona je v chrámu Krista Spasitele nyní vystavená schrána s nalezenými ostatky Dmitrie Donského. To znamená, že je možné se poklonit hned 2 relikvím. Do Moskvy dokonce přivezli několik autobusů s poutníky ze sousedních oblastí. U východu z chrámu lze občas zahlédnout desítky lidí, kteří mají oči plné slz. Konec citace. Jde o reportáž z dabového uctívání ostatku svědců, přesně řečeno malých části jejich mumií. Tato praxe je v Rusku široce používána nejen v civilním životě, ale také ve vojenské oblasti. Čerstvým příkladem je právě kampaň s ostatky Dmitrie Donského, které mají ruským vojákům zajistit vítězství nad Ukrajinou. Jehož nebyli schopni dosáhnout ani po 4,5 roce agresivní války. V září 2026 byla schrána s částicí ostatků Dmitrie Donského dopravena do hlavního chrámu ozbrojených sil Ruské federace s deklarovaným následným předáním vojákům ve válečné zóně. Přišel se jí poklonit Vladimír Putin, který následně řekl, že cítil, jak do něj vstupuje zvláštní síla. Podle zpráv o další kampani se předpokládalo, že fragment pravé ruky Dmitrie Donského bude přepravován po částech na frontě. Zástupce Doněcké eparchie formuloval cíl jako duchovní posílení vojáků a pomoc k tomu, aby dosáhli vítězství nad nepřítelem. Již dříve v dubnu 2023 předal Vladimír Putin vojákům působícím v Chersonské a Luhanské oblasti 2 kopie ikony. Následně jednu z nich doručili vojákům středního vojenského okruhu ve válečné zóně. Relikvie se stala předmětem kolektivního uctívání v jednotkách a znamením podpory vrchní moci. V říjnu 2025 hovořil Putin o ikonách, které podle něj měli bojovníci u sebe a které měli promáčkliny od kulek. Přičemž je popsal jako ikony divotvorné, jež zachránili vojáky. V ozbrojených silách Ruské federace existuje od roku 2010 zpráva pro práci s věřícími vojáky. Oficiálně mezi její úkoly patří zajištění svobody vyznání, duchovně osvětová práce a vlastenecká a mravní výchova na základě hodnot tradičních náboženství. Uctívání ostatků a jejich symbolizace jako ruské národní zbraně je tak zařazena do celkové politiky Kremlu, který fakticky řídí ruskou pravoslavnou církev jako své zvláštní ideologické oddělení.
10: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. A na řadě je už pravidelná závěrečná glosa. Jako každý pátek ji připravila hudebnice a publicistka Eva Turnová.
16: Dostala jsem pozvání do Husova sboru v Turnově. Chceme to tu kulturně rozjet, řekl farář. Týden po tobě tu bude hudka a přivez i pár obrazů. Přijela jsem den po vernisáži, vytahala z auta kytary, bedny, obrazy. Čtvrt hodiny před začátkem se rozrazily dveře a vešla starší dvojice. Je to opravdu paní Turnová, já snad dostanu infarkt. Udělala jsem si kvůli ní hlavu, puste mě za ní, spustila paní s vysokým výčesem. Nebyl tam nikdo, kdo by jí v tom bránil, takže paní proběhla kostelem až k oltáři, kde jsem ladila kytaru. Paní Turnová, to jsme my Koupkovi. Jaký Koupkovi? No, posílala jste nám přece knížky Štyrku a Osmičku. Knížky posílám lidem často a Koupkovi mi nespustili žádnou asociaci. No a co Sofinka, už zase papá kapsičky. Papá, odpověděla jsem. Moje texty jsou autobiografické, ale jen částečně. Za ty roky jsem vypustila do světa tolik údajů o svém životě, že sama už často nevím, co se opravdu stalo a co ne. Paní Koupková to ví. No, tak já už asi začnu hrát, řekla jsem. Jo, začněte, manžel je muzikant, takže vás bude sledovat. Výborně, sledující kytarista mi tu chyběl. Farář mě krátce uvedl a ukázal na můj obraz tsunami. Paní Koupková se neudržela. To je Jadran, že jo? Číst vlastní texty v Husově sboru je zvláštní disciplína. Asi u třetí glosy jsem měla pocit, že každá druhá věta je rouhání. Když jsem se dostala ke sloupku o tom, jak jsem si šla koupit stahovací kombiné, ozvalo se. To znám, ta prodavačka byla přece úplně blbá. Ne, nebyla blbá, jenom za mnou nepřišla do kabinky, namítla jsem. Začínala jsem mít pocit, že jsem na autorském čtení paní Koupkové a občas do něj vstupuju s nepřesnou vzpomínkou. Pak přišla povídka, ve které zaznělo slovo poštěváček. Hlavy několika věřících zajely mezi ramena. Cože? Vykřikla paní Koupková. To neznám. Po produkci za mnou přišla ke stolku s knihami. Paní Turnová, dejte mi jednak jeden ten poštěváček a pak vám taky chci něco říct. Představovala jsem si vás drdolem, ale o to nejde. Ale na to, že jste procestovala celý svět, byla jste, že jo? Na Tchajvanu, pětkrát v New Yorku, po celé Evropě, Skandinávii. Na to jste teda, myslím, podle mě docela trémistka. Promiňte, musím se zbalit, řekla jsem. Druhý den jsem otevřela počítač a začala psát. Dostala jsem pozvání do Husova sboru v Turnově. V tu chvíli přišel mail. Dobrý den, paní Turnová, kdybyste náhodou chtěla o tom kostele napsat glosu, tak manžel hraje na bubny. Koupková.
10: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
13: Pro a proti. Roste počet lidí, kteří nástroje umělé inteligence používají pro generování nápadů, textů a grafiky, nebo dokonce při umělecké tvorbě. Ochuzuje to veřejný prostor a kulturu, nebo může být AI naopak dobrým pomocníkem v kreativních činnostech? V sobotu 19. září se na festivalu Spotlight Znojmo zeptáme překladatele Viktora Janiše a podnikatele a odborníka na digitální inovace Filipa Dřímalky.
6: Je 13 hodin.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Psychiatr Jan Cimický je vinen ze sexuálních útoků a vydírání. Potvrdil to dnes odvolací soud. Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření z podvodu. Celorepubliková akce Reuse dny chce upozornit na plýtvání a nadbytečnou výrobu. Dobré odpoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz lékařské činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku během přibližně 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdřív v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný. Advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
17: My jsme se o tom nebavili. To nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
6: Podle soudu je trest přiměřený s ohledem na to, jak dlouho Cimického jednání trvalo. Taky bral ohled na to, že ženy za ním přišly jako za lékařem za žádostí o pomoc a on situace zneužil. Cimický dnes u soudu nebyl, v minulosti vinu odmítl. Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit dceřiné společnosti VZP odhalil například podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
18: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: 17letý mladík podlehl zraněním způsobeným explozí výbušného zařízení u města Vorožba na severovýchodě Ukrajiny. Informoval o tom náčelník správy Sumské oblasti Olev Hryhorov. Další dva lidé zemřeli při nočním ruském útoku na civilní objekt v Žitomirské oblasti, uvedl to šéf tamní vojenské správy Vitalij Bunečko. Podle záchranářů vypukl ve skladových a výrobních budovách průmyslového parku požár, který se už podařilo uhasit. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Po celém Česku dnes začínají Reuse dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
19: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
6: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo skoro o 8 procentních bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Nejlepší Nizozemsko, Belgie nebo Itálie mají nad 20%. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje na festivalu Dvořákova Praha. Na soutěžní vystoupení Concertino Praga doprovodí symfonici mladé umělce, kteří se dostali do finále v kategorii klávesových a strunných nástrojů. V pražském Rudolfinu zazní třeba skladby Petra Iljiče Čajkovského nebo Sergeje Rachmaninova. O vítězích mezinárodní soutěže rozhodne porota složená z předních hudebních odborníků. Na řadě jsou dopravní informace. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je obnovený provoz na vjezdu do Lochkovského tunelu na 12. kilometru. Nadrozměrný náklad už nepřekáží, fronta od sjezdu na Vestec se rozjíždí. Na D1 z Prahy do Brna je silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Poprvé se zastaví u Velkých Popovic na 15. kilometru a pak na 23. Zdržení je kolem 15 minut. Na D1 je fronta na příjezdu do Brna z Prahy, pomalu se jede od Husí války z kilometru 182 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Pro osobní auta zdržení narostlo na 30 minut. Na tahu 35 z Hradce Králové do Mohelnice před Litomyšlí je kolona od Cerekvice na 30 minut a dalších 20 naberete i od Svitav do Moravské Třebové. Dobře dojďte. Počasí bude převážně oblačno, na Moravě zpočátku ojediněle mlhy, v severozápadní polovině Čech místy přeháňky nebo slabý déšť, hlavně na horách, večer se pak oblačnost částečně protrhá. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13. To byly zprávy, teď už jak to vidí a Věra Štechrová.
20: Dobrý den, pátým rokem se Ukrajina brání ruské agresi. Zeptám se, co se zatím podařilo dojednat americkým diplomatům, řekneme si, jak prezident Zelenský zvládá politické otřesy na domácí půdě a proč byl odvolán ukrajinský generální prokurátor. A mluvit budeme i o tom, jak se dohady o českém rozpočtu mohou dotknout ukrajinských uprchlíků. Ve studiu je se mnou ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
21: Dobrý den.
22: Jak to vidí?
20: Ukrajinu čeká zřejmě další válečná zima. Diplomatické úsilí USA o ukončení války už několik měsíců poměrně vázne. Na začátku září Donald Trump vyslal do Moskvy i Kyjeva své dva zmocněnce Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Můžeme shrnout, s čím se vrátili, jestli se podařilo někam posunout ta jednání o tom, že by se mohlo začít jednat o míru?
21: Podle mě jsme se nikam neposunuli. Samozřejmě, že Spojené státy, vidíte, tady je takový problém, že Spojené státy neřeší situaci v Evropě nebo situaci na Ukrajině nebo válku rusko-ukrajinskou nebo rusko-evropskou, ale že řeší především své problémy. Vyslanci, kteří neustále už asi po 13. nevím, jak byli v Moskvě, jsou nepřipravení, nejsou to diplomaté, nejsou to politici, nenesou žádnou zodpovědnost, nemohou nic slíbit ani nic odmítnout. Jsou to prostě lidé, které vyslal Donald Trump. A hlavně nemají povědomí o tom, co byl důvod zahájení ruské agrese na Ukrajinu. Takže vlastně oni, aspoň z toho, co slyšíme, se neustále v kruhu točí kolem biznisu v podstatě, jo? Výměnou něco za něco. A takhle to nefunguje. Protože pokud oni opravdu věří Vladimíru Putinovi to, že Vladimíru Putinovi bude stačit Slovianska Kramatorsk, tak jsou blázni. Je možné, že lžou. V tom případě ale já nedokážu vlastně rozšifrovat tuhletu lež. To, o co jde dnes Donaldu Trumpovi a o čem mluví úplně jasně, a myslím, že jsou to skandální vyjádření, aby Ukrajina, ta, která našla vlastně bolavé místo Ruské federace, to znamená, která ničí rafinérie a vývoz ropy ruské, to znamená prodej, to znamená výdělek, peníze na další válku. Ukrajina našla tohleto bolavé místo a Donald Trump ji žádá, aby tohleto bolavé místo opustila a opravdu, jak to někdo na Facebooku napsal, ostřelovala květinářství. Jo? Jako, je to drzost, je to strašně nemorální postoj.
20: Ale on takovýhle Donald Trump možná řeší svůj problém s iránskou válkou.
21: Přesně tak. On zabředl na Blízkém východě a snaží se to vlastně léčit Ukrajinou. Ukrajina na tento krok přistoupit nemůže. Ona nemůže jen tak se vlastně zbavit svého území, nebránit se. A já si neustále ptám, pakliže by Rusko opravdu potřebovalo jenom ten Sloviansk a mluvilo o tom, že to je obyvatelstvo, které ono chrání. Jaký je rozdíl mezi Slovianskem a ruskojazyčným obyvatelstvem o 5 kilometrů na západ? Jako, jo. Rusko opravdu nezahájilo tuto válku kvůli Doněcké a Luhanské oblasti. O to obyvatelstvo mu nejde. To obyvatelstvo je toho, které je nejvíce ohrožené právě ruskou agresí, nejvíce trápeno a tak dále. To znamená, Rusové si hrají s se Spojenými státy. Spojené státy neustále patrně doufají, aspoň v osobě Donalda Trumpa, že něco vykšeftují, pardon za to slovo. Ale takových hráčů je více, protože kromě energetiky vlastně my tady máme další obrovský problém, a to tím je Černé moře. A tady vstupuje do hry Turecko, velmi silný hráč, minimálně v tomto regionu, ale ono taky vlastně myslí především na sebe. To znamená, Turecko by rádo, aby válka v Černém moři utichla, protože Turecko přišlo nebo bylo mu poškozeno přibližně 25 lodí. Ale pro Ukrajinu by to bylo samozřejmě velmi výhodné z toho důvodu, že teď opět po roce 2003, kdy Ukrajina docela ovládla to Černé moře svými drony, tak teď se situace trochu změnila a vývoz pšenice, to znamená, nebo obilí z Ukrajiny přes Černé moře teďko velmi vázne a Ukrajina tím trpí ekonomicky. Ale Turecku jde jenom vlastně o jeho výhody, o jeho klid, o svůj klid. Ale to opět, Ukrajině by to sice pomohlo, ale extrémně by to pomohlo taky Ruské federaci. To znamená, my jsme tady ve velmi kritické, velmi těžké době, kdy Ukrajina z jedné strany potřebuje klid, potřebuje uchránit svůj obchod, příjmy, civilní obyvatelstvo, ale na druhé straně každé takovéto příměří vlastně způsobí další eskalaci v budoucnosti, protože Rusko tohleto příměří využije k výdělku.

0: schopnosti a je to další fronta. Prostě diplomaté taky válčí, jenom v oblecích. A pro Ukrajinu je důležité udržet si Spojené státy, když už ne na své straně, tak aspoň, aby nebyly úplně na straně Ruské federace, i když Donaldu Trumpovi se zatím podařilo nejvíce ze všech pomoci Rusku, třeba i tou válkou na Blízkém východě. A čekat na to, až pozice Donalda Trumpa zeslábne, protože Spojené státy pořád mohou být ještě spojencem Ukrajiny. A samozřejmě, že Ukrajina potřebuje dostat ze všech svých spojenců co nejvíc může. Jo, Spojené státy třeba teď nepomáhají pochopitelně ani zbraněmi, ani penězi, ale jsou věci patrně, které jsou důležité a které ty Spojené státy Ukrajině přeci jenom jako poskytují.
1: No, Trump oznámil alespoň dohodu o vzájemném neútočení na energetickou infrastrukturu, kterou tedy Vladimír Putin označil za dobrý nápad. Ukrajinský prezident řekl, že pokud ruské útoky ustanou, tak se tak zachová i Ukrajina. Jaké šance dáváte tomu, že opravdu by se přestalo útočit na energetickou infrastrukturu?
0: V nejbližší době asi ne, protože je to velká karta, tomu slovu rozumí Donald Trump, Ruské federace. Ruská federace a Vladimír Putin pořád mají naději, že vlastně zničí Ukrajinu tuto zimu, že ji úplně zmrazí, tu energetickou soustavu budou ostřelovat dál, ale přibudou k tomu určitě i jiné eskalační kroky. Nedá se říct, že Rusko na nějaké takovéto příměří na jistou dobu nepřistoupí. Je to možné, ale zase to příměří možná, že na chvíli jako uleví Ukrajině, ale výhodnější bude pro Ruskou federaci.
1: Ona se blíží zima a vždycky je veliký problém to strádání civilního obyvatelstva, pokud nemá právě energie. Tak je právě tohle to, čeho se Ukrajinci před zimou nejvíc bojí?
0: Ukrajinci o tom mluví a připravují se na zimu. Dnes, dejme tomu, já jsem se vrátila z Ukrajiny v pondělí, ta situace samozřejmě se nedá vůbec srovnat s tím, co bylo v zimě. Nemáte pocit, že někde chybí energie, nejsou výpadky žádné, není přerušovaný prostě dodávky energie a tak dále, ale to neznamená, že ta soustava, ta infrastruktura není strašně poškozená, protože Rusko ostřeluje právě ty elektrárny ukrajinské a tak dále už od roku 2022, ale Ukrajinci se snaží diverzifikovat zdroje energetické. Lidé se připravují, naši známí, téměř všichni známí, které máme my, ale to nejsou, upozorňuji, lidé na té nejnižší sociální jako kdyby úrovni. Všichni mají generátory, všichni jsou víceméně připravení. Otázkou ale je, protože Ruská federace ostřeluje teď v poslední době i čerpací stanice, protože i pro ten generátor potřebujete nějakou energii samozřejmě. Ale obrovským nebezpečím je právě to, s čím už Ruská federace začala, a to je odřezávání v jistém smyslu Ukrajiny od svých západních sousedů a spojenců. A včerejší prohlášení nebo vystoupení Donalda Tuska, polského premiéra v parlamentu polském, toho je důkazem. A myslím si, že v tom Ruská federace neustane, že bude se snažit odříznout Ukrajinu od západních partnerů.
1: Vy teď máte na mysli asi ty útoky na polsko-ukrajinských hranicích, teď mluvím o dronových útocích.
0: Útoky na polsko-ukrajinských hranicích, hybridní a nejenom hybridní útoky. Donald Tusk to řekl jasně, můžeme očekávat i drony reaktivní, můžeme očekávat i ostřelování raketami, to znamená vyhrožování, vytváření nebezpečné situace právě v pásu sousedů jako Ukrajiny, aby ve vnitřní politice se vyvolala panika a aby lidé nutili své vlády k tomu, aby vlastně v tom konfliktu nebrali, jako se vůbec neúčastnili toho konfliktu a nepomáhali Ukrajině. Vidíme už ze Slovenska první reakce. Robert Fico chce být chráněn na to, ale nechce válčit a tak dále. Jako budeme asi svědky.

0: opravdu velmi nehezké parodie na politiku.
1: No, když jste zmínila právě slovenského premiéra Roberta Fica, tak on dnes má být na Ukrajině. My jsme se to v podstatě dozvěděli včera, a to od polského premiéra. Tak jak rozumíte téhle cestě Roberta Fica na Ukrajinu v tuhle chvíli?
0: Robert Fico na této válce vydělává, takže bude se snažit, jak dlouho to bude možné, jako sedět na dvou židlích, brát si, ale nedávat.
1: Není tam ale přeci jen patrná ta změna postoje, že Robert Fico možná potom, jak dopadly volby v Maďarsku, nechce být v té Evropské unii úplně osamocený. A samozřejmě jde tu taky o obnovu Ukrajiny, na které by se Slovensko asi také rádo podílelo.
0: Jak říkám, on si samozřejmě bude brát tam, kde to bude možné. Je to velmi nemorální postoj, ale Robert Fico takhle funguje dlouhodobě. Samozřejmě, že tu výhodu mu dává to, že Evropská unie se pořád k těmto státům, které vlastně parazitují na Evropské unii, parazitují na NATO, parazitují na válce, vlastně, že jim dává ten prostor.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: No a doma na Ukrajině musí prezident Zelenský řešit stoupající únavu lidí z války a taky kritiku svých politických oponentů. Viditelný byl třeba ten nedávný rozkol s tehdejším ministrem obrany, populárním Michailem Fedorovem. Toho prezident odvolal kvůli sporům s armádním velením, ale pak na podporu Fedorova vyšli dokonce Ukrajinci do ulic na demonstrace. Tak co se děje teď? Podařilo se Zelenskému uklidnit tu vnitropolitickou situaci?
0: Ono se někdy o prezidentu Zelenském mluví tak, že je teflonový, že vlastně po něm všechno steče, že a opravdu má neuvěřitelné štěstí, ale to štěstí mu také dává právě válečný stav, bohužel, protože Ukrajinci si moc dobře uvědomují, že jsou určité hranice, kam oni můžou a nemůžou, aby ten stát vlastně se nerozvyklal úplně. Prezident Zelenský má pochopitelně čím dál větší problémy, ale zároveň, že když se podíváme na tu skupinu lidí, kterou se on obklopil a se kterou přišel vlastně do té politiky, tak vidíme, že jeden za druhým vlastně je stíhán, utíká z Ukrajiny a tak dále. Prostě to nebyl tým, který by Ukrajina potřebovala před začátkem invaze. A prezident Zelenský, ale je na něm vidět, že vlastně se to týmu zbavuje ne tím, že by on chtěl, ale že toho týmu zbavují antikorupční orgány ukrajinské a z něj se stává opravdu státník. Ale to neznamená, že veřejnost vlastně mu nepřičítá vinu politickou za to, co vlastně svým jménem přivedl do ukrajinské politiky. Ale nicméně ta válka mu pomáhá v tom, že jeho preference zas tak jako neklesají. Je opravdu velké procento lidí, kteří ho neberou, ale neberou ho už od začátku, to asi stoupá samozřejmě, ale nicméně jako prezidenta, jako představitele státu zatím není úplně ohrožen, i když s tím posledním skandálem už opravdu lidem dochází trpělivost.
1: Vy jste právě zmínila korupci, která se týká lidí ve vysoké politice. On naposledy minulý týden žádal parlament, aby odvolal generálního prokurátora Kravčenka, což se taky stalo. O co v tomhle konkrétním případě jde generální prokurátor? To už je vysoká šarže.
0: Je to vysoká šarže, ale je to opět zodpovědnost personální politiky Volodymyra Zelenského. Tam snad už se ani nedá mluvit o korupci. Tam jde o organizovaný zločin.
1: A samozřejmě, tomu se ve válkách daří.
0: Ano, tím spíše, že vysocí státní funkcionáři a vůbec instituce takovéhoto typu jsou ve válečném stavu v jistém smyslu chráněny informačně a toho zneužívá spousta lidí, nebo je to prostě strašně lákavé. Když se zhasnou světla, tak je to extrémně, extrémně lákavé. Ruslan Kravčenko, ale Ukrajinci teď diskutují právě o tom, jakým způsobem se mu povedlo vyjet z Ukrajiny, protože to taky není tak jednoduché. Diskutují o tom, proč Volodymyr Zelenský vlastně zareagoval až po týdnu. Je to člověk, kterého on dosadil do křesla generálního prokurátora, ale tady je důležité říct jednu věc, že na Ukrajině i v této těžké době ty antikorupční orgány, které byly zřízeny ještě za prezidenta Petra Porošenka, fungují a jak se ukazuje, tak na Ukrajině je chráněnou osobou nebo nedotknutelnou osobou pouze jedna osoba a tou je prezident Volodymyr Zelenský. Všichni ostatní nemají tu ochranu, i když v ní doufali. Doufali v ní dlouho. Minulý rok si možná vzpomenou z posluchači na protesty v Kyjevě, které vlastně zabránili tomu, aby ty antikorupční orgány byly okleštěny.
1: Ano, aby ztratili určité pravomoci.
0: Přesně tak. A tím pádem se vlastně už posunula ta lavina. Ty antikorupční orgány mají podporu jak na západě u spojenců, tak v ukrajinské veřejnosti. A Volodymyr Zelenský s tím nic nenadělá. To znamená, že vlastně všichni tito lidé typu Ruslana Kravčenka nemají žádné garance, i když, jak už jsem říkala, v ně dlouhou dobu doufali.
1: Můžu jenom krátce říct, čeho se ten skandál týkal, protože u nás my jsme slyšeli, že byl odvolán generální prokurátor, ale v podstatě se moc nemluvilo o tom, proč.
0: Bylo to vlastně spojené s domovní prohlídkou, tak se to říká, právě těch antikorupčních orgánů na generální prokuratuře. Zdá se, že jeden ze zástupců generálního prokurátora vlastně kryl biznis s call centry. Business call centry na Ukrajině je opravdu velmi složitá a závažná záležitost, protože okrádá nejenom ukrajinské občany. A tady je třeba
1: to jsou takové ty podvodné telefonáty?
0: To jsou ty podvodné telefonáty.
1: To známe i od nás?
0: Přesně tak a tady to známe taky, protože okrádá i ty evropské občany. To znamená, že boj s tímhletím, s touhletou kriminalitou je velmi důležitý a na tom samozřejmě mě trvají i západní spojenci Ukrajiny. Takže to je vlastně několikanásobný průšvih, když bych to takhle řekla, jak na domácí, tak na zahraniční úrovni.
2: Jak to vidí?
1: My v Česku mezi tím sledujeme dohody o tom, jak bude vypadat schodek státního rozpočtu pro příští rok. Ten původně navržený schodek 389 miliard korun se po včerejším jednání prý sníží o jednotky miliard. No a koalice podle Tomia Okamury z SPD počítá i se snížením výdajů na uprchlíky z Ukrajiny, a to o 4 miliardy korun. Podle ministerstva práce loni bylo vyplaceno Ukrajincům na humanitárních dávkách 8,8 miliard a 4 miliardy vyplatil stát za zdravotní pojištění. No ale podle modelu ministerstva práce z minulého volebního období příjmy státu od uprchlíků z odvodů a daní převyšují ty výdaje. A SPD má teď připravit poslanecký návrh ke změně dávek. Tak tu dávku v současnosti pobírá asi 90 tisíc uprchlíků z Ukrajiny z celkem 390 tisíc. Kdo jsou ti, kteří tu dávku pobírají?
0: Já se v téhleté problematice moc neorientuji, ale to, co vím, je, že ji vlastně pobírají lidé, kteří nemohou pracovat, ať už ze zdravotních důvodů, nebo popřípadě mají věk, buď nízký, nebo vysoký. To znamená, my když vidíme, že Ukrajinci nám přináší mnohem větší zisky, než jsou naše výdaje na ně, a my je ještě za to budeme trestat, já už nevím ani, jak bych popsala něco podobného, ale Tomio Okamura funguje tím způsobem a do politiky se dostal tak, že vlastně zvedl právě tuhletu antiukrajinskou problematiku. On evidentně nechce dělat nic jiného v České republice, než válčit s Ukrajinci. Ale mě tady napadá jedna věc. Víte, já když se dívám na to, co se děje od roku 2019, takhle vlastně skončily volby na Ukrajině, že vyhrála strana a prezident, kteří mluvili o míru a odmítali jakékoliv přípravy na válku a tak dále. Měli spoustu jiných představ a záležitostí, prostě silnice, dálnice a tak dále, jenom ne příprava na válku. A já když koukám takhle na to, co se děje dnes minimálně v té střední Evropě, tak si říkám, že my budeme opakovat tu samou chybu, kterou udělali Ukrajinci v roce 2019. My se tak bojíme války, že si zvolíme lidi, kteří jsou nejméně schopní čelit válečnému konfliktu. A paradoxem toho je, že ti, kteří se dostali do vysokých státních funkcí na základě antiválečné retoriky, budou muset sami čelit válce. A já nechci říct, že to přeju Tomio Okamurovi, protože to nepřeju nám, ale bohužel takhle to vidím, že i Slovensko s Robertem Ficem, i Česká republika s Tomiem Okamurem, mimochodem Polsko se všemi svými konfederacemi, Browny a tak dále, vlastně tito lidé neuvěřitelným způsobem oslabují národy a státy a nepřipravují nás na válečný konflikt, ale neustále si hledají toho vnitřního nebo nejenom nepřítele a válčí s Ukrajinci, kteří tady pomáhají ekonomice České republiky. A pokud mluvíme o Ukrajincích jako o migrantech, tak já bych si dovolila říct, že jsou to ti nejlepší migranti a ti nejžádanější, které bychom mohli mít. Nicméně je to největší nepřítel Tomia Okamury.
1: Vy jste zmínila i Polsko. Já jsem měla pocit, že v Polsko se v tom, jak se připravovat a nebo zavírat oči před válkou, poměrně vymyká. Vy to tak nevidíte?
0: No úplně se nevymyká. Samozřejmě, že Poláci jsou v jiné pozici a připravují se na to a je to mnohem větší stát a mnohem složitější politické prostředí. Ale když se podíváme na to, kdo vyhrál, dejme tomu, prezidentské volby, mluvíme o Karolu Navrockém, tak tento člověk vlastně odmítá podepisovat zákony, které by chránily Polsko, které by přinášely peníze z Evropské unie právě na obranu a na policii, pohraniční stráž a tak dále. To, když vidíme, jakým způsobem i marginální strany vlastně řídí nebo se snaží vychylovat tu politiku vládní strany a tak dále, tak je evidentní, že jsou to strany, které jsou možná inspirované Ruskem, možná jenom stejně jako Tomio Okamura využívají vlastně toho potenciálu určitého procenta voličů, protože to nejsou hlupáci. Ti politici, dejme tomu, typu Browna a tak dále. To jsou velmi inteligentní lidé. Oni prostě jenom kšeftují určitými myšlenkami.
1: Říká náš dnešní host, ukrajinistka Lenka Výchová. Děkuji, že jste přišla a někdy zase naslyšenou.
0: Rovněž děkuji.
3: Je 13 hodin a 30 minut.
2: Český rozhlas Plus.
3: Dobré odpoledne. Moskevský soud se vydal zatykač na ruskou novinářku Žanu Němcovovou, to je dcera zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Novinářka žije v Německu a ruská prokuratura ji viní z činnosti pro nežádoucí organizaci, za což jí hrozí až 6 let vězení. Obvinění Němcovové souvisí s její nadací a prací pro nadaci Borise Němcova za svobodu, kterou v Německu založila v listopadu 2015 a která podporuje nezávislou žurnalistiku. Zároveň poskytuje vzdělávací granty a stipendia aktivistům nebo reportérům. Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítinku ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrůžku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrůžce opustit desítky lidí a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali. Žádnou výbušninu ale nenašli. Policie dál hledá pachatele. Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028. Český rozhlas Plus dnes večer po 8 hodině odvysílá unikátní rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky z roku 1968. Nahrávka, která vznikla v New Yorku, byla dlouhá desetiletí považovaná za ztracenou. Na světlo světa se dostala až letos v únoru. Celý záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou je už teď dostupný na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Máme pro vás informace z dopravy. Na Pražském okruhu z D1 na letiště je obnovený provoz na vjezdu do Lochkovského tunelu na 12. kilometru. Fronta od sjezdu na Vestec se dala do pohybu. Na D1 z Prahy do Brna je silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Je to asi na 15 minut. Na tahu 35 z Hradce Králové do Mohelnice před Litomyšlí je fronta od Cerekvice na 30 minut a dalších 20 minut pak naberete i od Svitav do Moravské Třebové. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí převážně bude oblačno, v severozápadní polovině Čech se místy vyskytnou přehánky nebo slabý déšť, hlavně na horách. Večer se oblačnost částečně protrhá. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13. To byly zprávy. Slovo má Renata Kropáčková.
4: Dobrý den, vítejte u páteční Věři Plus. Jaká je naše dnešní tematická nabídka? Jak se staví dům pro Antarktidu? Architekti z VUT to zkusili v Brně. Jejich futuristický modul pro budoucí výzkumnou stanici má odolovat. Odolat větru, mrazu i sněhu. Masarykův ústav a archiv Akademie věd by se měly zabývat nejstarší částí správního soudnictví od doby vzniku nejvyššího správního soudu až do roku 1952. Co mohou nalézt? A houbařská sezóna je v plném proudu, rostou všude a teoreticky by mohly růst i na Venuši. Jsou tam pro ně vhodné podmínky, konkrétně pro jednu českou houbu. I o tom budeme mluvit, tak se na to počkejte. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Věda plus. Silný vítr, mráz a další extrémní podmínky. To všechno musí vydržet budova v Antarktidě. Jak by mohla vypadat budoucí česká stanice na nehostinném jižním kontinentu, navrhli studenti architektury VUT v Brně. Postavili její prototyp ze stovek přesně vyrobených dílů. Samotný modul do Antarktidy nepojede. Zůstane v Brně jako vzdělávací a popularizační centrum českého polárního výzkumu.
5: Vcházíme teď do prototypu modulu polární stanice.
6: Prototyp polární stanice pro výzkum na nejjižnějším kontinentu mi ukazuje vedoucí projektu Martin Kaftan z fakulty architektury VUT.
5: Je to vlastně určený jako technická budova na ostrově Nelson. Je to vlastně souostroví Jižní Shetlandy.
6: Právě tam českým vědcům zatím chybí zázemí, které mají na druhé české základě na ostrově Jamese Rosse. Podotýká manažer Českého antarktického výzkumného programu programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
7: Na ostrově Jamese Rosse máme plně funkční, krásnou stanici. Tam krom kapacit nám nechybí vůbec nic. Na ostrově Nelsonově začínáme téměř od nuly. Ta infrastruktura, která tam momentálně je velmi provizorní a ty podmínky jsou tam teda velmi drsné. Chybí laboratorní kapacity, všechno se odbývá jakoby v terénním táboře pod stanem.
6: Podle Kaftana počítá návrh s větrem, ale také s vysokou vlhkostí, proměnlivými teplotami a silným UV zářením.
5: Ta geometrie upravena tak, aby minimalizovala tím porivům toho větru, je to trošku aerodynamické.
8: Když si představíme, že stojíme venku, tak to je taková tmavá až futuristická budova velmi specifického tvaru.
5: Ty skosené plochy jsou určené potom k solárním panelům a mají optimální vlastně náklon vůči tomu slunci, které je tam relativně nízko.
8: Když vejdeme dovnitř, tak je prakticky obložena takovými dřevěnými částmi panely.
5: Tadyhle to jsou vlastně ty stavební dílce. Každý ten díl ty skládačky musí unést dva chlapy. Takže my jsme udělali takovou skládačku, která se dá složit jenom gumovou palicí a pomocí nějakých vrutů.
6: Stovky vzájemně propojených kazetových dílů vyrobilo speciální robotické rameno Kuka.
5: To je vlastně průmyslový robot, je to univerzální nástroj.
6: Přípravou výroby, podkladů a laděním jednotlivých dílů se zabýval student Jakub Brámy z VUT.
9: Stavebnicový systém, kdy vlastně se z překližkových desek vyřežou různé díly s různýma ozubama, aby se do sebe dali zapasovat a vlastně se z toho potom se skládají různá ramena a boxy, aby se z toho vytvořila prostorová konstrukce.
6: Do Antarktidy tento modul nezamíří. Zůstane v Brně pro popularizační a vzdělávací aktivity, vysvětluje Pavel Kapler.
7: Tento úžasný modul nám ukazuje, jak by to mohlo být, kdyby byl svět ideální a kdyby Antarktida nebyla tak krutým místem. To, co tam potom vznikne, a věříme, že ve spolupráci zase s architekturou vysokého učení, tak bude pravděpodobně jednodušší než tento modul.
6: Model ale není podle Kaplera jen výstavním exponátem. Technologie a zkušenosti získané při jeho stavbě chtějí vědci využít při budování skutečných objektů na Nelsonově ostrově.
7: Budeme testovat technologie, které vyplynuly tady z konstrukce toho modulu. První budova by měla být osazena v roce 2028 a na základě výsledků doufáme, že třeba v roce 2030 by se stavěly další budovy, které mají nahradit ty stávající nevyhovující.
6: Modul vznikl pro Český antarktický nadační fond a lze si ho příští týden v pátek prohlédnout na Noci vědy na Fakultě architektury VUT v Brně. A kdo se chce dozvědět víc o českém polárním výzkumu, může zase navštívit Geografický ústav Masarykovy univerzity na Kotlářské. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český antarktický výzkum tedy využívá dvě základny, jednu na Nelsonově ostrově, pro kterou vznikl i ten návrh prototypu z naší reportáže, a druhou na ostrově Jamese Rosse. Tam stojí plnohodnotná stanice Johana Gregora Mendla. V čem se tyhle dva ostrovy liší a co českým polárníkům na Nelsonově ostrově stále chybí, na to se zeptám vedoucího Českého antarktického výzkumného programu Masarykovy univerzity Daniela Nývlta. Vítejte, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: V čem jsou tedy ty podmínky na Nelsonově ostrově a ostrově Jamese Rosse rozdílné a jak moc to ovlivňuje samotný výzkum?
10: Na Nelsonově ostrově je výrazně větší vlhkost, pravidelně tam prší a nebo sněží i během toho letního období. Naproti tomu na ostrově Jamese Rosse díky závětrnému stínu antarktického poloostrova jsou ty srážky výrazně menší. Takže je to především rozdíl v množství srážek, ale to letní období na ostrově Jamese Rosse může být ku podivu i teplejší, i když je to dále na jih než ten Nelsonův ostrov, protože přeci jenom máme tam mnohem více slunečního záření na ostrově Jamese Rosse.
4: Ano, taky tam vlastně pracuje ta plnohodnotná stanice Johana Gregora Mendla. Co vám dnes na Nelsonově ostrově nejvíc chybí, aby jste tam měli podobné podmínky právě jako na tom druhém ostrově?
10: Právě funkční infrastruktura. V současné době se na Nelsonův ostrov vysílají krátké expediční pobyty, většinou na týden až 10 dní a spí se pod stany. Takže to není úplně optimální, ale takhle se pracovalo v Antarktidě poměrně dlouhou dobu a taky jsme tam takto začínali před 25 lety. A samozřejmě dnes jsme někde jinde, takže i na Nelsonově ostrově bychom chtěli v nejbližších letech vybudovat infrastrukturu, která by umožňovala vědcům nejenom pohodlnější a bezpečnější pobyt, ale i možnost zpracovávat i některé věci, tak říkajíc, uvnitř v laboratořích, což v současné době není vůbec možné.
4: Jak moc je složité dnes něco takového vybudovat nebo postavit? Kdo všechno to musí schválit, vyjádřit se k tomu? Jsou nějaká omezení?
10: Samozřejmě to záleží na tom, jak ta infrastruktura, jaký bude mít vliv na životní prostředí. Posuzuje se vlastně velmi pečlivě vliv na životní prostředí a podle toho se rozhoduje, jestli to povolení se uděluje na národní úrovni, anebo jestli se musí projednávat i na mezinárodní úrovni ve výboru pro životní prostředí Antarktické smlouvy.
4: Předpokládáte, jak dlouho vám to bude trvat, nebo co, abyste mohli na Nelsonově ostrově vybudovat pořádné laboratorní a ubytovací zázemí, co k tomu bude potřeba?
10: Samozřejmě povolení na národní úrovni, o které budeme určitě žádat v momentě, než se bude plánovat výstavba prvního objektu na Nelsonově ostrově. A samozřejmě my potřebujeme nejprve otestovat v našich podmínkách, proto, jak už bylo v reportáži řečeno, tak by měla směřovat do Antarktidy až na tu letní jižní sezónu 2028, to znamená pravděpodobně leden únor 2028, tedy za rok a půl.
4: Ano. Teď se na jižní polokouli blíží léto a s ním tedy i další výzkumná sezóna. Kdy se vydáváte na jih a co vás v Antarktidě tentokrát čeká?
10: Opět budeme vysílat do Antarktidy dvě části expedice. Jedna bude směřovat na ostrov Jamesa Rosse na stanici Johanna Gregora Mendla. Ta by měla začínat v prvních dnech ledna s návratem někde mezi 15. až 30. březnem, v druhé polovině března. A druhá menší výprava právě na Nelsonův ostrov, tak ta bude směřovat velmi pravděpodobně v průběhu února na významně kratší dobu s pobytem právě okolo 7 až 10 dnů přímo na ostrově Nelsonově. Hmm.
4: Na co budou zaměřeny ty expedice, už jenom můžete krátce?
10: Máme dlouhodobé výzkumné programy, ale samozřejmě k tomu se přidávají i nové podle toho, jací jsou účastníci expedice. Expedice budou mezinárodní, budeme tam mít vědce z Německa, budeme tam mít vědce z Ukrajiny, z Izraele a samozřejmě podle toho bude i zaměření těch jednotlivých dílčích vědeckých disciplín.
4: O podmínkách, ve kterých čeští vědci pracují na antarktických základnách, mluvil ve Vědě Plus vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Masarykovy univerzity Daniel Nývlad. Přeju vám hodně štěstí na cestách, mějte se hezky, naslyšenou.
10: Děkuji, pěkné odpoledne všem.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Co mění lidem život, je veřejná správa. V lidském životě činí mnoho rozhodnutí, ať už se týkají škol pro děti, stavebních povolení nebo daní. Proto, aby se občané mohli proti některým rozhodnutím bránit, existují od roku 1876 správní soudy. V historii také často zpřesňovaly vágní zákony. Masarykův ústav a archiv Akademie věd ve spolupráci s Nejvyšším správním soudem se teď chystají zpracovávat desítky tisíc soudních nálezů od vzniku až do zániku tehdejšího Nejvyššího správního soudu v roce 1952. Budou v nich hledat taková rozhodnutí, která byla v své době revoluční nebo se dokonce propsala až do současnosti. Do vysílání teď zvou historika moderních dějin a hlavního editora připravované knihy z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd Martina Klečackého. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den.
4: Máte zmapováno, s čím se lidé na správní soudy v historii obraceli nejčastěji?
11: S mapama ano, toto ještě úplně nemáme, mapovat to budeme. Nicméně pokud se bavíme o období před rokem 1918, tak z pohledu nás, českých zemí, je zajímavé, že velká část této agendy, to jest agendy rakouského správního soudu ve Vídni, pocházela právě z českých zemí. Je to doklad nejenom nějaké hospodářské vyspělosti těchto českých zemí, ale a teď můžeme říkat, jestli i nějaké jako jisté svárlivosti těch obyvatel, kteří tady v té době žili.
4: Věční stěžovatelé, myslíte?
11: Někdy to tak trochu vypadá, ale musíme také brát v úvahu, že vlastně obrátit se na správní soud bylo něco úplně nového po roce 1876, kdy tedy se na správní soud mohl obrátit každý, kdo měl dojem, že byl ve svých individuálních právech nějakým způsobem zkrácen právě rozhodnutím tedy správního úřadu a přes správní soud se pak domáhal napravení tohoto stavu.
4: Ano. No, Masarykův ústav a archiv Akademie věd by se měly zabývat právě tou nejstarší částí správního soudnictví, tak vy doufáte, že v těch rozhodnutích najdete co? Něco revolučního, přelomového?
11: A abych vysvětlil, co tak jako můžeme považovat za revoluční v rámci rozhodování správního soudu. No, jak jsem říkal, obrátit se na správní soud, tak jak se vyvinula praxe po roce 1876, mohl jakýkoliv občan, který se tedy cítil být zkrácen na svých individuálních právech, ale ta stížnost se vždy musela týkat nějaké konkrétní věci, konkrétního případu. Ten následný nález soudu byl však pro správní úřady závazný. A to znamená, v případě, že soud zrušil nějaké rozhodnutí úřadu, které bylo z pohledu soudu nezákonné, tak to mohlo mít zásadní dopady na správy, výklad předpisů, ale třeba i na výběr daní, protože stížnosti bylo možné podat i na rozhodnutí finančních úřadů. V tomhle kontextu je vlastně jako třeba říct, že právě rozhodování soudu do značné míry zpřehlednilo rozhodování správních úřadů, protože mluvíme o době, kdy neexistoval žádný jasně daný správní řád, nebyly dané žádné lhůty k rozhodování úřadů, ty úřady nemusely své rozhodnutí ani nějak obšírně odůvodňovat a opírali se o nějakou směsici zákonů, vládních nařízení, starých dvorských dekretů a právě v takovémto prostředí pak možnost odvolat se k správnímu soudu byla klíčovým prvkem budování právního státu.
4: A můžete dát nějaký konkrétní příklad nějakého případu, který správní soud řešil v té historii v tom období od roku 1876?
11: A těch případů byla celá řada, ale ty, které byly takové jako nejvíce třaskavé, tak to byly případy, které se týkaly jazykového práva. Bavíme se o období rakouské monarchie, která byla mnohonárodnostní, mnohojazyková a právě otázka třeba, jakým jazykem se bude v úřadech mluvit, jakým jazykem se bude mluvit ve škole, děti jakého jazyka mohou chodit do jaké školy nebo jakým jazykem můžete podat stížnost své podání úřadu byla pro tehdejší obyvatele některé vrstvy velmi důležitá a ve chvíli, kdy nesouhlasili s výkladem správního úřadu, kterým třeba jejich stížnost v nějakém jazyce vrátil, tak se obraceli právě na správní soud.
4: K čemu bude váš výzkum, potažmo kniha, která z něj vzejde, sloužit?
11: Ono je třeba říct, že vlastně k tomuto tématu existuje, nebo k tématu dějin vývoje správního soudnictví existuje poměrně málo literatury, k kterým otázkám vlastně vůbec žádná. Takže naším primárním cílem je vlastně zmapovat toto pole a ukázat tu klíčovou roli správního soudnictví pro právní stát. Myslím, poměrně výmluvné, když se podíváme na vývoj správního soudnictví, že vlastně ta nejlepší léta správních soudů byla v dobách, kdy právní stát zkvétal, kdy panovalo demokratické zřízení a naopak v dobách totality, okupace nebo po roce 1948, tak správní soudnictví buď neskvétalo, nebo bylo úplně zrušeno a vlastně neexistovalo. Tam vlastně ten režim v určité chvíli nemá zájem na tom, aby občané napadali jeho vlastní rozhodnutí, nějakým způsobem je zpochybňovali nebo se chtěli domoct svých vlastních práv.
4: Těšíme se na knihu. Tolik historik moderních dějin a hlavní editor právě připravované knihy z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd Martin Klečacký. Děkuji vám, naslyšenou.
11: Děkuji, naslyšenou.
4: Posloucháte Vědu Plus. Auto, které se řídí telefonem, doručovací roboti, ale třeba i studentské formule na elektrický pohon. Nejen to bude k vidění na zítřejším dnu chytré mobility na pražském výstavišti. Největší prostor dostanou autonomní vozidla a také jejich laserové oči. Tak se říká lidarům, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je i na klasických autech, protože právě lidary fungují například jako adaptivní tempomat nebo pro udržení auta v pruzích.
12: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček, který je rozměru 10x zhruba nějakých 7 cm. Je to poměrně spolehlivý měřič vzdálenosti.
13: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
12: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky, kde jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně.
13: Oni teda vypadají úplně stejně, takže člověk nepozná, jestli je funkční ten levý nebo ten pravý a laik si myslí, že fungují oba.
12: Je to přesně tak, vy samozřejmě, když otevřete kapotu, tak vidíte, že k jednomu vede kabel a k druhému nevede, ale jsou to estetické důvody. Ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat široké okolí 360 stupňů kolem vozidla.
13: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové

0: oči vozidla.
1: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty paprsky se odrazí od různých objektů, jako třeba obrubníky, chodci, stromy, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost toho objektu. Takže máte v podstatě 3D mapu okolí auta.
0: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
1: Ta třetí generace lidarů je schopná na větší vzdálenost. Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů. A i na takový vzdálenost je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ta pneumatika, anebo ta ztracená paleta, nebo právě ty kužele.
2: Ale vlastně dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat, zpomalit, vyhnout se.
1: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu a dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže máme naprosto přesné informace, se kterým pak ta umělá inteligence dokáže počítat a dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo hýbným manévrem.
0: Lidary měří vzdálenost buď přímo, anebo pomocí rotace a zásadní je rozdělení podle toho, jak daleko vidí.
3: Jsou to lidary na velkou vzdálenost, přesahující daleko 100 metrů, a potom jsou to lidary pro krátkou vzdálenost, které jsou v jednotkách, nižších desítkách metrů kolem vozidla. Většinou ty boční, tak se bavíme opravdu o centimetrech, decimetrech a metrech kolem vozidla z boku.
0: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary, které kombinuje s radary a kamerami. A tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
3: Je na světě automobilka, která jde cestou čistě využívání kamer. Tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů v okolí a celého toho provozního prostředí. V Evropě můžu říct, že pozoruju ten stav, kdy německé automobilky to staví na kombinaci kamer, radarů a lidarů u té úrovně automatizace 4.
0: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: A na závěr dnešní Vědy plus jdeme na houby. České houby by hypoteticky totiž mohly žít v mracích Venuše. Tamní podmínky jsou podle odborníků pro ně úplně ideální. Nově objevené acidofilní houby by zároveň mohly dobře fungovat například při čištění kyselých důlních vod. Odvážnou vesmírnou hypotézu publikoval časopis Scientific Reports. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus je už autor této studie Miroslav Kolařík z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Vědci stále hledají možnosti života ve vesmíru. Čím je specifické prostředí na Venuši?
5: Venuše je jedno z pěti míst ve sluneční soustavě, kde teoreticky by mohly mít podmínky slučitelné s životem, tak jak je známe. Takže tam je na povrchu skutečně horko, 500 stupňů, obrovský tlak, ale v oblasti mraků, které se nachází asi 50 kilometrů nad povrchem, je normální teplota, jako u nás, nachází se tam kapalná voda, je tam normální tlak a teoreticky by tam mohly žít nějaké mikroorganismy. Teďka se uvažovalo o bakteriích a my jsme vlastně prvně navrhli, že i existují acidofilní houby, právě které jsme objevili a studujeme, které by tam teoreticky mohly žít.
4: No, jak to? Nebo co to je ta nově objevená houba Acidiella bohemica? Jak by ta mohla fungovat?
5: Jsou to houby, které jsou schopny žít při pH 0, což je extrémně kyselé prostředí, v podstatě koncentrovaná kyselina sírová, a takové prostředí je v těch venušských mracích. U nás ta houba žije v různých kyselých pramenech, my jsme ji popsali z rezervace SOS u Františkových lázní, kde vlastně je výběr těchto extrémně kyselých pramenů. Po celém světě nicméně se také nachází třeba v důlních kyselých vodách. Tady ty houby mají extrémní schopnost odolávat nepříznivým podmínkám, třeba i přítomnost těžkých kovů, radiaci, protože jsou černě zbarvené. Takže u těch našich druhů, co jsme tam popsali z toho SOSu, což byly tři nové rody, Acidiella, Acidea a Acidotrix, probíhají biotechnologické pokusy třeba na bioakumulaci kovů z důlních vod, právě z těch kyselých. Že ty houby jsou extrémní tím, že dokážou tolerovat skutečně kyselinu sírovou.
4: Ano. A nepotřebují půdu k svému růstu, protože většinou si tedy představíme houby v lese, že rostou ze země.
5: Oni teda půdu potřebují, oni potřebují jako organickou hmotu, jako všechny houby, proto ten koncept s tou Venuší je skutečně koncept, tam žádná půda není. Teoreticky houby můžou žít v nějakém aerosolovém prostředí vodním, takže spíš jsme chtěli ukázat, že nejenom mezi bakteriemi různými, které třeba oxidují železo a síru, se dá hledat ten kandidát, nějaký pozemský analog, ale i třeba mezi houbami. To, že by tam byla přímo jako ta Acidiella bohemica nebo Acidotrix, co jsme popsali, je nemožné.
4: Tak můžeme tedy tehle ten typ houby vidět normálně i v lese najít? Jak vypadá?
5: Je to mikroskopická houba, lidi obecně to nazývají píseň. Jestli někdo navštíví rezervaci SOS, tak tam jsou takzvané mofety, jsou to vývěry extrémně kyselých vod, není tam žádná vegetace, taky se na všechno spálí. A když bychom hrábili do té půdy, udělali kultivační médium právě z té kyseliny sírové a dali tam trošku toho sedimentu z té mofety, tak by nám ta houba rostla jako tmavé, černé, pomalu rostoucí mycelium, které vydrží třeba obrovskou radiaci a i velké množství UV záření.
4: Vy už jste zmínil právě to čištění kyselých důlních vod, že by se k tomu tyhle ty zásadité houby daly využít. Ještě nějakou oblast byste našel?
5: Biotechnologie usilovně hledá všemožné enzymy, které budou aktivní právě v tom spektru pH 3-4, které se nachází v těch bioreaktorech nebo právě v různých odpadních produktech. Takže to jsou enzymy na štěpení různých druhů cukrů nebo polutantů různých znečišťujících látek. Takže nejenom, že by ta houba se teoreticky dala použít třeba na louhování kovů při těžbě anebo čištění například odpadů třeba při čištění z hliníku nebo i dokonce ze starých zářivek jsou pokusy, tak přímo by se dala použít na výrobu samotných enzymů.
4: Děkuji moc krát za vysvětlení. Mluvili jsme s Miroslavem Kolaříkem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Naslyšenou.
5: Okay, díky.
4: Loučí se Renata Kropáčková. Je 14 hodin a začíná odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus v pátek 18. září. Vítejte.
6: Český rozhlas Plus.
4: Jak se mění v době sílících bezpečnostních hrozeb z Ruska význam takzvané karpatské osmičky, kam patří i Česko? Jak pomůže odběratelům vybrat nejvýhodnějšího dodavatele elektřiny a plynů nový energetický kompas? A jakými opatřeními se stárnoucí populací vyrovnává Japonsko, kde počet stoletých poprvé překročil hranici 100 000 obyvatel? Nejprve jsou tu zprávy, které má dnes Naděja Procházková.
7: Dobré odpoledne. Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
8: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
9: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdaláh II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
7: Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoct bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur. To je přes 360 miliard korun. Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Český rozhlas má k dispozici usnesení ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, například Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
6: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
10: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
6: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
11: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
6: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Jižní Korea nepošle své vojáky ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu, řekl to její prezident. Nevyslyší tak výzvu svého amerického protějška Donalda Trumpa, který chce, aby jeho korejská armáda pomohla Spojeným státům v dalších úderech na Irán.
13: Jeho korejský prezident Lee po několika dnech nejistoty, jak se Jižní Korea rozhodne, jasně řekl, že jeho země do konfliktu v Hormuzském průlivu nějak nevstoupí a vojenské prostředky tam nenasadí. Dodal ale, že Jižní Korea musí podniknout minimální kroky k ochraně svých obchodních plavidel, přepravních tras ropy a životů svých občanů, tak jak to dělají ostatní země. Podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti nasazení armády do vojenských operací v Hormuzském průlivu. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
7: Armádní zakázku získala v rámci rozšíření výroby strojírenská firma Zako Turčín v Březnici. Firma bude v Nové hale vyrábět i díly pro bojová vozidla CV-90. Tato zakázka bude představovat přibližně 30% celkového objemu výroby, pokračuje jednatel společnosti Jiří Turčín.
14: Vyrábíme asi polovinu dílu na věže těch bojových vozidel, polovinu dílu na podvozek. Pro nás je tenhle obranný průmysl nový a budeme chtít se v něm sice rozvíjet, ale do určité míry. My pořád budeme chtít vyrábět civilní sektor ve větší míře než ten vojenský.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojeni nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
15: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
7: Národní památník druhé světové války v Hrabini dnes připomene 80 let od akce nazvané Budujeme Slezsko. Města, vesnice nebo podniky, hlavně v Čechách, se po roce 1945 propojily se slezskými obcemi a pomáhali s poválečnou obnovou.
16: Slovanští tady poslali stovky tisíc korun, kromě toho vybavení do školy, do knihoven, stříkačku hasičskou.
17: 80 let starou kroniku ukazuje starosta Boletic na Hlučínsku Herbert Pavera 109. Válkou poničeným Boleticím pomáhalo město Slaný. Třeba Hrabině měla symbolického kmotra Hradec Králové, Oldřišov zase Hlinsko. Dobové dokumenty teď vystavuje i hrabinský památník.
18: Dole vidíme například soupis třeba toho, co lidé a nebo podniky darovali kterým městům.
17: Podle vedoucí památníku Kamily Polákové pomohla akce Budujeme Slezsko desítkám vesnic a měst. V mnoha případech trvá partnerství dodnes. Martin Knitl, Český rozhlas.
7: A teď jsou tu dopravní informace. Na tahu 35 z Hradce Králové do Mohelnice před Litomyšlí přetrvává fronta od Cerekvice na 30. kilometru. K tomu naberete i další zpoždění od Svitav do Moravské Třebové. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je fronta před Benešovem. Zdržení od Mrače je asi 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu k Průmyslové kousek před Europarkem odtahují auta po nehodě z levého pruhu. Fronta je z Černého mostu na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude převážně oblačno, v severozápadní polovině Čech místy přehánky nebo slabý déšť, hlavně na horách. Večer se oblačnost částečně protrhá. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
12: Posloucháte Odpolední plus.
4: 7,5 minuty po 14. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v horském středisku Bukovel na západě Ukrajiny přivítal lídry a představitele zemí tzv. Karpatské osmičky. Třídenní summit, který dnes začíná, je první schůzkou tohoto uskupení. Vedle Ukrajiny do něj patří Slovensko, Polsko, Maďarsko, Česko, Rakousko, Rumunsko a Srbsko. Česko na něm zastupuje místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Víc si o karpatské iniciativě řekneme s komentátorem Českého rozhlasu a odborníkem na postsovětský prostor Liborem Dvořákem. Dobrý den.
19: Dobré odpoledne tobě, Renato, i všem našim posluchačům.
4: Karpatská iniciativa vznikla vlastně poměrně nedávno v srpnu na popud ukrajinského prezidenta jako platforma pro nějakou hlubší spolupráci Ukrajiny se státy střední Evropy, nejen unijními, ale i ty, které stojí mimo Evropskou unii, jako právě je Srbsko, a které jsou ochotné Ukrajině pomáhat vojensky, nebo taky ne, ale Ukrajina potřebuje i další druhy pomoci. Dají se podle tebe, Libore, už od tohoto současného setkání čekat nějaké konkrétnější plány?
19: Já bych řekl, že ne, protože takovýchto iniciativ po střední Evropě, jak víme, máme víc, stačí jmenovat naší V4, ale důležité opravdu je, a to byl zřejmě záměr prezidenta Zelenského, jak si přilákat ke spolupráci i ty země, které jak si otevřeně mluví o tom, že ozbrojeně nebo zbraněmi Ukrajinu podporovat nebudou, že maximálně mají zájem o humanitární pomoc. Připomněl bych například poslední projev prezidenta Fica slovenského, který řekl, že on se nějakým článkem číslo 5 Washingtonské smlouvy nedá zlomit, že nikdy nepřipustí, aby Slovensko bylo vtaženo do ozbrojeného konfliktu, pak tam samozřejmě na ten summit nejede. Připomněl bych, dejme tomu, srbského prezidenta, který je zase politikem už vyloženě proruským. Takže je to takový zajímavý pokus uspořádat tady v tom regionu další novou regionální skupinu zemí, které spolu nějak souvisí, nějak sousedí, nějak spolupracují, a pokud možno tu spolupráci prohloubit. Jak to víme, až tenhle ten třídenní summit skončí.
4: Ano, ale přece jenom vzhledem k těm sílícím hrozbám ze strany Ruska nemění se význam téhle platformy, protože třeba polský premiér Donald Tusk, který je také přítomen nebo Polsko zastoupeno na, v té karpatské iniciativě, mluví o tom, že vlastně východní země Evropy by mohly být terčem nějakého ruského útoku. Nebudou se více otevírat ty otázky bezpečnostní, nebo to vlastně Ukrajina od těchto těch států ani nechce?
19: No, to docela určitě se budou otevírat tyto otázky, a řekl bych, že nejdřív musíme myslet na hybridní válku, která v podstatě už dnes ze strany Ruska probíhá v řadě zemí, probíhá víceméně po celé Evropě, ale tady ten region, který je prostě poměrně blízko od těch ukrajinských událostí, tak je tím ohrožen ještě víc. To jest, prezident Zelenský se opět snaží hledat další a další spojence, a pro ně je nesmírně zajímavé, že i tam, kde by je dříve asi nehledal, a teď mám na mysli zejména třeba to Slovensko, protože Polsko je vůbec nejlepším spojencem Ukrajiny. Česká republika byla až donedávna nespochybnitelným pomocníkem a spojencem Ukrajiny. Teď je to pravda trochu jiné. Nicméně i náš premiér Babiš už už připustil tedy, že jsme Ruskem ohroženi, to je velký pokrok. A i když on sám na tom summitu není, je tam pan profesor Drahoš,

0: dělají, že i když to nebude hned, ten konflikt jednou přece jenom skončí. Mluví se hodně o ekonomických potížích Ruska, které Putin samozřejmě nepřiznává, ale které jsou na bílé dni. A mluví se také o tom, že až bude následovat ta mírová obnova Ukrajiny, tak minimálně západní Evropa do ní vloží obrovské peníze a na takových penězích by se samozřejmě rád nějakým způsobem podílel. Každá z těch zemí má své možnosti, umí své věci a určitě by se na té obrovské Ukrajině nějak uplatnit mohla. Je taky docela dobré, že se to odehrává přímo na západě země, který obecně není považován za tolik ohrožený, protože nepřiléhá přímo k tomu frontovému pásmu, ale víme, že ruské drony a raketují zasahují i taková města jako Užhorod nebo Ivano-Frankivsk, takže válka přirozeně dosahuje i sem a i tady bude co restaurovat a renovovat.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák, se kterým jsme mluvili o setkání takzvané Karpatské osmičky. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Rusové mají před sebou 3 volební dny. Do nedělního večera budou vybírat přes 400 členů státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od začátku celoplošné invaze na Ukrajinu v roce 2022 a poprvé v nich budou moct hlasovat obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Ruský prezident Vladimír Putin vyzval Rusy, aby svými hlasy vyjádřili podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině.
2: Vladimír Putin by si přál co největší volební účast. Hlasování podle něj ukáže, že Rusové drží pospolu.
3: Vaše volba a vaše vůle znovu ukážou, že za našimi vojáky stojí miliony lidí, že jsme jednotný národ se společnými hodnotami, historickou pamětí a láskou k vlasti a že se nikomu nepodaří nás rozdělit nebo zastrašit a ani podkopat naši státnost a společensko-politický systém.
2: Překvapení se od voleb do státní dumy neočekávají. Oficiální průzkumy předpovídají jasné vítězství pro kremelské strany Jednotné Rusko. Kreml má podle analýzy britské stanice BBC celý volební proces pevně pod kontrolou. To se projevilo i v polovině srpna, když soud z voleb vyškrtl opoziční stranu Jabloko, mimo jiné kvůli tomu, že nepřiznala údajnou západní podporu své kampaně. Rozhodnutí tehdy vyvolalo i menší protesty. Podle ruské právničky specializované na lidská práva Diny Haskelbergové rozsudek nad Jablokem ukazuje, jak moc se v dnešním Rusku zmenšil prostor pro opoziční politiku.
4: Vzkaz zní v podstatě takto. Politické hranice stanovené vládou nelze překročit.
2: K volebním urnám s ruskou vlajkou se vydají i lidé na okupovaných územích Ukrajiny, a to včetně Krymu. Ukrajinská lidskoprávní aktivistka Katerina Raševská upozorňuje, že by po volbách mohly přijít také nové represe. Taky je podle ní pravděpodobné, že Putin po volbách vyhlásí další mobilizaci. O nuceném náboru rekrutů mluví i další odborníci. Třeba ruská nezávislá novinářka Alesia Marochovská ale pochybuje, že by ho vláda vyhlásila oficiálně. Bude podle ní spíš různými způsoby stupňovat nátlak.
4: Studentům třeba při zkoušce dají rozhodnutí o vyloučení ze studia a smlouvu o vstupu do armády a oni si musí vybrat.
2: Ruský prezident Vladimír Putin zatím spekulace o možné další mobilizaci nepotvrdil ani nevyvrátil. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Ve 14 hodin 17,5 minuty změníme téma. Městský soud v Praze dopoledne potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a zákaz lékařské činnosti. Podle rozhodnutí za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral. Jednání sledovala reportérka Františka Rohlíčková, která je ve studiu. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jednání dnes netrvalo dlouho i s přestávkou na poradu Senátu před vyhlášením rozsudku zhruba 2,5 hodiny. Soud potvrdil vinu Cimického i 5letý trest vězení a zákaz činnosti lékaře na 10 let. Podle soudce Pavla Bendy přihlédl senát i k tomu, jak dlouho činy Cimický páchal. Opomenout prý nemohl ani, že velká část žen byla Cimického pacientkami.
6: Podstatná část z nich jsou osoby, které hledaly pomoc.
5: Soudce dál řekl, že Cimickému přitěžuje to, že některé oběti ho vyhledali kvůli jeho renomé. Další z 39 obětí byly třeba taky studentky, které k Cimickému přišly na praxi.
1: Rozsudek je tedy pravomocný. Jak na něj reagoval Cimický? Byl vůbec u soudu?
5: Nebyl. Osobně na jednání vlastně nechodí. Byl pouze na zahájení hlavního líčení. Jeho advokát Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží mimořádné prostředky.
7: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráteno. To znamená, takové naše byly úvahy.
5: Předpokládá ale, že dovolání k nejvyššímu soudu podají, jinak se totiž proti pravomocnému rozsudku už nedá odvolat.
1: Hodnotili ten rozsudek nějak zmocněnci žen nebo státní zástupkyně?
5: Ano, Lukáš Trojan, který byl zmocněncem jedné ženy, řekl, že je s rozsudkem spokojený. Uvidí ale ještě, jestli jeho klientka nebude chtít po Cimickém vymáhat vyšší náhradu nemajetkové škody. Soud dnes totiž každé z obětí přiznal po 30 000 korun. Ženy přitom žádaly různé částky, třeba i stovky nebo vyšší 10 000 korun.
8: Podstatné je, že byla konstatována vina a podstatné je, že byla konstatována zcela nesporně, že byla způsobena újma. Tady jde primárně o to, aby bylo konstatováno onen morální odsudek.
5: Státní zástupkyně Táňa Dočekolová po jednání řekla, že řízení splnilo svůj účel.
1: Připomeňme si tedy celý ten případ.
5: Obětí je 39, jak už jsem řekla, byly to Cimického pacientky, ale třeba i studentky, které u něj byly na praxích, nebo další ženy, které s ním spolupracovaly. Ženy Cimického obvinily z toho, že je sexuálně napadl poté, co v roce 2021 byl psychiatr navržen na udělení státního vyznamenání. První z případů, které soud posuzoval, je z roku 1979, poslední z roku 2019. Děli se nejdříve v psychiatrické léčebně v Bohnicích, odkud musel Cimický odejít, a dál potom v centru duševního zdraví Modrá laguna, které založil v 90. letech. Ještě dodám, že odvolací soud se případem zabýval už podruhé. Před téměř 2 lety ho vrátil obvodnímu soudu pro Prahu 8 znovu k projednání. To dnešní rozhodnutí je ale pravomocné.
1: Vše sledovala naše reportérka Františka Rohlíčková. Děkujeme, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
1: Ve 14 hodin 20,5 minuty pro vás máme zprávy především z ekonomiky. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker ostře kritizoval na pražském obranném summitu Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Je podle něj zklamáním, že Česko neučinilo větší pokrok. Spojené státy od spojenců podle něj očekávají víc. Navrhovaný schodek rozpočtu 389 miliard je podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM nepřijatelný pro 2/3 lidí. Podle většiny by ale měl být rozpočet vyrovnaný nebo přebytkový. Unijní ministři financí budou dnes na svém neformálním zasedání v Irsku diskutovat mimo jiné o tom, zda zavést celoevropskou daň z mimořádných zisků energetických společností, které mají prospěch z prudkého růstu cen ropy a zemního plynu po zablokování Hormuzu. A podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. Podle bulvárního listu Bild obžaloba uvádí 3 případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. Fischerova firma Fischer Air je také v insolvenci. Vybrat si dodavatele energií nemusí být jenom otázka toho, kdo nabídne nejnižší cenu. Důležité jsou taky smluvní podmínky, stabilita dodavatele nebo kvalita zákaznického servisu. A právě na to se zaměřuje nový energetický kompas, který jeho autoři dnes představili na energetickém summitu na Vysoké škole ekonomické v Praze. My to teď probereme s Kristýnou Bayer z firmy Savings Tech Lab, které se na energetickém kompasu spolu s VŠE také podílela. Dobré odpoledne.
9: Hezké odpoledne.
1: Můžeme přece jenom přiblížit přesněji, jak energetický kompas funguje?
9: Ano, ten energetický kompas vznikl podle nezávislé metodiky a hodnotíme tam právě nejen cenu toho energetického produktu, ale díváme se právě i na dodavatele. V rámci toho dodavatele zohledňujeme třeba i velikost vzhledem k době jeho působení, jestli se u něj nějak vyvíjí nebo naopak prudce klesají počty klientů, jeho finanční zdraví a také pokuty od regulátora. Dále hodnotíme kromě ceny a dodavatele také kvalitu zákaznického servisu, tedy to, jestli klienti, když u tohoto dodavatele budou, jestli se k němu bezpečně dovolají a jestli se dokáží s tím dodavatelem spojit třeba podle různě variabilních komunikačních kanálů. A tyhle ty tři kritéria jsme převedli do jednoduchého skóre na stupnici 1 až 10, aby bylo pro každého snáze uchopitelné, snadno pochopitelné, jak si ten konkrétní energetický produkt stojí. A samozřejmě máme lidi, kteří třeba pouze preferují cenu nebo pouze preferují třeba velikost dodavatele, takže to celkové skóre bude moci v detailu být rozpadnuto ještě na tři detaily a člověk si bude moci vybrat, co je přesně pro něj důležité.
1: No, zmínila jste tu cenu. Nejnižší cena někdy nemusí znamenat úplně tu nejvýhodnější nabídku. Proč? Na jaké další parametry je potřeba hledět?
9: Je to přesně tak. My setkáváme se s tím i u spotřebitelů, protože oni často neřeší jenom to, aby ta cena byla co nejnižší, ale řeší i to, aby právě s tím dodavatelem nebo s tou službou, kterou od něj využívají, měli spojenu co nejméně starostí. Takže typicky chtějí dodavatele, který se bude chovat férově, bude posílat vyúčtování, jak má, bude vracet přeplatky, jak má, nebude nějakým způsobem pokutován od regulátora. Stejně tak chtějí, aby se tomu dodavateli dovolali nebo se s tím mohli spojit. A my jsme právě tyhle ty kvalitativní prvky se snažili spojit do hodnocení, aby se spotřebitel nemusel orientovat právě jenom podle té ceny, která sice je lehce viditelná, je snadno měřitelná, ale právě už nezahrne ty další dva prvky. A když se potom podíváme na hodnocení dvou produktů, které mohou mít třeba úplně shodné hodnocení ceny, tak ta kvalita v dodavateli a v servisu může mít značně rozdílná.
1: Takový srovnavač nabídek dodavatelů a ceny elektřiny a plynu už provozuje Energetický regulační úřad. Jak se liší od toho vašeho nového Energokompasu, jestli takhle mohou zkracovat. Můžou tyhle dva nástroje lidé využívat společně, nějak se doplňují?
9: Ano, určitě. Ten energetický kompas rozšiřuje vlastně ten srovnávač, který třeba energetický regulační úřad má. Případně pokud si to ERÚ zvolí, může toho metodiku toho hodnocení používat přímo ve svém srovnávači, ale ten kompas má nějakým způsobem buď rozšířit znalosti spotřebitelů, třeba o to, co o daném dodavateli nebo produktu nevěděli, případně u spotřebitelů, kteří se třeba v energetice neorientují, nějakým způsobem usnadnit výběr toho dodavatele, usnadnit výběr produktu a hlavně s nastupující energetickou krizí si zkontrolovat, u koho jsem, jak ten dodavatel si stojí a jestli tam třeba nehrozí nějaké riziko toho, že by to mohlo být problematické.
1: Ještě na závěr krátce, kde tedy energetický kompas lidé najdou?
9: Během října zveřejníme výsledky na webu energetickýkompas.cz a v domácnosti dodavatele i média se budou moci zobrazit hodnocení konkrétních produktů, které jsou teď u nás na trhu dostupné.
1: Tolik Kristýna Bayer z firmy Savings Techlab, která se právě na Energetickém kompasu spolu s Vysokou školou ekonomickou podílela. Děkuji, naslyšenou.
9: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: 14 hodin, téměř 26 minut a my míříme do Japonska. Tam počet stoletých obyvatel poprvé překročil hranici 100 tisíc, jak oznámilo tamní ministerstvo zdravotnictví. Podle něj je to dobrá zpráva, i když souvisí s tím, čemu premiérka Sanae Takaichiová říká tichý stav nouze. Populace stárne a porodnost se nezvedá. Podrobněji si o tom řekneme s publicistou Milanem Hubáčkem z Yokohamy. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
10: Děkuju, dobrý den.
1: Japonsko má tedy nejvíc stoletých obyvatel na světě, přes 107 tisíc. Co zatím stojí, jaké jsou příčiny, že zrovna v Japonsku se tak daří dožívat takhle vysokého věku?
10: Ano, tak ještě především musím dodat, že více než 80% z těch více než stoletých lidí jsou ženy. Takže co zatím stojí, tak je to jednak strava, že jo, japonská strava je celkem známa celosvětově, jsou, jako dá se říci, výživou jednoduchost a skládá se především z ryb, zeleniny, soji a také hlavně Japonci jedí podstatně menší porce než my. To znamená, že oni mají pořekadlo jíst do 80% sytosti, hachiwari tomu říkají, jo. To znamená, že se nepřejídají jako my, i když to má také jednu slabinu, oni hodně solejí. Ale vedle té celkově zdravé stravy můžeme ještě připočíst jako výbornou zdravotní péči, prevenci, hygienu, nízkou obezitu, hlavně Japonky jsou známy svou štíhlostí a každodenní pohyb, sociální vazby a také tam bude hrát určitě svou roli i genetika.
1: Ano. A tohle to všechno, ti dejme tomu století nebo i více než třeba 90 plus zvládnou všichni samostatně, jak je to vlastně v Japonsku s péčí o staré lidi?
10: Ta péče o staré lidi je víceméně kombinovaná, dá se říct. Staří lidé samozřejmě, i když jsou relativně zdraví, tak postupně i v tom vysokém věku už víceméně ztrácejí vlastně schopnost jako koexistovat s tím okolním světem. To znamená, tu péči vyžadují a jednak se na ní podílí stát. V roku 2000 zavedl takzvané veřejné pojištění dlouhodobé péče. Kaigo-hoken se tomu říká a potom podle posouzení stupně potřebnosti může čerpat od státu příspěvky na domácí pomoc, na denní stacionář, krátkodobé odlehčovací pobyty, ale i ústavní péči. Ovšem část nákladu si klient musí hradit. Ale tu organizaci, a tak to musí zabezpečit rodina. To znamená, na rodinu je to, co se týče jako péče o staré lidi, jako velký zápřah, protože aby se průměrná japonská rodina uživila, tak potřebuje, aby pracovali oba, to znamená otec i matka. A vlastně pokud jako se musí starat o tu přestárlou osobu, tak vlastně je, to znamená hluboký zásek jako do hospodaření té domácnosti.
1: No, v Japonsku je v pondělí den úcty ke starším lidem. Jak se to v praxi projevuje? Je den volná nebo co dalšího?
10: No tak je to, ano, den volna, totiž takhle, oni si to jako trošičku pletou, oni jsou ty svátky dva. Jeden svátek je 15. září, to je pevný den jako v kalendáři a nazývá se Den seniorů, to znamená Rojin no Hi, tomu říkají. A pak je tady ten, to je ovšem jako významný den, normálně je to pracovní den, pokud nepřipadá na víkend. A pak je tu, jak jste říkala, ten státní svátek a ten připadá na třetí pondělí v měsíci září. A mezi tím ten týden se říká mu týden seniorů. Víceméně je to kombinace zase takové státní péče, to znamená, ti víceletí lidé dostávají od premiéra, či v současné době od premiérky, jako blahopřejný dopis a postříbřený kalíšek na sake. A potom je to také jako možnost jako setkání jako širší rodiny. To znamená, setkávají se dědečci, babičky s vnoučatama. Jo, to znamená, dostávají nějaké dárky a naopak jako ty prarodiče dávají dětem nějaké si obálky s penízkama.
1: Tak ať si to Japonci užijí. Tolik publicita, Milan Hubáček, zdravíme do Yokohamy. Děkuji vám, naslyšenou.
10: Zdravím do Prahy, taky děkuji.
1: 14:30, jsou tu zprávy s Nadějou Procházkovou.
11: Český rozhlas Plus.
12: Dobré odpoledne. Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují taky lidi na ruském okupovaných ukrajinských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučily ruské soudy. A ve Švédsku dnes začala povolební vyjednávání. Předsedu parlamentu Andreas Norlén se během dneška sejde s předsedy jednotlivých stran. Ve volbách, které komise definitivně uzavřely teprve včera odpoledne, zvítězila s velmi těsným náskokem středolevicová opozice. Premiér Ulf Kristersson už kvůli volební porážce oznámil rezignaci. Sestavování vlády koalice bude ve Švédsku podle veřejnoprávní televize SVT náročné. Několik stran totiž opakovaně vznáší protichůdné požadavky na to, jak má budoucí kabinet vypadat a jaké zákony má prosazovat. Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil taky 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař skoro za 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale taky spolupracovnice a studentky. Cimický k dnešnímu jednání nepřišel. V minulosti vinu odmítl. Policisté pátrají po 14-leté Lence Řezničkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Dívka by na sobě měla mít bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158. Dopravní podnik Zlín Otrokovice rozšiřuje na za 230 milionů korun vedení pro trolejbusy. Dělníci teď současně pracují na dvou hlavních příjezdových cestách do krajského města. V Březnické ulici budou troleje po zimní stadion, v místní části Příluky zase povedou přes silnici první třídy číslo 49 za kruhový objezd Cecilka. Prodloužení trolejové tratě podnik plánuje také v Otrokovicích. Dopravce nově chce navíc zavést trolejbusovou dopravu v centru města v ulicích Záramí a Vodní. Připravené jsou pro vás dopravní informace. Na D1 z Prahy do Brna je silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Kolona začíná za sjezdem z Pražského okruhu na 12. kilometru. Asi 25 minut se jede do omezení na most, asi je to 23. kilometr. Na D1 je fronta na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od Kývalky z kilometru 182 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Osobní auta se zdrží kolem 30 minut. Na D1 na výjezdu z Brna do Prahy za sjezdem na výstaviště na kilometru 188 je nová nehoda. V levém pruhu se střetla dvě osobní auta. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je fronta před Benešovem. Od Mrače naberete asi 10-minutové zpoždění. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí odpoledne bude převážně oblačno, na severozápadě místy s přeháňkami nebo slabým deštěm. Večer se oblačnost částečně protrhá. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13. To byly zprávy. Teď už pro a proti. A Lucie Vopálenská.
13: Alternativa pro Německo dosahuje v průzkumech k celoněmeckým volbám podporu už kolem 30%. Před konzervativní unii CDU-CSU kancléře Friedricha Merce vede podle agentury GMS až o 10 procentních bodů. Strana před minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku a vyhrát by mohla i nedělní volby v Mecklenburgsku před ním Pomořansku. V Berlíně by současně mohla svůj zisk zdvojnásobit. Připomenu, že Spolkový úřad pro ochranu ústavy označil loni v květnu AFD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se soudně brání. No a do toho se objevují názory, že by se AFD měla zakázat. Otevřeně to zmiňují třeba premiér Severního Porýní Westfalska Hendrik Wüst z CDU nebo člen předsednictva CSU Bernd Posselt. Je zákaz dobrý nápad? Nepřinesl by více škody nežli užitku? A je možné chránit demokracii omezováním demokracie? Přeji příjemný poslech.
11: Pro a proti Lucie Vopálenské.
13: Ve studiu Plusu srdečně vítám Jörga Nürnbergera, spolupředsedu Rady Česko-Německého diskusního fóra a bývalého poslance Bundestagu za SPD, tedy německé sociální demokraty. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: A vítám zde také kolegu novináře, germanistu a editora deníku Právo Roberta Šustra. Hezký den.
15: Dobrý den.
13: Panové, má úvodní otázka je vcelku jasná. Měla by se AFD v Německu zakázat, pane Nürnbergere?
14: Je to složitá otázka hned na začátku. Já si domnívám, že pokud jsou dané všichni předpoklady, kde stanoví ústava a příslušný zákon a jsou dané i ty potřebné důkazy, aby byla možnost přesvědčit ústavní soud, aby to řízení vedl k pozitivnímu konci, to znamená k zákazu, tak já si domnívám, že je to tu konci povinnost lehčí orgánů, kde můžu zahájit a to řízení s tím začít.
13: Čili s něm rada a vláda.
14: Jsou tři orgány, spolková vláda, spolkový sněm a spolková rada.
13: Jaký je postoj Roberta Šustra? Už možná nazrála ta situace tak, že budou dány předpoklady a důkazy, aby vlastně ty orgány, které zmiňoval Jörg Nürnberger, splnili svůj úkol, raison d'être, a konali a dělali, co mají dělat.
15: No já si myslím, že zakazovat tuhle stranu, která vede v průzkumech veřejného mínění a ten poslední průzkum už ji přisoudil 30%, což je taková psychologická hranice v celoněmeckém průměru a vyhrála ty volby v Sasku-Anhaltsku s nějakými necelými 44%, tak si myslím, že tuhle stranu s takovouhle silnou podporou a nejen v průzkumech, ale veřejnosti nelze zakázat, si myslím, zákaz této strany nebo jakékoliv strany považuji já za jakousi nukleární opci, čili vlastně, jako kdybyste použili atomovou bombu, a s nedozírnými následky pro politický systém země, pro politickou kulturu. A myslím si, že i my tady v našem prostředí máme trošku negativní zkušenosti se zakazováním politických stran po roce 1945, že kdy byly některé strany zakázány kvůli jejich roli při Mnichovské konferenci a tak dále. A víme, do čeho to potom vyústilo, že jo? Nástup komunistů v roce 1948, který byl určitě ulehčen touto skutečností. Takže prostě podle mého názoru to není správné, ale samozřejmě pokud ten podnět bude podán, tak zase souhlasím s tím, že věřím v sílu ústavních soudců, že se budou tou věcí zabývat velmi zevrubně, podrobně, přijdou s nějakou i možná definicí pravicového extremismu, což je AFD vytýkáno. Ale samozřejmě ty škody podle mého názoru převáží nad možnými pozitivy.
13: Tak to je vážný argument. Není ten zákaz natolik velkým rizikem, že by škody mohly převážit nad těmi potenciálními zisky, a lze vlastně takto populární stranu zakázat, aniž by to způsobilo cosi jako jaderný výbuch na politické scéně?
14: To je hezký obraz, co používal pan kolega, ale já si domnívám, že je i špatný. Neboť je velký rozdíl s tím, jak zmínil, že byly zakázány strany v komunistickém režimu. Byly taky zakázány strany v nacistickém režimu v Německu. Ale to všechno bylo...
13: Komunisti také u nás vlastně zakazovali opozici, že?
14: Přesně tak, ale to bylo vždycky na základě nějakých rozhodnutí vládních garnitur. To nebyl na základě rozhodnutí ústavního soudu. A právě proto je tam velký rozdíl a to, na to nesmíme zapomenout. Já si domnívám, že ústavní soud v jeho posledních rozhodnutech o zákazech politických stran měl velice dobře definované minimálně 3 kritéria, jaké musí být splněny. Jedno kritérium je, aby ta strana byla tak velká, aby vůbec mohla mít nějaký vliv na politický děj. Druhá byla, aby byla protiústavně. A třetí je, aby to taky prosazoval s nějakým agresivním stylem. A já si domnívám, pokud čistě logicky a čistě objektivně používat tyhle tři kritéria na AFD, tak musíte alespoň ve 2,5 kritérii říct, že to plný. A to riziko, jestli se to zakazuje nebo ne, to je mnohem větší, podle mého názoru, než to riziko, kdyby se zakazovalo a potom, jaké následky budou. Mm-hmm. Protože velký riziko je v tom, když to podáte na ústavní soud a ústavní soud potom sledá, že není důvod pro zákaz tyhle strany, potom jsou politické následky velice vážné, protože ta strana se bude cítit jako podpořen i ústavním soudem a potom se mělo, a právě proto by se mělo velice pečlivě uvažovat o tom, v jakém okamžiku a na jaký základě, jakých materiálů podat a ten návrh na soud.
13: Jinými slovy, v podstatě byste asi oba vnímali jako rizikový ten moment samotného podání. Ale zastavila bych se u těch předpokladů. Jörg Nürnberger zmínil velikost strany, protiústavnost a agresivní prosazování. Podle vás, Roberte, jsou ty předpoklady splněné? Nazrála ta situace natolik, že už je dost důkazů, že vlastně AFD splňuje tyto předpoklady?
15: Především, jak si jsme trošku, tak nějak jakoby máme přesvědčení, že ta AFD je homogenní strana. Ona není homogenní strana, je to strana velmi heterogenní. A ti, co tam jsou nejhlasitější, ti radikálové, tak ale nemusí představovat většinu v té straně. Čili znamená to vlastně zaprvé, že tu stranu nikdo úplně přesně nezná, jak vnitřně funguje. Samozřejmě můžou tam být různí třeba, řekněme, spolupracovníci k civilní kontrarozvědky, kteří tam nepochybně donášejí informace, sbírají informace, to je jedna věc, ale to je první ten. A druhá věc, když ta strana dosáhne v nějakých volbách 40%, tak vlastně není možné, nebo je riziko, že zároveň dojde ke zkratce, že těch 40% jejich voličů jsou zároveň extremisté. A to není pravda.
13: Počkejte, ale tu zkratku tady jako předestíráte, jakoby k té zkratce už došlo. A to je přece jenom konstrukt zatím. Jako oni se mohou, a to patří k těm rizikům, kdyby došlo k zákazu, oni se mohou ti voliči cítit, být nálepkováni jako voliči extremistické strany. Ale platí to jednoznačně?
15: No neplatí, jsou zároveň vlastně, budou se cítit vyloučení z jakéhokoliv politického diskurzu. To je to, co jsem vlastně naznačoval, že potom byla se 45 u nás, to ještě nevládli komunisté, ale prosadili si to, že vlastně byla část společnosti vyloučena z toho politického diskurzu. Ten diskurs se tím zúžil. A něco podobného podle mého názoru hoří i v Německu, protože ten problém přece je, že ta AfD tu nespadla prostě z nebe. Ta prostě se nějakým způsobem rostla postupně v minulých letech s nějakými tématy, které samozřejmě i okolnostmi, které jí nahrávaly. A vlastně politici ze všech stran toto podle mého názoru dlouho ignorovali, dlouho to podceňovali, zejména na východě Německa, že tam ten fenomén vlastně dokázal se velmi silně prosadit a zakořenit. A dneska podle mého názoru už je pozdě s tím dělat něco ve stylu, že se to prostě zakáže a tím pádem těch 40%+ voličů jaksi nebude mít žádnou stranu, kterou bude schopna nebo ochotna volit.
13: Tak je tu ten argument, že je možná pozdě. Nebudou se cítit voliči AfD vyloučení vlastně z politického života a necítí se tak už nyní. Nepropásla vlastně tady ta demokratičtější část politické scény Německa čas v tom, aby konala víc proti té části AfD. Robert Schuster mluvil o tom, že ta strana není homogenní. Nepropásla čas v tom konat proti těm největším extremistům.
14: Nemůžu si stotožnit s tím, že ta strana nebyla dostačující homogenním homogenním tvarem. Tam na všech úrovních vedou momentálně ty extremisty. Celý ten vývoj v posledních měsících a letech směřil k tomu, aby ty rozumní členy i AfD založili, jako pan Lücke, byli vytlačeni ze strany. Tam teď vedou diskurs pánové Höcke, pan Brandner v Bundestagu. Tam jsou lidi jako Frau von Storch a Frau Weidel. A všichni tyhle, co jsem teď zmínil, jsou ve vedoucích funkcích ty strany a jsou homogeny v tom, že mají extremistické názory. A jenom o to jde. Já si myslím, že ta ústava v Německu byl velice pečlivě vytvořena po roce 45 tak, aby extremisti už neměli šanci převzít politickou moc v státě. A právě proto byla i zakazána KPD, protože to byla ta stejný rozpad z druhé strany. A já si domnívám, že nemůžete kritizovat strany za to, že potřebují ty potřebné důkazy získat. Teď jsme měli tu diskusi, dejme tomu jeden rok, a v tomhletom roce se určitě shromaždil tolik důkazů, že já bych do toho šel. Ale musím ještě na ten argument pana Schustera, že by byli vyloučeni z politického diskurzu 40% voličů. Já si bráním tomu těm lidem říct, že jsou pravicové extremisty. Oni volí ale pravicovou extremistickou stranu. A jenom o tu stranu jde. A ty lidi mají se možnost sami založit jiné strany, mají možnost se připojit s jiným stranám, ale pokud jedna německá strana je extremistická, chce odstranit právní pořádek a chce vytvořit nějaký extremistický režim, tak musí být, pokud je podaný návrh, ústavním soudem zakázán.
13: Tak musím to jednoznačně přehrát na Roberta Schustera. Není AfD alternativa pro Německo jednoznačně extremistickou stranou. Jednak o tom rozhodl loni v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy, ale i třeba studie Německé společnosti pro občanská práva uvádí, že zjištění jsou naprosto jednoznačná, že AfD je řízena rasistickým světonázorem, systematicky pracuje na podkopávání svobodného demokratického řádu a má v úmyslu stíhat politické oponenty a už se dopouští zastrašování, takže porušuje principy demokracie. Není toto, Roberte, vlastně jako jednoznačná věc?
15: No, to je otázka definice extremismu, samozřejmě, protože pochopitelně tato kritéria, která tady všechna zazněla, to samozřejmě platí na straně druhé.
13: Já mám trochu... Co ještě víc teda?
15: No dobře, tak co ještě víc, ještě tak jistě. Tak,
14: jsme jedno extremisty v Německu měli a ano. Právě proto ty zkušenosti ano. Jsou takové, že musíme tomu právě.
15: Podle zásady,
14: je to aktivní úloha státu.
15: Podle zásady in dubio pro reo, čili pokud tam bude jeden jediný člověk, který tomu nebude odpovídat, tak...
13: Počkejte, jeden jediný člověk?
15: No tak jako prostě, když to vemu, tak to jo.
13: To se týká...
15: To není jeden člověk.
13: To se týká souzení za trestné činy pro dubio.
14: Právě proto, z toho si pleteme pojmy. My jsme nejsme ani v občanském, ani v trestním právu, my jsme ve ústavním právu. A tam jde o to, že ty, co tvořili německou ústavu v roce 47 až 9, na Herrenchiemsee a potom v parlamentářském radě, tak oni nějak přesně definovali a analyzovali, co vedl k tomu, že v roce 1933 se mohl obchopit moci Adolf Hitler v Německu. Oni říkali, problém byl v tom, že nebyl ústavní řád tak silný a neměl instrumenty včas bránit takovým stranám. A právě proto dali tenhle ten článek do ústavy.
13: Dobře, ale já chci zůstat u té definice extremismu. Tedy podle vás, Roberte, není jednoznačně extremistická AfD? Ano?
15: Podle mě se to ještě 100% prostě nepotvrdilo.
13: 100% nepotvrdilo. Prostě a podle vás, myslíte si, že se to potvrzuje vlastně na 100%, protože tím pádem by potom ten ústavní zákaz měl velkou šanci na úspěch?
14: Právě proto. A to je teď všeobecná pravda u všech soudů. Nikdy nemůžete na 100% předvídat výsledek soudního sporu. Ale já si domnívám, že podle všech kritik, jste sama zmínila, paní redaktorko, jsou dané všichni důvody, proč by se měla ta strana hodnotit jako extremistická.
13: No ale je to, nepřinese to opravdu co si jako zemětřesení na té politické scéně, když v některých spolkových zemích ta strana třeba i přestoupí přes 40% hranici, jak jsme teď viděli. Není to riziko, že potom se třeba budou ještě víc radikalizovat ti voliči? Není větší, než zkusit třeba s AfD nějakým způsobem spolupracovat a snažit se vlastně jí vtáhnout do politiky a tím třeba zmírnit tu extremistickou retoriku?
14: To je velice zajímavá myšlenka a já si myslím, že konzervativci a nacionalisti v roce 32 měli stejnou myšlenku, když výsledky německých voleb bylo tak, že NSDAP měla nějak kolem 30%. A potom si říká, no jo, a pokud ji dáme pod naše křídla a budeme ji opatřovat, tak nic se stát nebude. Ale to je právě imanentní v extremismu, že takovým způsobem jim bránit nemůžete. A já si jako sociální demokrat určitě bránit tomu, abychom my jako demokratická strana se podíleli na moci s extremisty. Celý německý ústavní požadavek je založený na to, aby extremismus a buď z levice strany, z pravicové strany, ale i jiné formy extremismus neměly šanci se podělit na tvorbě státní moci.
13: No, existuje takový citát, že demokracii bychom měli teď ještě ty demokraty. Já to trošku posunu dál a zajímá mě, jestli si přiznávají německé tradiční strany, že lidé v demokracii mají právo je jednoduše nevolit. Že právě to je demokracie. Jaký názor má Robert Schuster?
15: Tak já nevím, to je spíš otázka na pana poslance, protože on je teda aktivní politik a já si myslím, že samozřejmě na to mají právo. Ale ještě bych chtěl jednu věc říct k tomu extremismu. Vlastně ta definice, samozřejmě tématem tohoto pořadu je AfD, ale my se podíváme na levicový extremismus, to vlastně, pardon, nikdo neřeší. A to jsou prostě situace, kdy politici postkomunistické levice chodí demonstrovat proti Izraeli a volí ten po zničení Izraele. To je přece také,
13: to je také extremismus.
15: Ale to s prominutím nikdo neřeší. Čili tak ať teda pokud je ten případ, ať je teda nějaká ekvidistance, ať skutečně se teda řeší i tyto podněty. A to je prostě strana, která bude třeba v Berlíně za chvilku vládnout a mít tam starostku.
13: A narážíte teda na Die Linke, jo?
15: Samozřejmě narážím na Die Linke a vůbec celé toto názorové spektrum, které prostě podle mého názoru není o nic méně nebezpečnější než to, co bývá asociováno s AfD a s lidmi kolem prostě těch jejich radikálních skupin.
13: Tak je ta diskuse na německé politické scéně dostatečně vyvážená v tomto směru, který naznačil Robert Schuster, že by se mělo postupovat se stejnou mírou aktivity třeba proti levicovému extremismu?
14: Já si domnívám, že ta diskuze je docela vyvážená a musím ale přiznat, že není s námi jeden požadavek z politického spektra na zákaz stranou Die Linke.
13: No, jestli to není právě problém.
14: Já si myslím, že pokud by převažovali ve straně linky, a to používám slova pana Žustra, převažovali a byl jednotný směr ve straně linky, že by měli anti-izraelské nějaké podněty, tak samozřejmě by to i tohle to byl podnět k řečení. Já si domnívám, a já jsem poznal linky v německému Bundestagu v době, než se rozštěpovali do BSV a zůstala tam ta linke jako zbytek. Jako relativně rozumná strana GMA v některých zahraničních politických otázkách hodně extrémní, možná i extremistický názory, ale stojí stále, a to je taky ten jeden hlavní důvod, na půdě německé ústavy.
13: Vraťme se přeci jen k AfD, neb to je hlavní téma této debaty. Zajímá mě právě ta možná změna AfD do budoucna a otázka možné spolupráce ostatních stran s touto stranou. Někdy se zkrátka stane, že z protestního hnutí vznikne nakonec mainstreamová politická strana. My to v určité verzi vidíme třeba tady v Česku na hnutí ANO, protože ta zkrátka ANO to původně byla Aliance nespokojených občanů. Málo kdo si to dneska připomíná. Nemůže se to stát AfD, nebo může se to stát AfD, anebo je natolik extremistická vlastně v tom kompletním vedení Roberta Schustra, že to opravdu jako nelze předpokládat?
15: No to je právě to, co jsem naznačoval tou heterogenitou. Prostě my máme za to, že ta AfD je nějakým způsobem totalitně organizovaná, jako byla nacistická NSDAP.
13: To říkal tady Jörg.
15: Ale já s tím nesouhlasím. To tak prostě není. To je jedna věc. A druhá věc, existuje něco, čemu se říká melonizace. Čili právě to, že strany, které mají tyto kořeny, jako například Fratelli d'Italia v Itálii, premiérky Meloniové, se prostě s ziskem vládní moci odpovědnosti dostanou do středu, posunou do středu. A vlastně a to slovo melonizace je v těch kruzích, jako je pan Höcke, jako je Götz Kubitschek a tyhle ty lidi začnou růda. Pro ně to je nedávka, čili pro ně to je vlastně něco, co oni vidí jako riziko, že ta AfD se časem stane právě také tou tuctovou stranou v situaci, kdy převezme vládní odpovědnost. Čili vlastně já se skoro domnívám, že někteří z těch úplně nejradikálnějších představitelů strany AfD možná ani nemají zájem na tom vládnout. Koneckonců řekl to teďka nedávno jeden z jejich, myslím, jejich lídr v Braniborsku, který je hodně radikální, Hans-Christoph Berndt, říkal, já mám 100% v sobě protestní opoziční geny. Nic vlastně k tomu třeba říct. Čili já si myslím, že nějaké takové to zapojení té strany do nějakého rozhodování může tu stranu civilizovat, tak jako kdysi civilizoval postkomunistickou PDS v východním Německu, také tolerovala různé vlády menšinové sociálně demokratické v Sachsen-Anhaltsku. A dneska pan Nürnberger říká, že to je vlastně strana, která má docela relativně rozumné názory v mnoha věcech.
13: No ale vidíte tady mimochodem nějakou paralelu mezi AfD a českou SPD, protože ta vlastně se také dohadovala s BIS o zařazení, respektive teď už nově vyškrtnutí ze seznamu vlastně extremistických stran a ze zprávy teda o extremismu a teď je vlastně součástí vlády. Co ukazuje vlastně ten český příklad, jako je anebo není relevantní vůči AfD pro vás?
15: Já si myslím, že nějakou relevanci to určitě má, protože i oni, kdyby teďka sestavili tu vládu v tom Sachsen-Anhaltsku, tak vlastně zjistí, že spousta věcí, které oni slibovali s promnutím velkohlubě svým voličům, nemohou realizovat, protože jsou tam nějaké spolkové zákony, i třeba v té migrační politice spousta věcí řešena jsme spolkové úrovni, třeba kam se bude vyhošťovat, to prostě řeší spolkové zákony, respektive musí být nějaká dohoda s nějakou zemí, která si ty lidi odebere. Je to tak. Čili vlastně tam je spousta různých paralel, ještě díky tomu, že Německo je federální stát, a vlastně to není tak, že kdo vyhraje celostátě, může prostě všechno nadiktovat dolů. Tam prostě je spousta různých bariér, takže já vlastně věřím, že toto by mohlo fungovat.
13: Proč vy nevěříte, zřejmě teda nevěříte, pane Nürnbergere, že by to mohlo fungovat? Nemůže se stát, když by tedy ten vývoj byl úplně jiný, než vy si představujete a než varujete? Nemůže se stát, že by AfD vlastně také pochopila minimálně to její zodpovědné vedení, že vlastně vládnout se musí jinak a nevzala by zpátečku, tak jako to možná vidíme teď u české vlády?
14: Znamená by to, že všechno, co se odehrálo v posledních 5 letech, bylo jenom divadlo? A nebo jsou to ty její skutečný názory, když slyším pana Höckeho, když slyším ty lidi. A když jsem ji slyšel v německém Bundestagu, vždycky v takové hlasitosti, aby to nebylo slyšet se mnou v prezidiu, ale jenom já, jak nám nadávali, jak nám vyrožovali. Jak vyrožovali všem lidem, kteří jsou jiného názoru.
16: Jinými slovy, vyplácí se věřit extremistům jejich
14: výroky. Já musím ji hodnotit podle toho riziko, kde je s tím spojený a to riziko je velký. Ještě možná jedno slovo. Vy jste zmínila stranu ANO jako nutí. Já si domnívám, že německé politické strany a české politické strany zrovnat je velice těžko. Kolik členů má ANO? Je ANO lidová strana, kde je... Které má základnu, které mají různý spektra lidí svoje slovo, nebo je strana, které vytvořil pan Babiš a které má jeho věrný a nikdo jiný tam není členem té strany. My máme politické strany, které mají v sobě nějaký různý politický spektra a musí se shodnout na nějaký závěrečný rozhodnutí v určitých politických otázkách. Tak tohle to se srovnat nedá. A abych se vrátil k AFD, já si myslím, že tam je takový velký zlostivý, negativistický jádro, že já nemám žádný optimistický výhled pro takovou stranu, kdyby, co pán Bůh tomu brání, se uchopila v jedné spolkově zemi moci.
16: Více už se nám do debaty nevejde. Tolik bývalý poslanec Bundestagu za sociální demokraty Jörg Nürnberger. Díky a germanista a editor deníku Právo Robert Schuster. Díky, že jste byli hosty dnešního Pro a proti a někdy naslyšenou, naschledanou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
11: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Nejširší výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií, jaký na českých rozhlasových vlnách můžete slyšet. To je Svět ve 20 minutách. Jedinečný pohled na stránky zahraničního tisku. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Havel se ptá Peroutky. Nepravděpodobný rozhovor z roku 1968.
17: Téměř 60 let čekal na odvysílání unikátní rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z dubna 68. Po dlouhém pátrání byl objeven a s ním i trpká Peroutkova odpověď na Havlovu otázku, zda by se chtěl vrátit do Československa.
18: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast. A když se ohlídne domů, snad je to cizina.
17: Příběh nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout dnes po 8 hodině večer na Plusu.
19: Prince Františka Schwarzenberga, šlechtice, politika a diplomata, představuje ve své knize český humorista a publicista Vladimír Škutina. Zaznamenal třeba jeho názory na vznik československého státu, na prohlášení české šlechty v době Mnichovské dohody, ale také vzpomínky na prvorepublikové politiky Tomáše Garrigua Masaryka, Jana Masaryka nebo Edvarda Beneše. A uslyšíte i rodinné historky a humorné příběhy ze života ostatních šlechtických rodů.
20: Je 15 hodin, pátek 18. září, tady je Odpolední plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
11: Český rozhlas Plus.
20: Co potřebují čeští seniori k tomu, aby se nechali před sezónou respiračních onemocnění očkovat? Jeden z nejbližších asijských spojenců USA odmítl poslat své vojáky do Hormuzského průlivu a na řešení tamní krize se nechce podílet silou. A uslyšíte také ukázku ze záznamu rozhovoru mezi Václavem Havlem a Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka interview z roku 1968 se po letech našla v rozhlasovém archivu. Nejprve si ale poslechněte zprávy v podání Nadi Procházkové.
21: Dobré odpoledne. Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazu a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
22: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
23: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě.
0: Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
3: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
0: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Český rozhlas.
21: Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání má řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace Marka Zemana je to souhrou několika okolností, hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu. Elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
4: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
21: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště, třeba ve Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově nebo v Amsterdamu.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Amazon přiznal, že není schopný obnovit svá datová centra v Bahrajnu. Poničili je íránské údery po začátku americké války proti íránskému režimu. Pokud zákazníci neměli zálohy mimo zasažený region, jejich data jsou ztracená. Dceřiná společnost Amazonu AWS ovládá přibližně třetinu světového trhu s cloudovými službami.
23: Společnost zkontrolovala poškozená centra v Bahrajnu a usoudila, že už nemá možnosti, jak obnovit data, která klienti neuložili jinde. Datová centra Amazonu poškodily íránské údery na Bahrajn v březnu a v dubnu. Po prvních útocích společnost zákazníky vyzvala, aby svá data přenesly do center v jiných oblastech. Problémy má společnost i s některými datovými centry ve Spojených arabských emirátech. Podle agentury Reuters výpadky v době útoku ovlivnily některé bankovní operace bank v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
24: Donald Trump podmiňuje.
21: Spor o budoucnost Kennedyho centra ve Washingtonu pokračuje. Nové snímky agentury AFP ukazují amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak si na palubě letadla prohlíží plakát s nápisem o zbourání budovy. Pár hodin předtím veřejně pohrozil, že centrum může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. To zakázal soud s odkazem na zákon, který pravomoc přejmenovat Národní kulturní instituci uděluje pouze kongresu.
24: Donald Trump podmiňuje uvolnění peněz na rekonstrukci budovy, které Kennedyho centru přidělil kongres, umístěním svého jména na fasádu. Podle něj si jeho administrativa zaslouží kredit za to, že budovu bude rekonstruovat. Soud si obratem vyžádal vysvětlení prezidentových plánů s centrem a nařídil jím jmenované radě, aby mu dala 30 dní předem vědět o jakékoliv fyzické změně budovy. Praneteř prezidenta Kennedyho, Kerry Kennedyová, svolala na páteční večer k budově protest. Během měj se lidé semknou okolo budovy a vytvoří ochranný lidský řetěz. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
21: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kriminalisti prověřují včerejší bombovou výhrůžku v Hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrůžce opustit desítky lidí. Policisté se psy pak celý areál prohledali. Žádnou výbušninu ale nenašli. Policie podle Richterové dál hledá pachatele.
25: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a příčinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
21: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Silničáři začali s přestavbou silnice první třídy mezi Pohořicemi na Brněnsku a Lechovicemi na Znojemsku. Po dokončení v srpnu 2029 bude mít 3 pruhy. Investice téměř za 2 miliardy korun má snížit riziko tragických nehod. Úseky stavby vyjmenovává ředitel silnic a dálnic Radek Mátl.
26: Budeme stavět 5 nových mimoňových křižovatek, budeme stavět de facto 19 mostů, 8 na hlavní trase, nadjezdy, železniční most, navětví křižovatek, bude se stavět přes 500 metrů dlouhá pětiruchová stěna, je to dlouhá stavba 21 kilometrů, bude se rozdělena na různé etapy.
21: Uzavírky a omezení dopravy budou silničáři během etap různě měnit a upravovat. A teď aktuální dopravní informace. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je silný provoz před omezením na Šmejkalce. Kolona začíná už za sjezdem z Pražského okruhu na 12. kilometru. 30 minut naberete do omezení na mostě na 23. kilometr. Na D1 na výjezdu z Brna do Prahy za sjezdem na Výstaviště na kilometru 188 jsou dvě sražená auta v levém pruhu a kratší fronta. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic budete popojíždět před Benešovém, zdržení od mrače asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme převážně polojasno, ráno a dopoledne místy i jasno. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
2: Posloucháte Odpolední plus.
1: 7,5 minuty po 15. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Zatím prožíváme pěkné babí léto, ale podzim se rychle blíží a s ním bohužel taky častější nemoci. Chřipka nebo covid ovšem nejsou jedinými nákazami, před kterými bychom se měli mít na pozoru. Vyšší riziko je třeba taky u pneumokokových infekcí, které jsou nebezpečné hlavně pro seniory. Přesto se proti nim nechává očkovat jen malá část z nich. A právě to teď bude téma pro Michaelu Bacílkovou z domácí redakce. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
1: O čem jiném s takovým jménem než o nemocech? Kolik seniorů se v Česku nakazí pneumokokovou infekcí?
5: Data máme pouze k invazivním pneumokokovým onemocněním, to je třeba zánět mozkových blan nebo pneumokokový zápal plic. A podle Státního zdravotního ústavu se jimi loni nakazilo 732 lidí, asi o pětinu víc než v roce 2024. Zhruba polovina z nich byly právě lidé starší 65 let. Očkováních ale mělo jen asi 14%. Pokračuje Zuzana Blechová z kliniky infekčních nemocí ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze.
6: Velmi často musí být nějakém zařízení následné péče a v rámci rehabilitace se už nikdy ta kvalita života nevrátí a velmi často následně vede k úmrtí. A poměrně vysoká čísla mluví o tom, že člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
5: Loni na následky invazivního pneumokokového onemocnění zemřelo 70 lidí starších 65 let, o 11 víc než o rok předtím.
1: Jak se člověk může nakazit?
5: Bakterie pneumokok se přenáší kapénkami při mluvení nebo kašlání a taky kontaminovanými předměty. U někoho bakterie žádné problémy nezpůsobí. Pokud má ale člověk oslabenou imunitu, hrozí závažná onemocnění, která jsme už zmínili. Podle Milana Trojánka z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnici Motol v Praze se seniori často nakazí od dětí.
7: Protože ti jsou právě ti nosiči těchto bakterií, velmi často je mají asymptomaticky, nevyvolávají nějaké zásadní problémy a když ta babička nebo dědeček hlídají vnoučka, tak to je přesně ten moment, kdy se mohou nakazit.
5: Této situaci ale může podle Trojánka zabránit právě očkování.
1: A lidé starší 65 let mají vakcínu proti pneumokokovým infekcím navíc hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, že?
5: Ano, přesně tak. Nejen oni, ale právě taky malé děti. I když jim vakcínu plně hradí pojišťovny, je potřeba říci, že toto očkování je v Česku nepovinné. Proti pneumokokovým infekcím se nemusí lidé očkovat každý rok jako u chřipky. Záleží na zdravotním stavu a věku pacienta, proto by si to měli ověřit se svým lékařem. Důležité je ale samozřejmě taky mít si pravidelně ruce a dodržovat další zásady hygieny, říká za Státní zdravotní ústav Jana Kozáková.
8: To znamená, asi není na místě se stydět za roušku, když máme nějaký respirační infekt a tím budeme chránit i to naše blízké okolí proto, aby jsme třeba nějakou tu infekci nepředávali dále. Ta základní hygiena, kterou známe už v době covidu, protože ten pneumok se v podstatě šíří stejně jako ty ostatní respirační infekty, to znamená jako je chřipka, jako byl třeba COVID-19.
5: A když paní Kozáková zmínila tu chřipku, do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory, kterou od 65 let taky hradí zdravotní pojišťovny. Třeba v Motole začínají podle Milana Trojánka očkovat teď v úterý.
1: Chřipka u seniorů může taky způsobit závažné komplikace. Proč starší lidé tyhle nemoci schanáší hůř? Je to kvůli oslabené imunitě?
5: Ano, přesně tak. Imunita ve vyšším věku už není tak odolná jako u mladších lidí. Dalším důvodem je to, že seniori často trpí vícero nemocemi, které se kvůli infekci můžou zhoršit, říká Trojánek.
7: Typický příklad, pacient se léčí na kardiologii se srdíčkem, skončí u nás v nemocnici, dostane těžkou arytmii, srdeční selhání, dojde k rozvoji dušnosti, protože měl třeba nějaké plicní onemocnění, a to je to vlastně, co ho dovede opravdu na to lůžko a do toho těžkého stavu.
5: Proto, jak už tu ostatně zmiňujeme celou dobu, je velmi důležitá prevence. A to nejen u samotných seniorů, ale pozor by si měli dát taky lidé, kteří mají v rodině nebo ve svém blízkém okolí staršího člověka a mohli by ho nakazit.
1: Doporučuje Michaela Bacílková z domácí redakce. Děkujeme za tohle téma, naslyšenou.
5: Děkuji a naslyšenou.
1: A očkování jako součástí prevence budeme mluvit i s předsedkyní Rady seniorů Lenkou Desátovou. Vítejte, dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Vy jste si nechali v létě udělat v 8 krajích průzkum mezi 530 respondenty. Co ukázal o postoji seniorů k očkování? Vyšlo z něj něco podle vás překvapivého?
9: My jsme si v podstatě ověřovali data z průzkumu, který jsme dělali před 2 nebo před 3 lety, a zajímalo nás, jak moc se změnilo vnímání očkování v očích seniorů a hlavně, jak se posunula jejich znalost ohledně očkovacího kalendáře dospělých, protože to byl ten impuls, proč jsme si to nechávali dělat před 3 lety. Co se týče toho průzkumu samotného, moc nás věcí nepřekvapily. Významné zjištění bylo, že velmi poklesl počet seniorů očkovaných na COVID-19, to zhruba o 50% oproti tomu původnímu průzkumu, a naopak se nám výrazně zvýšilo povědomí právě o pneumokokových vakcínách. Mm-hmm.
1: No a vyšlo vám z těch průzkumů, z jakého důvodu, proč

0: jaký to pro ně má význam, proč by jim to dané očkování doporučil a rozebrat s ním, jak bylo zmíněno, pokud mají ještě další onemocnění, jakože část z nich určitě má, tak jaká pro ně přináší to očkování rizika a naproti tomu benefity. A chtějí mít čas na rozmyšlenou si to nechat projít hlavou a zvážit. Jestli nám z toho průzkumu něco vyšlo, tak je to vyloženě odmítání jakéhokoliv imperativu a příkazu od toho doktora. To nečekají. Očekávají skutečně, že lékař bude brát jako partnera, který jim všechno vysvětlí.
1: Ano, takže mají nějaké otázky, na které chtějí dostat odpovědi právě od praktických lékařů, od svých tedy ošetřujících doktorů, kteří znají tu jejich anamnézu nejvíce. To tím pak důvěřují?
0: Ano, z větší části, v podstatě 89% seniorů uvedlo, že svému praktickému lékaři věří. A že je to pro ně ta autorita, se kterou se prostě radit chtějí. Pokud toho praktického lékaře nemají, tak tam potom přicházejí ti specialisté. Ale ano, pokud ten senior někam chodí opakovaně, delší dobu dá se říct, že k tomu lékaři si vytvoří určitý vztah a důvěřuje mu.
1: Jak rozhoduje pro očkování v případě seniorů jeho dostupnost, když se může nechat očkovat právě u svého praktika, ale musí se předtím, dejme tomu, třeba objednat? Jsou už to nějaké překážky, které jsou z jejich pohledu třeba zbytečné a kvůli ním třeba se prostě na to očkování nedostaví?
0: Ano, překážky tam jsou a není to jenom to samotné objednání, ale způsob toho objednání. Protože část praktických lékařů nabízí objednávání přes internet, což je jistě chválihodné, jenomže část trvá na tom, že je to výhradně přes internet nebo přes mobilní aplikaci. A to je něco, s čím si určitá část těch seniorů neporadí a je to věc, se kterou se nechtějí prostě obracet na své děti ani své okolí. My jsme takové případy zaznamenali v několika krajích republiky, kdy nám i do poraden volali právě s tím, že se chtěli objednat na prevenci a očkování, ale že nemají šanci se do ke svému praktickému lékaři dovolat a chtěli po nás jiné řešení. My jsme jim nabízeli v ten moment očkovací centrum v Motole, které sice je hůře dostupné pro ty mimopražské, na druhou stranu dá se tam objednat i telefonicky a navíc tím pana doktora Trojánka si najde na ty seniory rád čas a všechno jim vysvětlí.
1: A uvítali by seniori třeba očkování v lékárnách, jak je to běžné v jiných zemích a uvažuje se o tom i u nás, nebo se o tom mluvilo?
0: Za nás by to bylo úplně ideální řešení, protože z toho průzkumu nám vyšlo, že z těch seniorů, kteří by si rádi popovídali o tom očkování a zvažují ho, ale nejsou úplně o něm přesvědčení, což bylo zhruba 60%, 78% odchází od toho praktického lékaře s tím, že si to chce promyslet a nakonec se rozhodne, že ano. A ve chvíli, kdy tady vědí, že ano a jdou si pro další léky do lékárny, by si rovnou mohli říct o tu vakcínu, tak by to určitě pomohlo té proočkovanosti taky.
1: Co by se tedy mělo z pohledu seniorů změnit, aby se pro očkování rozhodovali ve větší míře?
0: Mělo by se s nimi více komunikovat. Tak, jak zmínil pan doktor Trojánek, je potřeba na pacienta pohlížet tak, že je to v podstatě člověk, který má svoji vůli, svoje přesvědčení a já ho musím brát jako partnera a pokud ho chci přesvědčit o své pravdě, tak s ním musím komunikovat. Nemůžu říct, tady máte očkování a chcete, nechcete, běžte. Musím mu říct, jaká to nese rizika, ale zároveň, jaké jsou benefity, zvlášť pro tu starší věkovou kategorii. Tam je ten klíč k tomu většímu pro očkování seniorů.
1: Ono je to trošku taky o trpělivosti, protože někdy ty otázky jsou skutečně všetečné a mohou se opakovat různými způsoby, takže je potřeba mít prostě čas i ze strany praktických lékařů. Což třeba přes tu online aplikaci jde určitě hůře, nebo to tak na ty pacienty může působit, že prostě ten čas si na ně lékař neudělá.
0: Přesně tak, když se objednávají tímto způsobem, tak mají pocit, že je na ně 5-10 minut, ale oni než se rozhodnou, tak skutečně chtějí znát všechna pro a proti. Což my víme, že ti seniori takový jsou, ale ten čas prostě potřebují. A to byl také jeden z důvodů, proč tolik podporujeme i rozvoj geriatrické péče. Protože speciálně pro ty seniory,

0: kteří mají více onemocnění, by mohl být klíčem k úspěchu ten geriatr, který ho vidí komplexně a který už z principu, že je zaměřen právě na tuto cílovou skupinu, ví, že si ten čas musí udělat a má často s tím seniorem probrat.
1: Doporučuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desátová. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkujeme za pozvání a hezké odpoledne.
1: 15 hodin, 19 minut. V Rusku až do nedělního večera vybírají voliči 450 svých zástupců do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od začátku celoplošné invaze na Ukrajinu v roce 2022 a poprvé v nich budou hlasovat také obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Podle prezidenta Vladimira Putina mohou obyvatelé země projevit hlasováním svou lásku k vlasti. Jeho kabinet ale z hlasování vyřadil opoziční strany. Vyjádřit se kriticky k válce na Ukrajině na základě hlasování tedy není prakticky možné. Jak řekla kolegyně Daniele Vrbové, rusistka Daniela Kolenovská z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
2: No a pak je tuto strategie exilu. To je Maxim Katz a vdova po Alexeji Navalném, kteří nabízejí nějaké pokračování toho Navalného systému chytrého hlasování, tedy snahu volit kohokoliv jiného, kdo nemluví pro válku a kdo není jaksi tak patriotický, že by viděl před sebou jenom putinskou budoucnost.
3: Připomeňme, že Rusko nepozvalo na volby mezinárodní pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a vlastní monitorovací organizaci GOLOS v oni zakázalo. Takže vlastně na co Kreml ty parlamentní volby potřebuje? Co pro něj znamenají?
2: Je to prověrka loajality elit, ne tolik obyvatelstva, protože to je zastrašené nebo považuje ty volby vlastně jenom právě za rituál v duchu sovětských časů, tedy odevzdat hlas, prokázat loajalitu. Tam se s nějakým jako rebelstvím nepočítá, ale určitě Vladimír Putin, jehož popularita v posledních měsících, jak jsme viděli podle nějakých průzkumů, tak jak se začala klesat, tak potřebuje nějakou zprávu o tom, nakolik je loajální elita. Je to taky příležitost, kde se můžou vyjevit hlasy, které třeba proti té válce jsou a kolik teda nazbírají vlastně hlasů. Ale že to rituál je mnohem víc než volby, to je patrné i z toho, jaký důraz se klade na to vzdálené hlasování, tedy to elektronické a to hlasování kuštou, kterou Vladimír vlastně dovolil jako určitý nástroj, teda taky hlasování, takže tam se mluví o nějakých virtuálních občanech, kteří budou vyjadrovat jako by lojalitu tomu režimu, ale mnohem podstatnější je ta debata a ty otázky, které se vlastně objevují v průběhu přípravy těch voleb.
3: No, loajalitu jasně vyjádřil i hokejista Alexandr Ovečkin, který působí ve Washington Capitals, který tento týden řekl, že stojí za svojí zemí. Jak důležití vlastně v té předvolební kampani byli známí sportovci, herci, lidé z showbiznisu, jak moc se zapojují a k čemu Kreml potřebuje je?
2: Tak Ovečkin loajalitu prokázal vlastně v duchu toho, co se od něho asi očekávalo. Oni mu údajně nabízeli i místo na kandidátce, to on nepřijal a z kampaně té se účastnil. No a proč tyhle ty lidi režim Putina potřebuje, aby byli vidět jaksi navenek, to je proto, že oni vytvářejí zdání vlastně normálnosti. Ve chvíli, kdy byste se zabývala jako společnost prostě jen tou válkou, jen tím, co kde hoří, koho je potřeba teda zabít, kdo zemřel, kolik těl přijelo z fronty, tak ten režim bude vypadat poměrně krvelačně a neutěšeně. A tihle lidé vytvářejí dojem, že je vlastně všechno v pořádku, a že je možné v tom státě žít spokojený život, pokud se člověk nepustí do politiky a nechá tu politiku na tom moskevském centru.
3: Byť tedy Alexandr Ovečkin v Rusku nežije, ten působí ve Spojených státech. Ale poslední otázka, tu kandidátku jednotného Ruska, tedy strany, která velice pravděpodobně zvítězí, vedou ministr zahraničí Sergej Lavrov a moskevský starosta Sergej Sobjanin. Značí to, že právě oni požívají teď největší důvěry Vladimíra Putina a budou se tedy nějakým způsobem nejspíš podílet na té příští ruské vládě?
2: No, já myslím, že ta kandidátka v podstatě je vytvořená tak, aby podpořila dojem, že tu vzniká nějaká nová frontová elita mladých lidí, spolehlivých patriotů.
3: Byť je tady tam Sergej Lavrov, ten tomu je už 76.
2: To jsou ti dva, jistě, to jsou ti dva nahoře, kteří tomu teda dělají nějakou režimní tvář, ale v Rusku není slučitelná funkce ministra s poslaneckým mandátem, čili to je skutečně jenom tvář té kandidátky a ukázka toho, nakolik je jednotné Rusko vlastně stranou Kremlu, než že by jsme mohli čekat, že Lavrov zasedne v poslanecké lavici. Je to skutečně jenom tvář. No a Sobyanin dlouholetý od roku 2010 už jaksi šéf Moskvy, tak znovu je to podpora toho nebo ukázka toho, že Moskva stojí za Kremlem a že odtud ten režim žádné nebezpečí nečeká. Na těch dalších místech potom jsou mladší lidé, kteří nemají žádnou velkou váhu politickou v ruské politice a je tedy jaksi vidět, že skutečně ta spodní komora parlamentu v ruském politickém systému, tak jak je dneska pro Kreml nastavený, tak hraje spíš znovu dekorativní roli, než že by se tam odehrávaly nějaké lité politické boje, že by se tam otevíraly nějaké příležitosti.
1: O ruských volbách mluvila v Ranním plusu rusistka Daniela Kolenovská z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Jižní Korea odmítla vyslat vojáky a vojenskou techniku do Hormuzského průlivu, prohlásil to jeho korejský prezident Lee Jae-myung. Fakticky to znamená, že Soul nevyhoví nedávné žádosti Washingtonu, aby mu pomohl silou eliminovat Irán. My už jsme ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
1: Co vlastně Spojené státy od jednoho ze svých nejspolehlivějších asijských spojenců žádali?
5: Donald Trump to směrem do Soulu vlastně řekl několikrát, a sice, že oceňuje vojenskou sílu a vyspělost jeho korejské armády a chce, aby mu pomohla silou vyřešit, respektive ukončit krizi v Hormuzském průlivu. Později americká strana připustila, že by ocenila i takzvanou měkkou sílu jeho korejské armády. Mluvilo se hlavně o hlídkovacích letounech, popřípadě hlídkových válečných lodích v Hormuzském průlivu, které by tam Jižní Korea poslala. Soul s odpovědí poměrně dlouho váhal, dokonce se sešli jihokorejští a iránští diplomaté. Bylo vidět, že Jižní Korea si uvědomuje, jak závažné, nelehké rozhodnutí musí udělat. Mezitím proběhlo několik demonstrací a protestů proti účasti země ve vojenských operacích proti Iránu. No a dnes tedy padlo to rozhodnutí, o kterém mluvíme, tedy že Jižní Korea, už jste to říkali, nepošle ani vojáky, ani vojenskou techniku. Nicméně prezident Lee dodal, že Seoul dál zvažuje opatření na ochranu svých obchodních lodí a také dodávek ropy přes Hormuz.
1: Jakou odezvu má tohle rozhodnutí přímo v Jižní Koreji?
5: Tak podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti účasti své země v ozbrojeném zásahu proti Iránu a od rána je to na politické scéně země opravdu téma číslo jedna. Jižní Korea má sice jednu z nejlepších a nejmodernějších armád světa, je to spolu s Japonskem a Tchajvanem vlastně nejspolehlivější vojenský partner Spojených států v celé Asii, ale současně je to surovinově, a tady bych zdůraznil to slovíčko surovinově, jedna z nejchudších zemí světa. A vlastně stůj, co stůj, chce udržet své tempo hospodářského růstu, což bez stabilních dodávek ropy nepůjde. Čili podobně jako Čína nebo Japonsko, i Jižní Korea diverzifikuje místa, kde ropu a zemní plyn nakupuje a musí speciálně v té oblasti Blízkého východu postupovat obezřetně. Čili vlastně sečteno, podtrženo, prezident Lee Jae-myung neměl snadné rozhodování.
1: Známe už reakci Spojených států, respektive prezidenta Donalda Trumpa?
5: Ne, zatím ne. Americký prezident Donald Trump ještě nereagoval, ale jeho korejská média předpovídají ostrou, velmi, velmi ostrou reakci. Donald Trump v případě Jižní Koreje i Japonska rád používá argument o obrovském kontingentu amerických vojáků v obou zemích, o tom, že je to pro Washington velmi drahý podnik a je tedy možné, že podobné náznaky přijdou i tentokrát. Nicméně teď tedy čistě spekulujeme a je třeba vyčkat na reakci Bílého domu.
1: Počkáme si, budeme o tom informovat. Tohle byl zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakše. Děkuji, naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
1: Je 15 hodin 28 minut, pátek 18. září. Dnes máme všechno rychle. Zprávy, informace i odpovědi. Rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky si ale dal pořádně na čas. Na nahrávku jejich interview se čekalo 58 let. Mimo jiné i proto, že se záznam ztratil. Až teď ho totiž objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
6: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
7: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
8: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
7: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
9: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
7: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Nebo si ho také můžete poslechnout dnes po 20. hodině v rámci speciálu Archivu Plus, který připravil David Hertl. O čem si povídali začínající dramatik a dlouholetý novinář, tak to uslyšíte na Českém rozhlase Plus. Teď už slyšíte zprávy s Naďou Procházkovou, protože bylo právě 15 hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus.
10: Dobré odpoledne. Policie prověří pojišťovnu VZP, dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny. Trestní oznámení se rozhodlo podat její nové vedení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plíbová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy s několika milionovými příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu. Armádní zakázku získala v rámci rozšíření výroby strojírenská firma Zako Turčin v Březnici. Firma bude v Nové hale vyrábět i díly pro bojová vozidla CV-90. Tato zakázka bude představovat přibližně 30% celkového objemu výroby. Sestra severokorejského vůdce Kim Jong-chong obvinila americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Označila je za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany Pchjongjangu. S odvolání na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. KLDR podle Kim Jong-chong taky nehodlá měnit politiku posilování jaderného arzenálu. Mladší sestra Kim Jong-un působí jako ředitelka oddělení pro všeobecné záležitosti ústředního výboru vládnoucí strany práce. Je považovaná za klíčovou postavu režimu. Státní podnik Lesy České republiky udělá po letošním velmi suchém létě mimořádný audit stavu lesních porostů. Informovala o tom mluvčí podniku Eva Jouklová. Kromě dopadů sucha lesníci na podzim a v zimě zmapují i míru ohrožení lesů kůrovcem. Případná opatření na ochranu lesů by podnik přijal příští rok na jaře. Policie pátrá po 85-leté Miluši Houtkové z Pičína na Příbramsku. Žena včera kolem 18. hodiny odešla z domova na procházku a dosud se nevrátila. Trpí Alzheimerovou chorobou. Pohřešovaná žena je asi 165 cm vysoká a má silnější postavu. Má kratší šedé vlasy a modré oči. Na sobě měla kalhoty a mikinu oranžovo-hnědé barvy. Pokud máte o ženě jakékoliv informace, volejte prosím na linku 158. Čeští vědci z Geologického ústavu Akademie věd objevili v Kyrgyzstánu novou lokalitu s historickým skalním uměním. Vědecký tým pod vedením Lenky Lise tam prováděl průzkum zaniklé zemědělské a výrobní krajiny v okolí vesnice Ravat. Na vápencovou rokli s rytinami kozorohů a loveckých scén obtaženými červenou hlinkou je upozornil místní člověk. Předběžné odhady vědců datují rytiny do období středověku. Připravili jsme pro vás informace z dopravy. Na D1 z Prahy do Brna zůstává silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Kolona od okruhu z 12. kilometru je asi na 40 minut. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Pomalu se jede od Ostrovačic z kilometru 180 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Pro osobní auta je zdržení kolem 30 minut, pro kamiony mnohem další. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude převážně polojasno, teploty 19.

0: 15 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď už Interview Plus a Petr Vizina.
1: Pouze asi 6% z 500 milionů Evropanů jsou muslimové. Obavy z údajné islamizace kontinentu přesto pomáhají krajně pravicovým politickým stranám získávat více a více hlasů. Vydělávají německá AFD, francouzské národní sdružení nebo české hnutí Svoboda a přímá demokracie na strachu z muslimů. Začíná páteční Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem interview je arabistka a politoložka Zora Hesová z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou zdravím do Bělehradu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Souhlasíte s tím, že obavy z islamizace rostou ve Spojených státech i v Evropě? Dá se to nějak doložit?
3: Nevím, jestli rostou, ale neustále se vrací a asi bych řekla, že větší a větší strany je používají, nebo strany, které je používají, ty rostou.
1: Čili dá se říct, že je to součást, řekněme, takové mainstreamové politiky nově?
3: Už asi 10 let, někdy od roku 2015, anebo ještě chvíli předtím, se spojuje migrace jako hrozba právě s islámem. A toto rámování migrace jako islámské hrozby bylo nejprve předmětem nebo strategií krajně pravicových stran, ale v posledních letech můžeme vidět, že se vlastně k tomu utíkají i často i jako politici z mainstreamových stran. Není to už vůbec jenom krajně pravicová záležitost. Hmm.
1: Češi by s muslimy neměli mít potíž. Dalo by se usoudit podle toho, jak dobře jsme během války v bývalé Jugoslávii přijali tisícovky uprchlíků z Bosny, což byly převážně muslimové. V čem jsou dnešní Syřané nebo Afgánci jiní než Bosňáci? Proč se těch jedních bojíme, když nám ti druzí nevadí?
3: Ti lidé jsou ti samý, prchají z válek v situaci zoufalství se svými rodinama. Mezi nimi bych rozdíl velký neviděla, samozřejmě můžeme říkat, že někteří ti první byli Evropané, ti druzí ne. Spíš, co se změnilo, je kontext, ve kterém prchají. Zaprvé v 90. letech bosenská a kosovská válka byly jediné, nebylo jich těch uprchlíků. Ta uprchlické vlny teprve začínaly, dneska jsme v situaci v posledních 15 letech, že vlastně utíkají lidé jak z válek z několika kontinentů, tak i utíkají třeba před klimatickou krizí z mnoha různých míst a tak dále. A hlavně se změnil kontext. V 90. letech byly ty války mnohem jednodušší. Po roce 2000 vzniká válka proti teroru, přichází na scénu islámský džihadismus a ty války zejména v Sýrii a v Iráku jsou z části vedené diktátory a z části i islamistickými džihadisty, kteří rekrutují lidi v Evropě a kteří vytvořili jakousi, nebo kteří jsou součástí toho konfrontace mezi islámem a západem. Takže já se tolik nedivím, že strach z islámu vzrostl v posledních letech, protože přichází v tomhle jako vlastně velmi dramatickém kontextu ta migrace.
1: Česko není vysoko v žebříčcích protimuslimských nálad, protože je u nás muslimská komunita nepatrná. Nenávist k islámu se odehrává spíš na sítích, je to tak?
3: Nenávist k islámu má taky dlouhou historii a sítě ji rozhodně umohly, nebo sítě internet, nejprve blogy a tak dále ji umožnili se rozšířit. Věřím tomu, že kdybychom neměli sítě, tak by celé mnoho různých radikalizací nebylo tak radikálních, ale ono platí často, že vlastně míry třeba islamofobie nebo antisemitismu jsou vyšší tam, kde ti lidé jsou méně přítomní, protože často platí to, že váš kontakt s těmi druhými vás vlastně před celou řadou radikálních názorů trošku naočkuje.
1: V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko minulý týden s přehledem zvítězila strana AFD, která často mluví o hrozbě islamizace Evropy. Přestože, a vy jste to už naznačila, v téhle spolkové zemi žije jen něco mezi 1 a 2% obyvatel muslimů. Je to příklad strachu, který v lidech podnítili sami politici, třeba prostřednictvím sítí, aby získali voliče?
3: No, je to příklad politické manipulace. Ty země procházejí nějakou změnou. Je prostě jedna věc je pravdivá. Země západní Evropy v posledních, ne teda několika letech, ale v posledních několik desetiletích se staly zeměmi multikulturními. A nejde jenom o muslimy, jde i o to, že se prostě stěhují lidé v rámci Evropy, že přicházejí pracovníci z Indie, že přicházejí i ti uprchlíci. Takže máme tady nějakou jakoby zásadní změnu. není teda nesená jenom migrací. Zároveň soustředit se na migraci při definování nějakých jako společenských problémů je často jako zástupný problém. Jsou různé sociologické výzkumy, které ukazují, že migrace je prostě velmi, velmi používané téma jakoby, jako toho symbol té proměny společnosti, kam patří třeba i oslabení státu, rozpad infrastruktury a zároveň třeba méně peněz na nějaké lokální služby. A je to asi jako nejjednodušší na ně poukázat, zatímco mnohem těžší se vlastně stavit těm strukturálním problémům. Takže ano, máme to často tak, že s migrací straší politici i tam, kde prostě k ní nedochází. Zároveň máme i jakoby součásti Evropy nebo místa v Evropě, kde opravdu dochází k nějakým sociálním konfliktům, které jsou dané třeba vyšším počtem cizinců nebo změnící se skladu společnosti, to je taky pravda, ale těch míst v Evropě vlastně není asi zas tak moc.
1: To jsem se chtěl zeptat. V českých médiích se objevují zprávy o takzvaných no-go zónách v Evropě, kam se i policie bojí vstoupit, nebo o komunitách, kde se přistěhovalci snaží žít podle islámského práva. Odpovídá to podle vás skutečnosti?
3: To taky považuji za mýtos. Žádné no-go zóny neexistují, žádná šaria nikde se neuplatňuje. Existují v celé řadě evropských měst sídliště, kam se koncentruje populace s menším socioekonomickým statusem, větší chudobou, kde se třeba koncentrují zločin. Jo? A často jsou tyhle předměstí třeba ve Francii nebo takzvané inner cities, čtvrtí uprostřed měst v Británii, často jsou se vyznačují tím, že kromě toho větší chudoby, tam právě žijí i ti uprchlíci nebo migranti, nebo nedávní migranti, nebo už jakby děti migrantů, právě protože to jsou čtvrtě, kde je levnější bydlet a kde často se potkává víc problémů, jako horší školství, méně pracovních příležitostí a tak dále. Ale neexistují místa, kam by se bála policie jíst. Existují místa, kde je větší výskyt třeba násilí spojeného s gangy nebo s drogovým zločinem někde v Malmö nebo v Marseille, to určitě existuje, ale není to tak, že by byly místa, kde by prostě přestal fungovat evropský stát. To je mýtus.
1: Když se ještě vrátím do Česka, tu protiislámskou retoriku u nás používá hlavně už citovaná SPD. Česká migrační politika je přitom velmi přísná a muslimové u nás třeba ve srovnání se sousedním Německem téměř žádní nejsou. Proč Tomio Okamura nebo Radim Fiala přesto s úspěchem oslovují voliče s politikou boje proti údajně hrozící islamizaci?
3: Asi je to strach, který funguje. Když jsme pozorovali dění na Středním východě před 10 lety, tak bylo opravdu hrozivé a pro lidi, co nesledovali Blízký východ, se nedovedli rozlišit mezi fenoménem islámského džihádu nebo fenoménem teroristických skupin, islámem samotným a muslimy, tak jako nedivím se úplně, že tenhle amalgám, tady to spojení tam vzniká. Zároveň asi jsme v situaci, kdy politika se dotýká spíš než materiálních a konkrétních prostě problémů, tak často operuje s nějakými kulturními rozdíly, kde se vlastně jako vymezujeme my proti ostatním skrze nějakou identitu, takže asi to prostě funguje. Tenhle strach tady byl. Na druhou stranu ten strach, nebo tato téma toho islamismu je vlastně už dneska vlastně pasé do velké míry. To se největší vlastně jeho krize spojená s konflikty na Blízkém východě byla někde mezi roku 2013 a 2016. Dnes už vlastně tohle období do velké míry pominulo. I ty útoky v Evropě přestaly, které teda byly jako docela velmi, velmi, velmi, velmi výrazné a velmi násilné někdy kolem roku 2015. Že je to 10 let zpátky, ale zřejmě pořád ještě ta zkratka migrace islám funguje, nebo nějakým způsobem se nám nepodařilo oddělit otázky týkající se migrace, zároveň třeba proměny, demografické proměny společností a islámu.
1: A když mluvíte o té demografické proměně, tak co ta hrozba islamizací Evropy, že prostě nás tady chtějí muslimové nahradit? Určitě tu myšlenku znáte.
3: No, to je konspirační teorie, která taky už má nějakou řádku let, která nemá moc velký racionální základ. Postavená na představě, že přibývá muslimů v Evropě a že ti muslimé jsou nějakým způsobem jiní. To, že roste počet příchozích nebo migrantů z Blízkého východu nebo z Afriky, v některých momentech byla pravda, teď už to myslím úplně tak není. Na druhou stranu představovat si, že by ti lidé, kteří přijdou, zůstali takový, jaký jsou a chtěli tady nastavovat své pořádky, to by znamenalo, že by jich muselo být fakt hodně, že by přicházeli prostě naprosto nezměnění. No a pak se ukazuje, že když přichází lidi do Evropy, jak se jako velmi, velmi rychle přizpůsobují svým životním stylem, vzděláním, ale i životními strategiemi té většinové společnosti, takže třeba ta představa jedna byla založena na jakoby, nebo ten mýtus byl často založený na tom, že máte větší porodnost, nebo měli jsme větší porodnost v evropských zemích, ono to už taky není úplně pravda, ale ti lidé, co přicházejí sem během dvou generací, nebo dokonce jako přes generaci vlastně, začnou žít velmi podobně jako Evropané, začnou investovat do vzdělání svých dětí, mají prostě velmi málo dětí nebo dokonce i úplně stejně málo jako Evropané. Čili tady ta představa byla nějaká, byla nesená tou jakoby viditelnou odlišností a nepočítá vůbec s tím, že lidé se mění, že lidé se přizpůsobují, že lidé jsou velmi tvární a že naopak v Evropě těch identit, které sebou přinášejí, se do určité míry zbavují nebo je proměňují, adoptují identity nové a tak dále. Takže byla tady jakási jakoby velmi jednoduchá představa o tom, jako co to znamená být cizinec a být migrant a tak dále.
1: Hostem Interview Plus je arabistka a politoložka Zora Hesová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Souhlasila byste s postřehem, že extrémní pravice je děsí voliče islamizací Evropy, zatímco levice zase problém na druhou stranu zhoršuje málo náročným postojem k migrantům obecně?
3: Asi ne, protože postoj k migrantům. Všichni uprchlíci nebo lidé, co získají azyl v Evropě, jsou vystaveni podmínkám, které dává zákon. Takže já jako nevidím, že by byly nějaké jakoby výjimky pro migranty. Je možné, jako je tam rozdíl důrazu, pravice zdůrazňuje například kriminalitu, nebo jejím hlavním témem je pořádek, řád a tak dále. A můžeme se například bavit o tom, jestli teď v nějaké konkrétní zemi, u nás to tak není, ale třeba ve Švédsku, jestli pravice a levice dává dostatečný důraz nebo naopak nepřeceňuje existující problém třeba těch různých, toho různého násilí spojeného s gangy, kde často se vyskytují také jakoby migranti a tak dále. Takže jakoby můžeme se bavit o tom, jak velký prostor dávají různé strany určitým aspektům. Na druhou stranu bychom se taky mohli bavit o tom, že pravice obecně často, zejména teda ta populistická, zdůrazňuje rozdíly a není schopná vlastně se zabývat podmínkami třeba integrace, které jsou se netýkají nutně jenom migrantů, ale třeba i periferií, a vnitřních periferií, vůbec jakoby i slabších nebo více marginalizovaných částí původního obyvatelstva a jak vlastně obtížné je vytvářet homogenní, sociálně homogenní společnost. To je zase něco, čemu se tradičně věnovala víc levice. Aha. Dnes máme těch levicových vlád v Evropě velmi málo, takže já bych vlastně ani, asi bych tohle rozdělení na levici a pravici moc neviděla. Viděla bych tam jako velký důraz u populistických pravicových politiků na to, že tyto velmi komplexní problémy svádí pouze na jakési kulturní otázky a kulturní rozdíly, které prostě tam nehrajou tu zásadní roli podle mě.
1: Několik západních zemí, například Francie, uvažuje o zákazu zahalování obličeje u muslimských žen. Zároveň jsme nedávno viděli fotografie, jak muži se zahalenými obličeji v britském Douvru protestují proti migrantům. Neměly by tady evropské zákony v obou případech měřit stejným metrem a trvat na tom, že obličej je v prostoru sekulární Evropy z mnoha důvodů podstatný?
3: Určitě, já mám dokonce pocit, že na mnoha místech už ta burka nebo ten způsob zahalování obličeje dokonce zakázaný je. A pokud přichází k zákazu zahalování pro jednu skupinu, mělo by to platit samozřejmě pro všechny, to určitě. A zároveň si myslím, že třeba když jste na nějaké demonstraci třeba v Německu, tak jako nemáte právo mít zahalený obličej, protože jako jsou konkrétní situace, kdy i, nejenom teda muslimové, ale i třeba protestující tohle právo nemají z bezpečnostních důvodů, takže já si myslím, že to asi ano, spíš jako je problém a vůbec zbavit se o zakazování zahalování, to, co se teďka řeší ve Francii, není jenom zahalování obličeje, tam může mít nějaké bezpečnostní a jiné důvody. Pak se teď Marine Le Pen zvedá otázku zahalování obecně, žhalování šátku ve veřejných prostorách, ne teda jako doma nebo na ulici, ale snad ve veřejných prostorách. To by podle mě přestalo úplně zásadní zásah do individuální náboženské svobody, že tam vlastně ta retorika se posouvá dneska už do velmi iliberálních míst. To je asi dost nebezpečné, zároveň to potom možná i tahle retorika ospravedlňuje i další útoky na menšiny, takže je to určitě problematické.
1: No a je to tedy tak, že nás čeká debata o, řekněme, náboženských symbolech v prostoru moderního sekulárního státu. Dá se mluvit o uplatňování náboženské svobody, asi jako je křížek na krku nebo židovská kepa, tedy jarmulka? Je to něco podobného? Je tahle debata už otevřená v Evropě? Jak to tedy je s těmi náboženskými symboly?
3: To si myslím, že řeší pouze Francie, protože Francie má specifický model republikanismu, takzvanou laicité, která velmi silně odlišuje republikánskou politickou sféru od té náboženské. A tohle odlišování, které původně mělo politiku chránit před klerikalismem na začátku století minulého, tak teď je používáno vlastně pro jakousi symbolickou odpověď na migraci, jakési symbolické vytěsňování muslimských symbolů, ale protože to nemůžou vlastně právně zasazdit nebo právně definovat pouze proti islámu, tak se to často dotýká právě ten zákaz třeba těch náboženských symbolů ve školách, se dotýká právě i jarmulek, asijských turbanů a tak dále. Že tam je to je specifický francouzský příklad, jinak všude jinde je spíš tendence opačná, že se náboženské symboly vlastně nevykazovaly nakonec po celé řadě kontroverzí, které byly třeba i v Německu nebo u nás. A že se jako přijímá jejich jakoby nějakým způsobem vyjednaná existence, takže v Británii máte běžně muslimské nebo sikské policisty, kteří prostě zahalení jsou podle svých tradic a nikomu to nějak zvlášť nevadí, si myslím.
1: Čili vy říkáte, že to je specificky francouzský problém a že to téma je použito tak nějak utilitárně, účelově a že jsou tady ve hře muslimové versus sekulární stát a většinová společnost. Rozumím dobře?
3: V zásadě ano, a tam se jaksi mění to, jak se ta Francouzská republika sama sebe vnímá a republikanismus čím dál silněji vlastně zasahuje do definice veřejného prostoru, kde se dochází čím dál tím většímu vlastně jakoby odmítání nároků třeba muslimských praxí třeba veřejné modlitby nebo toho zahalování nebo i jako jiných symbolů, tak tam dochází z mého pohledu taky k nějakému symbolickému vyrovnávání s migrací, která nemůže být jakoby protimuslimská, tak se vyrovnává ten stát, nebo ten stát útočí na jakoby na přítomnost náboženských symbolů. A skrze ně teda zejména teda na islám. Na druhou stranu bych asi řekla, že vlastně i na straně těch evropských, celé řady evropských politiků dochází k nějaké identitnímu obratu v tom smyslu, že se i Evropa čím dál tím víc chápe jako nějakým způsobem křesťanská. Bavorská CSU jeden moment nařídila na všechny státní budovy dát kříže a tak dále, takže máme tenhle vlastně tohle značkování toho prostoru jako našeho, jako toho, co jakoby najednou je označeno jako evropské a které by nemělo být prostě nějakým způsobem přenecháno nějakému multikulturální nebo jiným představám, tak tohle přichází vlastně i z té pravicové strany, takže my tady vlastně spíš můžeme vidět nějakou větší přítomnost debaty o náboženských symbolech, ale nejde podle mě tolik o náboženství, jakoby o víru nebo o etiku, ale spíš jakoby o symbolické zabírání prostoru nebo kolektivní identitu.
1: To jsem se chtěl zeptat. Vy jste mluvila o značkování, tak Evropa vykazuje stále nižší čísla těch, kdo se hlásí k víře, kdo chodí třeba do kostela a tak. Tak co to vypůsobí, že značkujeme, že věšíme kříže a tak? Jaký vývoj nás čeká v tomhle smyslu?
3: Je to zdálně paradoxní, že se vlastně debata o náboženství, o náboženských symbolech, o náboženských tradicích si intenzivně v posledních letech, v momentě, kdy teda v mnoha zemích dochází spíš k ochlazování náboženské praxe, Znamená to možná to, že se náboženství přesouvá z té teologické, etické nebo jako vyrozené náboženské sféry právě do té jako identitní. Že v situaci globalizace otázky lokální identity nebo národní identity, která už těžko může být jednoznačně definovaná skrze etnicitu pouze nebo skrze prostě jakousi staromódní národnost, tak se stává definovaná často skrze nějakou civilizační identitu. To znamená my jako křesťané nebo jako judeokřesťané proti, dejme tomu, nevím, islámské migraci. A tady ty velké kategorie civilizační, které v zásadě jako je těžké definovat nebo je těžké nějak jako ukotvit, protože jsou velmi, velmi jako rozpizlé, není jednoduché jakoby uchopit, tak často nahrazují takový jakoby lehký nacionalismus v tom veřejném prostoru.
1: Rozumím.
3: Nebo jsou možná přijatelnější než nacionalismus, jsou vlastně jako zdálně pozitivní.
1: Vy jste na začátku říkala, že kdybychom neměli sociální sítě, tak bychom možná neměli tak vyostřený antiislámský, řekněme, postoj ve společnosti. Jak jsou na tom média? Zprávy o útočnících islámského původu, kteří v Evropě někoho nevinného napadli nebo dokonce násilně usmrtili, se bohužel opakují. Jak by se média k těmto zprávám měla stavět? Dělají dobrou práci podle vás?
3: Já nevím, asi jak která. Sleduji jich běžně jako velmi málo. Myslím si, že, nebo mám pocit, že za poslední 10 let se ta situace mnohem zlepšila, že máme prostě už lidi, kteří jezdí. Nebo měli jsme novináře z Česka, co si zajeli do Švédska, do takzvaných no-go zón a popsali tam realitu, která třeba není nutně jednoduchá, ale není taková, která by odpovídala tomu mýtu. Máme vlastně jakoby vzdělanější, podle mě, novinářstvo, aktivnější. Takže já bych, jako jsou určitě média, která dělají velmi dobrou práci, která se snaží chápat fenomén v jeho kontextu zejména, jo? Protože ten problém s těmi sítěmi je, že oni zdůrazňují nějaký jako jeden aspekt nějakého problému. Ten aspekt může být jakoby pravdivý nebo může tam být, ale když je vytržen v kontextu, tak znamená něco úplně jiného, než když ho chápem v jeho celistvosti. Takže ano, měli jsme teďka vlastně celou řadu třeba útoků, jejíž autoři byli nějací muslimští uprchlíci, nebo migranti, nebo já nevím, ale zajímavé bylo, když potom se začnete do těch jakoby individuálních případů, že jenom některé z nich byly jakoby nějaké ideologické, některé byly prostě bohužel případ nějaké sociální patologie, nebo neštěst, nebo prostě lidé, co měli být odsunutí a tak dále, že vlastně máme, je velmi důležité potom jakoby umět interpretovat to, co se děje v kontextu té konkrétní události a zároveň taky vidět konkrétní kontexty, které jsou se od země k zemi liší, jo, že máme vlastně velmi, velmi odlišné případy. A zároveň, co mi přijde ještě důležité, to bych jenom poslední věc řekla, vidět to taky v nějakém časovém horizontu. My se tady bavili ještě nedávno o paralelních kulturách a kulturních rozdílech. Tím si třeba Německo prošlo už před 15 lety, dneska je třeba úplně někde jinde a už nepovažuje islám jako problém, teda ten mainstream, na rozdíl od těch krajně pravicových stran. A už vlastně se k tomu, k té přítomnosti islámu a přístupem mnohem pragmatičtěji, ono to vlastně mnohem lépe funguje. Takže vlastně ty problémy, které se zdály být velké před 15 lety, jsou dneska vlastně jsou dneska do velké míry nějak řešeny. Prostě nejsou už tak jakoby velké, jak se zdály. A my to často prostě z Evropy nevidíme, protože pro nás v Čechách byl tenhle problém poměrně nový. Jo, my jsme se do něj museli asi všichni zaučit, nejenom novináři, ale asi jakoby i veřejnost. Takže tam vidím posun a některá média v tom, myslím, vlastně jako sledují velmi dobře.
1: Ještě poslední věc. Často je slyšet, že obavy z politické nekorektnosti brání úřadům v zemích s početnými muslimskými komunitami stíhat nebo trestat třeba nenávistné projevy nebo šikanu samotných muslimů, kteří se v rámci komunity liší třeba minoritní sexuální orientací. Je to podle vás reálný obraz skutečnosti?
3: Určitě bychom takové případy našli. Stejně jako najdeme případy, kde se, nebo já vlastně toho moc nevím, ale dovedu si představit velmi, že ano. Protože vy vlastně musíte posoudit vlastně různé zájmy těch samotných obětí a zároveň prostě si pracujete v situaci, kde antimuslimská diskriminace je reálný problém. Takže to jsou určitě dilemata, se kterými se policie, novináři, školy neustále jako potkávají, není to jednoduché. A věřila bych, že se tomu jako vlastně někdy policie nebo média vlastně se snaží vyhýbat, nebo někdy z dobrých důvodů nezdůrazňují nebo nepopisují, nezveřejňují na etnicitu třeba pachat pachatele a tak dále. Já myslím, že jako na to není jako jedna dobrá odpověď. V těch konkrétních případech se vždycky zvažuje víc zájmu a vždycky můžeme najít někoho, kdo nebude souhlasit s tím výsledkem. Takže není to jednoduché. Máme situaci, kdy vlastně musíme individuální i kolektivní zájmy proti sobě nějak
1: vyvažovat. Hostem Interview Plus byla arabistka a politoložka Zora Hesová. Já mnohokrát děkuji za váš čas.
3: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Osobnost Plus.
4: S láskou na Petřín. Tímhle sloganem zve designérka Anna Maršová na slavnostní otevření nové lanovky na pražský Petřín. Jak se navrhuje lanovka a co nového návštěvníkům nabídne? A musí být designové věci vždycky nákladnou záležitostí?
2: Osobnost Plus. Světlany Vitovské. Zítra po 11:30 dopoledne na Plusu.
5: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
6: Hana Zagorová 80.
5: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
6: Marty Jandové,
5: Evy Burešové,
6: Kateřiny Marie Tiché,
5: Terezy Maškové,
6: Veroniky Kekubazové,
5: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
6: 24. listopadu v pražské Lucerně.
5: Více na www.zagorova80.cz.
7: Bylo 16 hodin, pokračuje páteční odpolední plus. Vítá vás u něj a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
7: Na co se zeptáme v následující hodince našeho vysílání? Jak reaguje Francie na hrozbu ruského hybridního útoku v uplynulých týdnech? Co zaznělo na schůzce francouzského prezidenta s předsedy politických stran? Proč není americký Amazon schopen obnovit svá data centra v Bahrajnu, která poničily dřívější iránské údery? A v Mexiku poprvé po 186 letech vystavují kodex Azcatitlán, jedno z nejcennějších a nejvýstižnějších vyprávění o historii Aztéků, kdy a jak bylo vytvořeno. Příběh dnešních zpráv přináší Naděja Procházková.
0: Dobré odpoledne. Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí. Mluvili taky o tom, jak víc zapojit mladé lidi do práce parlamentů.
8: Předsedové parlamentů podle Okamury debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k většímu zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině.
9: Spojené státy aktivně jednají, ale my žijeme v Evropě a my bychom měli být u těch jednání o ukončení války na Ukrajině.
8: Státy takzvaného slavkovského formátu chtějí na příští schůzky zvát i další země střední Evropy. Domluvili se také na výměnných pobytech mladých lidí v parlamentech. Mezi Českem a Slovenskem už fungují, nově se přidá i Rakousko. Z Vachau, Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoct bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí téměř 15 miliard euro, to je přes 360 miliard korun. Francouzský prezident ohlásil plán na ochranu kritické infrastruktury, průmyslových a technologických center před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Emmanuel Macron to řekl po schůzce s lídry všech parlamentních stran. Podle něj se ruská hybridní hrozba vůči Evropě a Francii za poslední týdny zintenzivnila. A to bude také jedno z témat odpoledního plusu už za chvilku.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Psychiatru Janu Cimickému odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení. 10 let nesmí taky pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral.
10: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
11: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
10: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
12: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
10: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Na nadbytečnou výrobu věcí nebo plýtvání upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Letos je už třetí ročník. Po celém Česku se každoročně zapojuje stále víc měst i lidí. Pokračuje provozní ředitelka Reuse federace Anika Chalupská.
13: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
0: Informace o místech a akcích spojenými s Reuse dny najdou zájemci na webu Reuse federace. Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam takzvané cirkulární ekonomiky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. S ražbou metra D v úseku Ryšánky Nové dvory začnou stavbaři zítra. Dnes farář slavnostně požehnal sošce svaté Barbory. Jako první bude vyražen přístupový a větrací tunel budoucí stanice metra Nové dvory, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
14: Přístupový tunel bude sloužit jenom po dobu ražeb, a po dokončení stanice Nové dvory bude zaslepen. Nicméně zhruba po 100 metrech od toho přístupového tunelu se začne razit vlastně ten vzduchotechnický tunel, který už bude součástí té budoucí stanice Nové dvory.
0: 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla Praha inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90. vytvořili stejnojmenný činoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra je dnes na pražské křižovatce.
15: Scenace Moc bezmocných se částečně opírá o esej Václava Havla. Vysvětluje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
16: My jsme se vlastně zpočátku chtěli věnovat vlastně té eseji, ale pak jsme zjistili, že ty vnitřní témata a témata těch Čechů a Slováků, těch mladých lidí, jsou natolik silný, že na tom můžeme tu inscenaci postavit.
15: Mladí herci otevřou témata, která jejich generaci nejvíc trápí, mimo jiné genderové nerovnosti, vlastenectví nebo ekologická krize. Snaží se tak lidem ukázat svět svýma očima. Valeria Oros, Český rozhlas.
0: Pojďme na dopravu. Na dálnici D1 je dlouhá kolona za výjezdem z Prahy do Brna. Na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka. Fronta od okruhu z 12. kilometru je na 40 minut. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Pomalu se jede od Ostrovačic z kilometru 180 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Osobní auta naberou 30 minut navíc. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Fronta od dne ze 4. kilometru zdržení na okruh k Ořechu 21 minut. Také na D8 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Pomalu se jede od Zdib z 1. kilometru. Asi 25 minut pak naberete do Prahy do Kbelské k nehodě v Letňanech. Přímo v Praze je silný odpolední provoz. Komplikace jsou ve Kbelské z Letňan za nájezdem z Cínovecké. Je tam tedy nehoda kamionu a osobního auta. Regulují průjezdy tunely Blanka a fronty jsou tak v Patočkově, v Dobříšské, v Povltavské, Radlické i Plzeňské ulici. Dobře, dojďte. Počasí v noci bude zpočátku místy oblačno, jinak polojasno. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. V údolí naměří 5, na horách kolem 6. Zítra čekejme převážně polojasno, ráno a dopoledne místy i jasno. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. A povane většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
2: Posloucháte Odpolední plus.
7: Je 16 hodin 8 minut. Ruské hybridní útoky ve Francii a v Evropě podle francouzského prezidenta sílí. Emmanuel Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v nadcházejících prezidentských volbách. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a na Ukrajině. Jednání v Elizejském paláci se zúčastnil taky premiér Sébastien Lecornu a zástupci francouzských bezpečnostních složek. Detaily má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
17: Taky zdravím, hezké odpoledne.
7: Martine, o jakých hrozbách francouzský prezident mluvil a jakým chce Francie čelit?
17: On vypočítal celou řadu těch dronových incidentů, operací. Například mluvil o dronovém útoku na vlak z Kyjeva do Varšavy, nedávná událost o dronovém incidentu v Lipsku. Mluvil o tom, že právě při tomto incidentu, kdy se ten neznámý dron objevil v blízkosti, na letišti, tedy v blízkosti ukrajinského letounu, tak že Němci zdůrazňovali, že byla zapojena pravděpodobně tedy ruská bezpečnostní služba GRU. Tu zmiňoval právě francouzský prezident Emmanuel Macron v tom projevu. Taky zdůrazňoval, že pokud se nestalo nic víc, pokud ty následky nebyly větší, tak to bylo spíš dílem náhody, než že by to bylo plánované. Taky zmiňoval ten nedávný výstřel světlic ze strany ruské fregaty na dánský vrtulník, taky ohrožení leteckého prostoru v několika zemích. Takže skutečně Macron vypočítal celou řadu těch incidentů. V Evropě mluvil o tom, že nezůstanou bez odpovědi, tady ale nebyl konkrétnější, a vyzval taky vládu, aby vytvořila plán na zabezpečení kritické infrastruktury, technologických, průmyslových center. Znovu zopakuji, že to jednání se odehrávalo přímo v Elizejském paláci, v salonu Vega, který je určený pro tato bezpečnostní jednání. Zúčastnili se ho členové těch tajných bezpečnostních složek i tedy za účasti tedy premiéra Sebastiana Lecornua.
7: Sdíleli lídři parlamentních stran tyto postoje s prezidentem Emmanuelem Macronem?
17: Já musím přiznat, že když jsem sledoval potom ten projev a potom i vlastně rozbor v televizi BFM, tak se shodovali i komentátoři, že ten tón byl nebývale vážný, a to jak samozřejmě u toho prezidenta Emmanuela Macrona, tak i potom u těch lídrů těch parlamentních stran, kteří postupně odcházeli z Elizejského paláce a všichni se tedy jeden po jednom zastavovali u novinářů. Šéf socialistů Olivier Faure uvedl, že je potřeba jednat o míru, ale zároveň se připravovat taky na konflikt.
18: Známe hrozby, kterým čelí Francie a Evropa. Rád bych ale připomněl, že jsme velká země. Nesmíme se nechat ovládnout strachem. Máme spojence v Evropě. Musíme hledat cestu k trvalému míru, ale zároveň se připravovat na možný konflikt.
17: Tohle byl tedy šéf socialistů Olivier Faure. Velmi silně taky po tom jednání v Elizejském paláci vystoupil Raphael Glucksmann, další zástupce francouzské levice, který mluvil o státním terorismu, že o něm byla řeč právě přímo v tom salonu Vega v Elizejském paláci, a taky zdůraznil, že pro Rusko jsou nepřítelem všechny evropské země.
7: Tématem jednání v Elizejském paláci ale byla i válka na Blízkém východě a její dopady na ceny pohonných hmot. Jaký postup Paříž zvažuje?
17: Nejenom, že zvažuje, ale už činí konkrétní kroky. Francouzský prezident Emmanuel Macron vedl celou řadu diplomatických jednání o dodávkách právě třeba zemního plynu nebo dalších surovin, jednání s představiteli Saúdské Arábie, Kataru, Iráku, taky Nigérie. Zdůraznil, že se obrátí taky přímo na šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovu, aby všechno ještě další ho koordinovali. To z toho důvodu, on je samozřejmě, někteří to pokládali za část komunikační kampaně před prezidentským volbami, ale taky je potřeba si uvědomit, že ceny pohonných hmot ve Francii, stejně tak jako jinde Evropě, velmi rychle stoupají. Když jsem se teď díval, tak ta průměrná cena za litr nafty se teď pohybuje kolem 2,39 €, což je v přepočtu skoro 60 korun za litr nafty, takže ta francouzská vláda se ocítá pod tlakem opozice, pod tlakem nacionalistických stran Le Penová, Bardela, kteří vyzývají tedy tu vládu, aby snížila daně. Znovu Le Penová se s tímto ozvala právě, nezúčastnila se přímo toho jednání v Elizejském paláci, toho se zúčastnil Bardel, ale prostřednictvím zprávy právě dala najevo, že snížení té daňové zátěže, to by byla cesta, jak pomoct Francouzům.
7: Dodává Martin Balucha z naší zahraniční redakce, někdejší zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii. Díky ti moc, naslyšenou.
17: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
7: A o bezpečnostní situaci v Evropě teď budeme mluvit dál s bezpečnostním expertem CEVRO Univerzity Janem Paďourkem. Vítejte, dobré odpoledne.
19: Dobré odpoledne.
20: Značí to dnešní setkání prezidenta Emmanuela Macrona s předsedy parlamentních stran a vlastně i zprávy o ruských hybridních útocích ve Francii, které byly zmařeny v uplynulých týdnech, že ta situace v Evropě se opravdu vyostřuje, že je vážná?
19: Ano, já si myslím, že ta situace, pokud hovoříme o sabotážních anebo teroristických útocích, se skutečně vyostřuje. Není to sice nic nového, protože, jak víte, bezpečnostní složky upozorňují na tuto skutečnost už relativně dlouhou dobu, ale ta eskalace je zcela patrná.
20: Rusko podniká agresivní kroky už tedy nejen na Ukrajině, ale třeba v úterý v Litvě se střelila italská stíhačka na to ruský dron, v Polsku taky byl nalezen ruský dron s bojovou hlavicí. A jak nám řekl generál poručík v záloze Pavel Macko, tak

0: tak to není úplně přímo útok na naše armády, na naše zbraně, ale právě na naši jednotu, soudržnost a schopnost kolektivně se bránit. Takže z tohohle hlediska nemohu říct nic jiného, než být jednotní a vlastně neústupní.
1: Dělá to třeba i Česko, když vlastně dnes ho opět velvyslanec Spojených států při NATO kritizoval nás tedy za pomalu rostoucí výdaje na obranu, že je pro ně zklamáním, že jsme neučinili v tomhletom směru větší pokrok. Je to výraz jednoty?
0: Ano, já myslím, že to je zklamání pro Leckoho. Na druhou stranu se domnívám, že i současná česká vláda bude pod tíhou všech těchto událostí nucena přehodnotit ten svůj přístup a ty výdaje na bezpečnost a obranu zásadním způsobem zvýšit.
1: Jak vážná je podle vás hrozba, že by Rusko přistoupilo k jiným formám akcí vůči unijním zemím, než v současnosti provádí, tedy nějaké ty konspirace nebo dezinformační válka, i ty tedy hybridní útoky, všechno? Mohl by se Kreml odhodlat k nějaké skutečně vojenské akci, například v Pobaltí, jak se o tom mluví?
0: Tak možné je všechno, protože Rusko vlastně všechny tyto operace, o kterých mluvíme, stále zatím dělá jaksi pod Prahem možného vyhlášení článku 5, ale dříve nebo později může opravdu dojít k situaci, kdy některý ze států členských požádá o aktivaci tohoto článku a Rusko bude sledovat, jaká bude tedy naše reakce. Takže z tohohle hlediska já si myslím, že to opravdu eskaluje a vlastně dezinformační akce už dneska nejsou tím největším problémem, protože pokud se podíváme třeba na to Lipsko, o kterém jste mluvili, tak tam už jde o docela zásadní míru eskalace a vlastně nebezpečí, která je s tím spojeno.
1: Mm-hmm. No, když jste mluvili i o té jednotě, tak jak vlastně Rusko vnímá pak taková vyjádření, která učinil třeba, tuším, tento týden slovenský premiér Robert Fico, že vlastně článek 5 pro ně, pro Slovensko neplatí?
0: To je samozřejmě vyjádření, které je z mnoha hledisek naprosto nepochopitelné a mě jenom napadá otázka, jestli je to tak, tak proč Slovensko je stále členským státem NATO, protože to jde naprosto proti této tendenci, kterou tady popisujeme.
1: Premiér Andrej Babiš na pražském obranném summitu, který probíhá včera, mluvil o společném evropském programu protiraketové obrany. Není to vlastně něco podobného, kvůli čemu vznikla koalice ochotných, do které jsme se nepřipojili?
0: Ano, já myslím, že to je velmi podobné a že tu první příležitost jsme jaksi promeškali, jestli dneska premiér hovoří o zájmu a důležitosti pro Českou republiku, tak to je jedině dobře.
1: Je v současné chvíli Evropa schopna se bránit sama bez pomoci Spojených států? Má na to dostatek prostředků?
0: Tak to jsou samozřejmě velmi hypotetické otázky. Severoatlantická aliance je založena na kolektivní obraně celého toho prostoru. Samozřejmě bez Spojených států by jakákoliv obrana byla daleko náročnější, složitější, ale my se musíme do budoucna připravovat úplně na všechny varianty, protože, jak všichni víme, někdy i ta pozice Spojených států není úplně čitelná a do budoucna nevíme, co se všechno může stát.
1: Právě není tedy výhodné uzavírat spojenectví se zeměmi, které jsou nám blízké v té hodnotové oblasti, dejme tomu, jako tedy Evropská unie nabídla to přidružené členství Kanadě v tomhletom týdnu. Jde to i vlastně v té otázce bez bezpečnosti?
0: Tak já samozřejmě proti přidružení Kanady nemám vůbec nic, právě naopak. Na druhou stranu já bych Severoatlantickou alianci a vztahy se Spojenými státy ještě neodepisoval. Spojené státy jsou stále ještě důležitým garantem i naší bezpečnosti a já věřím, že kdyby tedy nedej bože došlo k nějaké takové potřebě, tak nás na holičkách nenechají.
1: Říká bezpečnostní expert Cevro univerzity Jan Padourek. Děkuji moc krát za vaše vyjádření, že jste se našel čas na Odpolední plus. Naslyšenou.
0: Moc rádo se stalo, naslyšenou.
1: 16 hodin 19 minut. Dva týdny po Sasku-Anhaltsku pokračuje v Německu série zemských voleb, které mají potenciál otřást celostátní politikou. Jestli strana AfD posílí svůj pocit neporazitelnosti a u křesťanských demokratů zavládne chaos, a nebo to bude třeba zcela naopak, o tom rozhodnou už v neděli voliči v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a také v Berlíně, kde je ale zatím těsným favoritem voleb strana Die Linke. Její mítink navštívil náš zpravodaj Tomáš Havlín.
2: Berlín Marzahn je jedno z největších sídlišť v Evropě a právě tady si strana Die Linke udělala na náměstíčku mezi paneláky setkání s voliči. Děti skáčou na nafukovacím hradu, klobásy se grilují, je to takové klidné odpoledne. Na první pohled nic neprozrazuje rukopis organizátorů kampaně newyorského starosty Zorana Mamdányho, které si strana Die Linke přizvala před volbami na pomoc.
3: Wahlkampf in den USA ist sehr anders als bei uns, weil da viel mehr Geld drin ist.
4: Volební boj ve Spojených státech a u nás se nedá srovnat. Miliony od soukromých dárců tady v Německu prostě nemáme. Ale to podstatné, a to je ten spojující prvek, který máme společný s Mamdanym, je důraz na dostupnost. Lidé trpí tím, jak všechno zdražuje. V Sasku-Anhaltsku to byl druhý důvod, proč volili AfD. Naše požadavky se proto zaměřují hlavně na to, aby byl Berlín dostupný.
3: Leben nicht mehr leisten können. So und deshalb zielen unsere Hauptforderung darauf ab, Berlin bezahlbar zu machen.
2: Markus Berg by se jako starosta Marzahnu rád zasadil třeba o kvalitní veřejnou dopravu nebo o dostupnou lékařskou péči, ale na samém vrcholku priorit má dostupné bydlení. To je vlajkové téma Die Linke. Na pódiu o něm mluví i Elif Eralpová, možná budoucí primátorka Berlína, kterou strana vysílá do boje o velkou radnici.
5: Jako primátorka se začnu úplně nejdřív zabývat krizí nájemního bydlení. Okamžitě můžeme ulevit 400 000 domácností, když zastropujeme nájmy v obecních bytech. A taky se chci postarat, aby na trhu s bydlením vládlo právo a pořádek. Ne každý lichvář nebo bytový koncern je potrestaný za to, že neustále zvyšuje nájem.
2: Jakoby se strana Die Linke před volbami možná trochu umírňovala. Zastropování nájmů v obecních bytech to už nezní tak radikálně jako vyvlastňování velkých bytových koncernů, kvůli kterému se ježily vlasy na hlavě i kancléři Merzovi a v souvislosti se kterým se v Berlíně mluvilo i o Radovanu Vítkovi, kterému tady údajně patří asi 1 000 000 m², i když hlavně kancelářské a komerční plochy. Možný ústup z té radikální polohy ale těm 200-300 lidí, kteří přišli sem na náměstíčko v Marzahnu, zdá se nevadí.
6: Seit der Wende ist es alles so ein bisschen unpersönlicher in den Quartieren.
7: Tady v Marzahnu už sice nejsou vztahy od převratu tak osobní jako dřív, ale podmínky pro děti jsou dobré. A je tady i spousta zeleně, to by se mělo zachovat. Stranu Die Linke chci podpořit, protože na rozdíl třeba od CDU slouží lidem a ne sponzorům. Hlavně ale doufám, že nevyhraje AfD, i když vzhledem k tomu, co mladí lidé sledují na internetu, si nemůžu být jistá. Měli by za to vzít rodiče a víc mladým vysvětlovat.
2: Jestli se v Marzahnu vyplní naděje penzionované lékařky paní Moniky Mausové, to není zcela jisté, protože právě tady na sídlišti se AfD považuje za pravděpodobného vítěze. Na úrovni celého Berlína je to ale jinak, a tak Elif Eralpová, dcera socialistů, kteří utekli z Turecka před vojenskou diktaturou, má reálnou šanci, že bude moct po volbách naplňovat svou vizi města, které slouží všem, kdo v něm právě žijí, a to nezávisle na tom, jak dávno nebo odkud přišli. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
8: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 16 hodin 23,5 minuty, máme tu pravidelné knižní okénko a dnes se ptáme, jak doprava měnila tvář Prahy. Tramvaje, autobusy nebo metro bereme dnes jako samozřejmost, ale pražská hromadná doprava je fascinující živou kronikou, která už přes 150 let udává rytmus naší metropoly. Pozvání do našeho studia přijal Zdeněk Liška, autor z Brusunové publikace s názvem Historie MHD v Praze. Dobrý den.
9: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Vy sám jste řidič městské hromadné dopravy, jak jste mi teď v krátkém rozhovoru před tímhle naším vstupem prozradil. Tak co pro vás bylo tím hlavním impulzem, že jste se rozhodl sepsat kompletní historii pražské MHD? Proč?
9: Tak ono, knih o historii pražské MHD vyšlo už několik a tím, že mě ta doprava baví už přes 25 let, tak prostě jsem chtěl udělat takovou spíše obrazovou knihu o té historii, která by vlastně formou obrázků, fotografií, pohlednic mapovala vývoj tratí, vývoj vozidel, vývoj města. A vlastně byla ta kniha, nebo ten nápad přišel v minulém roce a vlastně v létě minulého roku jsem na té knize začal dělat a v únoru byly hotové podklady pro knihu.
1: Tak to jste rychlý, bych řekla. Z čeho jste vycházel nebo jaké prameny jste využíval, když jste říkal, že je tam hodně fotografií?
9: Tak vycházel jsem ze sbírky svojí, ze sbírky kolegů, ze sbírky institucí. Vlastně kniha má 256 stran a je tam přes 500 vyobrazení a fotografií, pohlednic, schémat, plánků a tak podobně.
1: Jak jste se do toho pustil? Historicky, tedy chronologicky, nebo třeba tematicky, autobusová doprava, tramvajová, metro? Jak je to členěno, ta kniha?
9: Kniha je rozdělena podle trakcí, to znamená tramvaje, tam je zahrnutá koňka, lanové dráhy, potom autobusy, trolejbusy, parciální trolejbusy a metro. Ještě jenom doplním, že vlastně ta kniha je v trochu takovém atypickém formátu, že za každou tou statí, za každým tím, řeknu, dopravním prostředkem je ještě obrazová příloha a ještě jsem se snažil aspoň minimálně tam uvést takový, řeknu, netypický věci a sice pozůstatky z tramvajových a trolejbusových tratí, kterých je do dneška značné množství, je jich hodně, ale málo se o nich ví.
1: Možná se zase začnou využívat, třeba příkladem je určitě nákladové nádraží Žižkov, které vlastně se předělává a využívá tam ta stará, ale myslím tam asi železniční trať. Nicméně, když jste zmínil ty fotografie, takže tam můžeme vidět, jak vypadaly autobusy nebo tramvaje od samého počátku, jak se vyvíjel jejich tvar, vzhled?
9: Přesně tak, tam jsou vidět obrázky nejen vozidel, ale i těch daných míst v Praze. A vlastně kniha mapuje jenom území hlavního města, jo, bez současných těch příměstských linek a středočeského kraje. De facto bez, vlastně jenom území samotné Prahy.
1: To znamená, kde byly konečné stanice, když to takhle vezmeme, jestli můžete jenom namátkou říci, kde končila tedy MHD?
9: No tak systém pražské MHD závisel taky na rozvoji hlavního města Prahy. Praha se rozšiřovala v letech 1922, 1960, 1968 a 1974 a podle toho se vlastně rozvíjel systém městské dopravy, byl závislý na těch připojených obcích ku Praze.
1: Které z těch období pražské hromadné dopravy vás baví nejvíc nebo se vám líbí? Proč?
9: Tak nejvíc mě všeobecně baví autobusy, nebo mě zajímají autobusy a takové asi nejzajímavější období, bych řekl, pro autobusy za mě je teda od roku 1925 do roku 1974.
1: Tam je největší rozvoj, rozkvět autobusových linek v Praze?
9: No, v meziválečném období je tam takový nástup té autobusové dopravy, rozvoj, pak útlum v souvislosti s druhou světovou válkou. V 50. letech pozvolné obnovování autobusové dopravy, v 60. letech díky levné ropě ohromný nárůst autobusové dopravy. No a potom v roce 74 vlastně metro změnilo kompletně celou síť pražské městské autobusové dopravy. A pak vlastně od 70. let začaly vznikat sídliště a sídelní celky, kdy už ta městská autobusová doprava jaksi dostávala úplně novou tvář, úplně nový rozměr.
1: Vy v knize zmiňujete i nerealizované projekty. Který z nich vás třeba nejvíc osobně mrzí, protože by prostě třeba Praze velmi prospěl a prostě zůstal jenom na papíře?
9: Tak určitě asi z těch nerealizovaných projektů bych řekl určitě tratě metra, které měly vést skrz centrum v úplně jiných podobách a trasách, než jsou dnes, než je známe dnes.
1: To a mnohé další, i to, jak se v průběhu desetiletí třeba proměňovala profese řidičů nebo průvodčích a jakým směrem se bude třeba pražská doprava ubírat v dalších desetiletích, se dočtete v publikaci Historie MHD v Praze, kterou nám přišel do studia Odpoledního plusu představit její autor Zdeněk Liška. Děkuju moc krát, naslyšenou.
9: Děkuju, naslyšenou.
1: A my máme před sebou závěrečnou půlhodinku Odpoledního plusu, ve které se podíváme na proměnu odpadového hospodářství v Česku kvůli prodeji dánské odpadové firmy Marius Pedersen. V 16:30 zprávy přináší Naděja Procházková.
8: Český rozhlas Plus.
10: Dobré odpoledne. Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Na místě je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4, zasahuje tam 23 jednotek. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Škodliviny v ovzduší monitoruje na místě i chemická laboratoř. Podle nezávislého místostarosty Kevina France, který kandiduje v letošních komunálních volbách, hoří na skládce společnosti Ekologie. Lidé v okolí by kvůli kouři a škodlivinám ve vzduchu neměli větrat. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání řeší vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Informoval o tom deník Bild. Ten taky napsal, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost, která měla zaštiťovat říjnový restart aerolinek Fischer Air. Moskevský soudce vydal zatykač na ruskou novinářku Žanu Němcovovou. To je dcera zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Novinářka žije v Německu a ruská prokuratura ji viní z činnosti pro nežádoucí organizaci, za což jí hrozí až 6 let vězení. Obvinění Němcovové souvisí s její prací pro nadaci Borise Němcova za svobodu, kterou v Německu založila v listopadu 2015 a která podporuje nezávislou žurnalistiku. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádech 10 milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví. Máme pro vás dopravní informace. Výrazné zdržení čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Je dlouhodobé omezení, fronta od okruhu z kilometru 102 je na 40 minut. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je od Rudné ze 4. kilometru, zdrží vás Kořechu 25 minut. Také na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem se jede pomalu, a to od sjezdu na Kralupy ze 4. kilometru až do Prahy, do Kbelské. Tam byla nehoda. Celkem se zdržíte kolem 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí v noci bude zpočátku oblačno, jinak polojasno. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, na horách bude kolem 6. Zítra čekejme převážně polojasno, ráno a dopoledne místy i jasno. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15 a povane většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy a Naděja Procházková.
8: Posloucháte Odpolední plus.
1: 4 minuty po 4:30 otevíráme jeho závěrečnou část tématem z Blízkého východu. Když na jaře začal Irán v odvetě za americko-izraelské údery útočit na země v Perském zálivu, zasáhl i několik datových center. Společnost Amazon teď oznámila, že svá datová centra v Bahrajnu už nezvládne obnovit. Některá data tak můžou být navždy ztracená. Podle Teheránu byla datová centra legitimní cíl útoků, protože údajně pomáhala americké armádě. My to teď probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
11: Pěkné odpoledne.
1: Irán na datová centra v zálivu útočil už na jaře. Proč se až teď dozvídáme, jaké jsou následky těch úderů?
11: Až teď si je Amazon, respektive konkrétně jeho dceřiná společnost AWS, jistá, že svá bahrajnská datová centra už nezvládne zachránit. Amazonu, nebo konkrétně AWS, ovládá přibližně třetinu světového trhu s cloudovými službami. V Bahrajnu ale ta cloudová infrastruktura této společnosti nefunguje od dubna. Firma pak kontrolovala stav center a zjišťovala, jestli ještě nemá možnosti, jak ta data obnovit. Tento týden ale na svém webu aktualizovala informace ke službám v Bahrajnu a napsala, že to poškození infrastruktury je tak rozsáhlé, že žádné možnosti záchrany dat nemá.
1: Přišel tedy někdo o nějaká data?
11: To zatím žádná firma, která služby AWS v Bahrajnu využívala, přímo nepřiznala. Z vyjádření samotné AWS to ale vypadá, že některá data jsou opravdu ztracená navždy. Už po těch prvních iránských úderech v březnu společnost doporučila svým zákazníkům, ať svá data přesunou i mimo Bahrajn. A teď AWS píše, že to stihla většina zákazníků. Z toho vyjádření to ale vypadá, že ne úplně všichni. A pokud neměli data uložená ještě třeba v datových centrech jiné společnosti nebo na vlastních serverech, tak jsou teď opravdu ztracená. AWS mezi své zákazníky na Blízkém východě uvádí třeba některé státní instituce, univerzity nebo banky a podle agentury Reuters ty výpadky v době útoku ovlivnily třeba některé bankovní operace.
1: Podobné útoky na datová centra s takovým dopadem svět vlastně nikdy nezažil. Jak na to reaguje IT průmysl?
11: Otázky ohledně bezpečnosti budoucích projektů datových center, hlavně třeba v oblasti zálivu, vyvolaly už ty samotné útoky na jaře. Kromě center v Bahrajnu ty iránské údery poškodily i některá datová centra Amazonu ve Spojených arabských emirátech. Tam ale údery nezpůsobily úplný výpadek služeb. Státy zálivu přitom před začátkem té americké války proti Iránu měly velké plány na rozvoj IT sektoru. A jak píše agentura Reuters, tak třeba emiráty po iránských útocích začaly revidovat plány na velký projekt datového centra s umělou inteligencí. Mimo jiné, podle Reuters, ale také amerického deníku Wall Street Journal, zvažují rozmístit výpočetní centra na větší území, postavit je třeba v podzemí nebo třeba z materiálu, které odolají výbuchům, nebo k ním přidat systémy obrany proti dronům. To by ale enormně zvýšilo náklady na výstavbu.
1: Kromě těchto, řekněme, stavebních záležitostí se ale objevují také otázky ohledně legislativy. Proč by mohly iránské útoky na datacentra měnit i zákony?
11: Tak některé země mají zákony, které velmi zjednodušeně zakazují nebo často spíš jen omezují, aby zvlášť nějaká citlivá data byla uložená mimo regiony, ve kterých vznikla. A legislativa, včetně třeba té unijní, taky upravuje, za jakých podmínek můžou být data ukládaná nebo třeba přesouvaná jinam. A když mluvím o datech, tak to můžou být třeba informace o našich finančních transakcích nebo zdravotní údaje nebo taky citlivé státní informace. Ta omezení, kde je možné data uložit, by měla zajistit větší bezpečnost před tím, aby někam ta data unikla nebo byla zneužitá. Jenže pokud se podaří zničit všechna výpočetní centra dané společnosti v jednom regionu, jako se to teď třeba stalo v Bahrajnu, tak data můžou prostě zmizet. Samotný Bahrajn má ale například ve svých pravidlech pro státní instituce i instrukci, že by zálohy měly mít ty instituce uložené i jinde. A například Emirátská centrální banka při těch březnových úderech ostatním bankám dovolila využít i datacentra v cizině. Ty jarní útoky na datacentra v zálivu vlastně prakticky ukazují problém, který aktuálně řeší i Evropská unie, tedy jak skloubit tu kontrolu a bezpečnost dat uložených v datových centrech s odolností celé té cloudové infrastruktury. A obecně ochrana kritické infrastruktury teď v Unii výrazně rezonuje i třeba kvůli obavám z dalších hybridních útoků ze strany Ruska.
1: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
1: 16 hodin 38,5 minuty. V českém odpadovém hospodářství se blíží k závěru jedna z největších transakcí. Dánská odpadová firma Marius Pedersen oficiálně oznámila, že vstupuje do exkluzivních jednání o převzetí českých a slovenských aktiv s francouzským odpadovým gigantem Paprec. Jak uvádějí Hospodářské noviny, závazné nabídky podalo celkem 7 zájemců. Mezi tuzemskými hráči figurovaly skupiny Daniela Křetínského, Pavla Tykače, Karla Pražáka či společnost Wooten Company. Ze zahraničí o aktivity firmy ucházeli FCC Environment, Remondis a právě Paprec. My jsme ve spojení s Petrem Havelkou, výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství. Dobrý den.
12: Přeji pěkné odpoledne, dobrý den.
1: Znamená to, že dánská firma Pedersen chce u nás ukončit činnost, i když patří k nejvýznamnějším v oboru a jen v Česku a na Slovensku zaměstnává přibližně 4,5 tisíce lidí prostřednictvím téměř 50 dceřiných společností.
12: Víte, prodeje velkých odpadových hráčů jsou poměrně standardní věcí. Co se týká společnosti Marius Pedersen, ta již byla prodávaná v, řekněme, posledních 10 letech, takže není to nic zvláštního. V tuhle chvíli jsme před dalším takovým prodejem. Není to o tom, že by ta kapacita vyklízela český trh, ale je to o změně vlastníka.
1: Ano. No, loni měla dánská společnost konsolidované tržby u Česka a slovenské větve přibližně 9,5 miliardy korun. Takže to vypadá, že tedy odpady jsou dobrý biznis v Česku. Je to tak?
12: Tak evropská legislativa se poměrně zpřísňuje v celé oblasti odpadového hospodářství. To znamená, vyžaduje více a náročnějších služeb, proto i vlastně ty služby jsou nákladnější a proto i vlastně ty podíly nebo ty tržby jsou takhle větší.
1: Když mluvíme tedy o změně vlastníka, tak ten vstupuje, tedy ta francouzská firma má největší zájem, co tohle je za společnost, francouzský gigant Paprec, proč chce působit v Česku?
12: Není to první zájem téhleté francouzské společnosti, ona už projevila zájem o i jiné společnosti na českém trhu, tam už to bylo oznámeno, nejenom na českém trhu, společnost Paprec má zájem o střední i východní Evropu a ty nákupy už realizuje. V tuhle chvíli bylo tedy oznámeno, že má zájem i o společnost Marius Pedersen a že je vlastně v tuhle chvíli v exkluzivním jednání s dánským vlastníkem. Ono to ještě není hotové, ale v tuhle chvíli běží nějaká, řekněme, 5-týdenní exkluzivita těch jednání.
1: Jakým směrem se vlastně vyvíjí odpadové hospodářství v Česku? Drží krok se světovým?
12: Určitě. Česká republika, pokud se podíváme na to, co občané znají, to znamená třídění a recyklace, tak jsme v tom jedni z nejlepších ze všech evropských států. Dlouhodobě se držíme na 3-4 předních příčkách v těchto oblastech, co se týká obalových odpadů, jak v tom třídění, tak v té recyklaci. A můžeme si říct, ono se třeba často říká, že problémy jsou s recyklací plastů, tak můžeme říci, že Česká republika už od roku 2023 přeplňuje evropské cíle recyklace plastů stanovené pro rok 2025. To znamená, investuje se do toho oboru na základě tedy zejména té evropské legislativy a rozhodně držíme krok s Evropou.
1: Do jaké míry právě do toho oboru promlouvají moderní technologie a teď je vlastně všudy přítomná, abych to řekla v uvozovkách, umělá inteligence?
12: Tak o umělé inteligenci to zatím úplně v nějaké větší míře není, ale moderní technologie, zejména ty na třídění nebo řízení logistiky, myslím třídění odpadů na třídících linkách nebo řízení logistiky nebo moderní technologie potom v těch procesech recyklačních a úprav odpadů a tak dále, ty jsou samozřejmě i v České republice, realizují se stále ve větší míře. A to zejména, jak už jsem říkal, díky tomu, že stále náročnější cíle předepisuje ta evropská legislativa. Na druhé straně je to významně dražší, zaplatí to spotřebitelé, ale to je vlastně daň za tu přísnější evropskou legislativu.
1: Jste pro, aby vlastně se u nás uplatnil i ten princip, který platí třeba na Slovensku těch vratných uměloplastových lahví?
12: V České republice k tomu není žádný důvod. Česká republika splnila cíl stanovený Evropskou unií pro rok 2025. Byl to legislativní cíl, ten byl stanoven na 77% a Česká republika tento cíl splnila. Takže v žádném případě tady není důvod k tomu, k zavádění velmi drahého systému povinného zálohování. Proč to tak je? Je to proto, že vlastně na 10 milionů obyvatel v České republice máme více než 1 1,2 milionu barevných sběrných nádob v obcích a městech. Řada občanů je má dokonce už ve svých rodinných domech. Ten systém se stále rozvíjí a intenzifikuje. A v tomto je ten náš systém vlastně nejefektivnější na světě, v té hustotě sběrné sítě. A z toho důvodu také umíme a do budoucna to ještě intenzifikujeme, umíme dosahovat i těch vysokých procent sběru těch cílových komodit, jako například pedlahve.
1: Tolik Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Děkuji za vaše vyjádření. Naslyšenou.
12: Taky naslyšenou. Naschle.
8: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 4:45. Osobnosti oceněné vedením hlavního města si na staroměstské radnici převzali své medaile a ocenění. Novými čestnými občany jsou zpěvák a skladatel Michal Prokop a francouzský politolog Jacques Rupnik. O udělení čestných občanství rozhodli v červnu pražští zastupitelé.
13: Udělují čestné občanství hlavního města Prahy panu Michalu Prokopovi.
14: Čestné občanství slavnostně udělil primátor Bohuslav Svoboda z ODS za zásluhy o rozvoj pražské kulturní scény rockovému a bluesovému zpěvákovi Michalu Prokopovi. Slavnostním večerem provázel žákovský big band základní školy Biskupská, který zahrál i výběr skladeb od Michala Prokopa.
15: Pražská kultura je vlastně všechno, v čem jsem vyrost, protože já jsem pražský rodák a až do roku 2001 jsem v Praze bydlel a vlastně všechny ty věci, co jsem dělal v Praze.
14: Čestné občanství vnímá Prokop jako ocenění svého oboru.
15: Je to určitý uznání a myslím si, že ta muzika, kterou děláme, je jedna z mála věcí, která dokáže lidi spojovat. A to je, myslím, strašně důležitý a jsem strašně rád, že si tohodle město Praha všimlo.
14: Dalším novým čestným občanem Prahy je francouzský politolog a historik Jacques Rupnik, který se v Praze narodil a do svých 15 let v ní žil.
16: Já jsem opustil Prahu, když mě bylo 15, takže už je to dávno. Ale vše, co jsem dělal později, hlavně po roce 68 moje studio, všechno, co jsem psal a tak dále, nějak souviselo s tímto městem. Takže po roce 89 jsem se tady vracel a jsem tu vlastně, aspoň jednou za měsíc bych řekl.
14: Vedení metropole ho ocenilo za celoživotní vědecké a publicistické činnosti a podporu demokratických hodnot a evropské integrace. I když žije v Paříži, celý život tam vyhledával kontakt s Čechy, například se spisovatelem Milanem Kunderou. Rupnik popisuje, jak i v zahraničí zůstal hrdým Pražanem.
16: S Kunderou jsme byli přátelé Paříži. Jednou jdeme, pěšky ho doprovázím domů a on se najednou zastaví a řekne, ale ty ještě mluvíš dobře česky. Pak se pozastaví a řekne, i když ty vlastně mluvíš pražsky. Tam už byl jako takový otazník, nutně to nebyl kompliment. Hned jsem odpověděl, ale já to beru jako kompliment, tak jsme se oba zasmáli. No.
14: Podle primátora Bohuslava Svobody z ODS je výběr oceněných vždy náročný.
17: To vybírá výběrová komise. Má jeden veliký problém, že těch lidí, kteří jsou na vybírání, je skutečně mnoho, takže to musí zúžit na 5 a já jsem přesvědčen a spolu se mnou i ostatní, že ta otázka toho ocenění jednotlivce je strašně důležitá, že to město ukazuje, že si těch lidí váží.
14: Kromě čestných občanství primátor Svoboda udělil taky medaile hlavního města. Dostali ji například pražská policistka Kateřina Brodňanová nebo divadlo Spejbla a Hurvínka. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: O další osobnosti, které se přezdívá zapomenutý premiér, budeme mluvit v 16 hodin 48 minut. V Dolní Rovni si na svého slavného rodáka a významného prvorepublikového politika Františka Udržela vzpomínají velmi dobře. U příležitosti 160. výročí od jeho narození se uspořádal celodenní program s průvodem, výstavou i debatami. Akce se zúčastnili i malí reportéři z Dismanova souboru, kteří si sebou přivezli i jednu vzácnou nahrávku z rozhlasového archivu.
18: Až do stáří 10 roků rostl jsem ve společnosti všech dětí mého rodiče. Rovinská jednotřídka s polodenním vyučováním nelišila se ničím od tehdejších starých vesnických škol.
19: Ty teď stojíme před základní školou, která je naproti hřbitovu, ze kterého vycházel průvod.
4: Budova vypadá skoro jako škola z Fimfára, z Lakomé barky. V barvách takové lososové, růžové a bílé.
20: Právě z ulice nahlížím do jedné stříd, vidím globus.
19: V oknech je výzdoba od dětí, nějaké kaňky a plechovky s barvami.
20: Hřiště je za budovou, bohužel vrátka jsou zavřená, takže se tam nedostaneme. Chodil někdo z vás do této základní školy?
21: Táta dělal, tatínek dělal školníka, maminka uklizečku, tak jsme tady bydleli.
22: No já nevím, když jsem tady byl na základce, 2005 třeba. Měli jsme braná cvičení, museli jsme si vzít igelitové pytlíky s gumičkami, ty si navlíct na ruce a na nohy a pak nás měřili na plynové masky a připravovali nás na jaderný útok.
23: Ve škole je pan učitel nějak, ten je tahal za kosinky takhle vždycky, když něco provedli.
24: A není kvůli zajímavost.

0: Jiršových, které tam byly šťastně šířeny vynikajícími sokolskými pracovníky.
1: V rovinské sokolovně se nachází taková velká opona, která zobrazuje hodně faktorů života Františka Udržala. A je tu například právě ten sokol, který oře.
2: Jak tady funguje rovenský sokol? Ptáme se starosty místních cvičenců Jana Kopřivy.
3: Za dob Františka Udržala to bylo hlavně cvičení, ale po revoluci jsme se museli přizpůsobit moderní době, proto tady jsou fotbalisti, florbalisti a teď se znovu vrací to cvičení, všestranost, takže se to vrací zpátky tam, kde ten sokol původně byl.
0: V prvním semestru 5. třídy jsem vážně onemocněl. Zůstal jsem 2 roky na rodném statku. Doma jsem byl přidržován k dohledu při polním hospodářství.
4: Čekala jsem, že tady bude jenom 1 budova, ale těch budov je tady asi 5, když se koukám z jednoho místa.
5: Je tady vlastně všechno, co by na správném statku mělo být. Jsou tady zvířata, sýpka, žebříky.
6: Plus tamhle vidím starý kočáry, který mě teda velmi zaujaly. To byly na ty koně. Všechny jsou to baráky postavený z cihel, ačkoliv některý už nemají omítku, ale furt jsou funkční a předtím jsme tady viděli přebíhat ovce.
7: Tady tohle za těma stromama, to je právě ta Udržalova vila, kde tady pan Udržal bydlel.
4: Postatku nás provádí pan Jiří Meloun.
7: Kde mimochodem taky byl několikrát na návštěvě i prezident Masaryk, byl i tady v tomhle tom altánku.
5: To je ten, jak tam Udržal psal ty své projevy?
7: Ano, ano, máme tam nějakou fotku, nevím, co přesně psal, ale ano, máme ho vyfoceného, jak tam pracuje s nějakými písemnostmi. No a tohle je teda ten statek, ta pole, na kterých pan Udržal hospodařil, se táhla takhle dozadu, takovej obrovský lán, několik kilometrů.
0: Po návratu do Čech zřídil jsem na statku v Dolní Rovni semenářství. Chtěl se výhradně věnovat jen kultuře řepových semen.
1: Na 160. výročí Františka Udržala přijela i jeho vnučka Anna Bekárková.
8: Když já jsem byla malá, tak to skutečně ten dědeček pořád tam existoval a pořád tam byl a babička vždycky říká, tak nevím, co by tomu řekl František. Babička všemu rozuměla, ale přitom vždycky říkala, ale František by to chtěl, aby se to udělalo jinak. A víceméně se tvrdí, že to byl on, kdo přiměl prezidenta Masaryka, že teda taky ve svém stáří začal jezdit na tom Hektorovi a často je vidět, jak někde sedějí na tom koni a jsou tam na těch fotkách spolu.
0: Nemohl jsem se smířit i s popularizováním vlastních životopisních údajů v rádiu. Ale po vysvětlení přece vyhovuju přání Československého rozhlasu.
1: Z Dolní Rovně,
5: Dismančata,
1: Český rozhlas.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus, naše odpolední vysílání v 16 hodin 53 minut. V Mexickém národním antropologickém muzeu v Mexico City je vystaven vzácný dokument Kodex Azcatitlán. Jedná se o rukopis, který vznikl zřejmě v 16. století a pomocí piktogramů vypráví příběh aztécké civilizace a jejího pádu po příchodu španělských dobyvatelů. Zapůjčila ho Francie u příležitosti 200. výročí vzájemných vztahů. Dokument je od roku 1898 uložen právě ve Francouzské národní knihovně, ale desítky let mimo Mexiko strávil i předtím. Do vysílání teď zvu profesorku Markétu Křížovou, která se zabývá mimo jiné indiánskými kulturami a koloniálními dějinami Ameriky ze středo-iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Dokumenty je zpátky v Mexiku po 186 letech. O jak významné dílo se jedná?
10: To dílo je unikátní z mnoha důvodů. Jednak je to jedno z prvních děl, která vznikla už v době španělské přítomnosti v Mexiku a unikátním způsobem kombinuje jak výtvarné metody, tak i vyjadřovací vlastně postupy jak těch starých mexických rukopisů, protože v Mexiku znali písmo a používali ho i před příchodem Evropanů, tak ale jsou tam zároveň vidět ty vlivy evropské. Takže je to překrásný dokument. Já jsem samozřejmě viděla jenom edice, ale nádherně právě se tam kombinuje ten tradiční způsob mexický, který je takový z našeho pohledu strnulý. A do toho jsou tam vystínované ty obrazy. Ale hlavně je to velmi bohaté obsahově, protože to shrnuje dějiny Aztéků, jak jim dneska říkáme, obyvatel středního Mexika, jejich mytické putování a zároveň jsou tam vyobrazeny příběhy z toho dobývání. Je tam vyobrazen Hernán Cortés, jeho domorodá tlumočnice Malinče a vlastně i ti vládci, kteří teda bojovali proti Španělům až po toho posledního Cuauhtémoca, kterého Hernán Cortés nechal popravit.
9: Vy jste to už naznačila na to, co se teď chci zeptat, co všechno vlastně z toho kodexu my vyčteme, jestli máme přečteno všechno, jestli je všechno jasné, jaké události jsou tam zaznamenány a jak moc vlastně se můžeme spolehnout na tenhle ten kodex jako pramen?
10: Tak, co se týče historické spolehlivosti, je to těžké, protože my vlastně nevíme, kdo byl autorem, za jakým účelem byl ten kodex vytvořen. Já jsem říkala, že vznikl krátce po dobytí, ale to krátce znamená třeba už několik generací lidí, kteří vlastně sami neměli tu zkušenost s předkolumbovskou kulturou. Znali ji z doslechu. Možná ten rukopis byl vyroben právě pro ty španělské dobyvatele, třeba pro nějakého církevního hodnostáře, aby se něco dověděl, ale je to přizpůsobeno jeho chápání světa, čili evropskému chápání světa. Hmm. Ale přece jenom jsou ty informace z první ruky nebo z druhé ruky a těch příběhů je tam hrozně moc. To bych mohla povídat strašně dlouho. Jsou tam třeba obrazy rituálů. Vysvětlují se tam vlastně věci, které my už dneska nemáme, jak jinak zjistit. Třeba jak číst sochy, jak číst chrámy a jejich architekturu, jejich symbolické zorganizování.
9: Existují nějaké další dokumenty, které by právě zobrazovaly to aztécké období v době před a po příchodu dobyvatelů?
10: Existují samozřejmě další dokumenty, i když my víme, že Španělé a jejich indiánští spojenci nechali většinu aztéckých rukopisů spálit, tak zůstaly ještě nějaké také z té raně koloniální doby. Máme samozřejmě i ty různé sochy, nápisy na architektuře, pokud se zachovaly, ale je to všecko hrozně utržkovité. Tenhle ten kodex Aztatitlán je vlastně jedním z nejúplnějších a nejrozsáhlejších.
9: Proč bylo vlastně z Mexika odvezen, nebo jak se tam dostal, za jakých okolností?
10: To my vlastně taky nevíme. Jak říkám, nevíme, kdo ho vytvořil, nevíme, kdo byl jeho první majitele, nebo jsou tam nějaké známky, protože ten název Kodex Aztatitlán je vlastně chybný a pozdní, takže jestli ho někdo vlastnil třeba pod jiným názvem, víme, že byl vyvezen z Mexika někdy mezi koncem 18. a začátkem 19. století, ale jak přesně to nevíme, pak se dostal do soukromých rukou a ten poslední soukromý majitel ho daroval francouzské národní knihovně. Pokud vím, tak mexická vláda ho jako oficiálně nechce zpátky, protože není jisté, že se jedná o nějaký ukradený dokument, ale samozřejmě někteří ti místní obyvatelé vlastně volají potom, aby se vrátil zpátky do Mexika.
9: Ono Mexiko, když bychom pominuli tehle kodex, dlouhodobě usiluje o navrácení historických artefaktů, které byly ze země v minulých stoletích odvezeny. Je nějaký seznam památek nebo pokladů, které Mexiko chce zpátky?
10: Těch je hrozně moc. V podstatě z těch předkolumbovských, to jsou vlastně všechny, které se nacházejí v evropských muzeích, protože všechny byly nějakým způsobem vydrancovány. Nejslavnější je samozřejmě takzvaná Moctezumova koruna dneska ve Weltmuseu ve Vídni, v etnografickém muzeu. Ale zrovna tenhle ten dokument, jak říkám, ten vlastně vznikl až později, v době španělské kolonizace. Takže ten není tak, řekněme, citlivý. A i proto možná byl využit pro tu vzájemnou vzájemné vyjádření jaksi dobrých vztahů. On naopak z Mexika, pokud vím, poputuje zase do Francie jiný rukopis, který zatím ve Francii nebyl představen. Takže je to takové symbolické gesto vlastně, které ukazuje na vzájemnou dobrou.
9: Děkuju moc krát Markétě Křížové, historičce a amerikanistce z Iberoamerických studií. Naslyšenou.
10: Naslyšenou, děkuji.
11: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
12: Je 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: České gripeny hlídaly polské nebe, hrozil přelet dronů z Ukrajiny. U požáru průmyslové haly na Rakovnicku dál zasahuje asi stovka hasičů, je vyhlášený třetí stupeň poplachu. Stavba středočeské části dálnice D3 by měla začít za 2 roky. Silničáři dokončují výkup pozemků. Dobré odpoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. České stíhačky Gripen vzlétly do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočily ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. O vyslání českých ozbrojených letounů rozhodlo velitelství NATO. Státy totiž sdílejí protivzdušnou a protiraketovou obranu. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před zvyšováním ruské hybridní hrozby v Evropě a ve Francii v posledních týdnech. Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v prezidentských volbách, které Francii čekají na jaře. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a na Ukrajině.
14: L'agressivité russe et ses menaces en Europe change.
15: Ruská agrese a hrozby v Evropě se mění. Dronový útok na vlak s cestujícími z Kyjeva, pokus o útok na letišti v Lipsku, který ztroskotal a neměl výraznější následky a ze kterého německé služby obvinili ruskou GRU.
16: Francouzský prezident Emmanuel Macron pověřil vládu, aby připravila plán na zabezpečení kritické infrastruktury i průmyslových a technologických center. Podle ní ruské hybridní útoky nezůstanou bez odpovědi. Zatímco ukrajinská válka zhoršuje bezpečnost Evropy, válka na Blízkém východě podle prezidenta zvyšuje ceny pohonných hmot. Cena za litr nafty se ve Francii blíží v průměru k 60 korunám za litr. Podle lídra opozičního národního sdružení Jordana Bardelli vláda situaci dostatečně neřeší. Macron odpovídá, že vyjednává o dalších dodávkách ze Saúdské Arábie, Kataru nebo Nigérie. Martin Balucha, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Zhruba 100 hasičů dál likviduje požár průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Podle mluvčí krajských hasičů Terezy Sýkory Flígrové je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4.
17: Ta budova, která je zasažená, tak je to výroba na zpracování plastového odpadu a na výrobu plastových pelet. Původně ten požár začal pravděpodobně v drtiči toho plastového odpadu a dále se rozšířil na tu halu.
13: Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Na místě hasičům pomůže monitorovat škodliviny v ovzduší i chemická laboratoř. Lidé v okolí by neměli větrat.
18: Vypadá to, že na konci roku letošního.
13: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
18: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
13: Havel se ptá Peroutky, tak se jmenuje unikátní pásmo, ve kterém zazní unikátní nahrávka rozhovoru dvou osobností z roku 1968. Václav Havel navštívil Ferdinanda Peroutku ve Spojených státech a záznam, který tam nahrál, byla dlouhá desetiletí považovaný za ztracený. Našel se náhodou letos v únoru. Někdejší dramatik a budoucí prezident Václav Havel se ptá novinářské legendy Ferdinanda Peroutky mimo jiné na to, jestli a za jakých okolností by se vrátil do vlasti.
19: Já jsem přesvědčen, že na vás speciálně nebylo zapomenuto v Československu, ale přesto si myslím, že i kdyby bylo, neznamená to ještě nutně, že nejste potřeba.
20: To já nemohu vědět, ale jak říkám, já vám mluvím o těch zrnkách písku, co padají na tu hromadu, že tedy na to, co se v člověku válí v mysli. Teď přichází další otázka, dejme tomu, že je nás třeba, dejme tomu, že nás není zapomenuto. My jsme spisovatelé, my jsme novináři. Do jakého prostředí přijdeme? Jak bychom mohli svou činnost zahájit nebo svou činnost rozvíjet.
13: Celý záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si už teď můžete poslechnout na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Komponovaný pořad Havel se ptá Peroutky odvysíláme dnes po 8 hodině večer na Plusu. Pokračujeme dopravními informacemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna výrazné zdržení za výjezdem z metropole. Na 23. kilometru je dlouhodobé omezení na mostě. Fronta z okruhu ze 102. kilometru je asi na 40 minut. Na D5 se zůstává silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Fronta je od Rudné ze 4. kilometru zdržení k Ořechu 25 minut. Paze v Praze jsou potíže Vekbelské z Letňan do Hloubětína za nájezdem z Třínovecké u OC Letňany. Je tam nehoda kamionu s osobním autem v pravém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. To byly zprávy, teď už 20 minut Radiožurnálu.
2: Jak se tripartita staví k návrhu státního rozpočtu na příští rok? Jak daleko je vyjednávání o platech ve veřejné sféře? A v čem spočívá odborářský recept na ozdravění veřejných financí? Hostem 20 minut Radiožurnálu, který vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Vítám vás v našem přenosovém voze. Dobrý den.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Rozhovor přetáčíme půl hodiny popoledni. Včera jednala tripartita o návrhu státního rozpočtu. Jak jste spokojen s výsledkem?
21: Bohužel nejsme spokojeni a má to mnoho rovin, ale ta jedna z nich je, jak probíhá rozpočtový proces, respektive jak neprobíhal, protože bývalá opozice, současná vládní koalice velmi kritizovala některé postupy při přípravě státního rozpočtu a my jsme hned na počátku vládě řekli, že vítáme tu kritiku, kterou má vůči minulému ministru financí Stanjurovi, který velmi nebezpečně zkrátil všechny lhůty na projednávání státního rozpočtu, zejména to finále, kdy zveřejnil pro připomenutí vašim posluchačům právě návrh státního rozpočtu v poslední možnou chvíli 31.8. o půlnoci. A dříve rozpočtový proces standardně probíhal tak, že nejenom, že začíná v druhé polovině února, ale takový první hrubý draft je na konci června. A potom se vedou debaty, které jsou důležité, koncepční, priorizace, co je potřeba a tak dále, s různými partnery, ať už to samozřejmě ta vládní strana má víc prostoru, ale taky se sociální partnery. A byli jsme ujištěni, že to bude a to se vůbec nestalo. A opětovně jsme dostali návrh státního rozpočtu až 31.8., což považujeme za velmi nepříjemné. Takže to už byla první věc, která nás velmi zneklidnila.
2: No ale předák nejpočetnější odborového svazu KOVO Roman Ďurčo řekl, že deficit rozpočtu je opravdu velký, ale priority je prý třeba ocenit. Pro vás je ten navržený schodek také přijatelný?
21: Pro nás není schodek tím základním parametrem. Pokud je schodek složen z investic, které jsou důležité do budoucna, tak je to vlastně v pořádku. Problém ale je pro nás, jak ten schodek vlastně vznikl. A jestliže vláda dále ještě pokračuje v tom, že ohrožuje tu tvorbu, zejména tu příjmové stránky státního rozpočtu, tak se obáváme, že ten schodek může být ještě vyšší. Co tím ale myslím? Jestliže vláda hovoří o tom, že příští rok bude hospodářský růst a ten bude primárně založen na spotřebě, tak není možné, aby vláda tu spotřebu svými dalšími nápady srážela. Co tím myslím? To za prvé, nemáme jednání o platech, takže nevíme, jak porostou platy neboli možná budoucí spotřeba. Přicházejí z nápady na to, jak zredukovat například dávky v nezaměstnanosti v prvních měsících, což nevidíme proto důvod, opětovně to srazí spotřebu. Třetí bod je snaha u jedné z koaličních stran prosazení, opětovné prosazení karenční doby, což bylo v té době ještě před tripartitou realita, což je další snížení spotřeby. No a v neposlední řadě jeden největší spor, který máme, a to se bavíme o úplně jiných finančních prostředcích, a to je takzvaná redefinice zákoníku práce nebo závislé práce v tomto případě. A tam vidíme obrovské propady, což je vlastně legalizace švarcsystému a do budoucna v případě, kdyby půl milionu zaměstnanců přešlo do režimu OSVČ, tak to znamená pro veřejné rozpočty minus 120 miliard korun a to je desetinásobný dopad, než je právě zrušení superhrubé mzdy. A toto je pro nás ten základ, který nás velmi zneklidňuje. A v tomto světle i ty investice dostávají úplně jiný rozměr. A toho se velmi obávám.
2: Tak k těm jednotlivým bodům se určitě vrátíme. Vy jste se už předtím kriticky vyjádřil v tom smyslu, že nelze jednou rukou hledat desítky miliard korun a druhou otevírat prostor pro švart systém. To se podle vás děje tím, co jste teď popsal?
21: Ano, bohužel. My velmi nečekaně jsme v tomto dostali velmi silného podpůrce tady té naše obavy a to je společnost PAC Research Dana Prokopa, kteří dokonce v tom svém výzkumu došli až tak daleko, že dali jasně na vědomí, že 70 až 90% veškerých současných případů švart systému bude legalizováno. Dále byla výmluva, že to je údajně z titulu požadavku Evropské komise. To je zásadní rozpor. Evropská komise nepožaduje žádnou legalizaci švart systému ani nic podobného. Žádá ochranu lidí, kteří pracují u platform. Ale to je přesně opačný postup, než ten, který momentálně realizuje česká vláda prostřednictvím toho návrhu. A my jsme si právě dali práci a spočítali jsme ty dopady. A ty dopady jsou, zjednoduším to, na jednoho zaměstnance se srovnatelným příjmem, zaměstnance, který pracuje jako zaměstnanec a druhého jako OSVČ. Rozdíl je ročně v neprospěch toho zaměstnance 240 tisíc korun. A tuto částku můžeme potom násobit a čím více lidí přejde, tím ten dopad bude větší. A když to slyšel Andrej Babiš při jednání právě včera, tak ten byl velmi překvapen, tu informaci neměl. My jsme už v květnu varovali paní ministryni financí, že to je opravdu fatální dopad. A pan ministerský předseda v tomto říkal, no ale to my si ale nepřejeme něco takového. Takže podle mého soudu nás čeká další debata v této věci, vysvětlení, protože my jsme jedni z mála, kteří toto velmi kritizují a říkají, že toto je velmi nebezpečný trojský kůň do českých veřejných financí.
2: Mimochodem, začátkem měsíce jste se ohradili proti slovu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, že za takzvaný švart systém v Česku můžete vy, protože podle něj slabé odbory nedokázaly pracovníkům vyjednat lepší podmínky. Už jste si to vyjasnili?
21: Na tom není co vyjasňovat. Jsou některá prohlášení politiků, které je lépe nekomentovat, protože oni se tím prozrazují sami.
2: Tripartitě ve čtvrtek ráno předcházela koaliční rada, na které se ANO, SPD i motoristé dohodli, že vláda po kosmetických úpravách v pondělí návrh rozpočtu odsouhlasí. Nevadí vám, že nevyčkali na výsledek jednání s odbory a zaměstnavateli?
21: Oni tomto ale počkali, protože bude to 21. tripartita byla včera, takže z tohoto pohledu ano, ale co se týká potom těch závěrů, nebo těch poznámek, nebo těch rozporů, tak ty bohužel do toho nezapracovali. My přesto jsme učinili ten krok, že jsme zveřejnili celé stanovisko ČMKOS, protože to považujeme za důležité i pro ty, kteří budou teprve projednávat rozpočet. To znamená pro poslankyně a poslance poslanecké sněmovny, protože ta je jediná, která schvaluje státní rozpočet a věřím, že bude v mnohé motivovat. Ale řeknu jeden z takových bodů, které považuji za ještě velmi vážné nad to a myslím si, že to veřejnost zatím netuší, protože my působíme taky u českých vysokých škol, máme vysokoškolský odborový svaz a máme velmi nebezpečné zjištění, že protože tam není dostatek finančních prostředků pro vysoké školy a hrozí, že v případě, kdy nedojde k úpravě, takže se bude muset dokonce omezit počet nových studentů vysokých škol. Takže jestliže my na jedné straně říkáme, je to ten podobný příklad, který jste mě před malou chvíli řekl, to znamená, jestli říkáme, že chceme vysoce vzdělanou českou společnost, ale činíme kroky, které sníží dokonce počet studentů, nebo může snížit, ať jsem přesnější, počet studentů českých vysokých škol, tak to přece není v pořádku. To je proti takovéto budoucnosti. A takovýchto zjištění bohužel v tom našem stanovisku je více, včetně věci, kde jsme se opravdu vůbec nepohodli, a to i s panem premiérem, a to je věc, kdy v návrhu státního rozpočtu se hovoří o sociálních službách, které jsou velmi důležité, a je tam částka přibližně 28 miliard korun. Jenomže postupně to má klesat, v roce 2027 28 miliard, v roce 2028 14 miliard a v roce 2029 dokonce 2,3 miliardy. Tak jsme se ptali a ptal jsem se, co to má znamenat, že chceme znát vysvětlení, že není možné tak jednoduše zredukovat na sociální služby takovouto částku a že nás zajímá, co tam je

0: tím princip, jaký byl, že motoristé neuspěli na jednání koaliční rady, ale toto nás samozřejmě může potěšit jen z části, protože přece jenom to může zvednout kterýkoliv poslanec či poslankyně. Přesně tak. Takže první část takzvané debaty, a v tomto musím ocenit i roli médií, velkou, velmi důležitou a kontrolní, protože to téma zvedli, protože s námi o tom nikdo nemluvil, my jsme to jenom zachytili a začali jsme to komunikovat, takže pro nás je to důležitý moment. Já, když to zjednoduším, jestliže se má problémy českých veřejných rozpočtů, speciálně českého státního rozpočtu, mají zaplatit nemocní a nezaměstnaní, tak tady si myslím, že něco není v pořádku. Při 2 bilionech 200 miliardách nákladů přece není možné, abychom tady řešili toto na úkor těchto nejzranitelnějších osob. To doufám, že ani nedojde do finále.
1: Předák Českomoravské komory odborových svazů Josef Středula je hostem 20 minut Radiožurnálu. Bylo pro vás zklamáním, že vláda odložila jednání o platech až po pondělním schválení státního rozpočtu?
0: Já jsem o tom zcela logicky musel mluvit na tripartitě, protože to je věc, která už nám je slíbena 14 dnů a samozřejmě se státní rozpočtem to velmi, velmi souvisí, protože jedna věc je, co bylo řečeno, že údajně na navýšení platů a na úpravu platů k dispozici 36 miliard korun, to byla veřejná informace ze strany vládních představitelů, konkrétně paní vicepremiérky Schillerové, ale ve státním rozpočtu ta částka není.
1: Ale
0: státním rozpočtu
1: je... to potvrdil, že s ním počítá.
0: Ano, ale my jsme se ptali velmi konkrétně, jak to, že je tam napsáno pouze 15,3 miliardy korun, což ale není navýšení v podstatě žádné, to je maximálně stagnace platů ve veřejné správě 0,3% plus. A paní vicepremiérka řekla, že to je ve vládní rezervě. To je 21 miliard, je opravdu hodně velká položka, takže jsme vyzvali, aby nám sdělili termín jednání o platech, protože ten je důležitý a je nutno říct, že jsou dvě části jednání o platech. Jedny jsou platy pro uvozovkách běžného zaměstnance a potom platy pro bezpečnostní sbory. Mm-hmm. A byli jsme ujištěni, že tento termín bude dohodnut a oba dva zodpovědní ministři, což je paní vicepremiérka Schillerová a pan minister Juchelka, sdělili, že v pondělí dostaneme datum pro jednání.
1: A nebudete mít už potom schválený návrhu státního rozpočtu stíženou vyjednávací pozici?
0: On nebude schválen ještě, pane redaktore.
1: Já to rozumím, ale tak když
0: schvalovat bude poslanecká
1: vládou,
0: sněmovna. Rozumím, ona má své povinnosti předložit do 39. kalendářního roku tento návrh do poslanecké sněmovny, ale není to poprvé pro nás, vůbec není poprvé, i za jiných vlád. Jsme vyjednávali o platech ještě v listopadu, v prosinci, dokonce myslím, že jednou už to bylo i v lednu, protože zúčtovací období první je leden, takže dá se to ještě stihnout. Důležité je, zda tam ty finanční prostředky jsou, zda je ochota, a pokud jsou, tak jak byli jsme i včera ujištěni, tak v tom případě jsou dveře otevřené pro vyjednávání. My rozhodně ty naše požadavky budeme formulovat následně při jednání.
1: Ve středu jste vyzval ministra kultury Klempíře k jednání o platech. Jaká byla odpověď?
0: My jsme měli jednání s panem ministrem kultury velmi dobré. Musím říct, že pro mě to bylo velmi milé a pozitivní překvapení na konferenci Kultura 2027, kde si plně uvědomuje, a byla tam poměrně široké auditorium, že situace zaměstnanců v kultuře v České republice, kteří jsou spravováni státem, potažmo obci a kraji, je velmi špatná. A to jak v živém umění, tak v paměťových institucích. A to musím říct, že u nás to zarezonovalo velmi silně. Pan minister si je vědom, že se mu sice povedlo něco, ale není to nic, co by to úplně prorazilo, ale hlavně otázka platu. Ano, ale my samozřejmě jsme mu spočítali velmi rychle, kolik by měl mít ideálně, a to ještě o nějakou miliardu více, protože tady máme propad proti roku 2021, ne úplně malý. A z tohoto pohledu musím říct, že pokud by šel touto cestou, když teď vyseknu jeden rezort z celé té veřejné správy, tak to by bylo pozitivní, jak pro otázku kultury, tak pro ostatní. Ptali jsme se samozřejmě i, jsme tady v Českém rozhlase, takže ptali jsme se samozřejmě i na poplatky a bylo řečeno, že ta částka, která tam teď není, takže by tam zabezpečená měla být.
1: V případě, že by prošlo to, že skončí ty takzvané koncesionářské poplatky.
0: Ano.
1: No, vy jste ale řekl, že budete muset uvažovat, a myslím, že to bylo na té konferenci, jestli udělat nějakou kulturní akci, sice protestní, ale to také podle vás patří do kultury. To byl teda jenom bonmot?
0: Ne,

0: Byl to jen bonmot, my jsme dali najevo i z titulu z toho, že nemáme žádný datum, tak jsme připraveni skutečně i tu paletu těch odborových akcí samozřejmě zrealizovat, ale náš cíl je dohodnout se. Náš cíl není hartusit zbraněmi, ale pokud někdo by chtěl pochybovat, tak já říkám opětovně, že my připraveni jsme. Samozřejmě záleží na vládních činitelích, jakým způsobem k tomu přistoupí, a nebylo by to bohužel poprvé, ale myslím si, že pokud něco chceme skutečně dosáhnout, tak by bylo lépe se co nejrychleji dohodnout. A to se dá rozhodně milou i kulturní cestou realizovat.
1: V čem podle vás spočívá avizovaná reforma odměňování ve veřejné sféře, kterou odbory označily za revoluční?
0: Revolučně v tom, že bohužel za mnoho let a mnoho vlád došlo k tomu, že tarify byly hluboko buď to pod minimálním mzdou, anebo pod minimálními platovými tarify. Nikdo se k tomu moc nechtěl hlásit, vždycky to skončilo na tom, bude to stát moc peněz, to nemůžeme udělat. A ten princip náš důležitý je, aby v první platové tabulce, v prvním tarifu byla výše minimální mzdy. Teď to dokonce bude tak, že to bude i garantováno zákoníkem práce, že minimální mzda bude skutečně tím prvním tarifem, což je opravdu revoluční změna. Ta tady nikdy nebyla, nikdy tomu nechtěl přistoupit. První část. Samozřejmě člověk je velmi zvídavý a snažíme se zjistit i to, jestli tam není nějaký trojský kůň, který by to naboural, tak se obáváme a sdělili jsme to, že co rozhodně nechceme, je, aby se zneužilo osobního příplatku, který mnozí dostávali jako doplatek do právě té minimální mzdy, aby nebyl zneužit natolik, že aby se neodpočetl celý osobní příplatek, protože ten není principiálně na tento doplatek určen, ale aby tím nezneužila se situace, nesebral se celý osobní, i ten, co dostal člověk za výkon a tak dále. A to jsme chtěli garantovat zákonem, to se nelíbí, to je opravdu věc, kterou, ale bylo řečeno opětovně na tripartitě, že lidé dostanou více, než dostali. Ale to nás neuspokojuje, protože my to chceme vidět. Takže jsme požádali o to, že chceme vidět kompletní tabulky, chceme vidět propočty a chceme termín jednání, kde se o tom budeme bavit. Tak, aby to od 1. ledna 2027 mohlo být realitou. Takže ona to opravdu je revoluční změna a rozhodně se zvýší tlak na požadavky na platy, ale tady je to pozitivní část, je to investice do lidí a ta se nám projeví zase ve zvýšené spotřebě nebo zajištěné spotřebě, což státní rozpočet samozřejmě cítí příjmy prostřednictvím zdravotního sociálního pojištění, odvodech a pochopitelně daních z příjmu.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Odmítáte snižování deficitu rozpočtu jen škrtáním výdajů, které, jak tvrdíte, dopadá na zaměstnance nebo zranitelné. Jak zní tedy váš recept na snížení schodku? Ptám se, protože vím, že vaše konfederace předkládá vlastní návrhy na stabilizaci veřejných financí.
0: Pro nás je důležité ta první část, a to je, aby politik vůbec chtěl s tím něco dělat. My jsme opravdu velmi citliví na to, když někdo říká, že se dá proškrtat. Nikoli k prosperitě se opravdu proškrtat nedá. Už vůbec se nedá proškrtat český státní rozpočet do vyrovnaného. Nelze to udělat. A to proto, protože byla narušena příjmová stránka státního rozpočtu naprosto fatálním způsobem. Podle našich propočtů je situace tak vážná, že ten systémový deficit dělá přibližně 300 miliard korun. To znamená, kdyby ten nebyl, to jsou ty snižování daní, manipulace s daněma a tak dále, zvyšování u OSVČ z toho milionu na 2 miliony a tak dále. To jsou velké částky, vydělá kolem 20 miliard korun. A z tohoto pohledu my si myslíme, že na tom se nejdříve musíme zamyslet. Všechno ostatní je minoritní, protože tam ty částky nikdy nebudou tak velké. To neznamená, že nejsme proti tomu, že bychom byli proti tomu, aby se revidoval výdajová část státního rozpočtu. Vždycky je nutné takovýto audit dělat, vždycky je nutné váhat, jestli jsou to účelně vynaložené prostředky. To je v naprostém pořádku. Jenomže my máme problém na příjmové stránce. A proto jsem vyzval vládu na tom jednání, že je nutno co nejdříve zahájit přípravu na možnou budoucí změnu daňového systému v České republice. To je jediný způsob, jak se dá ty věci vlastně vyřešit, a řeknu jeden příklad. Hodně se v České republice hovořilo v minulosti o Dánsku a dánském modelu a podobně, takže jenom pro představu vašich posluchačů, kdyby měl český daňový systém podobnou podobu, jako je ten dánský, tak oni mají složenou daňovou kvótu 42%, 43%. My máme 32, 33%. Co by ve svém důsledku znamenalo, že by český státní rozpočet měl přebytek 350 miliard korun. Je to jenom pro představu, abychom si uvědomili, jaká je velká vzdálenost mezi tím požadavkem na co nejnižší daně a na relativní výdaj. Protože pokud ten rozpor bude trvat dlouho, tak se může stát, že přijde politik za chvíli s tím, řekne, a vy si budete platit toto, celé zdravotnictví, celé školství, prosím, to budete jako příklad, ne, že by to někdo teď vyřknul, ale tak to může dopadnout a výsledek bude, že se veškerá tato tíha těch špatných politických rozhodnutí přenese na to občana, žádná solidarita v tomto případě, nebo bude velmi ponížená solidarita, ta mezigenerační a zdravého s nemocným a tak dále. No a v tom případě si myslím, že toto si mnoho lidí vůbec neuvědomuje a myslím si, že takovýto společenský konsenzus tady není.
1: Dlouhodobě kritizujete zrušení superhrubé mzdy. Je reálné očekávat, že by se někdy mohla vrátit?
0: V žádném případě, ona se ani nesmí vrátit. To by zaměstnanci byli potrestáni dvakrát, protože jedna byla v těch konsolidačních nápadech třeba minulé vlády, protože se lidem například dala platba nemocenské pojištění a tak se vlastně celá ten efekt, který byl, tak se tímto vymazal, protože z toho vznikly deficity. Ale ty deficity nevznikly tím zrušením samotným. Ty vznikly tím, že nedošlo k dalším úpravám daní, to znamená třeba navrácení sazby daně u OSVČ a u dalších subjektů, k tomu nedošlo a tím vzniklo těch prvních 110 miliard a ty se dneska nás navyšují. Potom ještě došlo k dalším věcem, třeba vyanulování majetkových daní a podobně. To není možné udělat, ale my neříkáme, že naše nápady jsou geniální, vynikající. Ne, my chceme primárně, pojďme sednout za stolem, jako to bylo třeba u důchodové komise, a pojďme toto dát dohromady, pojďme se podívat na to, co můžeme, a pojďme postupně ten gordický uzel rozvazovat do té míry, aby ten český nespravedlivý systém se stal aspoň základně spravedlivý.
1: Pokud mluvíte o změně nastavení daňového systému, které daně by se podle vás měly zvedat?
0: Měly by se za prvé snižovat zatížení práce a měly by se rozhodně řešit nepřímé daně, například formou daně z nemovitostí a podobně, stanovit nějakou moudrou spodní hranici, 20, 25 milionů, 30 milionů a od toho potom jít už progresivní sazbou a začít skutečně tady ty zdroje. Já myslím, že lidé, kteří tyto majetky v takovýchto velikostech mají, tak si myslím, že chápou tu situaci, že ví velmi dobře, že dlouho už mají v podstatě vynulované tyto daně a že jim to principálně vadit nebude. Musíme se podívat na otázku daňových výjimek, jak u daně, zejména u daně z příjmu právnických osob, jestli jsou relevantní, nejsou relevantní a tak dále a tak dále. No a samozřejmě, pokud nám porostou mzdy, tak to bude další velké plus, protože to znamená, že si budeme moci v této věci dovolit, samozřejmě ten příjem těch veřejných rozpočtů na tom závisí a budeme moci samozřejmě ty veřejné služby, které jsou pro nás důležité, taky financovat.
1: A jak se díváte na to, že prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích?
0: Má, je to jeho plné právo, my ho respektujeme, samozřejmě to vítáme. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby tam byl ještě v tom jeho stanovisku větší důraz ve vztahu k zaměstnancům, protože tady se teď projevuje přesně to, co jsme v té době říkali. Jednak to byl poslanecký návrh, velmi rychlý tok toho návrhu. No a teď se projevuje jasně, že tam vůbec nešlo o to, jak bylo formulováno, o lepší a rychlejší přijímání zaměstnanců, tam šlo o rychlejší a lehčí vyhazování zaměstnanců. Omlouvám se za to slovo, ale myslím si, že je to pro všechny lépe pochopitelné. A veřejná správa má být nezávislá na politickém taktu, na aktuálních politicích a má být profesionální a toto bohužel může být ohrožení. Je mi někdy trošku z postesku, když současná opozice kritizuje současnou vládu, jak to dělá ve svůj prospěch, ale to dělala bohužel každá vláda. Každá se snažila najít díru v zákoně na to, aby mohli zaměstnance lépe se s nima ukončit spolupráci, protože to nebyl zrovna jejich třeba i partajní kolega.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Děkuji za rozhovor, naschledanou.
0: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Je 17:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dobré odpoledne. Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroku o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítinku ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na ně mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil. Tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko. To podporuje prezidenta Vladimira Putina. Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Železniční dopravu mezi Plzní a Klatovy přerušila ve Švihově srážka vlaku s přívěsem se štěpkovačkou. Během nehody bylo ve vlaku 73 lidí, nikomu se nic nestalo. Podle webu Českých drah dojde k obnovení provozu zhruba v 18 hodin. Máme pro vás informace z dopravy. Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna začíná kolona u sjezdu na Pražský okruh a skoro 40 minut se jede do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Na D1 pojedete pomalu při příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se zastavíte u sjezdu na Kývalku na kilometru 182 a pomalu budete pokračovat do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Fronta je odrůdné ze 3. kilometru. Zdržení k okruhu k Ořechu je asi 20 minut. Na Pražském okruhu jsou kolony z plzeňské D5 a také směrem na letiště od Lochkovského tunelu k Ořechu. Na D1 zůstává dlouhá fronta za Prahou směrem do Brna. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude převážně polojasno, teploty 19 až 24 stupňů. To byly zprávy. Dobré odpoledne.
4: Pořad obsahuje popis sexuálního násilí. Pokud je to pro vás citlivé téma, zvažte jeho poslech. Ruská armáda využívá na Ukrajině sexuální násilí jako válečnou zbraň. Cíleně jako nástroj válečné taktiky, která má mimořádně brutální charakter, říká dobrovolnice Laura Přibylaková, která je hostem Osobnosti Plus. O vyšetřování sexuálních zločinů spáchaných během válečných konfliktů nejen na Ukrajině napsala diplomovou práci. Co absolventku právnické fakulty opakovaně přivádí do Ukrajiny? Jak válka mění její pohled na svět a kam nejdál se s humanitární pomocí na Ukrajině dostala? Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
4: Kdy jste vyjela poprvé do Ukrajiny jako dobrovolnice?
5: Poprvé jsem vyjela v roce 2024, ale to tehdy nebylo ještě jako dobrovolnice, ale právě za výzkumem k mé diplomové práci. No a to byl poměrně silný zážitek a když jsem to viděla, tak jsem si řekla, že tam musím jezdit dál i jako dobrovolník. Já jsem pomáhala od začátku války jako dobrovolník z České republiky jenom. A když jsem viděla, co se tam děje v rámci toho svého výzkumu, tak jsem se rozhodla, že nemůžu pomáhat jenom z Česka.
4: Co na to, že jezdíte do válečné zóny, říkají vaše rodiče? Nerozmlouvají vám to?
5: Rozmlouvají mi ježdění do míst, které pravidelně navštěvuji, jako například Charkovská fronta nebo Donbas. Jinak celá naše rodina samozřejmě podporuje Ukrajinu finančně i hodnotově, ale samozřejmě, že když jezdím někam na Krematorsk a tak, tak mají strach.
4: Jak často a s kým tam jezdíte? Protože nevěřím tomu, že sama takhle mladá slečna jezdí bez doprovodu, že byste se vydala takhle úplně...
5: Když jsem jezdívala ještě jenom na západ, tak jsem tam byla párkrát i sama. Ale v současné chvíli jezdím s dobrovolníkem Mekem a vozíme tam společně vojenskou pomoc především a do toho tam dělám svůj výzkum.
4: Kde jste nejdál byli?
5: Nejdál? Zajímavá otázka. No, jezdíme k Charkovské frontě, potom jezdíme na Donbas, takže Slaviansk-Krematorsk a nejblíž Rusům jsem byla v Chersonu, když po mě stříleli artou.
4: Co to znamená, když po vás stříleli? Co se stalo?
5: Jeli jsme předat do nemocnice generátor od dárku pro Putina. Vlastně byla to ta minulá zima strašná. A byla to nemocnice u řeky, protože Cherson dělí od Rusu jenom řeka. A když jsme tam předávali ten generátor, tak po nás začali střílet dělostřelectvem. Spadlo to 30-50 metrů od nás. Naštěstí za takový menší dům, takže se nám nic nestalo, ale to bylo vlastně jakoby nejblíž.
4: Jaký je to pocit, když víte, že na vás někdo střílí, že se může něco stát, že se třeba už nemusíte vrátit domů?
5: V tu chvíli to neřešíte, v tu chvíli řešíte jenom to, co máte dělat, abyste se zachovala správně, ale samozřejmě, když jezdíte do takových míst, tak je potřeba si sama v sobě nějak srovnat to, že se tam může něco stát, že tam můžete umřít, že tam můžete přijít o nohou o ruku a je potřeba s tím pracovat a být na to připravená způsobem, aby potom v té chvíli, když po vás někdo střílí nebo vás honí dron, tak jste zareagovala správně.
4: Co je správně zareagovat?
5: Lehnout si na zem, utéct, když vás honí dron, tak ujet, nebo vyskočit z auta, ale já to třeba dělám tak, že jsem se opravdu jako sama v sobě srovnala s tím, že to nemusí dopadnout dobře. Tím pádem se snažím tam dělat opravdu takovou práci, aby to případně mělo velký smysl. A mám v hlavě spoustu scénářů toho, jaké nebezpečí nás může potkat a co v tu chvíli budeme dělat a jsme vlastně připraveni snad tím nejlepším způsobem.
4: Jak vás proměnila válka?
5: Hodně. Člověk si uvědomí, že žijeme v obrovském komfortu, jednak co se týče naší bezpečnosti a jednak i třeba, když tam byla ta strašná zima, tak to, že tady je venku -5 a vám je zima, přijdete domů, nabijete si mobil, dáte si teplou sprchu, zapnete to v pení, uvaříte si čaj, takže to je vlastně jako mimořádný komfort. Já mám jednu takovou silnou vzpomínku ze Saltivky, což je takové odstřelované sídliště na kraji Charkova, kam jsme právě vezli taky jeden z dalších těch generátorů od dárku pro Putina a vezli jsme ho rodině, která utekla z Kupiansku. Byla to maminka, tatínek, měli 10leté postižené dítě, o které se starali a ještě se starali o svého 92letého dědečka a my jsme tam šli do toho asi 14. patra toho vysokého paneláku.
4: Pěšky.
5: Tam nechcete lézt do výtahu, ještě v zimě, když tam vlastně vypadává elektřina, nic nefunguje. A šli jsme právě pěšky a do nějakého toho 14. patra právě byl air alert, byla siréna, dáma něco lítalo a ten barák byl, tam bylo schodiště a vlastně tam byly takové jako průhledy ven, jo, že to nebylo nějak zasklené, takže tam padal ten sníh, bylo -30 a tam jsme jako nesli tu pomoc a vlastně v tu chvíli si uvědomíte, že opravdu tady žijeme v mimořádném luxusu a je to jako obrovské štěstí, je to potřeba trošku nějak vrátit.
4: No, když mluvíte o té strašlivé zimě, kterou mají Ukrajinci za sebou, tak jak se teď připravují na tu zimu, která přijde? Protože z mnoha různých zdrojů se objevují informace, že tahle zima může být ještě náročnější.
5: Je to možné, připravují se jak mohou. Jsem třeba slyšela, že někteří se chtějí přestěhovat na zimu víc jako na západ, ať už třeba do evropských států nebo aspoň na západ Ukrajiny, ale samozřejmě takové možnosti jako ne všichni mají. My jsme teď měli třeba požadavek z Poltavy od starostky úžasné, která dřív působila jako bojová medička, ale pak kvůli rodině přestala vlastně své činnosti dělat u Bachmutu a stala se starostkou Poltavy a říkala nám, že vlastně teď potřebují autobusy, protože všechny své autobusy Poltava věnovala k frontě. a vlastně v Poltavě teď jezdí jenom trolejbusy, které jsou ale napojené na elektřinu, takže na zimu je to nepoužitelné.
4: Když jsme mluvili o tom, jak válka změnila vás, jak válka mění Ukrajinky a Ukrajince, protože když tam jezdíte už od roku 2024, tak vidíte, co se mění i v té atmosféře v zemi, i třeba se mění potřeby, které tam vozíte, humanitární jako pomoc.
5: Ty potřeby se mění, jak ta humanitární pomoc, tak vlastně i ta vojenská. Ta válka se mění každým týdnem, takže vlastně nemá smysl sbírat 3 měsíce peníze na něco, co už po něj pak vlastně jako nebudou potřebovat. Ale co se osobnostně týče, tak já ty lidi v Ukrajině miluju opravdu. Já jsem nikdy nepotkala někoho, kdo je takhle odvážný, statečný i vlastně otevřený. U té fronty si uvědomíte, že vlastně nezáleží na ničem, jenom na tom lidském životě, že věci jsou jedno, že pokud vám že dron trefí auto, tak nejdůležitější je, že jste to přežili. Jo, teď se třeba včera Rusové zaútočili 5 FPV drony na Donbase za Krematorskem na dům, kde jsme s Mekem bydleli. Ten dům je zničený, ale zničili techniku, zničili auto u toho, zničili generátory, antény, pozemní drony, úplně to celé zlikvidovali, ale vždycky první, co vás zajímá, jestli žijou ty lidé, vždycky.
4: Když tohle všechno máte za sebou a asi spoustu toho ještě před sebou, jak se mění váš pohled na svět a na spravedlnost, protože jste právnička?
5: Na svět a na spravedlnost. Mnohem víc si uvědomuju, že musíme bojovat za svobodu a za ty hodnoty, které tady hájíme, protože my si o nich vlastně jako hrozně hezky pořád povídáme, ale je potřeba pro to i něco udělat, že to není samozřejmé, protože moje generace mě 26 let a já jsem nezažila jsem komunismus, nezažila jsem druhou světovou válku, moji rodiče a prarodiče, jo, ale já to mám vlastně jenom zprostředkovaně a na tomhle vidím, že opravdu jako ty hodnoty té svobody, toho demokratického státu je opravdu potřeba jako za ně bojovat neuvěřitelným způsobem a spravedlnost. Já si pamatuju, když jsem si poprvé vzala nějaký volitel nějak na právech nějakého mezinárodního práva nebo něčeho takového, tak jsem studovala ty ženevské konvence a měla jsem představu, jak to jako všichni dodržujou a jak je to úžasné, ale potom tam přijedete a vidíte, jak Rusové likvidují civilisty, jak tam zabíjí malé děti a vlastně vám dojde, že ta spravedlnost jakoby neexistuje, že by bylo spravedlivé, aby ta válka nebyla, aby všichni ty civilisté mohli žít v klidu, ale tak to prostě není.
4: Vy říkáte, že se mění válka, že se mění způsob boje. Velkou změnu znamenaly drony. Dá se ještě na Ukrajině pohybovat bezpečně bez toho, aniž byste měla detektor dronu?
5: Jak kde? Jsou i vojáci někteří, co tam jezdí bez toho, ale takhle, detektor dronů jsou vlastně dva druhy FPV dronů. Na optovlákně a ty klasické na tom analogu. A ta čujka, ten detektor dronů vlastně zaznamená jenom ty, co letí na tom analogu. Jo, a vy vlastně vidíte ty frekvence a potom, když chytnete ten dostatečný signál, tak si tam přepínáte mezi jednotlivými frekvencemi a vidíte vlastně to samé, co vidí ten operátor dronu. Jo, ale ty drony na optovlákně vy nezachytíte.
4: Vy tady i to optovlákno máte.
5: No,
4: pro ty, kteří nás jenom slyší, tak vypadá to jako vlasec na chytání ryb.
5: Tak,
4: hodně
5: tak,
4: podobně. Tak. A tohle, když na tom je ten dron, tak to ten detektor není schopen zachytit.
5: Přesně tak, ten detektor to nezachytí, protože ten signál vlastně jako pluje potom optovlákně. Stejně tak, když vidíte, že vojáci jezdí z ryby, což jsou takové ty krabičky na těch autech, takové ty rušičky, tak to taky vlastně vůbec nefunguje na to optovlákno. A my jezdíme s tou čujkou, protože pořád některé drony jsou na optu, některé na analogu, pořád to má smysl s tím jezdit. My děláme maximum toho, co můžeme udělat pro naši bezpečnost.
4: Kousek od vás taky vybuchl dron. Je to tak?
5: My jsme se viděli na čujce právě, když jsme přijeli na Krematorsk. Měli jsme za sebou cestu smrti. Cesta smrti je taková cesta Izium až Slaviansk, která je celá zasíťovaná, lítají tam drony. Jo, opravdu běžně tam Rusové loví auta, jak vojenské, tak civilní.
4: Zasíťovaná, myslíte, že tam je ta ochrana z těch rybářských sítí proti dronům?
5: Přesně tak. No a právě jsme přijeli do Krematorsku, tak jsme se jako na sebe podívali, že super, jsme projeli tu cestu smrti. Já jsem se podívala na čujku a viděla jsem tam naše auto. A Mek naštěstí, protože má spoustu zkušeností jak z Ukrajiny, tak i z misí, kde byl, když sloužil v české armádě, tak naštěstí tomu dronu ujel, ale ten dron vybuchl a trefil takové malé bílé civilní autíčko na další křižovatce vedle nás.
4: Jak se s tou válečnou realitou, kdy nevíte, dne ani hodiny, každou chvíli se může něco stát. Vyrovnávají Ukrajinci a Ukrajinky, protože mnozí z nich říkají, že si na to prostě musí zvyknout. Je to tak, že si na to prostě zvyknou?
5: Je to tak. Spousta lidí odešlo a spousta lidí si na to jakoby zvykla. Jo. A teď je i rozdíl, jestli si zvykáte ve Lvově nebo si zvykáte ve Slaviansku, ale ti lidé už jsou otupělí vůči tomu nebezpečí. Jo. Když jsme byli teď naposledy ve Slaviansku, což byl polovina srpna to byla, ještě jsme tam tehdy natáčeli film s Robinem Kvapilem, tak ta situace, teď je Slaviansk a Krematorsk už aktivní bojová zóna a už se tam vlastně jako normálně úplně jezdit nedá. Předtím to bylo taky tak, že to Rusové likvidovali jako v obrovském měřítku, ale je to tak, že vyslyšíte dopad jedné klouzavé bomby, druhé klouzavé bomby a vlastně ti lidé ani jako už nezvednou hlavu.
4: A je něco, na co se zvyknout nedá?
5: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že se nedá zvyknout na to, že umírají lidé kolem vás. Jo, že ať už to jsou lidi, které známe, nebo i které neznáme, je to obrovské zlo, je hrozně těžké se vyrovnat s tím, že vy vlastně děláte všechno, co můžete, nasadíte tomu vlastní život, což je nejcennější, co máte, všechen čas, ale stejně tam přijedete a stejně vidíte, že tam ti Rusové zabíjejí ty civilisty, že tam bombardují ty civilní domy, nemocnice a je hrozně těžké se s tímhle vyrovnat.
4: Vy máte tady i kousek nějaké bomby, jenom pro ukázku, aby jsme si to dokázali představit, tak nám to popište, co to je.
5: Tohle je kousek klouzavé bomby.
4: Vypadá to jako kámen.
5: No, pochází to ze Slaviansku, kde jsme vlastně měli takové místo, kam jsme vždycky přijeli, zaparkovali jsme, vyndali jsme pomoc pro vojáky, potkali jsme se s nima, dali jsme si s nima kávu v takovém jako malém kafestánku, byl tam tactic shop a Rusové tam hodili klouzavou bombu a zabili tam několik civilistů, mimo jiné toho mladého kluka, co nám tam dělal tu kávu, takže tam přijedete, tohle zvednete ze země a vidíte, že to prostě zabilo ty lidi, které jste tam potkávala.
4: Říká Laura Přibylaková, dobrovolnice, která jezdí do Ukrajiny s humanitární pomocí a je dnes hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Během cest do Ukrajiny nejenom pomáháte, ale taky jste dokumentovala sexuální násilí. Psala jste diplomovou práci na téma stíhání sexuálních zločinů před Mezinárodním trestním soudem. Existují nějaké relevantní odhady, kolik případů sexuálního násilí se už během války na Ukrajině stalo?
5: Ty odhady, vlastně to je hrozně těžké. Jsou nějaké dokumentované případy v řádech tisíců. Ale je to extrémně podreportované, spousta těch lidí už je po smrti a spousta lidí je teď v okupovaném území. Takže vlastně nejde odhadnout reálné číslo. Já když jsem se teď bavila s Ludmilou Husejnovou, která je původně z Doněcku a teď vede neziskovou organizaci Numo Sisters, která pomáhá právě přeživším sexuálního násilí, tak mi říkala, že odhadem je teď 20 000 žen na okupovaných územích, vlastně ve věznicích, kde se setkávají se sexuálním násilím.
4: Co vás do Ukrajiny přivedlo jako téma sexuálního násilí? Proč jste si vybrala zrovna tohle téma pro svoji diplomovou práci?
5: Já jsem v rámci svých studií mě zaujalo mezinárodní právo, pak mezinárodní trestní právo a vlastně se sexuálním násilím jako válečnou taktikou jsem se setkala poprvé, když jsem studovala konflikty ve Rwandě a v Jugoslávii a potom jsem viděla, že se to vlastně děje i v Ukrajině, ale málo se o tom mluví. Stala se Buča, stala se Irpiň, viděla jsem, co se děje v Chersonu. Tak jsem se rozhodla, že to je dobré téma, které dál zkoumat, protože ta válka tím, že vlastně je to první opravdu jako moderní konflikt na evropském území v tom smyslu, že ti vojáci si ty svoje činy vlastně sami nahrávají na telefony a rovnou je postují ven, ať už jako na sociální sítě, otužují tím svoji komunitu nebo i třeba na nějaké různé pornografické weby a podobně, tak vlastně se setkáváme úplně s novým jevem, kdy si pachatel sám natáčí důkazní materiál a ještě ho dává k dispozici.
4: Věříte tomu, že se podaří aspoň nějaké pachatele usvědčit, dostat před soud, potrestat, zavřít do vězení? Je aspoň nějaká naděje na nějakou spravedlnost?
5: Já doufám, že je. Já doufám, že až skončí válka, tak ono z toho už vyšetřuje samozřejmě i během války, ale doufám, že až skončí válka, že se povede některé lidi aspoň jako za tyhle činy odsoudit, ale ono je to extrémně náročné i právě s dokazováním, protože když vlastně chcete dokumentovat sexuální násilí, tak potřebujete především ty svědky, ty přeživší, s nima pracovat jakoby víceméně hned po té události, což v rámci okupovaných územích není možné, aby pak slyšíte takové jako hororové historky, že třeba znásilnili jednu ženu a ona si schovávala potom jako legíny a spodní prádlo v nějaké jako plastové tašce asi 8 měsíců, než Rusové přestali okupovat to území a doufala, že potom jako vyšetřovatelé si z toho vezmou DNA a tak, ale to samozřejmě není možné.
4: S kolika přeživšími jste měla možnost mluvit?
5: No, jsou to jednotky. Hmm. Já se potkávám s neziskovými organizacemi hodně, které tohle řeší, ale vlastně ty přeživší, a oni to nejsou jenom jako ženy, jo. Jsou to muži, jsou to děti a oni trpí extrémní, vlastně jako extrémním druhem posttraumatické stresové poruchy. A vlastně vy, když potřebujete od nich nějaké data, tak je lepší si to vzít od těch neziskových organizací, které s nima pracují, protože vy jim vlastně pořád jakoby připomínáte to, co se stalo a pořád v nich oživujete to trauma. Já jsem teď zrovna v srpnu dělala rozhovory s třema ženama, které se staly obětí sexuálního násilí a průměrný věk 60 let. Jo, takže taková ta představa, že sexuální násilí ve válce znamená, že vojenská jednotka dobije vesnici, oslavuje, opije se, vezme si nějaké dvě 20leté krásné blonďaté holky a znásilní je pro nějakou svoji zábavu, tak takhle sexuální násilí ve válce neprobíhá. Z ruské strany je to válečná strategie, je to taktika, jak zlomit ty lidi, jak jim vzít vlastně všechno, co mají a jak jim ukázat, že vlastně oni lidi nejsou. Je to nástroj propagandy, aby se ti civilisté báli. Opravdu jako vlastně ty historky, které já jsem tam slyšela o těch žen, kterým bylo těch, a tohle je hrozně těžké poslouchat, jo, protože třeba ty 60leté ženy jsou ve věku mojí maminky a já když s tou paní mluvím, která mi vlastně jako říkala, že jsem z Doněcku utekla do Irpině, aby měla nějaký klidný život a potom, že tam teda jako přišli Rusové, takže stříleli jako do dětí, že stříleli do civilistů, potom, že vlastně přišli k ní domů, vyrabovali jí celý dům, vyslíkli ji, vyhnali ji ven do minus 30, jo, mlátili ji, potom jí znásilnili nejdřív hlavní pušky, potom i penisem a podobně, tak to je jako extrémně jako brutální případy, jako to slýcháváte, jo, že vlastně to je i něco, co vlastně normální člověk nezvládá pochopit. Ještě i když Putin nemá v Ukrajině co dělat a neměl tam vůbec jako vtrhnout tu armádu, tak ještě jste jakoby schopna nějak jako pochopit po nějaké znalosti historie, že někdo chce obsadit území, kterému nepatří, ale nejste schopna pochopit, že někdo hlavní pušky znásilňuje 60letou paní nebo že někdo znásilňuje batole zubním kartáčkem a podobně.
4: K jak efektivní pomoci mají přeživší šanci se dostat na Ukrajině?
5: Jak kde? Pokud se vám podaří přežít a potom utečete třeba do Kyjeva, tak tam jsou neziskovky, které těmto lidem pomáhají, ale pokud zůstanete třeba v současné chvíli v Chersonu, tak tam samozřejmě taky působí nějaká psychologická pomoc, ale ne v takovém měřítku, jak by to bylo potřeba. A současně vlastně jeden z těch znaků té posttraumatické stresové poruchy je ten, že ty oběti, nebo správně se má říkat přeživší, tak se vlastně bojí si říct o tu pomoc, jinak aby to nevedlo k retraumatizaci, třeba se na to snaží zapomenout, ale současně je tam i vlastně velká jako stigmatizace v té Ukrajině, stejně jako tady, protože nechtějí mít ten label té oběti. Takže si to často nechávají pro sebe a i proto je to třeba podreportované a proto i potom je extrémně těžké, aby se oni vrátili do nějakého normálního života. Spousta těch lidí se třeba zastřelí a podobně.
4: Když jste mluvila o tom, že i vy jste se dostala k přeživším, musíte projít nějakou průpravou, jak s nimi mluvit, protože přeci jen je to velmi citlivá, intimní věc, abyste dál je právě znovu neuváděla do toho traumatu?
5: Já jsem mluvila například s psycholožkou, která pracovala v Ukrajině právě s přeživšími jako sexuálního násilí, a na nějaké rady jsem se jí jakoby ptala, ale jinak jsem zkoumala například od Mezinárodního trestního soudu takové manuály, jak mluvit s přeživšími sexuálního násilí a podobně. Ale vlastně v Česku neexistuje žádný kurz, který by vám nějakým způsobem pomohl. Ano, jakoby existují nějaké přípravy na to, jak mluvit s přeživšíma sexuálního násilí, ale ten válečný stav je vlastně něco tak jakoby mimořádného, že se vlastně na to nemáte jak připravit. Hmm. Jo, ale lidé, co poskytují psychologickou intervenci v Ukrajině, tak takové výcviky mají, ale mají je v rámci vlastně své práce v Ukrajině.
4: Když slyšíte příběhy těch znásilněných, nejenom žen, ale i mužů, jak pak se s tím člověk srovná? Jde to?
5: Nejde. Hmm. Jo, jsou to věci, na které nikdy nezapomenete. Ale současně je důležité, aby to někdo zkoumal. Je důležité tam jezdit, je důležité o tom mluvit. Je to důležité i pro ty přeživší, protože oni, jedna vlastně z těch terapií, co třeba bývá efektivní, je, že vlastně oni tím, že to předají dál a tím, že se o tom mluví, tak oni mají trošičku pocit, že se jim to nestalo jakoby zbytečně a že na ně svět nezapomněl. Jo, takže ta práce je důležitá, ale...
4: Vy jste říkala, že při sbírání důkazů o sexuálním násilí hrají zásadní roli nové technologie a sociální sítě. To znamená, že ti ruští vojáci, kteří si něco natočí, tak by potom, nebo Mezinárodní soud může použít jako důkaz?
5: Může. Je potřeba ty důkazy vlastně jakoby sbírat z těch otevřených zdrojů nějakým adekvátním způsobem, protože samozřejmě existuje AI, všechno musíte mít potvrzené, že se to opravdu stalo. Jo, je to mimořádně náročná disciplína, ale ukrajinská prokuratura na tom pracuje velmi dobře i ve spolupráci s ICC, i ve spolupráci s Evropskou unií vytvořili takovou aplikaci, kam vy můžete přes web vlastně nahrát popisy válečných zločinů, které ruská armáda páchá, včetně všech fotek, včetně toho, kdy se to stalo, kde se to stalo a vlastně všech jakoby potřebných údajů.
4: Já jsem si v té vaší diplomové práci přečetla, že jste navrhla vytvoření specializovaného AI modelu ve formě mobilní aplikace, která by měla pomáhat především. Jak by měla fungovat? A už na ní někdo pracuje?
5: Ještě na ní nikdo nepracuje. Teď pracujeme na žádosti o grant pod Evropskou komisí v rámci programu DAFNE. Ten grant budeme podávat, nebo tu žádost budeme podávat za měsíc přibližně. A vlastně mělo by to fungovat tak, protože právě spousta těch přeživších nemá přístup k té psychologické krizové intervenci a spousta těch lidí se i bojí si o tu pomoc říct a nechtí o tom mluvit. A ta aplikace by měla vlastně fungovat takovou formou, že stejně jako máte třeba AI přítelkyni nebo AI učitele cizích jazyků, tak ta aplikace bude vycvičená na tu krizovou psychologickou intervenci, popovídá si s tím člověkem, dá mu nějaké základní rady, jak například pracovat s panickou atakou, které samozřejmě ty přeživší jako postihují velmi často, protože mají PTSD, jo, a odkáže na další nějakou pomoc.
4: Kdy se chystáte znovu do Ukrajiny a kam pojedete, můžete říct?
5: No, chystám se znovu, hned jak to zase bude mít nějaký smysl. My vždycky vlastně vybíráme peníze přes sbírku na znesnáze a potom tam vozíme pomoc vojákům. Já se opravdu jako snažím tam nejezdit se takzvaně jako podívat a vždycky spojit vlastně, aby to mělo opravdu jako smysl, kdyby se tam něco stalo, tak vždycky spojit pomoc vojákům, nějakou pomoc civilistům, svůj výzkum a podobně, aby to mělo smysl a pojedu tam co nejdřív, no.
4: To byla Laura Přiblaková, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
5: Moc děkuji za pozvání.
4: A šťastnou cestu a šťastný návrat při další cestě do Ukrajiny.
5: Děkuji.
6: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Příběh nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout dnes po 8 hodině večer na Plusu.
7: Laboratoř.
8: Čím houby ovlivňují areály zvířat? Jak nepůvodní stromy mění houby v českých parcích? A proč je důležité zachovat tisícileté stromy?
9: Na kořenech těchto rostlin žije velká sbírka nejrůznějších typů hub, které pomáhají těm rostlinám a nepřímo tím pomáhají také nám.
10: Pro nás jsou takové stromy nejenom zajímavé jakožto biologické entity, ale zároveň nám dokumentují tu strašnou časovou vzdálenost, kterou urazili ve světě a nám slouží jako krásný modelový organismus.
11: Je to vhled do tisíci let evoluce, která se udávala a my s ní můžeme v současné době ještě zkoumat.
7: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Velvyslanec Spojených států při NATO kritizoval Česko za příliš nízké výdaje na obranu.
13: Česká republika se bohužel v tomto žebříčku propadá na samé dno aliance.
12: V Rusku začaly volby do státní dumy, úřady vyloučily většinu protiválečných kandidátů.
14: Každý, kdo se hlasování zúčastní, nás přibližuje k vítězství nad naším nepřítelem.
15: Našim vragům.
12: Čeští tenisté hrají v Davis Cupu proti Američanům. Menšík úvodní zápas prohrál. Na dálnici D1 popojíždějí kolony za Prahou a taky u Brna. Zítra bude polojasno, teploty 19 až 24 stupňů. Je pátek 18. září, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Americký velvyslanec při NATO kritizuje Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Matthew Whitaker to řekl na bezpečnostním summitu v Praze. Washington od spojenců očekává vydávat na obranu 5% HDP. Česko ale plánuje pro příští rok pouze 2%.
16: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
17: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
16: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
12: Psychiatru Janu Cimickému odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení. 10 let nesmí taky pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral.
18: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
19: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
18: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
20: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Důvod byl právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
18: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
12: Pražské letiště se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Cizinci ze zemí mimo Schengen zatím musí čekat i déle než hodinu.
21: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
22: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
21: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
23: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
21: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
12: Hasiči už 2 hodiny likvidují požár haly v Rynholci na Rakovnicku. Hořet nejspíš začala drtička plastové odpadu. Oheň se pak rozšířil. Na místě je zhruba 100 hasičů. Vyhlášený je 3. poplachový stupeň ze 4. Ovzduší monitoruje chemická laboratoř. Lidé v okolí by neměli větrat. Hasiči odhadují škodu na zhruba 300 až 400 milionů korun.
7: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Rusové volí poprvé od začátku války na Ukrajině poslance státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Podle prezidenta Vladimira Putina hlasování ukáže, že armádu v bojích podporují miliony Rusů. Opoziční stranu Jabloko úřady z voleb vyloučily kvůli kritice války proti Ukrajině.
0: Protiválečná opoziční strana Jabloko i další skupiny hlásí první případy porušení volebních pravidel. V Moskvě, Petrohradě i dalších městech podle nich úřady nedovolily vstoupit do volebních místností pozorovatelům, a to přesto, že měli právo průběh hlasování sledovat. Ruský vůdce Vladimir Putin už odvolil. Kreml zveřejnil video, ve kterém hlas odevzdává elektronicky ze svého počítače. Právě elektronické hlasování u některých voličů vyvolává pochybnosti.
1: Je kvůli tomu velmi pravděpodobné, že výsledky budou přesně takové, jaké si budou organizátoři přát.
0: Řekl agentuře Reuters jeden z voličů v Moskvě. Volby jsou třídenní a skončí v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
12: Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Informoval o tom deník Bild. Podle něj se zároveň rozplynul další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu.
3: Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura schánila obvinění, odmítl. Deník Bild dnes taky uvedl, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost. Ta měla zaštiťovat na říjen plánovaný restart aerolinek Fischer Air. Společnost už dopředu prodávala letenky z německého Kaslu do různých letovisek. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle deníku Bild zůstaly dluhy v přepočtu za desítky milionů korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
12: Od zítřka je výstava korunovačních klenotů otevřená i pro veřejnost. Tento týden si mohly historické insignie prohlédnout děti ze základních škol. Dnes do Vladislavského sálu mohly i nevidomí a slabozrací na speciální hmatovou prohlídku. Osahat si mohly i repliku svatováclavské koruny.
15: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
24: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor, skupince nevidomí a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
15: Tady ten křížek, který je nahoře, ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
25: Je to mega hustý a zajímavý.
24: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
25: Z těch předmětů asi ty kameny.
12: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
14: I v kvalifikaci na závěrečný turnaj Davis Cupu proti Američanům po úvodní dvousetové prohře Jakuba Minčíka s Tienem nastoupil Jiří Lehečka proti Sheltonovi. Z pražské O2 arény pokračuje David Prouza.
26: Jiří Lehečka dělá radost českému publiku. Je to 6-4 a 4-2 v souboji s Benem Sheltonem. Z Prahy David Prouza, Radiožurnál.
14: Hokejisti Brna nastoupili ve druhém kole Tipsport Extraligy v Třinci. Stav a čas zápasu přidá reportér David Procházka.
27: 22. minuta, Třinec vede nad Kometou Brno 2-1. David Kalvas má slovo a zápas Litvínov Pardubice.
28: Poslední minuta první třetiny a Litvínov prohrává s Pardubicemi 0-1. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
29: Po první třetině Mladá Boleslav Karlovy Vary 0-2. Petr Kadeřábek, utkání Kladno Sparta.
30: Začala 6. minuta, Kladno Sparta zatím bez branek. Pojďme do Hradce Králové, kam zavítali České Budějovice, a také Krištof Kousal.
31: V polovině 6. minuty Hradec Králové, České Budějovice 0-0. Teď zápas Olomouc Plzeň a Adam Kodet.
32: Začala 6. minuta, Plzeň hraje v Olomouci nerozhodně 0-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
14: Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia oznámil svou první nominaci na lavičce národního týmu. V kádru pro utkání Ligy národů jsou tři nováčci, záložníci Ambros, Macek a Radosta.
33: S mikrofonem
2: Nebezpečí na D6 u Chebu a nehoda na D1 u Mirošovic. Na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na Mariánské Lázně. Přibližně na 151. kilometru běhá po dálnici pes, velký černý pes. Hlídka policie už jede na místo. Na D1 se komplikuje situace za Prahou směrem do Brna. V koloně před Šmejkalkou na 20. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta. Kolona od Pražského okruhu tak zpomalí, už teď je to asi na půl hodiny. Naopak na D1 se zkracuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Od kývalky 185. kilometru k omezení u D2 je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
4: Jak ostrá byla kritika amerického velvyslance při NATO k českým výdajům na obranu? Jak důležité jsou pro Putinův režim první parlamentní volby od začátku agrese proti Ukrajině? A jak se do letových plánů aerolinek, včetně Smartwings, se promítá zdražování leteckého paliva na světových trzích? To jsou naše témata. Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker dnes kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. V Praze dnes prohlásil, že Spojené státy od svých 100 spojenců očekávají plnění závazku z Hágu vydávat na obranu postupně 5% HDP. Postoj Česka, které příští rok plánuje vydat na obranu 2% HDP, je podle velvyslance pro USA zklamáním.
5: Unfortunately, the Czech Republic is trending towards the bottom of the alliance when it comes to defense spending.
4: Pokud jde o výdaje na obranu, Česká republika bohužel směřuje k nejnižším příčkám mezi aliančními členy. Jistého pokroku ve zvyšování výdajů bylo dosaženo, ale Česko musí v tomhle směru podniknout víc, upozornil velvyslanec Whitaker. Premiér Babiš, který s velvyslancem jednal, řekl, že situaci popsal realisticky s tím, že na obranu dá stát maximum možného a meziroční nárůst obranných výdajů bude 36 miliard. Ve vysílání je teď vedoucí katedry bezpečnostních studií na Severouniverzitě Martina Heranová. Dobrý den. Paní Heranová, slyšíme se? Tak my se teď zkoušíme spojit s vedoucí katedry bezpečnostních studií na Severouniverzitě Martinou Heranovou. Ještě jednou ji vytáčíme po telefonu. Mluvit bychom chtěli o českých výdajů na obranu. Paní Heranová, dobrý den. Už jsme ve spojení.
6: Ano, dobrý den, už se slyšíme.
4: Výborně. Tak jak oprávněná je ta kritika amerického velvyslance? Ten závazek 5% výdajů na obranu se i podle minulé vlády vztahoval až k roku 2035.
6: Tak musíme si uvědomit, že vlastně ten závazek byl sice vlastně nastíněn nebo respektive přijat v červnu roku 2025, to znamená, měli bychom na jeho naplnění mít 10 let, ale tady jde o to, že vlastně není celkový plán nebo představa, jak toho cíle reálně dosáhnout, že vlastně nemáte konkrétní nějaký harmonogram, jak budou postupně ty výdaje navyšovány. A hlavně tady je ta zkušenost tím, že i Česko mělo velký problém dosáhnout už těch 2% HDP na obranu, které tedy byly přijaty jako závazek v roce 2014 po první ruské agresi vůči Ukrajině. Tak i tehdy jsme měli na naplnění 10 let a jen velmi obtížně jsme těch 2% dosáhli, respektive jak je teď vidět, tak často je i kritizováno to, že některé ty výdaje v rámci těch 2% HDP nám ze strany aliance vůbec uznány nebyly. Takže tady je vlastně vidět ten celkový problém, který máme vůbec dosahovat s tím starým závazkem. A hlavně porovnání s ostatními státy aliance, my se skutečně nacházíme na chvostu těch 23 členských států mezi nejhoršími 6 nebo 7 státy.
4: No, došlo ke změně vlády, obranné výdaje se neplánují z roku na rok. Má česká armáda tedy pokryté všechny výdaje, které pro příští rok plánovala, anebo bude nutné některé projekty posunout právě třeba kvůli nedostatku peněz?
6: Vzhledem k tomu rozpočtu, který nyní tedy na tento rok armáda má a který očekává na příští rok, tak některé ty projekty musely být odsunuty, ale to především ty nové projekty nebo plánované projekty. Ale dlouhodobě je problém s tím, že my nedokážeme plnit ani ty závazky, které jsme přijeli již dříve, to znamená například vůči Severoatlantické alianci, že máme vystavět a plně vyzbrojit dvě velké brigády právě pro potřeby Severoatlantické aliance, ale ani toho nejsme schopni. A hlavně nejde jen o závazky v rámci Aliance, ale my nedokážeme vlastně s tímto malým rozpočtem vybudovat například dostatečnou protivzdušnou obranu naší vlastní země. Takže tady vlastně nastává opravdu velký problém s tím, že jde o nás, jde o zajištění naší bezpečnosti a s tímto rozpočtem ho nejsme schopni pokrýt.
4: Takže i při navýšených výdajích by tedy bylo za co už v příštím roce ty peníze utratit?
6: Určitě by bylo, protože samozřejmě armáda velmi dobře ví, které ty prostředky chybí a které musí tedy nakoupit. Samozřejmě jedna věc je, když uzavřete smlouvu, ale druhá věc je, že to dodání těch konkrétních zbraní například trvá ještě několik dalších let, protože se čeká na její výrobu a ty čekací lhuty jsou velmi dlouhé. Takže to, co naplánujete nyní, tak obdržíte třeba až za 5 nebo za 10 let.
4: Premiér Babiš včera potvrdil, že Rusko vede hybridní válku také proti Česku. Upozorňují na to i české bezpečnostní služby. Má Česká republika plán a vyčleněné prostředky na obranu i proti tomuto způsobu boje, nebo s ním obranná strategie Česka příliš nepočítá? A jsou nebo nejsou na něj vyčleněné nějaké prostředky?
6: Tak musíme si uvědomit, že hybridní hrozby jsou primárně nevojenského charakteru. To znamená, že to není primárně záležitost armády České republiky, ale je to záležitost všech dalších složek našeho státu, to znamená

0: ministerstvu vnitra, na ministerstvu obrany a dokonce i na úřadu vlády. Takže nám chybí například teď momentálně ten segment právě, který by se zaměřoval na ty vlivové operace, co se týče šíření dezinformací, propagandy.
1: No, oni ty výroky polského premiéra Donalda Tuska o tom, že Rusko plánuje hybridní útoky na státy podporující Ukrajinu, ani ten výrok předsedy české vlády Andreje Babiše o hybridní válce ze strany Ruska směrem k nám, to asi nebyly věty řečené jen tak náhodou. Tam asi musí být nějaká konkrétní hrozba, předpokládám, když o tom mluví vysocí představitelé státu najednou.
0: Tak samozřejmě představitelé státu mají informace primárně od zpravodajských služeb a ty jim opravdu velmi podrobně sdělují, jaká ta rizika jsou, ale na druhou stranu i my vlastně všichni ostatní vidíme, jak se násobí počet těch hybridních hrozeb typu sabotáží, typu kybernetických útoků, takže vidíme, že je potřeba na to nějakým způsobem reagovat a opravdu se očekává, že se tento počet těch útoků znásobí, zvláště tedy po právě probíhajících ruských volbách, kde se očekává, že dojde k mobilizaci, kterou by mohl vyhlásit prezident Vladimír Putin. Takže to určitě všechno spolu souvisí a je potřeba se na to připravit.
1: Když mluvíte o tom, že je potřeba přijmout nějaká bezpečnostní opatření, když víme, že ty hybridní útoky zahrnují kybernetické útoky, dezinformační operace, sabotáže, tak co je nutné přijmout? My jsme od vlády zatím slyšeli, že posiluje ochranu nádraží.
0: Tak určitě naše všechny složky, které se vyjmenovala, které se podílejí tedy na boji proti hybridním hrozbám, jsou jistě připravené a budou na to nějakým způsobem reagovat. Ale musíme si uvědomit, že ono je velmi obtížné předcházet tím hybridním hrozbám, respektive odhadnout, kde ten nepřítel konkrétně udeří. Je to velmi obtížné i proto, že třeba sabotáže jsou plánovány tak, že sabotéři jsou objednáváni vlastně přes sociální sítě a nemůžete monitorovat v jednu chvíli všechny sociální sítě nebo celý kyberprostor. Takže tohle to je velmi obtížné a předem odhalit ty útoky samozřejmě není snadné. Ale vlastně, jak říkám, naše vlastně bezpečnostní složky dělají, co mohou. Druhá věc je, kde skutečně bychom mohli zlepšit naši připravenost, je ta komunikace s veřejností. Protože pokud máme tyto poznatky, tak samozřejmě potřebujeme i součinnost veřejnosti. To znamená připravit ji na to, že může docházet k tomuto typu útoku, aby třeba byli pozorní, aby sledovali, co se děje v jejich okolí, aby třeba oni sami mohli jaksi napomoci k odhalování těch potenciálních hybridních útoků.
1: Vedoucí katedry bezpečnostních studií na CIVRO univerzitě Martina Heranová. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: V Rusku začaly třídenní volby do dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé se jich tak účastní i voliči na okupovaných ukrajinských územích. Volební místnosti v černomořském městě Soči musely být dočasně uzavřeny kvůli varování před dronovým útokem. Očekávaným vítězem voleb je strana Jednotné Rusko, která je napojená na Kreml a vládne už víc než 20 let. Opoziční strana Jabloko, která vystupuje proti válce, nebyla k volbám připuštěna. A ve vysílání je teď reportérka deníku N. Petra Procházková, která dlouhodobě sleduje postsovětský prostor. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak prezident Vladimír Putin prohlásil, že volby prokážou podporu milionu lidí jeho armádě. Mohou být tyto volby referendem o válce, když nekandiduje ani jedna strana, která proti válce protestuje?
2: Já si myslím, že jsou zamýšleny jako referendum o válce. Tady je důležité uvědomit si jednu věc, a to, že výsledky, které se dozvíme my jako novináři, ruská veřejnost, světová veřejnost, nebudou ty výsledky, které budou znát v Kremlu. A to je dlouhodobý vlastně trend v Rusku, že ta manipulace z výsledky voleb, ale i výsledky sociologických výzkumů spočívá v tom, že v Kremlu vědí, jak ty volby vlastně skutečně dopadnou a co si lidé myslí a co si lidé přejí. Ale předkládají nám úplně jiný obrázek. Takže ono je hrozně těžké hodnotit, jak to referendum, jak jste vyřekla, vlastně dopadne. Ale úkol prezidentské administrativy, která má ty volby na starosti, nikoli v ústřední volební komise, ale prezidentská administrativa, je zajistit co nejvyšší účast a co nejvyšší podporu straně Jednotné Rusko.
1: No, ona i ta malá volební účast by mohla o něčem vypovídat. Tak jak administrativa nebo dokonce možná FSB zajišťuje tu vysokou volební účast?
2: Tak ty volby trvají 3 dny. To už samo o sobě je trošku anomálie. Ono to vzniklo během covidu, ale nebyl žádný důvod k tomu, aby tento trend jako přetrval až do dnešních dnů. Ale právě to třídenní hlasování má umožnit různým jaksi těm, především těm regionálním vůdcům a těm regionálním silám, které mají tou účastí ve svém regionu co nejvyšší, prokázat oddanost Kremlu, oddanost vůdci, tak mají umožnit, aby na to měli 3 dny. Takže gubernátoři, ty různí regionální vůdci se snaží, aby třeba podniky organizovaně autobusy vyvážely své zaměstnance k volebním místnostem, podobně hlasují školy, studenti, kterým bylo 18, jsou motivováni, aby kolektivně vlastně šli do té volební místnosti. A ty 3 dny vám dávají možnost zkrátka využít všech možných tlaků a různých jaksi takových vychytávek k tomu, abyste dostala do volební místnosti co nejvíc lidí.
1: No oni ruské volby jsou pokaždé terčem kritiky. I dnes už se objevily stížnosti, že pozorovatelům strany Jabloko i komunistické strany nebyl umožněný přístup do volebních místností. To ale asi není nic nového.
2: To není nic nového, já si pamatuju ruské volby od 90. let a vždycky probíhaly podobně. Já vlastně musím přiznat, že žádné volby, které já jsem v Rusku zažila, které sleduji tady už skoro toho, těch začátků 90. let, neproběhly podle těch evropských standardů. Jak si s evropskýma očima je nemůžeme a nemohli jsme nikdy nazvat svobodnými a demokratickými, ale to, co se děje s volbami teď, jak si pod velením Vladimíra Putina, je ještě úplně, bych řekla, jako jiná úroveň té manipulace s výsledky, ale i ono nejde jen o ty výsledky. Jde o to, jak ti lidé jsou motivováni k tomu, jak mají projevit svoji vůli. Oni jsou vlastně motivováni k tomu, že žádnou vůli nemají.
1: Jak se k volbám staví opozice, která je tedy většinou v zahraničí? Ruská opozice.
2: No bohužel... Ano, bohužel ta ruská opozice zase se projevilo to, co vždycky, že se nepodařilo ruské opozici dohodnout se na nějaké jednotné strategii. Jo? To třeba, že by řekli, pojďme vyzvat naše příznivce, aby k volbám vůbec nešli. Nebo vyzvěm je k tomu, aby šli k volbám a ničili ty volební lístky. Nebo pojďme, řekneme jim, za které ty kandidáty třeba v jednomandátových okruzích, protože Ruská doma se volí jednak podle těch stranických soupisek, ale jednak také v jednomandátových okruzích a tam ještě pár lidí, kteří třeba se nebojí slovo mír vyslovit, zůstalo, tak třeba aby vyzvali k volbě těchto lidí. Ne, ruská opozice je opět rozštěpená, někdo radí lidem to, jiný ono, takže to si myslím, že se vůbec nepovedlo a že zase k nějakému stmelení těch voličů, kteří chtějí vyjádřit třeba svoji nespokojenost s tím stavem věcí, jaký v Rusku je, nebo nějaký odpor k té válce, že vlastně nemají možnost, protože jim nikdo pořádně neporadil, co mají dělat.
1: No do Dumy kandiduje podle úřadu i téměř 200 veteránů z války na Ukrajině. Jakou roli hrají v těchto volbách?
2: To je docela zajímavá věc, ano, je jich přesně 198, pokud se nemýlím. A je to pokračování takové té Putinovy aktovky, kdy on se snaží ukázat, že lidé, kteří se účastní aktivně obrany vlasti, jak on říká, před tím agresivním kolektivním západem, tak to pro ně může znamenat určitý sociální výtah. To znamená, že jste z nějaké zapadlé vesnice někde za Uralem, ale když přežijete tedy nasazení na frontě, tak se vrátíte, nejdřív přednášíte na škole o tom, jak tedy vypadá ta obrana toho ruského světa před západem a potom se můžete stát úředníkem, nedej bože, nakonec třeba i nějakým gubernátorem. Takže je to výzva lidem, aby vnímali účast ve válce jako možnost kariérního postupu, jako něco, co vám umožní, pokud to přežijete, v té společnosti získat daleko vyšší postavení, než jste měli dřív, ale jenom upozorňuji, že z těch 198 kandidátů vůbec to neznamená, že všichni se do té Dumy dostanou. To jsou kandidáti, nikoliv lidé, kteří budou zvoleni.
1: Reportérka deníku N Petra Procházková. Děkuji, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Aerolinky Smartwings dnes oznámily, že s ohledem na zdražování leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížili frekvenci letů a do Benátek a norského Bergenu začnou létat až od března příštího roku, nikoli od října. Cena leteckého paliva vzrostla za poslední 2 týdny o 18%, od začátku roku se víc než zdvojnásobila. Kvůli vývoji trhu s ropou, který rozkolísal konflikt na Blízkém východě a blokáda Hormuzského průlivu, kudy před americko-íránským střetem proudila zhruba 1/3 veškeré ropy, opravované po moři. O komentář teď požádám odborníka na leteckou dopravu Petra Kováče, ředitele oddělení strategií a transakcí společnosti EY. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak aerolinky upravují každoročně ten letový řád pro zimní sezonu, tak jak mimořádné jsou ty změny, které oznámila společnost Smartwings?
3: Jak jste zmiňovala, ty úpravy letového řádu nejsou nic výjimečného. V tomhle případě však uvedli Smartwings jasné důvody, proč snižují frekvence některých letů a proč také odložili startování linek do Bergenu a Benátek. Je to skutečně způsobeno jednak narůstem ceny ropy a jednak určitou nejistotou v tom, jak se ten vývoj bude dál, jak bude dál pokračovat.
1: Dá se říct, na jaké aerolinky dopadá ten růst cen leteckého paliva nejvážněji?
3: Obecně je to na aerolinky, které jsou menší nebo regionální, ale přesněji by bylo dobré říct na ty aerolinky, které se jim nepodařilo dělat nějaké zajištění ceny leteckého paliva. Ale obecně ty menší aerolinky regionálního charakteru jsou mnohem citlivější na to, že cena leteckého paliva roste a oni nemohou rozložit například v čase nebo do různých typů letenek tu cenu, ten nárůst ceny paliva.
1: A jak výrazně se tenhle vývoj ceny paliva promítá do letových řádů leteckých společností, včetně i těch nejsilnějších hráčů na trhu?
3: Jak jsem říkal, ta dělící čára je spíš mezi aerolinkami, které mají zajištěnou cenu paliva, a ty, které nemají. Takže se to vlastně týká těch, které jsou vystaveny přímým vlivům nebo výkyvům ceny paliva. Bez pochyby se to týká mnohem většího počtu aerolinek než jenom Smartwings, ať už je to na evropském kontinentu nebo v Americe. V Americe vlastně všechny velké aerolinky oznámily stejný přístup, to znamená revizi méně profitabilních linek, snižování frekvencí a podobně. Takže je to globální trend.
1: A kromě té úpravy letových řádů odráží se ta vysoká cena leteckého paliva už i na cenách letenek?
3: Ano, ceny letenek už reflektují nárůst ceny leteckého paliva, který nám tady začal stoupat už od začátku konfliktu na Blízkém východě, a postupně se tam propisují jak do těch letenek, které jsou na krátké lety, tak i do těch mezikontinentálních letů.
1: Jsou nějaké lety, kde je to zdražení nejcitelnější? Dá se třeba mluvit o tom, že to jsou to ty lety na dlouhé vzdálenosti?
3: Tam bych řekl, že naopak tento propsání ceny leteckého paliva je menší, ale myslím si, že nejvíc tím trpí ty krátké lety například v rámci Evropy do 2 hodin. Tam si myslím, že ta cena se propisovala rychle a nejvíce, ale v tuhle chvíli by bylo asi obtížné generalizovat. Jak jsem zmínil, různé aerolinky jsou různě zajištěny vůči růstu ceny paliva a tak se to propisuje postupně do těch letenek, protože ta konkurenční situace se vyvíjí i pod tlakem jako konkurenčního boje.
1: Petr Kováč, ředitel oddělení strategií a transakcí společnosti EY. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
3: Díky, nashledanou.
1: To byly hlavní zprávy, rozhovory, komentáře. Vy se k ním můžete vrátit i ve všech podcastových aplikacích a taky v podcastové aplikaci Českého rozhlasu. Najdete ji na můjrozhlas.cz. Za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer a zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ukrajina dnes obdržela od Evropské komise v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky určené na její podporu. Peníze jsou podle komise určené k nákupu raket a dronů, které mají Ukrajině pomoci bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu z části půjčky na obranu. Celkem tak Evropská komise letos Ukrajině vyplatí téměř 15 miliard eur, tedy přes 360 miliard korun. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes hlasují hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČEZ. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví. Policie odvolala pátrání po 85-leté seniorce z Pičína na Příbramsku. Policisté ji našli v lese v obci Buková. Žena je podle nich v pořádku. Policisté seniorku trpící Alzheimerovou chorobou hledali od dnešního rána. Do pátrání se zapojili policisti, hasiči i dobrovolníci. V areálu brněnské vily Šťastny dnes začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav je připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Expozice bude otevřená do konce roku. Čeští tenisté srovnali stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu s Američany 1-1 na zápasy. Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety. Předtím ve dvou sadách prohrál Jakub Menšík s Lernem Týnem. A po zprávách uslyšíte informace z hokejové Tipsport Extraligy.
6: Kolony na D1 za Prahou a taky u Brna. Na dálnici D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. A teď navíc v koloně na 20. kilometru i nehoda. Dvě auta se srazila v levém pruhu. Policisté už je stahují na stranu a fronta od sjezdu na Velké Popovice by tak mohla, je to něco rychleji. Na dálnici D1 se zkracuje kolona v Brně směrem na Ostravu. Popojíždět budete mezi sjezdy na Výstaviště a omezením u D2 asi 15 minut. U Brna kolona stále i na silnici 43 z Brna směr Svitavy. Popojíždějí před Lipůvkou a je to asi na 10 minut. Na silnici 35 na průjezdu Libercem vázne provoz. Projíždí se omezením. Silnější provoz, větší kolony jsou teď ve směru z Prahy na Chrastavu a zdržíte se asi 10 minut. Poprvé se brzdí u Dlouhého mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách bude kolem 15. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Protiraketový štít nad Evropou. Stav české opozice a její vyhlídky do budoucna, či jak chce Kreml zlomit ukrajinskou obranu za pomoci ostatků světce. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
7: V Praze dnes končí třetí ročník mezinárodní obranné konference, zaměřené na budování obrany schopnosti v euroatlantickém prostoru, vnější i vnitřní bezpečnost a koordinaci složek státu. Včera na tomto summitu promluvil i český premiér Andrej Babiš a navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany, který nazval Europatriot. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
8: Dobrý den.
7: V Evropě už, pokud vím, taková iniciativa existuje, nebo se mýlím. V čem by se měla lišit ta navrhovaná Andrejem Babišem od té francouzské prezidenta Macrona, ke které se Česko ale nepřipojilo?
8: Je to tak, je tady iniciativa Freja, letos oznámená, na které se podílí skupina zemí Severoatlantické aliance těch evropských, jako Francie, Německo a mnohé další, spolu s Ukrajinou, je to ukrajinská iniciativa, a jde o vývoj systému protiraketové obrany, který má především tu výhodu, že je tedy evropský, nebo byl by evropský, je plně kompatibilní se systémy NATO, ale hlavně je levný. Velká nevýhoda těch známých velice efektivních systémů Patriot je, že jenom jedna raketa vypálená stojí kolem 4 milionů dolarů, takže když protivník útočí velice levnými drony Shahed třeba, tak může snadno takhle způsobovat finanční, průmyslové, škody vlastně, protože je velice finančně nákladné pak obnovovat zásoby těch raket. No a ta Freja, tak tam se odhaduje, že by jednotková cena za jednu tu raketu měla být třeba čtvrtinová, takže proto je to velice zajímavé. Andrej Babiš mluví o něčem jiném. Myslím, že poměrně překvapil v červenci spojence, když s tím nápadem přišel na jednání koalice ochotných Paříži, protože, jak se ukázalo, tak nebyl informován o tom, že se tam budeme bavit, no, budou spojenci bavit především o Freji, potom tedy si stěžoval, že ho kolegové z ministerstva obrany jaksi nestihli informovat, což vyvolalo i mezi diplomaty, se kterými se mluvil, spíš takové pobavení, jak je to možné, že premiér přijede na schůzku nepřipraven. Nicméně ten jeho nápad je poněkud odlišný. Představa je taková, že ty americké systémy Patriot by bylo možné vyrábět i v Evropě na základě licencované výroby, čili nijak by to neřešilo naši závislost na amerických technologiích. Zůstává tam teda ta finanční překážka, že to je stále poměrně drahý systém. Nicméně ty dva nápady se spolu vůbec nijak nevylučují, klidně mohou koexistovat kompatibilně vedle sebe. To klíčové teď bude, jestli nezůstane jen u nápadů, ale zda Andrej Babiš v této oblasti má třeba i nějaké konkrétní záměry, jak do té iniciativy skutečně zapojit reálně nějaké lidi, protože jedna věc je mít nápad, ale druhá zajistit skutečně tu licenci a tu výrobu potom někde spustit, a myslím si, že tak daleko zatím ještě nejsme.
7: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, díky.
8: Díky, hezký den.
7: Už za 3 týdny se budou v Česku konat volby. Vybírat budeme i zákonodárce do třetiny Senátu. A dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová uvažuje o možné modernizaci této instituce.
9: Rozhodují politicky a ne skutečně obsahově, což nás mrzí, řekl Andrej Babiš o senátorech, když vyzýval voliče, aby v nadcházejících volbách do horní komory parlamentu dali hlas kandidátům z hnutí ANO. Dodejme, že toho času je v 81 členem Senátu jen 15 zástupců hnutí ANO a za okamurovce a motoristy tam není ani jeden. Zda by se po volbách Babišovi senátoři, ať už jich bude víc či míň, rozhodovali jinak než podle šéfovy taktovky, si lze přesto stěží představit. Představovat si ale můžeme, jak by to vypadalo, kdyby volič nebyl jen kořistí politických stran vítanou jednou za 4 roky, ale sám měl možnost stát se i bez stranické orientace podstatnou součástí politického rozhodování. A to nejen jako člen některé z nevládních organizací, ale se vším všudy, tedy i s naprosto realistickým cílem dosáhnout konkrétních politických změn. Říká se tomu občanská rada a v mnoha západoevropských městech se úspěšně používá už řadu let. Jádrem celého konceptu je dvoufázové losování z registru obyvatel, kdy se nejprve vybere velký vzorek a pak se z něj sestaví reprezentativní skupina podle věku, pohlaví, vzdělání a regionu. Následnou diskusi zajišťují a provázejí nezávislí odborníci. Výsledkem jsou doporučení, která musí být veřejně projednávána a úřady musí zdůvodnit, proč je přijali nebo odmítli. Belgický historik a filozof David van Reybrouck je přesvědčen, že jsou občanské rady na nejvýš důležité právě teď, kdy se nám nástupem populistů, jehož jsme svědky, sice nehroutí před očima demokracie jako taková, ale hroutí se její postupy. Problém je podle něj v tom, že demokracie a volby jsou pro nás jedno a totéž. Přitom se už za Aristotela vědělo, že při volbách mají větší šanci známí, vlivní a retoricky nadaní politici, zatímco losováním si byli rovni všichni, respektive všichni, kteří patřili do tehdejší kategorie občanů. Dnešní občanské rady jsou de facto statistickou reprezentací obyvatelstva a dokazují, že demokracie nespočívá jen v tom, kdo vládne, ale také v tom, že se na politických rozhodnutích podílejí zcela konkrétní občané. Svědčí o tom například katolické Irsko. Jehož vláda založila v roce 2016 občanskou radu s úkolem jednat o legalizaci potratů. Po řadě schůzí hlasovali členové rady pro legalizaci. a doporučili změnu ústavy, což Irové následně odsouhlasili v referendu. Možná by nebylo od věci zamyslet se nad tím, pokud Andrej Babiš doopravdy touží po skutečně obsahovém rozhodování Senátu, zda by nebylo rozumnější doplňovat ho každé dva roky losem. Což vůbec není myšleno sarkasticky.
7: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Česká opozice bude muset znovu sjednotit síly, a to dříve, než si myslela. To je názor publicisty Jiřího Leštiny a tady jsou jeho argumenty.
10: Zhruba od časného léta sledujeme, jak ve volebních průzkumech hnutí STAN předbíhá ODS a upevňuje pozici druhé nejsilnější strany. Z čehož jistě není radno vyvozovat dalekosáhlé závěry. Co je však nesporné, že jsme svědky nejznatelnějšího zvratu ve volebních preferencích od loňských voleb. Ve srovnání s 11% volebním výsledkem totiž vykazuje Rakušanova strana v různých průzkumech vzestup zhruba o 5 až 7%. Takový nárůst od voleb nezaznamenala žádná ze sněmovních stran. Starostům tak s jistým zpožděním vychází sázka na poněkud uměřenější politickou komunikaci, kterouž to snahu před volbami vtělili do poněkud prostoduchého sloganu Dobrá kampaň. Nyní se jim ale ve větší míře daří zachovávat odstup od nesmyslných kulturních válek, vyvolávání strachu a nenávistí, jehož cílem je ještě více rozpoltit společnost a učinit ji z nás ovladatelnou. V této souvislosti bude zajímavé sledovat dopad Rakušanovy proklamace, že STAN hodlá získat i část klamaných voličů Andreje Babiše, ztrácejících víru, že právě on je schopen vyřešit jejich problémy. Nejde teď ani tak o to, jak realistický je to záměr. Už samotné seriózní oslovení příznivců hnutí ANO může vnést sofistikovanější tón do programu Antibabiš. Je v něm totiž sdělení, že starostové nehodlají svůj odpor k agresivnímu a nevyzpytatelnému oligarchovi přenášet i na jeho stoupence. Zatím se ale průzkumy agentur shodují v tom, že noví voliči starostů se rekrutují především z řad bývalých voličů koalice Spolu, tedy ODS, Lidovců a TOP 09. Což samo o sobě zpochybňuje to, co hlásají špičky ODS. A sice, že hlavní příčina poklesu preferencí a ztráty dominance v opozičním táboře spočívá v tom, že strana se v minulé vládě zpronevěřila svým pravicovým principům. Kupkova partaj tak dál kličkuje před zásadní otázkou. Zda promptní rozpuštění koalice Spolu bylo přesně tím, co její voliče od nového vedení ODS očekávali. Tím spíš, že prohra Fialova volebního bloku, který získal 1,3 milionu hlasů, nebyla zdaleka tak drtivá, jak prorokovali mnozí experti po vypuknutí aféry Bitcoin. Nad ODS tak dál visí varovný projev Petra Fialy na lednovém kongresu, v němž odcházející předseda mimo jiné apeloval. Je zcela zřejmé, že základní podmínkou úspěchu není dezintegrace demokratické politické scény, ale naopak její úzká spolupráce. Nemáme řešit, jak přebrat voliče TOP 09, vyšachovat STAN a dostat Lidovce na 2%. Jsem i nadále přesvědčen, že budoucnost demokratické politiky není v rozdělování, v hledání toho, co nás odlišuje, ale v propojování, ve vytváření aliancí a ve spojování všech těch, kteří mají stejné cíle. Po 8 měsících, které uběhly od Fialova rozlučkového projevu, se demokratická politika v Česku ocitá pod drtivým tlakem vládnoucích populistů a extremistů, jakému nebyla vystavena od roku 1989. A před demokratickými stranami narůstá výzva, že na opětovném a ještě důslednějším sjednocování sil budou muset začít pracovat dřív, než si mysleli. A bez ohledu na to, která z nich zrovna bude v čele, v závěsu či na chvostu opozičního pelotonu.
7: Slyšeli jste komentář publicisty Jiřího Leštiny.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Před půl stoletím, v září 1976, a tedy čtvrt roku před zveřejněním prohlášení České charty 77, se v sousedním Polsku sformovala klíčová protikomunistická iniciativa, která připravila půdu pro vznik nezávislých odborů Solidarita. Výbor na obranu dělníků, známý též pod polskou zkratkou KOR. Toto výročí připomene publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
12: Co byla polská solidarita, ví u nás hodně lidí. Ví, že ji polský komunistický režim musel v roce 1980 chtě nechtě uznat, že měla téměř 10 milionů členů, že v čele stál Lech Wałęsa, obyčejný elektrikář, a že se jí po letech pronásledování podařilo ten režim ve volbách v roce 1989 porazit. A to byl počátek konce komunismu v celé tehdejší sovětské Evropě i třeba konec rozdělení Německa. Nebýt Poláků a jejich letitého vzdoru, nebýt těch, kdo tam léta chodili protestovat a nechali se mlátit, kdo tiskli ilegální plakáty a literaturu a byli opakovaně vězněni, bez nich bychom u nás možná ještě teď měli potomky Husáka a Jakeše. Polákům a solidaritě jsme povinni velkým vděkem. Solidarita se ovšem neobjevila z ničeho nic. Byla vyvrcholením několika velkých vln sociálních protestů, které polský režim vesměs tvrdě potlačil střílením do demonstrantů. Tak v Poznani v roce 1956 bylo kolem 60 mrtvých, na Baltu v roce 1970 45. Když potom v roce 1976 přišly další velké protesty proti zdražování, především v Radomu a v Ursusu, režim tam poslal stovky dělníků do vězení a tisíce okamžitě vyhodil z práce. Tehdy se ale stalo něco nebývalého. Na represe zareagovala skupina několika desítek intelektuálů a studentů, převážně varšavských. Vyjeli do Radomu pomoci dělníkům, kteří se ocitli na dlažbě, a přivezli jim právní a finanční pomoc. To byl v Polsku přelom. Poprvé se tam propojili dělníci a opozičně smýšlející intelektuálové. Ti svoji skupinu nazvali Výbor na obranu dělníků, Komitet obrany robotníků, ve zkratce KOR. To je 50 let a proto si je teď připomínáme. Bylo to první takové zorganizované opoziční uskupení a zahrnovalo lidi od sekulární levice a předválečných socialistů po stoupence křesťanské demokracie. Bylo mezi nimi několik starších tváří, aktivních už před válkou, i naopak mládež, pár spisovatelů, vědců, herečka, kněz. Byla to jakási předzvěst naší charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Také to byli lidé, kteří se i přes ideové rozdíly dovedli shodnout na tom nejdůležitějším. A tím byla pomoc pro následovaným, odpor proti režimu a budování nezávislých struktur života. Najdeme mezi nimi jména známá i u nás jako Jacek Kůroň, Adam Michnik, Antoní Matěrevič, Bogdan Borusevič a další. Zažili si potom léta výslechů a někteří věznění, ale neuhnuli. Když potom v roce 1980 začali stávkovat dělníci v Gdaňsku, lidé z prostředí KORu jim nabídli své služby. A bylo geniálním krokem dělníků zloděnic a Lecha Wałęsy, že intelektuály přijali jako poradce. A ti jim pomohli sformulovat slavných 21 požadavků, sociálních, ale i politických. Tak se zrodili odbory Solidarita. Mohli se proti režimu prosadit a byli silné právě proto, že byli spojením lidových vrstev a opozičních intelektuálů. Jejich jména potom vesměs najdeme v rozhodujících rolích veřejného života u svobodného Polska po roce 89. Pro nás z toho plyne jedna velká lekce, totiž že pokud demokratičtí politici chtějí získat ve volbách většinu, musí prokázat sociální vnímavost, jinak nemají šanci.
7: O 50. výročí vzniku organizované protikomunistické opozice v Polsku hovořil publicista a bývalý diplomat Petr Janiška. Ukrajinská armáda zaznamenala v září na frontě významný úspěch. Podařilo se jí zastavit a vrhnout zpět a podle ukrajinského vedení prakticky rozprášit ruskou ofenzívu, která měla ze severu odříznout a obklíčit pás ukrajinských pevnostních měst na Donbasu. Ruská snaha o co nejrychlejší dobytí celého Donbasu tak utrpěla citelnou ztrátu. Ve své snaze si Ukrajinu podrobit Kreml ale neustává. Pomoci k vítězství nad Kyjevem mu mají pomoci i ostatky světce. Více v pravidelném pátečním okénku do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz.
13: Začnu obšírnou citací z Putinova oblíbeného bulvárního listu Komsomolské pravda. Poutníci se k chrámu Krista Spasitele začali scházet od 6 ráno, ačkoliv se dveře katedrály otevírají až v 8. Zpočátku se fronta nezdála kritická. V chrámu je přece jen hodně místa, ale už v 9 ráno se dlouhý had věřících protáhl přes most a pak dokonce odbočil na Bolotné nábřeží. A to je asi 700 metrů. Věřící říkají, že čekání trvá v průměru asi 2 hodiny. Informační služba moskevské městské eparchie uvádí čas s rezervou. Asi 4 hodiny. Nával, říkáme to bez hodnotících soudů, způsobuje i to, že společně s pravicí světitele Spiridona je v chrámu Krista Spasitele nyní vystavená schrána s nalezenými ostatky Dmitrie Donského. To znamená, že je možné se poklonit hned 2 relikviím. Do Moskvy dokonce přivezli několik autobusů s poutníky ze sousedních oblastí. U východu z chrámu lze občas zahlédnout desítky lidí, kteří mají oči plné slz. Konec citace. Jde o reportáž z dabového uctívání ostatku svědců, přesně řečeno malé části jejich mumií. Tato praxe je v Rusku široce používána nejen v civilním životě, ale také ve vojenské oblasti. Čerstvým příkladem je právě kampaň s ostatky Dmitrie Donského, které mají ruským vojákům zajistit vítězství nad Ukrajinou. Jehož nebyli schopni dosáhnout ani po 4,5 roce agresivní války. V září 2026 byla schrána s částicí ostatků Dmitrie Donského dopravena do hlavního chrámu ozbrojených sil Ruské federace s deklarovaným následným předáním vojákům ve válečné zóně. Přišel se jí poklonit Vladimír Putin, který následně řekl, že cítil, jak do něj vstupuje zvláštní síla. Podle zpráv o další kampani se předpokládalo, že fragment pravé ruky Dmitrie Donského bude přepravován po částech na frontě. Zástupce Doněcké eparchie formuloval cíl jako duchovní posílení vojáků a pomoc k tomu, aby dosáhli vítězství nad nepřítelem. Již dříve v dubnu 2023 předal Vladimír Putin vojákům působícím v Chersonské a Luhanské oblasti 2 kopie ikony. Následně jednu z nich doručili vojákům středního vojenského okruhu ve válečné zóně. Relikvie se stala předmětem kolektivního uctívání v jednotkách a znamením podpory vrchní moci. V říjnu 2025 hovořil Putin o ikonách, které podle něj měli bojovníci u sebe a které měli promáčkliny od kulek, přičemž je popsal jako ikony divotvorné, jež zachránili vojáky. V ozbrojených silách Ruské federace existuje od roku 2010 zpráva pro práci s věřícími vojáky. Oficiálně mezi její úkoly patří zajištění svobody vyznání, duchovně osvětová práce a vlastenecká a mravní výchova na základě hodnot tradičních náboženství. Uctívání ostatků a jejich symbolizace jako ruské národní zbraně je tak zařazena do celkové politiky Kremlu, který fakticky řídí ruskou pravoslavnou církev jako své zvláštní ideologické oddělení.
7: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. A na řadě je už pravidelná závěrečná glosa. Jako každý pátek ji připravila hudebnice a publicistka Eva Turnová.
14: Dostala jsem pozvání do Husova sboru v Turnově. Chceme to tu kulturně rozjet, řekl farář. Týden po tobě tu bude hudka a přivez i pár obrazů. Přijela jsem den po vernisáži, vytahala z auta kytary, bedny, obrazy. Čtvrt hodiny před začátkem se rozrazily dveře a vešla starší dvojice. Je to opravdu paní Turnová, já snad dostanu infarkt. Udělala jsem si kvůli ní hlavu, puste mě za ní, spustila paní s vysokým výčesem. Nebyl tam nikdo, kdo by jí v tom bránil, takže paní proběhla kostelem až k oltáři, kde jsem ladila kytaru. Paní Turnová, to jsme my Koupkovi.
15: Jaký Koupkovi?
14: No, posílala jste nám přece knížky Štyrku a Osmičku. Knížky posílám lidem často a Koupkovi mi nespustili žádnou asociaci. No a co Sofinka, už zase papá kapsičky. Papá, odpověděla jsem. Moje texty jsou autobiografické, ale jen částečně. Za ty roky jsem vypustila do světa tolik údajů o svém životě, že sama už často nevím, co se opravdu stalo a co ne. Paní Koupková to ví. No, tak já už asi začnu hrát, řekla jsem. Jo, začněte, manžel je muzikant, takže vás bude sledovat. Výborně, sledující kytarista mi tu chyběl. Farář mě krátce uvedl a ukázal na můj obraz tsunami. Paní Koupková se neudržela. To je Jadran, že jo? Číst vlastní texty v Husově sboru je zvláštní disciplína. Asi u třetí glosy jsem měla pocit, že každá druhá věta je rouhání. Když jsem se dostala ke sloupku o tom, jak jsem si šla koupit stahovací kombiné, ozvalo se. To znám, ta prodavačka byla přece úplně blbá. Ne, nebyla blbá, jenom za mnou nepřišla do kabinky, namítla jsem. Začínala jsem mít pocit, že jsem na autorském čtení paní Koupkové a občas do něj vstupuju s nepřesnou vzpomínkou. Pak přišla povídka, ve které zaznělo slovo poštěváček. Hlavy několika věřících zajely mezi ramena. Cože, vykřikla paní Koupková, to neznám. Po produkci za mnou přišla ke stolku s knihami. Paní Turnová, dejte mi jednak jeden ten poštěváček a pak vám taky chci něco říct. Představovala jsem si vás drdolem, ale o to nejde. Ale na to, že jste procestovala celý svět, byla jste, že jo? Na Tchajvanu, pětkrát v New Yorku, po celé Evropě, Skandinávii. Na to jste teda, myslím, podle mě docela trémistka. Promiňte, musím se zbalit, řekla jsem. Druhý den jsem otevřela počítač a začala psát. Dostala jsem pozvání do Husova sboru v Turnově. V tu chvíli přišel mail. Dobrý den, paní Turnová, kdybyste náhodou chtěla o tom kostele napsat glosu, tak manžel hraje na bubny. Koupková.
7: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
11: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Havel se ptá Peroutky. Nepravděpodobný rozhovor z roku 1968.
16: Téměř 60 let čekal na odvysílání unikátní rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z dubna 68. Po dlouhém pátrání byl objeven a s ním i trpká Peroutkova odpověď na Havlovu otázku, zda by se chtěl vrátit do Československa.
17: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
16: Příběh nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout dnes po 8 hodině večer na Plusu.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy partnerství pro otevřené vládnutí. Jordánský král Abdaláh II. Jednal s premiérem Babišem i prezidentem Pavlem. Čeští tenisté srovnali stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu s Američany. Na D1 popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Zítra bude převážně polojasno s teplotami do 24 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu partnerství pro otevřené vládnutí. Radiožurnál má k dispozici usnesení ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, například Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
18: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
19: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
18: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
20: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
18: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Kriminalisti prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky pacientů a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali. Žádnou výbušninu ale nenašli. Policie podle Richterové dál hledá pachatele.
21: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a příčinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
5: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
22: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
23: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdaláh II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
5: V Praze dnes začal festival Příští vlna Next Wave. Už po 33. představí současné alternativní divadlo, hudbu, tanec, literaturu i výtvarné umění. Na různých místech potrvá do 24. září. V říjnu se pak přesune do Brna.
24: Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru s Američany 1-1 na zápasy. Jiří Lehečka ve 2 setech porazil Bena Sheltona. Předtím Jakub Menčík stejným poměrem prohrál s Lernerem Tienem. Hokejisté Třince ve 2. kole Tipsport Extraligy hostí brněnskou Kometu. Stav a čas utkání přidá David Procházka.
25: 44. minuta, Třinec Kometa Brno 4-5. Zápas Litvínov Pardubice a David Kalvas.
26: 36. minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2, zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
27: Tento zápas dospěl do konce druhé třetiny, po ní domácí prohrávají 1-2. Sparta hraje na Kladně, před dohledem nebo za dohledu Petra Kadeřábka.
28: Zápas je přesně ve své polovině, zatím jsme viděli jednu branku, Kladno prohrává 0-1. Pojďme na Hradec Králové České Budějovice za Krištofem Kousalem.
29: 27. minuta, Hradec Králové České Budějovice 0-2, Olomouc Plzeň a Adam Kodet.
30: Ve 30. minutě Plzeň vede v Olomouci 1-0 a jde hrát třetí přesilovou hru. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
0: kolony na D1 za Prahou a překážka u Poličky na silnici 34. Na dálnici D1 stále čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Brzdí se za sjezdem na Velké Popovice a pomaleji pojedete až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně asi 20 minut. Kolony pak potkáte i na silnici 3 z Prahy na České Budějovice. Popojíždějí před Benešovem a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 34 ze Svitav do Hlinska pozor mezi Květnou a Poličkou. Stojí tam auto s defektem, částečně v jízdním pruhu a podle našeho zpravodaje není moc dobře vidět.
1: Je to tam za horizontem, je tam sice trojúhelník, ale je tam hned za vozidlem, není ani tak daný jako dobře, tak...
0: Tak opatrně projíždějte, vybočuje se do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Bouři vášně rozpoutala hollywoodská herečka Sydney Sweeney.
6: Se v kampani objevila prakticky nahá a zakrývá jen několik kusů sportovního náčiní.
8: Zatímco jedni jsou u vytržení, další reklamu odsuzují jako sexistickou.
9: Many female athletes now speaking out.
6: Ozvala se například britská sprinterka Amy Huntová.
10: A ve stejném duchu se přidaly i české sportovkyně.
3: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sázkovku. Proč herečka naštvala sportovkyně? Co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla? A jak tomu může přispívat nejen televize? Ptám se na to Alice Němcové-Tejkalové, která se věnuje sportu na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 18. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
12: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Vlnu pobouření ze strany teda nejen vrcholových sportovkyň vyvolal nový spot, nová reklama na americkou sázkovku Novik.
13: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
3: Herečka Sydney Sweeney sedí na basketovém koši, úplně nahá, hraje tenis v kalhotkách a pak v roli hráčky amerického fotbalu. Je hrudní chránič tak zakrývá prsa a rozkrok ona skrývá za rugbyovým míčem. Kdyby to nebyla herečka, ale sportovkyně, vyvolalo by to podle vás stejnou míru pohoršení?
12: To je dobrá otázka, protože si myslím, že velká část toho pohoršení je právě způsobená tím, že někdo, kdo není sportovkyní, vstupuje do toho pole a prezentuje se v souvislosti se sportem velmi sexualizovaným způsobem. Já si myslím, že kdyby to byla sportovkyně, tak by to možná nevyvolalo takovou kritickou vlnu. Otázka je, jestli právě třeba i to spojení s tím sázkovým biznesem by nebylo vnímané kontroverzně.
3: Z těch sportovkyň, které se ozvaly, abychom některé z nich citovali, protože se vyjadřovaly, ať už to bylo přímo na televizní kamery pro BBC, anebo na videích na sociálních sítích, tak třeba Gracie Kramer, gymnastka, atletka Amy Hunt.
13: Sydney Sweeney, this is what women in sport look like. 21-4, muscles, hard work, sweat, blood, tears.
3: Cyklistka Demi Follering, vodní polistka Tilly Cairns.
31: Disappointing as a female athlete because it's literally the entirety of what we spend our whole careers fighting against.
3: Plavkyně Lenny Pelister a tak dále a tak dále. Washington Post připomněl, že sama Sweeney na kritiku odpověděla na Instagramu, kde postnula fotografie sportovkyň, které se objevily, a proto jsem se na to ptal, taky spoře oděné nebo nahé ve speciálním každoročním vydání magazínu ESPN The Body Issue. Tělo. Nahé pozovali třeba tenistka Serena Williams, gymnastka Ellie Raceman, plavkyně Natalie Coughlin a tak dále. Proč to teď vadí, když to u některých jiných v minulosti taky ve spojení se sportem nevadilo?
12: Hodně se to týká té vaší první otázky. Víme, že když se sportovkyně rozhodne, nebo i sportovec, když se rozhodne svléknout, pozovat nahý nebo naha, tak je to něco, co je součástí jejich osobního rozhodnutí a je to vlastně jejich volba, jakým způsobem prezentují svoje tělo. Když je někdo jiný odhodlaný je reprezentovat a říká tedy, že tohle je jenom o sportu, tak jak to je vlastně i v tom spotu, o kterém se bavíme. Tak vy vlastně tím dáváte najevo, že tedy ten ženský sport má vypadat takhle. To je ten základní problém celé té věci. Že když obdivujete a taky se liší ty fotografie, které byly zveřejněné, právě třeba to, jakým způsobem pozovala Serena Williamsová, tak to je oslava svalů a opravdu schopného těla, které chcete ukázat, protože se s ním chcete pochlubit. A je to sportovní tělo. Je to jedna z těch věcí, které jsou také adresované i třeba v teorii kolegyně Tony Bruce, která se zabývá tím, jakým způsobem se ženy prezentují nebo neprezentují, tak vidí to, že řada sportovkyň se rozhoduje ukazovat právě neodhalená nebo netolik odhalená, protože jim vadí ta přílišná sexualizace a někomu to zase připadá zásadní, že se vlastně ukáže autenticky takový, jaký je s tím svým krásným tělem, ale ta míra té sexualizace už hodně ubrala v tom smyslu, že to, co vlastně vidíme v tom klipu, je hodně výrazně erotické, co se hodí spíš třeba na OnlyFans, než na klasické instagramové účty nebo na titulní strany klasických médií.
3: Já vím, že sportovkyně, když jsem tady zmiňoval některá ta jména, tak se právě rozčilovali a říkali a postovali vlastně ty své kritické příspěvky pod hashtagem Tak to vypadají ženy při sportu a ukazovali, jak potí krev a jak vynakládají veškeré síly na to, aby něčeho dosáhli. Na druhou stranu mluvíte o tom, že se rozhodly některé ty sportovkyně vlastně nechat se nafotit tak, jak se nechali a nechali to zveřejnit, protože chtěli ukázat svá vysportovaná těla. Ale Sydney Sweeney chtěla asi taky ukázat své tělo a bylo to její rozhodnutí, bylo to rozhodnutí někoho, kdo zároveň je akcionářkou té společnosti. Tak to přeci z vlastní vůle ukazuje, že je úspěšná podnikatelka. Je to určitě emancipační do jisté míry, nebo není?
12: Ten způsob, jakým se rozhodla to udělat, příliš emancipační není, což neznamená, že by si každá žena neměla vybrat, jestli se bude nebo nebude fotit naha. O to vůbec nejde. Ale vy se musíte taky v určitou chvíli rozhodnout, jestli nereprezentujete nějakou skupinu. A tady v tom případě my víme, že dlouhodobě jsou ženy ve sportu objektivizované, nahlíží se na to, jak musí vypadat určitým způsobem. Známe spoustu příběhů žen sportovkyň, které měly poruchy příjmu potravy z toho, že se snažili dostat nějakému ideálu, který obecně je. A vy vlastně pracujete a Sydney Sweeney pracuje cíleně se stereotypem krásky typu Marilyn Monroe, ženy, která je blondětá, modrooká, překrásná. Kdyby měla za sebou rozsáhlou sportovní kariéru, která by fungovala a ukázala by, já jsem sportovkyně a takhle nějakým způsobem funguju, ale vy se vlastně posunete do toho, že budete reprezentovat tedy sport, je to jen sport, když to vezmeme celé, tak jak je ten spot zamýšlen. Tady v tom případě jsem žena, takže je to ženský sport a vy vlastně jdete proti tomu, abyste ukázal diverzitu. Vy ukazujete vlastně jenom něco, co je klasicky stereotypní, proti čemu generace žen v minulosti protestovali a bojovali. Je úplně v pohodě, když se někdo svlékne, nafotí to pro svůj Instagram nebo kamkoliv jinam a ukáže sám sebe jako právě krásné vysportované tělo. Na druhou stranu ten trend, který je a kvůli kterým třeba vznikla i různá pravidla na to, jakým způsobem mají být ženy zobrazovány, je, že vy byste chtěl po někom jiném, aby vlastně se tomu ideálu přiblížil nebo podle něj taky vypadal. To je něco, co je maximálně problematické. Vy v tom poli můžete působit, jak chcete, ale neměl byste se stavět do role reprezentanta nějaké celé skupiny, což tady tak působí vlastně.
3: Jakože tím upevňuje určitý povrchní možná ideál heterosexuální představu o ženské kráse.
12: Ano,
3: což je jenom
12: tak.
3: Jeden úhel pohledu na to, jak ta krása
12: může
3: vypadat.
12: A taky na co by se při ženském sportu měl člověk soustředit, což je jeden z nejčastějších komentářů, který vidíte třeba pod posty na sociálních médiích, kdykoliv se objeví něco, že ženy chtěly mít kraťasy místo plavek a tak podobně, tak tam vidíte a pak už se na ně stejně nebude nikdo koukat, protože jediný, o co jde, je to, jak vypadají. A to je věc, se kterou sportovkyně mají dlouhodobě problém. Ne všechny, ale dost výrazná část z nich.
3: Je fér to spojovat se sportem, když jde vlastně o sázkovku? Kde se teda sází na sport, bez pochyby, a ona si zakrývá Sydney Sweeney na těch fotografiích a na tom spotu intimní partie náčiním sportovním. Nicméně není atletka.
12: Tohle je strašně zajímavý aspekt, protože my víme, že sázení, zejména online sázení, nesmírně roste v segmentu mladších lidí, mladších mužů, kteří velmi často chtějí touto cestou zbohatnout. Vznikají také silné závislosti a tohle je velmi jednoduchý a prvoplánový útok na tuhle cílovou skupinu, která je velmi často i konzervativní v tom, že se třeba snaží tímhle způsobem zbohatnout, když jim úplně ostatní svět nepřeje. Je to takové to tradiční vnímání té mužské role, které si snažíme vylepšit a potom se ocitneme v dluzích. Je to jeden z těch maximálně problematických bodů taky pro mě na té kampani jako takové.
3: Když přistoupíme na to, že jsou to fotografie, které určitým způsobem naštvaly a dehonestovaly v jejich očích ty sportovkyně, protože se proti tomu prostě ozvaly, a čtyřnásobná olympijská vítězka v plavání Australanka Arianne Titmus k tomu například píše na Instagramu, že je to prostě facka do tváří těch žen, tak jak se určuje vůbec ta hranice té sexualizace a objektivizace žen ve sportu?
12: To, co se nejvíc zmiňuje, to, o čem se nejvíc mluví, je otázka sebereprezentace. Že vlastně vy byste neměl nutně určovat lidem ostatním, jakým způsobem se mají reprezentovat, jakým způsobem mají být nahlíženi. To znamená, že ve chvíli, kdy se opravdu uskupení žen, sportovkyň rozhodne, chceme být za každou cenu na hřišti nahé, mohou být na hřišti nahé. Víme, že primárně je to pro sportovkyně spíš problematická věc, protože způsob, jaký jsou nahlíženy, způsob, jakým třeba jim překáží v jejich běžném životě při menstruaci například, jakým překáží některé.

0: že v minulosti třeba přesně plážové tak. Házené.
1: Plážová házená, to byly
0: to
1: norky.
0: To byl velký problém, velké téma to bylo.
1: Přesně tak. Norky, které nastoupily v kraťasech, byly za to nejdřív potrestány a potom byly tím, kdo nastolil ten trend k té změně jako takové. I plážové volejbalistky vlastně mohou vybírat z některých typů dresu, dřív nemohly. Otázka toho, jak mohly hrát volejbalistky dřív jenom zase v kalhotkách a potom mohly hrát v kraťasech. Tohle, kdyby se řešilo, jenom když si to vezmete, kdyby se tohle řešilo u chlapů, pro boha prostě, kdy někdo nutil chlapa, aby hrál volejbal ve slipech. Jako to je prostě úplně jako směšná věc, kterou si vůbec nedovedete představit, že by se vlastně řešila a ukazuje dobře tu dominanci a tu normu, která je. Muž dělá ten sport v čemkoliv, co mu nepřekáží, anebo naopak, mu neposkytuje nedovolenou výhodu. To bylo třeba u plavců, jestli si pamatujete, byly takové ty celo neoprenové overaly, které pak zvyšovaly vlastně tu výhodu nebo zlepšovaly ten výkon jako takový.
0: Tření, že jo?
1: Přesně tak. Takže díky tomu vlastně mohli plavat plavci rychleji a to bylo vidět, že to je nepovolená technologická výhoda, nebo se hodně diskutovalo o tom, jestli mohou sportovci, kteří jsou po amputaci nohou, běhat vlastně s těmi protézami, které jsou vysoce technologicky zdatné, se sportovci, kteří mají normální nohy ve smyslu těch běžných končetin. Normální jsem řekla nesprávně v tom, že je to taky ta norma jako taková. Tak když si tohle vezmete, tak je to prostě úplně absurdní, že se někdo zabývá tím, že ženám třeba v gymnastice nesmí vykouknout spodní prádlo. To se taky mění. To jsou taky věci, které se postupem času mění. Němky už nastoupily třeba v celotělových overalech v gymnastice. Posouvá se to, ale vlastně my teď nějakým způsobem mitigujeme tu škodu, která je a lidé se o tom baví ve smyslu, pro boha, tak se zbláznili, už nechtějí, aby na ně někdo koukal, ale vlastně u mužů se nikdy neřešilo, jestli na ně někdo koukat bude nebo ne, protože ty jejich dresy se přirozeně vyvinuly tak, aby byly co nejfunkčnější, ale ne co nejestetičtější.
0: Do jaké míry přispívají k posilování těch škod obrázky přenášené televizí a jak to celé teď mění pravidla, která jsou určena televizním společnostem pro to, z jakých úhlů snímat atletky, gymnastky, sportovkyně?
1: Já jsem se musela smát, když jsem četla, jakým způsobem některá média, a teď nemyslím jenom u nás, ale obecně, řekněme v tom našem geografickém regionu, ale i v západní Evropě, ve Spojených státech, případně jakým způsobem diskutující na sociálních sítích uchopili ta nedávná pravidla, která vydala EBU.
0: Ano, Evropská vysílací unie rozeslala je televizním společnostem po Evropě.
1: Přesně tak, děkuju. Pro zobrazování vlastně žen jako takových. Já bych nechtěla sahat nikomu do svědomí, ale chtěla bych vidět, kolik těch lidí se opravdu otevřelo, aby vidělo, o jaké záběry se jedná, protože zase to byla v řadě případů taková interpretace, jako spovykané ženy už neví, co by si vymysleli a chtějí být zase prezentovány nějak jinak. Naopak, těm, že nám šlo o to a spolupracovali, to je důležité, to bych chtěla říct, že na tom spolupracovala i celá řada předních sportovkyní, které vysvětlovaly a vysvětlují to i v těch pravidlech, která si kdokoliv může stáhnout ze stránky Evropské vysílací unie, proč se jim nelíbí, když se kamera soustředí výhradně na jejich rozkrok, třeba při tom, když skáčou do výšky, nebo proč jim vadí, když kamera zabírá speciálně jejich zadek mnohem víc než zadek jiného atleta, případně jejich poprsí. A to jsou všechno věci zase, které já úplně chápu, když některá sportovkyně řekne, mě to nevadí, ano. Že se na mě takhle někdo kouká.
0: A takové ženy sportovkyně se objevily samozřejmě a nejenom v zahraničí i v České republice.
1: Ano, a je to jedna z těch věcí, kterou vy si můžete říct, to je úplně v pořádku. Vy máte ten soukromý prostor, který je zároveň veřejný, například na sociálních sítích, kde se můžete zobrazovat, jak chcete, ale nemůžete nutit jiné ženy, aby ve chvíli, kdy jim přijde takovéhle zobrazování ponižující a nedůstojné a nechtějí vlastně mu čelit, tak aby mu museli čelit jenom proto, že vám to nevadí. Protože tam je ta míra a to je možná, teď se vracíme k tomu, na co vy jste se ptal, kde je ta míra. Představte si, že v dnešní době kdy se dostáváte do situace, kdy se cokoliv může šířit digitálně. Vy vidíte, můžete si cokoliv stopnout, zpomalit, udělat si fotografii. Tak my víme, že podobné záběry nepřitahují jenom sportovní fanoušky, ale taky lidi, kteří mají opravdu závažné problémy, jsou třeba sexuálně deviantní. A vy, a to já úplně chápu, nechcete, aby nad vaší fotkou někdo masturboval prostě protože si ji takhle zvětší a nechá si ji. A ten dopad je úplně jiný, než byl dřív, když se přišli na stadion podívat lidé. Ta dnešní doba má úplně jiná rizika a já úplně rozumím sportovkyním, které tím nechtějí čelit, protože to není to, proč šli dělat sport, oni šli sportovat a nešli primárně vystavovat svoje tělo na odiv.
0: Často to potom taky může vést, a vy už jste to říkala, k tomu, že mají i ty ženy kvůli tomu psychické problémy, může to vést k poruchám příjmu potravy, jste zmiňovala body shaming jako takový, to je

0: velké téma, které se týká samozřejmě i sportu, i českého sportu, i českých sportovkyň. Takže to je jeden z těch neblahých dopadů, třeba právě úhlu pohledu kamer televizních, které pak ty záběry přináší k široké veřejnosti. Odráží se to potom i na vůli žen jít sportovat a věnovat se tomu sportu?
1: Obecně se ženy, stejně jako kdokoliv jiný, stejně jako muži, chtějí cítit ve sportu bezpečně. Je to jedno z témat, která jsou velmi důležitá a chtějí stejně muži jako ženy, aby byli nahlíženi respektujícím způsobem. To znamená tak, aby nemuseli čelit jakýmkoliv problémům nebo aby nemuseli řešit nějaká rizika navíc. A z toho úhlu pohledu mi pak připadá úplně fér vlastně mít nějaké požadavky na to, jakým způsobem budu zobrazován, protože se chci opravdu soustředit jenom na to, jaký sport dělám. A já bych tady možná zmínila Barboru Hermanovou, pokud bych mohla, plážovou volejbalistku, která v českém prostředí tohle téma výrazným způsobem otevřela. Ona se stala partnerkou ve dvojici Markety Nauš-Slukové, jiné beach volejbalistky, která předtím měla jinou sportovní partnerku, a vedlo to už od začátku vlastně k takovému nepříjemnému přijetí Barbory Hermanové v tom poli. A přidalo se k tomu ještě to, že někteří upozorňovali na to, že se jim zdá, že má nějaké kilo navíc, že prostě na břiše možná někde něco má. A ona mluvila o tom, jak potom přemýšlela o tom, jednak teda bych chtěla každému doporučit, aby se na ty fotografie podíval, protože Barbora Hermanová vypadala vždycky výborně. A to je jedna věc. A druhá věc, ona říkala, že pak už se jenom soustředila na to, aby nějak vypadala, aby prostě to břicho náhodou nebylo nějak vidět. A
0: že se na to víc soustředila, než na ten výkon jako takový.
1: Na ten výkon jako takový.
2: I když nějaký kilo nad já mám a jsem si toho vědomá, tak jsem si s tím začala pracovat i po té mentální stránce.
1: Přece nechcete takhle sportovat a v těchto podmínkách.
2: Naučila jsem se nečíst diskuze, nekontrolovat články. Myslím si, že to je asi to nejlepší, co sportovci můžou udělat.
0: Já se vrátím k Sydney Sweeney a využiju toho, že se věnujete médiím dlouhá léta, protože mnoha lidem může být Sydney Sweeney trnem v oku taky kvůli tomu, že je registrovanou republikánskou voličkou a už v minulosti se jí zastal prezident Donald Trump v trošku jiné kauze. Ona si loni v reklamě oblékla džíny American Eagle a doprovodil to slogan Mám dobré džíny, přitom ty džíny foneticky v angličtině zní stejně jako geny. Kvůli jejím modrým očím a blondětým vlasům pak vzduchem létala různá obvinění z rasismu a podobně. A i teď, jako tehdy, to médii hodně proletělo, to, co se odehrálo teď v té reklamě na Novik. Do jaké míry to může být obrazem mediálního zprostředkování té skutečnosti, že to vzbuzuje takové emoce?
1: Je to rychlá zkratka a já bych tady chtěla říct, že je mimořádně nešťastná, protože jenom víc polarizuje situaci společnost a odpoutává pozornost od toho tématu jako takového, protože samozřejmě může to posloužit jednak jako určitá výmluva. Podívejte se, oni se na ní soustředí jenom proto, že je ve skutečnosti registrovanou voličkou republikánské strany a zastává se jí Donald Trump. To může posloužit velmi rychle. A z druhé strany přece tohle nálepkování podle toho, koho volíme, by tady v tom případě vůbec nemělo hrát roli, protože s tím nějak nesouvisí. Ona nevyjadřuje svůj politický postoj tím, co dělá. A to, že se vlastně takové věci propojí, a jak jste řekl, věnuji se médiím dlouho, já rozumím tomu, jak to vznikne. Je to chytlavé, když potřebujete, aby někdo ten váš obsah přečetl, tak vlastně to může být dobrá zkratka, jednoduchá, ale není to něco, co by primárně mělo patřit k sobě.
0: Vy jste říkala, že to odpoutává pozornost. Mm-hmm. Odpoutává to taky pozornost od toho hazardu? Což je teda problém sám o sobě.
1: To je jedna z věcí, kterou já považuji za absolutně nejnešťastnější na celé té věci. Jak málo se píše o tom, že ve skutečnosti se jedná o společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, a jak málo se píše o tom, že z kurzového sázení nebo ze sázení na sport a zejména z toho online může vznikat závislost, což není něco, co bych tady vymýšlela, ale vlastně věc, která je podložená i daty, ať už u nás nebo v zahraničí. Online sázení, zejména u mladších mužů na sport jako takový, velmi rychle na sebe nachytává různé závislosti. Víc než třeba, když hrajete nějaké běžné hry, teď myslím, že třeba máte nějaký los si koupíte, tak běžná loterie, koupíte si los a ten si setřete. Takže to závislostní chování vzniká mnohem rychleji právě na online sportovním sázení a pro ně je určená Sydney Sweeney pro konzumaci vlastně lidí, kteří se budou koukat a bude se jim líbit ta žena, která reprezentuje ten sázkový biznis. Já jsem zaregistrovala, že se mluvilo o tom, že vlastně ta firma nemá takový dopad do větší, širší populace a že právě chce nachytat na Sydney Sweeney ty svoje nové sázkaře.
0: Není, závěrem se ptám, není povzbudivé, že sportovkyně, které s tím nesouhlasí, že takto Sydney Sweeney reprezentuje to, jak se mluví o sportu v médiích, do jisté míry, je to spojené s hazardem, ale bavíme se o sportovních sázkách, tak není povzbudivé, že se ozvali a že ta kritika tu je a že to v médiích probíráme a že se o tom bavíme? Možná by to před 10-20 lety tak nerezonovalo.
1: V tom máte pravdu. Já si myslím, že to je jedna z těch velmi pozitivních věcí celé té kauzy, že to téma je probíráno kritickým způsobem a že my tady dva spolu nesedíme s tím, že se budeme smát všem těm sportovkyním, které se ozvaly, jak jsou zakomplexované feministky a měly by prostě hrát v něčem úplně zakryté a tak by jim bylo dobře.
0: A to bychom nedělali ani před těmi 10 lety.
1: Že tady sedíme, my dva ne, ale věřím tomu, že by tady klidně mohl sedět někdo jiný a mohlo by ho to výrazně pobavit. Tak, že je to vlastně dané tak, že sportovkyně jsou nahlíženy jako legitimní hlas v té debatě a je jim vlastně přiznávána ta hlavní role a to je hodně povzbudivé.
0: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme to mohli společně probrat.
1: Díky za pozvání, nashledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Alice Němcová-Pejkalová z katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se už dlouhé roky věnuje médiím a sportu. Já jsem se jí ptal na novou reklamní kampaň americké herečky Sydney Sweeney, která naštvala nejen vrcholové sportovkyně a mě zajímalo proč. Další týden se Vinohradskou 12 končí. Všech 5 témat, která jsme probrali, najdete u nás na webu i rozhlas.cz, tak jako vždycky a i v podcastových aplikacích. Po víkendu se přihlásíme zase s novou epizodou, novým příběhem, novým tématem k diskuzi. Naslyšenou v pondělí.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Nejvyšší patra americké politiky.
5: This is only the dawn of the golden age of America.
4: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
6: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
7: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
8: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
4: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
9: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
7: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: České stíhačky Gripen vzlétly včera do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil taky 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař za skoro 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale taky spolupracovnice a studentky. Cimický k dnešnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Jižní Korea nevyšle do oblasti Hormuzského průlivu vojáky ani vojenskou techniku, která by zemi zapojila do války s Íránem, oznámil to jihokorejský prezident. Soul tak nevyhoví výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k většímu zapojení do konfliktu. Proti případnému vojenskému nasazení v Hormuzském průlivu se podle aktuálního průzkumu staví 55% jihokorejců. Po celém Česku dnes začaly Reuse dny. Akce má upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě. Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech. A po zprávách uslyšíte informace z hokejové Tipsport Extra.
11: Ony na D1 za Prahou a taky u Brna. V Brně se ucpává výjezd po dálnici D2 směr Bratislava. U nákupního centra Avionu u benzínky něco blokuje jeden jízdní pruh. Projíždí se krokem a kolona se natáhla až na dálnici D1. Na D1 tak ve směru z Prahy kolona už od 194. kilometru až k ucpanému sjezdu na Bratislavu. Na D1 čekejte kolony taky za Prahou směrem do Brna a brzdí se za sjezdem na Velké Popovice a pomaleji pojedete až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Dá se to projet asi za 20 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice stále popojíždí kolona před Benešovem a zdržíte se do 10 minut. V Praze dejte pozor ve Kbelské ulici směrem na Ústí nad Labem. Nahoře na Klíčovském kopci se srazila dvě auta a tvoří se kolona z Hloubětína. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: A zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Dobrý den, vítejte u páteční Věry Plus. Jaká je naše dnešní tematická nabídka? Jak se staví dům pro Antarktidu? Architekti z VUT to zkusili v Brně. Jejich futuristický modul pro budoucí výzkumnou stanici má odolovat. Odolat větru, mrazu i sněhu. Masarykův ústav a archiv Akademie věd by se měly zabývat nejstarší částí správního soudnictví od doby vzniku nejvyššího správního soudu až do roku 1952. Co mohou nalézt? A houbařská sezóna je v plném proudu, rostou všude a teoreticky by mohly růst i na Venuši. Jsou tam pro ně vhodné podmínky, konkrétně pro jednu českou houbu. I o tom budeme mluvit, tak se na to počkejte. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
3: Věda plus.
12: Silný vítr, mráz a další extrémní podmínky, to všechno musí vydržet budova v Antarktidě. Jak by mohla vypadat budoucí česká stanice na nehostinném jižním kontinentu, navrhli studenti architektury VUT v Brně. Postavili její prototyp ze stovek přesně vyrobených dílů. Samotný modul do Antarktidy nepojede. Zůstane v Brně jako vzdělávací a popularizační centrum českého polárního výzkumu.
13: Vcházíme teď do prototypu modulu polární stanice.
14: Prototyp polární stanice pro výzkum na nejjižnějším kontinentu mi ukazuje vedoucí projektu Martin Kaftan z fakulty architektury VUT.
13: Je to vlastně určený jako technická budova na ostrově Nelson. Je to vlastně souostroví Jižní Shetlandy.
14: Právě tam českým vědcům zatím chybí zázemí, které mají na druhé české základně na ostrově James Rosse. Podotýká manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
15: Na ostrově James Rosse máme plně funkční krásnou stanici. Tam krom kapacit nám nechybí vůbec nic. Na ostrově Nelsonově začínáme téměř od nuly. Ta infrastruktura, která tam momentálně je velmi provizorní a ty podmínky jsou tam teda velmi drsné. Chybí laboratorní kapacity. Všechno se odbývá jakoby v terénním táboře pod stanem.
14: Podle Kaftana počítá návrh s větrem, ale také s vysokou vlhkostí, proměnlivými teplotami a silným UV zářením.
13: Ta geometrie upravena tak, aby minimalizovala tím porivům toho větru, je to trošku aerodynamické.
14: Když si představíme, že stojíme venku, tak to je taková tmavá až futuristická budova velmi specifického tvaru.
13: Ty skosené plochy jsou určené potom k solárním panelům a mají optimální vlastně náklon vůči tomu slunci, které je tam relativně nízko.
14: Když vejdeme dovnitř, tak je prakticky obložena takovými dřevěnými částmi, panely.
13: Tadyhle to jsou vlastně ty stavební dílce. Každý ten díl ty skládačky musí unést dva chlapy. Takže my jsme udělali takovou skládačku, která se dá složit jenom gumovou palicí a pomocí nějakých vrutů.
14: Stovky vzájemně propojených kazetových dílů vyrobilo speciální robotické rameno Kuka.
13: je vlastně průmyslový robot, je to univerzální nástroj.
14: Přípravou výroby, podkladů a laděním jednotlivých dílů se zabýval student Jakub Ráhmy z VUT.
16: Stavebnicový systém, kdy vlastně se z překliškových desek vyřežou různé díly s různýma ozubama, aby se do sebe dali zapasovat a vlastně se z toho potom se skládají různá ramena a boxy, aby se z toho vytvořila prostorová konstrukce.

0: rukce.
1: Do Antarktidy tento modul nezamíří. Zůstane v Brně pro popularizační a vzdělávací aktivity, vysvětluje Pavel Kapler.
0: Tento úžasný modul nám ukazuje, jak by to mohlo být, kdyby byl svět ideální a kdyby Antarktida nebyla tak krutým místem. To, co tam potom vznikne, a věříme, že ve spolupráci zase s architekturou vysokého učení, tak bude pravděpodobně jednodušší než tento modul.
1: Model ale není podle Kaplera jen výstavním exponátem. Technologie a zkušenosti získané při jeho stavbě chtějí vědci využít při budování skutečných objektů na Nelsonově ostrově.
0: Budeme testovat technologie, které vyplynuly tady z konstrukce toho modulu. První budova by měla být osazena v roce 2028 a na základě výsledků doufáme, že třeba v roce 2030 by se stavěly další budovy, které mají nahradit ty stávající nevyhovující.
1: Modul vznikl pro Český antarktický nadační fond a lze si ho příští týden v pátek prohlédnout na Noci vědy na Fakultě architektury VUT v Brně. A kdo se chce dozvědět víc o českém polárním výzkumu, může zase navštívit Geografický ústav Masarykovy univerzity na Kotlářské. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
2: Český antarktický výzkum tedy využívá dvě základny, jednu na Nelsonově ostrově, pro kterou vznikl i ten návrh prototypu z naší reportáže, a druhou na ostrově Jamese Rosse. Tam stojí plnohodnotná stanice Johana Gregora Mendla. V čem se tyhle dva ostrovy liší a co českým polárníkům na Nelsonově ostrově stále chybí, na to se zeptám vedoucího Českého antarktického výzkumného programu Masarykovy univerzity Daniela Nývlta. Vítejte, dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: V čem jsou tedy ty podmínky na Nelsonově ostrově a ostrově Jamese Rosse rozdílné a jak moc to ovlivňuje samotný výzkum?
3: Na Nelsonově ostrově je výrazně větší vlhkost, pravidelně tam prší a nebo sněží i během toho letního období. Naproti tomu na ostrově Jamese Rosse díky závětrnému stínu antarktického poloostrova jsou ty srážky výrazně menší. Takže je to především rozdíl v množství srážek, ale to letní období na ostrově Jamese Rosse může být ku podivu i teplejší, i když je to dále na jih než ten Nelsonův ostrov, protože přeci jenom máme tam mnohem více slunečního záření na ostrově Jamese Rosse.
2: Ano, taky tam vlastně pracuje ta plnohodnotná stanice Johana Gregora Mendla. Co vám dnes na Nelsonově ostrově nejvíc chybí, aby jste tam měli podobné podmínky právě jako na tom druhém ostrově?
3: Právě funkční infrastruktura. V současné době se na Nelsonův ostrov vysílají krátké expediční pobyty, většinou na týden až 10 dní a spí se pod stany. Takže to není úplně optimální, ale takhle se pracovalo v Antarktidě poměrně dlouhou dobu a taky jsme tam takto začínali před 25 lety. A samozřejmě dnes jsme někde jinde, takže i na Nelsonově ostrově bychom chtěli v nejbližších letech vybudovat infrastrukturu, která by umožňovala vědcům nejenom pohodlnější a bezpečnější pobyt, ale i možnost zpracovávat i některé věci, tak říkajíc, uvnitř v laboratořích, což v současné době není vůbec možné.
2: Jak moc je složité dnes něco takového vybudovat nebo postavit? Kdo všechno to musí schválit, vyjádřit se k tomu? Jsou nějaká omezení?
3: Samozřejmě to záleží na tom, jak ta infrastruktura, jaký bude mít vliv na životní prostředí. Posuzuje se vlastně velmi pečlivě vliv na životní prostředí a podle toho se rozhoduje, jestli to povolení se uděluje na národní úrovni, anebo jestli se musí projednávat i na mezinárodní úrovni ve výboru pro životní prostředí Antarktické smlouvy.
2: Předpokládáte, jak dlouho vám to bude trvat, nebo co, abyste mohli na Nelsonově ostrově vybudovat pořádné laboratorní a ubytovací zázemí, co k tomu bude potřeba?
3: Samozřejmě povolení na národní úrovni, o které budeme určitě žádat v momentě, než se bude plánovat výstavba prvního objektu na Nelsonově ostrově. A samozřejmě my potřebujeme nejprve otestovat v našich podmínkách, proto, jak už bylo v reportáži řečeno, tak by měla směřovat do Antarktidy až na tu letní jižní sezónu 2028, to znamená pravděpodobně leden únor 2028. Tedy za rok a půl.
2: Ano. Teď se na jižní polokouli blíží léto a s ním tedy i další výzkumná sezóna. Kdy se vydáváte na jih a co vás v Antarktidě tentokrát čeká?
3: Opět budeme vysílat do Antarktidy dvě části expedice. Jedna bude směřovat na ostrov Jamesa Rosse na stanici Johanna Gregora Mendla. Ta by měla začínat v prvních dnech ledna s návratem někde mezi 15. až 30. březnem, v druhé polovině března. A druhá menší výprava právě na Nelsonův ostrov, tak ta bude směřovat velmi pravděpodobně v průběhu února na významně kratší dobu s pobytem právě okolo 7 až 10 dnů přímo na ostrově Nelsonově.
2: Na co budou zaměřeny ty expedice, už jenom můžete krátce?
3: Máme dlouhodobé výzkumné programy, ale samozřejmě k tomu se přidávají i nové podle toho, jací jsou účastníci expedice. Expedice budou mezinárodní, budeme tam mít vědce z Německa, budeme tam mít vědce z Ukrajiny, z Izraele a samozřejmě podle toho bude i zaměření těch jednotlivých dílčích vědeckých disciplín.
2: O podmínkách, ve kterých čeští vědci pracují na antarktických základnách, mluvil ve Vědě plus vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Masarykovy univerzity Daniel Nývlt. Přeju vám hodně štěstí na cestách, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Děkuji, pěkné odpoledne všem.
4: Posloucháte Vědu plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Co mění lidem život, je veřejná správa. V lidském životě činí mnoho rozhodnutí, ať už se týkají škol pro děti, stavebních povolení nebo daní. Proto, aby se občané mohli proti některým rozhodnutím bránit, existují od roku 1876 správní soudy. V historii také často zpřesňovaly vágní zákony. Masarykův ústav a archiv Akademie věd ve spolupráci s Nejvyšším správním soudem se teď chystají zpracovávat desítky tisíc soudních nálezů od vzniku až do zániku tehdejšího Nejvyššího správního soudu v roce 1952. Budou v nich hledat taková rozhodnutí, která byla ve své době revoluční nebo se dokonce propsala až do současnosti. Do vysílání teď zvou historika moderních dějin a hlavního editora připravované knihy z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd Martina Klečackého. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Máte zmapováno, s čím se lidé na správní soudy v historii obraceli nejčastěji?
5: Ano, toto ještě úplně nemáme, mapovat to budeme. Nicméně pokud se bavíme o období před rokem 1918, tak z pohledu nás, českých zemí, je zajímavé, že velká část této agendy, to jest agendy Rakouského správního soudu ve Vídni, pocházela právě z českých zemí. Je to doklad nejenom nějaké hospodářské vyspělosti těchto českých zemí, ale a teď můžeme říkat, jestli i nějaké jako jisté svárlivosti těch obyvatel, kteří tady v té době žili.
2: Věční stěžovatelé, myslíte?
5: Někdy to tak trochu vypadá, ale musíme také brát v úvahu, že vlastně obrátit se na správní soud bylo něco úplně nového po roce 1876, kdy tedy se na správní soud mohl obrátit každý, kdo měl dojem, že byl ve svých individuálních právech nějakým způsobem zkrácen právě rozhodnutím tedy správního úřadu a přes správní soud se pak domáhal napravení tohoto stavu.
2: Ano. No, Masarykův ústav a archiv Akademie věd by se měly zabývat právě tou nejstarší částí správního soudnictví, tak vy doufáte, že v těch rozhodnutích najdete co? Něco revolučního, přelomového?
5: Abych vysvětlil, co tak jako můžeme považovat za revoluční v rámci rozhodování správního soudu. No, jak jsem říkal, obrátit se na správní soud, tak jak se vyvinula praxe po roce 1876, mohl jakýkoliv občan, který se tedy cítil být zkrácen na svých individuálních právech, ale ta stížnost se vždy musela týkat nějaké konkrétní věci, konkrétního případu. Ten následný nález soudu byl však pro správní úřady závazný. A to znamená, v případě, že soud zrušil nějaké rozhodnutí úřadu, které bylo z pohledu soudu nezákonné, tak to mohlo mít zásadní dopady na správy, výklad předpisů, ale třeba i na výběr daní, protože stížnosti bylo možné podat i na rozhodnutí finančních úřadů. V tomhle kontextu je vlastně jako třeba říct, že právě rozhodování soudu do značné míry zpřehlednilo rozhodování správních úřadů, protože mluvíme o době, kdy neexistoval žádný jasně daný správní řád, nebyly dané žádné lhůty k rozhodování úřadů, ty úřady nemusely své rozhodnutí ani nějak obšírně odůvodňovat a opírali se o nějakou směsici zákonů, vládních nařízení, starých dvorských dekretů a právě v takovémto prostředí pak možnost odvolat se k správnímu soudu byla klíčovým prvkem budování právního státu.
2: A můžete dát nějaký konkrétní příklad nějakého případu, který správní soud řešil v té historii v tom období od roku 1876?
5: A těch případů byla celá řada, ale ty, které byly takové jako nejvíce třaskavé, tak to byly případy, které se týkaly jazykového práva. Bavíme se o období rakouské monarchie, která byla mnohonárodnostní, mnohojazyková a právě otázka třeba, jakým jazykem se bude v úřadech mluvit, jakým jazykem se bude mluvit ve škole, děti jakého jazyka mohou chodit do jaké školy nebo jakým jazykem můžete podat stížnost své podání úřadu byla pro tehdejší obyvatele některé vrstvy velmi důležitá a ve chvíli, kdy nesouhlasili s výkladem správního úřadu, kterým třeba jejich stížnost v nějakém jazyce vrátil, tak se obraceli právě na správní soud.
2: K čemu bude váš výzkum, potažmo kniha, která z něj vzejde, sloužit?
5: Ono je třeba říct, že vlastně k tomuto tématu existuje, nebo k tématu dějin vývoje správního soudnictví existuje poměrně málo literatury, kterým otázkám vlastně vůbec žádná. Takže naším primárním cílem je vůbec vlastně zmapovat toto pole a ukázat tu klíčovou roli správního soudnictví pro právní stát. Myslím, poměrně výmluvné, když se podíváme na vývoj správního soudnictví, že vlastně ta nejlepší léta správních soudů byla v dobách, kdy právní stát vzkvétal, kdy panovalo demokratické zřízení a naopak v dobách totality, okupace nebo po roce 1948, tak správní soudnictví buď nevzkvétalo, nebo bylo úplně zrušeno a vlastně neexistovalo. Tam vlastně ten režim v určité chvíli nemá zájem na tom, aby občané napadali jeho vlastní rozhodnutí, nějakým způsobem je zpochybňovali nebo se chtěli domoct svých vlastních práv.
2: Těšíme se na knihu. Tolik historik moderních dějin a hlavní editor právě připravované knihy z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd Martin Klečacký. Děkuji vám, naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Auto, které se řídí telefonem, doručovací roboti, ale třeba i studentské formule na elektrický pohon. Nejen to bude k vidění na zítřejším dnu chytré mobility na pražském výstavišti. Největší prostor dostanou autonomní vozidla a také jejich laserové oči. Tak se říká lidarům, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je i na klasických autech, protože právě lidary fungují například jako adaptivní tempomat nebo pro udržení auta v pruzích.
6: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček, který je rozměru 10x zhruba nějakých 7 cm. Je to poměrně spolehlivý měřič vzdálenosti.
7: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimulník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
6: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky, kde jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně.
7: Oni tedy vypadají úplně stejně, takže člověk nepozná, jestli je funkční ten levý nebo ten pravý a laik si myslí, že fungují oba.
6: Je to přesně tak, vy samozřejmě, když otevřete kapotu, tak vidíte, že k jednomu vede kabel a k druhému nevede, ale jsou to estetické důvody. Ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat široké okolí 360 stupňů kolem vozidla.
7: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
8: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty paprsky se odrazí od různých objektů, jako třeba obrubníky, chodci, stromy, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme počítáme vzdálenost toho objektu. Takže máte v podstatě 3D mapu okolí auta.
7: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
8: Ta třetí generace lidarů je schopná na větší vzdálenost. Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů. A i na takový vzdálenost je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ta pneumatika, a nebo ta ztracená paleta, nebo právě ty kužele.
7: Ale vlastně dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat, zpomalit, vyhnout se.
8: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu a dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže máme naprosto přesné informace, se kterým pak ta umělá inteligence dokáže počítat a dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo jiným manévrem.
7: Lidary měří vzdálenost buď přímo, anebo pomocí rotace a zásadní je rozdělení podle toho, jak daleko vidí.
6: Jsou to lidary na velkou vzdálenost, přesahující daleko 100 metrů, a potom jsou to lidary pro krátkou vzdálenost, které jsou v jednotkách, nižších desítkách metrů kolem vozidla. Většinou ty boční, tak se bavíme opravdu o centimetrech, decimetrech a metrech kolem vozidla z boku.
7: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary, které kombinuje s radary a kamerami. A tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
6: Je na světě automobilka, která jde cestou čistě využívání kamer. Tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů v okolí a celého toho provozního prostředí. V Evropě můžu říct, že pozoruju ten stav, kdy německé automobilky to staví na kombinaci kamer, radarů a lidarů u té úrovně automatizace 4.
7: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: A na závěr dnešní Vědy plus jdeme na houby. České houby by hypoteticky totiž mohly žít v mracích Venuše. Tamní podmínky jsou podle odborníků pro ně úplně ideální. Nově objevené acidofilní houby by zároveň mohly dobře fungovat například při čištění kyselých důlních vod. Odvážnou vesmírnou hypotézu publikoval časopis Scientific Reports. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus je už autor této studie Miroslav Kolařík z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
9: Dobrý den.
2: Vědci stále hledají možnosti života ve vesmíru. Čím je specifické prostředí na Venuši?
9: Venuše je jedno z pěti míst ze sluneční soustavy, kde teoreticky by mohly mít podmínky slučitelné s životem, tak jak je známe. Takže tam je na povrchu skutečně horko, 500 stupňů, obrovský tlak, ale v oblasti mraků, které se nachází asi 50 kilometrů nad povrchem, je normální teplota, jako u nás, nachází se tam kapalná voda, je tam normální tlak a teoreticky by tam mohly žít nějaké mikroorganismy. Teďka se uvažovalo o bakteriích a my jsme vlastně prvně navrhli, že i existují acidofilní houby, právě které jsme objevili a studujeme, které by tam teoreticky mohly žít.
2: No, jak to? Nebo co to je ta nově objevená houba Acidiella bohemica? Jak by ta mohla fungovat?
9: Jsou to houby, které jsou schopny žít při pH 0, což je extrémně kyselé prostředí, v podstatě koncentrovaná kyselina sírová, a takové prostředí je v těch venušských mracích. U nás ta houba žije v různých kyselých pramenech, my jsme ji popsali z rezervace SOS u Františkových lázní, kde vlastně je výběr těchto extrémně kyselých pramenů. Po celém světě nicméně se také nachází třeba v důlních kyselých vodách. Tady ty houby mají extrémní schopnost odolávat nepříznivým podmínkám, třeba i přítomnost těžkých kovů, radiaci, protože jsou černě zbarvené. Takže u těch našich druhů, co jsme tam popsali z toho SOSu, což byly tři nové rody, Acidiella, Acidea a Acidotrix, probíhají biotechnologické pokusy třeba na bioakumulaci kovů z důlních vod právě z těch kyselých. Takže ty houby jsou extrémní tím, že dokážou tolerovat skutečně kyselinu sírovou.
2: Ano. A nepotřebují půdu k svému růstu, protože většinou si tedy představíme houby v lese, že rostou ze země.
9: Oni teda půdu potřebují. Oni potřebují jako organickou hmotu, jako všechny houby. Proto ten koncept s tou Venuší je skutečně koncept, tam žádná půda není. Teoreticky houby můžou žít v nějakém aerosolovém prostředí vodním, takže spíš jsme chtěli ukázat, že nejenom mezi bakteriemi různými, které třeba oxidují železo a síru, se dá hledat ten kandidát, nějaký pozemský analog, ale i třeba mezi houbami. Samozřejmě to, že by tam byla přímo jako ta acidiela bohemika nebo acidotrix, co jsme popsali, je nemožné.
2: Tak můžeme tedy tehle ten typ houby vidět normálně i v lese, najít? Jak vypadá?
9: Je to mikroskopická houba, lidi obecně to nazývají píseň. Jestli někdo navštíví rezervaci SOS, tak tam jsou takzvané mofety, jsou to vývěry extrémně kyselých vod, není tam žádná vegetace, taky se na všechno spálí. A když bychom hrábili do té půdy, udělali kultivační médium právě z té kyseliny sírové a dali tam trošku toho sedimentu z té mofety, tak by nám ta houba rostla jako tmavé, černé, pomalu rostoucí mycelium, které vydrží třeba obrovskou radiaci a i velké množství UV záření.
2: Vy už jste zmínil právě to čištění kyselých důlních vod, že by se k tomu tyhle ty zásadité houby daly využít. Ještě nějakou oblast byste našel?
9: Biotechnologie usilovně hledá všemožné enzymy, které budou aktivní právě v tom spektru pH 3-4, které se nachází v těch bioreaktorech nebo právě v různých odpadních produktech. Takže to jsou enzymy na štěpení různých druhů cukrů nebo polutantů, různých znečišťujících látek. Takže nejenom, že by ta houba se teoreticky dala použít třeba na louhování kovů při těžbě anebo čištění například odpadů, třeba při čištění z hliníku nebo i dokonce ze starých zářivek jsou pokusy, tak přímo by se dala použít na výrobu samotných enzymů.
2: Děkuji moc krát za vysvětlení. Mluvili jsme s Miroslavem Kolaříkem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Naslyšenou.
9: Díky.
2: Loučí se Renata Kropáčková.
4: Laboratoř.
10: Čím houby ovlivňují areály zvířat? Jak nepůvodní stromy mění houby v českých parcích? A proč je důležité zachovat tisícileté stromy?
11: Na kořenech těchto rostlin žije velká sbírka nejrůznějších typů hub, které pomáhají těm rostlinám a nepřímo tím pomáhají také nám.
12: Pro nás jsou takové stromy nejenom zajímavé jakožto biologické entity, ale zároveň nám dokumentují tu strašnou časovou vzdálenost, kterou urazili ve světě a nám slouží jako krásný modelový organismus.
13: Je to vhled do tisíci let evoluce, která se udávala a my si ji můžeme v současné době ještě zkoumat.
4: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10:00 na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Obyvatelé Rakovnická by dál neměli větrat kvůli požáru v Rynholci. Na západní Ukrajině se koná summit zemí karpatského regionu, včetně Česka. Čeští tenisté hrají ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu po prvním dnu s Američany 1-1. Zítra bude polojasno s teplotami 19 až 24 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Hasiči v Rynholci na Rakovnicku dál likvidují požár průmyslové haly. Z místa už podle mluvčí Terezy Sýkory Flígrové nestoupá dým a zásah pokračuje uvnitř haly. Lidem v okolí i přesto dál doporučuje nevětrat. Požářiště teď osvětlují balony. Na místě začala pravděpodobně hořet drtička plastového odpadu. Oheň se rozšířil na halu. Platí třetí stupeň poplachu ze 4. Hasiči odhadují škodu po požáru na zhruba 300 až 400 milionů korun. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Doložky získalo letos v únoru 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali už několik let. U některých z nich nebyl podle auditorů pro jejich sjednání důvod. Kareš ale tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím.
15: Všechny ty lidi, kteří to měli, který se jmenovala, tak byli vytipované ze spoda lidmi a mně doporučeny. Byla to třeba dobře, byla to referentka marketingu, dobře, ale měla na starosti sociální sítě a dělala to nejlíp. A dělala to tak, že cílala na cizince.
14: V Hutě v ukrajinských horách se koná první schůzka Karpatské osmičky. Za Českou republiku se ho účastní první místopředseda Senátu Jiří Drahoš za STAN. Na schůzku navázal investiční summit Karpatské iniciativy v horském středisku Bukovel.
16: Na summit Karpatské osmičky nedorazil maďarský premiér Peter Maďar a v Karpatské Hutě se neobjevil ani slovenský premiér Robert Fico. Pozvání přijali srbský prezident Aleksandar Vučić, prezident Rumunska Nikušor Dan a polský premiér Donald Tusk. Ten prohlásil, že mezi Ukrajinou a Polskem sice existují historické problémy, ale ty by neměly Varšavu a Kyjev rozdělovat. Obě země se mají chovat jako dospělí partneři a soustředit se na to, co je spojuje. Řekl Tusk, a to je hlavně obrana před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu oznámil, že na výrobě nových dronů schopných čelit ruským proudovým dronům dnem i nocí pracuje 67 podniků a první tyto interceptory už byly v obraně nasazeny. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.
14: Nemocnice v Rumburku na Děčínsku by se měla v budoucnu proměnit v takzvanou komunitní nemocnici. To se dozvěděli starostové ze Šluknovského výběžku na dnešním setkání se zástupci krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. V prosinci tam končí dětské lůžkové oddělení a pak taky jednotka intenzivní péče. Jak bude péče v nemocnici vypadat, vysvětlil ekonomický náměstek krajské zdravotní Luděk Rykl.
17: Garantuje zachování, já si to lze říct, urgentní péče nebo akutní péče v oboru chirurgie, interna, komplementární služby, které s tím jsou jak v oblasti laboratoří, tak v oblasti radiodiagnostiky, gynekologie jako ambulantní odbornost.
14: Rumburská nemocnice vykázala za letošní půl rok ztrátu 46 milionů korun. Navíc se do ní nedaří schánět zdravotnický personál.
18: Jiří Lehečka srovnal stav druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu. Díky jeho výhře 2-0 na sety nad Benem Sheltonem hrají Češi po první dnu s Američany 1-1 na zápasy. Jakub Menčík předtím ve dvou sadách podlehl Learneru Tienovi. Hokejisté Třince zvítězili ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Brnem 6-5. Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4 a Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3. Duel mezi Kladnem a Spartou má na starosti Petr Kadeřábek.
19: Kladno vede nad Spartou a říkám to v polovině 56. minuty. Duel mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi vidí Krištof Kousal.
20: 8 minut před koncem základní hrací doby České Budějovice vedou v Hradci Králové 2-0. Jak je to v zápase Olomouce z Plzní, to ví Adam Kodet.
21: Necelých 6 minut před koncem třetí třetiny vede Plzeň v Olomouci 2-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
22: Na D1 za Prahou nebezpečí a také kolona. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice pozor. Na 17. kilometru stojí v levém pruhu osobní auto nebo zasahuje do něj z krajnice. Je jen na blikačí D1, 17. kilometr směr Brno. Kousek za ním směr Brno se na D1 tvoří kolona zhruba mezi kilometry 17 až 18. To začíná a je po omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuální zdržení kolem 15 minut. Kolona se tvoří taky na D1 v Brně směr Ostrava. Brzdí se za sjezdem na výstaviště 192. kilometru a kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu 196. kilometru. Aktuální zdržení pro osobní auta kolem 15 minut. Na D2 výjezdu z Brna do Bratislavy také pomalý provoz. Kolona od D1 zhruba po první kilometr vepředu něco překáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Tolik zprávy.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Opravdu už bylo nalezeno a popsáno všechno, co kdy řekl Václav Havel? Nejzajímavější objevy bývají někdy ty nečekané. Po téměř 60 letech si můžeme poslechnout rozhovor, který Václav Havel na jaře 68 natočil v New Yorku. Na výpravu do rozhlasového depozitáře vás ve speciálu Archivu Plus zve David Hertl.
23: Havel se ptá Peroutky. Nepravděpodobný rozhovor z roku 1968.
1: U nás doma posledních přibližně 20 let bylo o emigraci napsáno mnoho. A já jsem tomu nikdy příliš nevěřil, co bylo psáno, ale tady v Americe, kde jsem mluvil se spoustou exulantů, jsem se definitivně utvrdil v tom, že většina z toho, ne-li skoro všechno, něco bylo o exilu psáno, byly nepravdy.
3: Jistě, kdybychom tak generálně uvažovali o situaci, o okolnostech, o podmínkách, do kterých bychom se chtěli vrátit, tak bych řekl si toto, že jistě bychom se chtěli vrátit. Dokonce řeknu něco víc, že ani bychom nikdy nebyli odešli v roce 48 z Československa, kdyby nám tenkrát zbylo tolik práv, kdybychom měli tolik práv, co má Černoch v Americe.
0: Hlasy, které jste slyšeli, nejspíš znáte. Ten první patřil Václavu Havlovi, ten druhý byl novinář a publicista Ferdinand Peroutka. Až potud nic nového. A přesto jde o unikát. O rozhovor, který můžeme bez nadsázky označit za nepravděpodobný. Vznikl v krátkém okamžiku našich dějin, kdy se odehrávalo mnoho zajímavých událostí. Těžko by vznikl předtím, těžko potom. Oba aktéry dělili tisíce kilometrů. Událostí, které na konci 60. let minulého století rozpohybovaly život v Československu, bylo víc. Tou poslední, nejspíš zásadní, bylo 5. ledna 68 zvolení Alexandra Dubčeka do čela Komunistické strany Československa. Následné uvolnění politických, společenských i ekonomických poměrů přišlo jakoby nepozorovaně, ale o to intenzivněji. Za těchto okolností odjíždí v dubnu 68 spisovatel a dramatik Václav Havel na cestu po Spojených státech. V diáři má naplánováno několik zajímavých setkání, na kterých se chce ptát. A Ferdinand Peroutka je jedním z těch, kteří mají na Havlovy otázky odpovídat.
1: Já bych vám velice rád položil, podobně jako jsem už položil a hodlám položit řadě předních osobností z československé poúnorové emigrace, jednu základní otázku. Totiž otázku, za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil. Rád bych úvodem řekl ještě jenom jednu malou poznámku, že tuto otázku vám stejně jako ostatním kladu ze své iniciativy. Nejsem k tomu tedy nikým pověřen a pramenem této iniciativy je přesvědčení, že je třeba po 20letém mlčení o československé politické poúnorové emigraci a nejen mlčení, ale dokonce hrubém zkreslování její práce, důvodu jejího odchodu a jejího smyslu, jak ho sama chápe, že je třeba tuto otázku otevřít doma v našich novinách a vychází tedy to celé jaksi z pocitu, že to je spíš zájem nás doma, aby se problém emigrace řešil a na nás je, abychom učinili první krok. Jakýmsi malým soukromým pokusem o tento první krok je i tento můj pokus. Mohl byste teda nějak na tu moji otázku odpovědět?
3: Já myslím, pane Havle, že vy ani nevíte, jak je to vlastně těžké se o takové věci rozhodovat. Vy snad víte, co to je, když se člověk rozhoduje. To je jako když zrnka písku padají na dvě hromady. Tady jsou důvody pro, tady jsou důvody proti. Obě hromady rostou a nakonec je ta jedna větší. A to se říká, že člověk se rozhodl v tom případě. Ty dvě hromádky u mě jsou ještě pořád nějaké stejné, já nevím. Ale to je velmi složité všechno.
1: Já bych nerad vás nutil, abyste kvůli tomuto rozhovoru se teď hned veřejně rozhodl pro jednu z těch dvou hromádek. Mě by velice zajímalo, kdybyste eventuálně pohovořil o některých těch argumentech, které mluví pro jedno řešení a o některých jiných, které mluví pro to druhé, protože i to pomůže nahlédnout do té problematiky.
3: No tak já vám řeknu, co je na jedné hromádce. A to je ta hromádka, bych řekl, co je zatím proti, já nevím, jestli to bude definitivní. Podívejte, člověk celou dobu, co je v exilu, má úplně přirozenou touhu se domů vrátit. Když si vzpomene prostě na domácí prostředí, na nějakou cestičku v lese, tak to začne bolet u srdce a chce domů a nikde jinde se přirozeně necítí doma. Tím méně, když nepřirostl k tomu prostředí, v kterém teď žije. Ale snad ty hromádky dvě u mě pořád zůstávají stejné, poněl jsem ještě vážně o tom nepřemýšlel. A ještě jsem necítil nikdy vlastně, že by to byla aktuální otázka. A necítím to do dneška. Poněvadž než by se člověk měl rozhodovat, to by se mnoho a mnoho věcí muselo teprve vyjasnit. Vy sám jste člen Svazu spisovatelů. A jistě ten svaz spisovatelů v tom hraje velkou roli. Podívejte se, jak jsme odešli. Aspoň já mluvím o těch exulantech, kteří byli buď to spisovatelé nebo novináři. My jsme odešli v podstatě proto, že ne vláda nás vyloučila, že ne vláda nám něco udělala tenkrát v únoru 48. Nebož proto, že nás vyloučil svaz spisovatelů a svaz novinářů. A vyloučil nás, ačkoliv věděl, co to znamená. Tenkrát i svaz, jmenoval se to syndikát, ale zkrátka ten svaz nebo syndikát spisovatelů a svaz novinářů nebo syndikát novinářů nás vyloučil, ačkoliv věděl, že to znamená v té době zakázat nám napsat a uveřejnit jedinou řádku. Čímž nám prostě znemožnil jakoukoliv činnost. Já dodneška musím říct, že s trochu s podivem vidím, že svaz spisovatelů prostě tato otázka nezajímá. Jednou nás vyloučil, jsme vyloučeni, dobře. Ani ještě dodneška svaz spisovatelů nenapadlo, aby uvažoval o tom, proč nás vyloučil. Jestli jsme se provinili nějak proti spisovatelské cti, nebo jestli nás novináři vyloučili, protože jsme se provinili proti novinářské morálce. Ne, prostě jednoho dne nám oznámili, nebo myslím, že svaz spisovatelů nám to vůbec neoznámil, tomu to nestálo ani za to. A že nás svaz novinářů vyloučil, jsem se dověděl z rády asi 3 hodiny potom, když Gottwald domluvil na Staroměstském náměstí. Ona je to dosti důležitá otázka, protože když jsem v červnu 48 přijel do Londýna, tak my jsme byli vyloučeni mimo jiné také na žádost Pražského svazu spisovatelů. My, kteří jsme byli členové Mezinárodního penklubu, tak jsme z něho také byli vyloučeni, poněvadž svaz nás vyloučil z té delegace. A když jsem v Londýně se ptal generálního sekretáře tamějšího londýnského penklubu, z jakého důvodu jsme byli tedy vyloučeni, jestli dostal nějaké oznámení, který byl velmi rozpačitý a pak povídal, no, že mu bylo oznámeno, že jsme vyloučeni proto, poněž jsme ničili lidi. Jak vidíte, tohle je dosti takové vážné obvinění, zejména je-li vznášeno svazem spisovatelů a nějakým způsobem by toto mělo být vyřešeno.
0: Václav Havel se na počátku roku 68 rozhodl oslovit ve Spojených státech řadu klíčových osobností českého a slovenského exilu. Kým vůbec byl Václav Havel v roce 68? Na to jsem se zeptal editorky jeho literárního díla Anny Frajmanové, která řadu let pracovala v knihovně Václava Havla.
5: Já si myslím, že to byl člověk zase na nějaké životní křižovatce, protože se hodně změnila situace kolem něj. A on sice už koncem 60. let, před rokem 68, se zapojil do té veřejné diskuze, i když zase se nezapojoval tak úplně, protože cítil, že ten boj není tak úplně jeho. Byl to boj o nějakou liberalizaci komunistické

0: cenzuře, snažil se o svobodu slova a hlavně prosazoval rehabilitaci spisovatelů, kteří byli buď umlčeni, nebo dokonce někteří ještě ve vězení. To byly jeho hlavní témata, jinak byl dramatikem, ale také se znovu vracel ke svému starému snu, pořád se zajímal i o film.
1: Vraťme se teď ke kávě, kterou popíjejí Ferdinand Peroutka s Václavem Havlem nejspíš v Peroutkově bytě v New Yorku. Téma je stejné. Havel se snaží zjistit, za jakých okolností by Peroutka přijel na návštěvu Československa. A Peroutka si trvá na svém. Pražský svaz spisovatelů musí říci, proč Peroutku a další spisovatele v roce 1948 vyloučil ze svých řad a kdo ho tenkrát pomlouval v londýnském ústředí Pen klubu.
2: My bychom chtěli znát jména, poněvadž, podívejte, někdo to za ten svaz musel udělat. A já myslím, že je možno, že se dovědět, kdo to byl. A že ten svaz, jestliže uzná, že jsme nevinni a jednali jsme čestně, musí nějakým způsobem se postavit k těm lidem, kteří toto udělali. K těmto prokurátorům toho svazu.
3: Ano, to je téma, které na posledních schůzích svazu spisovatelů bylo často diskutováno, protože je mnoho lidí, kteří byli týmiž spisovatelskými prokurátory postiženi i doma a kteří tutéž otázku kladou. A nejen kladou otázku, kdo to byli, ale kladou i otázku, jak dlouho tito lidé budou nadále reprezentovat české spisovatele, jak dlouho budou mít vedoucí funkce, těšit se vší přízni a kdy konečně bude jaksi ty jejich dřívější zásluhy v uvozovkách, kdy konečně budou nazvány pravým jménem. Já jsem přesvědčený, že k tomu dojde. Sám proto chci všechno udělat, co je v mých silách. A i komise, která byla už teď ve svazu spisovatelů ustanovena k přešetřování všech křivd, které svaz spisovatelů ve své historii udělala, jejich nemálo, dává určitou naději, že se v tom něco stane. Je mi v tom zárukou jméno Jaroslava Seiferta, který je předsedou této komise. Když o tom mluvíme soukromně i na různých schůzích, nebýváme zajedno v jedné otázce. Já bych se vás chtěl zeptat, jak vy byste na tu otázku zodpověděl. Totiž právě v té otázce, co žádat, nebo jaké chtít následky. Stačí, že budou otevřeně a popravdě popsány činy těch lidí, kteří tehdy tyto různé křivdy dělali, nebo je třeba žádat nějakou další daň. Samozřejmě je třeba, aby tyto lidé byli zbaveni různých funkcí, které jim dodnes dávají právo reprezentovat spisovatelskou obec, ačkoliv nejsou zdaleka jejím nějakým reprezentativním vzorkem. A to je ovšem jaksi otázka voleb a předpokládám, že tyto funkce zastávat nebudou. Ovšem, co dál? Co vy byste myslel, že je třeba žádat nebo jaké následky je třeba vyvozovat z toho?
2: Podívejte, já nejsem prokurátor, já chci prostě zjištění fakt, víte? A z toho, ať si svaz spisovatelů podle obsahu své morality udělá sám důsledky.
3: Ano, ano. Můj názor je jasný. Já samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že jste se ničím neprovinili a že šlo o bezpráví. A je o tom přesvědčena podle mého názoru i velká část členů svazu spisovatelů.
2: Ano, pane Hebel, ale tady jde o tu malou část toho svazu spisovatelů.
3: Ano,
2: víte?
3: Ano.
2: Poněvadž ani malá část si nesmí dovolit, aby o této věci prostě mlčela. Víte, i tak ta malá část, která není přesvědčena, že jsme byli nevinní, ta musí říct proč. Víte?
3: Ano, a řekněme, že na tom blížícím se sjezdu spisovatelů opravdu zvítězí tedy ta naše část nad tou malou částí, že bude žádat, aby ta malá část se zodpovídala ze svého podnikání.
2: Ne, ani já nemluvím o té malé části, která to udělala. Já mluvím o té malé části, o které vy jste se zmínil, která je třeba jiného názoru, než že my jsme nevinni, která si třeba myslí, že jsme vinni. Ta, aby řekla, čím jsme vinni, víte? Aha. A za druhé, také myslím, že máme velké právo už kvůli poměrům, které mohou být ve svazu, žádat to, abychom věděli, jak se to stalo vůbec. Byli jsme vyloučeni, dobře, kdo to udělal? Bylo to

0: hlasováno snad v nějaké plenární schůzi svazu, nebo to udělali jenom někteří lidi, aniž by to tomu svazu řekli. Ten svaz se to přeci musel dovědět, že jsme byli vyloučeni, co potom ten svaz udělal, přijal to klidně nebo nepřijal to a tak dále. To potřebujeme vědět.
1: Havel se ptá Peroutky. Neznámý rozhovor z roku 1968.
2: Je až překvapivé, jak technicky kvalitní Havlův rozhovor s Ferdinandem Peroutkou je. Evidentně byl pořízen na lepší nahrávací zařízení a za pomoci dobrých mikrofonů. Přímo se nabízí úvaha, že tyto rozhovory pořídil Václav Havel na techniku Rádia Svobodná Evropa, se kterým Peroutka v té době stále spolupracoval. Ostatně americké jsou i originální pásky, na nichž byl rozhovor nahrán. Uvažoval snad Václav Havel, že by rozhovor mohl být odvysílán Československým rozhlasem? Jaké plány měl Václav Havel s natočeným materiálem, říká Tomáš Pánek, historik z archivu Českého rozhlasu.
3: Někteří autoři, takovým havlologové, tvrdí, že ano, ku příkladu Pavel Kosatík, ale sám Václav Havel tvrdí, že nikoli. On si to vlastně nahrával nikoli pro rozhlas primárně, protože připravoval takový cyklus rozhovorů s exulanty, právě o vztahu exulantů k té původní vlasti, o jaksi osudu exulantů, o údělu exulantů, který chtěl pak vydat nějak, myslím, knižně, ale ještě předtím na pokračování v literárních novinách v tom 68. roce. Takže tyhle ty nahrávky měly mu sloužit vlastně jakoby pro přepis do textu. Ale v druhém plánu měl, když už to má nahrané, že by to mohlo být i odvysíláno, což byl nepochybně i příklad. Máme k tomu důkazy toho rozhovoru s Ferdinandem Peroutkou.
2: O ním důkazem je dopis redaktora rozhlasu Jiřího Dienstbiera. Z kontextu je patrné, že Václav Havel po návratu do Prahy odevzdal nahrávku do rozhlasu k přepsání a snad i k něčemu dalšímu.
4: Milý pane Havle, podařilo se mi konečně v tom zdejším zmatku dát přepsat Peroutku. Kvalita přepisu odpovídá ovšem úrovni písárny Československého rozhlasu, což vás sice bude místy asi rozčilovat, ale zatím se s tím nedá nic dělat. Vysílat to zatím nebudeme z důvodů, které chápete. Jsou tam ovšem pasáže, které bude snad možné pustit dost brzy. Zatím si říkáme, že do sjezdu počkáme se vším, co by mohlo být záminkou pro organizování nějaké kodajovské platformy. Váš Jiří Dienstbier, Praha, 14. srpna 68.
2: Chystaný sjezd Komunistické strany Československa se měl sejít 9. září 68. Kvůli vojenské okupaci Československa se konal už 22. srpna, ale ani po něm situace neumožnila, aby se nahrávka dostala do vysílání. A onou kodajovskou platformou byla míněna skupina lidí uvnitř komunistické strany kolem slovenského generála Samuela Kodaje, jednoho z nejtvrdších odpůrců politického uvolnění jara 68. Jinými slovy, Jiří Dienstbier měl pocit, že předčasné odvysílání rozhovoru s Peroutkou, který byl ještě před několika měsíci komunistickou propagandou líčen jako jeden z úhlavních nepřátelů komunistického Československa, že tedy předčasné odvysílání by ničemu nepomohlo, spíš by mohlo uškodit. Teď zase zpátky do New Yorku. Ferdinand Peroutka se snaží z odpovědi na otázku Václava Havla tak trochu vyvléct poukazem na to, že má-li v roce 68 uvažovat o návštěvě Československa, musel by vědět, kdo ze svazu spisovatelů a svazu novinářů ho v roce 48 vyhodil z těchto organizací a pomlouval v Londýně. Když Václav Havel naznačil, že tohle všechno by se určitě dalo nějak vyřešit, začal Peroutka pro změnu rozvíjet myšlenku, zda vůbec by měla jeho návštěva v Československu smysl, zda ho v Praze někdo potřebuje, zda už se na něj dávno nezapomnělo.
5: No, já si nejsem jist, jestli je správné spojovat dvě věci, které jste spojil. Totiž otázku zapomnění nebo nezapomnění a otázku potřeby. Já jsem přesvědčen, že na vás speciálně nebylo zapomenuto v Československu. Ale přesto si myslím, že i kdyby bylo, neznamená to ještě nutně, že nejste potřeba.
0: To já nemohu vědět, ale jak říkám, já vám mluvím o těch zrnkách písku, co padají na tu hromadu, že tedy na to, co se v člověku válí v mysli. Teď přichází další otázka. Dejme tomu, že je nás třeba, dejme tomu, že nás není zapomenuto. My jsme spisovatelé, my jsme novináři. Do jakého prostředí přijdeme? Jak bychom mohli svou činnost zahájit nebo svou činnost rozvíjet? Já nevím, jestli bychom vůbec mohli pomýšlet na návrat dříve, než bude usnesena konstituce nějaká nová, víte? Poněvadž teprve v konstituci se asi objeví pravý rozsah práv individuálních prostého občana i práv spisovatelů. Zatím, co tak čteme v novinách a v tom prozatímním vládním programu, to je všechno velmi discouraging. My tam vidíme, že nemohou být dovoleny protisocialistické nálady, že nemůže být v novinách a mezi spisovateli dovoleno něco, co přestupuje meze socialismu, že rozhoduje přání lidu a tak dále. To má být norma, že ano, ale jestliže to má být norma, tak musí být vyjádřena normativním způsobem. Mluví se o protisocialistických náladách. Jakým způsobem dáte náladu do zákona? Mluví se o přáních lidu. Jakým způsobem můžete uzákonit, co je přání lidu a co není přání lidu? To všechno je tak zatím mlhavé, že člověk může být vydán, jako byl, na milost a nemilost, nebo ne, protože nezapomínejte, že toto přání lidu a tyto meze socialismu a tyto protisocialistické nálady, to byla terminologie stalinismu, který velmi vydatně užívali. Tak v tom by nebylo možno zatím vidět žádnou záruku. Socialismus, podívejte se. Já sám jsem nikdy neodporoval socialismu. Ale co je to socialismus? Ono je totiž velice mnoho druhů socialismu, že ano? A přívrženci jednoho druhu socialismu mohou o druhém druhu socialismu říkat, že to není žádný socialismus právě, jak se to děje. Já ve své minulé žurnalistické činnosti mám zkušenosti s tím, jak se užívá pojmu socialismus a jak se užívá pojmu přání lidu a, nebo lid. Tedy tím jenom chci říct, že ten návrat bude mít smysl i tenkrát, bude-li nám naše činnost umožněna tím, že konstitučně zákonem budou takovéto nejasné pojmy vymezeny.

0: Rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou je nejen střetem lidí ze dvou světů, toho svobodného a toho za železnou oponou, ale také dvou odlišných generací. 32letý Havel je na začátku kariéry, autor divadelních her a obratný publicista, který dostal příležitost. Proti němu sedí o více než 40 let starší Peroutka, zruční novinář a brilantní komentátor, který zažil skvělé okamžiky první republiky, nacistický koncentrační tábor, odchod do exilu a práci v rádiu Svobodná Evropa, která vůbec nebyla špatná, jen kvůli jejímu nevelkému dopadu na posluchače v Československu byla už jen ozvěnou původní slávy. Z Prahy znal Peroutka Havlova otce, znal ale i Václava Havla, hovoří opět Anna Frajmanová.
1: Já si myslím, že jo, nemůžu vám to říct určitě, protože mu bylo 12 let, že jo, v 48. Ale myslím si, že to věděl. Já si myslím, že taky sledoval tu českou kulturu a věděl, že Václav píše hry, věděl, že je to člověk, který mluví k tomu, co se ve společnosti děje, že je slyšet na té scéně nebo v té společnosti, která se nějakým způsobem hýbe, tak si myslím, nedělal si nějaké extra iluze, protože to je vidět, že si drží takový odstup, nebo slyšet, že si k tomu chlapci drží takový odstup, ale to možná je proto, že on prostě byl velmi ostražitý, co se týče těch kontaktů s Československem. Já jsem samozřejmě pana Peroutku nikdy nepoznala, ale asi to byl člověk se silnou osobností, velká autorita, bych řekla. Cítím to i z Václava, že ctil tu autoritu, že s ním hovoří s respektem. A myslím si, že on mohl mít takovou pověst, Václav, že je, nechci říct, já to nemyslím špatně, sebevědomý, ale myslím, že Václav Havel měl tu pověst, že to není žádný přišlápnutý nebo ušlápnutý pisálek, který se vynořil z nějakého prostoru zakázanosti, nebo jak bych řekla, ale že to je sebevědomý mladý muž, který se nebojí na veřejnosti, nebo tenkrát už zralý, že už mu bylo přes 30, který se nebojí říct své a že jeho hlas je slyšet. To si myslím, že on tím i tak trošku v Československu tehdejším, i v té tváři a vůbec v tom prostředí mohl ty kolegy dráždit. To si dovedu představit a sama jsem svědkem toho, že prostě některé lidi dráždil, že měl svůj názor, nebál se ho říkat, ne vždycky ten názor byl stejný nebo podobný jako názor té většiny, s kterou momentálně debatoval, čili možná, že i tady se tak oba dva trošku jakoby ošahávají, ale v závěru jsem zaznamenala, že ten Václav je dost už, že už dost jako stojí za svým a je dost rázný a že už se prosazuje. No.
2: Jistě, kdybychom tak generálně uvažovali o situaci, o okolnostech, o podmínkách, do kterých bychom se chtěli vrátit, tak bych řekl si toto, že jistě bychom se chtěli vrátit. Dokonce řeknu něco víc, že ani bychom nikdy nebyli odešli v roce 48 z Československa, kdyby nám tenkrát zbylo tolik práv, kdybychom měli tolik práv, co má Černoch v Americe. Poněvadž dneska má Černoch nekonečně víc práv v Americe, než jsme v roce 48. Ale nám by byla stačila ta práva, která měl tenkrát. To je poněvadž pro naše povolání spisovatelský a novinářský, ať ten Černoch žil v jakékoliv situaci, tady byla pro něj svoboda tisku, tady byla pro něj možnost publikace a on mohl bojovat o to, co pro sebe a pro své lidi chtěl. To všem nám bylo úplně vzato.
3: Já bych se vás rád teďka zeptal na jednu další věc. U nás doma posledních přibližně 20 let bylo o emigraci napsáno mnoho. A Já jsem tomu nikdy příliš nevěřil, co bylo psáno, ale tady v Americe, kde jsem mluvil se spoustou exulantů, jsem se definitivně utvrdil v tom, že většina z toho, ne-li skoro všechno, něco bylo o exilu psáno, byly nepravdy. Pravděpodobně toto systematické opakování určitých nepravd zanechalo i u řady jinak soudných lidí své stopy. To já myslím, že tomu se nelze divit. O emigraci a o vás osobně bylo psáno, že jste agenti imperialismu, zrádci národa. Vaše činnost v exilu byla popisována asi tak, že v podstatě postáváte u bran Pentagonu a čekáte na okamžik, kdy americká armáda vtrhne do Československa, aby svrhla komunismus a pověsila všechny komunisty a dosadila vás na ministerská křesla a tak dále a tak dále. Nemusím vás asi o tom moc informovat, asi jste o tom četl sám dost. Já bych rád, abyste českým posluchačům řekl také jednou po 20 letech vy sám za sebe, bez těchto různých nesprávných prostředníků a interpretů, jaký je vlastně váš vztah k Československu. A zvláště dnes, kdy se v Československu hodně mění. Jak vy se díváte na situaci v Československu, jaké eventuálně naděje vkládáte do toho, co se dneska v Československu děje, jaké obavy naopak to ve vás probouzí?
2: Podívejte, já po celou svou žurnalistickou činnost jsem měl jednu zásadu, že jsem neodpovídal na něco, co je blbé. Já nevím, co všechno o nás bylo psáno, já se pamatuju jenom, že bylo o nás psáno, že jsme chodili v Mnichově, v nacistických průvodech s hákovým křížem na rameně. Já na to neodpovídal tenkrát, neodpovím na to dneska. Já nebudu odpovídat na to, jaké je moje stanovisko k československému státu, buď to za 30letou žurnalistickou mou činnost je jasné, jaké je stanovisko moje k československému státu. Když to nikdo neví, já mu nemohu pomoct. Když někdo přijímá tyto lži a věřím, já se tomu nebudu bránit. Ale nebudu polemizovat prostě proti absurdnostem. Co se týká toho druhého, jak se dívám na dnešní situaci, to nám, aspoň mě, dá dosti lámání hlavy přirozeně. Otázka, jak se dívá člověk dneska tady v exilu na domácí situaci, je v podstatě otázkou, jestli důvěřuje dnešnímu liberálnímu režimu v Československu, režimu Dubčekovu, jestli věří, že tento režim to, co říká, myslí upřímně, že svůj program liberalizace chce provést, a nebo jestli je to jeden z klamů, který jsme tolik a tolik už zažili. Já věřím, že tento liberální směr to myslí upřímně. Mně imponuje jeho odvaha, odvaha všech těch lidí, kteří v této situaci, která někdy může být napjatá, tak pevně stojí na svém stanovisku. A pokládám to za jednu z nejhezčích epizod v českých politických dějinách. Jestliže tento režim nový potřebuje nějaké důvěry, já nejsem ten, který by chtěl kdykoliv tuto důvěru podlamovat. Naopak já jsem ten, který by chtěl přispívat k tomu, ještě aby lidé tomuto věřili, poněvadž to máte tak. Jestli tento režim nezasluhuje důvěry, tak pak už Československo nemá žádnou šanci. Tomu se spírám věřit jednak, že nemá žádnou šanci, a za druhý, já nemám žádné doklady o tom, že ten režim to myslí nějakým způsobem podvodně. A proto bych vším způsobem, který já mohu vyvinout, a ostatně to odpovídá celému mému postoji minulému, já věřím ve vývoj, jako demokrat musí vlastně věřit ve vývoj, buď to věří ve vývoj nebo v revoluci. já musím věřit i v této situaci ve vývoji. Já nemohu věřit, že všechno se stane najednou jedním skokem přes noc nebo za jeden měsíc. Já dokonce si myslím, že někdy je to škodlivé, poněvadž každá změna, která se nevžije dost do lidí, není taky pevně zakořeněna. Každý vývoj musí postupovat tak, že něco se stane, lidi to do sebe absorbují, stane se to normálním stavem už lidí, lidé už tím způsobem myslí, pak se zase postoupí poněkud dále a zase dále. Toto je demokratická víra, kterou já zastával celý život ve všech otázkách, také v otázkách sociálních, a já se jí doposavat držím. A proto myslím, že ani od toho nového režimu Dubčekova my nemáme právo žádat nic jiného už podle svého demokratického přesvědčení, nežli vývoj.
4: Havel se ptá Peroutky. Neznámý rozhovor z roku 1968.
0: Osobností, které Václav Havel v exilu oslovil, bylo daleko víc. Namátkou Petr Zenkl, národně socialistický primátor Prahy a v exilu předseda Rady svobodného Československa. Slovenský demokratický politik a jeden z hlavních představitelů slovenského exilu Josef Letrich. Novináři Ivo Ducháček, Julius Firt nebo Ivan Jelínek. Spisovatelé František Listopad, Ladislav Radimský nebo Jiří Kárnet. Posledně jmenovaný pojal odpověď na Havlovy otázky i jako téma rozsáhlé eseje s názvem Posmrtný deník, vydané později knižně i u nás. A během léta 68 se měl ještě Václav Havel v Paříži setkat s Pavlem Tigridem. Nabízí se jednoduchá otázka. Kde všechny tyhle zajímavé rozhovory, ať už v písemné nebo zvukové podobě, dneska jsou? Věděl to Václav Havel a ví to Anna Frejmanová?
1: Ne, vůbec. Prostě já jenom vím, že to pořád hledal. A potom jsme to hledali my. Ale nenapadá. Mluvila jsem o tom s Janou Červenkovou, spisovatelkou a partnerkou Milana Jungmana, šéfredaktora Literárních novin, protože jsem si tak tajně doufala, jestli někde není archiv literárek, protože nevím, někde jsem zaznamenala, že prostě ten balík nějaký by mohl být v těch literárkách, ale ten archiv nějak zmizel. Já vím, že on z toho asi měl víc cílů s tím, jo? Jednak vydat knížku, potom se to nějakým způsobem ještě transformovalo do toho rozhlasového vysílání a někde jsem zaznamenala, že z toho udělal montáž. Víme, že to chtěl vydávat v Literárních novinách na zadní straně na pokračování. Ale kde by to mohlo být, už mě nenapadá. My jsme v té knihovně Václava Havla, která bohužel tedy už neexistuje, ale já to téma neopouštím a pořád se o to zajímám. Hodně se zajímali o ty nahrávky vůbec, protože víme třeba z dálkového výslechu a z jiných, ale i od Václava přímo. Prostě on jel do té Ameriky s tím, že tam on něco z toho zážitku vydobude. On vždycky, když něco zásadního prožíval, tak se snažil to nějakým způsobem, řeknu, ošklivě zužitkovat. Například ve vězení napsal dopisy Olze. Ale to ještě jsme daleko, to ještě ve vězení dávno není. On prostě do té Ameriky, pokud vím, odjel proto, aby vytěžil z té cesty knihu. Měl plán, že tam uskuteční rozhovory s různými exulanty, které on vlastně tím, z jaké pocházel rodiny, tak buď to nějakým způsobem znal, nebo ne asi osobně, ale jeho rodina, která patřila k takovým nejkulturnějším rodinám první republiky. Vlastně spousta lidí tu rodinu znali a znali to jméno, čili věděli, z jaké rodiny Václav přichází a kdo je. Navíc on už měl nějaké jméno z té divadelní scény a tak. Konec konců jel tam na premiéru své hry v New Yorku. Takže se dalo očekávat, že bude úspěšný, co se týče toho, že ti lidé ho přijmou a nějakým způsobem s ním budou hovořit. A to se zřejmě stalo, protože i on o tom mluvil a celý svůj zbytek života vlastně přemýšlel, hledal ty texty, pátral, kde výsledek té jeho práce mohl být.
0: Nevíme přesně, kdo z dotázaných odpovídal Václavu Havlovi písemně a koho během pobytu ve Spojených státech natočil. Nevíme, kdo odpověď odmítl. Dochovaný rozhovor s Ferdinandem Peroutkou je tedy za těchto okolností skutečným unikátem.
3: Ta další otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, je otázka po samé situaci exilu. Vy jste Čech, že jo, novinář, který dlouhá léta v Československu pracoval a který posledních tedy 20 let svého života byl okolnostmi odsouzen k tomu žít v Americe z politických důvodů. Předpokládám, a vše mi to potvrzuje, co o vás vím i co vy sám říkáte, že navzdory těmto 20 letům jste zůstal přirozeně Čechem, že svým způsobem vás dodnes osudy Československa zajímají víc možná než osudy Ameriky, i když žijete v Americe a ne v Československu. Mě by zajímalo vaše reflexe vůbec té exilové situace. Co těch 20 let s vámi zároveň udělalo? V čem je váš vnitřní problém? V čem je naopak vaše jistota? Já se nedovedu do té situace vžít. Musí to být svým způsobem asi něco velmi tíživého. Vy sice asi tady žijete po té hmotné stránce líp, než byste žil v Československu, ale to samozřejmě je to poslední. Pravděpodobně to spojeno s určitými vnitřními problémy. Mohl byste mi o tomhle něco říct?
2: Já dobře nevím, co chce teď, abych řekl, můj poměr k Americe, nebo jak?
3: Spíš bych myslel váš poměr ke své vlastní situaci. Čecha, žijícího 20 let v Americe.
2: No podívejte, situace Čechů, kteří žijou 20 let v Americe, je velmi rozdílná. To není jednotná situace. Jsou tady lidi, kteří se zabývají export, import, ty se báječně vžili do amerického života, že jo. Jsou tady restauratéři, kterým se vede dobře, ty taky se báječně vžili do amerického života. Různí praktičtí lidi, kterým to vyhovuje všechno, co tady je. Je tady situace potom jiných lidí, kteří jaksi více už svým povoláním srostli s tou českou tradicí, aspoň jak my si ji představujeme, a ti se tady nemohou cítit doma, poněvadž tato země přes všechny věci, kterými vyniká, přes všechnu ušlechtilost, která často v její politice je, je přeci něco úplně jiného, než to, nač my byli zvyklí, co byla naše tradice. A nějakým způsobem člověk je svázán s tou českou tradicí a nemůže přijmout tradici cizího národa. To, já říkám člověk, vlastně mluvím o sobě.
0: Příběh objevení zatím zřejmě jediné dochované nahrávky ze série rozhovorů Václava Havla s významnými exulanty je také zajímavý. Popisuje ho historik Tomáš Pánek.
5: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek v roce 2025, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, které tam dali v předchozích letech naši rozhlasoví kolegové, kteří ušli do důchodu či odcházeli z nějakého důvodu z rozhlasu. No a přišel na to, že se jedná o kopii toho slavného rozhovoru, o kterém se vždycky mluvilo, ale nikdo ho nikdy neslyšel, tedy rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z 68. roku. A ty indicie, podle toho, kde to bylo nalezeno, napovídaly, že to bude z pozůstalosti paní Jarmily Lakosilové. My jsme se pak paní Lakosilové ptali, ona si to už bohužel nepamatuje, ale bylo to tu přetočeno v roce 2001, tudíž jsme tušili, že tu ještě musí být nebo někde zase ještě zvenku ty originální pásy. Ale Miloš pátral dál a v únoru letos, tedy v roce 2026, objevil i ty tři americké výroby, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie. Zkrátka dobře, ale jak se to tady objevilo? Musel to sem někdo paní Lakosilové zřejmě pro nějaký pořad dát. paní Lakoslová to nechala přetočit. Já jsem pak poslouchal všechny ty pořady o Peroutkovi i o Havlovi, co paní Lakoslová někdy na přelomu tisíciletí udělala, jakože jich bylo dost, ale nikdy to použité není. Zkrátka dobře se na to pak zapomnělo, no a bylo to v té pozůstalosti a pak se to dostalo k nám do archivu.
0: Jasné není ani to, kde magnetofonové pásky s nahrávkou rozhovoru byly mezi rokem 68, kdy byly odevzdány do rozhlasu, jak jsme slyšeli v dopisu Jiřího Dienstbiera, a rokem 2001, kdy byla opět v rozhlasu z originální nahrávky vyrobena kopie. Co se s nahrávkou dělo těch 30 let?
5: Třeba se někdo ještě ozve a nějak nám to ozřejmí, ale samozřejmě se nabízí jaksi nějaká interpretace, že ho někdo buď ten rozhovor schovával z rozhlasových pracovníků u sebe doma, aby tady nebyl objeven. Případně tehdy se tady na tom přelomu tisíciletí, jak jsem o tom hovořil, přetáčeli spousta věcí i pro Jarmilu Lakosilovou z Archivu Svobodné Evropy. Mohl ho někdo odníst z rozhlasových pracovníků exulantů na západ a uschovávat ho u sebe venku, no.
0: A nebo to bylo ještě nějak úplně jinak? Bez ohledu na tyto okolnosti jde ale o mimořádně pozoruhodný materiál, který hodně vypovídá o způsobu uvažování Ferdinanda Peroutky o československém roku 68, ale vypovídá i o Václavu Havlovi. Oslovit na jaře 68 významné a u nás tehdy stále tak trochu zatracované osobnosti po únorového exilu určitě chtělo dost kuráže. A i ty dvě otázky, které jim pokládal, chtěl byste přijet do Prahy na návštěvu, chtěl byste se tam vrátit natrvalo, šli opravdu na pomyslnou dřeň a nutili dotázané promýšlet celou jejich exilovou existenci a její smysl.
2: A tak nakonec, co zůstává? Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast. A když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tam je život, o kterém my tak málo vlastně víme. My o tom víme abstraktně, my o tom čteme, my o tom slyšíme, ale jako člověk necítí život na vlastní kůži, tak neví, co to je. Co je to návrat? Návrat kam? Zajisté člověk se může vrátit ke kamení, k budovám, k mostům, k hradu a tak dále. A když si to všechno prohlídne, co dál? Už aspoň v mé generaci, v mém věku, co by mě zbývalo? Navštívit několik hrobů a dál nevím. Poněvadž lidi, moji lidi zemřeli už. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
3: Já vám děkuji mnohokrát za rozhovor a pevně věřím, že bude moci být vysílán. Myslím, že nevím, jak na tom záleží vám, záleží-li vám na tom, ale myslím, že v každém případě daleko víc by na tom mělo záležet nám doma. Děkuji.
0: Skutečnou tečku obstará ještě jednou Václav Havel. Rok po návštěvě ve Spojených státech, 16. března 69, napsal Peroutkovi dopis, který stojí za ocitování.
6: Musím se na jedné straně hanbit sám před sebou, jak nezodpovědně plním své úmysly. Zároveň však musím žasnout, jak rychle ta doba uběhla. A není čemu se tolik divit. Vždyť se za tu dobu semlela pěkná řádka věcí. Okupaci své země člověk přeci neprožívá každý rok, aby to měl brát jako housku na krámě. Zkrátka a dobře, vír událostí mne natolik strhl do svého kola, a přirozeně nejen ve vnějším slova smyslu, že měl člověk co dělat, ale především ve smyslu vnitřním, že měl na co myslet, že dopis vám není zdaleka jedinou věcí, kterou jsem chtěl napsat už dávno a kterou píšu až teď. Vlastně jsem vám chtěl napsat proto, abych vám poděkoval ještě jednou z této dálky za milé několikeré přijetí, za rozpravy, které jsem s vámi mohl vést, za přátelské porozumění a pomoc, jich se mi od vás a vaší paní dostalo, a v neposlední řadě i za interview, který jste se uvolil se mnou natočit. za což všechno, snad nevěříte, nechci děkovat jen proto, že se to hodí, ale z důvodů vážnějších. Setkání s vámi stejně jako setkání s dalšími osobnostmi, které jsem do té doby znal jen podle jména a podle díla, aniž jsem tušil, že se s nimi setkám, mi dala opravdu hodně. Vstoupila do mého života a do mého vědomí jako jejich trvalá součást a rozšířila můj svět o jakési nové území, které mi už nikdo nemůže vzít. Nejde přitom zdaleka jen o tato všechna setkání, o zájem, přátelskou pomoc a o celé inspirující klíma, jež můj pobyt v Americe provázely, ale vůbec o samu Ameriku, aspoň tu, kterou jsem poznal. I to všechno jsou věci, na které nezapomenu a které, jak se mi zdá, mě musí už natrvalo spolu ovlivňovat. Stručně řečeno, abych neupadl do přílišného patosu, vzpomínám na vás stejně jako na řadu dalších často, rád a vděčně. Což byla hlavní věc, kterou jsem vám chtěl napsat. Pokud jde o váš interview, po návratu jsem ho odevzdal Jiřímu Dinsbírovi z Pražského rozhlasu, kterého velmi zaujal a který naplánoval, že ho budou v září vysílat. Nedošlo k tomu ze zřejmých důvodů. Přijeli sem sovětské tanky, aby tomu zabránili. V této souvislosti mne napadá, že jejich příchod byl vůbec z hlediska mého amerického podnikání načasován s jakousi symbolickou logikou. Přijeli právě ve chvíli, kdy jsem shromáždil všechny odpovědi na svou anketu a sestavil z nich a svých průvodních úvah montáž, která měla v září začít vycházet v Literárních listech a v níž bylo zřejmě poprvé od února 1948 pojednáno v zásadně jiném světle, než jaké bylo vlastní oficiální ideologii, téma poúnorové emigrace a téma února 1948 a v níž konečně měli poprvé po 20 letech zaznít na stránkách domácího tisku autentické hlasy předních politických osobností poúnorové emigrace. Tak to celé vypadá, jako by právě tohle byla ona hranice, která neměla být překročena za žádnou cenu. Z hlediska reality je to samozřejmě náhoda. Pochybuji, že Brežněv věděl, že to chystám, i když jinak sleduje všechno u nás velmi pečlivě. Jako souvislost symbolická to však vystihuje celou situaci, zdá se velmi přesně. Pan Dinsbír byl pak poslán postrkem do Washingtonu jako dopisovatel, aby doma příliš nezlobil. A ten pásek je bůh ví kde, nejspíš v archivu rozhlasu. Je mi tedy líto, že jsem vás trápil zbytečně.
0: V pořadu hovořili Anna Frajmanová a Tomáš Pánek, dopisy Václava Havla a Jiřího Dinsbíra přečetli David Schneider a Libor Vacek, technicky spolupracovali mistři zvuku Adam Cejnar a Julian Boša a za to, že jste poslouchali, děkuje David Hertl.
4: Celý rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Historie Plus.
0: Sovětský obžalovaný se přiznává, jako když operní zpěvák přistoupí k rampě a zaspívá árii.
7: Napsal Ferdinand Peroutka po prvním moskevském procesu v srpnu 1936. Odhalil podstatu věci. Jiní o těchto procesech psali oslavné knihy.
4: Historie Plus v sobotu po 17:30 večer a v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. Je přípustné prosazovat politické nebo nacionalistické zájmy násilím a je možné protestovat proti světu, státu, civilizaci nebo emigraci za pomoci výbušnin a krvavých útoků? Odpovědi na to, kde jsou kořeny terorismu a jak přemýšlejí teroristé, hledá Český rozhlas Plus. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za nedostatečné výdaje na obranu. Lékaři před chřipkovou sezónou doporučují očkování. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci 1-1 na zápasy. Zítra bude polojasno, teploty 19 až 24 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Americký velvyslanec při NATO kritizuje Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Matthew Whitaker to řekl na bezpečnostním summitu v Praze. Washington od spojenců očekává vydávat na obranu 5% HDP. Česko ale plánuje pro příští rok pouze 2%.
9: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
10: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
9: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% mají například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
8: Sezóna respiračních nemocí se blíží. Podle lékařů by lidé měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale například proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
11: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
12: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
11: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
13: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
11: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: Činoherní studio v Ústí nad Labem zahájilo 55. sezónu. Divadlo chystá 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
14: Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci s Američany 1-1 na utkání. Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Lehečka poté porazil Sheltona 2-6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jakým způsobem těžkým zápasem prošel.
15: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
14: Utkání Česko-Spojené státy bude pokračovat zítra ve 14 hodin a hokejisti Kladna slaví v této sezóně druhé extraligové vítězství. Spartu Praha doma zdolali 3-2 po nájezdech. V dalších pátečních zápasech Třinec porazil Brno 6-5, Olmouc Plzeň 3-2 v prodloužení. Pardubice vyhráli v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0.
16: Překážky na D1 na Vysočině a taky za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice. Překážka 78. kilometr v levém pruhu. Měl by to být provaz, případně upínací popruh. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice. Stále překáží odstavené osobní auto. Na 17. kilometru blokuje levý pruh. Je u něj silničářská šipka. Na D1 jedničce v Brně směr Ostrava na exitu 196 Bratislava. Hustý provoz, zřejmě je to kvůli kilometrové koloně na D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy. A silnice 18 s Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem. Podle policie neprůjezdná. Uzavírka je mezi odbočkou na obec Lás a Vranovicemi. V úseku zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut. Pokud to omezení trvá, osobním autem se dá objet přes Vysokou u Příbramě a Třebsko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra bude polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou na 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Významný český katolický duchovní, premonstrát a politický vězeň Hugo Josef Pytel získal za své celoživotní postoje ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu. Publicista Milan Hanuš zaznamenal jeho vyprávění pro dvoudílné dokumentární pásmo z cyklu Pamětníci. Pořad vznikl v létě roku 2002 v době nejničivějších povodní v našich moderních dějinách, které zasáhly třetinu území republiky.
4: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

Umění poutavě vyprávět a navíc o svém životě, to je dar, o kterém jsme se mohli přesvědčit už minulý týden, kdy nynější třeboňský děkan páter Hugo Pytel vzpomínal na své klatovské mládí, na konec války a následný noviciát v premonstrátském řádu, na dokonale zorganizovaný zátah na řeholníky a řeholnice v 50. roce, na násilnou internaci v Broumovském klášteře a vojenskou službu u jednotek PTP, kterou mladý adept kněžství strávil především ve vojenských ošetřovnách. Podařilo se mu sice přežít nejhorší období stalinského teroru, ale i po návratu domů byl tajnou policií nadále sledován. Tomu však nebránilo v tom, aby se nezapojil do různých tajných církevních aktivit. Ale hlavní úder měl teprve přijít.

0: V 58. roce to bylo všechno zkonstruováno. Byl jsem pochopitelně pozorován na těch pracovištích, dokonce jsem věděl i o několika těch spolupracovníků STB a odrážel jsem i ty všelijaké provokace a můj život byl izolovaný. Nikam jsem nechodil než do práce, do kostela a byl doma, tam něco dělal okolo chalupy a byl jsem dělníkem ve skladu a prostě jakýsi člověk, který se také kmitnul o premonstráty a byl to spolupracovník, který měl ještě nějaké jako dluhy, co se týče justice z protektorátu, začal navštěvovat ty své známé, tedy moje spolubratry kleriky na Moravě. Ty si nechali docela důvěřivě vypravovat, že připravuje přechod přes hranice, že to má zajištěný, jestli by někdo nechtěl jít s ním a tak dále. Prostě byl utečen do Rakouska, vyslán maskovaným jakýmsi útěkem tehdy v 58. roce, kdy hlásali ty chlubné nápisy na každý hrozích, že neprojde ani myš, že ano, on prošel tedy a
1: ozval se z toho Rakouska.
0: Právě, že se ozval, že ano, posílal odtud karty a na mě si neodvážil. Ale na ty spolubratry vzáš na jednoho, takže jsme byli zatčeni a je to, jak se v kriminálu říkalo, věděl, nepověděl. Že jako jsme věděli o připravovaném ilegálním přechodu, že jsme to neřekli, no jasně, neměl naprosto nic společného, ale přesto, že jo, jsem byl 30. ledna ráno z pracoviště zatčen, to už bylo vidět a nervozita, to už bylo připraveno.
1: Kolik vás bylo před soudem ještě?
0: Oni utvořili, tedy zatkli mě, odvezli do Plzně, do kachlíkárny, bývalé gestapo, tedy utvořili skupiny v Praze, v Jihlavě, v Brně a v Plzni. Ta plzeňská skupina, to jsem byl já a pátr Jindřich Brynich, který byl socius novicmistra, který nás učil liturgii a tak dále. A byl jste staré komunity kláštera Tepelského. V té době byl farářem v Blatnici u Plzně. A potom administroval také Chotěšov. A to bylo místo mé trestné činnosti, protože v kostele v Chotěšově jsem v mariánském roce 54 složil slavné sliby, tedy řeholní sliby. U toho pátra Jindřicha našli moji profesní listinu, která byla tedy corpus delicti při soudu, že to byla ta podvratná činnost, že jsme udržovali řád. Byla několika měsíční tedy vyšetřovací vazba, poměrně těžká, v Plzni. A pak byl soud, byli jsme odsouzeni pro podvracení republiky, takový známý komunistický soudce. Přísedící byl takový učitel z Klatovska i svou vizáží, tedy člověk všech režimů, než tam prostě seděl a najednou z ničehož nic vyhrkl. Tak jak jste tu ilegální činnost dělal? No, otázky, na které nebyly odpovědi. No a druhá přísedící byla nějaká hokyně, prodavačka v zelenině, která mě například dala otázku, jestli jsem chodil do kostela i za svého mládí, jestli jsem chodil. A jestli si pamatuji, jak u kostela stáli žebráci. No, dřív tam stávali žebráci. No vidíte, vy jste chtěli, aby se to vrátilo. No tak co se mi mohlo to říct. No a nejhorší tam byla ta prokurátorka, jmenovala se Brožová a to byla špatná žena, ubohá, která tam jako hrála tu svou cynickou úlohu. Dále obecenstvo tvořil jeden estebák a přijela tam moje sestra. Maminka a sestry pochopitelně tohleto prožívali, že ano, jsem jim vděčný, že mě nic nevyčítali a že to snášeli. A zvlášť jsem vděčný paní Karlové. To byla maminka dnešního faráře z Bechyně, který byl tajně svěcen dnešním kardinálem Korcem ve vězení. Její rodina byla strašně pronásledovaná. Tento syn, který je dnes knězem, dcera, byli dlouhá léta odsouzení, všechno jim bylo sebráno. No tak byla velkou oporou, sestře a tak dále, doprovázela ji na ten proces. Já jsem odmítl advokáta, protože to bylo zbytečný, tak jsem mu to řekl, že nechci, ale sestra v té snaze mě pomoci advokáta zaplatila. No tak ten tam něco taky jako blábolil. Tak se to takhle odbylo a dostal jsem 2,5 roku. No kdyby to bylo hned po 50. roce, tak by to bylo tedy vězení možná i Jáchymov a tak dále. Potom mě ještě drželi na zvláštním oddělení na Borech a převezli tedy do Kartous.
1: Jak dopadly ostatní?
0: Takhle tuhle v tom rozmezí.
1: Čili Bory a Kartouzy.
0: Kartouzy, kde byl ten výkon trestu.

0: Setkání s páterem Hugo Pytlem se odehrávalo v třeboňském augustiniánském klášteře za mimořádných okolností. Už jsem se o nich zmiňoval v první části našeho vyprávění. Zatopenými třeboňskými parky se valila velká voda a z nedaleké obce Majdaléna byli do kláštera evakuováni nejhůře postižení lidé. Přesto si páter Hugo Pytel našel čas, i když to nebylo snadné. Jako představený katolické charity v celém jihočeském kraji měl opravdu napilno. Telefonáty však zvládal s obdivuhodným přehledem, takže naše vyprávění mohlo pokračovat dál.
1: Když nás tam přivezli, že stáli jsme u zdi, musel se mlčet, no byl tam ten provoz, chodili ti chudbaři a to najednou šli dva mladší chodbaři a v nestřeženém okamžiku se ke mně přitočil jeden z nich a říká, chceš svaté přijímání? No já jsem žasnul a vtiskl mě do rukou maliličký balíček v cigaretovém papíru, tělo Kristovo. A dělal jsem na skle, nebyl jsem zařazen do takzvané vatikánské směny, kde to bylo velmi těžké, která byla složena z kněží a vrahů. Ty brousili pod vodou, tedy sklo na ty lustrové ozdoby s vysokou normou. A já jsem byl zařazen na sklo tak, že jsem ostřihával ty výlisky skleněné, tedy ty jakési korály. No to prášilo, že to člověk dýchal. Ty dílny byly v kostele, ten překrásný kostel po těch kartuziánech, který je příkladný slohově, to průčelí z červeného pískovce, ty překrásné sochy. Kostel vevnitř byl vymlácen, tam udělali podlaží a tam byly různé dílny, tedy také ta dílna s tím sklem.
0: V jakém stavu fyzickém a psychickém byli ti kněží, kteří už tam třeba byli 10 let nebo 8 let?
1: To bylo obdivuhodné, jakou měli výdrž. I po tom návratu tedy, pokud ještě žijí, zasluhují opravdu úcty a obdiv.
0: Vy jste ani v tomhletom okamžiku o tom svém tedy povolání nezapochyboval, protože jste říkal, že v tom 54. jste skládal slib přeholní ilegálně.
1: Ano,
0: čili
1: ano.
0: Jste měl zřejmě nějakou představu, že přece jenom někdy v budoucnu...
1: Jistě, že to musí prasknout, jak se říká. No, ale prostě tuhleto, řekněme tedy to zasvěcení, tak jsem si jako uvědomil, že kdybych jenom žil takhle celý život, takže to má jistě cenu před Bohem. Uvědomoval jsem si, že porozumění proto v tom světě nebude, no ale že nejsem sám a že byli. Víte, tady je veliký to společenství svatých, no prostě ty příklady těch před námi. Hmm. Oni ty životy také takhle prožili. V tom je ta víra,
0: ne?
1: V tom je ta víra. Buď tedy věříme, a to znamená i s těma rizikama.
0: A vy jste se toho kněžského svěcení té teda představy zřejmě asi nikdy nevzdal, a protože tehdy jste stále ještě knězem nebyl. Že?
1: Jistě, že ne. A pochopitelně, že jsem měl tušení o té cestě ke kněžství, jak se dneska říká, v podzemí. Dokonce, kdybych byl zůstal a odsloužil celou tu vojenskou službu u toho PTP, tak tam mnoho mých spolubratří došlo kněžského svěcení. Při té práci a tak dále, jak si osvojili ty disciplíny, a protože tam byli i perity, tedy buď profesoři, anebo doktoři teologie, takže ty teologické disciplíny absolvovali a obdrželi kněžské svěcení, což je také podivuhodné, že ani ta nejpřísnější ostraha následovat tohleto

0: Proto já jsem mu říkal, excelence, to mě říkáte vy, který jste se v 50. letech jasně vyslovil o takzvaném generálním semináři. On říká, situace je jiná, musíme všechno dělat, aby lidé měli svátosti, aby měli kněze a tak dále. No.
1: Čili to bylo v 60. letech,
0: to
1: potom
0: už bylo,
1: po návratu.
0: Ano, po návratu z vězení, což už je zase další epizoda a další
1: román. Čili to by vás
0: čekal
1: v tom případě oficiální litoměřická fakulta, teologická.
0: Ano, kam tedy po tom velikém dobývání se a obdivuhodným způsobem jsem se přeci dobil, nastoupil rovnou do třetího ročníku a tam tedy dostudoval.

0: Jak jsem vám řekl, já jsem poprvé vyjel do zahraničí, jako i moji spolubratři. A v té době už jsem pochopitelně byl pod převodem, i když jsem nebyl knězem, a použiji to slovo, organizoval jsem jaksi náš řeholní život, našeho kláštera, naší kanonie. A teď v tom 68. ten nádech, že se nějak začne. Tuhle ta možnost jako doznívala dlouho. Než nastala ta normalizace, která to vyloučila. Ale stejně se začalo. Já jsem vyjel a odstal jsem se v Tyrolsku, v Innsbrucku, kde je starobylý ještě od svatého Norberta založený klášter premonstrátský Wilten. A tam se konala generální kapitula premonstrátského řádu, čili byli tam premonstráti z celého světa. No teď tam jsem přišel, byl jsem tam jako Anička nebo Kera v té země divů, že jo, poprvé na západě. No a pro ně jsme taky byli exotí, tedy z komunistického Československa. No a teď ještě takhle postarší bohoslovec. Hezky nás přijali, já jsem tam měl s jedním mladším spolubratrem a já jsem za pomoci jednoho toho kněze, který uměl česky, jsem napsal takový přehled od té noci v roce 50 až do toho 68. roku, ty naše plány, tu naši činnost a tak dále, která svědčila o tom, že v daných okolnostech s rizikem pokračujeme v tom řeholním životě.
1: V řeholním životě v teple nebo vůbec? Jako vůbec.
0: A jako premonstráti. Nemohli jsme pokračovat v teple v žádném klášteře, ale prostě za daných okolností. Tohle to zaujalo celou generální kapitulu, bylo to tam přečtěno v aule, to tam vstoupilo do těch myslí, takže se rozšířila ta vstřícnost k nám. No, ta generální kapitula skončila a pan generální opat, když jsem naznačil, že jsem ještě nebyl v Římě, mě daroval 2 týdny pobytu v generálním domě v Římě. Takže já jsem z toho Tyrolska si to namířil do Říma. Tam v srpnu, kdy v Římě jsou jenom psí a turistí, jsem se odstl a sám, že jo, Čecháček. Tam, no tak mě vždycky rukama, nohama jsme se dorozumívali, co bych měl jako příští den navštívit. No a já jsem tam takhle vegetoval a byl jsem v Římě. No pak jsem se vrátil a jakože pojedu domů. Poslední zastávka byla v rakouském klášteře Schlegel u Eigen, hned za hranicemi. A už bylo třeba jako se vrátit domů, tak jsem se rozloučil prostě a ráno v tichosti, že na dráhu a odjedu. No ale v noci přišel klerik Gregor, zbudil mě a říká, ty Hugo, nemůžeš jet, tam se střílí. To ne, to jsou manévry. Tak mě přes ten zákaz vzal v noci k rádiu, já jsem si natočil Prahu, no a teď jsem slyšel o té tragédii. No tak jsem zanaříkal, já starý polokněz, co teď budu dělat a takhle. A teď se to tam sjíždělo. Spolubratři a představení, kteří tedy byli v cizině na západě, jsme se sešli v tom Schleglu a uvažovalo se. Zůstaneme na západě, půjdeme do

0: Jižní Ameriky taky, že jo, takový, jak se, nebo se rozdělíme po těch K4. Já jsem tam dostal telegram od opada Wolfganga Bema, abych zůstal, že poslední zkoušky složím v Innsbrucku, že budu vysvěcen a že prostě abych tam zůstal. Nakonec jsme se jako uradili, že musíme jít k těm našim lidem, že musíme domů. No tak celníci se tomu divili na hranicích a my jsme se vrátili.
1: A kněžské svěcení bylo poté?
0: Světil mě kardinál Tomášek v katedrále svatého Víta.

0: Snad největšími nepřáteli moci jsou ti, kteří jsou si vědomi hodnoty lidské důstojnosti. A ta má svůj náboženský zdroj. Myslím, že mezi takové lidi patří i páter Hugo Pittel a všichni ti bezejmení řeholní bratři a kněží, kteří dokázali čelit nepříjemnému tlaku doby. Začalo se té neslavné epoše říkat normalizace.
1: Já jsem měl výslechy.
2: Vy jste měl farnost vlastně v Teple, že jo?
1: Ne. To právě, víte, je takové úsměvné. Kdybys to mohl člověk říci, že pán Bůh jako taky si dělá legraci. Protože moje první samostatné místo, Dobřany a Chotěšov, čili místo mé trestné činnosti. V Chotěšově jsem složil ty, jak oni říkali, ty ilegální sliby, tak tam jsem byl potom farářem.
2: Na místě činu.
1: Ano. Tak sídlilo se v těch Dobřanech na faře, tam jako teda jsem dostal obsílku, abych se dostavil. No já jsem se nedostavoval, takže jednou strašný zvonění u fary a tam přilít ze sousedního domu, kde byla četnická stanice hned vedle fary, s rozepnutou blůzou SNBák a říká, pane faráři, vy jste byl předvolán, a vy jste nepřišel, Jak to, že jste nepřišel? No, protože jsem nepřišel. Ale vy musíte, jo, musím. Proto jsem tady, oni vám dávají náhradní termín. Tak mě sdělili ten náhradní termín, tak já jsem příští den při mši svaté na konci požádal ty denní účastníky mše svaté, aby se modlili, že jsem volán na STB. A skutečně jsem potom následující ráno, kdy byl ten náhradní termín, si vzal starý zimník a jel jsem do Plzně vlakem. Šel jsem do té kachlíkárny, kde už jsem si odbyl, že jo, svý. Tam jsem musel odevzdat legitimaci a že si soudruzí pro mě přijdou. Tak skutečně přišel a začal, člověče, co si myslíte, že máme než vás? Já jsem přijel, až jsem přijel, prostě vlakem. Tak teď, že jako budu čekat, tak jsem mu odpověděl, že jsem na to připraven. A vzal jsem si sebou knihu Kajíne, kde je tvůj bratr? To je kniha, kde jsou popsány životopisy kněží vězňů koncentračních táborů. To jsou mučednicí, ty jsem prosil o přímluvu, potom řekl, abych si tam sedl a čekal. No tak jsem čekal, než mě zase vyzvedl a zase je vedl do jiný jizby. To už byla tedy ta vyšetřovna. Úzká místnost, kde byl konferenční stolek s dvěma křesílkama a psacím stolem a velkou skříní. Tak nějak to na mě ta skříň udělala takový divný dojem, že tam něco musí být. No, skutečně bylo. Načež ten pan referent Giebel, to byl referent na krajské STB, který měl na starosti církev. Tak začal, tak pane Pittel, tak jak ty řehole? No tak jsem dlouho mlčel, no tak jako ty řehole. No tak jsem potom nakonec řekl, pane referente, já jsem administrátor farního úřadu Dobřany a Chotěšov. Jestli máte něco k duchovní správě, tak prosím, ale jako řehole a situace církev a tak dále, to se musíte obrátit na administrátora arcibiskupství pražského, biskupa doktora Tomáška. Tak on se tam motal u toho stolu psacího, tam něco nějak stiskl a přišel další. Ten na mě, no pane Pittel, co si myslíte, vy nám tady mlčíte, nebo nevím, teď vy nás provokujete, člověče, a takhle, no tak já jsem zase provokoval, že jsem mlčel nějakou dobu, nechal jsem ho mluvit, nakonec jsem se na něj jako tak trochu i utrh, no co vy tady vlastně jste? No, tak zase do mě jako takhle hučeli, no a v tom se ozvalo klepání na dveře, přišel nějaký pan, soudruzi, promiňte, já musím do skříně si tam vzít něco. Tak v té skříně se nějak pochroumalo to nahrávací zařízení, kterým to šlo nahoru a oni odtud dávali ty pokyny zase, že jo. Tak to pokračovalo, až přišel třetí a já nechci říct jako to slovo, kterým ho označuji.
2: Hulvát.
1: No, ještě něco víc. A ten začal, tak pane Pittel, co, znáte mě? Co bych vás měl znát? On to byl estebák z toho času mé vazby, tedy vyšetřovací vazby a tak dále. A co víc, jak se mi potom vybavilo, on to byl vlastně můj spolužák.
2: Sklatov.
1: Jo, takovej kádr.
2: Čili vás měl na mušce.
1: No, byl to člověk, který mě jako znal z dětství, takovejhle živel, který ministroval, že jo, jo, který tento. Tak já jsem jako říkal, proč by ho měl znát, no tak on začal dál tím svým způsobem. No to teď bude, to budou zvonit telefony, byl jsem u výslechu. No tak já jsem mu zase odsek. Vy víte, že v Dobřanech žádný telefon nemám, že to předchůdce odhlásil. A dopisy půjdou na všechny strany. No a ta mládež tam v Dobřanech, to jsem říkal, jsme měli svaté běžmování a vy jste se do toho tak obuli, že se to všechno rozprchlo, těch pár lidí, a já dneska, když od voltáře udělám pán s vámi, tak mám strach, než sepnu ruce, že mě i ta poslední babička umře. Tak jaká tam mládež? No prostě takhle jsem s nima nažíval a najednou nevím, kde se to ve mně vzalo, jsem prostě v ruce vstal a jak ten pan Giebel si prohlížel moji legitimaci, tak jsem mu ji vytrhl a z věšáku jsem popadl ten svůj zimník a šel. Otevřel si dveře s tým místem. No oni zůstali překvapení a počkejte, soudruzi, vás nepustí, počkejte, počkejte. A já jsem si to štrádoval tou dlouhou chodbou k té mříži. Soudruzi, vám neotevřou. No a já jsem pořád šel. A soudruzí odevřeli, tuhle ty přiběhli až k té mříži, že jo, no. Museli odevřít, protože jsem nebyl začen. Tak jsem jim tam ještě udělal takovou scénu u té mříže. Víckrát mě sem nevolejte, na foru mě nechoďte. A když, tak musíte mít bumážku od prokurátora, že jsem začen a povedete mě v železech přes celý náměstí. Tak takhle jsem odtud vypadl, byl jsem vyřízený, že jo. Sedl jsem si u františkánů v kostele, než jsem se trochu zase uklidnil, no. A vyvrcholilo to potom tím, že jsem byl přeložen.

0: Nenabízel vám nějaký církevní tajemník také spolupráci? Přece jenom tehdy, víte, byla taková akce ze strany právě státních orgánů částečně úspěšná, která potom dostala název Pacem in Terris. A to je taková trochu poskvrna i na té církvi, že přece jenom někteří, a nebylo jich tak úplně málo, začali trochu spolupracovat. Jak jste na to vy reagoval?
1: Tak předně, já musím vyznat, že to byla mimořádná boží ochrana. Prostě já jsem platil v jejich kruzích za takovýho prostě divocha, takovej typ. Například o mě prohlásila nějaká tajemnice, že jim tam přijdu v hábitě až na okres a tak dále. Tak ke mně nepřišli. Zkoušeli to tuhle těma výslechama, který jsem vám líčil. Mm-hmm. Pak ještě jednou v těch Karlových Varech, kde si mě předvolali, ale právě, že jsem je vždycky, jako můžu říci, vyhodil. Tak následovaly ty překlady a tak dále, taky omezení, že jo, na ty opravy mě nic nedali a tak. Ale taky jsem si byl vědom, že musím být opatrný, že jsem pozorován a že oni sledují ten život kolem mě, abych někomu neublížil. To byla vlna strachu.
0: Na ostatní postupné kmene.
1: Ano, jak to dělali i s ostatními složkami národa a tak dále, ale především, když taková totalita nastupuje, tak je to především církev. A komunismus má za podstatu nenávist Boha, všeho božího, protože zatím je důstojnost a svoboda člověka. Svoboda vyznání, že ano, náboženský život. No to je prostě síla, před kterou ten komunismus musí kapitulovat. Takže to se snažili od kořenů zničit. Proto je ta systemizovaná ateizace už od dětství. Proto získali takové ty jaksi labilní, notoricky proradné povahy. Všelijaký takový ty učitelé a všelijaký tuhle ty hochtaplery a bývalí konfidenti. Já pamatuju vlajkaře, vysloveného flákače v Klatovech, před kterým za protektorátu se lidi báli mluvit a tak dále. No okamžitě po 45. roce z něj byl komunista a jeho udělali hlavou města, předsedou Národního výboru, aby udělal tu nejšpinavější práci, vystěhoval poctivé lidi, rodiny, živnostníků z Klatov do pohraničí a tak dále. Takovýhle pablby a promiňte to slovo, takovýhle lidi, oni prostě potřebovali.
0: A jaký je váš lék proti té ustrašenosti a defenzivě? Postavit se...
1: Podívejte se, já jsem byl a jsem taky člověk ustrašený a bojácný. Takže nevím sám, kde se to ve mně v těch okamžicích vzalo. Ale zase je to z té zkušenosti, kterou přebíráme. I po té vlastenecké stránce, když se nám dětem a studentům předávaly dějiny a ty dějiny, s kterými jsme ještě jakýsi kontakt měli, že jo, za svobodu a tak dále. Teď skutečně ten příklad z té okupace těch věrných vlastenců a kněží. A nakonec u nás jsou to i ty postavy svědců. A nakonec tedy i ta síla evangelia, to přeci nejsou věty jen tak nějaký krásný fráze.

0: I lidské příběhy mají svého režiséra. Z kláštera v Teplé Mladinovic vyšel a po 40 letech hned po listopadu se do něj páter Hugo Pitel vrací. Tentokrát jako jeho převor.
1: V době revoluce jsem vystoupil veřejně. Okamžitě jsem věděl, že se musí teď je ten okamžik začít. I s tím rizikem. A zase mě naplnilo tak, jak i ty druhý, taková nějaká vnitřní jednota, že teď je ten zlom. Že teď přichází to, co jsme v 48. začali říkat, že to praskne a co se potom jako nezdal, tak prostě teď, že to je. A tak jsem prostě se sebral a jel jsem do Plzně, začal jsem tam, kde to nejvíc zašmodrchali, na krajském úřadě. Jsem přišel, že předali klášter Teplá památkářům a je, že já žádám o vrácení. Že církev existuje právně, řády, že právně existují, že nikdy nedošlo, ani nemohlo dojít ke zrušení řádu, čili že existujeme a že žádáme o vrácení. A já, že jsem převodem a tak, no tak tam mě přijela nějaká inženýrka, taková ženička, která dělala kněžím velké těžkosti a maskovala to ochranou objektu a tak dále. Tak tuhleta Hanzlíková se začala přede mnou třást a to budete chtít také vy, te plasy. A tak já jsem byl, no co bych chtěl plasy, to už dávno není klášter, to je od Josefa II. Zámek. No a od ní jsem šel na památkáře, tedy ochránce přírody, na tehdejšího soudruha ředitele, inženýra, architekta, a to jméno už mě naštěstí vypadlo, protože to byl zvlášť vyšlechtěný exemplář. Ten mě tam začal poskakovat, že nic nevydá, že on musí hájit státní majetek. Načež jsem mu tedy odpověděl, že žádám, aby mě teď z místa rámcově řekl, jak použil 10 milionů korun, které po odchodu armády ministerstvo obrany za devastaci kláštera jako poukázalo těm památkářům. Tak začal blekotat, že vyčistili park, to byla džungle, že se starali o propagaci, že stavěli panely o klášteře Teplá, takový blbosti a tak dále. Já jsem jako důrazně žádal a jako jsem mu řekl, aby nepochyboval ani chvíli, že prostě ten klášter se bude muset vrátit. Představte si, že tenhle ten chlapík po mém odchodu zapracoval a já jsem měl potom telefonát, ještě někde ve starých zápisech, to mám popsaný. Nějaký inženýr od Svazarmu z Prahy mě telefonoval, abych se vzdal té myšlenky o návratu Teplá, že středisko to prodá nějakýmu chlapovi ze západu na hotel, ten klášter Teplá. No tak jsem mu vyložil, že se hluboce mýlí, že takového nic nebude a okamžitě jsem po své linii se spojil s tou vládou národního usmíření, která tenkrát vznikla. Takže to zarazili. A představte si, že tahle ta figura, ten ředitel, když nemohl takhle Teplou, takže v těch dnech převedl bezúplatně klášter Chotěšov, ten objekt, na restaurace a jídelny v Ústí nad Labem nebo tam někde. Takovýhle zvěrstva se dělí v revoluci a po revoluci. A takže ten klášter Teplá, kdybych nebyl vystoupil, tak je to dneska zřícenina. Nejenže jsem vystoupil, ale začal jsem to hned organizovat, tedy s pomocí boží. Bratři také přišli. Přišel například v té mé farnosti Kladruby jeden mladý inženýr, který i v totalitě se zúčastňoval farního života na bohoslužbě a tak dále. Přišel a říká, pane faráři, hlejte, já musím živit rodinu, já musím vyplatit dělníky, založil jsem firmu. Ale já chci něco udělat pro církev, jestli chcete, já tam s vámi do Teple půjdu. Já jsem řekl, pojďte. Tak tam s námi šel, ukázali jsme, tady začneme tuhle tu krátkou malou část kláštera, uděláme obyvatelnou. Tak on tam začal s těmi svými lidmi, neslo to všechno ty stopy té doby, i ty dělníci, všechno, ale začalo se. Začal opravovat a neměli jsme nic. Začal příval turistů, já jsem je prováděl, že jo. No tak jsem dostával do kapsy hned všechno na to. Prostě jsme začali opravovat a začátkem srpna v 1.90 a 28. října nás biskup Lobkovic uváděl a světil klauzuru a začal pravidelný řeholní život. To byly zázraky. zázraky, to nadšení, ta pomoc a tak dále.
0: V jakém stavu obnovy je to nyní? Nebo v zaplet, době, když jste odcházeli?
1: Zaplet pambu, pokračuje to i přes neštěstí a rušivý, velmi rušivý moment, kdy tam začala dospracovat taková mafie těch lidí, kteří jako supové, kteří chtějí vykořistit za každou cenu, a kdy tam byl jmenován člověk, který naprosto zklamal po všech stránkách, ale naštěstí byl a musel být odvolán. Stopy toho jeho tedy takzvaného správcovství jsou dodnes. Ale zaplať pán Bůh, dostalo to zase nový impuls, takže opravy pokračují. No ale je citelný personální nedostatek. Není dorost. Tento důsledek té ateizace, konzumismu se projevuje všeobecně, na západě také svým způsobem. Takže nejsou kandidáti řeholní, kteří by to převzali. To personální obsazení je proti těm požadavkům a požadavkům té obnovy a zachování a hlavně požadavkům evangelizace toho kraje a tak dále. Skutečnost je tedy velmi omezená.

0: Musíme si uvědomit, že ten svět je jiný, je menší, skutečně je nová doba, ale evangelium má stále platnost. Může se měnit ta práce, ty způsoby, ale nemůže se zahodit veškerá tradice, že ano? Tradice tvoří také, je základem života církve. Ale je jí třeba přizpůsobit myšlení dnešního člověka. A já si také velice uvědomuji, jak ta realita života je někdy docela jiná, než my si myslíme. A že my opravdu jsme někdy v jakémsi skleníku, zatímco ty rodiny, mladí lidé a hlavně ta střední generace je vhozená do takových situací, a jak tedy tam mají žít, vůbec objevovat a žít víru. Jak skutečně potřebují tuhletu službu a jak my všichni potřebujeme ten závon Ducha Svatého, abychom se učili tu dobu chápat a uměli to předávat.
1: Mluvíte vlastně o otevřenosti.
0: No jistě, no, jak dalece já sám jsem otevřený, nevím, ale mnohého jsem se zbavil, že ano, to už dávno vím, že to, a vždycky jsem to nějak tedy věděl, a to dávno vím, že to nespočívá na tom poslaceném dřevě, ale je to třeba žít a ti mladí lidé snad už od tohle toho budou oproštění, ale jde o to zase, aby to nebylo bezbřehé, aby to tedy mělo to, co nás vlastně chrání a po čem i výslovně nebo někdy spontánně ti mladí lidé touží, aby se měli o něco opřít, o ten pevný břeh. A dnes v těch zátopách vidíme, jaká je to katastrofa, když zmizí břehy, ty cesty, které někam vedou, a ty značky, které varují a tak dále.
1: Vy jste mluvil při jednom kázání také o nebezpečí, které se pak projevilo i v takovém tom průzkumu veřejného mínění. Nazval jste to ubývání víry. Ubývání i lidí, kteří se otevřeně, veřejně hlásí teda ke konfesi. To je, já si myslím, že to je vážný problém a ano, výzva i pro katolickou církev, jak se otevřít a jakým způsobem učinit teda ten církevní život znovu přitažlivým.
0: O tuhletom problému mluví opravdu povolaní, ti nejpovolanější, o tom ubývání víry, a zabývají se tím lidé skutečně Božího ducha a ty, kteří mají rádi národ, dokonce i lidé, kteří třeba výslovně nábožensky nežijí, vždy jde o zásady, o smysl života. No tak nedivte se, že v těch promluvách i každý kněz tedy na tuhle to narazí. No a když tedy argumentum ad hominem, to sčítání obyvatelstva, i když to není nic úplně směrodatného, ale vypráví to o tom smýšlení a o tom stavu společnosti a stylu života. Ono to všechno není jen v těch číslech. Víra je něco tak vzácného a takový dar, že prostě tím nějak žije každý, i ten bezvěrec, který musí věřit ještě víc než ten věřící, že ano. A zvláště to dneska to slovo ateismus, jak se to vželo, že prostě tak lehkomyslně každý říká, pane faráři, víte, já jsem tedy ateista, ale to přitom neví, co to je. Bezbožec, který se ateovo odříkává Boha, takhle zlí lidé nejsou. On by měl říct, víte, já jsem neinformovaný a já jsem vlastně hledající, mě něco uvnitř bolí, protože mě něco schází. To si nepřizná. A pak je taky ten druh, který už je horší, ti moc sebevědomí, ti pyšní, ti tím zakrývají vůbec ten svůj veliký, často morální nedostatek, protože všichni ty zbohatlící a tak dále, ty se hned na poprvé náboženství vysmějí, protože to je pro ně výčitka.

0: My teď prožíváme jedno takové dost obtížné období, povodně katastrofální. Ty škody jsou tragické a přece jenom mluvili jsme o řece života, mluvili jsme o těch březích. Myslím si, že až se ty škody začnou zase odstraňovat, že by bylo možné uvažovat i o těch povodních i v takovém obecnějším nebo možná symbolickém smyslu, protože i dřív myslím si, že lidé všechny tyto události vnímali zároveň i jako určité znamení.
1: Podívejte se, naši předkové tohle to nějak prožívali docela jinak, protože ty přírodní katastrofy vždycky byly a budou. Já jsem o tom včera promlouval na tom kázání, kdy bylo tam to evangelium o utišení bouře, tak jak ti učedníci se ptají, pane, tobě je to jedno, že hyneme, ty si tady spíš, takže Ježíš nespí. Prostě tak jsem se to i přes své malé vzdělání, jak si snažil, tak nějak nabídnout k tomu přemýšlení. Přeci Bůh stvořil ten svět a stvořil ho dobrý. Dal do toho ty myšlenky vývoje a dal do toho ty přírodní zákony obdivuhodné. Tak jsem dal ten příklad, když od někud padá kámen, přitahovaný zemskou silou, stále rychleji, že ano, tou svou tíží, no tak padá, když se přichomejtne člověk, může být katastrofa, nebo něco rozbije. No a teď někdo řekne, jak to pán Bůh dopustil, tak přeci Bůh nemůže rušit přírodní zákony, to by nastoloval neustálý chaos. My ještě neznáme tu přírodu natolik, abychom úplně objasnili, proč vznikají ty větry, ty vichřice, proč nevydrží ty hrázy a tak dále. My se můžeme zamyslet nad tím kořistnictvím, proč se tamhle někde kácí celé plochy lesů, které jistě ovlivňují, jak nám tedy přírodovědci říkají, tuhle ten koloběh přírody. My se můžeme zamýšlet tedy nad atomovou energií, nad atomovými elektrárnami, nad přehradami, nad tuhletím, nad vším. Ale tuhle to je třeba jako všechno takhle si uvědomit, že Bůh je skutečně dobrý. A i když je to tvrdé, když zemře mamince dítě, když se přijde do neštěstí nevinný člověk, ale přeci je rozuzlení a nejen odpověď, ale prostě nějaká síla toho úplného dobra.
0: Zvony třeboňského kostela svatého Jiljí a Panny Marie Královny ohlašovaly polední čas a ukončili naši meditaci. Na faru přišli za páterem Hugo Pitlem mladí dobrovolníci, ochotní pomáhat při další povodňové evakuaci. Rozloučili jsme se krátce, tradičním pozdravem lidí stejné víry.

0: I za týden pro vás bude připraven, milí posluchači, životní příběh mého dalšího hosta. Na setkání s ním i s vámi se těší Milan Hanuš.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
2: Více než 60 mrtvých, stovka zničených domů a přes 300 lidí bez střechy nad hlavou. Takový byl výsledek protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách 18. září 1916. I tady byly na počátku ty nejlepší úmysly. Jedním z impulzů ke stavbě přehrady byly rozsáhlé záplavy v roce 1897. V červenci toho roku na dlouhé louce, nedaleko Liberce, zaznamenali za 24 hodin 345 litrů srážek na metr čtvereční. Stavba přehrad se nabízela jako jednoduché a technicky pokrokové řešení. To byl i případ přehrady na Bílé Desné. Ve chvílích kolaudace v listopadu 1915 už byla přehrada částečně napuštěna. Na jaře 1916 odolala náporu během tání sněhu a vydržela i v srpnu, který je v Jizerských horách typický intenzivními srážkami. A pak přišlo pondělí 18. září 1916. V nádrži bylo 260 tisíc kubíků vody, tedy asi 2/3 množství, které byla přehrada schopna zadržet, hovoří historik Jiří Janáč.
3: Parta lesních dělníků viděla tedy drobný průsak v síle lidské paže někdy kolem 3.30, 4. hodiny. Odpolední informovala Hrázného. Hrázný se pokusil kontaktovat tedy vedoucí a vedení polubenského vodního družstva. Informace, kterou šířil dál, byla, že pozor, budeme vypouštět, připravte se na to. Měl za úkol tedy otevřít šoupátka, pustit vodu z přehrady.
4: Čili dojít do této věže, u které stojíme.
3: Do věže, které stojíme, právě tak, aby tedy se zamezilo další, řekněme, průsakům v těle se hráze.
4: Vypustit regulovaně.
3: Regulovaně vypustit, tak přesně, nikoli nechat to strhnout. Nicméně to již nestihl. Vedli se spory o to, do jaké míry přišel pozdě, do jaké míry tam nebyl dostatečný dozor, do jaké míry neotevřel ta šoupátka na plný výkon, čili do jaké míry se snažil upustit pouze část té vody. Ovšem k tomu nejsou nějak jednoznačné podklady. Z těch protokolů, které jsou k dispozici, se praví, tedy že dostal za úkol to otevřít, vodu vypustit. K tomu ovšem nedošlo už, protože se ta hráz začala poměrně rychle bortit. A on se tedy rozhodl, že si zachrání raději život, než aby otevíral hráz.
4: My před sebou vidíme jenom lesy, ale já předpokládám, že ta voda měla před sebou nějakou cestu a určitě doputovala někam, kde byli i lidé.
3: Ta voda, a to je důležité, ona to vlastně nebyla voda. Když se protrhne hráz, tak to, co se stane, je, že značná část, řekněme, masivu složeného z balvanů, z materiálu těla hráze a ze stromů stržených po cestě se valí dolů. Teď ještě problém v Desné byl, že v zásadě Desná je položena o nějakých 300 metrů níže než těleso hráze a na nějakých 5 kilometrech, čili ten spád byl poměrně vysoký. Navíc na kraji Desné nebo na horním konci směrem k přehradě byla pila, která sice naštěstí zrovna byla mimo provoz a probíhala tam oprava, nicméně byly tam uskladněny kmeny, ty kmeny ta voda vzala. Čili to, co spatřili obyvatelé Desné po protržení hráze, byla údajně jako několik domů vysoká stěna z materiálu posbíraného po cestě a nikoli voda samotná. V těch vzpomínkách pamětníků se hovoří o stěně vysoké jako nejvzrostlejší smrky, která najednou z ničeho nic přišla, proběhla obcí a poté se vše vrátilo do normálu, nicméně obec již nevypadla tak, jak předtím a zůstaly tam pouze sutiny a všude různě poválené kameny, štěrk, kusy domů a podobně.
4: Co oběti na životech? Předpokládám, že asi museli být.
3: Z dokumentovaných je 62 obětí. Přesné počty nejsou zcela jasné, protože některé oběti se nepodařilo identifikovat, někteří lidé zůstali nezvěstní. Nicméně tedy bylo 62 obětí, většina z nich přímo tedy z obcí nejblíže potoku, čili zejména v Desné, a povodňová vlna jako taková potom tedy prošla i do dalších obcí podél toku Kamenice, vlastně až po soutok s Jizerou, což je ve Spálově, kde dnes je tedy vodní elektrárna, tak vlastně až po ten soutok docházelo ke škodám, ale po tom soutoku už v Železné Brodě pouze voda stoupla asi o 50 cm a už to nebylo nějak intenzivní a závažné.
2: Soudní proces, který měl určit viníka neštěstí, trval 17 let a skončil konstatováním, že příčinou katastrofy byla geologická porucha v takové hloubce podloží, kde tehdejší normy nevyžadovaly zkušební sondy. Rozsudek nad sebou samotným vynesl přednosta technického oddělení místodržitelství Karel Podhajský, který na stavbě přehrady vykonával vrchní státní dozor. Krátce poté, co se o tragédii dozvěděl, se zastřelil.
5: Osobnost plus.
6: S láskou na Petřín. Tímhle sloganem zve designérka Anna Marešová na slavnostní otevření nové lanovky na pražský Petřín. Jak se navrhuje lanovka a co nového návštěvníkům nabídne? A musí být designové věci vždycky nákladnou záležitostí?
5: Osobnost plus. Světlany Vitovské. Zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas plus zprávy.
7: Hasiči dál zasahují u požáru v Rynholci na Rakovnicku. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval lídry parlamentních stran před měnící se ruskou hybridní hrozbou v Evropě. Třinečtí hokejisté porazili Brno, hloučili se legendy ocelářů Vrána a Dravecký. Zítra bude polojasno, teploty až 24 stupňů.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku hasiči zatím nemají pod kontrolou, do okolí se ale nešíří. Na místě zasahuje přes 100 hasičů, vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Lidé v okolí by neměli větrat. Podle mluvčí hasičů, které zjistí Kory Flígrové, chemici naměřili v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin. Hašení bude zřejmě trvat až do rána. Jednotky vyvážejí z haly plastový odpad, aby bylo možné celý oheň uhasit. Škoda by se ale podle předběžného odhadu mohla dostat až na 400 milionů korun. Jde o stejný areál, kde loni hořela skládka. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před sílící ruskou hybridní hrozbou v Evropě a ve Francii. Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v prezidentských volbách, které Francii čekají na jaře. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a Ukrajině.
8: Ruská agrese a hrozby v Evropě se mění. Dronový útok na vlak s cestujícími z Kyjeva, pokus o útok na letišti v Lipsku, který ztroskotal a neměl výraznější následky a ze kterého německé služby obvinili ruskou GRU.
9: Francouzský prezident Emmanuel Macron pověřil vládu, aby připravila plán na zabezpečení kritické infrastruktury i průmyslových a technologických center. Podle ní ruské hybridní útoky nezůstanou bez odpovědi. Zatímco ukrajinská válka zhoršuje bezpečnost Evropě, válka na Blízkém východě podle prezidenta zvyšuje ceny pohonných hmot. Cena za litr nafty se ve Francii blíží v průměru k 60 korunám za litr. Podle lídra opozičního národního sdružení Jordana Bardelli vláda situaci dostatečně neřeší. Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká mluvčí Posekaná.
10: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
7: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. V Bratislavě padl nový světový rekord. Estonec Jan Rose 12 hodin chodil po úzkém popruhu nataženém mezi Bratislavským hradem a mostem SNP, takzvané Slackline. Tam a zpátky se pohyboval ve výšce zhruba 100 metrů. Celkem tak ušel 14 kilometrů a 700 metrů. Hokejisté Třince porazili ve druhém kole extraligy na domácím ledě Kometu Brno 6-5. Nejdřív vedli 2-0, ale pak prohrávali 2-5. Věnovali výhru loučícím se legendám ocelářů, útočníkům Vránovi a Draveckému. Ti nastoupili na první 13-sekundové střídání. 5 titulů v řadě za sebou získal Třinec pod vedením kapitána Petra Vrány a ten po první třetině vzpomínal.
11: Strašně moc hezký zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou, lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně, takže převážně pozitivní pocity.
7: V dalších utkáních Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4, Litvínov Pardubicím 1-3, Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2, Sparta ztratila na ledě Kladna 2-3 po nájezdech a Plzeň v Olomouci 2-3 v prodloužení.
12: Omezení na D3 u Českých Budějovic a nehoda na silnici 12 na Kolínsku. Dálnice bez kolon, rozjela se i D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy, tvořila se tam kolona. Na D3 z Českých Budějovic do Kaplice stojí nákladní auto s defektem za sjezdem na Český Krumlov 157. kilometru, zřejmě mimo jízdní pruhy. Naopak na D1 z Prahy do Brna na 17. kilometru před chvílí odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Na D1 z Prahy do Brna pozorněji u sjezdu na Chocerady na 28. kilometru stojí na krajnici osobní auto bez paliva. Je to v zatáčce auto jen na blikačích. Na silnici 12 z Prahy do Kolína čekejte komplikace. Za Českým Brodem u odbočky na Kouřim se srazila dvě osobní auta a jedno z nich je na boku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách bude kolem 15. Takové byly zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Co se stane s džunglí, pokud tady její zahradník nebude? A jak moc se oteplí planeta, pokud tady nebude džungle? Jestliže sloni pralesní zmizí, pocítíme to i my. Pomůžete nám je zachránit? Takto sugestivně se na svých webových stránkách ptá organizace Safe Elephants. Co s ním má společného náš dnešní host, Lukáš Hodis? Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Tak povídejte, jak jste se dostal k té aktivitě?
14: Jo, ono to bylo v roce 2022, když jsem poprvé oslovil Artura Sněgona, což je vlastně třinecký rodák, byť tomu jméno úplně nenapovídá, ale je to takový, já vždycky trošku říkám s nadsázkou, blázen a střelec, který vlastně už přes 10 let působí v Africe, primárně teda státy střední Afriky, Kongo, Kamerun, Čad. A věnuje se vlastně rozkrývání pytláckých sítí a vůbec černého obchodu s wildlife produkty. A to je něco, co nás k němu přivedlo. Dlouhou dobu vlastně jsme o něm slyšeli jako o člověku, který se v roli volavky vydává mezi překupníky a snaží se zjistit, kdo slony, potažmo další zvířata, často kriticky ohrožená, zabíjí, kdo je naopak překupníkem a kdo je klient. A ve chvíli, kdy rozpletl vlastně tu síť, tak se snažil o jejich zatčení a potrestání ani ve spolupráci s místní policií. Takže tohle to nás vlastně dovedlo až do Konga, k prvním expedicím, k natočení krátkého filmu Elefangelist. No a pak se tak nějak tomu osudem stalo, že se k nám nachomejtl vlastně zpěvák Ben Kristoval a dohodli jsme se, že natočíme pokračování toho prvního snímku, což bude tentokrát už celovečerní snímek Kongo, cena slona, a zkusíme tého světě ještě nějak společně pomoct.
13: Producent, dokumentarista a organizátor kulturních akcí Lukáš Hodis je hostem Hovoru. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
5: Hovory.
13: Za 9 dní začne charitativní online aukce, jejíž výtěžek podpoří projekt Kongo, cena slona. Co se bude dražit?
14: Bude se dražit 9 děl od předních českých autorů, kteří s námi vyrazili vlastně letos v únoru do Konga, tak trošičku i po stopách Bena Kristova a vůbec té naší natáčecí expedice, a vlastně navnímali to téma pytláctví, obecně bushmeatu a trhu, jak jsem zmiňoval, z wildlife produkty, kdy každý autor vlastně přetavil tyhle ty prožitky do svého díla. To budeme teďka 27. října ve 14 hodin dražit online na portálu Arts Limit.
13: A kde je možné ještě týden ta dražená díla vidět?
14: Aktuálně probíhá předaukční výstava, je to v galerii Kodl na Národní 7 a možnost vidět ta díla je každý všední den od 10 do 18 hodin.
13: Jak se rodila ta sestava umělců, která vyrazila do Konga, a vlastně na jak dlouho?
14: Vzniklo to poměrně vtipně, respektive první z účastníků byl František Skála, kterého nám doporučila jedna galeristka, že s ním zrovna jednala a František se zmínil, že nikdy nebyl v Kongu, byť téma prehistorických a přírodních národů je pro něho něco, z čeho čerpá.
13: A myslím, že v Africe vůbec nebyl.
14: V Africe, tak, pardon, zmínil jsem Kongo, ale myšleno vlastně v Africe celé. František byl první z účastníků a pak se to tak začalo postupně skládat, kdy jsme oslovovali další a další autory. A právě jsem i potom zjistil zpětně, že právě účast Františka Skály byla takovým trošku jazyčkem na misce vah, a kdy ostatní účastníci jeli i někdy trošku kvůli němu, takže takhle se to zrodilo.
13: No a kdo tady v galerii Kodl aktuálně vystavuje?
14: Je to, jak jsem zmínil, František Skála, je to Filip Kurka, je to Jan Poupě, Denisa Krauzová, Alžběta Jungrová, Michal Škapa, Jan Gemrot, Veronika Souralová a Jan Kaláp.
13: A vlastně to zadání bylo, vy už jste to naznačil, zmapovat téma pytláctví a ochrany ohrožených druhů zvířat. Jak ho ty jednotlivé osobnosti pojaly?
14: Dalo by se říct, že velmi rozmanitě. Z těch děl mám obrovskou radost, protože z toho jde cítit, že každý si tam našel to své. Ono to zadání ani není vyloženě potom umělecky nebo pro ty výsledná díla dáno tím tématem samotným. Necháváme na autorech, jak kdo k tomu dílu přistoupí, jaký téma ho nejvíc zasáhne. Někdy je to odkaz spíš i na témata spojený vůbec s kulturou nebo s kulturní sférou, nějakým společenským životem v Kongu. Odkazuje i někdy na místní lidi, který jsme vlastně potkali během cesty, což je případ Honzy Gemrota a jeho obrazu Remnant. Naopak někteří si potom vytahují téma vyloženě už z přírody samotné, jako třeba Honza Kaláb, který do finálního díla promítl západ slunce. To stejný zase na pomezí přírody a vlastně kontaktu s lidmi je Denisa Krauzová se svým dílem Ruce. Takže je tam opravdu spousta různých momentů. František třeba naopak zase uchopil cestu, kdy jsme jeli po lodích a vlastně nechali na sebe tu přírodu působit, tak zpracoval vlastně takový obraz, který ilustruje siluety, který tam v tom pralese viděl a za soumraku se vlastně měnili takovou hezkou expozici.
13: Jaký očekáváte výtěžek z té aukce?
14: Těžko říct. Doufáme samozřejmě, že co nejvyšší a opravdu myslím, že ty díla jsou kvalitní, jsou skvělá, je za nimi silný příběh. Takže byli bychom rádi, kdyby každému z těch děl se zadařilo a kdyby se nějaká zajímavá částka podařila získat a vybrat.
13: A jak ty prostředky získané v aukci využijete, jak si jim naložíte?
14: Jo, my budeme vlastně rozvíjet dál projekt Kongo cena slona. Jde o osvětové aktivity, které jsou právě určené české neziskové organizaci Safe Elephants, která dlouhodobě usiluje o to, aby to téma šlo vidět i víc, nejenom u nás v Česku, ale potažmo i Evropě. Kdy jednak cílíme na nějakou distribuci další toho filmu, postupně oslovujeme další streamingové služby, televize, aby film byl odvysílán a mohl oslovit širší publikum a v návaznosti na to je právě i sbírka, do které se můžou samozřejmě diváci zapojit a případně Safe Elephants podpořit i přímo pro jejich aktivity v Kongu.
13: A jak tedy vznikal ten dokument Kongo cena slona?
14: Vznikal během 20 dnů v Kongu. Bylo to vlastně na startu roku 2024, kdy jsme ve skupině sedmi lidí, včetně tedy Bena Kristova a Artura Sněgona, vyrazili do Konga. Vydávali jsme se po stopách slonů, vydávali jsme se po stopách pytláků, byli jsme vlastně v zákulisí černého trhu se slonovinou a snažili se zachytit jednak teda interakci Bena a Artura jakožto hlavních postav, kdy Artur Sněgon je odborník, který to téma opravdu řeší celý život a naopak naproti tomu je Ben Kristoval, když řeknu like, který se s tím tématem přijel do Konga seznámit a snaží se ho takhle polopatisticky předat českému divákovi, tak tahle konfrontace je něčím, co věřím a doufám, že diváky bavilo, lomeno baví a i něčím, co doufám, že má tu tendenci, to téma o to víc českému publiku přiblížit.
13: A připravujete nějaký další film?
14: Film momentálně ne. Myslím, že to téma jsme už za ty dva filmy, nejenom Kongo, cena slona, ale i ten krátký dokument z roku 2022 The Elefangelist, takže už jsme ho dalo by se říct vytěžili v tom dobrým slova smyslu, ale to, co plánujeme, tak jsou naopak další expedice primárně umělecké, nejenom do Konga, ale i třeba do dalších států a mířeno i na jiná témata, než jsou jenom sloni.
13: A myslím, že na jaro chystáte další expedici do Konga, ale ta není umělecká, to je turistická, nebo jak to nazvat?
14: Je to tak, je to tak. Máme v podstatě jednou za rok, za dva otevřenou možnost, aby s náma vycestovali i lidi, který Kongo zajímá a nejsou vyloženě umělci. Uděje se v březnu příštího roku a v podstatě bude tím tou náplní dost podobná. To znamená, zase budeme se vydávat do míst, kde Artur funguje, seznamovat účastníky s tématem plus ukazovat, v čem práce Safe Elephants ve střední Africe v Kongu spočívá.
13: Ta aktuální, řekněme, umělecká expedice už byla druhá. Co jí předcházelo?
14: V podstatě film Kongo cena slona tak byl pro nás těžkým oříškem, co se týče fundraisingu. Byť jsme si na startu mysleli, že i díky angažmá Bena Kristova a zajímavému tématu, zdálo se nám, tak bude poměrně jednoduchá záležitost získat prostředky, oslovit české firmy a sponzory, tak se to nakonec vyjevilo jako mylná představa. Takže jsme trošičku bojovali s rozpočtem, to, jakým způsobem ho pokrýt, a někdy po roce hledání partnerů, tak jsme lehce zlomili hůl a řekli si, pojďme teda hledat finance jiným způsobem. A tehdy jsme byli obklopeni, vnímal jsem spoustu různých dobročinných aukcí, kde umělci byli ochotní věnovat svoje dílo pro charitativní účely, tak jsme si řekli, pojďme udělat něco podobného, ale než jenom abychom po nich něco chtěli, tak pojďme jim i něco nabídnout. A vznikla myšlenka právě uměleckých expedic, kdy autory teda i fyzicky na místo vezmeme, aby to, co vznikne, bylo přímo inspirováno prožitky a tím daným tématem. Takže takováhle byla myšlenka a někdy v roce 2024 na podzim se udála právě první expedice, kterou jsme ten následující rok v březnu 2025 poprvé vlastně dražili.
13: Kde všude a jakým způsobem se snaží organizace Safe Elephants chránit pralesní slony?
14: Je to primárně v Kongu, případně Kamerunu a Čadu. Největší aktivitu ale vyvíjí právě v Kongu. Obecně to téma aktivity je pro Safe Elephants poměrně rozmanité. Je to přes monitoring přírody, osvětu místních, přímou ochranu, represi, až po snahu chránit větší krajinné celky, což je zajímavost. Artur vlastně Sněgon se svojí organizací už poslední 2-3 roky usiluje o převzetí správy jedné chráněné rezervace Culu, která sice je chráněnou oblastí, ale jenom na papíře, fakticky se tam žádná ochrana neděje. Dokonce existuje už smlouva s Koňským ministerstvem životního prostředí, když to vezmu v našich podmínkách, ale zatím se jí nepodařilo podepsat. Všechno trvá, všechno se prodlužuje a ještě k tomu finálnímu schválení nedošlo.
13: Proč je to důležité i pro nás středoevropany?
14: My jsme se vlastně snažili celým tím projektem a potažmo i uměleckou expedicí a vším, co je s Kongem a s Arturem ze Safe Elephants spojeno, tak se snažíme spíš poukázat na ten moment toho, ať se nedíváme, nebo respektive ať věnujeme pozornost i věcem, které jsou mimo hranice Česka, protože často mám pocit, že lidi koukají jenom na to, co je nám tady nějakým způsobem nejbližší. Někdy jim uniká souvislost zahraničního dění a toho, jak se může, nebo respektive dotýká nás a může ještě do budoucna o to více dotknout. Tak v tomhle jsme vnímali určitou paralelu, kterou jsme se díky spolupráci s Benem a filmu Kongo cena slona slažili do českého veřejného prostoru dostat. Ale jestliže budeme konkrétní v případě slonů, tak je to právě nějaká kaskádovitost a kaskádovitý efekt, tak jak jste uvedl vlastně dnešek, tak co se stane, když nebude zahradník, co bude z džunglí a naopak, co se stane s planetou, až nebude džungle, tak tohle je přesně ten efekt, kdy slon je jedním z největších rozsývačů semen, tvoří vlastně dešné pralesy a ve chvíli, kdyby ho nebylo, tak všechna tady tahle návaznost na ekosystém padne a může se odrazit do budoucna i v globálním oteplování a v návaznostech, které už potom přesáhnou vůbec kontinent Afriky a Konga jako takového.
13: A jak úspěšný boj obecně s pytláky v Africe je?
14: K tomu byl asi konkrétnější Artur Sněgon. Přiznám se, že nemám úplně přesně statistiky, jak se daří věci teď. Vím, že historicky ta míra opravdu pytláctví byla obrovská. Uvádí se, že u slonů pralesních je to pokles populace o nějakých 80% za posledních 31 let. Dokonce i ve

0: Producent, dokumentarista a organizátor kulturních akcí Lukáš Hodis je hostem Hovoru.
1: Posloucháte Hovor. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Organizujete jeden z největších pouličních festivalů v Česku, Olomouc ožije. Chystáte už 7. ročník?
2: V chystání je. Já se přiznám, že jsem si trošičku dal pauzu být s klukama, neustále jsem v kontaktu. Poslední 3 ročníky jsem byl aktivním organizátorem, tak letos jsem na to dohlížel trošičku víc povzdálí, ale v přípravách 7. ročník je. Musím říct, že za tu dobu se z malého pouličního festivalu stala velká záležitost, minimálně co do počtu návštěvníků a vystupujících umělců. Pravidelně se účastní více než 200 hudebníků a dalších tanečníků, divadelníků a vlastně zástupců všech možných odvětví a účastníků od okolo 35-30 tisíc lidí za 2 dny, kteří nás navštíví, takže je to skvělá věc, která dělala a dělá neustále radost a doufejme, že poroste i dál.
0: Olomouc je studentské město, takže žije možná i mimo červnový festival, ne?
2: Je to tak. Musím říct, že za poslední dobu vnímám, že spousta různých akcí se v Olomouci děje a začíná to ožívat. Nejenom festivalem, ale i dalšíma akcema. A zároveň je ale patrná právě ta sezónnost, kdy studenti ve městě jsou a kdy nejsou. Tak to je v Olomouci velmi pozorovatelné.
0: V čem pro vás byl životním milníkem krátký dokument Nítěnky?
2: Já se přiznám, že mi to bez nadsázky jako změnilo vůbec pohled na nějakou profesní dráhu a byl to takový zásadní milník v tom, co dneska dělám, nebejt toho filmu, tak jsem asi úplně možná i u něčeho jiného, ale bylo to tak, natočili jsme vlastně krátký dokument v roce 2001 o dvou sestrách z Olomouce, které byly obepřeny různýma předsudkama a já jsem je taky v podstatě znal od 11 let a vyloženě z vyprávění kamarádů, kteří přesně pouštěli tyhle věci typu, že jsou to bývalý narkomanky nebo prostitutky a tak dál a najednou vlastně v tom roce 2021, kdy jsme na univerzitě, kdy jsem v tehdejší době pracoval, řešili téma předsudku ve společnosti, tak nás napadlo, že bychom o nich mohli natočit krátký film a tím to v podstatě pro mě dokumentaristikou všechno začalo.
0: A vy jste řekl sestry, ale to bylo myšleno řádové sestry.
2: Ne. Oni jsou to dvě sestry, ten dokument je jenom o jedné. Bohužel v té době její sestra zemřela, ale jsou to dvojčata, který vlastně všichni Olomoučáci znají jako Nitěnky a všude se pohybovali spolu.
0: A proč to slovo, to název?
2: Protože jsou velmi hubené, jsou to anorektičky, zároveň maličkého vzrůstu, takže všichni je znali jako Nitěnky a byla to asi taková přezdívka, bych řekl, kterou Olomoučáci si časem nějak vymysleli a takhle jim přezdívali.
0: Jak jste se podíval na filmu Dotek naděje, příběh Věry Rajchlové, o kom vypráví?
2: Je to příběh doktorky, vlastně dětské psycholožky paní Rajchlové, která pracuje v nemocnici v Motole už přes nějakých 30 let a snaží se vůbec ulehčit rodinám a pacientům dětským na onkologickém hemato-onkologickém oddělení. My jsme se k tomu příběhu dostali právě skrze našeho partnera filmu Kongo cena slona a ten příběh byl na první dobrou silný. My jsme to trošičku pojali i nějakým formátem nebo zpracováním stejně jako Nitěnky. Snažili jsme se ten příběh udělat jednoduchý do nějakých 10 minut, trefit ty podstatné témata a ukázat vlastně na čem celý příběh stojí. A vlastně loni na podzim se nám ten film podařilo vydat s cílem zase pomoct vůbec za financování třeba i dalších pozic dětských psychologů na odděleních, kterých je bohužel málo.
0: Původně jste chtěl být profesionální fotbalista. Kudy vedla cesta k vaší současné profesi?
2: Je to tak, já jsem vlastně od malička hrál fotbal až do nějakých 18, ale musím říct, že někdy už od 15-16 jsem někde vzadu cítil, že by mě bavilo i podnikat, dělat něco jiného a někdy v 18 přišla mononukleóza a vlastně po strašně dlouhé době pauza, kdy jsem měl možnost si to trošku přeskládat a uvědomil si, že do profesionálního fotbalu se už vracet nechci a chci si trošku rozšířit obzory a věnovat se dalším věcem, takže ten zlom byl někde okolo těch 18 let, pak to bylo takové hledání se, řekl bych, i v rámci nějakých podnikatelských projektů, které nebyly úspěšné, až mě cesta dovedla právě k dokumentu.

0: investice a audiovizuální tvorbě.
1: Už jste řekl, že chystáte další expedici umělců za inspirací do Konga. Už se začíná formovat?
0: Formuje se, ona se vlastně trošičku sformovala i tou současnou expedicí, protože zájem autorů byl větší, než byly kapacity. Zároveň někteří autoři nemohli s náma vyrazit teďka v březnu skrz svůj program, takže máme tam nějakých 6, 7, 8 men, kteří mají chuť s náma vyrazit, jestliže stále platí, ještě jsme si na to úplně neplácli, ale z toho, od toho posledního kontaktu, tak je evidujeme a věřím, že se nám podaří něco společně vymyslet.
1: Ono to je docela náročné, taková cesta, a když se sejde, kolik jich bylo celkem?
0: Devět
1: takových osobností, asi rozličných, tak to někdy musí být náročné, ne?
0: Je to tak, abych řekl, že možná to je ta nejnáročnější část, už jenom poskládat tu partu tak, aby to byli lidi, kteří si rozumí a jsou si nějak tak spolu komfortní, protože opravdu těch 14 dnů v Kongu je velmi intenzivní čas a tohle je bezesporu jedna z věcí, na který to celý stojí a padá, řekl bych. Ale musím říct, že to proběhlo vlastně všechno perfektně a samozřejmě ponorka a další věci se nevyhnou žádné expedici, ani klasické, ani umělecké, ale musím říct, že všichni z autorů to opravdu zvládli skvěle a byly tam i vtipné momenty, kdy někteří účastníci poprvé spali ve stanu, někteří byli poprvé v Africe, někdy to byly opravdu momenty, kdy člověk vidí, jak se prvních pár dnů kontrolují a jestli jsou umytí a všechno mají oblečení čistý a tak a najednou po třech dnech už to člověk hodí za hlavu a přestane tyhle věci řešit a ta Afrika ho tak nějak pohltí, tak tohle je vždycky zajímavý pozorovat a sledovat, jak to vůbec působí a dopadá na jednotlivý účastníky.
1: Vozíte umělce do Konga za inspirací, jak tahle země ovlivnila vás osobně?
0: Mě ovlivnila zásadně. Já se přiznám, že když jsem tam jel poprvé v tom roce 22, tak jsem do té doby taky toho moc ve stanu nenaspal a moc se do outdoorových záležitostí nepouštěl, takže po první expedice byla pro mě opravdu taková, já jsem tam byl trošku jak v Jiříčkově vidění a kluci filmmakeri, kteří tam tehdy se mnou byli a už byli zkušenější v tomhle ohledu, tak my jednak byli teda oporou, ale za druhý i vzorem toho, jak nad těma věcma uvažovat, přemýšlet, jak se připravovat a takovouhle věc zvládnout, takže bylo to takový odhalení na dřeň a vlastně uvědomění si toho, co všechno je člověk schopen i udělat, jak s těma věcma musí pracovat a pak v těch dalších expedicích už se to jenom uročilo, nabalovalo a věřím, že snad i zdokonalovalo to, jakým způsobem jsme potom schopni tam provést i ostatní lidi.
1: A co je pro vás u vaší práce satisfakcí?
0: Satisfakce je pro mě ten výsledek. Já mám strašně rád ten pocit, jestliže se něco povede, přičemž mám zrovna domnění i v rámci filmu Kongo cena slona, že ten výsledek za to stál, že něčemu pomohl, že jsme něčemu přispěli, tak to je pro mě asi to největší ocenění. To, že se film líbí, že si sbírá ohlasy, že se jim daří podpořit vůbec téma Safe Elephants, ochrany slonů a že má i nějaký následný efekt, co se týče filmové sbírky.
1: A chystáte nějaký vlastní dokumentární projekt?
0: Přiznám se, že momentálně teď ne. Tím, že nás docela energeticky i finančně vyčerpal film Kongo cena slona, tak si dáváme trošičku pauzu. A to, čemu bychom se naopak chtěli věnovat, jsou právě umělecké expedice a pokusit se otevřít i jak jsem zmiňoval, nové lokality ve spolupráci s novými neziskovkami, nová témata a třeba i krom českých autorů pozvat zahraniční.
1: Řekli jsme, 27. se budou dražit ta díla. Nejsou vidět jenom fyzicky, ale i na webu, kde?
0: Je to tak, je to adresa www.umělecka-expedice.cz. Jsou tam vlastně všechny informace, které k projektu patří, včetně, jak zmiňujete, fotek obrazů, jednotlivých detailů děl a odkazu na samotnou aukci.
1: Jak by mohl na vaši činnost přispět zájemce jinak než účastí na umělecké aukci?
0: Těch možností je vícero. My vlastně uvádíme všechny zase naopak na webu kongocenaslona.cz, kde je možnost jednak se zapojit i případně jako dobrovolník, pokud má člověk chuť a čas, nejenom v rámci práce a vůbec nějaké dobrovolnické činnosti v Kongu, ale i třeba tady v Česku. Jestliže je někdo dobrý designer, myslím, že Safe Elephants jednoznačně ocení i přínos, co se týče přípravy nějakých osvětových materiálů a dalších věcí. Je to možnost teda i zmíněné expedice vyrazit s náma, je to možnost nakoupit si třeba i merchandising, vlastně Safe Elephants podpořit touhle cestou. Všechno z toho je uvedeno právě na webu filmu, ale i samotné organizace Safe Elephants.
1: Producent, dokumentarista a organizátor kulturních akcí Lukáš Hodys byl hostem hovoru. Děkuji za rozhovor.
0: Moc krát děkuju. Vám taky díky.
1: Za pozornost děkuji také Vladimír Kroc.
2: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: President Petr Pavel and his wife Eva welcomed Jordan's King Abdullah II and Queen Rania at Prague Castle on Friday, marking the start of their official visit to Czechia. The two countries have long cooperated in defense, including military medicine, logistics and training. Czechia is facing hybrid warfare from Russia, Prime Minister Andrej Babiš from the ANO party said in response to a warning from Polish Prime Minister Donald Tusk. Europe needs to speed up efforts to strengthen its military capabilities despite sharply higher defense spending, according to Sean Clancy, chairman of the EU Military Committee. In an interview with the Czech news agency, Clancy said Europe was making progress but was catching up after roughly two decades of underinvestment. Europe is entering another energy crisis that is likely to hit Central Europe particularly hard, Czech Industry and Trade Minister Karel Havlíček from the ANO party said on Friday. Speaking at an energy summit in Prague, Havlíček warned that rising wholesale gas and electricity prices would gradually reach consumers over the coming months. Czech car makers produced nearly 1 million passenger cars in the first 8 months of this year, up 1.4% year on year, according to the Czech Automotive Industry Association.
4: Weather.
3: The weather will be mostly partly cloudy with clear skies in places during the morning and local fog. Daytime highs will range between 19 and 24 degrees Celsius. As of the 19th of September, the public can view the authentic Bohemian crown jewels, which are on display in the Vladislav Hall of Prague Castle. The priceless symbols of the Czech nation will be exhibited up until the day of Czech statehood on the 28th of September. Daniela Lazarová reports.
5: A bejeweled crown, a golden orb and scepter, a long iron sword, a red silk cloak, the Bohemian crown jewels are mesmerizing symbols of power used in the coronation of kings and queens of Bohemia. They were rarely displayed in the past, but upon taking office 2 years ago, President Petr Pavel decreed that the crown jewels should be displayed annually in connection with St. Wenceslas Day on September 28th, the day of Czech statehood and a day on which Czechs pay tribute to the patron saint of the Czech nation. The tradition of displaying the crown jewels dates back to the first Czechoslovak Republic. The first public exhibition was held in 1929 to mark the 100th anniversary of the death of St. Wenceslas. These symbols of statehood and royalty never fail to fascinate, and people are willing to queue up for hours just to get a glimpse of them. The exhibition's curator, Stepan Vacha, explains what makes them so captivating.
6: To je přirozeně ta krása těch klenotů, která je prostě jako fascinující.
7: It is certainly the beauty of the artifacts. They are made of pure gold, and at the Saint Wenceslas crown has monumental gemstones. When you see the crown up close, you realize just how extraordinary it is. Then also, people have respect for what they represent, respect for our history. The magic aura that surrounds them does not create itself. It is something we have to pass on to future generations.
5: Last year's accompanying exhibition focused on the fate of the royal insignia during the Second World War. This year's exhibition, subtitled The Habsburgs 500, traces the history of the crown jewels from Ferdinand I's accession to the throne in 1526 to the end of the 18th century. Ruler portraits and other contemporary images will illustrate the links between the crown jewels and the Habsburg dynasty. Curator Stepan Vacha says the historical background is an important part of the exhibition and helps create the special aura linked to the crown jewels.
6: Když měl korunovaný král, když seděl pak na trůnu v katedrále,
7: when the crowned king sat on the throne in the cathedral, The representatives of the estate swore allegiance to the king. They approached him, knelt before him and touched a sapphire on the crown with two fingers as they swore their loyalty. So the magical power of the stones was used during the ceremony, and that is also something memorable. It was a moment when the political representation was united with the king, when a bond of loyalty was established.
5: The exhibition will also feature objects connected with the administration and protection of the jewels, including historic keys used by the seven guardians of the crown jewels, who need to get together to open the chamber with a priceless artifact.
3: Daniela Lazarová reporting.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Alternativa pro Německo dosahuje v průzkumech k celoněmeckým volbám podporu už kolem 30%. Před konzervativní unii CDU-CSU kancléře Friedricha Merce vede podle agentury GMS až o 10% bodů. Strana před minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku a vyhrát by mohla i nedělní volby v Mecklenbursku před ním Pomořansku. V Berlíně by současně mohla svůj zisk zdvojnásobit. Připomenu, že Spolkový úřad pro ochranu ústavy označil loni v květnu AFD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se soudně brání. No a do toho se objevují názory, že by se AFD měla zakázat. Otevřeně to zmiňují třeba premiér Severního Porýní Westfalska Hendrik Wüst z CDU nebo člen předsednictva CSU Bernd Posselt. Je zákaz dobrý nápad? Nepřinesl by více škody nežli užitku? A je možné chránit demokracii omezováním demokracie? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
8: Ve studiu Plusu srdečně vítám Jörga Nürnbergera, spolupředsedu Rady Česko-Německého diskusního fóra a bývalého poslance Bundestagu za SPD, tedy německé sociální demokraty. Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: A vítám zde také kolegu novináře, germanistu a editora deníku Právo Roberta Šustra. Hezký den.
9: Dobrý den.
8: Panové, má úvodní otázka je vcelku jasná. Měla by se AFD v Německu zakázat, pane Nürnbergere?
1: Je to složitá otázka hned na začátku. Já si domnívám, že pokud jsou dané všichni předpoklady, kde stanoví ústava a příslušný zákon a jsou dané i ty potřebné důkazy, aby byla možnost přesvědčit ústavní soud, aby to řízení vedl k pozitivnímu konci, to znamená k zákazu, tak já si domnívám, že je to dokonce povinnost těch tří orgánů, kde můžu zahájit to řízení, s tím začít.
8: Čili s ním rada a vláda.
1: Jsou tři orgány, spolková vláda, spolkový s ním a spolková rada.
8: Jaký je postoj Roberta Šustra? Už možná nazrála ta situace tak, že budou dány předpoklady a důkazy, aby vlastně ty orgány, které zmiňoval Jörg Nürnberger, splnili svůj úkol, raison d'être, a konali a dělali, co mají dělat.
9: No já si myslím, že zakazovat tuhle stranu, která vede v průzkumech veřejného mínění a ten poslední průzkum už ji přisoudil 30%, což je taková psychologická hranice v celoněmeckém průměru a vyhrála ty volby Sasko-Anhaltsku s nějakými necelými 44%, tak si myslím, že tuhle stranu s takovouhle silnou podporou a nejen v průzkumech, ale veřejnosti nelze zakázat, si myslím. Zákaz této strany nebo jakékoliv strany považuji já za jakousi nukleární opci, čili vlastně jako kdybyste použili atomovou bombu a s nedost jinými následky pro politický systém země, pro politickou kulturu. A myslím si, že i my tedy v našem prostředí máme trošku negativní zkušenosti se zakazováním politických stran po roce 45, že, kde byly některé strany zakázány kvůli jejich roli při Mnichovské konferenci a tak dále. A víme, do čeho to potom vyústilo, že nástup komunistů v roce 48, který byl určitě ulehčen touto skutečností. Takže prostě podle mého názoru to není správné, ale samozřejmě pokud ten podnět bude podán, tak zase souhlasím s tím, že věřím ve sílu ústavních soudců, že se budou tou věcí zabývat velmi zevrubně, podrobně, přijdou s nějakou i možná definicí pravicového extremismu, což je AFD vytýkáno, Ale samozřejmě ty škody podle mého názoru převáží nad možnými pozitivy.
8: Tak to je vážný argument. Není ten zákaz natolik velkým rizikem, že by škody mohly převážit nad těmi potenciálními zisky, a lze vlastně takto populární stranu zakázat, aniž by to způsobilo cosi jako jaderný výbuch na politické scéně?
10: To je hezký obraz, co používal pan kolega, ale já se domnívám, že je i špatný. Nebo to je velký rozdíl s tím, jak zmínil, že byly zakázány strany v komunistickém režimu. Byly taky zakázány strany v nacistickém režimu v Německu, ale to všechno bylo...
8: Komunisti také u nás vlastně zakazovali opozici, že?
10: Přesně tak, ale to byl vždycky na základě nějakých rozhodnutí vládních garnitur. To nebyl na základě rozhodnutí ústavního soudu. A právě proto je tam velký rozdíl a to, na to nesmíme zapomenout. Já si domnívám, že ústavní soud v jeho posledních rozhodnutech o zákazech politických stran měl velice dobře definované minimálně 3 kritéria, jaké musí být splněny. Jedno kritérium je, aby ta strana byla tak velká, aby vůbec mohla mít nějaký vliv na politický děj. Druhá byla, aby byla protiústavně. A třetí je, aby to taky prosazoval s nějakým agresivním stylem. A já si domnívám, pokud čistě logicky a čistě objektivně používáte tyhle 3 kritéria na AFD, tak musíte alespoň ve 2,5 kritérii říct, že to plný. A to riziko, jestli se to zakazuje nebo ne, to je mnohem větší, podle mého názoru, než to riziko, kdyby se zakazovalo a potom, jaké následky budou. Protože velký riziko je v tom, když to podáte na ústavní soud a ústavní soud potom sledá, že není důvod pro zákaz tyhle strany, potom jsou politické následky velice vážné, protože ta strana se bude cítit jako podpořen i ústavním soudem a potom se mělo, a právě proto by se mělo velice pečlivě uvažovat o tom, v jakém okamžiku a na jaký základě, jakých materiálů podat a ten návrh na soud.
8: Jinými slovy, v podstatě byste asi oba vnímali jako rizikový ten moment samotného podání. Ale zastavila bych se u těch předpokladů. Jörg Nürnberger zmínil velikost strany, protiústavnost a agresivní prosazování. Podle vás, Roberte, jsou ty předpoklady splněné? Nazrála ta situace natolik, že už je dost důkazů, že vlastně AFD splňuje tyto předpoklady?
9: Především, jak si jsme trošku, tak nějak, jakoby máme přesvědčení, že ta AFD je homogenní strana. Ona není homogenní strana, je to strana velmi heterogenní. A ti, co tam jsou nejhlasitější, ti radikálové, tak ale nemusí představovat většinu v té straně. Čili znamená to vlastně za prvé, že tu stranu nikdo úplně přesně nezná, jak vnitřně funguje. Samozřejmě můžou tam být různý třeba, řekněme, spolupracovníci civilní kontrarozvědky, kteří tam nepochybně donášejí informace, sbírají informace, to je jedna věc, ale... To je první ten. A druhá věc, když ta strana dosáhne v nějakých volbách 40%, tak vlastně není možné, nebo je riziko, že zároveň dojde ke zkratce, že těch 40% jejich voličů jsou zároveň extremisté. A to není pravda.
8: Počkejte, ale tu zkratku tady jako předestíráte, jakoby k té zkratce už došlo. A to je přece jenom konstrukt zatím. Jako oni se mohou, a to patří k těm rizikům, kdyby došlo k zákazu, oni se mohou ti voliči cítit, být nálepkováni jako voliči extremistické strany. Ale platí to jednoznačně?
9: No neplatí, jsou zároveň vlastně, budou se cítit vyloučení z jakéhokoliv politického diskurzu. To je to, co jsem vlastně naznačoval, že potom byla se 45 u nás, to ještě nevládli komunisté, ale prosadili si to, že vlastně byla část společnosti vyloučena z toho politického diskurzu. Ten diskurs se tím zúžil. A něco podobného podle mého názoru hoří i v Německu, protože ten problém přece je, že ta AFD tu nespadla prostě z nebe. Ta prostě se nějakým způsobem rostla postupně v minulých letech s nějakými tématy, které samozřejmě i okolnostmi, které jí nahrávaly. A vlastně politici ze všech stran toto podle mého názoru dlouho ignorovali, dlouho to podceňovali, zejména na východě Německa, že tam ten fenomén vlastně dokázal se velmi silně prosadit a zakořenit. A dneska podle mého názoru už je pozdě s tím dělat něco ve stylu, že se to prostě zakáže a tím pádem těch 40%+ voličů jaksi nebude mít žádnou stranu, kterou bude schopna nebo ochotna volit.
8: tak je tu ten argument, že je možná pozdě. Nebudou se cítit voliči AFD vyloučení vlastně z politického života a necítí se tak už nyní. Nepropásla vlastně tady ta demokratičtější část politické scény Německa čas v tom, aby konala víc proti těm, proti té části AFD. Robert Schuster mluvil o tom, že ta strana není homogenní. Nepropásla čas v tom konat proti těm největším extremistům.
10: Nemůžu si stotožnit s tím, že ta strana nebyla dostačující homogenním homogenním tvarem. Mm-hmm. Tam na všech úrovních vedou momentálně ty extremisty. Celý ten vývoj v posledních měsících a letech směřil k tomu, aby ty rozumní členy i AFD založili, jako pan Lücke, byli vytlačeni ze strany. Tam teď vedou diskurs pánové Höcke, pan Brandner v Bundestagu, tam jsou lidi jako Frau von Storch a Frau Weidel. A všichni tyhle, co jsem teď zmínil, jsou ve vedoucích funkcích ty strany a jsou homogeny v tom, že mají extremistické názory. A jenom o to jde. Já si myslím, že ta ústava v Německu byl velice pečlivě vytvořena po roce 1945 tak, aby extremisti už neměli šanci převzít politickou moc v státě. A právě proto byla i zakazána KPD, protože to byla ta stejný rozpad z druhé strany. A já si domnívám, že nemůžete kritizovat strany za to, že potřebují ty potřebné důkazy získat. Teď jsme měli tu diskusi, dejme tomu jeden rok, a v tomhletom roce se určitě shromaždil tolik důkazů, že já bych do toho šel. Ale musím ještě na ten argument pana Schustera, že by byli vyloučeni z politického diskuzu 40% voličů. Já si bráním tomu těm lidem říct, že jsou pravicové extremisty. Oni volí ale pravicovou extremistickou stranu. A jenom o tu stranu jde. A ty lidi mají se možnost sami založit jiné strany, mají možnost se připojit s jiným stranám, ale pokud jedna německá strana je extremistická, chce odstranit právní pořádek a chce vytvořit nějaký extremistický režim, tak musí být, pokud je podaný návrh, ústavním soudem zakázán.
8: Tak musím to jednoznačně přehrát na Roberta Schustera. Není AFD alternativa pro Německo jednoznačně extremistickou stranou. Jednak o tom rozhodl loni v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy, ale i třeba studie Německé společnosti pro občanská práva uvádí, že zjištění jsou naprosto jednoznačná, že AFD je řízena rasistickým světonázorem, systematicky pracuje na podkopávání svobodného demokratického řádu a má v úmyslu stíhat politické oponenty a už se dopouští zastrašování, takže porušuje principy demokracie. Není toto, Roberte, vlastně jako jednoznačná věc?
9: No, to je otázka definice extremismu, samozřejmě, protože pochopitelně tahle ta kritéria, která tady všechna zazněla, to samozřejmě platí na straně druhé.
8: Já mám trochu... Co ještě víc teda?
9: No dobře, tak co ještě víc, tak jistě. Tak,
10: jsme jedno extremisty v Německu měli a ano, právě proto ty zkušenosti jsou takové, že musíme tomu bránit.
9: Podle zásady,
10: je to aktivní úloha státu.
9: Podle zásady in dubio pro reo, čili pokud tam bude jeden jediný člověk, který tomu nebude odpovídat, tak...
8: Počkejte, jeden jediný člověk?
9: No tak jako prostě, když to vemu, tak to jo.
8: To se týká,
9: to není jeden člověk,
8: to se týká souzení za trestné činy pro dubio.
10: Právě proto, jo. To si pleteme pojmy. Nejsme ani v občanském, ani v trestním právu, my jsme ve ústavním právu. A tam jde o to, že ti, co tvořili německou ústavu v roce 47 až 9, na Herrenkimse a potom v parlamentářském radě, tak oni nějak přesně definovali a analyzovali, co vedl k tomu, že v roce 33 se mohl obchopit moci Adolf Hitler v Německu. Oni říkali, problém byl v tom, že nebyl ústavní řád tak silný a neměl instrumenty včas bránit takovým stranám. A právě proto dali ten článek do ústavy.
8: Dobře, ale já chci zůstat u té definice extremismu. Tedy podle vás, Roberte, není jednoznačně extremistická AFD, ano?
9: Podle mě se to ještě 100% prostě nepotvrdilo.
8: 100% nepotvrdilo. Prostě a podle vás, myslíte si, že se to potvrzuje vlastně na 100%, protože tím pádem by potom ten ústavní zákaz měl velkou šanci na úspěch?
10: Právě proto. A to je teď všeobecná pravda u všech soudů. Nikdy nemůžete na 100% předvídat a výsledek soudního sporu. Ale já si domnívám, že podle všech kritérií, jak jste sama zmínila, paní redaktorko, jsou dané všichni důvody, proč by se měla ta strana hodnotit jako extremistická.
8: No ale je to, nepřinese to opravdu co si jako zemětřesení na té politické scéně, když v některých spolkových zemích ta strana třeba i přestoupí přes 40% hranici, jak jsme teď viděli. Není to riziko, že potom se třeba budou ještě víc radikalizovat ti voliči? Není větší, než zkusit třeba s AFD nějakým způsobem spolupracovat a snažit se vlastně jí vtáhnout do politiky a tím třeba zmírnit tu extremistickou retoriku?
10: To je velice zajímavá myšlenka a já si myslím, že konzervativci a nacionalisti v roce 1932 měli stejnou myšlenku, když výsledky německých voleb bylo tak, že NSDAP měla nějak kolem 30%. A potom si říkají, no jo, a pokud ji dáme pod naše křídla a budeme ji opatřovat, tak nic se stát nebude. Ale to je právě imanentní v extremismu, že takovým způsobem jim bránit nemůžete. A já si jako sociální demokrat určitě bránit tomu, abychom my jako demokratická strana se podíleli na moci s extremisty. Celý německý ústavní požadavek je založený na to, aby extremismus a buď z levicové strany, z pravicové strany, ale i jiné formy extremismus neměly šanci se podělit na dvoubě státní moci.
8: No, existuje takový citát, že demokracii bychom měli teď ještě ty demokraty. Já to trošku posunu dál a zajímá mě, jestli si přiznávají německé tradiční strany, že lidé v demokracii mají právo je jednoduše nevolit. Že právě to je demokracie. Jaký názor má Robert Schuster?
9: Tak já nevím, to je spíš otázka na pana poslance, protože on je teda aktivní politik. Já si myslím, že samozřejmě na to mají právo. Ale ještě bych chtěl jednu věc říct k tomu extremismu. Vlastně ta definice, samozřejmě tématem tohoto pořadu je AFD, ale my se podíváme na levicový extremismus, to vlastně, pardon, nikdo neřeší. A to jsou prostě situace, kdy politici postkomunistické levice chodí demonstrovat proti Izraeli a volí ten po zničení Izraele.
8: To je přece to je také extremismus.
9: Ale to s promnutím nikdo neřeší. Čili tak ať teda pokud je ten případ, ať je teda nějaká ekvidistance, ať skutečně se teda řeší i tyto podněty. A to je prostě strana, která bude třeba v Berlíně za chvilku vládnout a mít tam starostku.
8: A narážíte teda na Die Linke, jo?
9: Samozřejmě narážím na Die Linke a vůbec celé toto názorové spektrum, které prostě podle mého názoru není o nic méně nebezpečnější, než to, co bývá asociováno s AFD a s lidmi kolem prostě těch jejich radikálních skupin.
8: Tak je ta diskuse na německé politické scéně dostatečně vyvážená v tomto směru, který naznačil Robert Schuster, že by se mělo postupovat se stejnou mírou aktivity třeba proti levicovému extremismu?
10: Já si domnívám, že ta diskuze je docela vyvážená a musím ale přiznat, že není s námi jeden požadavek z politického spektra na zákaz stranou Die Linke.
8: Pokud, no jestli to není právě problém.
10: Já si myslím, že pokud by převažovali ve straně Linky, a to používám slova pana Schustera, převažovali a byl jednotný směr ve straně Linky, že by měli anti-izraelské nějaké podněty, tak samozřejmě by to, i tohle to byl podnět k šetření. Já si domnívám, a já jsem poznal Linky v německému Bundestagu v době, než se rozštěpovali do BSV a zůstala tam ta Linke jako zbytek. Jako relativně rozumná strana GMA v některých zahraničních politických otázkách hodně extrémní, možná i extremistické názory, ale stojí stále, a to je taky ten jeden hlavní důvod, na půdě německé ústavy.
8: Vraťme se přeci jen k AFD, neb to je hlavní téma této debaty. Zajímá mě právě ta možná změna AFD do budoucna a otázka možné spolupráce ostatních stran s touto stranou. Někdy se zkrátka stane, že z protestního hnutí vznikne nakonec mainstreamová politická strana. My to v určité verzi vidíme třeba tady v Česku na hnutí ANO, protože ta zkrátka ANO to původně byla Aliance nespokojených občanů. Málo kdo si to dneska připomene. Nemůže se to stát AFD, nebo může se to stát AFD, anebo je natolik extremistická vlastně v tom kompletním vedení Roberta Schustra, že to opravdu jako nelze předpokládat?
9: No to je právě to, co jsem naznačoval tou heterogenitou. Prostě my máme za to, že ta AFD je nějakým způsobem totalitně organizovaná, jako byla nacistická NSDAP.
8: To říkal tady Jörg.
9: Ale já s tím nesouhlasím. To tak prostě není. To je jedna věc. A druhá věc, existuje něco, čemu se říká melonizace. Čili právě to, že strany, které mají tyto kořeny, jako například Fratelli d'Italia v Itálii, premiérky Meloniové, se prostě s ziskem vládní moci odpovědnosti dostanou do středu, posunou do středu. A vlastně a to slovo melonizace je v těch kruzích, jako je pan Höcke, jako je Götz Kubitschek a tyhle ty lidi ze Schnellroda. Pro ně to je nadávka, čili pro ně to je vlastně něco, co oni vidí jako riziko, že ta AFD se časem stane právě také tou tuctovou stranou v situaci, kdy převezme vládní odpovědnost. Čili vlastně já se skoro domnívám, že někteří z těch úplně nejradikálnějších představitelů strany AFD možná ani nemají zájem na tom vládnout. Konec konců řekl to teďka nedávno jeden z jejich, myslím, jejich lídr v Braniborsku, který je hodně radikální, Hans Christoff Bernd, říkal, já mám 100% v sobě protestní opoziční geny. Nic vlastně k tomu třeba říct. Čili já si myslím, že nějaké takové to zapojení té strany do nějakého rozhodování může tu stranu civilizovat, tak jako kdysi civilizoval postkomunistickou PDS v východním Německu, také tolerovala různé vlády, menšinové sociálně demokratické v Sasku a Anhaltsku. A dneska pan Nürnberger říká, že to je vlastně strana, která má docela relativně rozumné názory v mnoha věcech.
8: No ale vidíte tady mimochodem nějakou paralelu mezi AFD a českou SPD, protože ta vlastně se také dohadovala s BIS o zařazení, respektive teď už nově vyškrtnutí ze seznamu vlastně extremistických stran a ze zprávy teda o extremismu a teď je vlastně součástí vlády. Co ukazuje vlastně ten český příklad, jako je anebo není relevantní vůči AFD pro vás?
9: Já si myslím, že nějakou relevanci to určitě má, protože i oni, kdyby teďka sestavili tu vládu v tom Sasku-Anhaltsku, tak vlastně zjistí, že spousta věcí, které oni slibovali s prominutím velkohlubě svým voličům, nemohou realizovat, protože jsou tam nějaké spolkové zákony, i třeba v té migrační politice spousta věcí řešena jsme spolkové úrovni, třeba kam se bude vyhošťovat, to prostě řeší spolkové zákony, respektive musí být nějaká dohoda s nějakou zemí, která si ty lidi odebere. Je to tak. Čili vlastně tam je spousta různých paralel, a ještě díky tomu, že Německo je federální stát, tak vlastně to není tak, že kdo vyhraje celostátě, může prostě všechno nadiktovat dolů. Tam prostě je spousta různých bariér, takže já vlastně věřím, že toto by mohlo fungovat.
8: Proč vy nevěříte, zřejmě teda nevěříte, pane Nürnbergere, že by to mohlo fungovat? Nemůže se stát, když by tedy ten vývoj byl úplně jiný, než vy si představujete a než varujete? Nemůže se stát, že by AFD vlastně také pochopila minimálně to její zodpovědné vedení, že vlastně vládnout se musí jinak a nevzala by zpátečku, tak jako to možná vidíme teď u české vlády?
10: A znamená by to, že všechno, co se odehrálo v posledních 5 letech, bylo jenom divadlo? A nebo jsou to ty její skutečný názory, když slyším pana Höckeho, když slyším ty lidi? A když jsem ji slyšel v německém Bundestagu, vždycky v takové lasitosti, aby to nebylo slyšet se mnou v prezidiu, ale jenom já, jak nám nadávali, jak nám vyrožovali. Jak vyrožovali všem lidem, kde jsou jiného názoru.
8: Jinými slovy, vyplácí se věřit extremistům jejich
10: výroky. Já musím ji hodnotit podle toho riziku, kde je s tím spojený a to riziko je velký. Ještě možná jedno slovo. Vy jste zmínila stranu ANO jako nutí. Já si domnívám, že německé politické strany a české politické strany zrovnat je velice těžko. Kolik členů má ANO? Je ANO lidová strana, kde je kde má základnu, kde mají různý spektra lidí svoje slovo, nebo je strana, kde vytvořil pan Babiš a kde má jeho věrný a nikdo jiný tam není členem té strany. My máme politické strany, kde mají v sobě nějaký různý politický spektra a musí se shodnout na nějaký závěrečný rozhodnutí v určitých politických otázkách. Tak tohle to se srovnat nedá. A abych se vrátil k AFD, já si myslím, že tam je takový velký zlostivý, negativistický jádro, že já nemám žádný optimistický výhled pro takovou stranu, kdyby, co pan Bůh tomu brání, se uchopila v jedné spolkově zemi moci.
8: Více už se nám do debaty nevejde. Tolik bývalý poslanec Bundestagu za sociální demokraty Jörg Nürnberger. Díky a germanista a editor deníku Právo Robert Schuster. Díky, že jste byli hosty dnešního Pro a proti a někdy naslyšenou, naschledanou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
11: Prince Františka Schwarzenberga, šlechtice, politika a diplomata, představuje ve své knize český humorista a publicista Vladimír Škutina. Zaznamenal třeba jeho názory na vznik československého státu, na prohlášení české šlechty v době Mnichovské dohody, ale také vzpomínky na prvorepublikové politiky Tomáše Garrigua Masaryka, Jana Masaryka nebo Edvarda Beneše. A uslyšíte i rodinné historky a humorné příběhy ze života ostatních šlechtických rodů.
2: ...23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Milionové dary šly neprůhlednému spolku. Šéf sněmovny Okamura jednal s předsedy parlamentů Slovenska a Rakouska o spolupráci ve střední Evropě. Hokejisté Kladna porazili v Tipsport Extralize pražskou Spartu 3-2 po nájezdech. A zítra bude polojasno a teploty 19 až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
13: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
14: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
13: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
15: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
13: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
12: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku hasiči zatím nemají pod kontrolou, do okolí se ale nešíří. Na místě zasahuje přes 100 hasičů, vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Kolem 9. hodiny večer hasiči odvolali zákaz větrání v okolí a podle chemiků totiž množství škodlivin v ovzduší kleslo pod kritickou úroveň. Hašení bude zřejmě trvat až do rána. Jednotky vyvážejí z haly plastový odpad, aby bylo možné celý oheň uhasit. Škoda by se podle předběžného odhadu mohla dostat až na 400 milionů korun. Jde o stejný areál, kde loni hořela skládka. Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf české sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí. Mluvili také o tom, jak víc zapojit mladé lidi do práce parlamentu.
16: Předsedové parlamentů podle Okamury debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k většímu zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině.
17: Spojené státy aktivně jednají, ale my žijeme v Evropě a my bychom měli být u těch jednání o ukončení války na Ukrajině.
16: Státy takzvaného slavkovského formátu chtějí na příští schůzky zvát i další země střední Evropy. Domluvili se také na výměnných pobytech mladých lidí v parlamentech. Mezi Českem a Slovenskem už fungují, nově se přidá i Rakousko. Z Vachau, Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Sražbou metra D v úseku Rešánky Nové Dvory začnou stavbaři zítra. Dnes farář slavnostně požehnal sošce svaté Barbory. Jako první bude vyražen přístupový a větrací tunel budoucí stanice metra Nové Dvory, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
18: Přístupový tunel bude sloužit jenom po dobu ražeb a po dokončení stanice Nové Dvory bude zaslepen. Nicméně zhruba po 100 metrech od toho přístupového tunelu se začne razit vlastně ten vzduchotechnický tunel, který už bude součástí té budoucí stanice Nové Dvory.
12: Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. Rytíři otočili v utkání vývoj skóre a o 3 body přišli až na celou půl minutu před koncem třetí třetiny. I přesto je jeden z autorů gólu Kladna Jakub Konečný svý hrou spokojený.
19: Je to škoda, pokud se nabil tu nějaká necelá půl minutka do konce, no. Pár šťastných odrazů, trefil to tam jak Grifa Mendela, tak mě, tak Filipa Westerlunda, takže pár nešťastných odrazů a mohli jsme brát 3 body, no, ale takhle na konci jsme určitě rádi za 2.
12: V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4, Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2.
20: Překážka na D35 se u sjezdu na Bíšť a neprůjezdná 12 na Kolínsku. Na dálnici D35 ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta a Olomouce stále pozorně za sjezdem na Bíšť na 140. kilometru, hlásil náš zpravodaj v levém pruhu nárazník. Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem neprůjezdná. U odbočky na Kouřim zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut. Možné objízdné trasy vedou přes Kouřim a Žabonosy, případně Tatce a Pečky. Na D1 několik odstavených vozidel z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice nákladní auto s defektem, kilometr 179,5 na krajnici. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Choceradi stojí osobní auto, 28. kilometr v odstavném pruhu. Obě vozidla už označili silničáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Noc bude místy oblačná, jinak polojasná až jasná, kránu se lokálně vytvoří mlhy, ochladí se na 12 až 7 stupňů a zítra pak čekáme polojasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
21: Protiraketový štít nad Evropou, stav české opozice a její vyhlídky do budoucna, či jak chce Kreml zlomit ukrajinskou obranu za pomoci ostatků světce. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
21: V Praze dnes končí třetí ročník Mezinárodní obranné konference, zaměřené na budování obrany schopnosti v euroatlantickém prostoru, vnější i vnitřní bezpečnost a koordinaci složek státu. Včera na tomto summitu promluvil i český premiér Andrej Babiš a navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany, který nazval Europatriot. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
22: Dobrý den.
21: V Evropě už, pokud vím, taková iniciativa existuje, nebo se mýlím. V čem by se měla lišit ta navrhovaná Andrejem Babišem od té francouzské prezidenta Macrona, ke které se Česko ale nepřipojilo?
22: Je to tak, je tady iniciativa Freja, letos oznámená, na které se podílí skupina zemí Severoatlantické aliance těch evropských, jako Francie, Německo a mnohé další, spolu s Ukrajinou, je to ukrajinská iniciativa, a jde o vývoj systému protiraketové obrany, který má především tu výhodu, že je tedy evropský, nebo byl by evropský, je plně kompatibilní se systémy NATO, ale hlavně je levný. Velká nevýhoda těch známých, velice efektivních systémů Patriot je, že jenom jedna raketa vypálená stojí kolem 4 milionů dolarů, takže když protivník útočí velice levnými drony Shahid třeba, tak může snadno takhle způsobovat finanční průmyslové škody vlastně, protože je velice finančně nákladné pak obnovovat zásoby těch raket. raket. No a ta Freja, tak tam se odhaduje, že by jednotková cena za jednu tu raketu měla být třeba čtvrtinová, takže proto je to velice zajímavé. Andrej Babiš mluví o něčem jiném. Myslím, že poměrně překvapil v červenci spojence, když s tím nápadem přišel na jednání koalice ochotných v Paříži, protože, jak se ukázalo, tak nebyl informován o tom, že se tam budeme bavit, nebo budou spojenci bavit především o Freji. Potom tedy si stěžoval, že ho kolegové z ministerstva obrany jaksi nestihli informovat, což vyvolalo i mezi diplomaty, se kterými se mluvil, spíš takové pobavení, jak je to možné, že premiér přijede na schůzku nepřipraven. Nicméně ten jeho nápad je poněkud odlišný. Představa je taková, že ty americké systémy Patriot by bylo možné vyrábět i v Evropě na základě licencované výroby, čili nijak by to neřešilo naši závislost na amerických technologiích. Zůstává tam teda ta finanční překážka, že to je stále poměrně drahý systém. Nicméně ty dva nápady se spolu vůbec nijak nevylučují, klidně mohou koexistovat kompatibilně vedle sebe. To klíčové teď bude, jestli nezůstane jen u nápadu, ale zda Andrej Babiš v této oblasti má třeba i nějaké konkrétní záměry, jak do té iniciativy skutečně zapojit reálně nějaké lidi, protože jedna věc je mít nápad, ale druhá zajistit skutečně tu licenci a tu výrobu potom někde spustit. A myslím si, že tak daleko zatím ještě nejsme.
21: To byl analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktore, díky.
22: Díky, hezký den.
21: Už za 3 týdny se budou v Česku konat volby. Vybírat budeme i zákonodárce do třetiny Senátu. A dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová uvažuje o možné modernizaci této instituce.
0: Rozhodují politicky a ne skutečně obsahově, což nás mrzí, řekl Andrej Babiš o senátorech, když vyzýval voliče, aby v nadcházejících volbách do horní komory parlamentu dali hlas kandidátům z hnutí ANO. Dodejme, že toho času je v 81 členem Senátu jen 15 zástupců hnutí ANO a za okamurovce a motoristy tam není ani jeden. Zda by se po volbách Babišovi senátoři, ať už jich bude víc či míň, rozhodovali jinak než podle šéfovy taktovky, si lze přesto stěží představit. Představovat si ale můžeme, jak by to vypadalo, kdyby volič nebyl jen kořistí politických stran vítanou jednou za 4 roky, ale sám měl možnost stát se i bez stranické orientace podstatnou součástí politického rozhodování. A to nejen jako člen některé z nevládních organizací, ale se vším všudy, tedy i s naprosto realistickým cílem dosáhnout konkrétních politických změn. Říká se tomu občanská rada a v mnoha západoevropských městech se úspěšně používá už řadu let. Jádrem celého konceptu je dvoufázové losování z registru obyvatel, kdy se nejprve vybere velký vzorek a pak se z něj sestaví reprezentativní skupina podle věku, pohlaví, vzdělání a regionu. Následnou diskusi zajišťují a provázejí nezávislí odborníci. Výsledkem jsou doporučení, která musí být veřejně projednávána a úřady musí zdůvodnit, proč je přijali nebo odmítli. Belgický historik a filozof David van Reybrouck je přesvědčen, že jsou občanské rady nanejvýš důležité právě teď, kdy se nám nástupem populistů, jehož jsme svědky, sice nehroutí před očima demokracie jako taková, ale hroutí se její postupy. Problém je podle něj v tom, že demokracie a volby jsou pro nás jedno a totéž. Přitom se už za Aristotela vědělo, že při volbách mají větší šanci známí, vlivní a retoricky nadaní politici, zatímco losováním si byli rovni všichni, respektive všichni, kteří patřili do tehdejší kategorie občanů. Dnešní občanské rady jsou de facto statistickou reprezentací obyvatelstva a dokazují, že demokracie nespočívá jen v tom, kdo vládne, ale také v tom, že se na politických rozhodnutích podílejí zcela konkrétní občané. Svědčí o tom například katolické Irsko. Jehož vláda založila v roce 2016 občanskou radu s úkolem jednat o legalizaci potratů. Po řadě schůzí hlasovali členové rady pro legalizaci a doporučili změnu ústavy, což Irové následně odsouhlasili v referendu. Možná by nebylo od věci zamyslet se nad tím, pokud Andrej Babiš doopravdy touží po skutečně obsahovém rozhodování Senátu, zda by nebylo rozumnější doplňovat ho každé dva roky losem. Což vůbec není myšleno sarkasticky.
21: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Česká opozice bude muset znovu sjednotit síly, a to dříve, než si myslela. To je názor publicisty Jiřího Leštiny a tady jsou jeho argumenty.
4: Zhruba od časného léta sledujeme, jak ve volebních průzkumech hnutí STAN předbíhá ODS a upevňuje pozici druhé nejsilnější strany. Z čehož jistě není radno vyvozovat dalekosáhlé závěry. Co je však nesporné, že jsme svědky nejznatelnějšího zvratu ve volebních preferencích od loňských voleb. Ve srovnání s 11% volebním výsledkem totiž vykazuje Rakušanova strana v různých průzkumech vzestup zhruba o 5 až 7%. Takový nárůst od voleb nezaznamenala žádná ze sněmovních stran. Starostům tak s jistým zpožděním vychází sázka na poněkud uměřenější politickou komunikaci, kterouž to snahu před volbami vtělili do poněkud prostoduchého sloganu Dobrá kampaň. Nyní se jim ale ve větší míře daří zachovávat odstup od nesmyslných kulturních válek, vyvolávání strachu a nenávistí, jehož cílem je ještě více rozpoltit společnost a učinit ji s nás ovladatelnou. V této souvislosti bude zajímavé sledovat dopad Rakušanovy proklamace, že STAN hodlá získat i část klamaných voličů Andreje Babiše, ztrácejících víru, že právě on je schopen vyřešit jejich problémy. Nejde teď ani tak o to, jak realistický je to záměr. Už samotné seriózní oslovení příznivců hnutí ANO může vnést sofistikovanější tón do programu Antibabiš. Je v něm totiž sdělení, že starostové nehodlají svůj odpor k agresivnímu a nevyzpytatelnému oligarchovi přenášet i na jeho stoupence. Zatím se ale průzkumy agentur shodují v tom, že noví voliči starostů se rekrutují především z řad bývalých voličů koalice Spolu, tedy ODS, Lidovců a TOP 09. Což samo o sobě zpochybňuje to, co hlásají špičky ODS. A sice, že hlavní příčina poklesu preferencí a ztráty dominance v opozičním táboře spočívá v tom, že strana se v minulé vládě zpronevěřila svým pravicovým principům. Kupkova partaj tak dál kličkuje před zásadní otázkou. Zda promptní rozpuštění koalice Spolu bylo přesně tím, co její voliče od nového vedení ODS očekávali. Tím spíš, že prohra Fialova volebního bloku, který získal 1,3 milionu hlasů, nebyla zdaleka tak drtivá, jak prorokovali mnozí experti po vypuknutí aféry Bitcoin. Nad ODS tak dál visí varovný projev Petra Fialy na lednovém kongresu, v němž odcházející předseda mimo jiné apeloval. Je zcela zřejmé, že základní podmínkou úspěchu není dezintegrace demokratické politické scény, ale naopak její úzká spolupráce. Nemáme řešit, jak přebrat voliče TOP 09, vyšachovat STAN a dostat Lidovce na 2%. Jsem i nadále přesvědčen, že budoucnost demokratické politiky není v rozdělování, v hledání toho, co nás odlišuje, ale v propojování, ve vytváření aliancí a ve spojování všech těch, kteří mají stejné cíle. Po 8 měsících, které uběhly od Fialova rozlučkového projevu, se demokratická politika v Česku ocitá pod drtivým tlakem vládnoucích populistů a extremistů, jakému nebyla vystavena od roku 1989. A před demokratickými stranami narůstá výzva, že na opětovném a ještě důslednějším sjednocování sil budou muset začít pracovat dřív, než si mysleli. A bez ohledu na to, která z nich zrovna bude v čele, v závěsu či na chvostu opozičního pelotonu.
21: Slyšeli jste komentář publicisty Jiřího Leštiny.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Před půlstoletím, v září 1976, a tedy čtvrt roku před zveřejněním prohlášení České charty 77, se v sousedním Polsku sformovala klíčová protikomunistická iniciativa, která připravila půdu pro vznik nezávislých odborů Solidarita. Výbor na obranu dělníků, známý též pod polskou zkratkou KOR. Toto výročí připomene publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
5: Co byla polská solidarita, ví u nás hodně lidí. Ví, že ji polský komunistický režim musel v roce 1980 chtěnechtě uznat, že měla téměř 10 milionů členů, že v čele stál Lech Wałęsa, obyčejný elektrikář, a že se jí po letech pronásledování podařilo ten režim ve volbách v roce 1989 porazit. A to byl počátek konce komunismu v celé tehdejší Sovětské.

0: Když potom v roce 1976 přišly další velké protesty proti zdražování, především v Radomu a v Ursusu, režim tam poslal stovky dělníků do vězení a tisíce okamžitě vyhodil z práce. Tehdy se ale stalo něco nebývalého. Na represe zareagovala skupina několika desítek intelektuálů a studentů, převážně varšavských. Vyjeli do Radomu pomoci dělníkům, kteří se odstli na dlažbě, a přivezli jim právní a finanční pomoc. To byl v Polsku přelom. Poprvé se tam propojili dělníci a opozičně smýšlející intelektuálové. Ti svoji skupinu nazvali Výbor na obranu dělníků, Komitet obrany robotníkův, ve zkratce KOR. To je 50 let a proto si je teď připomínáme. Bylo to první takové zorganizované opoziční uskupení a zahrnovalo lidi od sekulární levice a předválečných socialistů po stoupence křesťanské demokracie. Bylo mezi nimi několik starších tváří, aktivních už před válkou, i naopak mládež, pár spisovatelů, vědců, herečka, kněz. Byla to jakási předzvěst naší charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Také to byli lidé, kteří se i přes ideové rozdíly dovedli shodnout na tom nejdůležitějším. A tím byla pomoc pro následovaným, odpor proti režimu a budování nezávislých struktur života. Najdeme mezi nimi jména známá i u nás jako Jacek Kůroň, Adam Michnik, Antonín Matěrevič, Bogdan Borusevič a další. Zažili si potom léta výslechů a někteří věznění, ale neuhnuli. Když potom v roce 1980 začali stávkovat dělníci v Gdaňsku, lidé z prostředí KORu jim nabídli své služby. A bylo geniálním krokem dělníků z Loděnic a Lecha Wałęsy, že intelektuály přijali jako poradce. A ti jim pomohli sformulovat slavných 21 požadavků, sociálních, ale i politických. Tak se zrodili odbory Solidarita. Mohli se proti režimu prosadit a byli silné právě proto, že byli spojením lidových vrstev a opozičních intelektuálů. Jejich jména potom ve spis najdeme v rozhodujících rolích veřejného života u svobodného Polska po roce 89. Pro nás z toho plyne jedna velká lekce, totiž, že pokud demokratičtí politici chtějí získat ve volbách většinu, musí prokázat sociální vnímavost, jinak nemají šanci.
1: O 50. výročí vzniku organizované protikomunistické opozice v Polsku hovořil publicista a bývalý diplomat Petr Janiška. Ukrajinská armáda zaznamenala v září na frontě významný úspěch. Podařilo se jí zastavit a vrhnout zpět a podle ukrajinského vedení prakticky rozprášit ruskou ofenzívu, která měla ze severu odříznout a obklíčit pás ukrajinských pevnostních měst na Donbasu. Ruská snaha o co nejrychlejší dobytí celého Donbasu tak utrpěla citelnou ztrátu. Ve své snaze si Ukrajinu podrobit Kreml ale neustává. Pomoci k vítězství nad Kyjevem mu mají pomoci i ostatky světce. Více v pravidelném pátečním okénku do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz.
2: Začnu obšírnou citací z Putinova oblíbeného bulvárního listu Komsomolské pravda. Poutníci se k chrámu Krista Spasitele začali scházet od 6 ráno, ačkoliv se dveře katedrály otevírají až v 8. Zpočátku se fronta nezdála kritická. V chrámu je přece jen hodně místa, ale už v 9 ráno se dlouhý had věřících protáhl přes most a pak dokonce odbočil na Bolotné nádřeží. A to je asi 700 metrů. Věřící říkají, že čekání trvá v průměru asi 2 hodiny. Informační služba moskevské městské eparchie uvádí čas s rezervou. Asi 4 hodiny. Nával, říkáme to bez hodnotících soudů, způsobuje i to, že společně s pravicí světitele Spiridona je v chrámu Krista Spasitele nyní vystavená schrána s nalezenými ostatky Dmitrie Donského. To znamená, že je možné se poklonit hned 2 relikvím. Do Moskvy dokonce přivezli několik autobusů s poutníky ze sousedních oblastí.

0: U východu z chrámu lze občas zahlédnout desítky lidí, kteří mají oči plné slz. Konec citace. Jde o reportáž z dabového uctívání ostatku svědců, přesně řečeno malé části jejich mumií. Tato praxe je v Rusku široce používána nejen v civilním životě, ale také ve vojenské oblasti. Čerstvým příkladem je právě kampaň s ostatky Dmitrie Donského, které mají ruským vojákům zajistit vítězství nad Ukrajinou. Jehož nebyli schopni dosáhnout ani po 4,5 roce agresivní války. V září 2026 byla schrána z částici ostatků Dmitrie Donského dopravena do hlavního chrámu ozbrojených sil Ruské federace s deklarovaným následným předáním vojákům ve válečné zóně. Přišel se jí poklonit Vladimír Putin, který následně řekl, že cítil, jak do něj vstupuje zvláštní síla. Podle zpráv o další kampani se předpokládalo, že fragment pravé ruky Dmitrie Donského bude přepravován po částech na frontě. Zástupce Doněcké eparchie formuloval cíl jako duchovní posílení vojáků a pomoc k tomu, aby dosáhli vítězství nad nepřítelem. Již dříve, v dubnu 2023, předal Vladimír Putin vojákům působícím v Chersonské a Luhanské oblasti dvě kopie ikony. Následně jednu z nich doručili vojákům středního vojenského okruhu ve válečné zóně. Relikvie se stala předmětem kolektivního uctívání v jednotkách a znamením podpory vrchní moci. V říjnu 2025 hovořil Putin o ikonách, které podle něj měli bojovníci u sebe a které měli promáčkliny od kulek. Přičemž je popsal jako ikony divotvorné, jež zachránili vojáky. V ozbrojených silách Ruské federace existuje od roku 2010 zpráva pro práci s věřícími vojáky. Oficiálně mezi její úkoly patří zajištění svobody vyznání, duchovně osvětová práce a vlastenecká a mravní výchova na základě hodnot tradičních náboženství. Uctívání ostatků a jejich symbolizace jako ruské národní zbraně je tak zařazena do celkové politiky Kremlu, který fakticky řídí Ruskou pravoslavnou církev jako své zvláštní ideologické oddělení.
1: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. A na řadě je už pravidelná závěrečná glosa. Jako každý pátek ji připravila hudebnice a publicistka Eva Turnová.
2: Dostala jsem pozvání do Husova sboru v Turnově. Chceme to tu kulturně rozjet, řekl farář. Týden po tobě tu bude hudka a přivez i pár obrazů. Přijela jsem den po vernisáži, vytahala z auta kytary, bedny, obrazy. Čtvrt hodiny před začátkem se rozrazily dveře a vešla starší dvojice. Je to opravdu paní Turnová, jasně, dostanu infarkt. Udělala jsem si kvůli ní hlavu, puste mě za ní, spustila paní s vysokým výčesem. Nebyl tam nikdo, kdo by jí v tom bránil, takže paní proběhla kostelem až k oltáři, kde jsem ladila kytaru. Paní Turnová, to jsme my Koupkovi. Jaký Koupkovi? No, posílala jste nám přece knížky 4 a 8. Knížky posílám lidem často a Koupkovi mi nespustili žádnou asociaci. No a co Sofinka, už zase papá kapsičky. Papá, odpověděla jsem. Moje texty jsou autobiografické, ale jen částečně. Za ty roky jsem vypustila do světa tolik údajů o svém životě, že sama už často nevím, co se opravdu stalo a co ne. Paní Koupková to ví. No, tak já už asi začnu hrát. řekla jsem. Jo, jo, začněte, manžel je muzikant, takže vás bude sledovat. Výborně, sledující kytarista mi tu chyběl. Farář mě krátce uvedl a ukázal na můj obraz tsunami. Paní Koupková se neudržela. To je Jadran, že jo? Číst vlastní texty v Husově sboru je zvláštní disciplína. Asi u třetí glosy jsem měla pocit, že každá druhá věta je rouhání. Když jsem se dostala ke sloupku o tom, jak jsem si šla koupit stahovací kombiné, ozvalo se. To znám, ta prodavačka byla přece úplně blbá. Ne, nebyla blbá, jenom za mnou nepřišla do kabinky, namítla jsem. Začínala jsem mít pocit, že jsem na autorském čtení paní Koupkové a občas do něj vstupuju s nepřesnou vzpomínkou. Pak přišla povídka, ve které zaznělo slovo poštěváček. Hlavy několika věřících zajely mezi ramena. Cože? Vykřikla paní Koupková. To neznám. Po produkci za mnou přišla ke stolku s knihami. Paní Turnová, dejte mi jednak jeden ten poštěváček a pak vám taky chci něco říct. Představovala jsem si vás drdolem, ale o to nejde. Ale na to, že jste procestovala celý svět, byla jste, že jo? Na Tchajvanu, pětkrát v New Yorku, po celé Evropě, Skandinávii. Na to jste teda, myslím, podle mě docela trémistka. Promiňte, musím se zbalit, řekla jsem. Druhý den jsem otevřela počítač a začala psát. Dostala jsem pozvání do Husova sboru v Turnově. V tu chvíli přišel mail. Dobrý den, paní Turnová, kdybyste náhodou chtěla o tom kostele napsat glosu, tak manžel hraje na bubny. Koupková.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
4: Vláda musí předložit poslancům návrh rozpočtu na příští rok do konce září. Prozatím počítá se schodkem 389 miliard korun. Jak vysoký deficit je ještě v pořádku? Proč se státní dluh nesplácí? A co znamená řídit stát jako JZD? Speciálním hostem je ekonom a spoluautor podcastu Škrty Jan Bittner.
3: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Pro a proti.
5: Roste počet lidí, kteří nástroje umělé inteligence používají pro generování nápadů, textů a grafiky, nebo dokonce při umělecké tvorbě. Ochuzuje to veřejný prostor a kulturu, nebo může být AI naopak dobrým pomocníkem v kreativních činnostech? V sobotu 19. září se na festivalu Spotlight Znojmo zeptáme překladatele Viktora Janiše a podnikatele a odborníka na digitální inovace Filipa Dřímalky.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Antonín Petrov byl podnikatel a zakladatel slavné značky hudebních nástrojů. Společnost Petrov patří už víc než 150 let mezi největší výrobce klavírů a pianin v Evropě.
7: Antonín Petrov se narodil v roce 1839 v Hradci Králové. Nejprve se vyučil truhlářem přímo v dílně svého otce. Už v té době ho ale zajímaly klavíry. Jeho strýc Johann Heitzmann vlastnil ve Vídni malou továrnu na výrobu klavírů. Právě k němu šel mladý Antonín do učení. Své dovednosti si ještě zdokonalil jako tovaryš u dalších dvou vídeňských výrobců hudebních nástrojů a po 7 letech se vrátil zpátky do Hradce Králové.
6: V roce 1864 Petrov vyrobil svůj první klavír a založil vlastní firmu. Následující rok novou živnost zaregistroval a po smrti otce předělal truhlářskou dílnu na klavírnickou. Po 10 letech její existence koupil na Hradeckém předměstí bývalý hostinec s přilehlými pozemky a vybudoval moderní závod. Začal vyrábět harmonia a později také pianina.
7: Antonín Petrov byl velmi pokrokový. Jeho podnik v Hradci Králové měl jako první stroje poháněné párou a jako druhý ve městě zavedl ve firmě elektrické osvětlení. Petrov rychle a úspěšně zaváděl technické novinky a patentoval si vlastní výrobní metody. Značný ohlas získal na výstavách a tomu umožnilo začít budovat další pobočky. Postavil nové třípatrové tovární haly a začal nástroje vyvážet do zahraničí.
6: Velkým krokem vpřed se stala konstrukce vlastních klávesnic a celé mechaniky. Stal se nezávislým na jiných dodavatelích a to podpořil i tím, že vybudoval vlastní pilu na zpracování dřeva.
7: Od rakouského císaře Františka Josefa I. obdržel Petrov titul dvorního dodavatele pian. I ve stáří měl stále zájem o vše nové. Byl například prvním, kdo vlastnil v Hradci Králové automobil. Podnikatel Antonín Petrov zemřel v září 1915.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
8: Český šlechtic František Schwarzenberg. Tak se jmenuje kniha Vladimíra Škutiny, která představuje významného šlechtice, politika a diplomata.

Někteří lidé říkají, že pražského povstání nebylo zapotřebí, že bylo zbytečným proléváním krve. Tož ano, válka se chýlila ke konci a nacistické Německo bylo poraženo. Víme, že zásadně každý národ má právo na svobodu, samostatnost a sebeurčení. Dále je známo, že spojenci byli vázáni zásadami Atlantické charty a úmluvami se zahraniční vládou a že tedy samostatné Československo mělo být obnoveno v předmnichovských hranicích. To vše je pravda. Pravdou je však také smutná skutečnost, že svět přiznává právo na svobodu a samostatnost pouze těm, kteří jsou ochotni za svobodu bojovat. Svoboda obětmi nevykoupená nevydrží. To si plně uvědomovali Slováci při svém hrdinném povstání a tak jsme to chápali také my. Za Mnichova nám nebylo dovoleno bojovat, ač jsme bojovat chtěli. Tím spíše jsme všichni cítili nutnost, pravím nutnost, bojovat alespoň nyní. Zdálo se nám, že pro naši vlastní úctu k sobě samým, pro hrdost příštích pokolení, pro uznání našeho práva na svobodu a samostatnost v přítomnosti i budoucnosti bylo povstání nezbytně zapotřebí. Zní to snad trochu romanticky. My jsme však byli mladí a romantičtí a uvažovali jsme dle příkazu svého srdce. Myslím, že jsme jednali správně. Nezdálo se nám tedy pražské povstání zbytečným proléváním krve. Povstání bylo neseno všeobecnou vůlí lidu, takže mu nikterak nebylo možno zabránit. A s ohledem na budoucnost národa i státu jsme je považovali za kategorickou nutnost. Přesto však jeho zodpovědné vedení dobře činilo, když se snažilo šetřit lidskými životy. Nebylo tedy chybou, když Česká národní rada v této snaze vstoupila v jednání s K.H. Frankem. Předával jsem telefonické vzkazy doktoru Kotrlému, který jednání vedl a volal mě domů, aby nevyzradil sídlo rady. Já jsem mu pak zase předával instrukce rady. Dle mého soudu je výčitka týkající se těchto jednání naprosto nemístná, jak s ohledem na naši vojenskou situaci, tak i z hlediska pouhé humanity. Komunisté dnes tvrdívají, a tvrdili to hned ode dne osvobození, že přijetí německé kapitulace v Praze bylo chybou. Nebylo. Ušetřilo mnoho lidských životů, což samo o sobě je dostatečným ospravedlněním, když všude jinde válka byla již u konce. A dále. Kdyby německé jednotky v Praze byly kapitulovaly teprve spojeneckým armádám, ať již těm či o něm, zůstal by v dějinách našeho národa nedopsán list, který je jistě z nejslavnějších. Na tom ovšem komunistům nezáleží. Komunisty stále mrzí, že Rudá armáda vtáhla dne 9. května do Prahy již svobodné. Co ona kapitulace znamenala osobně pro každého z nás, to převyšuje svou krásou a hrdostí všechnu představivost těch lidí, kteří tam tenkrát s námi nebyli. Vím to z vlastní zkušenosti. Náš velící generál Kutlvašer mě nedlouho po kapitulaci, když o Rudé armádě ještě nebylo vidu ani slechu, poslal za posledním německým velitelem generálem Tusentem. Měl jsem mu říci, aby udělil rozkaz oddílům SS v Hodkovičkách, kde se SS nechtělo podřídit ustanovením kapitulace. Našel jsem generála Tusenta s podepsanou kapitulací v ruce před Černínským palácem. Sám voják, kterému po 6 let byla vzata zbraň z ruky, stanul jsem nyní opět ve svém stejnokroji před velitelem poražené armády. Protože tam nikdo nebyl, kdo by ho uposlechl a koho by mohl poslat do Hodkoviček, požádal mě, abych ho odvezl do budovy hlavního štábu. Po cestě mi říkal, že by byl rád zastavil boj již před 2 dny, když všude jinde už ustal, ale že to pro odpor SS-manů nemohl učinit. A pak se šířej rozhovořil o prohrané válce. Pro poraženého generála to byl ovšem smutný den a já plně chápal pocity tohoto poctivého vojáka. Sám však nikdy nezapomenu na vznešenost oné chvíle, kdy jsem tomuto
poslednímu německému veliteli, který se nám byl právě vzdal, tlumočil rozkaz našeho velícího generála v Praze. Nesnad pro zadosti učinění, sponížení poraženého, ale pro radost z vítězství pravdy. Skutečností se stala ona viděna, pro kterou jsme celých 6 let žili. Naše víra nás nesklamala. Nadešel den svobody a míru. Později večer téhož dne 8. května mi generál Kutlvašer rozkázal, abych v zastoupení velitelství Bartoš sepsal protokol s velitelem německých a maďarských jednotek na Wilsonově nádraží a zařídil jejich odchod. Bylo to pro mne jakýmsi uzavřením kruhu. Náhodou jsem totiž viděl dne 15. března 1939 prvého německého vojáka na naší půdě právě na Wilsonově nádraží při svém návratu z papežské korunovace v Římě. Sepsali jsme tedy protokol a Němci i s Maďary odpochodovali. I tato událost mi zůstává v paměti jako chvíle nejúplnějšího zadosti učinění. V nevědomosti toho, co přinese zítřek, bylo pro mne zneuctění královské Prahy nyní očištěno. Vylíčená podrobnost se dostala do německé poválečné historiografie. V knize Das Ende an der Elbe od J. Thorvalda je zmínka o korektnosti mého jednání při tomto předávání, ač je tam omylem řeč o Masarykově nádraží. Jistě, že takovéto pocity jednotlivce jsou nepodstatné, ale jejich souhrn je základem sebeúcty, sebedůvěry a sebevědomí národa. A my, kteří jsme prošli Mnichovem, jsme tohoto napřímení potřebovali. Nikoliv prohlášením spojenců, ale teprve touto kapitulací byl v našem cítění natrvalo odčiněn Mnichov i 15. březen. Když se František Schwarzenberg dne 5. května 1945 dostavil do provizorního sídla České národní rady na začátku dlouhé třídy, vtiskl mu doktor Machotka do ruky provolání České národní rady, s nímž měl František Schwarzenberg odjet do Českého rozhlasu a provolání v několika světových řečech odvysílat. Než však k vysílání došlo, boje o budovu Českého rozhlasu přerušily jakékoliv telefonické spojení. Navíc Česká národní rada musela přesídlit na Žižkovské nákladové nádraží. K provolání bylo třeba připojit už i volání o pomoc. Do budovy Českého rozhlasu se bylo možno dostat jen přes ohniska nejtužšího boje mezi jednotkami SS a našimi lidmi. Přesto se František Schwarzenberg bez úhony do budovy dostal. Stačil v rychlosti připravit anglický a francouzský text prohlášení. O německém překladu se domníval, že ho má v kapse. Postavil se před mikrofon, byla připravena hudba Smetanovy Mé vlasti, již mělo být prohlášení obloženo, když v té chvíli dopadla do studia první bomba. A tak bylo třeba přesunout studio do sklepa. Ohromnou rutinou rozhlasových techniků bylo možno v krátké době vysílání z improvizovaných prostorů obnovit a pohlasateli Mácelovi přečetl pak František Schwarzenberg provolání francouzsky, anglicky a pak při čtení německé verze ke své hrůze zjistil, že má jen část textu. Zbytek musel rovnou, čili jak se dnešní hantýrkou říká, live improvizovat. Pak ještě společně několikrát odvysílali volání o pomoc do celého světa. Obratem odvysílal Londýn, že jak provolání, tak i volání o pomoc bylo zachyceno. Se zadosti učiněním opustil, ovšem nikoli hlavním vchodem jako v září 1939, pak František Schwarzenberg budovu rozhlasu, aby byl k dispozici veliteli českých vojenských jednotek generálu Kutlvašerovi jako tlumočník a jako spojka mezi parlamentáři a Českou národní radou. Krátce po vypuknutí uličních bojů pražského povstání vyřizoval František Schwarzenberg cosi u Klementýna. SSáci zahnali svou střelbou všechny lidi do sklepa. V onom sklepě měl jistý pražský občan uloženo víno.
Kromě bývalého ministra Kamenického našel František Schwarzenberg ve sklepě i spisovatele Jana Drdu. Když přestřelka skončila, vrátil se František Schwarzenberg do štábu velitelství, zatímco Jan Drda ve sklepě u načatého vína vydržel až do 9. května. Pak napsal svou němou barikádu.

knize o pražském povstání líčí jeden z členů České národní rady Josef Kotrlý tuto epizodu. Němečtí vojáci nedůvěřovali civilistům se zbraněmi v ruce. Báli se opustit svá opevněná místa, neboť nevěděli, kam mají jít. Za bojů došla zpráva do rady, že německý major, který velel posádce na Wilsonově nádraží, se chce vzdát, ale žádal, aby přišel důstojník stejné hodnosti. Nikdo jiný nebyl po ruce než doktor František Schwarzenberg v uniformě poručíka jezdeckého pluku. Požádal jsem ho, aby Wilsonovo nádraží převzal. Namítal, že má nízkou vojenskou hodnost, že není ozbrojen a železnicím, že vůbec nerozumí a cože si počne s Wilsonovým nádražím. Představ se mu, že si princ von zu Schwarzenberg a uvidíš, že se zdvořilostí přerazí, řekl jsem doktoru Schwarzenbergovi, pak nádraží nech železničářům. Doktor Schwarzenberg se vrátil za hodinu a referoval, že to dopadlo přesně tak, jak jsem předvídal a celá posádka kapitulovala, ač nebyl vůbec ozbrojen. Při líčení událostí průběhu pražského povstání se František Schwarzenberg přiznal, kdy měl největší strach. Při bojích v okolí staroměstského náměstí se dostal na střílnu na střeše domu. Vystřílel náboje a chtěl se vrátit na půdu pro nové. A tu náhle zjistil, že v zápalu střelby se ocitl na úzkém okapu mezi dvěma vikýři a pod ním zela propast několika poschodí. Dole pak staroměstská dlažba. A v té chvíli jej pojal vůbec největší strach. Odjakživa trpěl závratí a teď stál na několika centimetrovém převisu nad ulicí. Jak jsem se dostal zpátky na půdu, to nevím, vypráví František Schwarzenberg a i teď po létech náhle zbledne. Z hradu pak jeli do Bartolomějské ulice do Národní rady. Na druhém hradním nádvoří byly připraveny policejní autobusy a každý si sedl, kde bylo místo. František Schwarzenberg si sedl a představil se sousedovi. Schwarzenberg. Slánský. Vůbec nešlo Rudolfu Slánskému do hlavy, co u toho všeho dělá Schwarzenberg. Františkovi se za celou cestu nepodařilo Slánskému vysvětlit rozdíl mezi sociální revolucí, o kterou běželo Slánskému, a mezi povstáním proti nepřátelskému okupantovi, o kterou zas šlo Františkovi a s ním stejně smýšlejícím Čechům. Tak se nedomluvili. Nikdy. Mohlo to být den po skončení povstání, když Josef Smrkovský vystavoval Františku Schwarzenbergovi jakousi legitimaci, že patří k revoluční národní radě. A tehdy si Smrkovský uvědomil, jak se František jmenuje. Bez jakýchkoliv zábran se rovnou zeptal. A víš, že ti to všechno sebereme? František Schwarzenberg ujistil komunistu Josefa Smrkovského svým přesvědčením, že to možná je jejich přání a úmysl. Jich komunistů. Ale že to nepůjde, dokud na to nebude zákon. Samozřejmě, že ho nemohl ani napadnout, že i nekomunistické strany budou hlasovat pro Lex Schwarzenberg. Františkovi Nalžovice, zabrané roku 1943 jednotkami SS, mu sice byly navráceny, ale okamžitě po únorovém puči, kdy František Schwarzenberg jako diplomatický zástupce u Vatikánu vystoupil ze státních služeb a volil exil, mu byly zákon nezákon sebrány. Do exilu, někteří však do komunistického vězení, následovali pak Františka Schwarzenberga všichni ti zástupci demokratických stran, kteří tehdy po válce hlasovali spolu s komunisty pro Lex Schwarzenberg.

Jak zabrali Rudolfínum. Česká filharmonie neměla vlastně žádný důstojný stánek. A tak se během války Rafael Kubelík s Františkem Schwarzenbergem, který do roku 1940 byl jednou z administrativních hlav České filharmonie, domluvili, že se pokusí pro Českou filharmonii získat Rudolfínum. V Rudolfínu zasedal za prvé republiky parlament. Pražské povstání skončilo a ještě než sovětská vojska stačila vniknout do středu Prahy, vydal se Rafael Kubelík s taktovkou a František Schwarzenberg s puškou, ale hlavně s razítkem České národní rady, k Rudolfínu. Němci už budovu opustili. U vchodu a na chodbách se válely láhve a budova neskýtala utěšený obraz. Rafael Kubelík se vytasil z cedulí, že budova Rudolfína se zabírá pro Českou filharmonii. František Schwarzenberg dal na ceduli razítko, ceduli připevnili na hlavní vchod, chlapíkům z revoluční gardy přikázali, aby budovu hlídali a nikoho dovnitř nepouštěli. A tak se Rudolfínum vrátilo svému účelu české hudbě. Když pak Rafael Kubelík vymyslel a vydupal ze země první hudební festival Pražské jaro na jaře 1946, jeho žena, houslistka Lala Bertlová, vlastnoručně vyšila na modré sukno muzikův návrh písmena F. Tento emblém zdobí Pražské jaro dodnes. Ale tento příběh už patří do jiné knížky, do knížky Vyprávění Rafaela Kubelíka. Jak se lze mýlit v komunistech? Svého času řekla kněžna Jašvil, jakási máma všech ruských emigrantů v Praze, Františku Schwarzenbergovi, že komunistům nelze nikdy a za žádných okolností věřit. František se tehdy domníval, že to říká pod dojmem toho, co prožila za bolševické revoluce a že to třeba během doby už přestala být pravda. Ukázalo se, že se mýlil ohledně Sovětského svazu a mýlil se i ohledně československých komunistů. Pokud běží o Sovětský svaz, podléhal, stejně jako mnozí jiní, propagandě šířené vysíláním londýnského BBC, ať už v jazyce českém nebo anglickém. Byl ochoten věřit, že už to není Sovětský svaz z doby po první světové válce, ale že to je spolehlivý spojenec, což dokazuje svým válečným úsilím. A že bude ochoten dodržet závazky, které přijal a podepsal. Ať už se týkali obnovení svrchovanosti, celistvosti a demokratického řádu či předválečných hranic osvobozených států či jiných závazků. Počínaje tragedii podkarpatské Rusy poznával, že se podstatně mýlil a že důvěřovat Sovětům je omyl. Pokud běží o české komunisty, kromě nějakých těch salónních komunistů před válkou vlastně žádné pravé komunisty neznal. V počátcích odboje stáli zcela stranou, ne-li na straně Hitlerově. Teprve po německém útoku na Sovětský svaz se náhle nahrnuli do odboje a byli velmi neopatrní. Částečně z neznalosti nutné opatrnosti, plné dva roky nemuseli být opatrní, ale částečně z úmyslu strhnout na sebe pozornost, aby se po válce mohli chlubit největším počtem obětí a tak záměrně riskovali, plýtvali životy druhých a zavinili mnohé neštěstí, jemuž bylo možno se vyhnout. V té době však poznal řadu mladých nadšených komunistů, jichž si vážil. Byli ochotni nasadit všechno, osobní svobodu, majetek, zdraví i život za to, čemu věřili. Věřili sice filozofickému materialismu, ale jejich postoj byl mnohem méně materialistický v běžném slova smyslu, než býval u některých představitelů předválečných státotvorných politických stran. František Schwarzenberg poznal, že jsou to lidé osobně slušní. Netušil, a oni o to méně, že hned po vítězném únoru budou odstraněni.
František Schwarzenberg se mýlil, že se Československá komunistická partaj změní v prvek státotvorný a že bude spolupracovat na opětném vybudování svobodného demokratického zřízení v právním státě a ne jej rozbíjet a ničit. Tak ještě myslel, když se na kbelském letišti přivítání vlády v květnu 1945 Josef Smrkovský rozplakal jako malé dítě. Od srpna 1941 měli společného nepřítele, Hitlera. A to, jak se domníval, by mělo stačit k důvěře. Přání bylo otcem myšlenky. Když přiletěla vláda, odvezla ji Národní rada na hrad. František Schwarzenberg ještě nejprve dovezl zavazadlo Prokopu Drtinovi k Drábkovům do Krocínovy ulice za Národním divadlem.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
2: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
1: Příběh nepravděpodobného rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si můžete poslechnout dnes po 14:00 odpoledne na Plusu.
0: Máte seznam knih, na které vám nezbývá čas? Známé osobnosti je přečtou za vás, vyberou to nejlepší a nabídnou vám rozbor i s ukázkami. Politická literatura, historické studie, knihy o ochraně klimatu, pohledy do uměleckých publikací, ale i těch gastronomických, a to vše od prestižních autorů českých i zahraničních. Každé úterý po 8 hodině večer a v repríze v sobotu po 4 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Věda Plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Více než 100 hasičů zasahuje u požáru v Hale na Rakovnicku. Škody se zatím odhadují v řádu stovek milionů korun. Čeští tenisté vyrovnali v Davis Cupové kvalifikaci díky výhře Jiřího Lehečky souboj s Američany na 1-1 na zápasy. Dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Je sobota 19. září. Začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Vláda premiéra Babiše plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
4: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
5: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
4: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
3: Rusové volí poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu poslance státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Podle prezidenta Vladimíra Putina hlasování ukáže, že miliony Rusů armádu v bojích na Ukrajině podporují. Většina kandidátů vystupujících proti válce přitom úřady z voleb vyloučily.
6: Protiválečná opoziční strana Jabloko i další skupiny hlásí první případy porušení volebních pravidel. V Moskvě, Petrohradě i dalších městech podle nich úřady nedovolily vstoupit do volebních místností pozorovatelům, a to přesto, že měli právo průběh hlasování sledovat. Ruský vůdce Vladimír Putin už odvolil. Kreml zveřejnil video, ve kterém hlas odevzdává elektronicky ze svého počítače. Právě elektronické hlasování u některých voličů vyvolává pochybnosti.
7: Je kvůli tomu velmi pravděpodobné, že výsledky budou přesně takové, jaké si budou organizátoři přát.
6: Řekl agentuře Reuters jeden z voličů v Moskvě. Volby jsou třídenní a skončí v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Požár haly v Rynholci na Rakovnicku stále není pod kontrolou. V objektu na zpracování plastů zasahuje přes 100 hasičů. Podle jich mluvčí Terezy Sýkory Flígrové tam dál platí třetí ze 4 stupňů poplachu a škoda se nejspíš vyšplhá až ke 400 milionů korun. Do večera navíc hasiči doporučovali lidem v okolí nevětrat. To už podle mluvčí Sýkory Flígrové neplatí.
8: Na místo jsme povolali chemickou laboratoř z Kamenice, která měřila škodliviny ve vytipovaných místech v okolí a ta chemická laboratoř nenaměřila žádné nadlimitní hodnoty škodlivin v ovzduší. Takže zhruba kolem 9. hodiny jsme toto doporučení také odvolali.
3: Hašení bude podle mluvčí pokračovat celou noc. Jednotky se teď soustředí na vyskladnění plastového materiálu z haly. Odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení pro psychiatra Jana Cimického. 10 let taky nesmí pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral.
9: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
10: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
9: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
11: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich dovat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
9: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Pražské letiště zavede opatření, která mají zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Přibude tam třeba nová přepážka. Cizinci, kteří přilétají ze zemí mimo Schengen, teď na kontrolu často čekají i více než hodinu.
12: Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
13: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
12: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
14: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
12: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Podnikatela bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod, informoval o tom deník Bild. Podle něj zároveň ztroskotal další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu.
15: Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura schánila obvinění, odmítl. Deník Bild dnes taky uvedl, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost. Ta měla zaštiťovat na říjen plánovaný restart aerolinek Fischer Air. Společnost už dopředu prodávala lety z německého Kaslu do různých letovisek. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle deníku Bild zůstaly dluhy v přepočtu za desítky milionů korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Korunovační klenoty budou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech byla expozice přístupná pro školy.
16: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
17: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
16: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
17: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
16: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Čeští tenisté hrají po prvním dni Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy nerozhodně 1-1 na zápasy. Jakub Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6, 4-6. Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6, 4. Souboj Česka se Spojenými státy dnes bude pokračovat 4 hrou od 14 hodin. Pak se odehrají zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Hokejisté Kladna vyhráli druhý zápas v nové sezóně Tipsport Extraligy a pražskou Spartu porazili 3-2 po nájezdech. Plný počet bodů má v novém ročníku jako jediný Třinec, který zvítězil nad Kometou Brno 6-5. A v dalších zápasech druhého kola Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3, Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4, Hradec Králové s Českými Budějovicemi 0-2 a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení.
18: Možné nebezpečí na D35 u Olomouce a neprůjezdná 12 na Kolínsku. Na dálnici D35 stále opatrně kolem Olomouce směr Ostrava. Platí výstraha, že se v úseku pohybuje cyklista. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané vozidlo. Za sjezdem na Velemín kilometry 57 až 58 kousek před tunely vpravo.
19: Má zvednutou kapotu asi nějaká porucha. Má teda blinkry, pištěný a mozkový jezdení.
18: Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem neprůjezdná. Uzavírka je po noční nehodě u odbočky na Kouřim. Vypadá to, že se objíždí přes Tatce a Pečky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je místy oblačná, jinak polojasná až jasná a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5 stupňů Celsia. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. A nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na horách naměří kolem 15 stupňů. To byly hlavní zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Jak se tripartita staví k návrhu státního rozpočtu na příští rok? Jak daleko je vyjednávání o platech ve veřejné sféře? A v čem spočívá odborářský recept na ozdravění veřejných financí? Hostem 20 minut radiožurnálu, který vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Vítám vás v našem přenosovém voze. Dobrý den.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: Rozhovor přetáčíme půl hodiny popoledni. Včera jednala tripartita o návrhu státního rozpočtu. Jak jste spokojen s výsledkem?
22: Bohužel nejsme spokojeni a má to mnoho rovin, ale ta jedna z nich je, jak probíhá rozpočtový proces, respektive jak neprobíhal, protože bývalá opozice, současná vládní koalice, velmi kritizovala některé postupy při přípravě státního rozpočtu a my jsme hned na počátku vládě řekli, že vítáme tu kritiku, kterou má vůči minulému ministru financí Stanjurovi, který velmi nebezpečně zkrátil všechny lhůty na projednávání státního rozpočtu, zejména to finále, kdy zveřejnil pro připomenutí vašim posluchačům právě návrh státního rozpočtu v poslední možnou chvíli 31.8. o půlnoci. A dříve rozpočtový proces standardně probíhal tak, že nejenom, že začíná v druhé polovině února, ale takový první hrubý draft je na konci června. A potom se vedou debaty, které jsou důležité, koncepční, priorizace, co je potřeba a tak dále, s různými partnery, ať už to samozřejmě ta vládní strana má víc prostoru, ale taky se sociální partnery. A byli jsme ujištěni, že to bude a to se vůbec nestalo. A opětovně jsme dostali návrh státního rozpočtu až 31.8., což považujeme za velmi nepříjemné, takže to už byla první věc, která nás velmi zneklidnila.
21: No ale předák nejpočetnější odborového svazu KOVO, Roman Ďurčo, řekl, že deficit rozpočtu je opravdu velký, ale priority je prý třeba ocenit. Pro vás je ten navržený schodek také přijatelný?
22: Pro nás není schodek tím základním parametrem. Pokud je schodek složen z investic, které jsou důležité do budoucna, tak je to vlastně v pořádku. Problém ale je pro nás, jak ten schodek vlastně vznikl. A jestliže vláda dále ještě pokračuje v tom, že ohrožuje tu tvorbu, zejména tu příjmové stránky státního rozpočtu, tak se obáváme, že ten schodek může být ještě vyšší. To tím ale myslím. Jestliže vláda hovoří o tom, že příští rok bude hospodářský růst a ten bude primárně založen na spotřebě, tak není možné, aby vláda tu spotřebu svými dalšími nápady srážela. Co tím myslím? To za prvé, nemáme jednání o platech, takže nevíme, jak porostou platy neboli možná budoucí spotřeba. Přicházejí z nápady na to, jak zredukovat například dávky v nezaměstnanosti v prvních měsících, což nevidíme proto důvod, opětovně to srazí spotřebu. Třetí bod je snaha u jedné z koaličních stran prosazení, opětovné prosazení karenční doby, což bylo v té době ještě před tripartitou realita, což je další snížení spotřeby. No a v neposlední řadě jeden největší spor, který máme, a to se bavíme o úplně jiných finančních prostředcích, a to je takzvaná redefinice zákoníku práce nebo závislé práce v tomto případě. A tam vidíme obrovské propady, což je vlastně legalizace švarcsystému a do budoucna v případě, kdyby 500 000 zaměstnanců přešlo do režimu OSVČ, tak to znamená pro veřejné rozpočty minus 120 miliard korun a to je desetinásobný dopad, než je právě zrušení superhrubé mzdy. A toto je pro nás ten základ, který nás velmi zneklidňuje a v tomto světle i ty investice dostávají úplně jiný rozměr a toho se velmi obávám.
0: Tak k těm jednotlivým bodům se určitě vrátíme. Vy jste se už předtím kriticky vyjádřil v tom smyslu, že nelze jednou rukou hledat desítky miliard korun a druhou otevírat prostor pro švarcsystém. To se podle vás děje tím, co jste teď popsal?
22: Ano, bohužel. My velmi nečekaně jsme v tomto dostali velmi silnou podpůrce tady té naše obavy a to je společnost PAK Research Dana Prokopa, kteří dokonce v tom svém výzkumu došli až tak daleko, že dali jasně na vědomí, že 70 až 90% veškerých současných případů švarcsystému bude legalizováno. Dále byla výmluva, že to je údajně z titulu požadavku Evropské komise. To je zásadní rozpor. Evropská komise nepožaduje žádnou legalizaci švarcsystému ani nic podobného. Žádá ochranu lidí, kteří pracují u platform. Ale to je přesně opačný postup, než ten, který momentálně realizuje česká vláda prostřednictvím toho návrhu. A my jsme si právě dali práci a spočítali jsme ty dopady. A ty dopady jsou, zjednoduším to, na jednoho zaměstnance se srovnatelným příjmem, zaměstnance, který pracuje jako zaměstnanec a druhého jako OSVČ. Rozdíl je ročně v neprospěch toho zaměstnance 240 tisíc korun. A tuto částku můžeme potom násobit a čím více lidí přejde, tím ten dopad bude větší. A když to slyšel Andrej Babiš při jednání právě včera, tak ten byl velmi překvapen, tu informaci neměl. My jsme už v květnu varovali paní ministryni financí, že to je opravdu fatální dopad. A pan ministerský předseda v tomto říkal, no ale to my si ale nepřejeme něco takového. Takže podle mého soudu nás čeká další debata v této věci, vysvětlení, protože my jsme jedni z mála, kteří toto velmi kritizují a říkají, že toto je velmi nebezpečný trojský kůň do českých veřejných financí.
0: Mimochodem, začátkem měsíce jste se ohradili proti slovu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, že za takzvaný švarcsystém v Česku můžete vy, protože podle něj slabé odbory nedokázaly pracovníkům vyjednat lepší podmínky. Už jste si to vyjasnili?
22: Na tom není co vyjasňovat. Jsou některá prohlášení politiků, které je lépe komentovat, protože oni se tím prozrazují sami.
0: Tripartitě ve čtvrtek ráno předcházela koaliční rada, na které se ANO, SPD i motoristé dohodli, že vláda po kosmetických úpravách v pondělí návrh rozpočtu odsouhlasí. Nevadí vám, že nevyčkali na výsledek jednání s odbory a zaměstnavateli?
22: Oni tomto ale počkali, protože bude to 21. tripartita byla včera, takže z tohoto pohledu ano, ale co se týká potom těch závěrů, nebo těch poznámek, nebo těch rozporů, tak ty bohužel do toho nezapracovali. My přesto jsme učinili ten krok, že jsme zveřejnili celé stanovisko ČMKOS, protože to považujeme za důležité i pro ty, kteří budou teprve projednávat rozpočet. To znamená pro poslankyně a poslance poslanecké sněmovny, protože ta je jediná, která schvaluje státní rozpočet a věří věřím, že je bude v mnohem motivovat. Ale řeknu jeden z takových bodů, které považuji za ještě velmi vážné nad to, a myslím si, že to veřejnost zatím netuší, protože my působíme taky u českých vysokých škol, máme vysokoškolský odborový svaz a máme velmi nebezpečné zjištění, že protože tam není dostatek finančních prostředků pro vysoké školy a hrozí, že v případě, kdy nedojde k úpravě, takže se bude muset dokonce omezit počet nových studentů vysokých škol. Takže jestliže my na jedné straně říkáme, je to ten podobný příklad, který jste mě před malou chvíli řekl, to znamená, jestli říkáme, že chceme vysoce vzdělanou českou společnost, ale činíme kroky, které sníží dokonce počet studentů, nebo může snížit, ať jsem přesnější, počet studentů českých vysokých škol, tak to přece není v pořádku. To je proti takovéto budoucnosti. A takovýchto zjištění, bohužel v tom našem stanovisku je více, včetně věci, kde jsme se opravdu vůbec nepohodli, a to i s panem premiérem, a to je věc, kdy v návrhu státního rozpočtu se hovoří o sociálních službách, které jsou velmi důležité, a je tam částka přibližně 28 miliard korun. Jenomže postupně to má klesat, v roce 2027 28 miliard, v roce 2028 14 miliard a v roce 2029 dokonce 2,3 miliardy. Tak jsme se ptali a ptal jsem se, co to má znamenat, že chceme znát vysvětlení, že není možné tak jednoduše zredukovat na sociální služby takovouto částku a že nás zajímá, co tam je za základ. To jsme se nedozvěděli. Pan premiér v té věci usoudil, že chce teď řešit rok 2027 a ne rok 2028 a 2029, tak jsem říkal, ale tam to je, protože to může být něco skrytého, co je velmi vážného pro celou společnost. Třeba se můžeme domnívat, že se jedná o takový ten nápad, jak přenést zatížení na děti, lidi, kteří jsou v sociálních službách a tak dále. Ale to si myslíme, že má být diskuse společenská, vážná, dlouhá, než takto jednoduše to někde propsat a potom říct, tam to bylo, vy jste si to nevšimli, takže tady konstatuju, že my jsme si všimli a budeme to chtít řešit.
1: Uspokojilo vás, že debata o neproplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, jak už jste se o tom v počátku zmínil, se tady odkládá?
22: My jsme rádi, že se odkládá tím princip, jaký byl, že motoristé neuspěli na jednání koaliční rady, ale toto nás samozřejmě může potěšit jen z části, protože přece jenom to může zvednout kterýkoliv poslanec či poslankyně.
1: Bez
22: přesně tak. Takže první část takzvané debaty, a v tomto musím ocenit i roli médií, velkou, velmi důležitou a kontrolní, protože to téma zvedli, protože s námi o tom nikdo nemluvil, my jsme to jenom zachytili a začali jsme to komunikovat, takže pro nás je to důležitý moment. Já, když to zjednoduším, jestliže se má problémy českých veřejných rozpočtů, speciálně českého státního rozpočtu, mají zaplatit nemocní a nezaměstnaní, tak ta

0: informace ze strany vládních představitelů, konkrétně paní vicepremiérky Schillerové, ale ve státním rozpočtu ta částka není. Ve
1: státním rozpočtu je... Ale to potvrdil, že s tím počítá.
0: Ano, ale my jsme se ptali velmi konkrétně, jak to, že je tam napsáno pouze 15,3 miliardy korun, což ale není navýšení v podstatě žádné, to je maximálně stagnace platů ve veřejné správě, 0,3% plus, a paní vicepremiérka řekla, že to je ve vládní rezervě. To je 21 miliard, je opravdu hodně velká položka, takže jsme vyzvali, aby nám sdělili termín jednání o platech, protože ten je důležitý a je nutno říct, že jsou dvě části jednání o platech. Jedny jsou platy pro úvozovkách běžného zaměstnance a potom platy pro bezpečnostní sbory. A byli jsme ujištěni, že tento termín bude dohodnut a oba dva zodpovědní ministři, což je paní vicepremiérka Schillerová a pan minister Juchelka, sdělili, že v pondělí dostaneme datum pro jednání.
1: Ale nebudete mít už potom schválený návrhu státního rozpočtu stíženou vyjednávací pozici?
0: On nebude schválen ještě, pane redaktore.
1: Já to rozumím, ale tak když
0: schvalovat bude poslanecká sněmovna. Rozumím, ona má své povinnosti předložit do 39. kalendářního roku tento návrh do poslanecké sněmovny, ale není to poprvé pro nás, vůbec není poprvé, i za jiných vlád. Jsme vyjednávali o platech ještě v listopadu, v prosinci, dokonce myslím, že jednou už to bylo i v lednu, protože zúčtovací období první je leden, takže dá se to ještě stihnout. Důležité je, zda tam ty finanční prostředky jsou, zda je ochota, a pokud jsou, tak jak byli jsme i včera ujištěni, tak v tom případě jsou dveře otevřené pro vyjednávání. My rozhodně ty naše požadavky budeme formulovat následně při jednání.
1: Ve středu jste vyzval ministra kultury Klempíře k jednání o platech. Jaká byla odpověď?
0: My jsme měli jednání s panem ministrem kultury velmi dobré. Musím říct, že pro mě to bylo velmi milé a pozitivní překvapení na konferenci Kultura 2027, kde si plně uvědomuje, a byla tam poměrně široké auditorium, že situace zaměstnanců v kultuře v České republice, kteří jsou spravováni státem, potažmo obci a kraji, je velmi špatná. A to jak v živém umění, tak v paměťových institucích. A to musím říct, že u nás to zarezonovalo velmi silně. Pan minister si je vědom, že se mu sice povedlo něco, ale není to nic, co by to úplně prorazilo, ale hlavně otázka platu.
1: Víc než dostal.
0: Ano, ale my samozřejmě jsme mu spočítali velmi rychle, kolik by měl mít ideálně, a to ještě o nějakou miliardu více, protože tady máme propad proti roku 2021, ne úplně malý. A z tohoto pohledu musím říct, že pokud by šel touto cestou, když teď vyseknu jeden rezort z celé té veřejné správy, tak to by bylo pozitivní jak pro otázku kultury, tak pro ostatní. Ptali jsme se samozřejmě i, jsme tady v Českém rozhlase, takže ptali jsme se samozřejmě i na poplatky a bylo řečeno, že ta částka, která tam teď není, takže by tam zabezpečená měla být.
1: V případě, že by prošlo to, že skončí ty takzvané koncesionářské poplatky.
0: Ano.
1: No, vy jste ale řekl, že budete muset uvažovat, a myslím, že to bylo na té konferenci, jestli udělat nějakou kulturní akci, sice protestní, ale to také podle vás patří do kultury. To byl teda jenom bonmot?
0: Ne, nebyl to jen bonmot. My jsme dali najevo i z titulu z toho, že nemáme žádný datum, tak jsme připraveni skutečně i tu paletu těch odborových akcí samozřejmě zrealizovat, ale náš cíl je dohodnout se. Náš cíl není hartusit zbraněmi, ale pokud někdo by chtěl pochybovat, tak já říkám opětovně, že my připraveni jsme. Samozřejmě záleží na vládních činitelích, jakým způsobem k tomu přistoupí, a nebylo by to bohužel poprvé, ale myslím si, že pokud něco chceme skutečně dosáhnout, tak by bylo lépe se co nejrychleji dohodnout. A to se dá rozhodně milou i kulturní cestou realizovat.
1: V čem podle vás spočívá avizovaná reforma odměňování ve veřejné sféře, kterou odbory označily za revoluční?
0: Revolučně v tom, že bohužel za mnoho let a mnoho vlád došlo k tomu, že tarify byly hluboko buď to pod minimálním mzdou, anebo pod minimálními platovými tarify. Nikdo se k tomu moc nechtěl hlásit, vždycky to skončilo na tom, bude to stát moc peněz, to nemůžeme udělat. A ten princip náš důležitý je, aby v první platové tabulce, v prvním tarifu byla výše minimální mzdy. Teď to dokonce bude tak, že to bude i garantováno zákoníkem práce, že minimální mzda bude skutečně tím prvním tarifem, což je opravdu revoluční změna. Ta tady nikdy nebyla, nikdo k tomu nechtěl přistoupit. První část. Samozřejmě člověk je velmi zvídavý a snažíme se zjistit i to, jestli tam není nějaký trojský kůň, který by to naboural, tak se obáváme a sdělili jsme to, že co rozhodně nechceme, je, aby se zneužilo osobního příplatku, který mnozí dostávali jako doplatek do právě té minimální mzdy, aby nebyl zneužit natolik, že aby se neodpočetl celý osobní příplatek, protože ten není principiálně na tento doplatek určen, ale aby tím nezneužila se situace, nesebral se celý osobní, i ten, co dostal člověk za výkon a tak dále. A to jsme chtěli garantovat zákonem, to se nelíbí, to je opravdu věc, kterou, ale bylo řečeno opětovně na tripartitě, že lidé dostanou více, než dostali. Ale to nás neuspokojuje, protože my to chceme vidět. Takže jsme požádali o to, že chceme vidět kompletní tabulky, chceme vidět propočty a chceme termín jednání, kde se o tom budeme bavit. Tak, aby to od 1. ledna 2027 mohlo být realitou. Takže ona to opravdu je revoluční změna a rozhodně se zvýší tlak na požadavky na platy, ale tady je to pozitivní část, je to investice do lidí a ta se nám projeví zase ve zvýšené spotřebě nebo zajištěné spotřebě, což státní rozpočet samozřejmě cítí příjmy prostřednictvím zdravotního sociálního pojištění, odvodech a pochopitelně daněch z příjmu.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Odmítáte snižování deficitu rozpočtu jen škrtáním výdajů, které, jak tvrdíte, dopadá na zaměstnance nebo zranitelné. Jak zní tedy váš recept na snížení schodku? Ptám se proto, že vím, že vaše konfederace předkládá vlastní návrhy na stabilizaci veřejných financí.
0: Pro nás je důležité ta první část a to je, aby politik vůbec chtěl s tím něco dělat. My jsme opravdu velmi citliví na to, když někdo říká, že se dá proškrtat. Nikoliv v prosperitě se opravdu proškrtat nedá. Už vůbec se nedá proškrtat český státní rozpočet do vyrovnaného. Nelze to udělat. A to proto, protože byla narušena příjmová stránka státního rozpočtu naprosto fatálním způsobem. Podle našich propočtů je situace tak vážná, že ten systémový deficit dělá přibližně 300 miliard korun. To znamená, kdyby ten nebyl, to jsou ty snižování daní, manipulace s daněma a tak dále, zvyšování u OSVČ z toho milionu na 2 miliony a tak dále. To jsou velké částky, kolem 20 miliard korun. A z tohoto pohledu my si myslíme, že na tom se nejdříve musíme zamyslet. Všechno ostatní je minoritní, protože tam ty částky nikdy nebudou tak velké. To neznamená, že nejsme proti to, že bychom byli proti tomu, aby se revidoval výdajová část státního rozpočtu. Vždycky je nutné takovýto audit dělat, vždycky je nutné váhat, jestli jsou to účelně vynaložené prostředky. To je v naprostém pořádku. Jenomže my máme problém na příjmové stránce. A proto jsem vyzval vládu na tom jednání, že je nutno co nejdříve zahájit přípravu na možnou budoucí změnu daňového systému v České republice. To je jediný způsob, jak se dá ty věci vlastně vyřešit a řeknu jeden příklad. Hodně se v České republice hovořilo v minulosti o Dánsku a dánském modelu a podobně, takže jenom pro představu vašich posluchačů, kdyby měl český daňový systém podobnou podobu, jako je ten dánský, tak oni mají složenou daňovou kvótu 42%, 43%, my máme 32, 33%. Co by ve svém důsledku znamenalo, že by český státní rozpočet měl přebytek 350 miliard korun. Je to jenom pro představu, abychom si uvědomili, jaká je velká vzdálenost mezi tím požadavkem na co nejnižší daně a na relativní výdaje. Protože pokud ten rozpor bude trvat dlouho, tak se může stát, že přijde politik za chvíli s tím, řekne, a vy si budete platit toto, celé zdravotnictví, celé školství, prosím, to budete jako příklad, ne, že by to někdo teď vyřknul, ale tak to může dopadnout a výsledek bude, že se veškerá tato tíha těch špatných politických rozhodnutí přenese na toho občana, žádná solidarita v tomto případě, nebo bude velmi ponížená solidarita, ta mezigenerační a zdravého s nemocným a tak dále. No a v tom případě si myslím, že toto si mnoho lidí vůbec neuvědomuje a myslím si, že takovýto společenský konsenzus tady není.
1: Dlouhodobě kritizujete zrušení superhrubé mzdy. Je reálné očekávat, že by se někdy mohla vrátit?
0: V žádném případě, ona se ani nesmí vrátit. To by zaměstnanci byli potrestáni dvakrát, protože jedna byla v těch konsolidačních nápadech třeba minulé vlády, protože se lidem například dala nemocenské pojištění a tak se vlastně celá ten efekt, který byl, tak se tímto vymazal, protože z toho vznikly deficity. Ale ty deficity nevznikly tím zrušením samotným. Ty vznikly tím, že nedošlo k dalším úpravám daní, to znamená třeba navrácení sazby daně u OSVČ a u dalších subjektů, k tomu nedošlo a tím vzniklo těch prvních 110 miliard a ty se dneska nás navyšují. Potom ještě došlo k dalším věcem, třeba vyanulování majetkových daní a podobně. To není možné udělat, ale my neříkáme, že naše nápady jsou geniální, vynikající. Ne, my chceme primárně, pojďme sednout za stolem, jako to bylo třeba u důchodové komise, a pojďme toto dát dohromady, pojďme se podívat na to, co můžeme, a pojďme postupně ten gordický uzel rozvazovat do té míry, aby ten český nespravedlivý systém se stal aspoň základně spravedlivý.
1: Pokud mluvíte o změně nastavení daňového systému, které daně by se podle vás měly zvedat?
0: Měly by se za prvé snižovat zatížení práce a měly by se rozhodně řešit nepřímé daně, například formou daně z nemovitostí a podobně, stanovit nějakou moudrou spodní hranici, 20, 25 milionů, 30 milionů a od toho potom jít už progresivní sazbou a začít skutečně tady ty zdroje. Já myslím, že lidé, kteří tyto majetky v takovýchto velikostech mají, tak si myslím, že chápou tu situaci, že ví velmi dobře, že dlouho už mají v podstatě vynulované tyto daně a že jim to principálně vadit nebude. Musíme se podívat na otázku daňových výjimek, jak u daně, zejména u daně z příjmu právnických osob, jestli jsou relevantní, nejsou relevantní a tak dál a tak dál. No a samozřejmě, pokud nám porostou mzdy, tak to bude další velké plus, protože to znamená, že si budeme moci v této věci dovolit, samozřejmě ten příjem těch veřejných rozpočtů na tom závisí a budeme moci samozřejmě ty veřejné služby, které jsou pro nás důležité, taky financovat.
1: A jak se díváte na to, že prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích?
0: Má, je to jeho plné právo, my ho respektujeme, samozřejmě to vítáme. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby tam byl ještě v tom jeho stanovisku větší důraz ve vztahu k zaměstnancům, protože tady se teď projevuje přesně to, co jsme v té době říkali. Jednak to byl poslanecký návrh, velmi rychlý tok toho návrhu. No a teď se projevuje jasně, že tam vůbec nešlo o to, jak bylo formulováno, o lepší a rychlejší přijímání zaměstnanců, tam šlo o rychlejší a lehčí vyhazování zaměstnanců. Omlouvám se za to slovo, ale myslím si, že je to pro všechny lépe pochopitelné. A veřejná správa má být nezávislá na politickém taktu, na aktuálních politicích a má být profesionální a toto bohužel může být ohrožení. Je mi někdy trošku z postesku, když současná opozice kritizuje současnou vládu, jak to dělá ve svůj prospěch, ale to dělala bohužel každá vláda. Každá se snažila najít díru v zákoně na to, aby mohli zaměstnance lépe se s nima ukončit spolupráci, protože to nebyl zrovna jejich třeba i partajní kolega.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Jiří Klír byl matematik a systémový vědec, který otevřel zcela nové cesty v oblasti kybernetiky.
4: Narodil se v roce 1932 v Praze. Měl velmi blízký vztah k hudbě a původně ji chtěl i studovat. Rodiče mu to ale rozmluvili. Jeho druhou zálibou bylo radioamatérství. Proto se nakonec rozhodl pro studium strojního a elektrotechnického inženýrství na ČVUT v Plzni a později v Praze.
3: Dostal se do týmu profesora Antonína Svobody a podílel se pod jeho vedením na konstrukci prvního elektronkového počítače EPOS. To bylo ve druhé polovině 50. let. Sám Klír na tehdejší dobu vzpomínal jako na určité uvolnění, kdy se poprvé mohlo mluvit o kybernetice a genetice. Kremelský diktátor je totiž dříve zakazoval coby buržoazní pavědy.
4: Koncem 60. let Klír přesídlil i s manželkou do Spojených států a oficiálně se přejmenoval na George. Na státní univerzitě v New Yorku vedl Ústav systémových věd a později také Centrum inteligentních systémů. Jeho tým získával granty od Národní vědecké nadace, NASA, Pentagonu i Severoatlantické aliance.
3: Jiří Klír byl vášnivým sportovcem a cestovatelem. Každý rok si uložil jeden projekt, jak sám říkal. Mimo jiné vylezl na 5000 Kalapatar v Himalájích. Plavil se stovky kilometrů na raftu Grand Canyonem a s manželkou navštívil Antarktidu.
4: George Clear napsal jako autor nebo spoluautor více než 25 knih přeložených do mnoha světových jazyků. Stal se jedním ze zakladatelů obecné teorie systémů a za své průkopnické výzkumy získal četná ocenění. Zemřel v roce 2016 ve věku 84 let.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Bouři vášně rozpoutala hollywoodská herečka Sydney Sweeney.
7: Se v kampani objevila prakticky nahá a zakrývá jen několik kusů sportovního náčiní.
8: Zatímco jedni jsou u vytržení, další reklamu odsuzují jako sexistickou.
9: Many female athletes now speaking out.
7: Ozvala se například britská sprinterka Amy Huntová.
10: A ve stejném duchu se přidaly i české sportovkyně.
5: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sáskovku. Proč herečka naštvala sportovkyně? Co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla? A jak tomu může přispívat nejen televize? Ptám se na to Alice Němcové-Tejkalové, která se věnuje sportu na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 18. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
11: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Vlnu pobouření ze strany teda nejen vrcholových sportovkyň vyvolal nový spot, nová reklama na americkou sáskovku Novik.
12: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
5: Herečka Sydney Sweeney sedí na basketovém koši úplně nahá, hraje tenis v kalhotkách a pak v roli hráčky amerického fotbalu i hrudní chránič tak zakrývá prsa a rozkrok ona skrývá za rugbyovým míčem. Kdyby to nebyla herečka, ale sportovkyně, vyvolalo by to podle vás stejnou míru pohoršení?
11: To je dobrá otázka, protože si myslím, že velká část toho pohoršení je právě způsobená tím, že někdo, kdo není sportovkyní, vstupuje do toho pole a prezentuje se v souvislosti se sportem velmi sexualizovaným způsobem. Já si myslím, že kdyby to byla sportovkyně, tak by to možná nevyvolalo takovou kritickou vlnu. Otázka je, jestli právě třeba i to spojení s tím sáskovým biznesem by nebylo vnímané kontroverzně.
5: Z těch sportovkyň, které se ozvaly, abychom některé z nich citovali, protože se vyjadřovaly, ať už to bylo přímo na televizní kamery pro BBC, anebo na videích na sociálních sítích, tak třeba Gracie Kramer, gymnastka, atletka Amy Hunt.
13: Sydney Sweeney, this is what women in sport look like. 21-4, muscles, hard work, sweat, blood, tears.
5: Cyklistka Demi Follering, vodní polistka Tilly Cairns.
14: Disappointing as a female athlete because it's literally the entirety of what we spend our whole careers fighting against.
5: Plavkyně Lenny Pelister a tak dále a tak dále. Washington Post připomněl, že sama Sweeney na kritiku odpověděla na Instagramu, kde postnula fotografie sportovkyň, které se objevily, a proto jsem se na to ptal, taky spoře oděné nebo nahé ve speciálním každoročním vydání magazínu ESPN The Body Issue, tělo. Nahé pozovaly třeba tenistka Serena Williams, gymnastka Ellie Raisman, plavkyně Natalie Coughlin a tak dále. Proč to teď vadí, když to u některých jiných v minulosti taky ve spojení se sportem nevadilo?
11: Hodně se to týká té vaší první otázky. Víme, že když se sportovkyně rozhodne, nebo i sportovec, když se rozhodne svléknout, pozovat nahý nebo nahá, tak je to něco, co je součástí jejich osobního rozhodnutí a je to vlastně jejich volba, jakým způsobem prezentují svoje tělo. Když je někdo jiný odhodlaný je reprezentovat a říká tedy, že tohle je jenom o sportu, tak jak to je vlastně i v tom spotu, o kterém se bavíme, tak vy vlastně tím dáváte najevo, že tedy ten ženský sport má vypadat takhle. To je ten základní problém celé té věci, že když obdivujete a taky se liší ty fotografie, které byly zveřejněné, právě třeba to, jakým způsobem pozovala Serena Williamsová, tak to je oslava svalů a opravdu schopného těla, které chcete ukázat, protože se s ním chcete pochlubit. A je to sportovní tělo. Je to jedna z těch věcí, které jsou také adresované i třeba v teorii kolegyně Tony Bruce, která se zabývá tím, jakým způsobem se ženy prezentují nebo neprezentují, tak vidí to, že řada sportovkyň se rozhoduje ukazovat právě neodhalená nebo netolik odhalená, protože jim vadí ta přílišná sexualizace, a někomu to zase připadá zásadní, že se vlastně ukáže autenticky takový, jaký je, s tím svým krásným tělem, ale ta míra té sexualizace už hodně ubrala v tom smyslu, že to, co vlastně vidíme v tom klipu, je hodně výrazně erotické, co se hodí spíš třeba na OnlyFans než na klasické instagramové účty nebo na titulní strany klasických médií.
5: Já vím, že sportovkyně, když jsem tady zmiňoval některá ta jména, tak se právě rozčilovali a říkali a postovali vlastně ty své kritické příspěvky pod hashtagem Tak to vypadají ženy při sportu a ukazovali, jak potí krev a jak vynakládají veškeré síly na to, aby něčeho dosáhli. Na druhou stranu mluvíte o tom, že se rozhodly některé ty sportovkyně vlastně nechat se nafotit tak, jak se nechali, a nechali to zveřejnit, protože chtěli ukázat svá vysportovaná těla. Ale Sydney Sweeney chtěla asi taky ukázat své tělo a bylo to její rozhodnutí, bylo to rozhodnutí někoho, kdo zároveň je akcionářkou té společnosti. Tak to přeci z vlastní vůle ukazuje, že je úspěšná podnikatelka. Je to určitě emancipační do jisté míry, nebo není?
11: Ten způsob, jakým se rozhodla to udělat, příliš emancipační není, což neznamená, že by si každá žena neměla vybrat, jestli se bude nebo nebude fotit naha. O to vůbec nejde. Ale vy se musíte taky v určitou chvíli rozhodnout, jestli nereprezentujete nějakou skupinu. A tady v tom případě my víme, že dlouhodobě jsou ženy ve sportu objektivizované, nahlíží se na to, jak musí vypadat určitým způsobem. Známe spoustu příběhů žen sportovkyň, které měly poruchy příjmu potravy z toho, že se snažili dostat nějakému ideálu, který obecně je. A vy vlastně pracujete, a Sydney Sweeney pracuje cíleně se stereotypem krásky typu Marilyn Monroe, ženy, která je blondětá, modrooká, překrásná. Kdyby měla za sebou rozsáhlou sportovní kariéru, která by fungovala a ukázala by, já jsem sportovkyně a takhle nějakým způsobem funguju, ale vy se vlastně posunete do toho, že budete reprezentovat tedy sport, je to jen sport, když to vezmeme celé, tak jak je ten spot zamýšlen. Tady v tom případě jsem žena, takže je to ženský sport a vy vlastně jdete proti tomu, abyste ukázal diverzitu. Vy ukazujete vlastně jenom něco, co je klasicky stereotypní, proti čemu generace žen v minulosti protestovali a bojovali. Je úplně v pohodě, když se někdo svlékne, nafotí to pro svůj Instagram nebo kamkoliv jinam a ukáže sám sebe jako právě krásné vysportované tělo. Na druhou stranu ten trend, který je a kvůli kterým třeba vznikla i různá pravidla na to, jakým způsobem mají být ženy zobrazovány, je, že vy byste chtěl po někom jiném, aby vlastně se tomu ideálu přiblížil nebo podle něj taky vypadal. A to je něco, co je maximálně problematické. Vy v tom poli můžete působit, jak chcete, ale neměl byste se stavět do role reprezentanta nějaké celé skupiny, což tady tak působí vlastně.
5: Jakože tím upevňuje určitý povrchní možná ideál heterosexuální představu o ženské kráse.
11: Ano,
5: což je jenom
11: tak.
5: Jeden úhel pohledu na to, jak ta krása
11: může
5: vypadat.
11: A taky na co by se při ženském sportu měl člověk soustředit, což je jeden z nejčastějších komentářů, který vidíte třeba pod posty na sociálních médiích, kdykoliv se objeví něco, že ženy chtěly mít kraťasy místo plavek a tak podobně, tak tam vidíte a pak už se na ně stejně nebude nikdo koukat, protože jediný, o co jde, je to, jak vypadají. A to je věc, se kterou sportovkyně mají dlouhodobě problém. Ne všechny, ale dost výrazná část z nich.
5: Je fér to spojovat se sportem, když jde vlastně o sázkovku? Kde se teda sází na sport, bez pochyby, a ona si zakrývá Sydney Sweeney na těch fotografiích a na tom spotu intimní partie náčiním sportovním. Nicméně není atletka.
11: Tohle je strašně zajímavý aspekt, protože my víme, že sázení, zejména online sázení, nesmírně roste v segmentu mladších lidí, mladších mužů, kteří velmi často chtějí touto cestou zbohatnout. Vznikají také silné závislosti a tohle je velmi jednoduchý a prvoplánový útok na tuhle cílovou skupinu, která je velmi často i konzervativní v tom, že se třeba snaží tímhle způsobem zbohatnout, když jim úplně ostatní svět nepřeje. Je to takové to tradiční vnímání té mužské role, které si snažíme vylepšit a potom se ocitneme v dluzích. Je to jeden z těch maximálně problematických bodů taky pro mě na té kampani jako takové.
5: Když přistoupíme na to, že jsou to fotografie, které určitým způsobem naštvaly a dehonestovaly v jejich očích ty sportovkyně, protože se proti tomu prostě ozvaly a 4-násobná olympijská vítězka v plavání Australanka Arianne Titmus k tomu například píše na Instagramu, že je to prostě facka do tváří těch žen. Tak jak se určuje vůbec ta hranice té sexualizace a objektivizace žen ve sportu?
11: To, co se nejvíc zmiňuje, to, o čem se nejvíc mluví, je otázka sebereprezentace. Že vlastně vy byste neměl nutně určovat lidem ostatním, jakým způsobem se mají reprezentovat, jakým způsobem mají být nahlíženi. To znamená, že ve chvíli, kdy se opravdu uskupení žen, sportovkyň rozhodne, chceme být za každou cenu na hřišti nahé, mohou být na hřišti nahé. Víme, že primárně je to pro sportovkyně spíš problematická věc, protože způsob, jakým jsou nahlíženy, způsob, jakým třeba jim překáží v jejich běžném životě při menstruaci například, jakým překáží některé příliš odhalené kostýmy a tak podobně, tak víme, že spíš to jde tou druhou cestou, že chcete mít pohodlí pro ten vlastní sportovní výkon, protože to, co vám řekne většina sportovkyň a to, proti čemu se vymezují i ty ženy, které vystoupily do popředí v rámci toho trendu reakčního na Sydney Sweeney, tak je, že chtějí odvést sportovní výkon primárně, to, že přitom chtějí vypadat nějakým způsobem dobře, to, že nechtí, aby je někdo viděl v nějakých nelichotivých pozách, dává taky smysl, k tomu sportu patří a taky víme z těch dlouhodobých výzkumů, že u žen se ukazují o něco častěji než u mužů, protože k tomu přispívá právě to, jak moc je často při sportu ženské tělo odhalené. Ale ty trendy, které vlastně směřují proti tomu, to, že třeba sportovky nechtí mít kraťasy, nebo
5: a to se
11: nechtí,
5: změnilo, ta pravidla už se měnila, to, že v minulosti třeba plážové házené.
11: Plážová házená to byly normy.
5: Velký problém, velké téma to bylo.
11: Přesně tak. Norky, které nastoupily v kraťasech, byly za to nejdřív potrestány a potom byly tím, kdo nastolil ten trend k té změně jako takové. I plážové volejbalistky vlastně mohou vybírat z některých typů dresu, dřív nemohly. Otázka toho, jak mohly hrát volejbalistky dřív jenom zase v kalhotkách a potom mohly hrát v kraťasech. Tohle, kdyby se řešilo, jenom když si to vezmete, kdyby se tohle řešilo u chlapů, pro boha prostě, kdy někdo nutil chlapa, aby hrál volejbal ve slipu. Jako to je prostě úplně jako směšná věc, kterou si vůbec nedovedete představit, že by se vlastně řešila a ukazuje dobře tu dominanci a tu normu, která je. Muž dělá ten sport v čemkoliv, co mu nepřekáží, anebo naopak mu neposkytuje nedovolenou výhodu. To bylo třeba u plavců, jestli si pamatujete, byly takové ty celoneoprenové overaly, které pak zvyšovaly vlastně tu výhodu nebo zlepšovaly ten výkon jako takový.
5: Tření, že jo?
11: Přesně tak. Takže díky tomu vlastně mohli plavat plavci rychleji a to bylo vidět, že to je nepovolená technologická výhoda, nebo se hodně diskutovalo o tom, jestli mohou sportovci, kteří jsou po amputaci nohou, běhat vlastně s těmi protézami, které jsou vysoce technologicky zdatné, se sportovci, kteří mají normální nohy ve smyslu těch běžných končetin. Normální jsem řekla nesprávně v tom, že je to taky ta norma jako taková. Tak když si tohle vezmete, tak je to prostě úplně absurdní, že se někdo zabývá tím, že ženám třeba v gymnastice nesmí vykouknout spodní prádlo. To se taky mění. To jsou taky věci, které se postupem času mění. Němky už nastoupily třeba v celotělových overalech v gymnastice. Posouvá se to, ale vlastně my teď nějakým způsobem mitigujeme tu škodu, která je, a lidé se o tom baví ve smyslu, pro boha, tak se zbláznili, už nechtějí, aby na ně někdo koukal, ale vlastně u mužů se nikdy neřešilo, jestli na ně někdo koukat bude nebo ne, protože ty jejich dresy se přirozeně vyvinuly tak, aby byly co nejfunkčnější, ale ne co nejestetičtější.
5: Do jaké míry přispívají k posilování těch škod obrázky přenášené televizí a jak to celé teď mění pravidla, která jsou určena televizním společnostem pro to, z jakých úhlů snímat atletky, gymnastky, sportovkyně?
11: Já jsem se musela smát, když jsem četla, jakým způsobem některá média, a teď nemyslím jenom u nás, ale obecně, řekněme v tom našem geografickém regionu, ale i v západní Evropě, ve Spojených státech, případně jakým způsobem diskutující na sociálních sítích uchopili ta nedávná pravidla, která vydala EBU.
5: Ano, Evropská vysílací unie rozeslala je televizním společnostem po Evropě.
11: Přesně tak, děkuju. Pro zobrazování vlastně žen jako takových. Já bych nechtěla sahat nikomu do svědomí, ale chtěla bych vidět, kolik těch lidí se opravdu otevřelo, aby vidělo, o jaké záběry se jedná, protože zase to byla v řadě případů taková interpretace jako spovykané ženy, už neví, co by si vymysleli a chtějí být zase prezentovány nějak jinak. Naopak, tím, že nám šlo o to a spolupracovali, to je důležité, to bych chtěla říct, že na tom spolupracovala i celá řada předních sportovkyní, které vysvětlovaly a vysvětlují to i v těch pravidlech, která si kdokoliv může stáhnout ze stránky Evropské vysílací unie, proč se jim nelíbí, když se kamera soustředí výhradně na jejich rozkrok, třeba při tom, když skáčou do výšky, nebo proč jim vadí, když kamera zabírá speciálně jejich zadek mnohem víc než zadek jiného atleta, případně jejich poprsí. A to jsou všechno věci zase, které já úplně chápu, když některá sportovkyně řekne, mě to nevadí, ano, že se na mě takhle někdo kouká.
15: A takové ženy sportovkyně se objevily samozřejmě a nejenom v zahraničí i v České republice.
11: Ano, a je to jedna z těch věcí, kterou vy si můžete říct, to je úplně v pořádku. Vy máte ten soukromý prostor, který je zároveň veřejný, například na sociálních sítích, kde se můžete zobrazovat, jak chcete, ale nemůžete nutit jiné ženy, aby ve chvíli, kdy jim přijde takovéhle zobrazování ponižující a nedůstojné a nechtějí vlastně mu čelit, tak aby mu museli čelit jenom protože vám to nevadí. Protože tam je ta míra a to je možná, teď se vracíme k tomu, na co byste se ptal, kde je ta míra. Představte si, že v dnešní době, kdy se dostáváte do situace, kdy se cokoliv může šířit digitálně, vy vidíte, můžete si cokoliv stopnout, zpomalit, udělat si fotografii, tak my víme, že podobné záběry nepřitahují jenom sportovní fanoušky, ale taky lidi, kteří mají opravdu závažné problémy, jsou třeba sexuálně deviantní. A vy, a to já úplně chápu, nechcete, aby nad vaší fotkou někdo masturboval, prostě protože si ji takhle zvětší a nechá si ji. A ten dopad je úplně jiný, než byl dřív, když se přišli na stadion podívat lidé. Ta dnešní doba má úplně jiná rizika a já úplně rozumím sportovkyním, které tím nechtějí čelit, protože to není to, proč šli dělat sport, oni šli sportovat a nešli primárně vystavovat svoje tělo na odiv.
15: Často to potom taky může vést, a vy už jste to říkala, k tomu, že mají i ty ženy kvůli tomu psychické problémy, může to vést k poruchám příjmu potravy, jste zmiňovala body shaming jako takový, to je velké téma, které se týká samozřejmě i sportu, i českého sportu, i českých sportovkyň. Takže to je jeden z těch neblahých dopadů, třeba právě úhlu pohledu kamer televizních, které pak ty záběry přináší k široké veřejnosti. Odráží se to potom i na vůli žen jít sportovat a věnovat se tomu sportu?
11: Obecně se ženy, stejně jako kdokoliv jiný, stejně jako muži, chtějí cítit ve sportu bezpečně. Je to jedno z témat, která jsou velmi důležitá a chtějí stejně muži jako ženy, aby byli nahlíženi respektujícím způsobem. To znamená tak, aby nemuseli čelit jakýmkoliv problémům nebo aby nemuseli řešit nějaká rizika navíc. A z toho úhlu pohledu mi pak připadá úplně fér vlastně mít nějaké požadavky na to, jakým způsobem budu zobrazován, protože se chci opravdu soustředit jenom na to, jaký sport dělám. A já bych tady možná zmínila Barboru Hermanovou, pokud bych mohla, plážovou volejbalistku, která v českém prostředí tohle téma výrazným způsobem otevřela. Ona se stala partnerkou ve dvojici Markety Nauš-Slukové, jiné beach volejbalistky, která předtím měla jinou sportovní partnerku a vedlo to už od začátku vlastně k takovému nepříjemnému přijetí Barbory Hermanové v tom poli. A přidalo se k tomu ještě to, že někteří upozorňovali na to, že se jim zdá, že má nějaké kilo navíc, že prostě na břiše možná někde něco má. A ona mluvila o tom, jak potom přemýšlela o tom, jednak teda bych chtěla každému doporučit, aby se na ty fotografie podíval, protože Barbora Hermanová vypadala vždycky výborně. A to je jedna věc. A druhá věc, ona říkala, že pak už se jenom soustředila na to, aby nějak vypadala, aby prostě to břicho náhodou nebylo nějak vidět. A
15: že se na to víc soustředila, než na ten výkon
11: přesně
15: jako
11: tak,
15: takový.
11: Na ten výkon jako takový.
16: I když nějaký kilo nad já mám a jsem si toho vědomá, tak jsem si s tím začala pracovat i po té mentální stránce.
11: Přece nechcete takhle sportovat a v těchto podmínkách.
16: Naučila jsem se nečíst diskuze, nekontrolovat články. Myslím si, že to je asi to nejlepší, co sportovci můžou udělat.
15: Já se vrátím k Sydney Sweeney a využiju toho, že se věnujete médiím dlouhá léta, protože mnoha lidem může být Sydney Sweeney trnem v oku taky kvůli tomu, že je registrovanou republikánskou voličkou a už v minulosti se jí zastal prezident Donald Trump v trošku jiné kauze. Ona si loni v reklamě oblékla džíny American Eagle a doprovodil to slogan Mám dobré džíny, přitom ty džíny foneticky v angličtině zní stejně jako geny. Kvůli jejím modrým očím a blondětým vlasům pak vzduchem létala různá obvinění z rasismu a podobně. A i teď, jako tehdy, to médii hodně proletělo, to, co se odehrálo teď v té reklamě na Novik. Do jaké míry to může být obrazem mediálního zprostředkování té skutečnosti, že to vzbuzuje takové emoce.
11: Je to rychlá zkratka a já bych tady chtěla říct, že je mimořádně nešťastná, protože jenom víc polarizuje situaci, společnost a odpoutává pozornost od toho tématu jako takového, protože samozřejmě může to posloužit jednak jako určitá výmluva. Podívejte se, oni se na ní soustředí jenom proto, že je ve skutečnosti registrovanou voličkou republikánské strany a zastává se jí Donald Trump. To může posloužit velmi rychle. A z druhé strany přece tohle nálepkování podle toho, koho volíme, by tady v tom případě vůbec nemělo hrát roli, protože s tím nijak nesouvisí. Ona nevyjadřuje svůj politický postoj tím, co dělá. A to, že se vlastně takové věci propojí, já, jak jste řekl, věnuji se médiím dlouho, já rozumím tomu, jak to vznikne. Je to chytlavé, když potřebujete, aby někdo ten váš obsah přečetl, tak vlastně to může být dobrá zkratka, jednoduchá, ale není to něco, co by primárně mělo patřit k sobě.
15: Vy jste říkala, že to odpoutává pozornost. Mm-hmm. Odpoutává to taky pozornost od toho hazardu? Což je teda problém sám o sobě.
11: To je jedna z věcí, kterou já považuji za absolutně nejnešťastnější na celé té věci. Jak málo se píše o tom, že ve skutečnosti se jedná o společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, a jak málo se píše o tom, že z kurzového sázení nebo ze sázení na sport a zejména z toho online může vznikat závislost, což není něco, co bych tady vymýšlela, ale vlastně věc, která je podložená i daty, ať už u nás nebo v zahraničí. Online sázení, zejména u mladších mužů na sport jako takový, velmi rychle na sebe nachytává různé závislosti. Víc než třeba, když hrajete nějaké běžné hry, teď myslím, že třeba máte nějaký los, si koupíte, tak běžná loterie, koupíte si los a ten si setřete. Takže to závislostní chování vzniká mnohem rychleji právě na online sportovním sázení a pro ně je určená Sydney Sweeney pro konzumaci vlastně lidí, kteří se budou koukat a bude se jim líbit ta žena, která reprezentuje ten sázkový biznis. Já jsem zaregistrovala, že se mluvilo o tom, že vlastně ta firma nemá takový dopad do větší, širší populace a že právě chce nachytat na Sydney Sweeney ty svoje nové sázkaře.
15: Není, závěrem se ptám, není povzbudivé, že sportovkyně, které s tím nesouhlasí, že takto Sydney Sweeney reprezentuje to, jak se mluví o sportu v médiích, do jisté míry, je to spojené s hazardem, ale bavíme se o sportovních sázkách, tak není povzbudivé, že se ozvali a že ta kritika tu je a že to v médiích probíráme a že se o tom bavíme? Možná by to před 10-20 lety tak nerezonovalo.
11: V tom máte pravdu. Já si myslím, že to je jedna z těch velmi pozitivních věcí celé té kauzy, že to téma je probíráno kritickým způsobem a že my tady dva spolu nesedíme s tím, že se budeme smát všem těm sportovkyním, které se ozvaly, jak jsou zakomplexované feministky a měly by prostě hrát v něčem úplně zakryté, a tak by jim bylo dobře.
15: A to bychom nedělali ani před těmi 10 lety.
11: Že tady sedíme my dva, ne, ale věřím tomu, že by tady klidně mohl sedět někdo jiný a mohlo by ho to výrazně pobavit. Takže je to vlastně dané tak, že sportovkyně jsou nahlíženy jako legitimní hlas v té debatě a je jim vlastně přiznávána ta hlavní role. A to je hodně povzbudivé.
15: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme to mohli společně probrat.
11: Díky za pozvání, nashledanou.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Alice Němcová-Tejkalová z katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se už dlouhé roky věnuje médiím a sportu. Já jsem se jí ptal na novou reklamní kampaň americké herečky Sydney Sweeney, která naštvala nejen vrcholové sportovkyně, a mě zajímalo proč. Další týden se Vinohradskou 12 končí. Všech 5 témat, která jsme probrali, najdete u nás na webu i rozhlas.cz, tak jako vždycky, a i v podcastových aplikacích. Po víkendu se přihlásíme zase s novou epizodou, novým příběhem, novým tématem k diskuzi. Naslyšenou v pondělí.
17: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
17: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
18: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
17: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
19: Bývalý šéf pojišťovny VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky, dostal ji i exmluvčí prezidenta Ovčáček. Džihadisté zaútočili na vojenskou základnu v Mali, zemřela přitom nejméně stovka malijských vojáků. V premiérové nominaci trenéra fotbalové reprezentace Denis jsou tři nováčci šik chybí. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti

0: nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil, tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Česko pravděpodobně po 15 letech opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta se zabývá transparentností vládnutí nebo bojem proti korupci. Cílem odchodu je podle ministerstva spravedlnosti hlavně úspora. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO to řekl v souvislosti s napjatým rozpočtem. Česko má ušetřit 500 000 korun ročně za členství. Někteří odborníci ale upozorňují na další oslabení hlasu občanské společnosti. To ministr Tejc odmítá.
1: Mám někdy pocit, že se na ministerstvu víc diskutovalo, než pracovalo. Připravovaly se akční plány, které často zůstávaly jenom na papíře. Na potřebné úkoly už nezbyl čas. Dialog s občanskou společností zůstane. Jen v mé gesci jsou 4 rady vlády, které mají více než 30 výborů a pracovních skupin. Ty samozřejmě budou pokračovat.
0: Ještě v červnu přitom ministerstvo vyzývalo k zapojení do přípravy akčního plánu otevřeného vládnutí. Nejméně 100 malijských vojáků a 5 členů ruské žoldnéřské organizace Afrika Korps minulý týden zabili džihadisté při útoku na vojenskou základnu v Mali, informovala o tom agentura AFP. Organizace Afrika Korps byla dřív známá jako Wagnerova skupina. Podle AFP jde o jeden z nejkrvavějších útoků od začátku konfliktu mezi malijskou vládou a radikálními islamistickými skupinami a boje trvají už skoro 15 let. Na Hané končí sklizeň chmele, pěstitelé hlásí až o čtvrtinu nižší výnosy než obvykle. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu jsou šišky menší a mají i nižší obsah alfa hořkých látek. Jako první v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
2: Poslední fůry nám dojeli z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů.
3: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
2: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, jsou proměnlivé skoky.
3: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
4: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
3: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Předovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařídil do své první nominace 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V týmu chybí útočník Patrik Šik, který po letním mistrovství světa v Americe překvapivě ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil ani po kontaktu s trenérem, jak řekl Santi Denia.
5: It's true. We spoke with Patrick.
6: Ano. Ano, je pravda, že s Patrikem jsme mluvili, nechtěl se k nám teď připojit. Byl bych ale rád, kdybychom teď mluvili o hráčích, kteří jsou na tomto papíře, a ne o těch, kteří v nominaci nejsou, jako Patrik.
0: Mezi útočníky jsou Chorý, Šulc a Hložek. Do Ligy národů Češi vstoupí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku.
7: Nehody na silnici 13 na Liberecku a na Berounsku. Na dálnicích nehody hlášeny nejsou. Na silnici 13 z Jablonného v Podještědí do Bílého kostela nad Nisou srazilo osobní auto zvěř. Nehodou taky omezený průjezd, možné jsou i překážky. Čekejte v Rynolticích. Na Berounsku stále pomaleji na trase Záluží Tlustice. V úseku je hlášená nehoda se zraněním. A v Ostravě v Rudné ulici se mezi odbočkami na Porubu a Zábřeh pohybuje údržba. Kvůli opravám značení blokují jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je teď místy oblačná, jinak polojasná až jasná a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů a přes den čekáme polojasno ráno a dopoledne místy až jasno a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
9: Czech Radio. News in English.
10: President Petr Pavel and his wife Eva welcomed Jordan's King Abdullah II and Queen Rania at Prague Castle on Friday, marking the start of their official visit to Czechia. The two countries have long cooperated in defense, including military medicine, logistics and training. Czechia is facing hybrid warfare from Russia, Prime Minister Andrej Babiš from the ANO party said in response to a warning from Polish Prime Minister Donald Tusk. Europe needs to speed up efforts to strengthen its military capabilities despite sharply higher defense spending, according to Sean Clancy, chairman of the EU Military Committee. In an interview with the Czech news agency, Clancy said Europe was making progress but was catching up after roughly two decades of underinvestment. Europe is entering another energy crisis that is likely to hit Central Europe particularly hard, Czech Industry and Trade Minister Karel Havlíček from the ANO party said on Friday. Speaking at an energy summit in Prague, Havlíček warned that rising wholesale gas and electricity prices would gradually reach consumers over the coming months. Czech car makers produced nearly 1 million passenger cars in the first 8 months of this year, up 1.4% year on year, according to the Czech Automotive Industry Association.
9: Weather.
10: The weather will be mostly partly cloudy with clear skies in places during the morning and local fog. Daytime highs will range between 19 and 24 degrees Celsius. As of the 19th of September, the public can view the authentic Bohemian crown jewels, which are on display in the Vladislav Hall of Prague Castle. The priceless symbols of the Czech nation will be exhibited up until the day of Czech statehood on the 28th of September. Daniela Lazarová reports.
11: A bejeweled crown, a golden orb and scepter, a long iron sword, a red silk cloak, the Bohemian crown jewels are mesmerizing symbols of power used in the coronation of kings and queens of Bohemia. They were rarely displayed in the past, but upon taking office 2 years ago, President Petr Pavel decreed that the crown jewels should be displayed annually in connection with St. Wenceslas Day on September 28th, the day of Czech statehood and a day on which Czechs pay tribute to the patron saint of the Czech nation. The tradition of displaying the crown jewels dates back to the first Czechoslovak Republic. The first public exhibition was held in 1929 to mark the 100th anniversary of the death of St. Wenceslas. These symbols of statehood and royalty never fail to fascinate, and people are willing to queue up for hours just to get a glimpse of them. The exhibition's curator, Stepan Vacha, explains what makes them so captivating.
12: To je přirozeně ta krása těch klenotů, která je prostě jako fascinující.
13: It is certainly the beauty of the artifacts. They are made of pure gold, and at the Saint Wenceslas crown has monumental gemstones. When you see the crown up close, you realize just how extraordinary it is. Then also, people have respect for what they represent, respect for our history. The magic aura that surrounds them does not create itself. It is something we have to pass on to future generations.
11: Last year's accompanying exhibition focused on the fate of the royal insignia during the Second World War. This year's exhibition, subtitled The Habsburgs 500, traces the history of the crown jewels from Ferdinand I's accession to the throne in 1526 to the end of the 18th century. Ruler portraits and other contemporary images will illustrate the links between the crown jewels and the Habsburg dynasty. Curator Stepan Vacha says the historical background is an important part of the exhibition and helps create the special aura linked to the crown jewels.
12: Když měl korunovaný král, když seděl pak na trůnu v katedrále.
13: When the crowned king sat on the throne in the cathedral, the representatives of the estate swore allegiance to the king. They approached him, knelt before him and touched a sapphire on the crown with two fingers as they swore their loyalty. So the magical power of the stones was used during the ceremony and that is also something memorable. It was a moment when the political representation was united with the king, when a bond of loyalty was established.
12: Uzavírá se nějaký vztah, jo, věrnost.
11: The exhibition will also feature objects connected with the administration and protection of the jewels, including historic keys used by the seven guardians of the crown jewels, who need to get together to open the chamber with the priceless artifacts.
10: Daniela Lazarová reporting.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Dobrý den. Pátým rokem se Ukrajina brání ruské agresi. Zeptám se, co se zatím podařilo dojednat americkým diplomatům, řekneme si, jak prezident Zelenský zvládá politické otřesy na domácí půdě a proč byl odvolán ukrajinský generální prokurátor. A mluvit budeme i o tom, jak se dohady o českém rozpočtu mohou dotknout ukrajinských uprchlíků. Ve studiu je se mnou ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
16: Dobrý den.
14: Jak to vidí?
15: Ukrajinu čeká zřejmě další válečná zima. Diplomatické úsilí USA o ukončení války už několik měsíců poměrně vázne. Na začátku září Donald Trump vyslal do Moskvy i Kyjeva své dva zmocněnce Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Můžeme shrnout, s čím se vrátili, jestli se podařilo někam posunout ta jednání o tom, že by se mohlo začít jednat o míru?
16: Podle mě jsme se nikam neposunuli. Samozřejmě, že Spojené státy, vidíte, tady je takový problém, že Spojené státy neřeší situaci v Evropě nebo situaci na Ukrajině nebo válku rusko-ukrajinskou nebo rusko-evropskou, ale že řeší především své problémy. Vyslanci, kteří neustále už asi po 13. nevím, jak byli v Moskvě, jsou nepřipravení, nejsou to diplomaté, nejsou to politici, nenesou žádnou zodpovědnost, nemohou nic slíbit ani nic odmítnout. Jsou to prostě lidé, které vyslal Donald Trump. A hlavně nemají povědomí o tom, co byl důvod zahájení ruské agrese na Ukrajinu. Takže vlastně oni, aspoň z toho, co slyšíme, se neustále v kruhu točí kolem biznisu v podstatě, jo? Výměnou něco za něco. A takhle to nefunguje. Protože pokud oni opravdu věří Vladimíru Putinovi to, že Vladimíru Putinovi bude stačit Sloviansk a Kramatorsk, tak jsou blázni. Je možné, že lžou. V tom případě ale já nedokážu vlastně rozšifrovat tuhletu lež. To, o co jde dnes Donaldu Trumpovi a o čem mluví úplně jasně, a myslím, že jsou to skandální vyjádření, aby Ukrajina, ta, která našla vlastně bolavé místo Ruské federace, to znamená, která ničí rafinérie a vývoz ropy ruské, to znamená prodej, to znamená výdělek, peníze na další válku. Ukrajina našla tohleto bolavé místo a Donald Trump ji žádá, aby tohleto bolavé místo opustila a opravdu, jak to někdo na Facebooku napsal, ostřelovala květinářství. Jo? Jako, je to drzost, je to strašně nemorální postoj.
15: Ale on takovýhle Donald Trump možná řeší svůj problém s iránskou válkou.
16: Přesně tak. On zabředl na Blízkém východě a snaží se to vlastně léčit Ukrajinou. Ukrajina na tento krok přistoupit nemůže. Ona nemůže jen tak se vlastně zbavit svého území, nebránit se. A já si neustále ptám, pakliže by Rusko opravdu potřebovalo jenom ten Sloviansk a mluvilo o tom, že to je obyvatelstvo, které ono chrání. Jaký je rozdíl mezi Slovianskem a ruskojazyčným obyvatelstvem o 5 kilometrů na západ? Jako, jo. Rusko opravdu nezahájilo tuto válku kvůli Doněcké a Luhanské oblasti. O to obyvatelstvo mu nejde. To obyvatelstvo je toho, které je nejvíce ohrožené právě ruskou agresí, nejvíce trápeno a tak dále. To znamená, Rusové si hrají se Spojenými státy. Spojené státy neustále patrně doufají, aspoň v osobě Donalda Trumpa, že něco vykšeftují, pardon za to slovo. Ale takových hráčů je více, protože kromě energetiky vlastně my tady máme další obrovský problém a to tím je Černé moře. A tady vstupuje do hry Turecko, velmi silný hráč, minimálně v tomto regionu, ale ono taky vlastně myslí především na sebe. To znamená, Turecko by rádo, aby válka v Černém moři utichla, protože Turecko přišlo, nebo bylo mu poškozeno přibližně 25 lodí. Ale Pro Ukrajinu by to bylo samozřejmě velmi výhodné z toho důvodu, že teď opět po roce 2003, kdy Ukrajina docela ovládla to Černé moře svými drony, tak teď se situace trochu změnila a vývoz pšenice, to znamená, nebo obilí z Ukrajiny přes Černé moře teďko velmi vázne a Ukrajina tím trpí ekonomicky. Ale Turecku jde jenom vlastně o jeho výhody, o jeho klid, o svůj klid. Ale to opět, Ukrajině by to sice pomohlo, ale extrémně by to pomohlo taky Ruské federaci. To znamená, my jsme tady ve velmi kritické, velmi těžké době, kdy Ukrajina z jedné strany potřebuje klid, potřebuje uchránit svůj obchod, příjmy, civilní obyvatelstvo, ale na druhé straně každé takovéto příměří vlastně způsobí další eskalaci v budoucnosti, protože Rusko tohleto příměří využije k výdělku a využije k vlastně k obnovení svých zdrojů.
17: No, on šéf Bílého domu po jednáních řekl, že Putin si přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. No, to jsme slyšeli mnohokrát a bylo by prý hezké, kdyby si to přál i Zelenský. Ona už je to několikátá otočka, kdy Donald Trump v podstatě obvinuje Ukrajinu, že nechce ukončit válku a chvíli předtím slíbí Ukrajině vojenskou pomoc. Tak jak se s tím naučili pracovat ukrajinští představitelé s těmihle otočkami Spojených států, s tou, že nikdy v podstatě neví, jak se, když to řeknu, jak se Donald Trump vyspí?
16: Ukrajina musí tomuto čelit, Ukrajina musí vyvíjet své diplomatické prostě možnosti, schopnosti a je to další fronta. Prostě diplomaté taky válčí, jenom v oblecích. A pro Ukrajinu je důležité udržet si Spojené státy, když už ne na své straně, tak aspoň, aby nebyly úplně na straně Ruské federace, i když Donaldu Trumpovi se zatím podařilo nejvíce ze všech pomoci Rusku, třeba i tou válkou na Blízkém východě. A čekat na to, až pozice Donalda Trumpa zeslábne, protože Spojené státy pořád mohou být ještě spojencem Ukrajiny. A samozřejmě, že Ukrajina potřebuje dostat ze všech svých spojenců, co nejvíc může. Jo, Spojené státy třeba teď nepomáhají pochopitelně ani zbraněmi, ani penězi, ale jsou věci patrně, které jsou důležité a které ty Spojené státy Ukrajině přeci jenom jako poskytují.
17: No, Trump oznámil alespoň dohodu o vzájemném neútočení na energetickou infrastrukturu, kterou tedy Vladimír Putin označil za dobrý nápad. Ukrajinský prezident řekl, že pokud ruské útoky ustanou, tak se tak zachová i Ukrajina. Jaké šance dáváte tomu, že opravdu by se přestalo útočit na energetickou infrastrukturu?
16: V nejbližší době asi ne, protože je to velká karta, tomu slovu rozumí Donald Trump, Ruské federace. Ruská federace a Vladimír Putin pořád mají naději, že vlastně zničí Ukrajinu tuto zimu, že ji úplně zmrazí, tu energetickou soustavu budou ostřelovat dál, ale přibudou k tomu určitě i jiné eskalační kroky. Nedá se říct, že Rusko na nějaké takovéto příměří na jistou dobu nepřistoupí. Je to možné, ale zase to příměří možná, že na chvíli jako uleví Ukrajině, ale výhodnější bude pro Ruskou federaci.
17: Ona se blíží zima a vždycky je veliký problém to strádání civilního obyvatelstva, pokud nemá právě energie. Tak je právě tohle to, čeho se Ukrajinci před zimou nejvíc bojí?
16: Ukrajinci o tom mluví a připravují se na zimu. Dnes, dejme tomu, já jsem se vrátila z Ukrajiny v pondělí, ta situace samozřejmě se nedá vůbec srovnat s tím, co bylo v zimě. Nemáte pocit, že někde chybí energie, nejsou výpadky žádné, není přerušovaný prostě dodávky energie a tak dále, ale to neznamená, že ta soustava, ta infrastruktura není strašně poškozená, protože Rusko ostřeluje právě ty elektrárny ukrajinské a tak dále už od roku 2022, ale Ukrajinci se snaží diverzifikovat zdroje energetické. Lidé se připravují, naši známí, téměř všichni známí, které máme my, ale to nejsou, upozorňuji, lidé na té nejnižší sociální, jako kdyby úroveň.

0: hranicích, teď mluvím o dronových útocích.
1: Útoky na polsko-ukrajinských hranicích, hybridní a nejenom hybridní útoky. Donald Tusk to řekl jasně, můžeme očekávat i drony reaktivní, můžeme očekávat i ostřelování raketami, to znamená vyhrožování, vytváření nebezpečné situace právě v pásu sousedů jako Ukrajiny, aby ve vnitřní politice se vyvolala panika a aby lidé nutili své vlády k tomu, aby se vůbec neúčastnili toho konfliktu a nepomáhali Ukrajině. Vidíme už ze Slovenska první reakce. Robert Fico chce být chráněn na to, ale nechce válčit a tak dále. Budeme asi svědky opravdu velmi nehezké parodie na politiku.
0: No, když jste zmínila právě slovenského premiéra Roberta Fica, tak on dnes má být na Ukrajině. My jsme se to v podstatě dozvěděli včera, a to od polského premiéra. Tak jak rozumíte téhle cestě Roberta Fica na Ukrajinu v tuhle chvíli?
1: Robert Fico na této válce vydělává, takže bude se snažit, jak dlouho to bude možné, jako sedět na dvou židlích, brát si, ale nedávat.
0: Není tam ale přeci jen patrná ta změna postoje, že Robert Fico možná potom, jak dopadly volby v Maďarsku, nechce být v té Evropské unii úplně osamocený. A samozřejmě jde tu taky o obnovu Ukrajiny, na které by se Slovensko asi také rádo podílelo.
1: Jak říkám, on si samozřejmě bude brát tam, kde to bude možné. Je to velmi nemorální postoj, ale Robert Fico takhle funguje dlouhodobě. Samozřejmě, že tu výhodu mu dává to, že Evropská unie se pořád k těmto státům, které vlastně parazitují na Evropské unii, parazitují na NATO, parazitují na válce, vlastně, že jim dává ten prostor.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: No a doma na Ukrajině musí prezident Zelenský řešit stoupající únavu lidí z války a taky kritiku svých politických oponentů. Viditelný byl třeba ten nedávný rozkol s tehdejším ministrem obrany, populárním Michailem Fedorovem. Toho prezident odvolal kvůli sporům s armádním velením, ale pak na podporu Fedorova vyšli dokonce Ukrajinci do ulic na demonstrace. Tak co se děje teď? Podařilo se Zelenskému uklidnit tu vnitropolitickou situaci?
1: Ono se někdy o prezidentu Zelenském mluví tak, že je teflonový, že vlastně po něm všechno steče, že a opravdu má neuvěřitelné štěstí, ale to štěstí mu také dává právě válečný stav, bohužel, protože Ukrajinci si moc dobře uvědomují, že jsou určité hranice, kam oni můžou a nemůžou, aby ten stát vlastně se nerozvyklal úplně. Prezident Zelenský má pochopitelně čím dál větší problémy, ale zároveň, když se podíváme na tu skupinu lidí, kterou se on obklopil a se kterou přišel vlastně do té politiky, tak vidíme, že jeden za druhým vlastně je stíhán, utíká z Ukrajiny a tak dále. Prostě to nebyl tým, který by Ukrajina potřebovala před začátkem invaze. A prezident Zelenský, ale je na něm vidět, že vlastně se toho týmu zbavuje ne tím, že by on chtěl, ale že toho týmu zbavují antikorupční orgány ukrajinské a z něj se stává opravdu státník. Ale to neznamená, že veřejnost vlastně mu nepřičítá vinu politickou za to, co svým jménem přivedl do ukrajinské politiky. Ale nicméně ta válka mu pomáhá v tom, že jeho preference zas tak jako neklesají. Je opravdu velké procento lidí, kteří ho neberou, ale neberou ho už od začátku, to asi stoupá samozřejmě, ale nicméně jako prezidenta, jako představitele státu zatím není úplně ohrožen, i když s tím posledním skandálem už opravdu lidem dochází trpělivost.
0: Vy jste právě zmínila korupci, která se týká lidí ve vysoké politice. On naposledy minulý týden žádal parlament, aby odvolal generálního prokurátora Kravčenka, což se taky stalo. O co v tomhle konkrétním případě jde generální prokurátor? To už je vysoká šarže.
1: Je to vysoká šarže, ale je to opět zodpovědnost personální politiky Volodymyra Zelenského. Tam snad už se ani nedá mluvit o korupci. Tam jde o organizovaný zločin.
0: A tomu se ve válkách daří.
1: Ano, tím spíše, že vysocí státní funkcionáři a vůbec instituce takovéhoto typu jsou ve válečném stavu v jistém smyslu chráněny informačně a toho zneužívá spousta lidí, nebo je to prostě strašně lákavé. Když se zhasnou světla, tak je to extrémně, extrémně lákavé. Ruslan Kravčenko, ale Ukrajinci teď diskutují právě o tom, jakým způsobem se mu povedlo vyjet z Ukrajiny, protože to taky není tak jednoduché. Diskutují o tom, proč Volodymyr Zelenský vlastně zareagoval až po týdnu. Je to člověk, kterého on dosadil do křesla generálního prokurátora, ale tady je důležité říct jednu věc, že na Ukrajině i v této těžké době ty antikorupční orgány, které byly zřízeny ještě za prezidenta Petra Porošenka, fungují a jak se ukazuje, tak na Ukrajině je chráněnou osobou nebo nedotknutelnou osobou pouze jedna osoba, a tou je prezident Volodymyr Zelenský. Všichni ostatní nemají tu ochranu, i když v ní doufali. Doufali v ní dlouho. Minulý rok si možná vzpomenou z posluchači na protesty v Kyjevě, které vlastně zabránili tomu, aby ty antikorupční orgány byly okleštěny.
0: Ano, aby ztratili určité pravomoci.
1: Přesně tak. A tím pádem se vlastně už posunula ta lavina. Ty antikorupční orgány mají podporu jak na západě u spojenců, tak v ukrajinské veřejnosti a Volodymyr Zelenský s tím nic nenadělá. To znamená, že vlastně všichni tito lidé typu Ruslana Kravčenka nemají žádné garance, i když, jak už jsem říkala, v ně dlouhou dobu doufali.
0: Můžu jenom krátce říct, čeho se ten skandál týkal, protože u nás my jsme slyšeli, že byl odvolán generální prokurátor, ale v podstatě se moc nemluvilo o tom, proč.
1: Bylo to vlastně spojené s domovní prohlídkou, tak se to říká, právě těch antikorupčních orgánů na generální prokuratuře. Zdá se, že jeden ze zástupců generálního prokurátora vlastně kryl biznis s call centry. Business call centry na Ukrajině je opravdu velmi složitá a závažná záležitost, protože okrádá nejenom ukrajinské občany, a tady je třeba
0: říct...
1: To jsou ty podvodné telefonáty.
0: To známe i od nás.
1: Přesně tak a tady to známe taky, protože okrádá i ty evropské občany. To znamená, že boj s tímhletím, s tím souhletou kriminalitou je velmi důležitý a na tom samozřejmě mě trvají i západní spojenci Ukrajiny. Takže to je vlastně několikanásobný průšvih, když bych to takhle řekla, jak na domácí, tak na zahraniční úrovni.
0: Říká náš dnešní host, ukrajinistka Lenka Výchová. Děkuji, že jste přišla a někdy zase naslyšenou.
1: Rovněž děkuji.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy. Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. A Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil taky 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař za skoro 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale taky spolupracovnice a studentky. Cimický k jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. V centru jihoukrajinské Oděsy ruské drony zasáhly výškovou budovu, 5 lidí je zraněných. Podle ruské služby BBC to uvedl tamní velitel regionální vojenské správy Oleh Kyper. Budova má poničenou fasádu a vyražená okna. V několika patrech hořelo. Moskva se k útoku nevyjádřila. Ruské ministerstvo obrany během dne oznámilo zasažení tankeru v oděském přístavu. Podle Moskvy dodával paliva a maziva pro ukrajinskou armádu. A Ředitelství silnice dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde na asi 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2028. Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2.
3: Nehoda na Liberecku a omezení na dálnici D11. Na libereckou silnici 13 z Jablonného v Podještědí do Bílého kostela nad Nisou srazilo auto zvěř. Nehodu, taky omezení čekejte v Rynolticích na výjezdu z Rynoltic. Dálnice je teď volné, bez delšího zdržení se jezdí i novým 10-kilometrovým omezením na D11 z Prahy do Hradce Králové. Je mezi sjezdy na Městec Králové a Chlumec nad Cidlinou kilometry 53 až 63. Kvůli opravám vozovky se tam v obou směrech jede jen jedním pruhem. To omezení má trvat několik dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je místy oblačná, jinak polojasná až jasná a k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Pořad obsahuje popis sexuálního násilí, pokud je to pro vás citlivé téma, zvažte jeho poslech. Ruská armáda využívá na Ukrajině sexuální násilí jako válečnou zbraň. Cíleně jako nástroj válečné taktiky, která má mimořádně brutální charakter, říká dobrovolnice Laura Přibylaková, která je hostem Osobnosti Plus. O vyšetřování sexuálních zločinů spáchaných během válečných konfliktů nejen na Ukrajině napsala diplomovou práci. Co absolventku právnické fakulty opakovaně přivádí do Ukrajiny? Jak válka mění její pohled na svět a kam nejdál se s humanitární pomocí na Ukrajině dostala? Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
4: Osobnost Plus.
5: Kdy jste vyjela poprvé do Ukrajiny jako dobrovolnice?
6: Poprvé jsem vyjela v roce 2024, ale to tehdy nebylo ještě jako dobrovolnice, ale právě za výzkumem k mé diplomové práci. No a to byl poměrně silný zážitek a když jsem to viděla, tak jsem si řekla, že tam musím jezdit dál i jako dobrovolník. Já jsem pomáhala od začátku války jako dobrovolník z České republiky jenom. A když jsem viděla, co se tam děje v rámci toho svého výzkumu, tak jsem se rozhodla, že nemůžu pomáhat jenom z Česka.
5: Co na to, že jezdíte do válečné zóny, říkají vaše rodiče? Nerozmlouvají vám to?
6: Rozmlouvají mi ježdění do míst, které pravidelně navštěvuji, jako například Charkovská fronta nebo Donbas. Jinak celá naše rodina samozřejmě podporuje Ukrajinu finančně i hodnotově, ale samozřejmě, že když jezdím někam na Krematorsk a tak mají strach.
5: Jak často a s kým tam jezdíte? Protože nevěřím tomu, že sama takhle mladá slečna jezdí bez doprovodu, že byste se vydala takhle úplně...
6: Když jsem jezdívala ještě jenom na západ, tak jsem tam byla párkrát i sama. Ale v současné chvíli jezdím s dobrovolníkem Mekem a vozíme tam společně vojenskou pomoc především a do toho tam dělám svůj výzkum.
5: Kde jste nejdál byli?
6: Nejdál? Zajímavá otázka. No, jezdíme k Charkovské frontě, potom jezdíme na Donbas, takže Slaviansk, Krematorsk a nejblíž Rusům jsem byla v Chersonu, když po mě stříleli artou.
5: Co to znamená, když po vás stříleli? Co se stalo?
6: Jeli jsme předat do nemocnice generátor od dárku pro Putina. Vlastně byla to ta minulá zima strašná. A byla to nemocnice u řeky, protože Cherson dělí od Rusu jenom řeka. A když jsme tam předávali ten generátor, tak po nás začali střílet dělostřelectvem. Spadlo to 30-50 metrů od nás, naštěstí za takový menší dům, takže se nám nic nestalo, ale to bylo vlastně jakoby nejblíž.
5: Jaký je to pocit, když víte, že na vás někdo střílí, že se může něco stát, že se třeba už nemusíte vrátit domů?
6: V tu chvíli to neřešíte, v tu chvíli řešíte jenom to, co máte dělat, abyste se zachovala správně, ale samozřejmě, když jezdíte do takových míst, tak je potřeba si sama v sobě nějak srovnat to, že se tam může něco stát, že tam můžete umřít, že tam můžete přijít o nohu, o ruku a je potřeba s tím pracovat a být na to připravená způsobem, aby potom v té chvíli, když po vás někdo střílí nebo vás honí dron, tak jste zareagovala správně.
5: Co je správně zareagovat?
6: Lehnout si na zem, utéct, když vás honí dron, tak ujet, nebo vyskočit z auta, ale já to třeba dělám tak, že jsem se opravdu jako sama v sobě srovnala s tím, že to nemusí dopadnout dobře, tím pádem se snažím tam dělat opravdu takovou práci, aby to případně mělo velký smysl a mám v hlavě spoustu scénářů toho, jaké nebezpečí nás může potkat a co v tu chvíli budeme dělat a jsme vlastně připraveni snad tím nejlepším způsobem.
5: Jak vás proměnila válka?
6: Hodně. Člověk si uvědomí, že žijeme v obrovském komfortu, jednak co se týče naší bezpečnosti a jednak i třeba, když tam byla ta strašná zima, tak to, že tady je venku -5 a vám je zima, přijdete domů, nabijete si mobil, dáte si teplou sprchu, zapnete to v pení, uvaříte si čaj, takže to je vlastně jako mimořádný komfort. Já mám jednu takovou silnou vzpomínku ze Saltivky, což je takové odstřelované sídliště na kraji Charkova, kam jsme právě vezli taky jeden z dalších těch generátorů od dárku pro Putina a vezli jsme ho rodině, která utekla z Kupiansku. Byla to maminka, tatínek, měli 10leté postižené dítě, o které se starali a ještě se starali o svého 92letého dědečka a my jsme tam šli do toho asi 14. patra toho vysokého paneláku.
5: Pěšky.
6: Tam nechcete lézt do výtahu ještě v zimě, když tam vlastně vypadává elektřina, nic nefunguje. A šli jsme právě pěšky a do nějakého toho 14. patra právě byl air alert, byla siréna, dáma něco lítalo a ten barák byl, tam bylo schodiště a vlastně tam byly takové jako průhledy ven, jo, že to nebylo nějak zasklené, takže tam padal ten sníh, bylo -30 a tam jsme jako nesli tu pomoc a vlastně v tu chvíli si uvědomíte, že opravdu tady žijeme v mimořádném luxusu a je to jako obrovské štěstí, je to potřeba trošku nějak vrátit.
5: No když mluvíte o té strašlivé zimě, kterou mají Ukrajinci za sebou, tak jak se teď připravují na tu zimu, která přijde? Protože z mnoha různých zdrojů se objevují informace, že tahle zima může být ještě náročnější.
6: Je to možné, připravují se jak mohou. Jsem třeba slyšela, že někteří se chtějí přestěhovat na zimu víc jako na západ, ať už třeba do evropských států nebo aspoň na západ Ukrajiny, ale samozřejmě takové možnosti jako ne všichni mají. My jsme teď měli třeba požadavek z Poltavy od starostky úžasné, která dřív působila jako bojová medička, ale pak kvůli rodině přestala vlastně své činnosti dělat u Bachmutu a stala se starostkou Poltavy a říkala nám, že vlastně teď potřebují autobusy, protože všechny své autobusy Poltava věnovala k frontě. A vlastně v Poltavě teď jezdí jenom trolejbusy, které jsou ale napojené na elektřinu, takže na zimu je to nepoužitelné.
5: Když jsme mluvili o tom, jak válka změnila vás, jak válka mění Ukrajinky a Ukrajince, protože když tam jezdíte už od roku 2024, tak vidíte, co se mění i v té atmosféře v zemi, i třeba se mění potřeby, které tam vozíte, humanitární jako pomoc.
6: Ty potřeby se mění, jak ta humanitární pomoc, tak vlastně i ta vojenská. Ta válka se mění každým týdnem, takže vlastně nemá smysl sbírat 3 měsíce peníze na něco, co už oni pak vlastně jako nebudou potřebovat. Ale co se osobnostně týče, tak já ty lidi v Ukrajině miluju opravdu. Já jsem nikdy nepotkala někoho, kdo je takhle odvážný, statečný i vlastně otevřený. U té fronty si uvědomíte, že vlastně nezáleží na ničem, jenom na tom lidském životě, že věci jsou jedno, že pokud vám že dron trefí auto, tak nejdůležitější je, že jste to přežili. Jo, teď se třeba včera Rusové zaútočili 5 FPV drony na Donbase za Krematorskem na dům, kde jsme s Mekem bydleli. Ten dům je zničený, ale zničili techniku, zničili auto u toho, zničili generátory, antény, pozemní drony, úplně to celé zlikvidovali, ale vždycky první, co vás zajímá, jestli žijou ty lidé. Vždycky.
5: Když tohle všechno máte za sebou a asi spoustu toho ještě před sebou, jak se mění váš pohled na svět a na spravedlnost, protože jste právnička?
6: Na svět a na spravedlnost. Mnohem víc si uvědomuju, že musíme bojovat za svobodu a za ty hodnoty, které tady hájíme, protože my si o nich vlastně jako hrozně hezky pořád povídáme, ale je potřeba pro to i něco udělat, že to není samozřejmé, protože moje generace, mě 26 let a já jsem nezažila jsem komunismus, nezažila jsem druhou světovou válku, moji rodiče a prarodiče, jo, ale já to mám vlastně jenom zprostředkovaně a na tomhle vidím, že opravdu jako ty hodnoty té svobody, toho demokratického státu je opravdu potřeba jako za ně bojovat neuvěřitelným způsobem a spravedlnost. Já si pamatuju, když jsem si poprvé vzala nějaký volitel nějak na právech nějakého mezinárodního práva nebo něčeho takového, tak jsem studovala ty ženevské konvence a měla jsem představu, jak to jako všichni dodržujou a jak je to úžasné, ale potom tam přijedete a vidíte, jak Rusové likvidují civilisty, jak tam zabijí malé děti a vlastně vám dojde, že ta spravedlnost jakoby neexistuje, že by bylo spravedlivé, aby ta válka nebyla, aby všichni ty civilisté mohli žít v klidu, ale tak to prostě není.
5: Vy říkáte, že se mění válka, že se mění způsob boje. Velkou změnu znamenaly drony. Dá se ještě na Ukrajině pohybovat bezpečně bez toho, aniž byste měla detektor dronu?
6: Jak kde? Jsou i vojáci někteří, co tam jezdí bez toho, ale... Takhle, detektor dronů jsou vlastně dva druhy FPV dronů. Na optovlákně a ty klasické na tom analogu. A ta čujka, ten detektor dronů vlastně zaznamená jenom ty, co letí na tom analogu. Jo, a vy vlastně vidíte ty frekvence a potom, když chytnete ten dostatečný signál, tak si tam přepínáte mezi jednotlivými frekvencemi a vidíte vlastně to samé, co vidí ten operátor dronu. Jo, ale ty drony na optovlákně vy nezachytíte.
5: Vy tady i to optovlákno máte.
6: Ano,
5: pro ty, kteří nás jenom slyší, tak vypadá to jako vlasec na chytání ryb. Hodně podobně. A tohle, když na tom je ten dron, tak to ten detektor není schopen zachytit.
6: Přesně tak, ten detektor to nezachytí, protože ten signál vlastně... pluje po tom optovlákně. Stejně tak, když vidíte, že vojáci jezdí z ryby, což jsou takové ty krabičky na těch autech, takové ty rušičky, tak to taky vlastně vůbec nefunguje na to optovlákno. A my jezdíme s tou čujkou, protože pořád některé drony jsou na optu, některé na analogu, pořád to má smysl s tím jezdit. Je to, my děláme maximum toho, co můžeme udělat pro naši bezpečnost.
5: Kousek od vás taky vybuchl dron. Je to tak?
6: My jsme se viděli na čujce právě, když jsme přijeli na Krematorsk. Měli jsme za sebou cestu smrti. Cesta smrti je taková cesta Izium až Slaviansk, která je celá zasíťovaná, lítají tam drony, jo, opravdu běžně tam Rusové loví auta, jak vojenské, tak civilní.
5: Zasíťovaná, myslíte, že tam je ta ochrana z těch rybářských sítí proti dronům?
6: Přesně tak. No a právě jsme přijeli do Krematorsku, tak jsme se jako na sebe podívali, že super, jsme projeli tu cestu smrti. Já jsem se podívala na čujku a viděla jsem tam naše auto. A Mac naštěstí, protože má spoustu zkušeností, jak z Ukrajiny, tak i z misí, kde byl, když sloužil v české armádě, tak naštěstí tomu dronu ujel, ale ten dron vybuchl a trefil takové malé bílé civilní autíčko na další křižovatce vedle nás.
5: Jak se s tou válečnou realitou, kdy nevíte dne ani hodiny, každou chvíli se může něco stát, vyrovnávají Ukrajinci a Ukrajinky, protože mnozí z nich říkají, že si na to prostě musí zvyknout. Je to tak, že si na to prostě zvyknou?
6: Je to tak. Spousta lidí odešlo a spousta lidí si na to jakoby zvykla. Jo. A teď je rozdíl, jestli si zvykáte ve Lvově nebo si zvykáte ve Slaviansku, ale ti lidé už jsou otupělí vůči tomu nebezpečí. Jo. Když jsme byli teď naposledy ve Slaviansku, což byl polovina srpna to byla, ještě jsme tam tehdy natáčeli film s Robinem Kvapilem, ta situace, teď je Slaviansk a Krematorsk už aktivní bojová zóna a už se tam vlastně jako normálně úplně jezdit nedá. Předtím to bylo taky tak, že to Rusové likvidovali jako v obrovském měřítku, ale je to tak, že vyslyšíte dopad jedné klouzavé bomby, druhé klouzavé bomby a vlastně ti lidé ani jako už nezvednou hlavu.
5: Je něco, na co se zvyknout nedá?
6: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že se nedá zvyknout na to, že umírají lidé kolem vás. Jo, že ať už to jsou lidi, které známe, nebo i které neznáme, je to obrovské zlo, je hrozně těžké se vyrovnat s tím, že vy vlastně děláte všechno, co můžete, nasadíte tomu vlastní život, což je nejcennější, co máte, všechen čas, ale stejně tam přijedete a stejně vidíte, že tam ti Rusové zabíjejí ty civilisty, že tam bombardují ty civilní domy, nemocnice a je hrozně těžké se s tímhle vyrovnat.
5: Vy máte tady i kousek nějaké bomby, jenom pro ukázku, aby jsme si to dokázali představit, tak nám to popište, co to je.
6: Tohle je kousek klouzavé bomby.
5: Vypadá to jako kámen.
6: No, pochází to ze Slaviansku, kde jsme vlastně měli takové místo, kam jsme vždycky přijeli, zaparkovali jsme, vyndali jsme pomoc pro vojáky, potkali jsme se s nima, dali jsme si s nima kávu v takovém jako malém kafestánku, byl tam tactic shop a Rusové tam hodili klouzavou bombu a zabili tam několik civilistů, mimo jiné toho mladého kluka, co nám tam dělal tu kávu, takže tam přijedete, tohle zvednete ze země a vidíte, že to prostě zabilo ty lidi, které jste tam potkávala.
5: Říká Laura Přibylaková, dobrovolnice, která jezdí do Ukrajiny s humanitární pomocí a je dnes hostem Osobnosti Plus.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Během cest do Ukrajiny nejenom pomáháte, ale taky jste dokumentovala sexuální násilí. Psala jste diplomovou práci na téma stíhání sexuálních zločinů před Mezinárodním trestním soudem. Existují nějaké relevantní odhady, kolik případů sexuálního násilí se už během války na Ukrajině stalo?
6: Ty odhady, vlastně to je hrozně těžké. Jsou nějaké dokumentované případy v řádech tisíců. Ale je to extrémně podreportované, spousta těch lidí už je po smrti a spousta lidí je teď v okupovaném území. Takže vlastně nejde odhadnout reálné číslo. Já když jsem se teď bavila s Ludmilou Husejnovou, která je původně z Doněcku a teď vede neziskovou organizaci Numo Sisters, která pomáhá právě přeživším sexuálního násilí, tak mi říkala, že odhadem je teď 20 tisíc žen na okupovaných územích, vlastně ve věznicích, kde se setkávají se sexuálním násilím.
5: Co vás do Ukrajiny přivedlo jako téma sexuálního násilí? Proč jste si vybrala zrovna tohle téma pro svoji diplomovou práci?
6: Já jsem v rámci svých studií mě zaujalo mezinárodní právo, pak mezinárodní trestní právo a vlastně se sexuálním násilím jako válečnou taktikou jsem se setkala poprvé, když jsem studovala konflikty ve Rwandě a v Jugoslávii. A potom jsem viděla, že se to vlastně děje i v Ukrajině, ale málo se o tom mluví. Stala se Buča, stala se Irpiň, viděla jsem, co se děje v Chersonu. Tak jsem se rozhodla, že to je dobré téma, které dál zkoumat, protože ta válka tím, že vlastně je to první opravdu jako moderní konflikt na evropském území v tom smyslu, že ti vojáci si ty svoje činy vlastně sami nahrávají na telefony a rovnou je postují ven, ať už jako na sociální sítě, otužují tím svoji komunitu nebo i třeba na nějaké různé pornografické weby a podobně, tak vlastně se setkáváme úplně s novým jevem, kdy si pachatel sám natáčí důkazní materiál a ještě ho dává k dispozici.
5: Věříte tomu, že se podaří aspoň nějaké pachatele usvědčit, dostat před soud, potrestat, zavřít do vězení? Je aspoň nějaká naděje na nějakou spravedlnost?
6: Já doufám, že je. Já doufám, že až skončí válka, tak ono se to už vyšetřuje samozřejmě i během války, ale doufám, že až skončí válka, že se povede některé lidi aspoň jako za tyhle činy odsoudit, ale ono je to extrémně náročné i právě s dokazováním, protože když vlastně chcete dokumentovat sexuální násilí, tak potřebujete především ty svědky, ty přeživší, s nima pracovat jakoby víceméně hned po té události, což v rámci okupovaných územích není možné. A vy pak slyšíte takové jako hororové historky, že třeba znásilnili jednu ženu a ona si schovávala potom jako legíny a spodní prádlo v nějaké jako plastové tašce asi 8 měsíců, než Rusové přestali okupovat to území a doufala, že potom jako vyšetřovatelé si z toho vezmou DNA a tak, ale to samozřejmě není možné.
5: S kolika přeživšími jste měla možnost mluvit?
6: No, jsou to jednotky. Hmm. Já se potkávám s neziskovými organizacemi hodně, které tohle řeší, ale vlastně ty přeživší, a oni to nejsou jenom jako ženy, jo. Jsou to muži, jsou to děti a oni trpí extrémním druhem posttraumatické stresové poruchy. A vlastně vy, když potřebujete od nich nějaké data, tak je lepší si to vzít od těch neziskových organizací, které s nima pracují, protože vy jim vlastně pořád jakoby připomínáte to, co se stalo a pořád v nich oživujete to trauma. Já jsem teď zrovna v srpnu dělala rozhovory s třema ženama, které se staly obětí sexuálního násilí a průměrný věk 60 let. Jo, takže taková ta představa, že sexuální násilí ve válce znamená, že vojenská jednotka dobije vesnici, oslavuje, opije se, vezme si nějaké dvě 20-leté krásné blonďaté holky a znásilní je pro nějakou svoji zábavu, tak takhle sexuální násilí ve válce neprobíhá. Z ruské strany je to válečná strategie, je to taktika, jak zlomit ty lidi, jak jim vzít vlastně všechno, co mají a jak jim ukázat, že vlastně oni lidi nejsou. Je to nástroj propagandy, aby se ti civilisté báli. Opravdu jako vlastně ty historky, které já jsem tam slyšela o těch žen, kterým bylo těch, a to jsou, tohle je hrozně těžké poslouchat, jo, protože třeba ty 60-leté ženy jsou ve věku mojí maminky a já když s tou paní mluvím, která mi vlastně jako říkala, že jsem z Doněcku utekla do Irpině, aby měla nějaký klidný život a potom, že tam teda jako přišli Rusové, takže stříleli jako do dětí, že stříleli do civilistů, potom, že vlastně přišli k ní domů, vyrabovali jí celý dům, vyslíkli ji, vyhnali ji ven do minus 30, jo, mlátili ji, potom ji znásilnili nejdřív hlavní pušky, potom i penisem a podobně, tak to je jako extrémně jako brutální případy, jako to slýcháváte, jo, že vlastně to je i něco, co vlastně normální člověk nezvládá pochopit. Ještě když Putin nemá v Ukrajině co dělat a neměl tam vůbec jako vtrhnout tu armádu, tak ještě jste jakoby schopna nějak jako pochopit po nějaké znalosti historie, že někdo chce obsadit území, kterému nepatří, ale nejste schopna pochopit, že někdo hlavní pušky znásilňuje 60-letou paní nebo že někdo znásilňuje batole zubním kartáčkem a podobně.
5: K jak efektivní pomoci mají přeživší šanci se dostat na Ukrajině?
6: Jak kde? Pokud se vám podaří přežít a potom utečete třeba do Kyjeva, tak tam jsou neziskovky, které těmto lidem pomáhají, ale pokud zůstanete třeba v současné chvíli v Chersonu, tak tam samozřejmě taky působí nějaká psychologická pomoc, ale ne v takovém měřítku, jak by to bylo potřeba. A současně vlastně jeden z těch znaků té posttraumatické stresové poruchy je ten, že ty oběti, nebo správně se má říkat přeživší, tak se vlastně bojí si říct o tu pomoc, jinak aby to nevedlo k retraumatizaci, třeba se na to snaží zapomenout, ale současně je tam i vlastně velká jako stigmatizace v té Ukrajině, stejně jako tady, protože nechtějí mít ten label té oběti. Takže si to často nechávají pro sebe a i proto je to třeba podreportované a proto i potom je extrémně těžké, aby se oni vrátili do nějakého normálního života. Spousta těch lidí se třeba zastřelí a podobně.
5: Když jste mluvila o tom, že i vy jste se dostala k přeživším, musíte projít nějakou průpravou, jak s nimi mluvit, protože přeci jen je to velmi citlivá intimní věc, abyste dál je právě znovu neuváděla do toho traumatu?
6: Já jsem mluvila například s psycholožkou, která pracovala v Ukrajině právě s přeživšími jako sexuálního násilí a na nějaké rady jsem se jí jakoby ptala, ale jinak jsem zkoumala například od Mezinárodního trestního soudu takové manuály, jak mluvit s přeživšíma sexuálního násilí a podobně. Ale vlastně v Česku neexistuje žádný kurz, který by vám nějakým způsobem pomohl. Ano, jakoby existují nějaké přípravy na to, jak mluvit s přeživšíma sexuálního násilí, ale ten válečný stav je vlastně něco tak jakoby mimořádného, že se vlastně na to nemáte jak připravit. Jo, ale lidé, co poskytují psychologickou intervenci v Ukrajině, tak takové výcviky mají, ale mají je v rámci vlastně své práce v Ukrajině.
5: Když slyšíte příběhy těch znásilněných, nejenom žen, ale i mužů, jak pak se s tím člověk srovná? Jde to?
6: Nejde. Jo, jsou to věci, na které nikdy nezapomenete. Ale současně je důležité, aby to někdo zkoumal. Je důležité tam jezdit, je důležité o tom mluvit. Je to důležité i pro ty přeživší, protože oni, jedna vlastně z těch terapií, co třeba bývá efektivní, je, že vlastně oni tím, že to předají dál a tím, že se o tom mluví, tak oni mají trošičku pocit, že se jim to nestalo jakoby zbytečně a že na ně svět nezapomněl. Jo, takže ta práce je důležitá, ale...
5: Vy už jste říkala, že při sbírání důkazů o sexuálním násilí hrají zásadní roli nové technologie a sociální sítě. To znamená, že ti ruští vojáci, kteří si něco natočí, tak by potom, nebo Mezinárodní soud může použít jako důkaz?
6: Může. Je potřeba ty důkazy vlastně jakoby sbírat z těch otevřených zdrojů nějakým adekvátním způsobem, protože samozřejmě existuje AI, všechno musíte mít potvrzené, že se to opravdu stalo. Jo, je to mimořádně náročná disciplína, ale ukrajinská prokuratura na tom pracuje velmi dobře i ve spolupráci s ICC, i ve spolupráci s Evropskou unií vytvořili takovou aplikaci, kam vy můžete přes web vlastně nahrát popisy válečných zločinů, které ruská armáda páchá, včetně všech fotek, včetně toho, kdy se to stalo, kde se to stalo a vlastně všech jakoby potřebných údajů.
5: Já jsem si v té vaší diplomové práci přečetla, že jste navrhla vytvoření specializovaného AI modelu ve formě mobilní aplikace, která by měla pomáhat především jak by měla fungovat? A už na ní někdo pracuje?
6: Ještě na ní nikdo nepracuje. Teď pracujeme na žádosti o grant pod Evropskou komisí v rámci programu DAFNE. Ten grant budeme podávat, nebo tu žádost budeme podávat za měsíc přibližně. A vlastně mělo by to fungovat tak, protože právě spousta těch přeživších nemá přístup k té psychologické krizové intervenci a spousta těch lidí se i bojí si o tu pomoc říct a nechtí o tom mluvit. A ta aplikace by měla vlastně fungovat takovou formou, že stejně jako máte třeba AI přítelkyni nebo AI učitele cizích jazyků, tak ta aplikace bude vycvičená na tu krizovou psychologickou intervenci, popovídá si s tím člověkem, dá mu nějaké základní rady, jak například pracovat s panickou atakou, které samozřejmě ty přeživší jako postihují velmi často, protože mají PTSD, jo, a odkáže na další nějakou pomoc.
5: Kdy se chystáte znovu do Ukrajiny a kam pojedete, můžete říct?
6: No, chystám se znovu, hned jak to zase bude mít nějaký smysl. My vždycky vlastně vybíráme peníze přes sbírku na Znesnáze a potom tam vozíme pomoc vojákům. Já se opravdu jako snažím tam nejezdit se takzvaně jako podívat a vždycky spojit vlastně, aby to mělo opravdu jako smysl, kdyby se tam něco stalo, tak vždycky spojit pomoc vojákům, nějakou pomoc civilistům, svůj výzkum a podobně, aby to mělo smysl a pojedu tam co nejdřív, no.
5: To byla Laura Přiblaková, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
6: Moc děkuji za pozvání.
5: A šťastnou cestu a šťastný návrat při děkuji. Další cestě do Ukrajiny.
6: Děkuji.
7: Laboratoř.
8: Čím houby ovlivňují areály zvířat? Jak nepůvodní stromy mění houby v českých parcích? A proč je důležité zachovat tisícileté stromy?
9: Na kořenech těchto rostlin žije velká sbírka nejrůznějších typů hub, které pomáhají těm rostlinám a nepřímo tím pomáhají také nám.
10: Pro nás jsou takové stromy nejenom zajímavé jakožto biologické entity, ale zároveň nám dokumentují tu strašnou časovou vzdálenost, kterou urazili ve světě a nám slouží jako krásný modelový organismus.
11: Je to vhled do tisíci let evoluce, která se udávala a my si ji můžeme v současné době ještě zkoumat.
7: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu. Nedokážete si udělat názor na dění kolem vás? Chybí vám argumenty při diskuzích o politice, ekonomice a společnosti? Pomůže vám tým těch nejlepších komentátorů, který můžete v Česku sestavit. Jejich komentáře, analýzy a glosy si poslechněte v pořadu Názory a argumenty. Každý den půl hodiny popoledni a pak půl sedmé večer na Plusu. Celku i jednotlivě je pak najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Chladnějším počasím hrozí respirační nemoci, lidé by podle lékařů měli uvažovat o očkování. Estonec ušel nad Bratislavou téměř 15 kilometrů po laně, vytvořil tak světový rekord. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci 1-1 na zápasy. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Sezóna respiračních nemocí se blíží, lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
12: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
13: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
12: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
14: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
12: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.